0: prohrou se Slovinskem 1-3 a dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť, teploty až 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
2: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
0: Ministr včera oficiálně schválil prvních 860 žádostí. Podle Červeného stát celkem na nákladech zaplatí asi 16 miliard korun. Banky budou bezúročné úvěry nabízet až do října 2029 nebo do vyčerpání peněz. Ukrajina ohlásila, že zabili ruského generála Antona Grunise. V červenci oznámil dobytí Kostyantynivky v Donbasu. Město ale stále z části zůstává pod ukrajinskou kontrolou a vedou se tam těžké boje.
3: Velitel ukrajinských sil nepilotovaných letounů Robert Brody, přezdívaný jako Maďar, na sociálních sítích napsal, že jeho jednotky 12. září zasáhly vojenské objekty v okupované části Doněcké oblasti a mimo jiné zlikvidovali generála Antona Grunise. Tuto informaci potvrdili i ruští vojenští blogeři. Generál Grunis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi hlásil dobytí Kostyantynivky a v srpnu mu ruský ministr obrany udělil řád za odvahu a hrdinství. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekla senátorka a bývalá karlovarská hitmanka Jana Mračková-Veldumecová z hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo v Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Veldumecové spolupracuje s Ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit.
4: Vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna univerzita obrany je v Brně, je jediná. Já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji.
0: Prohrou 1-3 se Slovinskem ukončili čeští volejbalisté skupinovou fázi na mistrovství Evropy v italském Modeně. Trenér Jiří Novák připustil, že jeho tým, který vyhrál první set a dva ztratil ve vyrovnaných koncovkách, už neměl dost fyzických sil.
5: Určitě tam jako něco takového bylo, ale to neznamená, že za to budeme schovávat porážku. Bejt to v jiný fázi turnaje, tak jsme jim dali, ale potkalo nás to. Dostali jsme se do koncové, který ale Slovinci řešili potom už líp, no.
0: Fotbalisté Sparty uspěli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
6: Nehoda na D1 za Odrami a omezení u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Ražné stojí havarované osobní auto. Je označené světelnou šipkou, kolem se pohybují lidé tak opatrně. Na dálnici D55 počítejte s omezením u Uherského Hradiště ve směru na Otrokovice. Na kilometru 47,5 je kvůli sanaci svahu uzavřený pravý pruh. Teď projedete plynule. A v Praze pokračuje úplná uzavírka tunelu Mrázov. V obou směrech budou do rána opravovat kamery. Provoz má být obnovený do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teploty klesají na 15 až 11 stupňů na západě a na severu Čech až na 9 a místy už doznívá déšť. K ránu se pak ojediněle objeví mlhy. Přes den čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: herec, především divadelní, ale samozřejmě i filmový a televizní, také muzikant, autor několika scénických hudeb k divadelním představením a mimochodem jeho hlas hovoří na každé stanici pražské MHD, tedy tramvají a autobusů. Jan Vondráček je hostem dnešních hovorů. Dobrý den.
8: Ahoj, Jondro.
7: Ano, budeme si tykat, protože se známe léta a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrad.
1: Hovory.
7: Já začnu právě tou kuriozitou, že tvůj hlas zní v těch tramvajích a autobusech. Jak to přišlo? Byl jsi osloven někým?
8: Byl jsem osloven, vůbec nevím, jak na mě přišli, ale prostě mi jednoho dne zavolali, jestli bych do toho nešel. Já jsem říkal, no tak proč ne? A pak se asi 2 roky nic nedělo, protože ještě se vybíralo z nějakých 200 hlasů. Tam byla nejdřív komise a pak ty 4 vítězní hlasy se nasadili do tramvají a pak už se vybírali Pražáci. Aha. A tenkrát nějak byly prezidentské volby, tak já jsem vždycky říkal, no kdybych byl na prezidenta, tak nemuselo být druhý kolo. Já měl asi 62%, že? To mě jako docela potěšilo. Jak jsem říkal, no tak proč ne? Tak to jako udělám, protože tím, že jsem taky rodilý Pražák, tak je to trošku čest pro mě. Nejdřív jsme dělali tramvaje, těch bylo tak kolem 2000, pak byly autobusy, těch bylo pomaličko víc, pražský, ale největší část celého toho balíku vlastně byl ROPID, to znamená, že to sahá, dokonce 7 stanic jsem dělal v polštině. Protože už ten ROPID zasahoval až do Polska, nějakých pár stanic, takže jsem požádal ještě jednou.
7: A co je ROPID?
8: No, to je jakoby i to, co je vlastně ve středočeském kraji a kolem, to znamená, že to je vlastně to sahá, já vím, že jsem dělal i Liberec, nebo prostě takovýhle jako věci, takže toho je vlastně jakoby nejvíc. A když jsem dělal do toho Polska, tak to ještě děkuji Simoně Levandovský, protože je na půl Polka, takže mi pomohla herečka. S výslovností a je to herečka, takže jsme si konzultovali 7 zastávek.
7: A pamatuješ si některou v polštině?
8: Nevím, nepamatuju si úplně celou, ale vím, že tam bylo Užont města, což se vlastně nedá do toho fonetické výslovnosti napsat jakoby písemně, protože oni jim posílali třeba znamená? Výslovnosti střed města, myslím, že to je. Ale že to, teda doufám, jo, to se super, ale myslím, že jo, já jsem se to nějak nechával překládat, no ale, že tam je to něco mezi ž a ř, takovej ten zvláštní jejich, tak to bylo trošku těžký vychytat, ale jinak snad mě Poláci nezabijou, až pojedou s českýma autobusama.
7: Máš na to odborné školení, protože jsi absolvent DAMU, alternativního loutkového divadla. Do jaké míry se tam právě kladl důraz na ten hlas, na ten hlasový projev?
8: Já jsem vlastně nastoupil na DAMU v roce 89, protože jsem nechtěl úplně na klasickou činohru, protože jsem chtěl něco jako trošku zajímavějšího. Měl jsem radši divadla studiovýho typu a kamarádi vlastně říkali, no tak to běž na loutkárnu. Jo, že jako tam, protože já jsem nikdy nebyl úplně jako profilovaný na loutkový divadlo, mě bavilo všechno a bavily mě ty divadla studiového typu, kde prostě je to propojený s muzikou, s výtvarnem, prostě s různýma objektama a tak. No a vlastně, když jsem nastoupil na DAMU, tak se to změnilo na tu katedru alternativního a loutkového divadla a to bylo vlastně to, co jsem si nejvíc přál, takže my jsme v podstatě dělali i činohru. Jo, my jsme si vlastně vyzkoušeli úplně všechno, od klasických marionet až po normální činohru. Takže tam ten důraz se samozřejmě na ten hlas musel jakoby klást větší. No.
7: A ty jsi taky potom vlastně pokračoval v téhle ty linii, protože jste šli s jedním z pedagogů, s Janem Bornou, do tehdejšího tedy divadla Davidského.
8: My jsme vlastně otvírali úplně nový prostor, protože to byla dřív nějaká Sokolovna, která byla zavřená a vlastně Eva Měřičková tenkrát z toho chtěla udělat divadlo, takže se prostě sehnali peníze, to předělá jakoby na divadlo pod tím takzvaným, myslím, že se to jmenovalo Spektrum K, což byly všechny ty divadla a koncertní sály na Praze 6. No, takže vlastně to vzniklo jako úplně opravdu na zelený louce a my jsme to otvírali, takže jsme si zažili takovej ten půl rok, kdy nikdo nevěděl, že tam ani nějaký divadlo je a postupně se tam ty lidi začali nabalovat. Ale my jsme měli právě, byla výhoda, že...
7: Čili to mluvíme o letech před rokem 95, řekněme.
8: No, to určitě, protože myslím, že my jsme vlastně už, tuším, že ve třeťáku už jsme tam i nějaký věci jakoby zkoušeli a ve čtvrťáku už jsme tam v podstatě jako některé věci i hráli, ale nebyli jsme ještě z souboru Davidského divadla, protože jsme byli pořád ještě na škole a já si pamatuju, jak jsme, že Honza Borna tenkrát, my jsme spolu seděli v Senátu, to je teda paradox, že se traduje, že to byl náš pedagog, ale on nás nikdy učil, vlastně náš ročník zrovna, aha, to jsem jako nepotkal vůbec. Ale my jsme se znali, protože jsme dělali kdysi ve volném spojení režiséru Ubu Spoutaný spolu, ještě před školou vlastně jsem u něj takhle jakoby začínal. No a jednou jsme seděli v Senátu a já jsem přesně říkal, jak byla ta nová doba a já jsem říkal, to by bylo tak krásný, kdyby jako vznikalo třeba nový divadlo, jako jo, protože my jsme
9: vlastně... Senátu školním tedy.
8: Na školním senátu, no, školní senátu, no, ne, to jsem, nemyslím, takhle takovouhle kariéru jsem neudělal, ne. Ale bavili jsme se o tom a najednou prostě po nějakém měsíci volala Eva Měřičková právě Honzovi, pak ještě volala i mě, jako jak jsme na tom s tím ročníkem a že by chtěli vlastně tam dát nějaký stálý soubor, mladej a vlastně jako trošku generační divadlo. Mm-hmm. No takže padla volba na nás jako na ten ročník, protože jsme měli celkem úspěšný ty v úvozovkách školní představení, jo, ale ty jsme docela některý hráli ještě poměrně dlouho, to, co jsme vlastně vytvořili na tý Damu, jo, takže to byl takový dobrý začátek. No a pak jsme vlastně s Honzou začali pracovat a Honza pak tam třeba přibral Pitinskýho, Arnošta Goldflama jako na režie, jako na hosty. No takže vlastně to byla taková hezká doba, kdy se to jako nastartovalo i ten náš ročník vlastně.
9: Ale relativně krátká, protože přišel rok 96, nebo právě letos se slaví 30 let od toho momentu, kdy vzniklo divadlo v Dlouhé, dříve divadlo na Starém městě, ještě dříve divadlo Jiřího Wolkera, tedy primárně vlastně pro děti a mládež, no, kde se sformovalo nové vedení. Právě byl osloven Jan Borna zároveň za Hanou Burešovou, co by režiséři, plus tady přišla paní Šálková jako ředitelka. Vznikl vlastně soubor na Zelené Luce a vy jste tam odešli s Janem Bornou z toho tehdejšího Davidského všichni, nebo tam někdo zůstal?
8: Ne, všichni. Vlastně všichni.
9: Čili to bylo kolik tam zůstalo, lidí, řekněme 10?
8: Myslím, že nás bylo 9 tenkrát herců. Je pravda, že samozřejmě, že všichni říkají divoký devadesátky, to byly v politice, byly v ekonomice, to asi byly divoký devadesátky, ale co se týče kultury, vlastně najednou nás přijala ta Evropa a naučila nás, jak se chovat ke kultuře, což bohužel jako už zase postupně mizí, ale vlastně to byla taková doba, kdy těch možností bylo jako spousta.
9: Ale teď mluvíš vlastně zároveň jak o tom Davidském, tak už i o tom
8: v Davidcích, takhle, ale že právě to jsem chtěl, že jsem odbočil trošku, že vlastně, když jsme odešli, tak zůstal ten novej soubor, který přišel po nás, tak zůstalo stejný jméno, soubor Davidského divadla.
9: Ano.
8: A my jsme měli už spoustu kontaktů a kamarádů na těch mezinárodních festivalech i v jiných divadlech a tak. No takže oni vždycky přijeli a teď najednou byli jako zmatený, protože přijeli úplně jiný lidi, ale kompletně, že tam nebyl nikdo vlastně, proto říkám, jsme odešli všichni, takže to byl úplně jiný jako divadlo. No. Takže občas nám tyhle ty kamarádi pak volali a říkali, jako kde jsou Davidský, a my jsme říkali, no už jsme jinde. No. A bylo to paradox, že vlastně třeba na festivalu, tenkrát byli, že mezi ploty, jedny z prvních mezi ploty festivalech a my jsme tam hráli a já jsem třeba seděl u stolu vedle nějakých lidí. A oni říkali, hele, je tady Davidský divadlo, to bylo super. A teď jmenovali ty představení, které jsme hráli, že jako my tenkrát na začátku. A pak říkali, no to je nějaký divadlo v Dlouhé, já to vůbec neznám. Protože vzniklo zase novej, my jsme vlastně dvakrát takhle zažili, že jsme museli znova natahovat ty diváky do toho divadla, aby vlastně věděli, že tam je nějaká změna, nebo že se tam jakoby něco děje. No.
9: Já jsem říkal, že původně to divadlo právě v Dlouhé ulici se jmenovalo Jiřího Wolkera, od let 50. bylo tedy primárně pro děti a mládež. A ono, ten statut toho vlastně zůstal i pro vás, potom, když jste to začali dělat v tom roce 96, že do jisté míry to mělo být i divadlo pro děti.
8: Ono to bylo
9: a vlastně Jan Borna dělal to loutkářství, nebo respektive měl vztah k těm dětským představením, takže vy jste měli vlastně tyhle ty dvě linie. Jedno bylo to divadlo pro dospělé, druhé pro děti. Nebylo to schizofrenie?
8: Ne, naopak mě to přijde. Já mám strašně rád pestrost jako v životě a vlastně tohle mi přišlo, nebo vůbec to naše divadlo, já ho miluju, protože má takzvaný žánrový rozptyl. Že vlastně člověk začne zkoušet novou inscenaci a v podstatě jako přijde nový režisér a je to v úplně jiným žánru a stylu, než jsme třeba dělali to představení předtím a člověk si může vyzkoušet jako všechno, jo. A já vlastně celý život to tak mám, že si vždycky potřebuju ke každému tomu žánru najít vztah a já si ho pak najdu a baví mě to hrát, jo. A zároveň to umožňuje si vyzkoušet spoustu věcí. A tím, že vlastně my jsme v těch Davidcích jsme chtěli dělat i pro děti, i pro dospělí.
9: Protože běžné to není, v Národním divadle se nehrají.
8: Ale to se tak jako zvláštně
9: ani v žádném jiném.
8: No, to se tak zvláštně potkalo, protože my jsme tenkrát i v Davidcích jako si říkali, za prvé teda jsme vždycky hlásali tu teorii, že z dětí nebudeme dělat blbce, protože nesnášeli jsme vždycky takový to úplně to pihňání jako podivný, jako kdy prostě tam všichni u toho kňučej a tváří se jako, že jsou drobnouký zvířátka. Tak. Takže my jsme vlastně dělali pro ty děcka tak, aby to pro ně bylo srozumitelné, aby je to bavilo, aby to pro ně bylo zábavné, ale zároveň jako, aby to bylo zábavné i pro nás. Že to není jako, protože i dospělý člověk to dítě v sobě najde, ale jako musí komunikovat, naopak ty děti mají rádi, když v rámci té hry třeba se k ním chováme trošku jak dospělí. Jo, tak oni zase je to trošku zvedá, že to není jenom takový, a právě třeba když jsme dělali s Petrem Zkoumalem, že jo, i ty písničky, tak vlastně pro ty děcka
9: kdyby
8: to bylo,
9: prase mělo
8: kdyby prase mělo křídla, tak to byl takový jako divadelní klipy, a tím, že se tam s dětma komunikovalo, tak já jsem vždycky koukal na toho Petra a mně se strašně líbilo, že on se baví s těma dětma, i jakoby, protože tam samozřejmě s nima i komunikoval, ale je to takovej ten dědoušek, který těma dětma ani nepohrdá a zajímá ho vlastně, co dělají a jak se, co umějí, třeba když tam, že občas někdo přišel zahrát na nástroj, ale bylo to jako, ty děcka vlastně milovali toho důstojného dědu, jako když to řeknu blbě, jo, protože už byl samozřejmě
9: starší pán.
8: On byl ve věku vlastně teď, co jsem já, v podstatě starší pár, protože myslím, že někdy dokonce před 60 ještě jsme to nějak začali dělat, teď se nejsem jistý. Ale
9: hráli jsme to asi... začal dělat ještě v tom labirintu.
8: No, to bylo předtím, no. A my jsme to hráli asi 18 let, vlastně to představení, no.
9: A mimochodem, když říkáš 18 let, tak právě z té kategorie těch dětských představení, tak vyhrajete... Právě už možná těch 30 let, jak jsem se ztratil tu vánoční podle Aškana, že ho možná to mělo premiéru trochu později.
8: Myslím, že 25 let nějak
9: 25
8: to bude.
9: Ale to je legendární představení, které si pořád hraje nejenom kolem Vánoc, kdy tedy to je nasazováno hodně, ale...
8: No teď už hlavně kolem Vánoc, protože dřív jsme to hráli vlastně celý rok a to bylo takový jedno vzácný představení, kdy my jsme to původně mysleli pro děti a pak si pamatuju, že na premiéře se srotil takový hlouček kritiků a říkali, no tak to ne, to my si chceme užít i bez Fakanů, budete hrát večer, jako aby jsme si to mohli vychutnat, protože jak je to takový přece jenom vzpomínka na ty 60. léta, tak pro ně to bylo takový jako nostalgický trošku představení. No a je tam i ta muzika z 60. let a tak. No takže vlastně my jsme to pak hráli v podstatě, že tam byly jakoby časy 10, 5 hodin rodinný, anebo v 7 hodin večer, normálně pro dospělý, jo. A to se hrálo docela dlouho, ale teď už samozřejmě díky tomu, že ten repertoár je zase mnohem širší, tak jsme to omezili vlastně na tu dobu kolem Vánoc, no. Ale je to takový, že se teda lístky občas vyvažují zlatem, no. A já jsem říkal, že tam běháme na chudák, že jo, protože tam je ten princip, že Pavlík je malej a my jsme na chudák ty dospělí, jo, velmi často.
9: Že to je fyzicky náročné.
8: No, ale jako dá se to ještě pořád, ale já se říkal, že nás jednou vynesou chůdama napřed, že to prostě, že ty lidi to nechtějí zatím pustit, ty diváci, aby jsme denierovali. No.
9: Právě ten princip toho hravýho divadla pro děti, ale zároveň toho vážného se taky hodně projevoval v představení, které bylo primárně pro dospělé děti, by mu asi ani tolik nerozuměli, i když na druhé straně já jsem vlastně na něm byl se svým dítětem a to se ohromně bavilo, to bylo to jenom pro vás tři, to znamená s Miroslavem Táborským a s Martinem Matejkou, souborné dílo William Shakespeare ve 120 minutách, což je ohromně zábavná, nebo byla, už to
8: bylo,
9: asi nehrajete, ohromně zábavná záležitost, ale tam tyhle ty všelijaké principy, včetně improvizace, která taky patřila hodně k tomu, aspoň tady k těm, řekněme, hravějším představením té dlouhé. To hráli se to taky dlouhá léta.
8: Docela dlouho. Já teď to nedokážu odhadnout, ale mám pocit 12-13 let nebo tak nějak, ale hrálo se to hlavně hodně často, protože já mám dokonce pocit, že ty autoři měli v požadavci, že to musí hrát minimálně třeba, já nevím, v začátku třikrát do měsíce nebo tak, což jakoby vzhledem k tomu, že máme docela hodně inscenací na repertoáru, tak se většinou za ten měsíc otočí jednou, dvakrát. Mm-hmm. Nebo určitou dobu jsme to tak měli, teď taky nevím, jak to se to pořád mění, ale my jsme prostě udělali jedno představení třeba v dlouhý, pak jsme měli dva zájezdy, aby pořád se to jakoby točilo. Mm-hmm. No a to bylo teda pro mě jako nejvíc fyzicky náročné představení za celý život. Od té doby už je všechno procházka Růžovým sadem. Jo, protože někdo třeba říká, my jsme teď dělali Cestu dlouhým den noci, že jo, O'Neilla, že říkají, to je těžký představení, 3,5 hodiny. Já říkám, to je úplná legrace. To vůbec jako, protože je to normálně jakoby činohra, která samozřejmě, jako je to náročný, samozřejmě, ale jako co se fyzicky týče, taky to bylo jediný představení, na kterým jsem skolaboval, že jsem prostě přechodil nějaký dvě chřipky. No a ještě jsem měl takový to období, že musím na sobě makat, takže jsem ještě šel třeba ráno do fitka i po těch chřipkách a tak. Hmm. Ano, a pak jsem večer vydržel hodinu a odvezli mě na 3 dny na jipku. ale no, prostě vyčerpání organismu totální, takže to bylo jako v tomhle, to bylo jako náročné a my jsme to měli rádi, protože právě si tam člověk mohl blbnout, my jsme tomu říkali žánr šklep, protože ono to vlastně nemělo jako žádný zásadní poučení, to byla fakt jako bohapustá taškařice a ještě vlastně to, co jsme trošku převedli na ty český poměry, protože samozřejmě ten základ toho scénáře je o tom, že to je základ k improvizacím a ty autoři nabádají k tomu, ať to každý udělá podle sebe. Takže tam vlastně bylo skoro, já nevím, 40% bylo vlastně vymyšlených věcí, vymyšlených textů. A to samé, že jsme vymysleli, že já vždycky si vzpomenu na, jak prodávali, že takový to kupte si toto CD a znáte celou klasiku. Jo, že to dost takový ty rychlokvašky a tak. Takže jsme to na tom postavili, že prostě dokonce ještě bylo vtipný, že VS jako William Shakespeare a to byl dokonce, že takový ten televizní obchod byl VS, že se prodával nějaký přípravek VS 2000, takže on to úplně se spojilo s tím, takže vlastně na konci toho představení jsme jako vlastně prostě tři idioti, kteří jdou jako ušetřit lidem peníze, protože za celý večer jim přehrajou úplně kompletního Shakespeara a končilo to prodejem sádrovýho Shakespeara, že jo, a triček a já nevím čeho a dupaček s VSkem a to. No takže to byla taková dnes, to jsme říkali, to je takový jako šklep, že fakt jsme si chtěli celý večer dělat srandu a vlastně bylo to v hrozně divokým tempu, protože ten základ byl daný v tom, že to musíme stihnout do 120 minut, takže my jsme fakt si skoro nevydechli, jo. Takže jako v tomhle to bylo náročný, no, ale tak jsou různý kousky.
9: Ty jsi teď zmínil O'Neillovu cestu dlouhého dne do noci, což je vážné takové psychologické rodinné drama, ale diváci dlouhé a těch je hodně, to divadlo bylo těch ty posledních 30 let opravdu stále je velmi populární, zejména u mladších generací, ale chodí tam vlastně asi napříč všemi generacemi lidé, tak tě mají víc zafixovaného v těch komediálních polohách, ať už to byly třeba ty postavy se inscenací podle knížek, který ho prečetá, těch Země ploch, Soudné sestry, nebo Fantom opery. Ale hlavně potom ten tvůj jeden z tvých majstrštíků byla ta maškaráda, respektive ten lhář podle Goldonyho, nebo na motivy Goldonyho, kde ten Lélio byla role, kde si to mohlo opravdu hodně užít a mimochodem si taky za něj právě dostal tu Radokovou cenu. A tady je malá ukázka z té oceněné role Jana Vondráčka.
10: Ale bojím se, že jsi notorickým lhářem. Ne. Ve skutečnosti nenávidím lži a mám tím odpor. Tatíku, přísahám, že už nikdy nezalžu. Tatíku, neopouštějte mě. Vyproste mi odpuštění u mé drahé Rozaury, jinak uvidíte, že zemřu. Ještě před chvílí, když jsem se trápil svou láskou, vykašlal jsem mnoho krve.
8: Jo, to jsem měl rád. To bylo takový představení, kdy vlastně...
9: Který dělala Hana Burešová?
8: To dělala Hanka Burešová a to bylo hrozně vlastně pro mě potom fajn představení. My jsme tam jeli i inspirovat se, tak jsme jeli v únoru na karneval do Benátek, aby jsme nasáli tu atmosféru, že se to vlastně odehrává v době karnevalu. No a takže vlastně s tímhle pocitem já jsem to pak celou dobu hrál. Já jsem tam furt viděl ty Benátky, jak jsme v 5 hodin večer, prostě když už se stmívalo, že byla zima a tohle, tak jsme mezi těma pochodněma, co tam ty louče, že jo, vlastně v moři, že jo, tak prostě projíždíš do těch Benátek a tam všichni v těch maskách a je to takový, každý si opravdu hraje trošku na jinou dobu, jo, takže ono se to hodilo k tomu starému textu, takže Hanka, když to tam viděla, tak proto vlastně... Tam byly skupiny turistů, že ano, Japonci tohle a všichni to jako střídali, takže to bylo jako vlastně v současné době, ale starým jazykem, protože i ten Lélio, jak je lhář, on to prostě miluje tu jakoby romantiku a přestože už mu bylo 40 tenkrát, že jo, já jsem to začal hrát, ještě mi nebylo 40 a přestali jsme to hrát, když mu bylo přes 50, takže to bylo docela vtipný jako na tom začátku ten monolog o tom věku, no a on měl pocit, že mu je 20 let, že jo, prostě ožívá tou romantikou. No a v tomhle představení taky v podstatě náš Vojta, že jo, se angažoval, protože prostě ten, mám pocit asi, že tomu divadlu směřoval od malička.
9: Teď mluvíme o synovi Vojtěchovi, Vondráčkovi, který je hercem divadla na Závradlí, velmi úspěšným.
8: No a on právě tomu bylo snad 8 let nebo kolik a on šel za Hankou do klubu a říkal: Hanko, ty tam budeš mít ty turisty, viď? A ty si říkal, že tam budou i psy. No tak v tom případě už můžou být najvyšší děti, ne? Takže se v podstatě se nabídnul na roli. A Hanzi se to zalíbilo. Pak říkal Marušky Turkový, dcera taky, Martinka jako říká, no a když je tam Vojta, tak tam mohla být taky. Takže Hanka vlastně to inspirovala a udělala vlastně z těch dvou dětí takový jako alter ego těch dvou postav. Jako. A Vojta byl úplně šťastný, že? A měl teda výbornou větu, že já tam měl, že jo, jakoby tu hlavní roli a toto, a Vojta tam měl prostě různý, jak tam pobíhal, jako chlapeček, tanečky, zpívání, dělal několik turistů, že jo, a tohle to. No a já jsem říkal, já měl takový strach za to, že dítě, říkám, Vojto, víš, kde máš kostýmy, víš, kde se převlíkáš, měl strašných převleků. A poprvé stál na jevišti a on s tím vůbec neměl problém, že jo, a on se na mě tak podíval, říkal, tati, leď si svýho zbrojnoše. takže všechno zmáknutý od začátku. No a bylo to fajn, jako bylo to takový hezký období.
9: Vy teď budete mimochodem v listopadu bilancovat právě těch 30 let divadla v Dlouhé. Z toho původního ansámblu, který tam tenkrát se vytvořil, už vlastně tam zdaleka všichni nejsou. Odešli některé dokonce hvězdy, jako Miroslav Táborský nebo Miroslav Hanuš a tak dál. Ale nicméně ty zůstáváš jako jedna ze stálic ansámblu. Ono se tam proměnilo to vedení. Jan Borna před lety už zemřel. Hana Burešová už odešla na odpočinek, aspoň tedy od tohohle toho divadla.
8: No, odešla na odpočinek. To myslím, že Hanka nikdy úplně neudělá. Že by odešla na odpočinek. Ale...
9: No, pak nějakou dobu to vedla dvojice, režisérská dvojice známá pod Martin Kukučka a pan Trpišovský Skúter. No ale teď je nové vedení, Ivan Buraj. Co to vlastně znamenají tyhle, když teď právě se ohlížíte za těmi 30 lety? Je to nějaká úplně nová linie před vámi?
8: No, bude trošku jiná, ale vlastně mám pocit, že stejně jako Hanka se Štěpánem, s manželem, dramaturgem Štěpánem Očenáškem, tak vždycky, když vybírali někoho do angažmá, tak prostě měli strašně dobrou ruku v tom, že ten člověk přišel do angažmá a byl přijat okamžitě. Jakože vlastně vždycky měli dobrou volbu jakoby těch hostů, buď to hostů, nebo i lidí do angažmá. No a stejně tak si myslím, že s tím uměleckým šéfem to dopadlo úplně stejně, že prostě vlastně vybrali někoho. Já jsem byl už tak jako nakročený, říkal jsem si, tak jsem tady 30 let, když by mi to nějak jako úplně nesedlo, to jako nějak zásadně, jo, tak říkám, no tak můžu prostě jít na volnou nohu a třeba konečně budu mít zase čas na natáčení nebo něco a prostě už to můžu zabalit. Ale vlastně, když přišel Ivan Buraj, tak mě to zase nadchlo, ten jeho pohled vlastně, protože my jsme právě nejdřív dělali tu cestu Dlouhým do noci, tak jsme dělali jako první inscenaci ještě v době, kdy nebyl umělecký šéf. Takže já jsem vlastně už měl s ním jakoby zkušenost z toho hraní a vlastně mě to nadchlo. Takže já jsem říkal, asi to tam doklepu. Jo, prostě, a navíc já, jak jsem taková trošku v některých věcech konzerva, že prostě já mám stejný číslo mobilu už od prvních mobilů, co bylo, jak jsem si čekal, až to číslo se bude moc převíst, jo. Prostě jednu ženu, jeden byt, že jo, kde žije naše rodina už 80 let. Takže prostě já mám rád ten konzervativní základ, abych si pak mohl dovolit třeba v té práci nějaký experiment, jo, tak ale bych měl prostě nějaký klid na to. No a vlastně ten Ivan mě teďko jakoby nadchnul s tím vedením v tom smyslu, že zase tam jsou nový věci, že nějakým způsobem to směřuje, že zase to přináší něco novýho, nějakou jakoby, ale zároveň nějakou, jakoby ten Ivan to dělá s nějakou jakoby citlivostí k té historii toho divadla a i k té žánrové pestrosti. Mm-hmm. Takže to si myslím, že v tom bude pokračovat. Jo? Protože kdyby přišel někdo, kdo úplně zruší všechno, co tam bylo a prostě nějak nastolí nový řád takzvaně, tak nevím, jestli by to bylo pro to divadlo dobrý, ale tohle se mi jako líbí.
9: Tak jak vidno, Jan Vondráček se těší na dalších 30 let divadla Dlouhé a byl hostem dnešního hovoru. Díky mnohokrát.
8: Díky taky.
9: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád.
1: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Půl.
1: půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Podle agentury AP pro něj hlasovalo 262 poslanců, proti jich bylo 159. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil taky americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument podepsat americký prezident Donald Trump. Jižní Korea plánuje větší ekonomickou spolupráci se zeměmi střední Asie. V Soulu se kvůli tomu na ekonomickém a politickém summitu sešli prezidenti pěti středoasijských zemí s hostitelskou Jižní Koreou. Bezmála 90% veškerého obchodu se v současnosti odehrává mezi Jižní Koreou, Kazachstánem a Uzbekistánem. Korea se tak po začátku krize v Hormuzském průlivu snaží diverzifikovat místa, odkud nakupuje hlavně ropu, zemní plyn anebo vzácné zeminy. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Uzhůří na Klatovsku. Na místě bývalého vojenského objektu je zhruba 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci mají za úkol situaci zmapovat a navrhnout postup čištění oblasti. Samotnou sanaci pak provede specializovaná firma. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna má výsledky armádního průzkumu vládě představit v pondělí. A v Brumově Bylnici na Zlínsku začali dělníci stavět nový vodovodní přivaděč, který má zajistit stabilní dodávky vody do suchem ohrožených lokalit. Více než 5 kilometrů potrubí povede přes katastry obcí Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Tam v minulosti vodu museli několikrát dovážet v cisternách. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Hokejová Sparta vyhrála v Tipsport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se tak do čela tabulky. Ve zbylých duelech Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3, Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení, Litvínov zdolal Brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4.
6: Chodec na D5 u Plzně a překážka na D1 za Odrami. Na dálnici D5 jste hlásili nebezpečnou situaci u Plzně ve směru do Prahy. Za odbočkou na Černice a Písek na kilometru 75,5 se pohybuje na vozovce stopař a vchází i do pravého pruhu. Ve tmavém oblečení není vidět. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova čekejte překážku za Odrami. Na kilometru 318,5 u čerpací stanice stojí osobní auto po nehodě. Je označené šipkou. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka. V obou směrech budou až do rána čistit kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Předsedkyně Evropské komise pronesla tradiční projev ke stavu a výhledům Unie. Kdyby ty úroky nebyly, jedna novela konec obstrukcí nedělá, kdo pak by se AI bál, Trump tedy ne, anebo voliči, učte se u Švédů. To jsou témata středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
1: Názory a argumenty.
7: Chceme silnou a nezávislou Evropu, která stojí za svými hodnotami ve světě, nebo necháme naše rozkoly a závislosti, aby nás drželi zpátky? Chceme se semknout kolem evropské ideje, že společně můžeme rozhodnout o našem osudu, anebo necháme zmocněnce a loutky autoritářů podkopat naše demokracie? Takové otázky pronesla úvodem svého projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Europarlamentu ve středu ráno. A také mimochodem řekla, že Kanada by se měla stát prvým přidruženým členem Evropské unie. A to před přítomným kanadským premiérem Markem Carneym. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
11: Dobrý den.
7: Co tedy bylo vlastně to hlavní, o čem mluvila paní předsedkyně?
11: Tak ty si myslím dobře předeslal to, o čem to bylo, i styl, jakým von der Leyenová hovořila. Protože padalo hodně vzletných slov, hodně otázek, hodně morálních apelů, poněkud méně už tam bylo konkrétních řešení. Byly tam určité náznaky řešení, teorie řešení, ale z praxe toho zase tolik nebylo. Samozřejmě ano, to, že Evropa v současné době potřebuje jednotu, to byl jeden ze základních leitmotivů, celkem pochopitelně. Ursula von der Leyenová hovořila o tom, že sice Evropa v současné době je asi v nejsilnějším postavení, v jakém kdy byla, zároveň ovšem také v postavení velice křehkém. Je to logické, v současné době samozřejmě nejen, že probíhá válka těsně za východními hranicemi Evropské unie, agresivní válka Ruska, ale je zde obchodní hrozba z Číny, o té von der Leyenová také velice mluvila o tom, že právě přebytek čínský v obchodní bilanci s Evropskou unií je denně miliarda eur v současné době a stále se zvyšuje. Jen letos se zvýšil o 10%. Takže samozřejmě s tím je také potřeba něco udělat a von der Leyenová ujistila, že tomu evropské orgány budou věnovat svou pozornost a že opravdu přijmou praktické kroky. Ovšem o těch praktických krocích už mluvila poněkud méně. Konec konců ono s Čínou jde i o to, že Evropská unie potřebuje 80% svých kritických surovin právě z Číny a v současnosti vlastně se snaží je získat jinak. Má podle von der Leyenové založit jakousi korporaci, ovšem to bylo velice vágní, takže budeme v tomto případě opravdu pouze doufat. Hovořil si o Kanadě, to je samozřejmě velice důležitý moment. Kanadský premiér Carney byl přítomen tomuto projevu a předtím jednal s von der Leyenovou. Pokud by se Kanada stala přidruženým členem Evropské unie, bylo by to samozřejmě velké novum, první neevropská země, aspoň jako přidružený člen, o plném členství se neuvažuje. Přestože von der Leyenová říká, že to není namířeno proti nikomu, tak je jasné, že ovšem Spojeným státům, konkrétně Donaldu Trumpovi, se něco takového líbit vůbec nebude, protože jak Evropskou unii se snaží spíše oslabit, tak Kanadu dokonce připojit ke Spojeným státům. Takže to je zárodek určité aliance, která podle některých obav by naopak mohla vyvolat napětí se Spojenými státy.
7: Říká Petr Švarc, komentátor Českého rozhlasu. Díky mnohokrát.
11: Díky, naslyšenou.
7: Co by členové Evropské unie jsme si mohli dlouho půjčovat na poměrně nevelký úrok. Úvěry se tudíž stávaly nejsnadnějším řešením takřka veškerých ekonomických, ale i politických problémů. Jenomže mezi tím zdražily. A co z toho plyne, respektive nejspíš poplyne, o tom už hovoří publicista Petr Holub.
12: Pád do pasti státního dluhu je oblíbeným strašákem, kterého ekonomové rádi vytahují, když chtějí přesvědčit politiky, aby se tolik nezadlužovali. Nejpozději v pondělí tohoto týdne se strašák znovu objevil na scéně. Důvodem je úroková míra u desetiletých dluhopisů České republiky, která najednou přeskočila úroveň 5,3%. Od chvíle, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, jsme si za vyšší sazbu půjčovali pouze v inflačním roce 2022, a to jen během jednoho týdne v červnu a potom v průběhu celého měsíce října. Tyto úroky se musí každoročně splácet, naštěstí se dluhová služba až do roku 2021 držela na snesitelných 40 miliardách korun. Bylo to zvláště zásluhou legendárního ministra Miroslava Kalouska, který nastavil tak přísná rozpočtová pravidla, že bankéři sypali do českého státního rozpočtu miliardy často jen za symbolický poplatek. Úrok byl dlouhá léta nižší, než museli platit takřka všechny země eurozóny. Během covidu se však věci obrátily k horšímu. Nešlo jen o to, že si vláda Andreje Babiše začala půjčovat ve velkém měřítku. Hlavně její velkopanské rozhazování vzbudilo dojem, že se rozpočtová disciplína Čechů uvolnila. Od roku 2022 tak nejen odvádíme úroky z mnohem vyšších částek, ale platíme za ně také o dost vyšší úroky. V pozdním období Fialovy vlády se poměry díky konsolidačnímu balíčku o něco zlepšily, přesto si také tehdy Česká republika půjčovala za úrok, který se držel na 4%. To už nebylo lepší než v eurozóně, naopak jsme platili procento navíc. Nástupem nové vlády Andreje Babiše se situace ještě zhoršila. Úroky se zvedly o další procentní bod a platíme teď za půjčky už o procento a půl navíc než průměr eurozóny. To bude mít důsledky přinejmenším v příštích 10 letech. Už letos by měla Česká republika za úroky zaplatit 110 miliard korun a pokud se to do roku 2035 udrží pod 300 miliardami, budou všichni rádi. To jsou přitom peníze ve výši třetiny všech sociálních výdajů. Na první pohled je jednoznačným viníkem Andrej Babiš, který si ve svém prvním vládním období začal bez omezení půjčovat. Jeho druhý nástup do čela státu pak vzbudil v investorech takové obavy, že si začali počítat další rizikovou přirážku. Není to však přesná odpověď. Celé Česko prochází stejnou zkušeností jako mnohé další členské státy Evropské unie, jen se jí díky opatrnosti některých svých ministrů financí dlouho vyhýbalo. Jako členský stát Unie jsme si mohli dlouho půjčovat za nevelký úrok. Logicky se pak staly nejsnadnějším řešením všech ekonomických i politických problémů laciné úvěry. Jenže mezitím tyto úvěry zdražily, částečně vinou krizových momentů globální ekonomiky, částečně ztrátou důvěry v české veřejné finance. Tak vypadá ona slavná dluhová past, se kterou teď bude premiér Andrej Babiš konfrontován. V návrhu rozpočtu na příští rok už je vidět, že si vážnou situaci uvědomuje, škrtá, kde to je jenom trochu možné, ale daří se mu to jen u menších položek. U těch velkých to dosud neplatí. Pokud sliboval, že mimořádně zvýší výdaje na zdravotnictví a stavbu dálnic, pak prozatím svůj slib zpátky vzít nechce, u obrany ani nemůže. Navýšení úroku u desetiletých dluhopisů přes hranici 5,3% je však sirénou záchranného systému, která vyzývá k rychlé a efektivní reakci.
13: U mikrofonu byl Petr Holub. Ať se nám to líbí nebo nikoli, poslanecké obstrukce k fungování parlamentu v demokratickém systému prostě patří a jejich konec nepřivodí ani čerstvě přijatá novela. Tak to aspoň vidí kolega Petr Hartmann.
14: Reformujte jednací řád a zabraňte paralýze legislativní činnosti. Zhruba v tomto duchu apeloval ústavní soud na poslance. Obracel se na ně v momentu, kdy řešil stížnosti týkající se přijímání některých zákonů. K jejich prosazení totiž docházelo porušením jednacího řádu poslanecké sněmovny. Vládní většina v takovýchto případech překonávala nekonečné obstrukce tím, že stanovila pevný čas hlasování. Nebrala přitom v potaz, že do diskuse byli přihlášeni ještě další zákonodárci. Ti se ke slovu nedostali a cítili se ukřivděni. Podle jednacího řádu na své vystoupení měli nárok. Ústavní soud opakovaně konstatoval, že pravidla fungování dolní parlamentní komory byla porušena. Zároveň dodával, že ne v takové intenzitě, aby kvůli tomu musel příslušný zákon zrušit. V odůvodnění verdiktu byla zároveň obsažena výzva, aby jednací řád nabyl podoby umožňující se menšině dostatečně vyjádřit a většině prosadit svou bez porušení pravidel. Poslanci léta na takovéto doporučení nereagovali. Až v tomto volebním období se většina shodla na úpravách jednacího řádu. 15. září nabyly účinnosti a dávají příležitost k omezení nekonečných vystoupení poslanců. Například se výrazně zkrátí možnost zákonodárců vyjadřovat se k programu sněmovní schůze. Rovněž vystoupení řečníků, včetně těch s přednostním právem, může být omezeno. Takže rekord Tomia Okamury v mnoha hodinovém pobytu u řečnického pultu už by neměl být překonán. Naopak větší časový prostor dostane závěrečné schvalování jednotlivých zákonů. Nejenom tyto úpravy by měly přispět k tomu, že nekonečné obstrukce by měly být přece jenom konečné, i když nelze očekávat, že projednávání některých sporných bodů se nenatáhne možná až na desítky hodin. Toho lze docílit i s omezeným časem pro délku jednotlivých vystoupení. Dosavadní zkušenosti s chodem dolní parlamentní komory zároveň dokazují, že poslanci jsou schopni nalézt způsob, jak pravidla překrucovat či obcházet. Novela jednacího řádu poslanecké sněmovny by jim takovouto tvůrčí činnost měla alespoň znesnadnit. Zároveň by se mohl změnit pohled ústavního soudu na snahu ukončit obstrukce tím, že se bude o zákonu hlasovat v momentu, kdy jsou do rozpravy přihlášeni ještě řečníci. Dosud to byla relativně snadná a bezpečná metoda, jak se dobrat k hlasování. Už za pár dnů se názorně ukáže, nakolik novela přispěje k lepšímu fungování poslanecké sněmovny. Nezáleží to pouze na pravidlech, ale především na lidech, kteří s jejich pomocí mají pracovat. Pokud by ve sněmovně v nedávné minulosti existovala dostatečná vůle se na základních principech dohodnout, nemuseli poslanci měnit svůj jednací řád. Nejnovější novela rozhodně neznamená konec obstrukcí. Ty ostatně k fungování parlamentu v demokratickém systému patří. Ovšem v rozsahu, který umožňuje opoziční menšině se k dané věci dostatečně vyjádřit a většině nakonec prosadit svou a přitom respektovat platný jednací řád.
13: To byl Petr Hartmann.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Volby ve Švédsku byly napínavé, stejně jako následné počítání hlasů, které má být definitivně uzavřeno až ve čtvrtek. Před volbami dlouho vedl opoziční levicový blok, ale těsně před hlasováním začala dotahovat vládní středopravice. Oba bloky si potom dvakrát vyměnili pořadí i během povolebních odhadů. A nejzajímavější a nejdůležitější je možná ale něco jiného, o čemž hovoří kolega Jan Fingland, komentátor Českého rozhlasu, že totiž výsledek není až tak důležitý.
15: V Evropě se snad o všech volbách v posledních letech mluví jako o přelomových. Vzpomeňme na ty nedávné v Sasku-Anhaltsku nebo blížící se prezidentské ve Francii. Ve Švédsku je to jinak. Pravicový i levicový blok a jednotlivé strany uvnitř těchto bloků mají samozřejmě rozdílné názory na řadu věcí. Letos se řešilo, zda se má více zdanit kapitál nebo snížit daně na bydlení. Jedna strana chtěla více investovat na venkově, jiná prosazovala zmenšení školních tříd. Jsou to důležité věci, ale žádná zásadně nemění trajektorii země. Největší ideologickou či principiální otázkou bylo postavení antiimigračních švédských demokratů, kteří se v případě úspěchu pravice chtěli tentokrát dostat do vlády. Zatím jen podporovali menšinovou vládu z parlamentních pozic. Je tedy vůbec nějaké poučení ze švédských voleb? Právě to, že Švédsko se většinou spokojí s nudným, ale rozumným pragmatismem, s nímž přistupuje k řešení otázek tamního života. Lze to ilustrovat na třech oblastech. Jedním je hospodářství. Evropské vlády se v posledních letech děsí čínské konkurence, deindustrializace a příliš pomalého nástupu inovací. Švédsko momentálně ve srovnání s průměrem Evropské unie roste více než dvakrát rychleji. Českého daňového poplatníka by mohlo zajímat, že ve Švédsku dlouhodobě snižují zadlužení státu. Vlády nemluví o tom, že mají naléhavé výdaje nebo že to má udělat příště někdo jiný. Švédsko je také v Evropě první ve výdajích na vědu a výzkum, první v investicích pomocí rizikového kapitálu a první v počtu jednorožců, tedy startupů v hodnotě 1 miliardy dolarů. V přepočtu na obyvatele je druhé po Silicon Valley. Až třetí je v přijímání umělé inteligence tamními firmami, za Dánskem a Finskem, obvyklými podezřelými. Další oblastí je migrace. Švédsko má relativně krátkou, ale velmi bouřlivou historii přistěhovalectví, včetně jeho aktivní podpory. Benevolence v této oblasti byla přímo otázkou švédské identity, což vedlo i k problematickým rozhodnutím, která zpětně nepůsobí zrovna pragmaticky. Když se dostavily negativní dopady, vlády dokázaly pootočit kormidlem, i když to bylo psychologicky obtížné. Je pravda, že ke změně postoje etablovaných stran přispěl i tlak zmíněných švédských demokratů. Výsledkem jsou historicky nízká čísla imigrace. Vedlejším efektem je paradoxně, i když logicky, snížení podpory pro hlavní antiimigrační stranu. Třetí oblastí je zahraniční politika v nových podmínkách. Pro Švédsko byla neutralita také důležitý prvek národní identity. Po ruském útoku na Ukrajinu se postoj společnosti rychle změnil a země porušila tabu a vstoupila do NATO. Neméně zajímavá je takřka dokonalá jednota v otázce hrozby z Ruska a ve věci připravení.

0: Land. Do živé aktuální diskuze o nebezpečně rychlém a hlavně nekontrolovaném vývoji umělé inteligence vstoupil rázně prezident Donald Trump prohlášením, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by akorát nahrávala Číně. Téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
1: Globální pozornost si minulý týden vysloužil výzkumník Jacob Coxon svým příspěvkem na síti X. Napsal, že vývoj AI se musí zbrzdit, jinak nás jako lidstvo umělá inteligence do 10 let vyhladí. Emotivnímu příspěvku dává váhu to, že autor pracoval v OpenAI i Anthropiku. Souvisí navíc s tím, že v poslední době se objevilo v obou laboratořích pár případů, kdy se agenti AI zcela vymkli lidské kontrole a objevily se také indicie, že umělou inteligenci chtěli nelegální skupiny využít k tvorbě biologických zbraní. Následovala řetězová reakce. Přidali se další, například Dario Amodei, šéf Anthropiku, který obavy potvrdil a apeloval na zavedení takzvaného společného pacingu, tedy kontrolovaného tempa vývoje a také nasazení nezávislých auditorů přímo do laboratoří. Podle něj výpočetní kapacity a sebezdokonalování modelů začínají předbíhat schopnost vědců porozumět jejich vnitřnímu fungování a spolehlivě je zarovnat. A Amodeiho výzvu podpořili jak Sam Altman, tak Elon Musk i hlavní výzkumník z Google, což je anomálie, protože tihle lidé spolu obvykle spíše těžce soupeří, napadají se u soudu a přetahují o talenty i výpočetní kapacity. Strach z nekontrolované AI ovládl veřejnou diskuzi a k tlaku na regulaci se přidalo mnoho dalších osobností. Začátkem týdne do toho vletěl Donald Trump a diskuzi dramaticky smetl. Amodei je podle něj pokrytec a naznačil, že si řeší své zájmy, protože regulace by jen posílila pozice stávajících hráčů. Strach z nekontrolované AI označil za hoax, který prý šíří lidé, co donedávna strašili klimatickou změnou, a prohlásil, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by to nahrálo Číně. Datová centra jsou pro něj ropou příštích 25 let, takže nepadá v úvahu zpomalení tempa. A teď jak vážná ta situace ve skutečnosti je. Pokud výzkumníci přiznávají, že nejnovějším modelům AI sami nerozumí a nedokáží je regulovat, je to určitě závažná věc. Stejně tak platí, že k masovému rozšiřování AI zatím nedorostla ani společnost, tedy legislativa, instituce a pracovní trh. Vývoj v posledních 2-3 letech je překotný. Ovšem je třeba přiznat i to, že Amodei, Altman, Musk a další otcové aktuálního AI pokroku jsou především velmi tvrdí biznismeni, ne altruisté, a jejich tlak má i finanční a mocenské pozadí. Sachs má pravdu, že pokud by se schopnosti AI tak bály, mohou je nejsilnější hráči zpomalit sami. To ale neudělají, protože si vzájemně tvrdě konkurují, proto tlačí na to, aby to za ně udělal stát. Muskovi a dalším, kteří nejsou v první linii nejpokročilejších modelů, by administrativní zpomalení pokroku v této lize umožnilo vyrovnat náskok. A nejen to. Giganti AI jsou v tuto chvíli pod tlakem trhu, protože obří investice do datacenter zatím nepřinesly tržby. Vývoj AI letí rychleji než peníze. Pro Donalda Trumpa je mantrou závod s Čínou. Ta je v nejlepších modelech za Amerikou asi rok pozadu. Americký prezident mnohokrát prohlásil, že nikdy nedovolí tento závod prohrát. Takže AI je reálné riziko, zvlášť když začala předbíhat schopnosti lidstva. Ale svět je evidentně příliš cynický na to, aby šlápl na brzdu.
0: Tolik Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Úroveň korupce na Ukrajině je veliká, ale aspoň jí příslušné orgány stíhají, což by si dřív nikdo neuměl představit, aspoň tedy pokud jde o úplatkářství v nejvyšších funkcích. Jako je tomu v případě, o kterém hovoří analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup a na který v úterý reagoval ukrajinský parlament odvoláním generálního prokurátora.
2: Ukrajinští antikorupční vyšetřovatelé odhalili další korupční kauzu, kterou poeticky pojmenovali operace Kartágo. Detektivům se podařilo odhalit systém,

0: který vytvořil vysoce postavený představitel kanceláře generálního prokurátora Sergej Kropiva. Ten za peníze poskytoval ochranu podvodným call centrum po celé Ukrajině. To jsou ta centra, za kterým vám volají, představují se jako policisté a snaží se vás přesvědčit, že vaše finance jsou v ohrožení a musíte je převést na nějaký v uvozovkách bezpečný účet. Což když uděláte, je okamžik, kdy jste své peníze viděli naposled. Je to velký biznis. Odhaduje se, že na Ukrajině takových center funguje minimálně několik stovek. Kropiva od nich za ochranu vybíral daň a nechával stíhat jen ta centra, která platit nechtěla. To mimochodem byl případ jednoho call centra, které cílilo i na české občany. Ve zveřejněných nahrávkách je slyšet, jak prokurátor se někoho ptá, zda to konkrétní centrum je naše, a když dostane zápornou odpověď, tak nadšeně říká, že tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Vyjde vstříc českým policistům a ještě odstraní konkurenci. Na zveřejněných odposleších je vůbec hodně zajímavého. Domlouvají se předávky peněz a jakým způsobem je vyprat, aby na ně protikorupční detektivové nepřišli. Kropivová Milenka si stěžuje, že bude muset ze svého instagramového účtu vymazat fotografie s drahými dárky, od vozu Porsche po luxusní kožich. Sám prokurátor si také nebral servítky a pořizoval si super drahé hodinky a další luxusní předměty. Na jedné z nahrávek říká, že jeho životním krédem je žít naplno. Když souložím, tak s královnou, když kradu, tak alespoň milion, prohlašuje na jedné nahrávce, tedy používá přitom o dost obscénější lexiku. Současně na spoustě nahrávek Kropiva hovoří o tom, že si všichni musí dávat velký pozor. Policie podle něj není problém, prokuratura, kde pracuje, tím spíše, ale má nelíčenou obavu z protikorupční agentury NABU. S těmi se nedá domluvit, říká na jednom z odposlechů. To ještě nevěděl, že právě tito detektivové ho už řadu měsíců sledují. Co si z toho vzít? Je to podobné jako v příměru s poloprázdnou a poloplnou sklenicí. Na jednu stranu je úroveň korupce hrozivá. Jestliže se na vysoké pozice mohou dostat lidé jako Sergej Kropiva, něco je velmi v nepořádku. A to nemluvím o výrazném podezření, že o celém schématu přinejmenším věděl, nebo do něj byl i zapleten generální prokurátor Ruslan Kravčenko, který po několika dnech mlčení sám rezignoval. Na druhou stranu, ještě 5 let zpátky by podobná kauza nebyla možná, protože nikdo by se ani nedovolil vyšetřovat lidi z hlavní prokuratury. A odposlechy jasně ukazují, že sami korupčníci si uvědomují, že nemají na antikorupční detektivy žádné páky. Tenhle boj ale zdaleka není vyhrán a na jeho výsledku bude záležet, zda sklenice bude poloplná nebo poloprázdná.
1: Analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup byl posledním autorem středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad, jak ekologicky nakupovat, jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli a co si pro ochranu přírody odříct. V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. 27 by měla mít podle předsedkyně Evropské komise bezpečnostní protokol pro hybridní hrozby. Mohl by se podobat mechanismu NATO. České tenistky odletěly na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do Číny. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo, místy déšť, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomuče SA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát, a s tím souhlasí i prezident.
4: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
3: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před dvěma lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Evropská unie potřebuje podle předsedkyně Evropské komise mechanismus podobný Severoatlantické alianci, který by jí umožnil lépe reagovat na hybridní hrozby. Ursula von der Leyenová to řekla v Evropském parlamentu při každoročním projevu o stavu unie. Mechanismus by se měl zaměřit mimo jiné na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky.
5: Myslím si, že nastal čas, abychom měli vlastní evropský protokol pro případ bezpečnostní krize. Pokud by ho nějaký stát aktivoval, všechny členské státy by se sešly, aby koordinovali evropskou reakci a aby odradili od další eskalace a zmírnili dopady.
3: Von der Leyenová s návrhem přišla poté, co útokům v posledních týdnech čelili například Německo, Polsko nebo pobaltské státy. Předsedkyně Evropské komise se dále zavázala, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů. O budoucí podobě skladu společnosti Amazon dnes rozhodnou na svém jednání zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Zástupci firmy chtějí poblíž Boršova postavit překladiště, ve kterém má pracovat 1700 zaměstnanců. Záměr už dříve představili veřejnosti i vedení obce. Investoři mají v případě odmítnutí velké stavby připravené řešení s menšími skladovacími halami. Vybudování dvou z nich jim už teď umožňuje dříve schválený územní plán obce. České tenistky odletěly k finálovému turnaji poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu. Sarah Bejlek se připojí později, protože je ještě na turnaji v Mexiku. Čtvrtfinále odehrají české tenistky příští úterý a dál se zatím kapitánka Barbora Strýcová nechce dívat.
6: První zápas hrajeme proti Velké Británii. Papírově samozřejmě jsme jakoby v tom zápase favoriti, což je fakt, které je. Máme prostě skvělý tým, silný tým a každý může odehrát prostě brutální zápas. I Velká Británie prostě bude těžkým soupeřem, takže samozřejmě holky jsou všichni takový ještě utahaný, takže tam se jako všichni zaklimatizujeme.
3: Hokejisté Sparty jsou po úvodním kole Tipsport Extraligy na prvním místě tabulky. V Olomouci zvítězili 5-2, v dalších zápasech Hradec Králové vyhrál v Pardubicích 5-3, Mladá Boleslav v Českých Budějovicích 3-2, Litvínov porazil Brněnskou Kometu 2-1 a Plzeň přehrála Liberec 2-1 po nájezdech.
7: Překážka na D1 za Odrami a nebezpečí na silnici 10 na Jablonecku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na překážku za Odrami. Na kilometru 318,5 na úrovni odpočívky stojí osobní auto po nehodě. Zabírá odstavný pruh, je označené světelnou šipkou a na místo právě teď dorazila odtahová služba. Na dálnici na silnici 10 z Železného Brodu do Tanvaldu buďte opatrní na konci obce Loužnice. Před zatáčkou byl na vozovce rozlitý olej, může to být kluské, tak zpomalte. A v Praze je uzavřený tunel Mrázovka. Kvůli nočnímu čištění kamer bude mimo provoz v obou směrech až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
9: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
8: Já jsem Jan Kaliba.
9: a já jsem Jana Ciglerová. Tohle je náš nový podcast, pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
8: V něm vás každé dva týdny vezmeme do nejvyšších pater americké politiky, ale i mezi běžné Američanky a Američany.
9: A v prvním díle se podíváme na to, jak se liší život v republikánských a v demokratických státech.

0: Tak tohle je začátek konce mého florického příběhu. Možná se sem ještě někdy vrátím. Určitě na díku vzdání. Ale jestli tady ještě někdy budu žít, to teď doopravdy nevím.
1: Tady to? Tady to má do toho nevědomí. Pojď, tady

0: Ty jsi, Jano, od jara zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech nově, ale až teď v létě, nedávno, ses zvládla nastálo přestěhovat k Washingtonu, k hlavnímu městu z Floridy, kde jsi předtím žila. Už máš vybalené krabice, to je pro mě nejdůležitější otázka, protože vím, jak dlouho to trvalo mně.
1: No tak tím pádem je taky víš, že těžko je mám vybalené. Navíc my jsme se z většího domu přestěhovali do menšího domu, tak teď zápasíme s tím, že máme víc věcí, než které sem můžeme umístit. Ale teď jsem měla takový milej moment sousedský, jak máme těch krabic hodně a pořád je nějakým způsobem se snažím rozstřídit, tak mě u toho sousedi viděli a jedna sousedka napsala do takového společného chatu tady, jestli bych neměla nějaký krabice, že její dcera s kamarádkami, že si chtějí udělat domeček pro panenky, tak jsem byla strašně ráda, že konečně taky já někomu můžu tady do našeho sousedství přispět, protože zatím ty lidi byli tady strašně hodní a zatím nám hrozně pomáhají a vycházejí vstříc a když pršelo, tak nám odvezli dítě do školy a tak.
0: Ty se přesunula z předměstí Miami do předměstí nebo na předměstí Washington DC, hlavního města, tedy velmi červeného, jak Američané říkají, republikánského státu a oblasti do, řekněme, modrého státu a oblasti, tedy demokratické oblasti. Jaká je tohle pro tebe změna a pozoruješ to už teď takhle z kraje na svém bezprostředním životě?
1: Tak můj první dojem okamžitě, samozřejmě kromě počasí a přírody, Florida je subtropický stát, tak tam to podle toho vypadá. Palmy jsou vlastně základními stromy tam. Tady je to víc podobné tomu, co znám z České republiky. Ta příroda je, i to počasí je nám více podobné. První velký rozdíl byla demografie. Já jsem prostě tam 9 let žila jako menšina běložská uprostřed 80% latinos. Lidé vypadali jinak, lidé mluvili jinak, lidé se chovali jinak než já. Měli jiné názory, měli jiné potřeby, jiné preference, jiný pohled na věci, jinou energii a temperament, jinak vařili. Všechno bylo vlastně jinak. Tady ve Washingtonu je mi to daleko víc podobné. Je znát, že ta dominantní imigrace pořád tady je evropského původu, takže jsou to lidé nám více podobní. Už zase jsme zkonstatovali s rodinou, že nejsme běložská menšina, ale už jsme zase v běložské většině. Proměnila se tady demografie i tím, že je tady výrazně méně latino, až naši kluci ve školách říkali, že tak trochu je šli hledat, protože s nimi je vždycky větší sranda, říkali mi kluci. A vidím tady daleko víc asijských Američanů, vidím tady také daleko víc muslimů, veřejně se projevujících muslimů. Ženy nosí šátky, to vlastně dole na té jižní Floridě jsem prakticky neviděla. Je tady i o něco víc Afroameričanů, než jsem vnímala dole na jižní Floridě, ale to, co tady vnímám, jsou jinak postavené hodnoty. Bydlím 15 minut od Pentagonu, takže je tady hodně rodin, které mají co dočinění s americkou armádou, což je na jednu stranu velká výhoda, protože jsou zvyklé se stěhovat a tím pádem nejsme tady zas takový, nevyčníváme jako cizinci příliš. Na druhou stranu je to samozřejmě určitá i taková skupina, která má určité názorové postoje, které třeba ještě neznám. A jsem strašně na to zvědavá, armáda má být z principu apolitická. Zatím jsem si nevšimla, že by se tady lidé nějak hrnuli do toho se bavit o politice, ale když bych to měla srovnat, tak bych řekla, že ty největší rozdíly jsem se zatím asi všimla dva ve škole u mých dětí a v tom, že v 11 hodin nebo tady v neděli dopoledne nejsou všichni v kostele, tak jak jsem to vnímala na té jižní Floridě.
0: A ty jsi zmiňovala právě tu školu, trochu jsi mi o tom vyprávěla a to mi přišlo hrozně zajímavé. Co jsi vypozorovala, jaký je to rozdíl?
1: Ty školy mají něco, čemu se říká open house, takže pozvou rodiny ještě vlastně před tím začátkem školy na to, aby se seznámili jak s tou školou, tak s učiteli, tak s těmi prostory, s předměty a podobně. Takže během těchto open houseů mě několikrát vlastně první překvapení, které by se mi na floridské škole nestalo, bylo, když proti mě šla učitelka, která byla trans ženou a byla otevřená. Transženou, byla takovou, bych řekla, velmi feminní transženou, byla krásně oblečená, krásně namalovaná. Tak zaprvé, když už byl někdo na Floridě trans, tak to spíš tajil, protože ty kulturní války tam byly velmi silné a za druhé by asi těžko pracoval ve škole. Naše děti měly ve škole transučitele, který se ale v loni vlastně odstěhoval do jiného státu, právě protože jakkoliv by komunikoval to, kým je, tak vlastně by to mohli někteří rodiče brát za indoktrinaci, kteráž to je na floridských školách přísně zakázaná, a už by z toho mohl mít nějaké oplétačky a vlastně bylo jednodušší se do toho vůbec nepouštět. Pak jsem takových situací zažila ještě několik. Napsala mi učitelka e-mail a podepsala se jako she, her, což tak se podepisují lidé, kteří chtějí naznačit, že jsou inkluzivní všem druhům sexuální orientace. Já to prostě z Floridy ze školy tohle neznala.
0: My bychom asi měli také vysvětlit, jak vlastně Spojené státy fungují, pokud jde o pravomocí těch států a také o to dělení na ty červené a modré, na ty republikánské a demokratické.
1: To je docela důležité pro to pochopení, proč je tak strašně odlišné žít ve státě, který je většinově veden republikány, nebo ve státě, který je většinově veden demokraty. Ta pravidla toho života jsou tam totiž jiná a jsou jiná výrazně a některá z nich velmi konkrétně zasahují lidem do životu.
0: Můžeme určitě říct, že co se týče té federální úrovně, tak samozřejmě obrana, to je záležitost Spojených států jako celku, zahraniční politika, imigrace, imigrační zákony a jejich vymáhání, to všechno má na starosti federální vláda. Ale potom velká autonomie je třeba ve školství, ve zdravotnictví, i třeba co se týče bezpečnostního zajištění policejních sborů. A co je hodně důležité, to jsou třeba volby. Pamatujeme si, že třeba Donald Trump říká otevřeně o volbách, že by měli se federalizovat. Jeho ministr pro vnitřní bezpečnost mluví o tom, že by se mohlo stát, že pošle do volebních místností federální agenty toho imigračního úřadu ICE. Z toho také plynou velké obavy části Američanů o legitimitu těch voleb. Republikáni na druhou stranu zase volají po zpřísnění identifikace hlasujících. Ale co je pro nás teď podstatné, ukázat na tom, že podobu voleb ve Spojených státech sice federální zákony upravují, máme tady třeba Voting Rights Act z roku 1965, tedy ten hlavní, řekněme, stále volební zákon. Do toho výkladu jeho zasahují i soudy, včetně toho nejvyššího, ale v rámci toho organizují, certifikují a tu podobu jako takovou určují u voleb státy. To znamená, do jaké míry, jakým způsobem se bude volit na dálku, kolik bude volebních místností, kdy přesně volby začínají a kdy se může začít volit před termínu a tak dále. To všechno mají na starosti jednotlivé státy, stejně jako třeba způsob registrace.
1: No a teď si v létě si ve Spojených státech byl, projel si velkou část Spojených států díky tomu, že si pokrýval fotbal a jezdil si po těch jednotlivých turnajích a zápasech, takže mluvil si s Američany o tom, jak vnímají ty rozdíly mezi republikánskými a demokratickými státy.
0: Já jsem se dostal vlastně do těch států, které můžeme označit, nebo Američané označují jako deep blue a deep red, to znamená silně modré, demokratické nebo silně republikánské, červené, a tam bylo hodně zajímavé ptát se lidí, jak se jim tam žije a co třeba považují za největší přínosy, výhody, proč vlastně se případně rozhodli přestěhovat do toho daného státu. Zkoušel jsem hledat právě i lidi, kteří žili a mají to srovnání, že žili třeba i v tom opačném gardu, a to se mi podařilo v Bostonu, to je stát Massachusetts, ten můžeme označit za hodně silně demokratický a modrý, a tam jsem se dal do řeči s jedním umělcem, který tam hrál na ulici, dokonce mi zahrál i svoji píseň, na kterou je nejvíc hrdý, o své mamince. Mark Alio se jmenoval a ten říkal, že právě se přestěhoval z Floridy, že žil historicky i na Floridě, ale že modrý stát mu velmi vyhovuje.
2: V modrém státě se mi žije dobře. Právo na interrupci je tu zachováno a v mnoha ohledech je to tady bližší Evropě. Funguje tu sociální záchranná síť i sociální služby. Massachusetts má zdravotní pojištění prakticky každý. V jiných amerických státech to zdaleka není samozřejmost.
0: Ale třeba Texas je braný v poslední době jako hodně červený stát a tam jsem se dal do řeči s Josem. To je člověk, který říkal, že vlastně celý život naopak žije v republikánském prostředí, v republikánském státě, v Texasu, až na nějakou epizodu v zahraničí, a on si zase naopak pochvaloval právě ty nižší daně, to slyšíme často a vidíme i nějakou tu vnitronárodní migraci, třeba z Kalifornie do Texasu kvůli vyšší daní, ceně benzínu, to jsou přesně věci, které on také zmiňoval, že se mu líbí.
3: Low taxes, yeah, it's better than California.
4: Nízké daně, určitě. Je to lepší než v Kalifornii. I proto se řada lidí z Kalifornie stěhuje do Texasu. Kdo si nemůže dovolit zdravotní pojištění, může využít programy Medicaid nebo Medicare. Kdo má více peněz, může si připlatit za vlastní pojištění. Podle mě je systém férový.
0: Ale Texas, zase když se vrátíme k tomu, že to není něco konstantního označovat nějaký stát za modrý a červený, tak se nám teď vlastně v těch volbách může docela snadno stát, že začne nám trošku fialovatět, když to tak řeknu, protože docela velké šance být zvolený do federálního senátu, tam má James Tallarico, to by byl první demokrat po mnoha desetiletích, který by tam byl zvolený na celostátní úrovni, a myslím, že i Greg Abbott jako guvernér si nemůže být podle těch čísel z průzkumu úplně jistý, takže se nám může stát, že Texas zažije něco podobného, jako zažila ostatně Florida, protože si pamatuju ještě docela nedávno doby, kdy Florida byl ten stát, na který se při prezidentských volbách čekalo, jestli se přikloní k demokratům nebo republikánům, a to už dneska vůbec není pravda.
1: To už od nástupu Donalda Trumpa není pravda. Donald Trump i jeho vlastně takový velký pomocník, guvernér Ron DeSantis, dokázali učinit Floridu červenou skrz naskrz. Dokonce i okres Miami-Dade, to je v okolí, bezprostředním okolí Miami, který byl 20 let modrý, tedy demokratický, tak zčervenal po této červené vlně Rona DeSantise a Donalda Trumpa. Nevím, jak to bude teď, protože Florida je sice republikánský stát, že je tam hodně konzervativních lidí, je tam velká část latinos, takže to jsou konzervativní voliči, ale imigrace a přístup Trumpovy administrativy k imigraci tím hodně otřásla teď, a co já slyším z Floridy od svých známých i z toho červeného spektra, tak to otřáslo i jimi a jsou zklamaní tou politikou současného prezidenta s tím, že ceny benzínu a všeho, o čem jsem mluvil, tak výrazně vzrostly, takže ten život je tam velmi nákladný. Do toho jsou expedovány tisíce latinos a to samozřejmě má efekt i na trh s nemovitostmi, hodnotu nemovitostí, cenu práce, která tím pádem stoupá. A je to otázka, jak to dopadne, ale já jsem vlastně sledovala ten přerod z toho fialového státu, který na jihu byl výrazně modrý, do celočerveného státu, a musím říct, že ten rozdíl, vlastně ten zlom nastal během covidu, a i to, že guvernér DeSantis prezentoval Floridu jako stát, který neuznává ta bezpečnostní opatření v důsledku covidu, tak nalákal tím vlastně další republikánské voliče, nové obyvatele Floridy, kteří právě měli tyto postoje konzervativní, a tím vlastně ještě posílil tu voličskou základnu na Floridě. On vlastně udělal takovou reklamu na červený stát, říkal, pojďte sem, kdo jste jako my, tak přijďte sem, a ty lidi skutečně přijeli. Jedno období to bylo zhruba 1000 lidí za den se stěhovalo na Floridu. Neříkám, že všichni byli konzervativně smýšlející, ale velká část určitě ano, a pak se to i projevilo na těch volbách. Já když jsem se ptala svých republikánských sousedů na Floridě, co říkají vlastně na to politické vedení, na to, co si zvolili, tak velká část z nich vykazovala nějakou nespokojenost nebo nějaké zklamání, ale nikdo z nich teda nebyl ochotný jít a volit demokraty. Takže tihle lidé, předpokládám, buď nakonec ty republikány zase zvolí, anebo vůbec k volbám nepůjdou, protože v jejich DNA není volit demokratickou stranu. Takže já to tam přímo pozoroval, že vlastně přibývá těch lidí, kteří nesouhlasí ani s jedními.
0: A zase naopak ze svého života u Washingtonu si pamatuju ty demokraty, kteří nesnesli Donalda Trumpa a současnou republikánskou stranu, ale byli naprosto frustrovaní z demokratické strany jako takové, ale nakonec jim vždy nezbývalo, než potom volit většinou toho demokratického kandidáta. Každopádně v posledních letech se začíná život v těch červených a modrých státech opravdu hodně lišit s ohledem na tu přijímanou legislativu. Kromě toho, co ty si zmiňovala, si vybavuji, že začíná v republikánských státech platit třeba pravidlo, že je potřeba ve školách povinně vyvěsit desatero. To, myslím, platí v Louisianě, v Texasu, v Arkansasu, myslím, že i v Alabamě. Asi nejvýznamnější, nejvýraznější je to potom zrušení precedentu Roe versus Wade v roce 2022, to znamená té celonárodní ochrany práva na interrupce právě v téhle oblasti. Tady je teď hodně států, je to celý ten Sun Belt, vlastně ten jiho východní pás, řekněme, až ale po státy, jako je Texas, kde jsou velmi tvrdé limity pro interrupce, pokud vůbec tam interrupci jde udělat jako zdravotní zákrok. Myslím, že třeba zrovna Texas nedovoluje výjimky ani po znásilnění nebo incestu a postihuje i lékaře, kteří by interrupci nabízeli. Na druhou stranu máme státy, které vůbec neudávají žádný limit pro stáří plodu, kdy se ještě smí a kdy už se nesmí interrupce udělat. Pro Publica, což je investigativní projekt, tak docela nedávno měl takovou analýzu, že počet úmrtí na mimoděložní těhotenství se v posledních 5 letech ve Spojených státech zdvojnásobil a to je právě to období, kdy byl vlastně zrušen ten precedent ochrany interrupcí na federální úrovni a v těch republikánských státech začaly platit ty velmi tvrdé limity pro interrupce nebo úplné zákazy. No a nejhorší ta situace s těmi úmrtími na mimoděložní těhotenství je podle té analýzy právě ve státech bez legálního přístupu k umělému přerušení těhotenství.
1: Ono to může znít někomu hrozně, že není omezení na interrupci jako takovou, ale ze zdravotních důvodů není omezení na interrupci ani v České republice. Ta diskuze se odehrává mezi lékařem nebo lékařkou a rodinou a ne na politickém sněmu politické strany. A to je ten hlavní rozdíl. Já jsem zažila rozhovor s jednou mladou demokratickou voličkou, která odjížděla, říkala, že to budou její první volby. Odjížděla, potkala jsem ji na předvolební kampani a odjížděla studovat a vybírala si stát podle toho, aby právě tam měly ženy zajištěny reprodukční práva a nebyly v tom ženy omezovány. Říkala, že by z tohoto důvodu nikdy nešla studovat do červeného státu. Právě kvůli tomu, že stát se může cokoliv a že si potřebuje být jistá, že dostane potřebnou zdravotní péči v takovém případě.
0: To se dostáváme znovu zpátky k tomu stěhování a je to přesně i moje zkušenost, že jsem při různých příležitostech už v době právě pro zrušení té federálně dané ochrany interrupcí natáčel s mnoha mladými ženami, které říkali přesně tohle.
5: Znám lidi, kteří si vybírají vysokou školu podle toho, ve kterých státech platí zákazy interrupcí a do těchto států nejdou studovat, protože se obávají, že by tam v případě potřeby nedostali zdravotní péči.
0: Opravdu opakovaně jsem to slyšel od mladých žen jako důvod k tomu, kam se dál vrtnout a kam se případně přestěhovat, kde studovat.
6: Určitě budu zohledňovat, v jakém státě budu žít nebo chodit na vysokou školu. A nikdy bych nechtěla žít v žádném republikánském státě, protože bych tam měla pocit, že jsou ohrožena moje práva.
0: Můžeme pro kontext zmínit, že pro Američana je mnohem běžnější stěhovat se za prací, za rodinou, z jiných důvodů, ze státu do státu, než jak jsme na to zvyklí tady. Já si vzpomínám v době doznívající pandemie covidu, že se konalo poměrně dost protestních akcí, bylo to už za Bidenova prezidentství v roce 2022. This country has been wrecked by a virus that's been here for 2 years. Kdy jsem potkal na jednom z protestů muže, který tam byl s rodinou, říkal, že jsou z New Jersey, bydlí v New Jersey, jezdí pracovat nedaleko do státu New York a tam, že ho zkrátka zaměstnavatel nevpustí do kanceláře, do práce, když nebude očkovaný, on odmítal se nechávat očkovat.
7: I won't vaccinate based on their telling me I have to.
8: Nenechám se očkovat jen proto, že mi to někdo nařídí. Raději bych se soudil, když je toto poslední, co bych chtěl dělat. Mám štěstí, že můžu pracovat z domova. Připadalo mi ale nespravedlivé, že mi v New Yorku říkali, že bez očkování nesmím do kanceláře.
0: Vadilo mu i to, že škola nutí děti nosit do školy roušky, to znamená ta zdravotní opatření v té době, kdy byl covid opravdu ještě velký problém, zabíjel velké množství lidí, on ale zkrátka s těmito opatřeními nesouhlasil a říkal, že si docela dobře dovede představit a že to ta rodina vážně zvažuje, že by se přesunul jinam právě do volnějšího státu v tomto a to byly hodně republikánské státy v té době a on jako číslo jedna zmiňoval právě Floridu tenkrát v tom roce 2022, si vzpomínám. Ty ses tedy, připomeňme, přestěhovala z Floridy teď k Washingtonu, do Virginie, do modrého státu a ještě mě zajímá, jak to cítíš teď profesně, protože pro mě byl obrovský problém někdy to, že jsem byl obklopený demokraty v ulici, v nějakém přirozeném prostředí. Byl obrovský problém dostat se do myšlení republikánů někdy. Samozřejmě jsem vyjížděl za republikány, měl jsem i přátelé, kteří byli republikáni, ale to množství samozřejmě převažovali demokrati a bylo to znát na tom, že v tom myšlení těch republikánů člověk tolik nežil a musel to víc hledat a víc zatím vyjíždět. Ty jsi byla teď republikány doslova obklopená na jižní Floridě v té komunitě, v které jsi žila, tak nebojí se trošku toho, že z toho vypadneš a bude to teď obráceně?
1: Já už jsem ti to říkala, já bydlím 15 minut od Pentagonu, takže kolem mě bydlí hodně lidí, kteří jsou nějakýmkoliv způsobem napojeni na americkou armádu. Americká armáda většinou, nebo možná je to můj předsudek, ale bývá spíše republikánská nebo spíše konzervativní, takže uvidíme. Spíš je otázka, jestli ty lidi dokážu rozmluvit nebo ne, protože na Floridě jsem měla spoustu přátelských vazeb, tady si tu cestu k ním budu muset hledat a přes politiku je to dneska takové všelijaké, lidé moc nechtějí mluvit. Politice, ale uvidím, každopádně nemyslím si, že jsem úplně v modré oblasti tady.
0: Každopádně Jana Ciglerová už je přestěhovaná, budeme si takhle každou druhou středu povídat a příští týden také můžete v aplikacích podcastových najít bonus k dnešnímu dílu, ještě takový dovětek, ale co je podstatné, Janu můžete slýchat v Českém rozhlase každý den, takže to si určitě nenechte ujít.
1: Takže děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi. Ahoj přes Atlantik.
0: Ahoj přes Atlantik.
9: Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby sněmovna se převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil. Informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Do koalice patří taky třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opozice. opoziční blok, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Sečtených je 99% hlasů. Podle televizní stanice ale strany vládnoucího pravicového bloku už prakticky ztratily šanci na získání parlamentní většiny. Opoziční středolevý blok má před sečtením posledního procenta hlasů 176 křesel, tedy o 3% víc než protistrana. A z chátrajícího sokolského kina v Roudnici nad Labem bude kulturní a kreativní centrum. Česká obec sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce. Celkové náklady na rekonstrukci funkcionalistické budovy jsou 112 milionů korun. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal.
11: Nehoda na D1 za Odrami a omezení u Uherského Hradiště. Na D1 z Ostravy do Přerova pozor za Odrami. Na kilometru 318,5 právě nakládají havarované osobní auto na odtah. Místo je označené světelnou šipkou, pozor na pohyb lidí okolo. Na D55 počítejte s omezením u Uherského Hradiště ve směru na Otrokovice. Na kilometru 47,5 je kvůli sanaci svahu uzavřený pravý pruh. A v Praze pokračuje úplná uzavírka tunelu Mrázovka. V obou směrech opravují kamery. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Vládní koalice hledá cestu, jak aspoň částečně snížit vysoký schodek státního rozpočtu na příští rok. Dvě vládní strany, hnutí SPD a motoristé sobě, chtějí ušetřit na školní inkluzi, tedy na začleňování dětí se speciálními potřebami. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura mluví o 3 miliardách korun. Souvisela by taková úspora s revizí inkluze, kterou si vláda vytkla ve svém programovém prohlášení? Mohl by stát poskytovat stejně kvalitní vzdělávání, pokud by výrazně ubylo asistentů pedagoga? A je jich hodně nebo tak akorát?
9: Pro a proti Lukáše Matošky.
12: Tady se mnou ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová. Dobrý den.
13: Dobrý den všem posluchačům.
12: A místopředseda téhož výboru, poslanec zvolený za motoristy sobě, Miroslav Krejčí. Dobrý den.
14: Dobré dopoledne.
12: A začněme od vás, pane poslanče. Jak by se podle vás v příštím roce dalo ušetřit právě na školní inkluzi?
14: Těch možností, které lze realizovat v uvozovkách z roku na rok, zase tolik není. Reálně se připravuje, a připravuje to pan ministr Plaga, takzvanou parametrizaci asistentů pedagoga, která má za cíl přestat zvyšovat ten, nebo zastavit ten narůstající počet asistentů pedagoga, případně ho trošičku snížit. Nicméně k nějakému výraznému zásahu do počtu asistentů pedagoga není možné. To snížení počtu není možné způsobit z měsíce na měsíc. Jsou potřeba legislativní změny, jsou potřeba primárně změny v systému školství a bavíme se s panem ministrem Plagou o tom, kdy a jak k těmto změnám půjde. Kdy je půjde realizovat.
12: Tak jestli jsem tomu správně porozuměl, obracím se na vás, paní poslankyně, tak váš pan kolega z koaličních řad připouští, že na inkluzi nelze narychlo ušetřit hodně, ale něco přece jenom. Co vy na to?
13: Mě fascinuje, že každá strana před volbami říká, jak je pro ně školství prioritou a pak je to první oblast, kde se škrtá a kde se šetří. Pokud budeme šetřit na inkluzi nebo na pomoci dětem se specifickými potřebami, tak na to jako společnost doplatíme daleko více, protože máme jasně spočítané následky toho, kdy dítě například nedokončí základní školu, neuplatní se na trhu práce a náš stát potom takový člověk stojí daleko více než někdo, do koho investujeme v rámci kvalitního vzdělávání, pak se uplatní na trhu práce, je úspěšný, odvádí daně a žije normální život.
12: Pane poslanče, nehrozí v souvislosti s těmito úsporami, že dopadnou na děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
14: My se nesnažíme škrtat bezhlavě a to, co navrhujeme, není o tom, že mají být sníženy služby nebo snížena kvalita toho, co je těm dětem poskytováno. To by bylo prosté škrtnutí bez náhrady. Můžeme říct, že škrtneme všech 16 000 asistentů, ušetříme třeba 5 miliard, 8 miliard korun, ale v tu chvíli by to bylo přesně to, o čem mluvíte, ale to my nechceme.
12: No,
14: my
12: se vydáváme... Tomio Okamura hovoří o 3 miliardách korun.
14: Ano. To je jenom část asistentů a to se
12: to by
14: právě dostává.
12: Taky zásadní škrt.
14: To se dostáváme k tomu, o čem jsem chtěl mluvit, a to znamená optimalizace a zvýšení efektivity. My chceme snížit množství prostředků, které se vynakládají, a zároveň zachovat nebo pokud možno ještě zvýšit služby, které za ty peníze stát do toho systému zajišťuje a dostává.
12: A už od příštího roku.
14: Ideálně. Nicméně to není skokový proces, to musí být postupný proces. A když si vezmete pana ministra Plagu, tak ten mluví od začátku o profesionalizaci asistentů, aby měli lepší vzdělání, dokázali těm dětem pomoci víc a bylo jich potřeba méně.
12: Paní poslankyně, připustila byste, že celý systém inkluze je možné přenastavit, optimalizovat tak, aby byl míň nákladný a současně zajišťoval stejné služby pro děti, ne-li lepší, jak naznačil pan poslanec?
13: Optimalizovat systém a nastavit inkluzi je zapotřebí, ale já se obávám, že tady neušetříme, obzvlášť proto, že od začátku je inkluze podfinancovaná. My jsme tady roky čekali na financování školních psychologů, sociálních pedagogů, speciálních pedagogů. Například já jako radní města Ostravy jsem posledních 7 let tyto pozice dofinancovávala z městského rozpočtu, protože vím, jak ty pozice jsou důležité.
12: Takže když hovoříte o podfinancovanosti celého systému, tak vy tam nevidíte prostor pro úspory, ale naopak tam vidíte nedostatky.
13: Ano, naopak vidím nedostatky, jak vytují parametrizaci asistenta, protože nyní je asistent pedagoga přidáván dítěti se speciálními potřebami. Jakmile dítě odejde ze školy nebo se s ním něco stane, tak s ním odchází asistent. Proto školu je to velmi nestabilní prostředí, takže jsem ráda, že nyní budou mít asistenty pedagoga na školách fixně a nebude tady asistent putovat, odcházet a měnit se s dítětem, které třeba odejde ze školy. To je určitě dobrý krok. A zároveň to dává nějakou jistotu a stabilitu tomu financování. A já bych byla ráda, abychom dali školám a pedagogům opravdu podmínky k tomu, ať můžou dělat kvalitní práci, ať 100% financujeme odborné pozice, které jsou důležité, které máme vyzkoušené, a mezi ně patří i asistent pedagoga. Jak bude parametrizace vypadat, uvidíme. Tento krok kvituji, ale určitě neušetříme.
12: Když, pane poslanče, vláda i ve svém programovém prohlášení označuje školství za prioritu, nedávalo by smysl, aby na začleňování dětí se speciálními potřebami dávala víc peněz, ne míň?
14: Co se týká rozpočtu školství, tak všichni víme, že musíme pracovat s tím, co máme, a já nesouhlasím s tím, že všechny neziskové organizace křičí do světa, dáváte o 0,5% nebo o 1% na školství méně, než je průměr OECD. My máme jiné daňové zatížení v České republice, než mají jiné země, a nelze to srovnávat jak jednak jedný.
12: Držme se nicméně inkluze, což je naše dnešní téma, prosím.
14: Co se týká inkluze, tak v tom systému školství je otázka, jaké peníze označíme na to, že jdou na inkluzi, jaké na to nejdou. Není tam jednoznačná metrika, co se do toho počítat dá, co se do toho počítat nemusí, ale to, co jsem chtěl říci, je, že rozpočet školství je nějaký balík peněz, se kterým musí pan ministr pracovat a zajistit ty potřeby, které školský systém musí zajistit.
12: To jistě, a ministr Plaga naznačuje, že by chtěl v příštím roce na školství peněz víc. Každopádně, ať přece jenom tu naši diskusi konkretizujeme. Rozumím tomu správně, pane poslanče, že za vás, jakožto za motoristy, za které vy jste byl zvolený, je zkrátka asistentů pedagoga v České republice příliš mnoho?
14: Pokud to řekneme ve zkratce, tak ano, my chceme snížit počet asistentů pedagoga a zároveň zajistit zachování služeb, které poskytují dětem.
12: Dobře,
15: Paní poslankyně, nemáme příliš mnoho asistentů pedagoga, nedošlo skutečně především v těch posledních letech k nekontrolovanému nárůstu asistentů na školách?
13: Určitě nemáme mnoho asistentů pedagoga. Jak jsem říkala, kvitují nové nastavení parametrizace a to, že bude asistent pedagoga přidělován škole a ne dítěti. To je určitě dobrý posun. Já chci říct, že jak slyším tady pana kolegu, ale slyším i pana Okamuru nebo pana Šťastného, to jsou při vší úctě všechno lidé, kteří neznají praxi. Já jsem ve školství byla 20 let, já vím, jak vypadá škola, já vím, jak vypadá běžná výuka.
15: Dobře.
13: Máme čím dál tím více dětí se specifickými potřebami.
15: Dobře, ano, to skutečně ukazují data. Potřebujeme tedy podle vás zhruba těch 37 tisíc asistentů pedagoga.
13: Potřebujeme, stejně jako potřebujeme další odborné pozice, protože ta situace ve školách se zhoršuje a učitelé sami toto nedokáží zvládnout, tak aby se starali o děti, o výchovu, o well-being a zároveň ještě učili.
15: Pane poslanče, toho jste si vědomí, že přibývá podle průzkumu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a tedy i dětí, kteří budou potřebovat ta podpůrná opatření, která zajišťuje asistent pedagoga?
14: Samozřejmě je klíčové si říct, jaké jsou všechny ty speciální vzdělávací potřeby, protože běžně do toho se lidé snaží zařazovat poruchy učení, což jsou dyslexie, dysgrafie a podobně. Nicméně většina z těchto uspůsobení nebo znevýhodnění nejsou případy, kdyby u těch dětí měl sedět asistent. Máme více než 50 tisíc dětí s poruchou učení a dalších více než 50 tisíc dětí s nějakýma jinýma vzdělávacíma potřebama.
15: Paní poslankyně, potřebují skutečně všechny děti, které dnes mají asistenty pedagoga, takto intenzivní pomoc?
13: A tady bych ráda reagovala jak na vás, tak na pana kolegu. To je přesně to neporozumění systému. Dneska dítě s dyslexií nemá asistenta pedagoga. Jo, to znamená, že máme spoustu dětí, které mají abnormality, ať to jsou talentované děti, o které se potřebujeme postarat, tak děti například se specifickými poruchami učení, ale neříkejme, že dítě s dyslexií má asistenta pedagoga. Asistenta pedagoga dostávají děti na 3. až 5. stupni a tam dyslexie vůbec nepatří. Takže to je to neporozumění tomu systému. Asistenta pedagoga dostávají opravdu diagnostikované děti, u kterých víme, že si ve škole sami neporadí.
15: Pane poslanče, to uznáváte?
14: Jasně, já jsem neřekl, že dítě s dyslexií má asistenta. Já jsem říkal, že do této skupiny, o které se mluví, patří polovina dětí s poruchou učení a kdybych měl další prostor, tak dořeknu, že tato skupina...
15: To řekněte to teď.
14: Asistenty mít nemá a nepotřebuje. To patří právě do té druhé skupiny, kde už jsou i ty děti s mentálním postižením, s poruchama chování, závažný vady řeči a podobně další zdravotní postižení. Tam už je to potom samozřejmě k diskuzi, kdo musí, kdo nemusí. A my vlastně od začátku vlády, od vzniku programového prohlášení vlády prosazujeme a říkáme, že je potřeba zvýšit kapacity speciálních škol. Chceme, aby všechny děti s mentálním postižením dostaly speciální péči v konkrétní škole, která na to bude specializovaná a v tu chvíli ty asistenti, kteří jsou na ně vázaní v základních školách, nebude jich potřeba tolik, protože buď budou mít ve speciální škole speciálního pedagoga, který nepotřebuje asistenta, eventuálně podle množství těch žáků ve třídě tam může být jeden asistent na více dětí.
15: Tak, teď skutečně pan poslanec připomněl to, co stojí v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše, a sice, že budou posilněny kapacity speciálních škol, to znamená, že by tam měla být, když to řeknu ošklivě, přesunuta část těch dětí se speciálními potřebami ze škol běžných. Paní poslankyně, vaše reakce na to?
13: Ty kapacity určitě potřebujeme, například v Praze a okolí nejsou dostatečné ani nyní, takže ani nyní děti, které do speciální školy mají chodit, nemají místo, takže částečně s tím posílením kapacit souhlasím. Na druhou stranu, my jsme se zavázali k inkluzi, jsme součástí Evropské unie a inkluze dětí se specifickými potřebami je něco, co po nás Evropská unie vyžaduje a co je žádoucí. Na základní škole spíše opravdu vychováváme, je to socializační proces, ty děti se sice učí nějaké základy, ale zároveň se učí být spolu, akceptovat odlišné děti a já bych ráda připustila a zároveň připomněla, že inkluze nejde jenom z té jedné strany, to znamená péče o děti se specifickými poruchami, ale také o talentované děti, které zanedbáváme. A jenom poslední glosa, pokud navýšíme počet speciálních škol a opravdu tam hodíte problémové děti, se kterými si nyní neumíme poradit, protože nemáme asistenty a nemáme tu odbornou pomoc, tak to určitě rozpočet nesníží, ale naopak zvýší, protože celá speciální škola stojí daleko více než konkrétní odborná pomoc na stávající škole a nepřispěje to naší společnosti jako celku, protože na té základní škole jde opravdu o vzájemné soužití.
15: Než budeme pokračovat a než vás, pane poslanče, nechám zareagovat, tak bych jenom připomněl, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová a místopředseda tohoto výboru, poslanec za motoristy sobě Miroslav Krejčí.
9: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Pane poslanče, máte samozřejmě prostor zareagovat. Já bych to jenom připomněl a možná spojil s tím, co tady před chviličkou paní poslankyně připomněla a co souvisí i s argumentací ministra školství Roberta Plagy, protože on upozorňuje na to též, a sice, že pokud budou děti ve speciálních školách ve větším počtu, bude to třikrát dražší než inkluze na jednotlivce. Inkluze podle ministra Plagy je levnější nežli umístění dítěte ve speciální škole. Jste si toho vědom?
14: Pokud mluvíme o trojnásobku ceny, tak ten trojnásobek není vzhledem k inkluzi, ale vzhledem k ceně žáka v běžné škole. Nicméně do toho se nepočítají asistenti pedagoga. Takže pokud běžný žák v běžné škole stojí 100 000 korun na rok, plus minus pár tisíc, tak na speciální škole to je něco mezi 250 a 300 tisíci korunami.
15: Čili pořád je to výrazně víc.
14: Je to více, ale k těm 100 tisíci korunám musíte přidat náklady na asistenta a náklad na asistenta je v řádu 500 000 korun na asistenta.
15: A když takže máte, vy tvrdíte když opak toho, co říká ministr školství, že inkluze je dražší než umístění dítěte ve speciální škole.
14: Současně nastavená inkluze opravdu může být dražší, než je to, co navrhujeme.
15: Popíráte tedy ta čísla z ministerstva školství?
14: Já jsem čísla řekl. 100 000 stojí běžný žák, 250 až 300 000 stojí dítě ve speciální škole. Jsou to čísla, které platí rozpočet ministerstva školství. K tomu jsou nižší desítky tisíc nákladů zřizovatelů.
15: Paní poslankyně, tak jak to tedy je s tou nákladností inkluze ve srovnání s tím, kolik stojí umístění dítěte ve speciální škole?
13: Ta čísla, která uvádí pan poslanec, jsou zkreslená. Ministerstvo školství posílá zřizovatelům dotaci na žáka a v té dotaci na žáka jsou zahrnuté všechny záležitosti, stejně jako v platech učitelů. Těch 100 000 je opravdu suma na hlavu,
15: tedy, promiňte,
13: průměrná, která započítává všechny platy, včetně těch asistentů pedagoga a dalších věcí.
15: Chtěl doptat,
13: jo, takže to není pravda.
15: Tam už se počítá s platy pro asistenty
13: pedagoga. Zatímco na tu běžnou školu jde 100 000, na tu speciální školu jde 300. Nemůžeme tedy do těch 100 000 ještě připočítávat nějaké další náklady, protože to je zprůměrované finance na jednu hlavu, což znamená, že nějaké dítě nepotřebuje asistenta, takže na něj jde de facto jako méně peněz. Ale těch 100 000 na hlavu je tak, takže já si myslím, že tady jako počítáme oba dva každý jinak a spíše se schyluji k názoru pana ministra Plagy, který ta data má a ví, a já z pozice člověka, který ty finance na školy rozdával a sledoval, s tím souhlasím.
15: Pane poslanče, tak počítáte oba každý jinak a vy počítáte jinak než ministr Plaga?
14: Já mám čísla z ministerstva školství a dostal jsem informaci, že asistenti v tom započítání nejsou. Proto jsem si to dovolil říci.
15: Zeptám se vás jinak, ať nehovoříme jenom o číslech. Souhlasíte s ministrem Plagou, že většina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do speciálních škol nepatří, ale že by měly být ve školách běžných?
14: Samozřejmě, protože většina žáků patří do skupiny poruchy učení, případně sociální nebo jiné zdravotní znevýhodnění. A tyto děti opravdu nepatří do speciálních škol.
15: Tady se shodnete, paní poslankyně.
13: Určitě ano, ale i část těchto dětí ty asistenty potřebuje.
15: Jak velká část?
13: Tak statisticky vám teď neřeknu, ale z praxe vím, že děti, které mají asistenta pedagoga, ho opravdu potřebují.
15: Už jsme se tady toho dotkli, že v současnosti probíhá postupně revize inkluze, kterou si vláda Andreje Babiše vytkla ve svém programovém prohlášení. Je to, pane poslanče, systémové teď říkat, potřebujeme na inkluzi co nejdřív ušetřit, když ta revize inkluze ještě nedoběhla?
14: Tak primárně jsme v okamžiku, kdy řešíme státní rozpočet pro příští rok, který má neuvěřitelně velký schodek, a hledáme cesty, jak ten schodek snížit v případech, kdy není potřeba legislativní změna. Pokud je

0: Nyní počtu asistentů pedagoga tak, jak je navrženo s parametrizací.
1: To znamená, o kolik by jich ubyl?
0: Myslím si, že pan ministr Plaga přišel s číslem asi kolem 2500 asistentů.
1: Tak to by nebyla zas tak radikální změna, paní poslankyně, nemyslíte, vzhledem k tomu, že se uvádí, že ve všech školách je asistentů pedagoga přes 37 000, kdyby jich ubylo, dejme tomu, o 2 nebo o 3 000?
2: Já jsem říkala, že s tou parametrizací víceméně souhlasím, že je pozitivní. My jsme se tady ale celou dobu bavili o úsporách, které tato vláda prosazuje v rámci školství, a chci podotknout, že pokud nebudeme investovat do vzdělání, jakože teď už je v deficitu, tak se nám to vrátí, protože my tady řešíme minimální mzdy, řešíme tady, jaký typ zaměstnání, jaký typ výplaty lidi mají a s čím menším a kvalitním vzděláváním budeme mít montovny, nemozkovny a neposuneme jako společnost se vůbec nikam dál. Finsko, Estonsko investuje do školství, investuje daleko více než průměr OECD a vrací se jim to jak v HDP, tak v hospodaření státu. A já na to chci upozornit, protože jakýkoliv škrt v podfinancovaným školství je špatně.
1: Ale k tomu vy, pane poslanče, už jste se vyjadřoval, že nesouhlasíte s tím tvrzením, že bychom jako Češi na školství dávali málo.
0: Je to o té přidané hodnotě toho školství. Poslední dobou proběhly titulky, že dáváme na školství málo a dostáváme z toho strašně moc, nebo relativně hodně v porovnání s ostatními. Některé státy na tom jsou lépe, některé státy a jejich poměrně dost na tom jsou hůře, ale to nejsou věci, které se dají vyřešit lusknutím prstu ze dne na den. Já říkám, potřebujeme nastoupit na cestu, která reformuje naše školství natolik, aby bylo levnější a zároveň lepší. Dokážeme toho dosáhnout využitím technologií, které máme k dispozici.
1: Mimochodem ještě k těm číslům, ať je definitivně doprobereme. Vy jste řekl, že by mělo ubýt 2500 asistentů pedagoga v průběhu příštího kalendářního roku, pokud tomu rozumím správně, pokud jsem to správně zachytil. A na tom si myslíte, že lze ušetřit miliardy korun?
0: Jestli dobře počítám, tak 2500 asistentů pedagoga je zhruba 1 000 000 000 korun. Možná o něco málo více, nějaká 100 milionů k tomu. Nechci, abyste mě teď chytal za slovo.
1: Přestože celý ten systém asistentů pedagoga se odhaduje na 8 miliard ročně?
0: No, jestliže jste řekl, že jich je 37
1: tisíc.
0: Tak jedna věc jsou úvazky, jedna věc jsou asistenti. Protože úvazku je tam mnohem méně, tam je třeba 4 tisíc plných úvazků, ačkoliv se o to dělí 37 tisíc lidí. Žiju v přesvědčení, že těch 2500, o kterých se mluví, když se pracuje s rozpočtem, takže jsou úvazky, protože rozpočet pracuje s úvazky, ne s lidmi. A pokud by to bylo 2500 úvazků, tak by to mělo být na úrovni někde nad miliardou.
1: Ať se na závěr vrátíme k revizi inkluze, kterou postupně prosazuje ministr školství Robert Plaga. Jestli jsem vám správně porozuměl, paní poslankyně, tak vy v zásadě ten směr nastavený ministrem Plagou vítáte. Je to dobrá změna.
2: Zatím jsme se vyjadřovali k parametrizaci, jak vytuji, že minulá vláda dala do školského zákona sociálního pedagoga, že v tomto rozpočtu jsme našli peníze na indexaci škol, což znamená pomoc školám, kde mají nejvíce i sociálně znevýhodněných dětí, ale řekněme si to na rovinu, školství je podfinancované, to jsou data, nejsou to zmínky, kvalita není zadarmo, máme spoustu srdcařů ve školách, takže ta úroveň vzdělávání neklesá, ale je otázka, jak dlouho bude. 130% průměrné mzdy tady vlády slibují roky, nic se neděje a ještě budeme škrtat.
1: Ale pokud jde o revizi inkluze, tak zatím vy, jakožto piráčtí poslanci a poslankyně, proti ní nemáte větší důvod vystupovat, protože některé vládní strany na začátku slibovaly úplné zrušení inkluze a to podle všeho se konat nebude.
2: Pokud bude revize znamenat podporu odborných pozic, podporu asistentů pedagoga a více peněz pro školy v rámci těchto potřeb, tak jsme samozřejmě pro.
1: Což vy můžete, jakožto místopředseda školského výboru, pane poslanče, potvrdit, že skutečně ta revize má tento cíl, který teď zmínila paní poslankyně?
0: My nemáme v úmyslu rušit speciální pedagogy, nemáme v úmyslu rušit psychology na základních školách, případně na středních školách, pokud někde jsou potřeba. Nicméně, tak jak jsem tady zmiňoval, máme v úmyslu výrazně redukovat počet asistentů.
1: A u toho skončíme pro tentokrát s místopředsedou výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslancem

0: motoristu sobě Miroslavem Krejčím a členkou tohoto výboru poslankyní Pirátské strany Andreou Hofmanovou. Dámo a pane, děkuju vám za debatu.
1: Díky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Od mikrofonu ve sněmovním studiu Českého rozhlasu se loučí Lukáš Matoška.
3: Reparát. Podcast Českého rozhlasu Plus o škole a školství jinak a lépe.
4: Nadané a mimořádně nadané děti. Jejich talent nemusí být jenom rozmluvý, jak bychom si možná mohli představovat, ale...
5: S většinou těch škol, a obešla jsem jich asi 12, se o tom nedalo otevřeně vůbec mluvit.
6: Ten mobilní telefon, co si budeme nahávat, oni ho mají po ruce pořád. A když ho mají po ruce pořád, tak proč jim bránit v tom najít si tam třeba některou informaci?
7: Když i kdybychom vůbec neznámkovali, tak stejně se stane, že babička přijde a řekne, kolik už máš jedniček?
3: 2 miliony dětí a mladistvých od mateřských po vysoké školy. Více než 150 tisíc pedagogů a dalších pracovníků ve školství a také rodiny školáků a studentů. Ti všichni fungují v systému, který naráží na řadu nedostatků. O problémech českého školství slýcháme v médiích denně. A tak se v reparátu zaměřujeme na inovace a novátorské přístupy ve vzdělávání.
8: Není potřeba za každou práci, každý výkon, který žák udělá, dát hnedka známku.
9: A já... Děti nemůžou prostě pořád jenom jakoby sedět a čekat, až se jim se předají hotové věci.
10: Začali sama pracovat hry, že jo, a už se to zlepšovalo, už jsme se přestali to krát, hádat.
3: Uslyšíte české i zahraniční příklady fungujících změn ve výuce a zlepšení školního prostředí. Ptáme se ale i na limity a nedostatky takových řešení.
11: Já si myslím, že to je zkouška z dospělosti, vždycky to tak bylo a já si myslím, že to i zůstane.
12: Tohle dítě je ohrožené a potřebuje nějakou návaznou podporu.
13: Co všechno on by měl umět dělat, právě jaké rysy by měl mít a vychází nám z toho takový superhrdina.
3: Do reparátu zveme lidi ze školské praxe, zástupce organizací, kteří se snaží inspirovat ke změnám.
14: Jako hodně škol vlastně jako říkalo, že to je poprvé, kdy k ním do školy přichází někdo a ptá se jich na jejich potřeby a je ochoten vlastně naslouchat.
3: A... Ale i samotné žactvo a studenty a studentky.
15: Určitě bych chtěla se dát pomoc jako ohledně střední, jako s výběrem, protože jsem sama nebyla jistá a rodiče taky nesi nebyli jistí, takže jsem chtěla vyhledat pomoc.
3: Reparát uslyšíte každé pondělí po 14:30 na Českém rozhlase Plus a kdykoliv na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Reparát vzniká ve spolupráci s nadačním fondem EduZměna.
16: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Ukrajina očekává ruskou odpověď na návrh energetického příměří. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3 a dnes bude oblačno až polojasno. Na východě zpočátku zataženo, místy s deštěm, teploty až 22 stupňů.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Koaliční rada dnes bude znovu projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výše zadlužování se ale nelíbí SPD ani motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o tom, kde ušetřit. Motoristé například chtějí znovu zavést karenční dobu, tedy první 3 dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla. Šéf motoristů Petr Macinka ale návrh předloží s úpravami znovu.
18: Vnímáme postoje zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme zítra koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
17: Celkem by motoristé chtěli navrhovaný deficit snížit až o 20 miliard korun. Kyjev vyzval Moskvu k předání seznamu míst, kterých by se mělo týkat takzvané energetické příměří. Na jeho základě by Rusko a Ukrajina přestali vzájemně útočit na kritickou infrastrukturu.
1: Ukrajina gotova do energetického perimetru.
2: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci řekl, že Ukrajina je na energetické příměří připravená a očekává ruské návrhy. Tichý také uvedl, že nemá informace o datu další třístranné rusko-americko-ukrajinské schůzky vyjednávacích týmů. Postoj Kyjeva zůstává stejný. Za nejefektivnější považuje setkání lídrů Ruska a Ukrajiny, protože v Rusku o otázkách míru a války rozhoduje pouze jediný člověk, Vladimír Putin, řekl mluvčí ukrajinské diplomacie. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
17: Švédské ministerstvo zahraničí si předvolalo iránského velvyslance. Zároveň vyzvalo jednoho zaměstnance ambasády, aby opustil zemi. Důvodem jsou podle švédských úřadů jeho aktivity, které jsou neslučitelné s vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Povahu činů ani incidentů vyhoštěné osoby ministerstvo nespecifikovalo. O bydlení v ostravském domově Mikasa lidé s těžkým autismem zatím nepřijdou. Jediné zařízení svého druhu v Moravskoslezském kraji kvůli nedostatku peněz zvažovalo ukončení činnosti. Kraj včera přidělil neziskové organizaci další 1 900 000 korun. Další chybějící milion na provoz bude organizace schánět u dárců. Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z Hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, by hejtmanství dokázalo zajistit levnější provoz. Navrhuje převod domova pod příspěvku organizaci kraje. Mikasa tuto variantu nevylučuje. Bude o ní jednat s krajem i městem po volbách. Čeští volejbalisté podlehli na mistrovství Evropy Slovensku. Kapitán Patrik Indra po prohře 1-3 potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si Univerzál musí hodně odpočinout.
19: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
17: Fotbalistům Sparty se vstup do Evropské ligy vydařil. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. A hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech.
20: Překážka na dálnici u Olomouce a nehoda na D1 u hranic. Na dálnici D46 se vyhněte překážce za Olomoucí ve směru do Brna. Hned za sjezdem z dálnice D35 leží v levém pruhu sražené divoké prase.
21: Tak v levém pruhu je sražený prase. Skoro přes celý pruh levej právě.
20: Na D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu před hranicemi. Na kilometru 309 havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte před Koberovicemi. Na 74. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Na nehodu pozor na silnici 20 z Písku do Protivína. Za Selibovem nákladní auto srazilo zvěř. Připravte se na překážku na vozovce. A na silnici 13 z Děčína do Liberce zpomalte před Českou Kamenicí. Na výjezdu z Markvartic havarovaná dodávka blokuje jeden jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Ideály jsou velká zbraň, to alespoň tvrdí Pavel Hlavatý v pořadu Archiv Plus, který připravil v roce 2016 a věnoval ho kriminalitě v letech socialismu. Uslyšíte ho už za chvíli, po něm na vás čeká repríza historie věčně živé, ve které se Ivan Štern zamyslí nad varšavským povstáním v srpnu 1944.
16: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
23: Loupežné přepadení, korupce, nezákonné podnikání i další delikty. A také pozdrav Klementa Gottwalda, tedy kriminalita v období socialismu. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
16: Archiv Plus.

0: hosti.
1: Tak pánové, prosím, padla. Máme hodinu, zavíráme, prosím, aby platit. Zítra se budeme těšit na návštěvu. Platit, prosím, platit. Děkuji.
2: Provoz pražské noční vinárny 5P toho časného rána definitivně skončil. Rozjařený Petr si broukal popěvek populární melodie a snažil se ovládat své nohy pořádně zmalátnile alkoholem.
3: Taxi, stop!
2: Po delší době konečně jeden taxík zastavil. Když byli téměř u cíle, zapomněl na všechna dobrá předsevzetí a předchozí tři soudní tresty.
3: Okamžitě zastav. Teď pojedu já.
2: Citlivé ucho taxikáře, zvyklé vnímat tón motoru, zaregistrovalo od zadního sedadla krátké ostré cvaknutí. Ve zpětném zrcátku uviděl, že pasažér páchnoucí alkoholem drží v ruce finský nůž.
3: Brzdi a zastav. No tak, neslyšíš?
2: Řidič ucítil na krku ostří. Tak tohle nebyl žert. Ocel chladné střenky působila stejně jako odjištěná pistole vůz. Zastavil.
3: Vyklop všechny peníze. Do Prahy pojedeš autobusem.
2: Taxikář pochopil, že i teď musí poslechnout. Dal mu tedy všechno, co měl. Všeho všudy kolem 170 korun.
3: Tak a teď vypadni z vozu a koukej zmizet.
4: Profesionálně vystavěná dramatizace a pak nadšený paján na příslušníky Sboru národní bezpečnosti, kteří nebezpečného recidivistu promptně zadrželi.
5: Pro všechny útvary veřejné bezpečnosti v okrese. Vyhlašuji pátrání po osobním automobilu tovární značky Volha, pražské státní poznávací značky, který byl dnešního dne odcizen v obci Neveklov u Prahy, kdy pachatel loupežného přepadení se vozidla zmocnil a odjíždí s ním ve směru do Jihočeského kraje. Proveďte nezbytná opatření k zadržení vozidla i pachatele. Konec.
4: Zde už pořad z roku 1979 ztrácí dech, ale dobře ilustruje, jakým způsobem tehdy propaganda pracovala.
6: Zásluhou dobré souhry celého bezpečnostního aparátu byl pachatel přibližně za 50 minut na kriminálce v Českém Krumlově u poručíka Bohuše Tomka.
7: Když mě zadrženého předali k výslechu, seděl přede mnou člověk, který svým zevnějškem, vystupováním i uhlazenou mluvou nebudil dojem, že by před několika málo hodinami přepadl se zbraní v ruce pražského taxikáře a ohrožoval jej na životě. Dalším výslechem se ukázalo, že jde o několikrát trestaného recidivistu. Z posledního výkonu trestu se vrátil před několika málo týdny, takže si na svobodě dlouho nepobyl. Jeho poslední čin lze hodnotit jako skutek velké společenské nebezpečnosti, nebo šlo o ohrožení života občana.
4: První dělnický, ve skutečnosti ovšem funkcionářský československý prezident Klement Gottwald, promluvil k příslušníkům Sboru národní bezpečnosti na jejich přehlídce na Staroměstském náměstí i hned po vítězném únoru, přesně 28. toho měsíce.
8: Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí, dovolte mi, abych dnes, když jsme již úplně odrazili reakční úklady proti naší republice a kdy opět nastupujeme k další svorné práci na výstavbě našeho domova, dovolte mi, abych opakoval pozdrav, který zněl ještě před několika dny ve vzrušených pražských ulicích. Ať žije Sbor národní bezpečnosti, ať žijí dělnické milice, ať žije ozbrojený lid hájící svou republiku před zpátečníky a rozvratníky. Dovolte mi též, abych vyslovil vřelé díky vám, útvarům SNB a dělnických milicí, které hrály opravdu čestnou úlohu v kritických událostech, pomohli zmařit plány reakce a zajistili klidný a spořádaný průběh událostí.
4: Tolik Klement Gottwald v únoru 1948. Sbor národní bezpečnosti se skládal ze dvou složek. Té uniformované, veřejné bezpečnosti, a té neuniformované, státní bezpečnosti. My se dnes budeme věnovat pouze té první z nich. Plukovník Jindřich Thon vypráví v roce 1973 o svém přijetí k bezpečnosti na začátku Třetí republiky. Již v roce 1945 měli komunisté bezpečnost pevně v rukou.
0: Hned po roce 1945 tehdy jsem vstoupil do Sboru národní bezpečnosti. Vstoupil jsem do strany a tehdy soudruzi se mnou dělali pohovor. Ovšem, to byl pohovor jiný, než dneska se vede. Dnes se velmi často mnoho píše a podobně. Tehdy mi řekli, podívej se, jste mladí, jste dělníci, strana potřebuje, abyste v bezpečnosti byli. Ale nemyslete si, že se odradíte. Nemyslete si, že my dovolíme, aby se opakoval 18. rok s parádama, s fangličkama. My si představujeme tu republiku jinou. A vy, když dostanete do rukou zbraně, musíte vědět, k čemu je máte. To mi řekli soudruzi ve straně a to mi řekl i můj otec. Potom jsme šli k odvodu. Víte, ten odvod tehdy to byla zajímavá věc. Já tomu do dneška říkám odvod hubených. My jsme tam přišli, bylo nás tam asi 100, lékař nás prohlížel, sacrum pedum, nás tam bylo přímo to asi 60. Všichni jsme sice výšku měli, ale ta váha, to bylo 63, 65 kilo a podobně. Já jsem měl výšku 178, ale těch kil jsem měl 65. No lékař mi sekl po zadku a říkal, no však, on se spraví. Dostali jsme krátký výcvik, potom jsme přešli na stanice a v roce 46 jsme přešli na hranice. Tehdy jsme měli za úkol střežit hranice, protože se prováděl odsun. Na hranicích bylo velmi živo. Byly tam problémy z hlediska bezpečnosti, jak s Němci. Taky byly problémy s lidmi, kteří do pohraničí přišli ne s cílem budovat, ale především se obohatit. Byla to doba pro nás velmi živá, na práci velmi náročná i vzhledem k tomu, že většina nás v roce 1947 byla zařazena do útvaru k boji s banderovci. Někteří soudruzi z našeho útvaru odešli na Slovensko, já sám jsem byl krátkou dobu v jižních Čechách a rád na ty doby vzpomínám, protože my jsme byli parta dobrá. Moc jsme toho neuměli, ale měli jsme velké ideály. A oni ideály, to je někdy veliká zbraň.
4: Jenom ideály však příslušníkům bezpečnosti samozřejmě nestačily. Poslechněme si teď rozhovor z roku 1979 věnovaný bezpečnostnímu školství.
9: Já začnu, soudru doktore, konkrétním případem. Jsem kluk, po vyučení, maturitu nemám, na vojně jsem ještě nebyl, líbí se mi uniforma příslušníků, chtěl bych se dát k SNB. Co mám pro to udělat? A jestli mě vezmete ovšem?
10: No možné to je. Jsou takové podmínky. Zdali jste plně zdrav, zda vás přijali na vojnu a nic jste zatím neprovedl, nebo někdo z vaší rodiny. Pak můžete nastoupit k našim vojskům, do přijímače, jak se říká, a po 5 měsících pak do našeho pohotovostního útvaru, kde současně budete studovat naši praporčickou školu.
9: To je ten první stupeň, praporčická škola.
10: Ano, první stupeň, po něm ještě máme možnost po určité praxi jít do důstojnické školy, která je roční, internátní, a pak naše vysoká škola Sboru národní bezpečnosti se 4 fakultami.
9: A kdy si udělám vojnu?
10: Vojnu budete si dělat právě při studiu v praporčické škole pohotovostního útvaru.
9: A dobře, a když k vám vstoupím už po vojenské službě? Tak...
10: Po vojenské službě i pak musíte jít do školy. Základní takovou školu praporčickou máme v Brně, kde se připravujete k složení naší maturity. Tato maturita je uznávána i v civilu, protože praporčické školy jsou zařazeny mezi střední odborné školy československého systému školství.
9: No a když, dejme tomu, jak si říkám, nemám na to hlavu a nechce se mi dělat maturitu, tak...
10: Tak se nedá sloužit, protože podle rozhodnutí vedení Federálního ministerstva vnitra každý příslušník Sboru národní bezpečnosti musí mít maturitu.
9: Dobře, já se přinutím. Smobilizuju pevnou vůli a budu se učit. Co mě budete učit na praporčické škole?
10: Na praporčické škole především učíme všeobecně vzdělávací předměty v rozsahu internátní střední školy pro pracující. Dále máme skupinu předmětů socialistického práva, marxismu, leninismu a samozřejmě naše odborné bezpečnostní předměty. Také na závěr absolventi praporčické školy složí maturitní zkoušky, a to z mateřského jazyka, z ruského jazyka, základu československého socialistického práva a základu marxismu, leninismu. Vedle toho ovšem absolvent praporčické školy ještě skládá dvě zkoušky, odborné praporčické.
9: To je navíc všechno. To už je navíc.
10: Není to navíc, protože naše maturita musí připravit skutečně dobře, kvalitně, odborně připraveného příslušníka Sboru národní bezpečnosti. Protože práce příslušníka Sboru národní bezpečnosti je nesmírně mnohotvárná, složitá a těžká.
4: Nyní si vysvětlíme jeden specifický pojem z komunistického právního řádu. Společenskou záruku.
11: Společenská záruka je formou účasti veřejnosti na trestním řízení. Kromě ní ještě známe funkci společenského žalobce, společenského obhájce. K formálním znakům společenské záruky patří to, že jim mohou nabídnout jen vybrané organizace, to znamená základní organizace revolučního odborového hnutí, socialistického svazu mládeže, jednotných zemědělských družstev a výrobních družstev. Kolektiv pracovníků, tím je myšlena taková parta lidí, která obžalovaného zná, která zná jeho životní problémy, která zná způsob jeho života vůbec a takový kolektiv potom má být schopen kontroly nad tím, jak on pracuje na svém pracovišti, jak plní své úkoly. Má mít ovšem také přehled o tom, jak si vede i v občanském životě, jak tráví volný čas, aby mohla být ta výchovná stránka docílena.
4: Dokonce i v samotném totalitním období byl velmi málo známý pojem společenský žalobce.
11: Společenský žalobce je bílou vránou v trestním řízení. Je osobou snad trochu z pohledu lidí nepopulární, protože stojí vedle prokurátora, podporuje obžalobu. Nicméně se domnívám, že právě otázka společenského žalobce je v rámci snahy o dosažení maximální hospodářské kázně v současnosti věcí potřebnou, že by společenský žalobce svědčil o kritickém přístupu kolektivu pracovníků k některým problémům a úloha společenského žalobce by pak měla spočívat i v tom, aby poukázal na nedostatky, které kolektiv pracovníků zná nebo měl znát a které bohužel mohly vést k trestné činnosti, pro kterou je takový člověk obžalován.
12: Kdo všechno může být společenským žalobcem?
11: Společenským žalobcem může být kterýkoliv občan, předpokládáme občan bezúhonný, s určitými morálními kvalitami, kterého kolektiv pracovníků vybere a za kolektiv ho vyšle k hlavnímu líčení.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ideály jsou veliká zbraň, věnovaný kriminalitě v období socialismu. A nyní přímo modelový případ, jakým komunistický režim kriminalizoval to, co se u nás před i po něm nazývalo podnikání. Ukázka pochází z roku 1983.
1: Tak podívej, kamaráde, dovezeme do Československa minipočítače, kterých je málo.
2: No dobře, jak?
1: Všecko, co k tomu patří, integrované obvody a tak, dovezeme je poměrně snadno, protože v některých západních zemích je jejich cena docela přístupná. A pak mám dobrého přítele v Londýně a ten nám jistě tuhle službu neodmítne.
2: Tak dobře, získat počítače tedy není problém, ale jak je prodat na našem trhu? No? A komu?
1: Ale to přece vůbec není žádný problém. Podívej, tak my chceme obchodovat ve velkém.
2: No jistě.
1: A v tom případě nám nabízejí své služby bazary podniku Klenoty. Nebo chceš-li prodejny použitým zbožím. A od nás tedy vlastně, od Klenotu budou nakupovat všichni, co fandí elektronice. A hlavně socialistické organizace. Že my jim, člověče, vlastně budeme pomáhat.
2: No vidíš, tak věda, takže odbytiště není problém. A co ten tvůj přítel v Londýně? Tak ten to jistě nebude dělat zadarmo, že?
1: Zadarmo ani kuře nehrabe. Ale získat valuty, to je přece hračka. Chce to jen trochu šikovnosti a umět v tom chodit. Podívej, těch 1400 západoněmeckých marek, co takový počítač video Gini stojí, přece dokážeme opatřit.
2: No to jistě.
1: No tak, jsme přece nějaký obchodníci. Tak, kamaráde, toto.
0: A jak hodnotila tuto situaci naše tehdejší propaganda?
3: Soudruhu prokurátore, dovolili jsme si určité zjednodušení toho, jak asi obchodníci z minipočítači Čestmír Bárta a František Vaňásek uvažovali. Ale bylo to zjednodušení nesprávné?
4: Nebylo. Zejména kalkulace s tím, že nakupovat budou socialistické organizace, byla docela přesná. A i to odůvodnění, že vlastně budou těmto organizacím pomáhat, mnozí do dneška chápou jako pravdivé. Dokonce socialistické organizace, které takové minipočítače nakupovali, vystavovali pachatelům, protože Čestmír Bárta a František Vaňásek nebyli jediní, různá dobrozdání, jak tímto způsobem nakoupená elektronika přispěla k plnění hospodářských úkolů.
0: Dialog ovšem ještě pokračuje.
1: Tak co?
2: Máme tu první zásilku.
1: Člověče, krásný nový počítač Video Gini EG 3000-003 a tiskárnu Epson.
2: Ne.
1: A teď poslouchej. V Klenotech nám náš Klenot vykoupili za 206 544 koruny.
2: No tak pravda, odečetli si sice 15% rabat, ale pozor, protože my ctíme zákony. Tak zaplatíme i darovací poplatky. No ještě, těch 68 tisíc nás už nezabije a můžeme si žít jako lordi.
1: No ale přece nejde pořád prodávat na ta samá jména.
2: Počkej, za slušnou odměnu ti svůj občanský průkaz vždycky někdo půjčí, anebo si ten někdo nechá prodej v partiovém zboží napsat na sebe. Panečku, tu se nám hýbou obchody. Za 11 měsíců se nám podařilo vydělat 1 538 800 korun. Jo, na účetnictví my jsme pedanti.
0: Musíme si uvědomit, že se nacházíme v oblasti, kde náš tehdejší pokrokový socialistický systém hluboce zaostával. I to však propaganda ve službách zkostnatělé ideologie uměla zdůvodnit.
3: Jenomže u soudu byli taky pedanti. Tuto trestnou činnost kvalifikovali jako spekulaci a tak spočítáno sečteno, inženýr Čestmír Bárta 8 let odnětí svobody a propadnutí majetku a František Vaňásek 6,5 roku a propadnutí majetku. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale jistě se najde někdo, kdo si říká, že naši dva obchodníci byli šikovní a že vlastně pomohli zacelit mezeru, která se ve velmi důležité oblasti objevila. A možná, že si tito lidé povzdechnou za dobrotu na žebrotu. A ještě dodají, vždyť prodávali legálně přes socialistickou organizaci, řádně platili clo i notářské poplatky, tak za co pak je těch 8 let?
4: Za trestný čin spekulace podle paragrafu 117 trestního zákona, jimž získali značný prospěch a jehož se dopustili výdělečně. Zdánlivě opravdu postupovali za dodržení všech předpisů, ale to nic nemění na tom, že si opatřovali zboží v úmyslu je se ziskem prodat a tímto prodejem si opatřovali podstatnou část svých příjmů. Získávali velký bezpracný zisk, narušovali principy odměňování za socialismu, odměňování za vykonanou práci. A jejich obhajoba, že opatřovali jen úzkoprofilové zboží, je pravdivá jen zdánlivě. Ve skutečnosti vycházeli vstříc resortnímu nebo podnikovému zájmu, aby jeden podnik plnil plán výhodněji než jiné podniky, které takovou techniku neměly. Zvyšovali závislost na západních výrobcích, a to i co do součástkové základny. Eliminovali ekonomický tlak na výrobu a vývoj elektronické techniky, v níž musíme, jako celé socialistické společenství, zůstat soběstační a bezpodmínečně se dostat na světovou úroveň.
0: Korupce byla v komunistickém období prakticky všude přítomná. Pranýřována však byla pouze její, řekněme, komunální poloha.
5: Až se jednoho krásného dne, no jak se to vezme, otevřeli dveře a do prodejny levného zboží v Hořicích vstoupili dva inventurníci. Dveře zacinkali za Otakarem Popkem, předsedou inventurní komise, a Josefem Hruškou, zapisovatelem. Všichni tři potom svorně počítali, kontrolovali, zapisovali, sčítali a divili se, protože skutečně chybělo bezmála 35 tisíc.
6: Protokol, vyšetřování, prokurátor, soud, trest. Ne, nic takového. Slzičky, pláč, dovolávání se rozvratu manželství a lidských citů, bílá obálka se šustivými pětistovkami. Zkrátka Hana Bednářová oba inventurní pracovníky uprosila, na tabák a něco ostřejšího do kapsy dala, přesně každému tisícovku, a pánové se postarali, že manko, čáry máry fuk, nebylo, zmizelo.
5: Vedoucí prodejny, pozbuzena benevolencí inventurníků a kouzelnou mocí bílých obálek, zvýšila své konto na úkor prodejny za další rok na 175 293 koruny. A vezměme to zkrátka, za svou soukromou výdělečnou činnost si Hana Bednářová vykoledovala 8,5 roku v první nápravně výchovné skupině. Peněžitý trest 5 000 korun, zákaz výkonu funkce spojené s hmotnou odpovědností na dobu 5 let po výkonu trestu, a samozřejmě, že těch 175 tisíc bude muset Lidovému družstvu Jednota Nová Paka zaplatit.
0: V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Ideály jsou veliká zbraň, věnovaný kriminalitě v období socialismu. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
7: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
8: Tak to byl Archiv Plus Pavla Hlavatého a teď už na vás čeká repríza Historie věčně živé, ve které se Ivan Štern zamyslí nad varšavským povstáním v srpnu 1944.
7: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Nerušený poslech pořadu Historie věčně živá vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Ivan Štern a
1: Lucie Vašinková.
0: V srpnu 1944 povstala dvě hlavní evropská města, Varšava a Paříž. Zatímco Paříži okamžitě vyrazila na pomoc spojenecká vojska bez ohledu na původní strategické záměry, Varšava krvácela za neúčastného přihlížení Rudé armády, která neposkytla ani tu nejmenší materiální pomoc. Už nešlo o osvobození, ale o politiku. A to o politiku zrůdnou, jako byl sám Stalin a jeho režim. O politiku, která se svým obsahem nijak nelišila od té, jež v roce 1940 vedla k masovým vraždám polských intelektuálů a důstojníků v Katyni. Tentokrát nevraždili výkvět polského národa ruce příslušníků politické policie, ale ukrajinské jednotky SS, organizované v rámci seskupení RONA, Ruskaja a Svobodítelskaja národná armia. My je známe jako vlasovce. Ukrajinským SSákům velel generál SS Mieczyslav Kamiński. I když se na potlačení varšavského povstání podílely i jiné oddíly německé branné moci, ukrajinští SSáci se vyznačovali nebývalou krutostí a brutalitou. Byli nasazeni záměrně. Nacisté spoléhali na jejich zarytou nenávist k Polákům a tak se jevili jako ten nejlepší nástroj. Rozkaz Hitlera, jakmile povstání vypuklo, totiž zněl: vyvraždit všechny obyvatele města bez ohledu na pohlaví a věk, samo město srovnat se zemí. Úterý 1. srpna 1944. V úterý 1. srpna padají první střely zhruba kolem 13. hodiny 50. minuty ve varšavské čtvrti Žoliboř, ze severu přiléhající k historickému jádru města. Zdislav Šerpiňský, hudební kritik a v té době voják zemské armády, vypráví:
1: když se oddíl, který převážel zbraně a který jsem doprovázel, přiblížil k ulici Kochovského a vydal se do ulice Krasinských, tvořící širokou tepnu napříč Žolibuřem, ze strany Povazek se blížil automobil obsazený německými vojáky. Musím přiznat, že nastal ten okamžik, kdy se vzájemně upřeně pozorujete a kdy bylo zřejmé, že si Němci dělali jakýsi účet zisků a ztrát, zda zaútočit, zahájit s námi boj, anebo předstírat, že si těch několika mladých mužů jednoduše nevšímají, byť mají na sobě boty s ovinovačkami a jsou přinejmenším od spodu oblečeni do uniformy. Nahoře, ač bylo ten den horko, jsme si pře sebe přehodili pláště, pod kterými jsme schovávali automaty, krátké palné zbraně a granáty. V určitém okamžiku se rozhodli a začal boj. Vyšli jsme z něho naprosto úspěšní. Zavalili jsme německé auto granáty, mezi námi nedošlo k jediné ztrátě. Auto začalo hořet, Němci byli poraženi a nám se zdařilo přejít ulici a dorazit na místo setkání, kde už čekal zbytek 9. diverzního praporu, jehož jsme byli jednou z částí.
0: Středa 2. srpna 1944. Motokův je jednou z největších čtvrtí Varšavy. Rozkládá se na jih od středu města. Povstalci se odsud rozhodli před započetím bojů nejprve evakuovat civilní obyvatelstvo, vypráví účastník povstání Jerzy Štefan Staviňský.
1: Byl jsem tehdy velitelem spojovacího praporu Bašta. Noc z 1. na 2. srpna jsem strávil u telefonu, a to proto, že jsem jednoduše chtěl vědět, co se děje. Žel, výsledky první povstalecké noci pro nás nebyly příznivé. Z objektů, které jsme měli dobít, jsme nedobili ani jeden. Jednalo se o ohromné budovy. Zabrali je jednotky SS, vrchovatě vyzbrojené automatickými zbraněmi. Ve středu 2. srpna ráno, vzpomínám si, že bylo zataženo, pršelo, což naše postavení zhoršovalo, jsme zabrali pouze pár uliček. polní telefon jsem uvedl do provozu na Pilické ulici. Zhruba kolem 10. hodiny dopoledne jsem dostal rozkaz, abych celé spojení zlikvidoval. Znamenalo to, že se stahujeme do lesů, jako jiné oddíly z předchozího dne, poražené a zdecimované. Půjdeme také směrem ke Kabátským lesům, možná ještě dál. Vzpomínám si, jak jsem podřízeným vojákům nařídil na zahradě jednoho domku v Pilické ulici vykopat hlubokou jámu a tam uschovat naši výbavu, pečlivě zabalenou a natřenou vazelínou. Počítali jsme s tím, že ji zas vykopeme. Lidé, obyvatelé z okolí, kteří se podíleli na našem prvním bojovém vystoupení, měli slzy v očích a ústa plná výtek. Hodně jich bylo rozlobených. Něco jste začali, zahájili jste boj a nyní zdrháte, opouštíte nás, aby s námi při vyvražďování měli snazší práci. V ten okamžik jiný náš oddíl, který bojoval v sousední ulici, dobil školu. Němci nevydrželi s nervy. Obklíčeni povstalci se obávali útoku, tak raději utekli a nechali tam veškerou výstroj a výzbroj. Zhruba mezi 1 a 2 hodinou odpoledne jsme začali vykopávat naši spojovací výzbroj. Nejen k vlastní, ale i k radosti místních.
0: Pátek 4. srpna 1944. Situační zpráva, kterou posílá do Londýna velitel povstání generál Bůr Komorovsky.
1: 4. srpna 8 hodin ráno. Kategoricky žádám pomoc v podobě dodávek munice a protipancéřových zbraní okamžitě i v následujících dnech. Čeká nás několikadenní boj a celou tu dobu nemůžeme zůstat bez zásobování. K udržení hlavního města jsme nasadili už vše. Nyní jste na tahu vy. 4. srpna 10.30 dopoledne. Za každou cenu nám poskytněte 3 schozy munice do těchto 3 bodů. Židovský hřbitov u Okopové ulice, Napoleonovo náměstí a Malé geto. Na tom, zda od vás dostaneme munici, záleží, zda vydržíme v boji. 4. srpna, 6 hodin večer. Němci vypalují domy podél Jeruzalémské aleje od Nového světa až po ulici Maršalkovskou. Lidé jsou vyháněni z domů, děleni do skupin a hnáni neznámo kam. Ve městě vypukly obrovské požáry. Němci začínají nasazovat do boje bombardéry.
0: Sobota, 5. srpna 1944. Z SSáky ukrajinského, dokonce sovětského původu, má bezprostřední otřesný zážitek doktor Zbigněv Vožňevsky, který ten den sloužil v nemocnici ve Voli. Zhruba o 2. hodině odpolední do nemocnice vtrhli SSáci. Potom, co zastřelili ředitele doktora Mariana Piaseckého, profesora Januše Zejlanda a nemocničního kaplana Kazimierže Čičerského, postříleli zbývající personál a pacienty. Zahynulo tak 60 lidí z osazenstva nemocnice a zhruba 300 pacientů.
1: Sobota 5. srpna začala překrásným počasím. Po dnech nepřetržitého deště, vlhka a bláta vysvětlo slunce, které pro mnohé ten den přestalo svítit navždy. Od samotného rána nás ostřelovali ze všech stran. Kolem poledne vnikají do nemocnice první Němci. Jeden z těch Němců vyrazil proti mně a křičel Hände hoch a potom zachrčel Davaj časy a mířil na mě revolverem. Když mě takto obklíčila skupina německých Aziatů, spozoroval jsem, že do kanceláře ředitele vedou profesora Zejlanda, doktora Piaseckyho a nemocničního kaplana Čečerskyho. Hala se začala plnit personálem a nemocnými, jak je po nemocnici pobíhající Mongolíci vyháněli z lůžek a přikazovali jim, aby sešli do přízemí s rukama nad hlavou. Rozhodl jsem se, že počkám na konec evakuace. Měl jsem za to, že každou chvíli musí z kanceláře vyjít ředitel s profesorem a kaplanem. Vyhlédl jsem na ulici. Lidi z nemocnice jsem už nezahlédl. Za to jsem spatřil několik mrtvol. Byli oblečeny do nemocničního. Jakýsi vzrostlý německý voják už postarší mě oslovil. Herr Doktor, řekl byste mi, který z nich byl profesor? Požádal jsem ho, aby otázku zopakoval, že jsem dost dobře neporozuměl. Vzal mě za ruku a odvedl do kanceláře ředitele. Otevřel prostřílené dveře. Hned za nimi ležel profesor Zeiland na znak, jakoby s úsměvem na rtech.
0: Nebyla to jediná nemocnice, která byla ten den vyvražděna. Na tisíc lidských obětí stálo řádění SSáků v nemocnici svatého Lazara. Celkem tak bylo jen ve Voli povražděno na 20 tisíc lidí.
1: 16:00 odpoledne. Mirovská hala tržnice. Žít za každou cenu. Opět bylo odpočítáno několik těch, co stáli před námi, a odvedeno do hlouby haly. Krátká série střel a pak jednotlivé výstřely z pistole. Zástup lidí před námi s rukama nad hlavou řídne. Nervy to už nevydržely. Starší šedivý člověk s inteligentní tváří, ale skřivenou strachem, se pokouší zmizet tak, že couvá proti davu. Následují ho další, jen aby byli co nejdál od toho osudového vchodu. Zezadu se naopak lidé tlačí dopředu, brání jim tak v úniku. Stojím a pozoruji obrubník chodníku. Počet řad lidí, kteří přede mnou stáli, řídnul. Už se přede mnou v celé své velikosti rýsovala temná vstupní brána. Ještě dvoje, troje odpočítání a... Skupina SSáků, kteří opodál postávali, se vydala k nám. Do čela se jim postavil vyhublý starší důstojník. Přejížděl nás hodnotícím pohledem. Pozvolna, jakoby s rozmyslem, pokynul prstem a první skupina tří lidí se oddělila od zástupu a postavila se stranou. Posunul se o kus dál a upřeně pozoroval tváře lidí. Opět rychlý výběr a pohyb rukou. Další lidé vydělení ze zástupu se postavili stranou. Naše trojice se stranou postavila celá. Genuk vyštěkl a mé sousedy zatlačil zpátky. Vydali rozkaz a my se pohnuli kupředu. Za druhou halou tržnice se černaly nákladáky naložené municí. Rozdělili nás do práce. Práce se lidé chopili chtivě, jen se pro boha nevrátit tam před bránu. Počet řad lidí před bránou se dál zmenšoval, až lidé zmizeli úplně. Ulice před bránou zívala prázdnotou. Uvnitř budovy, částečně zničené bombardováním, se rozevírala ohromná jáma. Bomba, která prolétla kopulí střechy, prorazila podlahu a odhalila ohromnou podzemní síť sklepů a skladišť. V hloubi jámy ležely hromady lidských těl. Kolem dokola pod botami mlaskalo lepkavé, hustě krví nasycené bláto. Pod stěnami hned u vchodu se vršila hromada kabelek a tašek. Kam oko dohlédlo, všude na černé betonové podlaze, ležela lidská těla v černých kalužinách krve. Hier muss schnell sauber sein, alle Leichen weg drinnen do Jura, řekl SSák a ukázal na temnou jámu.
0: Takto spodobené úterý 8. srpna navěky zůstane v paměti Tadeuše Klimaševského. Pátek 11. srpna 1944. Jadvika Stašiaková, členka odboje, se ocitla uprostřed bojů nedaleko Vavelské ulice.
1: Z motokuvských polí jsme byli systematicky ostřelováni děly. Stěny domů se nakonec rozvalily a ovzduší kolem, zejména ve sklepích domu, zhoustlo a zbělalo kouřem a uvolněným vápnem. Neměli jsme co dýchat. Povstalci bojovali se zarytostí a odráželi jeden útok za druhým. Vzpomínám si na posledního raněného. Sám přišel na obvaziště a sotva dorazil, zhroutil se. Asi tak ve 14:00 odpoledne na nás zaútočili tanky. Obránci sice bojovali, ale na našich protiútocích bylo patrné, jak byla obrana čím dál vyčerpanější. Skryti ve sklepích nás přesto ze všech stran ostřelovali ze samopalů a dovnitř vhazovali granáty. Lidé začali tvořit tlačenici. Cílem každého bylo dostat se ve sklepích na bezpečnější místa. Bylo jasné, že je to konec. Nikdo ale nepropadal hysterii. Vyvěsili jsme bílé prostěradlo, samopaly přesto nepřestali pálit. Čekali jsme bezradní, zaskočení a zrezignovaní. Zvenku se ozývaly jakési hlasy. Postavila jsem se na práh dveří ven ze sklepa. Ostatní se ale zdráhali sklepy opustit. Náhle se ve vchodu objevil jakýsi voják v německé uniformě, bez čepice, s bajonetem na samopalu namířeným na nás. Celý zčervenalý od vodky řval: časy, časy, davaj časy. Kdo si mu porozuměl a dal mu hodinky. Ostatní začali činit totéž a vydali se směrem ven na dvůr. Tam se to vojáky hemžilo. Řvali jak šílení, byli nás a kopali do nás a okrádali nás o náramky, hodinky a prsteny. Tehdy zastřelili několik desítek mužů. Doktorka Leškijevicová vyvedla z ruin ven svého muže, který byl raněn do chodidel. Zastřelili ho rovnou jí před očima.
0: Přestože v průběhu prvních dvou týdnů povstání několikrát Winston Churchill intervenoval u Stalina, aby povstání alespoň materiálně podpořil, jak žádal velitel zemské armády Tadeusz Bór-Komorowski, nedostali ze strany Rusů povstalci ani patronu. Za to jim svérázným způsobem materiálně pomáhali nacisté. Takto o jedné takové pomoci vypráví sám Bór-Komorowski. Stalo se to v neděli 13. srpna 1944.
1: Navzdory tomu, že Němci měli obrovitou převahu ve výzbroji i v počtech vojáků, neštítili se ani podlých kroků. Bylo přesně poledne, když mě k oknu přilákal zvuk obrněného vozu. Jel pod námi po ulici a byl vítán radostnými pokřiky. Byl to německý obrněnec. Z chladiče mu ale trčela naše vlajka. Osádku tvořilo několik našich vojáků. Řidič s vozem přejel barikádu. Radostně na něj volali kolem shromážděné děti a ženy. Zacouval a zastavil u kraje chodníku. V tom okamžiku mě oslepila náhlá zář. Vyvalil se sloup ohně provázený ohromným mrakem dýmu. Současně se ozvala rána mocného výbuchu. Tlaková vlna mnou mrštila na podlahu, na hlavu mi začaly padat úlomky ze stropu. Ulicí se valila mračna kouře a prachu. Zcela ohlušený jsem se po nějaké chvíli sebral, abych se vrátil k oknu, spíš k díře, která po oknu zbyla. Dým a kouř pozvolna usedali a odkrývali strašlivé výsledky výbuchu. Po vojácích, kteří tvořili osádku obrněnce, nezůstala jediná stopa. Široko daleko kolem se válela zohyzděná těla několika desítek lidí, mezi nimi spousta dětí. Výbuch byl tak silný, že některé mrtvoly vynesl až na střechy okolních domů. Hlavy, ruce, nohy, všechno to leželo v kalužích krve. Ukázalo se, že Němci obrněnce vyplnili výbušninami s časovanou rozbuškou a opuštěného ho ponechali nedaleko postavení našich. Tamnější vojáci se ho zmocnili a vezli jako válečnou kořist před hlavní velitelství.
0: Pátek 18. srpna 1944. Ten den uvízl v paměti velitele povstání generála Bór-Komorowského následovně.
1: Dne 18. srpna přišli k polským postavením nedaleko Saské zahrady němečtí parlamentáři s bílými vlajkami v rukou. Důstojník, který jim vyrazil naproti, od nich obdržel dopis od generála von den Bacha, určený veliteli povstání. Von den Bach vyzýval ke kapitulaci a sliboval velitelská práva pod podmínkou složení zbraní. V případě, že bychom odmítli jeho nabídku, pohrozil zničením města a vyvražděním jeho obyvatel. Německé ultimátum nevyvolalo nijaké zaváhání ani pochybnosti na naší straně. Byli to Němci, kteří velmi často porušovali sliby a dané slovo. Kapitulace podle našeho přesvědčení by se rovnala hromadnému masakru lidí i vojáků. Příslušníky zemské armády Němci označovali za bandity. Jakmile se jim kdokoliv z nich dostal do rukou, zastřelili ho. A nejen to. Stříleli na potkání všechny muže bez ohledu, zda se bojů účastnili či ne. Mimo to jsem počítal s tím, že Rusové mohou každým dnem zahájit boje vedoucí k osvobození Varšavy. Nařídil jsem proto, aby dopis od von den Bacha zůstal bez odpovědi.
0: Neděle 20. srpna 1944. Josefu Stalinovi píšou ten den dopis Franklin Delano Roosevelt a Winston Churchill.
1: Zamýšlíme se nad tím, jaká asi bude reakce světové veřejnosti, jestliže se ukáže, že antifašisti ve Varšavě byli námi zcela vydáni na pospas. Myslíme si, že my tři jsme povinni udělat všechno, co je v našich silách, abychom zachránili co možná největší počet tamnějších vlastenců. Doufáme, že podniknete ve prospěch Poláků, varšavských vlastenců, letecké schozy obsahující nezbytnou výstroj a výzbroj, anebo odsouhlasíte pomoc poskytovanou našimi letadly, které by pak s pomocí přišly velmi rychle. Doufáme ve vaše souhlasné stanovisko. Faktor času tu má mimořádně velký význam.
0: Úterý 22. srpna 1944. Josef Stalin odpovídá na společný dopis Rooseveltův a Churchillův.
1: Chtěl bych vám sdělit svůj názor. Pravda o hrstce zločinců, kteří se pustili do varšavského dobrodružství s cílem dosáhnout a zmocnit se vlády, se dříve nebo

0: Oddíly v dané chvíli čelí pokusům Němců o protiútoky. Dělají všechno proto, aby jim zamezili a mohli tak přejít do velké protiofenzívy pod Varšavou. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že se Rudá armáda nebude šetřit ve svém úsilí Němce pod Varšavou rozdrtit a Varšavu osvobodit. Bude to ta nejúčinnější pomoc Polákům, antifašistům.
1: Čtvrtek 24. srpna 1944. V Paříži vybuchlo povstání. Z Varšavy do bojující Paříže šel následující telegram.
0: Soudruzi ve zbrani. Ve chvíli, kdy Paříž, hlavní město svobody, srdce civilizované Evropy, odvážně se sebe shodilo okovy, kterými je spoutala nepřátelská nadvláda, my, polští vojáci zemské armády, která už více než 3 týdny bojuje ve Varšavě, vám posíláme horoucí gratulace. Bojujeme za ty samé ideály, volnost, rovnost a bratrství. Máme na paměti, že nás vzájemně pojí společné historické tradice, náš společný boj proti pronásledovatelům a veškeré tyranii. Jsme přesvědčeni, že porážka Němců, nepřátel svobody, povede k obnově ideálů, v jejichž jménu se před 5 lety Polsko jako první chopilo zbraně. Varšava se stala prvním okupovaným hlavním městem, které se pustilo do otevřeného osvobozeneckého boje. Jsme hrdí na to, že vojáci polské pancéřové divize a naši letci se podílejí na bojích vedoucích k nadcházejícímu ohromnému vítězství a které přivádějí Francii na cestu porážky nepřítele.
1: I když povstání v Paříži bylo čarou přes rozpočet strategickým záměrům spojenců, chtěli se hlavně vyhnout těžkým bojům o každou ulici v tomto velkém městě, proto je v nadcházející ofenzivě zamýšleli obejít, souhlasí nakonec vrchní velitel spojeneckých vojsk generál Eisenhower, aby na pomoc Paříži vyrazila francouzská tanková divize pod vedením generála Leclerca, zatímco na straně Rusů není patrná žádná známka snahy o jakoukoliv pomoc. Dokonce polské jednotky, které postupovaly spolu s Rudou armádou, s pomocí nespěchají. Vše se začne dávat překvapivě do pohybu v okamžiku, kdy počátkem září velení varšavských povstalců tentokrát vážně přemýšlí o německé nabídce kapitulovat. O nabídce a o okolnostech kolem ní vypráví velitel povstání Tadeusz Bur Komorowski.
2: Němci kilkakrotně proponovali nám zavěšení broni. Po raz pierwszy parlamentarzyści niemieccy pojawili się przed naszymi pozycjami na odcinku Królewski 18 sierpnia.
1: Němci nám několikrát nabízeli zastavit boje. Poprvé se němečtí parlamentáři objevili 18. srpna. Přinesli dopis od generála von den Bacha, který nás vyzýval ke kapitulaci pod slibem zachování velitelských práv. V případě nesouhlasu hrozil celkovým zničením města. Neodpověděli jsme. Tehdy jsme ještě žili nadějí, že se situace může změnit každou chvíli. Když Němci obnovili svůj návrh o 2 týdny později, 5. září, postavení města bylo už tak těžké, že návrh nebylo možné jen tak bez rozmyslu odmítnout. Stav munice byl katastrofální. Na jednoho vojáka připadalo několik nábojů. Na frontě za Vyslou panovalo úplné ticho už 40 dnů. Zdravotnické prostředky byly před vyčerpáním.
2: Že lada dzień ruší z místa sovětská ofenziva. Němci zaproponovali krutké zavěšení broni při parikátě.
1: Za těchto podmínek jsem učinil kroky pro zahájení rozhovoru se záměrem hrát o čas s tím, že se snad každým dnem sovětská ofenzíva hne z místa. Němci navrhli krátké zastavení bojů a vyslání delegace Červeného kříže. Protahovali jsme rozhovory po několik dní. V té době, 10. září, po dlouhém mlčení znovu promluvilo sovětské dělostřelectvo. Začal ruský útok na Prágu. V těch dnech Rusové učinili několik dalších kroků, které nám dávaly naději, že útok na Varšavu začne každým dnem. Pod vlivem událostí jsem přerušil rozhovory s Němci.

0: Hned od samotného počátku útoku na Prágu se Rusové snažili nás udržet v naději, že útok na Varšavu začne každým dnem, každou hodinu. 14. září v 8 hodin večer lubelský rozhlas opakovaně vysílal výzvu, která končila slovy: pomoc přichází, válčete dál, vítězství je na dosah, vytrvejte.
1: Pomoc nadchodzi, walczcie dalej. Zwycięstwo jest bliskie. Wytrwajcie.
0: Ve skutečnosti Sověti jen předstírali, že povstání vyrazí na pomoc. Jejich letadla se párkrát objevila nad Varšavou, shodila několik málo zbraní a munice. Rudá armáda se zastavila na pravém břehu Visly v předměstí Prága a znehybněla. Čekala, až nacisté povstání utopí v krvi, vybíjí výkvět polského národa a Varšavu srovnají se zemí. To se také stalo. Trvalo ještě další 3 dlouhé měsíce, než sovětská vojska opravdu do Varšavy vstoupila. Kremelský vládce chtěl mít jednoduše jistotu, že polský odboj, který mohl významně narušit jeho plány ovládnout Polsko, přestal prakticky existovat. Cesta k nástupu komunismu byla v Polsku otevřena. Za načtení ukázek z knihy historika Tadeuše Bartoševského Deník varšavského povstání děkuje Lucii Vašinkové, za spolupráci režijní Daně Pohnánové, za technickou spolupráci Zuzaně Vlčkové a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Umělá inteligence mění svět, kyberútoků přibývá, sociální sítě se mění a cena kryptoměn je jako na houpačce. Aktuality z virtuálního světa vysvětlí v magazínu Online Plus se svými hosty David Slížek.
3: Umělá inteligence míří do mobilů, smartfony mohou škodit učení ve školách a Twitter už není Twitter.
2: Online Plus poslouchejte v pátek po 11. dopoledne a v neděli po 7. hodině ráno. Najdete ho také na webu Českého rozhlasu Plus, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Americký

0: polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy s dešťem. Nejvyšší teploty až 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Tripartita má dnes na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
2: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
0: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc peněz například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z Odborového svazu státních orgánů a organizací bude chtít na tripartitě zase mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit a bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
3: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Dlouhé sucho ovlivňuje provoz moštáren ve Zlínském kraji. Kvůli chybějící vodě ve studni už omezila provoz moštárna v Halengovicích, kde teď zpracovávají ovoce jen od místních. Nedostatek vody pro provoz řeší i velká moštárna v Hostětíně na Uherskohradišťsku. Vodu bere z vlastního zdroje, který ale během léta téměř vyschl. Vedoucí hostětínské moštárny Radim Machu tak zvažuje dodávku z náhradního vodního zdroje.
4: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
0: Fotbalisté Sparty úspěšně zvládli v Jerevanu vstup do hlavní fáze Evropské ligy. Na hřišti Araratu Arménia vyhráli 4-1. Pražany k 3bodovému zisku nasměroval v prvním poločase 2 góly obránce Tobias Gudal.
5: Možná je to novým systémem a tentokrát jsem navíc nebyl hlídaný, takže jsem měl trochu prostoru. Jsem vysoký, takže můžu být nebezpečný. Ale jo, je to dobrý pocit začít dávat góly.
0: Čeští volejbalisté prohráli poslední duel ve skupině na mistrovství Evropy. V italském Modeně podlehli Slovinsku 1-3 na sety. Postup do play-off mají ale i tak zajištěný. A hokejová Sparta vyhrála v Tipsport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se tak do čela tabulky. Ve zbylých duelech Litvínov zdolal brněnskou Kometu 2-1, Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení, Plzeň porazila Liberec 2-1 až po nájezdech, Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3 a Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4.
6: Překážka na jižní spojce v Praze a zavřená silnice 13 u České Kamenice. V Praze velmi opatrně na jižní spojce. Za Lanovým mostem ve směru na Barandovský most stojí nákladní auto s upadlým kolem. Je tam neprůjezdný pravý pruh.
7: To kolo leží potom před tím kamionem asi 200 metrů. Když se musíte vyhnout kamionu, pak se zařadíte a pak se zase vyhýbáte tomu kolu.
6: Na D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Bělotínem. Na kilometru 309 havarovalo osobní auto. Brzdí se na mokré Mozovce v mírné zatáčce, kolona se ale netvoří. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené kamiony. Před Koberovicemi na 74. kilometru a také za Jihlavou na kilometru 115 v obou případech v odstavném pruhu. A na Děčínsku je zavřená silnice 13 do Liberce. Před Českou Kamenicí zasahují záchranáři uhavarované dodávky. Dá se to objet po úzké silnici přes Janskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ztrátové letiště Karlovy Vary má být do konce roku převedeno na stát a začlenit se do armádní infrastruktury. Stát, tedy společnost letecké opravny Malešice, má zajistit rozvoj letiště a prodloužit a rozšířit přistávací dráhu. S nápadem na převod přišel premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na návštěvě Střední Asie, kde podle svých slov zjistil, že Uzbeci, Kazachové a Ázerbajdžánci Karlovy Vary nade vše milují a zmodernizované letiště zajistí Karlovarsku rozvoj a prospěch. Má pravdu premiér, anebo ti, kteří převod karlovarského letiště kritizují? Tohle je Interview Plus a u mikrofonu je Petr Dudek.
1: Interview Plus.
8: Jana Mračková-Vildumecová je předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO. V letech 2016, 2019 a 2024, 2025 byla hejtmankou Karlovarského kraje. Vítejte ve studiu.
9: Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
8: V tomto pořadu sice obvykle nepoužíváme zvukové materiály, ale udělejme výjimku. Premiér Andrej Babiš v květnu tohoto roku hodnotil svou cestu do Střední Asie.
10: Taky vyplynulo z cesty, že jsme se rozhodli, že převezmeme karlovarské letiště a od kraje dáme to pod armádu a budeme tam investovat do přistávací dráhy, do letištní dráhy, která se prodlouží a rozšíří. No a když bylo to letiště, tak lidi z Centrální Asie, z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu milují lázně v Karlových Varech a ten průmysl bude boomovat. No a naše firmy.
8: Říká Andrej Babiš, vy o těch pokusech převést ztrátové karlovarské letiště na stát víte svoje. Vždycky se to zkoušelo, nikdy to nedopadlo. Tentokrát je to zase další pokus, nebo je to nějaká habaďůra, co to vlastně je?
9: Tak já si myslím, že v tuto chvíli to v žádném případě pokus není a že se ten záměr zrealizuje. Mělo by to být do konce října, kde by mělo dojít k tomu bezúplatnému převodu na stát.
8: Ještě to má schválit, promiňte, zastupitelstvo.
9: Zastupitelstvo, že? Ano, teď se dohadujou všechny ty podmínky. Jak jste říkal, že provozovatelem budou letecké opravny Malešice, což je státní podnik pod ministerstvem obrany. A já musím říct, že když jsem byla poprvé i teď podruhé hejtmankou, tak jsme pořád vynakládali velké úsilí na to, aby si letiště buď převzal stát, to znamená, aby třeba bylo součástí leteckého provozu tady v Praze, anebo popřípadě tak, jako je to třeba v Pardubicích, kde v Pardubicích je to letiště také vojenské, ale také se tam létají komerční lety.
8: Nejsem odborník na armádu, ale nechme promluvit nebo ocitujme člověka, který armádě rozumí, bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý v srpnu radiožurnálu Na otázku. proč rezort obrany plní v tomto bodě přání regionálních politiků, řekl, cituji. Hlavním důvodem je, že Karlovarský kraj dlouhodobě chtěl mít nějaké letiště a finančně na něj nestačí. Tudíž vidí cestu přes rezort ministerstva obrany, který by provozoval toto letiště podobně jako to v Pardubicích. Myslím, že to je účelové rozhodnutí, které ale bude rezort ministerstva obrany stát poměrně hodně peněz, říká Jiří Šedivý. Pokud má pravdu, tak z toho vyplývá, že výdaje za karlovarské letiště přejdou na stát, schovají se pod rezort obrany, které na sebe vezme, a navíc stát bude moci provoz letiště Karlovy Vary vykazovat jako obranný výdaj a tím lépe splnit obranný rozpočet požadovaný Severoatlantické aliance. Není to trochu podvod?
9: Já si to v žádném případě nemyslím, protože Karlovarský kraj má unikátní vojenský prostor Doupovské hradiště. Nemá ho nikdo jiný, má ho Karlovarský kraj, který má rozlohu zhruba 28 tisíc hektarů. On je v bezprostřední blízkosti toho daného letiště. A já musím říct, že pokud letiště přejde pod ministerstvo obrany a bude jeho provozovatelem, tak se prakticky nic nebude měnit. To znamená, tak jak to letiště dneska bylo a mělo civilní lety a létali jsme do různých destinací, jako je Bulharsko, Turecko,
8: jenom technická poznámka a tak dále. K tomu, že se nebude měnit. Ono se právě bude měnit, protože to letiště potřebuje delší a širší runway.
9: Ano.
8: A to stojí víc než miliardu korun a Karlovarský kraj na to nemá.
9: Ano.
8: Takže to přehraje na stát.
9: Ale já musím říct, že Karlovarský kraj měl do roku 2024, do konce roku, měl velký problém a to bylo, že neměl majetkové vypořádání pozemků na rozšíření a prodloužení té vzletové a přistávací dráhy. To se do konce roku 2024 podařilo vyřešit, takže Karlovarský kraj je dneska vlastníkem všech pozemků a zároveň projektuje už to rozšíření a prodloužení dráhy.
8: Ale peníze na to nemá.
9: Ano, samozřejmě Karlovarský kraj na rozšíření a prodloužení dráhy, ta částka se odhaduje zhruba 1,3 miliardy korun a nebudu určitě říkat, že pokud bych se na to koukala svojí optikou, tak těch požadavků v tom regionu, třeba v oblasti zdravotnictví, je tolik a my samozřejmě nemáme takový velký počet obyvatel, takže nedostáváme tolik v rámci rozpočtového určení daní, takže máme i ten objem těch finančních prostředků omezený. Takže já si myslím, že tento krok je velmi správný a že právě to, že zároveň se podařilo dojednat s premiérem a s vládou, že konečně bude mít Karlovarský kraj stanoviště letecké záchranné služby přímo na území Karlovarského kraje a přímo na tom letišti, je druhý krok.
8: Čemuž ovšem armáda dodává, že ho nepotřebuje, protože ho má třeba v Líních u Plzně.
9: No jasně, ale z Líní u Plzně pro našeho pacienta a pro našeho občana nebo komu se něco stane na našem území, letí 23 minut. A
8: vraťme
9: záchrana lidského života je o vteřinách.
8: Vraťme se beze sporu, a budeme o tom za chvíli ještě mluvit. Vraťme se k tomu, jestli to, že se letiště Karlovy Vary převede na stát, jak říkal pan premiér, jestli je to cesta k ekonomickému rozvoji kraje. Že prostě ekonomika bude boomovat tím, že zestátníte letiště a prodloužíte runway. Takhle jednoduché to přece není.
9: Ale přece to prodloužení a to rozšíření té dráhy přinese, že se bude moci lítat do daleko více destinací. Dneska pokud se létalo pouze do těch třech destinací, což byly i krátké destinace, Turecko, Bulharsko, Tunisko, do 3 hodin letu, s tím, že tam musel být speciální pilot, nemohlo být to letadlo úplně zaplněné
8: komplikované
9: a tak dále. Bylo to
8: žádné,
9: velmi komplikované a nebyl vlastně i zájem ze strany těch cestovních kanceláří a těch leteckých společností a opravdu my jsme přesvědčeni o tom a vy sám vidíte, kolikrát Praha, jak se říká, praská ve švech a musíme říct, že přece Karlovy Vary jsou turistickou a lázeňskou destinací,
8: a teď mi
9: která
8: řekněte,
9: je velmi
8: jestli,
9: jako žádaná.
8: Teď mi řekněte, jestli věříte tomu, co říká Andrej Babiš. Uzbeci, Kazaši, Azerbajdžánci milují Karlovy Vary a mají velký zájem tam jezdit. Věříte mu?
9: No, já nevím, jestli to víte, ale do Uzbekistánu se už z Karlovarského letiště lítá nyní a lítá
11: počkejte,
9: se tam.
11: Věříte, že je ten zájem?
9: No tak jestliže už dneska do této destinace lítáme, je zájem té letecké společnosti a té cestovní kanceláře a je vidět, že už se to drží několik let, tak je vidět, že je zájem létat z Uzbekistánu do Karlových Varů a do Karlovarského kraje. Já jsem přesvědčena o tom, že pokud se podaří, protože ono to pak ekonomicky ani nevychází. Vy když nemůžete naplnit celé to letadlo, zároveň jste vázáni i třeba tím speciálním pilotem, tak já jako to rozšíření a prodloužení dráhy je opravdu jako pro rozvoj toho letiště klíčové. A myslím si, že Karlovarský kraj dělá mnoho aktivit v oblasti právě ministerstva obrany, to, že na našem území jsme druhá střední škola, kdy máme střední vojenskou školu a my bychom chtěli ty aktivity v oblasti ministerstva obrany, v oblasti školství a dalších aktivit jako dále rozvíjet, protože tak, jak jsem řekla, nikdo nemá i k tomu ten unikátní vojenský prostor, kde probíhají cvičení a to je samozřejmě unikátní vojenský prostor Doupovské hradiště.
11: Ještě úplně kratičká, jednoduchá otázka. Když si představím duální provoz, jak se tomu říká, to znamená civilní letiště, které je zároveň armádní letiště, a vy teď mluvíte opakovaně o tom vojenském prostoru, myslíte si, že to bude fungovat? Jako je to přijatelné, že prostě někdo sedí na runway kolem něj stíhačky? Já si to tak nějak představuji.
9: No, tak já si myslím, že pokud se podíváme na pardubické letiště, mm-hmm. tak to je v tom samém režimu. Zároveň bych chtěla říct, že nám se také v minulosti podařilo, že jsme na Karlovarském letišti uzavřeli takzvaný kontrakt s leteckou školou FR, která vlastně tam školí nebo jak bych to řekla,
11: připravuje
9: piloty pro civilní letadla a musím říct, že i tady se domlouvá s armádou, že i oni budou třeba tuto školu využívat.
11: Takže podle vás to fungovat bude?
9: Podle mého názoru je to fungovat bude a myslím si, že díky tomu kroku nejenom, že to bude sloužit armádě a já nebudu říkat, že Karlovarský kraj je ten, který je hraniční, samozřejmě jsme na hranicích s Německem, takže myslím si zároveň, že tam máme ten vojenský prostor, takže myslím si, že a všichni víme, že i Karlovarský kraj byl v minulosti takovým vojenským regionem, když byl Západočeský kraj. Takže jsem přesvědčena o tom, že to fungovat bude a že to je krok správným směrem a myslím si, že to jako je i úspěch pro Karlovarský kraj, že se toto podařilo konečně dojednat.
11: Říkáte velmi správně, že Karlovarský kraj hraničí s Německem. Hned se k tomu dostaneme. V Interview Plus je bývalá karlovarská hejtmanka, nyní předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Vzpomínaný Andrej Babiš letos v květnu nemluvil v souvislosti s Karlovarským krajem jenom o letišti. Mluvil také o tom, že tradiční strany Karlovy Vary nebo celý ten region zanedbávali a zanedbali. V tom se s ním shodujete. Vy jste sama v tradičních stranách v ODS a předtím, myslím, ve straně Zelených působila. Bylo to tak? Opravdu ty tradiční strany nechali Karlovarský region stranou?
9: Tak on pan premiér to především říká v souvislosti s výstavbou dálnice D6. Aha. Když jsem se stala v roce 2016 poprvé hejtmankou, tak opravdu ohledně dálnice nebylo prakticky nic hotovo. Za několik let se udělalo jeden úsek, 4-kilometrový a prakticky musím říct, že právě za vlády Andreje Babiše se opravdu podařilo tu stavbu nesmírně rozhýbat a prakticky se jdeme teď kroky k tomu, že snad ta dálnice 228-229 bude konečně hotová. Už teď je to velmi milé, že se tedy daří už teď se dostat tedy do Prahy zhruba za hodinu 15 minut. Samozřejmě záleží, jaký ten cíl je v Praze. Ano, protože v Praze kolikrát jedete ještě déle než z Karlových Varů paní do senátor, Prahy na jeho okraji.
11: Paní senátorko, já vás nechci se s vámi přijít, ale myslím, že ta dálnice D6 do roku 2029 bude hotová možná do Karlových Varů, ale nebude hotová do Chebu a k německým hranicím. A to je docela důležité. Proč to tak dlouho trvá?
9: Tak ten problém ohledně A93 a to napojení na tu německou dálnici, já musím říct, že česká strana dělá úplně všechno.
11: Aha.
9: Dneska jsem i hovořila s panem ředitelem ředitelství silnic a dálnic. Oni budou mít EU na českou stranu hotovou už na konci února a března, ale německá strana neustále říká, že to nevychází ohledně četnosti dopravy, že to nemají ve spolkovém plánu a bouří se proti tomu z německé strany i někteří ochranáři a i některé obce.
11: Takže za to mohou Němci, že?
9: Nemohu to říct, ale je to vždycky o vyjednávání politickém, kde je z mého pohledu velmi nutné a já věřím, že současná vláda i ministr dopravy se tomu bude věnovat. Já si myslím, že samozřejmě je to napojení na A93 strašně důležité, ale co po čem nejvíce lidé volají je, aby konečně už bylo propojení mezi Karlovými Vary a Prahou opravdu hotové a tam musím říct, že opravdu ten termín 2028-2029 by měl být splněn. Za pár měsíců by se měly zahajovat ty poslední dva úseky na území Karlových Varů a zároveň 14. října by se měl otevřít ten první úsek Petrohrad-Lubenec, což je asi 2,5-kilometrový úsek. Takže to je taky z mého pohledu dobrá zpráva a já musím říct, že s lidmi hovořím, lidé a i vy, kdybyste teď jel do Karlových Varů, tak byste viděl, jak se tam opravdu velmi intenzivně pracuje.
11: To mohu potvrdit a rád bych se ale dostal k dalším tématům, která se týkají Karlovarského kraje. Karlovy Vary a Cheb mají od letošního roku komplexní onkologické centrum, jako ostatní kraje v zemi, kde ale tato centra vznikla většinou mnohem dříve. Proč to v Karlovarském kraji trvalo tak dlouho?
9: Na to vám nedokážu odpovědět, protože to úsilí bylo obrovské.
11: Tak já vám pomůžu.
9: Počkejte,
11: já vám pomůžu.
9: Stojí to na odbornosti, že musíte to mít zajištění lékaři a těmi odborníky. A na tom to vždycky ztroskotalo.
11: Přesně tak.
9: Proto my jsme přišli s nápadem, ještě za mého vedení teďka, co jsem byla rok ve funkci hejtmanky, že bychom spadali pod fakultní nemocnici Motol a Homolka, která se přihlásila do toho výběrového řízení na ministerstvo zdravotnictví. Já jsem hrozně ráda, že se to povedlo, že jsme součástí Národního onkologického centra Motol a že naši lidé konečně musí dojíždět za biologickou léčbou do Prahy, popřípadě do Plzně a ta biologická léčba jim je podána přímo v Karlovarském kraji, buď
11: nemohla
9: v Karlových Varech nebo Chybu.
11: Nemohla jste, paní senátorko, tohle říct Andreji Babišovi, protože ten v roce 2021, a určitě si na to pamatujete, jako premiér přišel s návrhem zřídit velké Národní onkologické centrum v Praze. Odborníci z České onkologické společnosti tehdy upozorňovali, že takové centrum není nezbytné, protože stáhne odborníky z regionů za prvé a že právě regiony, zejména Karlovarský, potřebují svoji síť onkologických center. Jak víme, Andrej Babiš odborníky neposlechl, teďka nedávno to onkologické centrum tady v Praze v Motole otevíral, i když je trochu jiné než původně plánované. Ale nezbrzdil on právě tím důrazem na další centrum v Praze to, že vy jste neměli onkologické centrum v Karlových Varech? Když se stalo přesně to, o čem jste mluvila, místo toho, aby odborníci šli do regionu, třeba do Karlových Varů, tak se stahovali do Prahy.
9: Dobře, ale ten problém, to musím jako důrazně odmítnout, protože musím říct, že všechny ty krajské reprezentace, které tam byly, a když tam teď bylo hnutí STAN ve vedení kraje před náma, tak všichni se snažili o jedno, aby jsme měli samostatné komplexní onkologické centrum.
11: Ale já se ptám na Andreje Babiše, ale ne na karlovarskou reprezentaci. Promiňte, vás, Andrej Babiš je důležitý člověk. Je to předseda
9: dobře,
11: vaší strany.
9: Vy už tady v tuhle chvíli jméno Andrej Babiš používáte asi po 20. Já jsem ráda, že se komplexní onkologické centrum, my jsme přišli s tím nápadem, my jsme dostali zelenou, podařilo se to zrealizovat. Jako ano, Andrej Babiš je premiér, ale je to také o těch krajských reprezentacích, je to o těch hejtmanech, je to o těch lidech, kteří to dojednávají. A nám se to prostě podařilo dojednat s fakultní nemocnicí, s nemocnicí Motol a Homolka. A podařili, a my jsme vlastně viděli, že když se do toho budeme hlásit sami do toho výběrového řízení, tak my u toho ministerstva zdravotnictví neuspějeme. A my jsme takto uspěli. A dneska jsme součástí Národního onkologického centra. Karlovarský kraj má největší úmrtnost obyvatel. Máme mnoho stárnoucí populace, máme mnoho onkologických pacientů.
11: A není právě z tohoto důvodu lepší, aby to onkologické centrum bývalo vzniklo co nejdřív?
9: Samozřejmě, ale já vám znovu říkám, že všechny ty krajské, ta krajská nemocnice není v rukou státu, není v rukou ministerstva zdravotnictví, není v rukou premiéra, je v rukou Karlovarského kraje. A Karlovarský kraj celou dobu usiloval, aby měl samostatné komplexní onkologické centrum. To, že se pak podařilo se sejít s lidmi, s odborníky, vzali jsme si tam i pana Duška z ÚZISu, kdy já jsem sama jako hejtmanka říkala, řekněte pravdu, řekněte, v jakém stavu ten kraj je. A na základě toho se tento krok podařil, považuji za velký úspěch, protože nebudu říkat, že nebyly další nemocnice v Praze, které chtěly získat a být součástí Homolky a Motole místo Karlovarského kraje. Ale ten Karlovarský kraj tam měl celé ty roky dluh a konečně ten dluh se v tuto chvíli napravil.
11: Necháme zdravotnictví a Andreje Babiše na jinou debatu. Váš kolega z hnutí ANO říkal v předvolební debatě Českého rozhlasu v Aši, vysílali jsme ji tuším minulý týden, že Polsko zřídilo na hranici s Německem dvě speciální zóny. Vy asi víte, o čem je řeč. Polsko propojilo svoje území s německým dvěma dálnicemi a to je podle vašeho stranického kolegy tajemstvím polského hospodářského úspěchu. Proč jste něco podobného jako Poláci neudělali v Karlovarském kraji?
9: Tak já musím říct, že pan starosta Aše, protože Aš je samozřejmě na výběžku, má řadu problémů, je na hranicích, on se o tu speciální daňovou zónu snaží už mnoho let. I když tady hovoříme o vládě Andreje Babiše, tak o vládě Petra Fialy. Jestli jste studoval i náš program, tak my jsme tam v tom programu i to vytvoření těch daňových zón, protože ona by ta zóna neměla pomoct pouze Aši, ale měla
11: samozřejmě,
9: by po případě pomoct...
11: Bavíme se o Karlovarském kraji.
9: Měla
11: a já se ptám, proč když Polsko
9: městu?
11: To udělalo před více než 10 lety, zhruba v době, kdy vy jste začínala jako hejtmanka Karlovarského kraje poprvé, proč na to Karlovarský kraj pořád čeká? Proč nemá něco podobného, jako udělali Poláci? Protože v Polsku, řekněme si to otevřeně, ta polsko-německá interakce funguje. Polsko prosperuje. Proč to neudělal Karlovarský kraj?
9: Musí se udělat v první řadě na tuhle věc pilotní projekt. Myslím si, že pokud říkáte, jestli je to otázka na mě, tak můžete říct, že v určité míře ano, protože Karlovarský kraj by měl tlačit opravdu na vládní úroveň a na jednotlivé rezorty, aby takovýto zákon a takovéto daňové zóny, které by byly popřípadě jako zvýhodněné, nebo ono to není zvýhodnění, ono je to pomoc tu chvíli tomu danému regionu, který se ocitne v nějakém tom problému. Pan starosta o to usiluje mnoho let a já věřím, že se to konečně nějakým způsobem rozhýbe, protože ty data jsou opravdu jako neúprosná a vidíte, že některé ty regiony se opravdu dostávají do velkých problémů a proto je nutné, tak jak, a ono to nebylo jenom Polsko, ono to byly ještě další země, které on uvádí jako příklad a myslím si, že pan premiér na to má i v tuhle chvíli poradce na úřadu vlády, který se tomu opravdu velmi detailně v tuto chvíli věnuje.
11: Takže si myslíte, že to, co Poláci udělali před nějakými 10+ lety, se snad v dohledné době podaří uskutečnit i v Česku a konkrétně v Karlovarském kraji?
9: Tak ta rozdílnost v rámci těch regionů, a mohla bych se bavit o Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském
11: kraji. Ne, stačí Karlovarský.
9: Ale pak jsou to i, oni to jsou kolikrát celé regiony, nebo celé kraje.
11: Stačí
9: ale,
11: Karlovarský kraj.
9: Ale jsou to pak ty jednotlivá města. A myslím si, že tomuto tématu by se ta pozornost věnovat měla a znovu říkám, že hnutí ANO to mělo i ve svém volebním programu.
11: Blíží se závěr našeho pořadu. Vy jste sama původně učitelka, nepletu se?
9: Mm-hmm.
11: Takže musíte vědět, že učitelé a učitelky na Karlovarsku vám celkem unisono řeknou, nejchytřejší děti u nás odmaturují, odejdou na univerzity a většinou se už domů nevrátí. Jak byste to udělala, paní senátorko, aby mladí, talentovaní lidé z Karlovarska už neodcházeli? A nebo se tam vraceli, až vystudují?
9: Já musím říct, že první krok si myslím, že se nám povedl, protože se pro Karlovarský kraj podařilo získat dvě střední prestižní školy, a to je střední policejní škola pod ministerstvem vnitra a střední vojenská škola pod ministerstvem obrany.
11: Počkejte, ale když někdo vystuduje univerzitu, nevrátí se do Karlových Varů proto, aby tam studoval střední školu. To ne.
9: Prosím, jsou to vždy dvě spojené nádoby.
11: Dobře.
9: Pokud do Karlovarského kraje má přijít střední nebo vysoké školství, já jsem teď řekla, že to střední se nám povedlo, tak ta vysoká škola přijde a řekne, bude tam mít ten student pracovní uplatnění. A pokud vám má přijít investor, tak investor vám řekne, budu mít ty pracovníky. Takže my opravdu, tak jak jsme hovořili o letišti, o letecké záchranné službě, o středním školství, tak v tuto chvíli pan hejtman a vedení kraje vynakládá obrovské úsilí v rámci vysokého školství. Stavíme ho i s ministerstvem obrany, kde prostě vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna univerzita obrany je v Brně, je jediná, a když se, já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji a k tomu samozřejmě směřují naše aktivity a velmi se o to snažíme, aby se nám to podařilo v budoucnosti prosadit.
11: Uzavírá senátorka za hnutí ANO a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková-Vildumecová, která byla hostem Interview Plus. Děkuju za návštěvu.
9: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den.
11: Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Petr Dudek.
1: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Následující pořad vysíláme v repríze.
12: Předsedkyně Evropské komise pronesla tradiční projev ke stavu a výhledům Unie. Kdyby ty úroky nebyly, jedna novela konec obstrukcí nedělá, kdo pak by se AI bál, Trump tedy ne, anebo voliči, učte se u Švédů. To jsou témata středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
12: Chceme silnou a nezávislou Evropu, která stojí za svými hodnotami ve světě, nebo necháme naše rozkoly a závislosti, aby nás drželi zpátky? Chceme se semknout kolem evropské ideje, že společně můžeme rozhodnout o našem osudu, anebo necháme zmocněnce a loutky autoritářů podkopat naše demokracie? Takové otázky pronesla úvodem svého projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Europarlamentu ve středu ráno. A také mimochodem řekla, že Kanada by se měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. A to před přítomným kanadským premiérem Markem Carneym. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
13: Dobrý den.
12: Co tedy bylo vlastně to hlavní, o čem mluvila paní předsedkyně?
13: Tak ty si myslím dobře předeslal to, o čem to bylo, i styl, jakým von der Leyenová hovořila. Protože padalo hodně vzletných slov, hodně otázek, hodně morálních apelů, poněkud méně už tam bylo konkrétních řešení. Byly tam určité náznaky řešení, teorie řešení, ale z praxe toho zase tolik nebylo. Samozřejmě ano, to, že Evropa v současné době potřebuje jednotu, to byl jeden ze základních leitmotivů, celkem pochopitelně. Ursula von der Leyenová hovořila o tom, že sice Evropa v současné době je asi v nejsilnějším postavení, v jakém kdy byla, zároveň ovšem také v postavení velice křehkém. Je to logické, v současné době samozřejmě nejen, že probíhá válka těsně za východními hranicemi Evropské unie, agresivní válka Ruska, ale je zde obchodní hrozba z Číny, o té von der Leyenová také velice mluvila o tom, že právě přebytek čínský v obchodní bilanci s Evropskou unií je denně miliarda eur v současné době a stále se zvyšuje. Jen letos se zvýšil o 10%. Takže samozřejmě s tím je také potřeba něco udělat a von der Leyenová ujistila, že tomu evropské orgány budou věnovat svou pozornost a že opravdu přijmou praktické kroky. Ovšem o těch praktických krocích už mluvila poněkud méně. Konec konců ono s Čínou jde i o to, že Evropská unie potřebuje 80% svých kritických surovin právě z Číny a v současnosti vlastně se snaží je získat jinak. Má podle von der Leyenové založit jakousi korporaci, ovšem to bylo velice vágní, takže budeme v tomto případě opravdu pouze doufat. Hovořil si o Kanadě, to je samozřejmě velice důležitý moment. Kanadský premiér Carney byl přítomen tomuto projevu a předtím jednal s von der Leyenovou. Pokud by se Kanada stala přidruženým členem Evropské unie, bylo by to samozřejmě velké novum, první neevropská země, aspoň jako přidružený člen, o plném členství se neuvažuje. Přestože von der Leyenová říká, že to není namířeno proti nikomu, tak je jasné, že ovšem Spojeným státům, konkrétně Donaldu Trumpovi, se něco takového líbit vůbec nebude, protože jak Evropskou unii se snaží spíše oslabit, tak Kanadu dokonce připojit ke Spojeným státům. Takže to je zárodek určité aliance, která podle některých obav by naopak mohla vyvolat napětí se Spojenými státy.
12: Říká Petr Švác, komentátor Českého rozhlasu. Díky mnohokrát.
13: Díky, naslyšenou.
12: Co by členové Evropské unie jsme si mohli dlouho půjčovat na poměrně nevelký úrok. Úvěry se tudíž stávaly nejsnadnějším řešením takřka veškerých ekonomických, ale i politických problémů. Jenomže mezi tím zdražili. A co z toho plyne, respektive nejspíš poplyne, o tom už hovoří publicista Petr Holub.
14: Pád do pasti státního dluhu je oblíbeným strašákem, kterého ekonomové rádi vytahují, když chtějí přesvědčit politiky, aby se tolik nezadlužovali. Nejpozději v pondělí tohoto týdne se strašák znovu objevil na scéně. Důvodem je úroková míra u desetiletých dluhopisů České republiky, která najednou přeskočila úroveň 5,3%. Od chvíle, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, jsme si za vyšší sazbu půjčovali pouze v inflačním roce 2022, a to jen během jednoho týdne v červnu a potom v průběhu celého měsíce října. Tyto úroky se musí každoročně splácet, naštěstí se dluhová služba až do roku 2021 držela na snesitelných 40 miliardách korun. Bylo to zvláště zásluhou legendárního ministra Miroslava Kalouska, který nastavil tak přísná rozpočtová pravidla, že bankéři sypali do českého státního rozpočtu miliardy často jen za symbolický poplatek. Úrok byl dlouhá léta nižší, než museli platit takřka všechny země eurozóny. Během covidu se však věci obrátily k horšímu. Nešlo jen o to, že si vláda Andreje Babiše začala půjčovat ve velkém měřítku. Hlavně její velkopanské rozhazování vzbudilo dojem, že se rozpočtová disciplína Čechů uvolnila. Od roku 2022 tak nejen odvádíme úroky z mnohem vyšších částek, ale platíme za ně také o dost vyšší úroky. V pozdním období Fialovy vlády se poměry díky konsolidačnímu balíčku o něco zlepšily, přesto si také tehdy Česká republika půjčovala za úrok, který se držel na 4%. To už nebylo lepší než v eurozóně, naopak jsme platili procento navíc. Nástupem nové vlády Andreje Babiše se situace ještě zhoršila. Úroky se zvedly o další procentní bod a platíme teď za půjčky už o procento a půl navíc než průměr eurozóny. To bude mít důsledky přinejmenším v příštích 10 letech. Už letos by měla Česká republika za úroky zaplatit 110 miliard korun a pokud se to do roku 2035 udrží pod 300 miliardami, budou všichni rádi. To jsou přitom peníze ve výši třetiny všech sociálních výdajů. Na první pohled je jednoznačným viníkem Andrej Babiš, který si ve svém prvním vládním období začal bez omezení půjčovat. Jeho druhý nástup do čela státu pak vzbudil v investorech takové obavy, že si začali počítat další rizikovou přirážku. Není to však přesná odpověď. Celé Česko prochází stejnou zkušeností jako mnohé další členské státy Evropské unie, jen se jí díky opatrnosti některých svých ministrů financí dlouho vyhýbalo. Jako členský stát Unie jsme si mohli dlouho půjčovat za nevelký úrok. Logicky se pak staly nejsnadnějším řešením všech ekonomických i politických problémů laciné úvěry. Jenže mezi tím tyto úvěry zdražily, částečně vinou krizových momentů globální ekonomiky, částečně ztrátou důvěry v české veřejné finance. Tak vypadá ona slavná dluhová past, se kterou teď bude premiér Andrej Babiš konfrontován. V návrhu rozpočtu na příští rok už je vidět, že si vážnou situaci uvědomuje, škrtá, kde to je jenom trochu možné, ale daří se mu to jen u menších položek. U těch velkých to dosud neplatí. Pokud sliboval, že mimořádně zvýší výdaje na zdravotnictví a stavbu dálnic, pak prozatím svůj slib zpátky vzít nechce, u obrany ani nemůže. Navýšení úroku u desetiletých dluhopisů přes hranici 5,3% je však sirénou záchranného systému, která vyzývá k rychlé a efektivní reakci.
12: U mikrofonu byl Petr Holub. Ať se nám to líbí nebo nikoli, poslanecké obstrukce k fungování parlamentu v demokratickém systému prostě patří a jejich konec nepřivodí ani čerstvě přijatá novela. Tak to aspoň vidí kolega Petr Hartmann.
15: Reformujte jednací řád a zabraňte paralýze legislativní činnosti. Zhruba v tomto duchu apeloval ústavní soud na poslance. Obracel se na ně v momentu, kdy řešil stížnosti týkající se přijímání některých zákonů. K jejich prosazení totiž docházelo porušením jednacího řádu poslanecké sněmovny. Vládní většina v takovýchto případech překonávala nekonečné obstrukce tím, že stanovila pevný čas hlasování. Nebrala přitom v potaz, že do diskuse byli přihlášeni ještě další zákonodárci. Ti se ke slovu nedostali a cítili se ukřivděni. Podle jednacího řádu na své vystoupení měli nárok. Ústavní soud opakovaně konstatoval, že pravidla fungování dolní parlamentní komory byla porušena. Zároveň dodával, že ne v takové intenzitě, aby kvůli tomu musel příslušný zákon zrušit. V odůvodnění verdiktu byla zároveň obsažena výzva, aby jednací řád nabyl podoby, umožňující se menšině dostatečně vyjádřit a většině prosadit svou bez porušení pravidel. Poslanci léta na takovéto doporučení nereagovali. Až v tomto volebním období se většina shodla na úpravách jednacího řádu. 15. září nabyly účinnosti a dávají příležitost k omezení nekonečných vystoupení poslanců. Například se výrazně zkrátí možnost zákonodárců vyjadřovat se k programu sněmovní schůze. Rovněž vystoupení řečníků, včetně těch s přednostním právem, může být omezeno. Takže rekord Tomia Okamury v mnoha hodinovém pobytu u řečnického pultu už by neměl být překonán. Naopak větší časový prostor dostane závěrečné schvalování jednotlivých zákonů. Nejenom tyto úpravy by měly přispět k tomu, že nekonečné obstrukce by měly být přece jenom konečné, i když nelze očekávat, že projednávání některých sporných bodů se nenatáhne možná až na desítky hodin. Toho lze docílit i s omezeným časem pro délku jednotlivých vystoupení. Dosavadní zkušenosti s chodem dolní parlamentní komory zároveň dokazují, že poslanci jsou schopni nalézt způsob, jak pravidla překrucovat či obcházet. Novela jednacího řádu poslanecké sněmovny by jim takovouto tvůrčí činnost měla alespoň znesnadnit. Zároveň by se mohl změnit pohled ústavního soudu na snahu ukončit obstrukce tím, že se bude o zákonu hlasovat v momentu, kdy jsou do rozpravy přihlášeni ještě řečníci. Dosud to byla relativně snadná a bezpečná metoda, jak se dobrat k hlasování. Už za pár dnů se názorně ukáže, nakolik novela přispěje k lepšímu fungování poslanecké sněmovny. Nezáleží to pouze na pravidlech, ale především na lidech, kteří s jejich pomocí mají pracovat. Pokud by ve sněmovně v nedávné minulosti existovala dostatečná vůle se na základních principech dohodnout, nemuseli poslanci měnit svůj jednací řád. Nejnovější novela rozhodně neznamená konec obstrukcí. Ty ostatně k fungování parlamentu v demokratickém systému patří. Ovšem v rozsahu, který umožňuje opoziční menšině se k dané věci dostatečně vyjádřit a většině nakonec prosadit svou a přitom respektovat platný jednací řád.
12: To byl Petr Hartmann.
16: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Volby ve Švédsku byly napínavé, stejně jako následné počítání hlasů, které má být definitivně uzavřeno až ve čtvrtek. Před volbami dlouho vedl opoziční levicový blok, ale těsně před hlasováním začala dotahovat vládní středopravice. Oba bloky si potom dvakrát vyměnili pořadí i během povolebních odhadů. A nejzajímavější a nejdůležitější je možná ale něco jiného, o čemž hovoří kolega Jan Fingland, komentátor Českého rozhlasu, že totiž výsledek není až tak důležitý.
17: V Evropě se snad o všech volbách v posledních letech mluví jako o přelomových. Vzpomeňme na ty nedávné v Sasku-Anhaltsku nebo blížící se prezidentské ve Francii. Ve Švédsku je to jinak. Pravicový i levicový blok a jednotlivé strany uvnitř těchto bloků mají samozřejmě rozdílné názory na řadu věcí. Letos se řešilo, zda se má více zdanit kapitál nebo snížit daně na bydlení. Jedna strana chtěla více investovat na venkově, jiná prosazovala zmenšení školních tříd. Jsou to důležité věci, ale žádná zásadně nemění trajektorii země. Největší ideologickou či principiální otázkou bylo postavení antiimigračních švédských demokratů, kteří se v případě úspěchu pravice chtěli tentokrát dostat do vlády. Zatím jen podporovali menšinovou vládu z parlamentních pozic. Je tedy vůbec nějaké poučení ze švédských voleb? Právě to, že Švédsko se většinou spokojí s nudným, ale rozumným pragmatismem, s nímž přistupuje k řešení otázek tamního života. Lze to ilustrovat na třech oblastech. Jedním je hospodářství. Evropské vlády se v posledních letech děsí čínské konkurence, deindustrializace a příliš pomalého nástupu inovací. Švédsko momentálně ve srovnání s průměrem Evropské unie roste více než dvakrát rychleji. Českého daňového poplatníka by mohlo zajímat, že ve Švédsku dlouhodobě snižují zadlužení státu. Vlády nemluví o tom, že mají naléhavé výdaje nebo že to má udělat příště někdo jiný. Švédsko je také v Evropě první ve výdajích na vědu a výzkum, první v investicích pomocí rizikového kapitálu a první v počtu jednorožců, tedy startupů v hodnotě 1 miliardy dolarů. V přepočtu na obyvatele je druhé po Silicon Valley. Až třetí je v přijímání umělé inteligence tamními firmami, za Dánskem a Finskem, obvyklými podezřelými. Další oblastí je migrace. Švédsko má relativně krátkou, ale velmi bouřlivou historii přistěhovalectví, včetně jeho aktivní podpory. Benevolence v této oblasti byla přímo otázkou švédské identity, což vedlo i k problematickým rozhodnutím, která zpětně nepůsobí zrovna pragmaticky. Když se dostavily negativní dopady, vlády dokázaly pootočit kormidlem, i když to bylo psychologicky obtížné. Je pravda, že ke změně postoje etablovaných stran přispěl i tlak zmíněných švédských demokratů. Výsledkem jsou historicky nízká čísla imigrace. Vedlejším efektem je paradoxně, i když logicky, snížení podpory pro hlavní antiimigrační stranu. Třetí oblastí je zahraniční politika v nových podmínkách. Pro Švédsko byla neutralita také důležitý prvek národní identity. Po ruském útoku na Ukrajinu se postoj společnosti rychle změnil a země porušila tabu a vstoupila do NATO. Neméně zajímavá je takřka dokonalá jednota v otázce hrozby z Ruska a ve věci připravenosti se aktivně bránit. Švédové počítají s tím, že do obrany musí vložit peníze a případně i svůj čas. Zmíněným švédským demokratům uškodila aféra, která souvisela s šířením ruské propagandy rodinou příslušnicí jednoho významného člena strany. Švédové jsou vzorem mnoha národům v tom, jak se dělají auta nebo jak má vypadat zařízení bytu. Zpětně vidíme, že ve Stockholmu měli nejlepší metodu, jak čelit covidu. Ještě mnohem užitečnější a obecnější je švédská lekce v tom, jak se vypořádat s problémy.
12: Tolik Jan Fingerland. Do živé aktuální diskuze o nebezpečně rychlém a hlavně nekontrolovaném vývoji umělé inteligence vstoupil rázně prezident Donald Trump prohlášením, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by akorát nahrávala Číně. Téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
18: Globální pozornost si minulý týden vysloužil výzkumník Jacob Coxon svým příspěvkem na síti X. Napsal, že vývoj AI se musí zbrzdit, jinak nás jako lidstvo umělá inteligence do 10 let vyhladí. Emotivnímu příspěvku dává váhu to, že autor pracoval v OpenAI i Anthropiku. Souvisí navíc s tím, že v poslední době se objevilo v obou laboratořích pár případů, kdy se agenti AI zcela vymkli lidské kontrole a objevily se také indicie, že umělou inteligenci chtěli nelegální skupiny využít k tvorbě biologických zbraní. Následovala řetězová reakce. Přidali se další, například Dario Amodei, šéf Anthropiku, který obavy potvrdil a apeloval na zavedení takzvaného společného pacingu, tedy kontrolovaného tempa vývoje a také nasazení nezávislých auditorů přímo do laboratoří. Podle něj výpočetní kapacity a sebezdokonalování modelů začínají předbíhat schopnost vědců porozumět jejich vnitřnímu fungování a spolehlivě je zarovnat. A Amodeiho výzvu podpořili jak Sam Altman, tak Elon Musk i hlavní výzkumník z Google, což je anomálie, protože tihle lidé spolu obvykle spíše těžce soupeří, napadají se u soudu a přetahují o talenty i výpočetní kapacity. Strach z nekontrolované AI ovládl veřejnou diskuzi a k tlaku na regulaci

0: takže nepadá v úvahu zpomalení tempa. A teď, jak vážná ta situace ve skutečnosti je. Pokud výzkumníci přiznávají, že nejnovějším modelům AI sami nerozumí a nedokáží je regulovat, je to určitě závažná věc. Stejně tak platí, že k masovému rozšiřování AI zatím nedorostla ani společnost, tedy legislativa, instituce a pracovní trh. Vývoj v posledních 2-3 letech je překotný. Ovšem je třeba přiznat i to, že Amodei, Altman, Musk a další otcové aktuálního AI pokroku jsou především velmi tvrdí biznismeni, ne altruisté, a jejich tlak má i finanční a mocenské pozadí. Sachs má pravdu, že pokud by se schopnosti AI tak báli, mohou je nejsilnější hráči zpomalit sami. To ale neudělají, protože si vzájemně tvrdě konkurují, proto tlačí na to, aby to za ně udělal stát. Muskovi a dalším, kteří nejsou v první linii nejpokročilejších modelů, by administrativní zpomalení pokroku v této lize umožnilo vyrovnat náskok. A nejen to. Giganti AI jsou v tuto chvíli pod tlakem trhu, protože obří investice do datacenter zatím nepřinesly tržby. Vývoj AI letí rychleji i než peníze. Pro Donalda Trumpa je mantrou závod s Čínou. Ta je v nejlepších modelech za Amerikou asi rok pozadu. Americký prezident mnohokrát prohlásil, že nikdy nedovolí tento závod prohrát. Takže AI je reálné riziko, zvlášť když začala předbíhat schopnosti lidstva. Ale svět je evidentně příliš cynický na to, aby šlápl na brzdu.
1: Tolik Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Úroveň korupce na Ukrajině je veliká, ale aspoň jí příslušné orgány stíhají, což by si dřív nikdo neuměl představit, aspoň tedy pokud jde o úplatkářství v nejvyšších funkcích. Jako je tomu v případě, o kterém hovoří analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup a na který v úterý reagoval ukrajinský parlament odvoláním generálního prokurátora.
2: Ukrajinští antikorupční vyšetřovatelé odhalili další korupční kauzu, kterou poeticky pojmenovali operace Kartágo. Detektivům se podařilo odhalit systém, který vytvořil vysoce postavený představitel kanceláře generálního prokurátora Sergej Kropiva. Ten za peníze poskytoval ochranu podvodným call centrum po celé Ukrajině. To jsou ta centra, za kterým vám volají, představí se jako policisté a snaží se vás přesvědčit, že vaše finance jsou v ohrožení a musíte je převést na nějaký v uvozovkách bezpečný účet. Což když uděláte, je okamžik, kdy jste své peníze viděli naposled. Je to velký biznis. Odhaduje se, že na Ukrajině takových center funguje minimálně několik stovek. Kropiva od nich za ochranu vybíral daň a nechával stíhat jen ta centra, která platit nechtěla. To mimochodem byl případ jednoho call centra, které cílilo i na české občany. Ve zveřejněných nahrávkách je slyšet, jak prokurátor se někoho ptá, zda to konkrétní centrum je naše, a když dostane zápornou odpověď, tak nadšeně říká, že tím zabije dvě mouchy jednou ranou. Vyjde vstříc českým policistům a ještě odstraní konkurenci. Na zveřejněných odposleších je vůbec hodně zajímavého. Domlouvají se předávky peněz a jakým způsobem je vyprat, aby na ně protikorupční detektivové nepřišli. Kropivová Milenka se stěžuje, že bude muset ze svého instagramového účtu vymazat fotografie s drahými dárky. Od vozu Porsche po luxusní kožich. Sám prokurátor si také nebral servítky a pořizoval si super drahé hodinky a další luxusní předměty. Na jedné z nahrávek říká, že jeho životním krédem je žít naplno. Když souložím, tak s královnou, když kradu, tak alespoň milion. Prohlašuje na jedné nahrávce, tedy používá přitom o dost obscénější lexiku. Současně na spoustě nahrávek Kropiva hovoří o tom, že si všichni musí dávat velký pozor. Policie podle něj není problém, prokuratura, kde pracuje, tím spíše, ale má nelíčenou obavu z protikorupční agentury NABU. S těmi se nedá domluvit, říká na jednom z odposlechů. To ještě nevěděl, že právě tito detektivové ho už řadu měsíců sledují. Co si z toho vzít? Je to podobné jako v příměru s poloprázdnou a poloplnou sklenicí. Na jednu stranu je úroveň korupce hrozivá. Jestliže se na vysoké pozice mohou dostat lidé jako Sergej Kropiva, něco je velmi v nepořádku. to nemluvím.

0: o výrazném podezření, že o celém schématu přinejmenším věděl nebo do něj byl i zapleten generální prokurátor Ruslan Kravčenko, který po několika dnech mlčení sám rezignoval. Na druhou stranu, ještě 5 let zpátky by podobná kauza nebyla možná, protože nikdo by se ani nedovolil vyšetřovat lidi z hlavní prokuratury. A odposlechy jasně ukazují, že sami korupčníci si uvědomují, že nemají na antikorupční detektivy žádné páky. Tenhle boj ale zdaleka není vyhrán a na jeho výsledku bude záležet, zda sklenice bude poloplná nebo poloprázdná.
1: Analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup byl posledním autorem středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
2: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
2: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
4: Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V 6 hodin ve čtvrtek 17. září se probouzíte s pořadem Ranní plus. Dobrý vstup do nového dne vám přeji Šárka Feniková.
6: A Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
6: A kterými náměty začneme? Proč americká centrální banka proti vůli Donalda Trumpa zvýšila úrokové sazby?
5: Na co kladla důraz předsedkyně Evropské komise ve zprávě o stavu Unie?
6: A kolik peněz dluží klienti záchranným stanicím?
5: Primát ale v tuhle chvíli patří zprávám a Monice Vrchotové.
7: Přeji klidné ráno. Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že Kanada se může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Podrobněji to rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla mít dnes ráno znovu na programu koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by dnes měla k finální dohodě o rozpočtu dospět koalice.
8: Za SPD se jednoznačně k ní blížíme a v podstatě já jsem na poslední koaliční radě, což bylo v pondělí, tak já už jsem za SPD shrnul, že vlastně to, co jsme si vyjednali, takže my jsme spokojení.
7: Po koaliční radě se bude návrhu státního rozpočtu věnovat i tripartita. Zaměstnavatelé výši schodku kritizují. Pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
9: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy s zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní, místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
7: Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily taky problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. 3 zranění jsou taky v Záporoží. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. O budoucnosti Libanonu budou dnes v Paříži jednat libanonský prezident a jordánský král. V Elysejském paláci je přijme francouzský prezident Emmanuel Macron. Cílem schůzky je zjistit, za jakých podmínek může libanonská armáda převzít vojenskou kontrolu nad celým územím Libanonu. Jich země v současnosti ovládá Hizballáh a část území okupuje Izrael.
10: Libanonské jednotky by měly převzít kontrolu nad jihem země poté, co se z území stáhne Izrael. Ten na jejich země vtrhnul poté, co na něj zaútočili ozbrojenci z Hizballáhu. Podle dohody z června by se ale měla izraelská armáda z jižního Libanonu postupně stáhnout a nahradit by měly libanonské jednotky. Ty v současnosti ale nemají dostatek sil na to, aby mohly kontrolovat území, na kterém působí Hizballáh. Na konferenci v Paříži by měli lídři a vojenští experti proto sestavit plán, jak zajistit stabilitu libanonské armády. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Na protialkoholních záchytných stanicích v Česku zanechává dluh zhruba 80% lidí. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení, podle kterých postupně rostou i náklady na provoz. Záchytky ale často nebývají s vymáháním dluhu úspěšné. Například městské nemocnici v Ostravě se dařilo dostat zpět jen zhruba čtvrtinu pohledávek a tak už od vymáhání raději ustoupila, vysvětluje mluvčí Andrá Vojkovská.
11: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
7: Záchytky se snaží ztrátu pokrývat buď vyššími poplatky, nebo žádají kraje o víc peněz. My se tomu více budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za 2 vraždy se k jednání připojí videokonferenčně z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Znalci by se měli vyjádřit k předchozím posudkům na odsouzeného a k aktuálnímu hodnocení věznice, které oproti dřívějšku vyznělo v neprospěch Navrátila. Chmelařský institut v Žatci letos poprvé sklízí větší množství odrůdy s názvem Art, která je odolnější vůči suchu. Zaregistrovaná je od loňského roku a letošní sklizeň má dosáhnout až ke 100 kilogramům. Šlechtitel Vladimír Nesvadba popisuje, jak vývoj podobných odrůd začíná.
12: Nejdřív se musí odebrat pyl ze samce, potom zaizolujeme chmelovou rostlinu papírovým rukávem, až se vytvoří chmelové blizny, tak tam vneseme ten pyl, aspoň dvakrát, a pak necháme vytvořit chmelové lávky a v době fyziologické zralosti tu rostlinu sklidíme a ty hlávky vyjmeme z toho semena.
7: Ty pak nechají zamrazit a na jaře je vysadí do chmelnice. Ze 4000 vzorků se jich do užšího výběru následně dostane podle Nesvadby pouze 40. Celý proces od křížení po registraci nové odrůdy trvá zhruba 15 let. A jak to vypadá v 6 hodin a téměř 7 minut na silnicích? Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Popůvky. Na 186. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Pro osobní auta je to na 20 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most dejte pozor u nájezdu od Zahradního města. Je tam po nehodě blokovaný pravý pruh a tvoří se kolona už z Lanového mostu. Vekbelské směrem do Hloubětína počítejte s kratším zdržením před křižovatkou s Poděbradskou a na příjezdu do Běchovic od Úval se sune fronta v Českobrodské, zdržení do 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Čtvrteční ráno je v Čechách výjimečně mlhavé, na Moravě a ve Slezsku bude až do dopoledne zataženo s možným deštěm, jinak se dnes ale čeká oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky a odpolední teploty mezi 17 a 22 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
6: A to 8 minut po 6. hodině. Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly. Dokonce by prý mohl se 27 přerušit obchod. Reagoval tak na zbližování evropského bloku s Kanadou. Americká sněmovna reprezentantů mezitím schválila sankční opatření proti Rusku. Detailněji teď dění za oceánem, které souvisí s děním v Evropě, probereme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
6: Co tedy přesně Donald Trump řekl v reakci na oznámené zbližování Evropské unie a Kanady?
13: Že je to k smíchu a že je to akt nepřátelství. Abychom to ale objasnili tedy od začátku, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera v Evropském parlamentu měla projev ke stavu Unie. Ve Štrasburku, respektive přímo v parlamentu, byl taky na návštěvě kanadský premiér Mark Carney. Von der Leyenová v obsáhlém projevu zmínila i vztah s Kanadou a to, že by se mohla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump nicméně pohrozil, jak jsme říkali, cly na evropské zboží nebo dokonce přerušením obchodu, dodal, že záleží, jak to Evropská unie celé myslí.
14: Jestli to udělají a myslím jako projev nepřátelství, uvalím na Evropu velmi silná cla nebo s ní obchod přeruším. Pokud to ale Evropa dělá s dobrým úmyslem, je to v pořádku.
13: V narážce na Trumpa přitom šéfka Evropské komise rovnou zdůrazňovala, že partnerství není proti nikomu jinému, ale pro společnou sílu Evropské unie a Kanady.
6: A jak by Evropská unie a Kanada mohly spolupracovat?
13: Von der Leyenová zmínila kooperaci na poli technologií, v obraně, v energetice. To, že by Brusel a Ottawa měly blíže spolupracovat, zdůvodnila mimo jiné tím, že demokracie v současné době čelí narušování v mezinárodním systému založeném na pravidlech. Kanada a Evropská unie už mají obchodní dohodu a řadu dvoustranných dohod, ale ještě blíže k sobě je žene právě nepřátelství amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se svým severním sousedem se rozhodl vést obchodní válku a dokonce opakovaně zmiňuje, že by se měla Kanada stát 51. státem Spojených států. Vláda premiéra Carneyho si stanovila partnerství s EU jako prioritu. A kritikou a nepřátelskými výroky vůči Evropské unii Trump taky nikdy nešetřil, řekl dokonce vícekrát, že celý projekt evropské integrace vznikl jen proto, aby oškubal Spojené státy.
6: Zmiňovali jsme na začátku ještě další dění, které se v noci událo ve Spojených státech ve spojitosti s Evropou. Tak jaké sankce Američané schválili proti Rusku?
13: Američtí kongresmeni a kongresmenky ve sněmovně schválili rozsáhlý balík sankcí, které mají Rusko dostat pod tlak, přispět tak k ukončení války na Ukrajině. Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu. To by se tedy mohlo dotknout zejména Číny a Indie. Sankce se taky týkají vysoce postavených ruských představitelů, finančních institucí a tankerů ruské takzvané stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí proti ruské ropě. Ten sankční zákon je pojmenovaný podle letos zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který je známý svým vztahem k Ukrajině a který na tom zákoně více než rok pracoval. Podle agentury AP je ten návrh nejambicioznější snahou o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v lednu 2025.
6: A co se ještě musí stát, aby se z návrhu stal platný zákon?
13: No, Senát, který aktuálně stejně jako dolní komoru kongresu ovládají republikáni, ten balík sankcí už schválil v srpnu, takže teď už tomu návrhu zákona chybí jen podpis prezidenta Trumpa.
6: Dodává Dominik Tesár ze zahraniční redakce, který byl ve studiu s informacemi ze zámoří. Díky.
13: Naslyšenou.
15: Tak přemýšlím o tom, že jestli tedy Kanada nebude 51. státem Spojených států, tak by mohla být 28. členem Evropské unie. No ale tam ještě zdaleka nejsme. No ale o partnerství s Kanadou mluvila Ursula von der Leyenová ve včerejším projevu o stavu Evropské unie, jak jsme slyšeli, ale nejenom o tom, také o boji proti klimatické změně a omezení sociálních sítí pro děti. Leyenová vyzvala také k vytvoření evropského bezpečnostního mechanismu po vzoru článku 4 NATO, který by umožnil rychlou společnou reakci na kybernetické útoky, dronové incidenty a další hybridní hrozby.
14: Podle von der Leyenové ruské hybridní útoky nespadají do definice ozbrojené agrese, která by aktivovala článek o společné obraně NATO. Právě proto by podle ní Evropa měla mít vlastní podobný mechanismus, ten by podle předsedkyně počítal i s dronovými incidenty anebo s kybernetickými útoky.
16: Jinými slovy, potřebujeme mechanismus, který by doplňoval článek 4 NATO. Domnívám se, že je čas na vlastní článek 4 pro Evropu, tedy na společný krizový bezpečnostní protokol. Po spuštění jedním státem by se všechny členské země měly sejít a koordinovat evropskou reakci s cílem odradit od další eskalace.
14: Řekla taky, že v dlouhodobém horizontu by Evropská unie měla směřovat k nové bezpečnostní radě. V ní by měli kromě lídrů unijních států zasednout třeba taky zástupci Británie, Norska a nebo Ukrajiny, v podstatě většina členů NATO s výjimkou USA. Projev von der Leyenové sledoval přímo ve Štrasburku i kanadský premiér Mark Carney a právě Kanadě šéfka Evropské komise nabídla, aby se stala vůbec prvním přidruženým členem Evropské unie.
16: Toto není partnerství proti někomu třetímu, ale pro naše společné posílení. Chceme vztahy s Kanadou posunout na nejvyšší možnou úroveň. Milý Marku, rádi bychom s vámi spolupracovali na otevření dveří Kanadě k tomu, aby se stala prvním přidruženým členem Evropské unie.
14: Projev ve Štrasburku sledovala i většina českých europoslanců, například europoslankyně Jaroslava Jermanová z Hnutí ANO, ale uvítala pouze zmínku o jádru jako o čistém zdroji energie. Jinak byl podle ní celý projev špatný.
17: To, co mi tam vadilo nejvíc, tak všemi těmi body vlastně prolínala taková ta snaha o větší federalizaci Evropy, v podstatě zbavení některých suverénních rozhodnutí jednotlivých států.
14: Nabídku Kanadě pak Jermanová vnímá jako provokaci Spojených států a odmítá i nápad na vznik Evropské obranné aliance. Oproti tomu její stranická kolegyně Klára Dostálová nabídku Kanadě vítá.
18: Evropská unie a Kanada už mají uzavřenou obchodní dohodu mezi sebou. Je docela i zajímavý, že vlastně díky té obchodní dohodě vlastně vzrostl podíl těch obchodů o 78%. Takže já si myslím, že to je zajímavá myšlenka. Prostě mít přidružené země, začít samozřejmě s tak obří zemí, jako je Kanada, je určitě ku prospěchu, že se prostě otevřou další trhy.
14: Ursula von der Leyenová v projevu mluvila taky o návrhu zakázat sociální sítě pro děti do 13 let a v nějakém omezeném režimu pro děti do 15 let. Ani tomu se Klára Dostálová z ANO v zásadě nebrání, potřebovala by ale prý znát detaily. A v tom se s ní shodne i europoslanec Luděk Niedermayer z TOP 09.
19: Ta dynamika, ta agresivita těch algoritmů na sociálních sítích je taková, že prostě musí se hledat nějaké řešení i za cenu toho, že budeme ho testovat, kalibrovat a upravovat. Či já jsem velmi otevřený této diskuzi.
14: Von der Leyenová taky přislíbila, že Evropská komise připraví plán, který by měl pomáhat státům připravit se na extrémní výkyvy počasí, jako byla letošní vlna veder. V této souvislosti v oblasti ekonomické bezpečnosti mluvila i o závislosti na dovozu fosilních paliv. Zmínila, že Evropa od začátku konfliktu v Hormuzském průlivu zaplatila kvůli dražším dováženým fosilním palivům o 90 miliard eur navíc. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
6: 6 hodin 16 minut posloucháte Ranní plus. Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
20: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
21: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí tak, že o sobě ani nevěděli. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
22: Je detoxikovaný, že už spolupracuje, že dostane své osobní věci a bude propuštěn z našeho oddělení.
21: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brán, aniž je to čím dál tím víc.
23: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
21: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
24: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou část
0: částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
21: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní. Podle exekutorské komory, na kterou se obracejí, se to povede ani ne u třetiny případů.
1: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
21: Vysvětluje prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. O vymáhání dluhů už se po špatných zkušenostech přestali snažit třeba v Ostravě.
11: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
21: Potvrzuje mluvčí městské nemocnice v Ostravě Andrea Vojkovská. V Praze zase lidé za posledních 8 let dluží přes 92 milionů korun. Záchytky hledají různá řešení, jak problém s financováním vyřešit. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
5: Teď máme 4:45. Poslechněte si stručné zprávy. Americká centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% do pásma 3 3/4 až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Hlasovalo pro ně všech 12 členů výboru. Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. A americká sněmovna reprezentantů ve středu schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině.
6: A v zahraničí zůstáváme i 20 minut po 6. hodině. Podíváme se, co píší zahraniční kolegové ve svých denících a na webových stránkách. Více než polovina Američanů má obavy z dopadů umělé inteligence na životní prostředí. Podle nového průzkumu se podíl lidí, kteří jsou z tohoto hlediska velmi znepokojení, zvýšil z loňských 41 na 53%. Všímá si toho web katarské stanice Al Jazeera.
5: Američané se přitom podle průzkumu obávají ekologické stopy umělé inteligence víc než některých tradičně významných zdrojů emisí, jako například letecké dopravy nebo produkce masa. Výrazné obavy se týkají především datových center, která jsou nezbytná pro provoz systému umělé inteligence.
6: Většina dotázaných se obává toho, že jejich výstavba v okolí zvýší ceny elektřiny a zatíží místní zásoby vody. Průzkum vycházel z rozhovorů s bezmála 3,5 tisíci dospělými Američany.
5: Datových center už jsou ve Spojených státech tisíce a další se kvůli rostoucí poptávce po výpočetním výkonu rychle stavějí. Nejvíce jich funguje ve Virginii a Texasu, následují Kalifornie, Ohio a New York. Americký prezident Donald Trump výstavbu podporuje a vyzývá místní komunity, aby technologická centra přijímali s tím, že přinesou nová pracovní místa.
6: Právě dopad na místní komunity je podle průzkumu jedním z hlavních zdrojů obav. Datová centra sice podle odborníků nepatří mezi největší spotřebitele vody v celých Spojených státech pro konkrétní oblast, ale jejich spotřeba může být významná. Důvodem je například chlazení počítačů a čipů. Tolik článek na webu katarské televize Al Jazeera.
5: A my se teď podíváme do italského deníku La Repubblica. Tam se uvádí, že italská vláda premiérky Giorgia Meloniové chce v příštím roce zrušit silniční daně pro malá a středně velká osobní auta a všechny motocykly. Opatření se má týkat vozů s výkonem do 80 kW. Celkem půjde zhruba o 70% všech osobních aut, tedy více než 14 milionů osobních aut.
6: Italská premiérka argumentuje, že silniční daň Italové odmítají téměř nejvíce ze všech státních poplatků. Osvobození od daně se týká jen jednoho vozidla na osobu a auta musí být řádně pojištěná. Pokud někdo vlastní více vozů, které podmínky splňují, daň bude platit pouze za vůz s nižším výkonem. Z opatření pak budou, jak podotýká La Repubblica, vyloučena auta pořízená na leasing.
5: Příjmy ze silniční daně směřují v Itálii regionům, kterým tak kvůli jejímu zrušení vznikne v příštím roce výpadek zhruba
15: 2 300 000 000 eur. Stát jim proto plánuje poskytnout stejně vysokou částku jako kompenzaci za nižší daňové příjmy. Vláda podle deníku zároveň plánuje dočasně snížit spotřební daň a DPH na naftu. Jak konkrétně, to už prozrazuje web deníku La Republika.
6: A ještě úplně malý blik na stránky Deutsche Welle. Obyvatelé malé anglické vesnice Piddington v hrabství Oxfordshire uspořádali symbolické referendum o vystoupení z Velké Británie. Více se dočtete právě na Deutsche Welle.
15: A nebo si nás můžete naladit později, protože přehled tisku máme ještě jeden v tomto vysílání. Dlouhé kolony, ucpané kruhové objezdy a spožděné autobusy, taková je situace v dopravních špičkách na hlavním silničním tahu v Jesenici u Prahy. Radiožurnál Český rozhlas Plus právě tam dnes podvečer pořádají další předvolební debatu.
2: Ta doprava tady je čím dál tím horší.
3: Petra Bezoušková jezdí autem do Jesenice každý den.
2: Čím dál tím delší kolony, čím dál tím víc aut, je to opravdu strašný.
3: Kde se třeba tvoří nejvíce ty kolony?
2: Kolem kruhových objezdů, potom to zdržuje semafor, ta červená, kousek dál je další červená. Když jedete v pátek z Prahy, tak než sem dojedu, tak to trvá přes hodinu.
3: Dopravní komplikace se tvoří nejčastěji na Budějovické ulici, která je hlavním silničním tahem. Kvůli kolonám mají často zpoždění taky autobusy, popisuje Jana Zítková z nedalekého Jílového.
8: Je to strašný, jsou samý zácpy a přijíždím do Prahy třeba i o 2 hodiny pozdějiš. Každý den dojíždím do Prahy ráno i odpoledne, takže já skončím třeba ve 3, doma jsem v 5. A ráno třeba na 8, tak jsem v práci někdy i v 11 hodin až.
3: Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, by chtěla prosadit, aby se některé silnice vyhradily pouze pro autobusy. Popisuje mluvčí organizace Filip Drápal.
9: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům, tak aby ostatní auta buď jezdila po těch obchvatech, anebo měla nějakou alternativní trasu.
3: Zmírnit provoz by mohla také nová dálnice D3, která povede z Prahy do jižních Čech a do Rakouska. Zlepšení očekává například Sandra Slabá.
24: Sice s tím, jako, protože bydlím tady kousek ve vesnici, jako, nejsme s tím, že nám tam bude jako, stavět dálnici, ale jako, ulehčí to té dopravě 100%. No.
3: Se stavbou dálnice naopak není spokojená další místní obyvatelka Kristýna Lišková.
25: Máme pastviny se zvířatama v lukách pod Medníkem a nelíbí se nám to. Prostě je to tam krásný a teď to najednou prostě celý rozsekají. No. Už to rozsekávají. Neuděláme s tím nic.
3: Dálnice se u Jesenice napojí na Pražský okruh. Silničáři podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla postaví křižovatku tak, aby se omezil hluk.
26: Budou využity protihlukové stěny a valy. Nikoliv, že by tady byla kompletně zahloubena a že by šlo o tunelový nebo do země zapuštěný mimoúrovňový úzel. Pokud jde o dálnici D3 středními Čechami, předpokládané náklady jsou někde kolem 16 miliard korun a uvedení do provozu by vycházelo na rok 2032.
3: Dálnici D3 ve středních Čechách by dělníci podle odhadů měli začít stavět v roce 2028. Jak chtějí do té doby řešit provoz v Jesenici jednotlivá uskupení, která kandidují ve volbách? Zeptáme se jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z Jesenice poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách v 17 hodin. Z Jesenice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Teď je ale teprve 6 hodin a 26 minut a máme pro vás ještě jedno téma. Dlouhé sledování počítačové obrazovky nebo mobilů, klimatizace, ale třeba také řasenky, to všechno může ovlivnit vznik syndromu suchého oka. Podle odborníků je to stále častější problém, se kterým se potýká asi 10% lidí a skoro polovina žen nad 50 let. A přitom existuje způsob, jak tomu alespoň částečně předejít. Jak v rozhovoru Evy Kézrové říká přednosta oční kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady Pavel Studený, stačí se držet zásady 20-20-20.
27: Doporučujeme pacientům takzvané pravidlo 20-20-20. To znamená, že po 20 minutách práce u počítače 20 vteřin ten pohled od monitoru odklopit a dívat se na předmět, který je minimálně 20 stop, to znamená, že třeba 6 metrů, jako by dívat se do dálky.
28: V čem je problém dlouhého dívání se na monitor anebo do mobilu?
27: Naše nároky na oko jsou v současné době extrémní, řada z nás prostě pracuje s počítači, s tablety, s mobily a jak se člověk hodně soustředí, tak méně mrká. Je zjištěný, že vlastně ta frekvence mrkání se významně snižuje, tím pádem oko vlastně osychá a i vlastně prostředí, ve kterém pracujeme, tak je náročnější, protože často máme klimatizované místnosti, kde je suchý vzduch, takže to všechno vlastně přispívá k tomu, že v zásadě můžeme mluvit o epidemii tohoto onemocnění.
4: Jak má tady oko správně fungovat, aby nebylo suché?
27: Tak je důležité, aby to složení slz bylo optimální, to znamená, aby tam byla jak vodná složka, která je tvořena slznou žlázou, a potom je důležitá i tuková složka slzního filmu, která je tvořena takovými drobnými žlázkami ve víčkách, takzvanými majbomskými žlázami. A třetí taková podmínka, aby slzy dobře fungovaly, je, že musí být i dobré postavení víčka v poloze k oku, protože ty víčka vlastně roztírají právě slzy po oku.
4: Podle odborníků zažívá syndrom suchého oka skoro každý desátý člověk a téměř polovina žen nad 50 let. Čím to je? Hrají tam roli třeba i řasenky, které celý život používají?
27: Trošku to spolu souvisí, ale nikoli kauzálně. Ta příčina, proč to mají ženy po menopauze, nebo to můžou mít i ženy třeba, které užívají některé typy antikoncepce, jsou právě ty hormonální změny nebo úroveň vlastně těch hormonálních látek v těle, které ovlivňují produkci těch slzných žláz. Jak to souvisí s malováním je to, že pokud to oko už samotné je v nějakých limitních formách, kdy prostě třeba ta zátěž na něj díky tomu, že slz je tam málo, tak už je vyšší, tak potom oni hůř třeba snášejí to malování, nebo naopak zase podráždění těmi šminkami může vyvolat nějaký problémy se slzením. Ale není to tedy příčině, že by malování vyvolávalo suché oko, to určitě ne.
4: Mnozí lidé používají kapky pro zvlhčení oka ještě předtím, než cítí nějaký problém. Je to dobrá cesta?
27: Určitě ano. Já si myslím, že tohle je docela pozitivní trend, že lidi se starají o ty oči. Co je tam důležitý? Ty umělé slzy v zásadě neřeší příčinu. Oni vlastně jakoby reagují na změny, které s tím okem jsou spojeny, doplňují tu vlastní tvorbu slz a je to teda v podstatě léčba dlouhodobá. Tak je potřeba, aby do toho oka nepřicházely další chemické látky, které jsou v některých těch kapičkách obsaženy. Čili je důležité, aby v lékárně, když si kupují umělé slzy, aby to byly přípravky bez konzervačních látek. Což je poměrně jakoby důležitá věc, proto aby si vlastně sami těmi kapičkami ještě tu situaci nezhoršovali.
4: Doporučuje Pavel Studený, přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Tak ne 20.20.20, je 6.30 a jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
7: Český rozhlas Plus.
10: Pěkné ráno. Koaliční rada ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Podle agentury AP pro něj hlasovalo 262 poslanců, proti jich bylo 159. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil taky americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument podepsat americký prezident Donald Trump. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před dvěma týdny ji dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. V Rakousku se dnes setkají předsedové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavním tématem jednání má být rozšiřování Evropské unie a migrace. Českou republiku bude až do zítřka zastupovat Tomio Okamura z SPD. Schůzky takzvaného slavkovského formátu se dnes účastní taky představitelé Itálie. Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Sečtených je 99% hlasů. Podle televizní stanice ale strany vládnoucího pravicového bloku už prakticky ztratily šanci na získání parlamentní většiny. Opoziční středolevý blok má před sečtením posledního procenta hlasů 176 křesel, tedy o 3 víc než protistrana. Časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu a teď míří do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí. Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna. Opatrně za sjezdem na Rosice na 178. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut, která pokračuje až na 196. kilometr. Místy zastavují i osobní auta. Na D5 z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním ve stoupacím pruhu. A v Praze na východní části okruhu směrem na Běchovice se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města, tam je blokovaný pravý pruh. Zdržíte se 40 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. Na Moravě teď ještě může doznívat déšť a teploty dnes vystoupí maximálně na 22 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
6: A to necelé 4 minuty po 6:30. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. No a taky je to ten správný čas, kdy se díváme do domácích médií. Dnes je pro nás pročetla redaktorka, komentátorka lifestyleového a společenského magazínu Heroin Gabriela Knížková. Dobré ráno. Dobré ráno.
12: Hezké ráno vám i posluchačům.
6: První článek jste pro nás vybrala z Hospodářských novin, které se věnují stoupající nezaměstnanosti mladých lidí v Česku. Přišly Hospodářky také na to, proč tomu tak je?
12: Deník cituje mzdový průzkum personální agentury Grafton Recruitment, který ukázal, že nezaměstnanost v kategorii do 30 let činí v tuzemsku aktuálně 12,2%. Před 3 lety to přitom bylo pouze 9%. Všímáme si relativně nebezpečné tendence zaměstnavatelů. Nechtějí, nebo řekl bych spíše z nějakého důvodu, neumí dostávat do svých řad čerstvé absolventy škol a vytvořit podmínky pro to, aby u nich mohli pracovat. To říká ředitel personální agentury Grafton Recruitment Martin Malo, kterého právě Hospodářské noviny oslovili. Podle Malá se přitom trend bude do budoucna ještě zesilovat, a to zejména vlivem zavádění umělé inteligence do firem a postupného snižování počtu pracovních míst. Velkou roli prý hraje také touha společností po vyšší efektivitě, což potvrzuje analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský. Dalším problémem tuzemského trhu práce je podle Hospodářských novin fakt, že firmy vypisují stále více pozic, které ale nemá kdo obsadit z hlediska dostatečné kvalifikace. Podle Malá si také z pohledu některých firm dnes mladí lidé říkají o příliš vysokou nástupní mzdu, což je ale způsobeno vysokými životními náklady, například na bydlení. Podle některých zaměstnavatelů také mladí lidé v průměru startovací pozice opouštějí příliš brzo, a to zhruba po necelých 3 letech.
6: No a v čem chybují firmy ve vztahu k mladým lidem?
12: Podle Hospodářských novin v citovaném průzkumu pouze 27% manažerů uvedlo, že se někdy osobně věnují zapojení nových juniorů do práce. Mladí lidé tak mohou rychle ztrácet motivaci. Řada z nich v průzkumu také uvedla, že se v práci necítí dostatečně zaškolení nebo že původní inzerát neodpovídá jejich skutečné náplni práce.
6: Další článek vás zaujal v Mladé frontě dnes. Co konkrétně?
12: Konkrétně mě zaujalo rozhovor s bezpečnostním analytikem Tomášem Pojarem. Zásah lokomotivy ruským dronem poblíž polských hranic je pokusem Moskvy zjistit, co všechno jí ještě projde, říká v tištěné Mladé frontě dnes. Podle Pojara je nyní důležité, aby Evropská unie, včetně Česka, v reakci na incident dál podporovala obranyschopnost Ukrajiny, stejně jako fungování vlastních zpravodajských služeb. Pojar pro Mladou frontu Dnes mluví také o čerstvém volebním úspěchu německé AfD. V následujících měsících podle ní nehrozí, že by se Německo začalo odvracet od podpory Ukrajiny, zároveň ale upozorňuje na proruské tendence části vedení i voličů AfD. Bezpečnostní analytik dále komentuje návštěvu šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě, stejně jako cestu amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a do Kyjeva. Spojené státy se podle Pojara znovu snaží s Ruskem komunikovat. Putin podle Pojara velmi dobře slyší na sílu a na relevanci. Šéfa CIA, který má bezprostřední kontakt s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, Rusko prý vzalo vážně, píše tady aspoň Mladá fronta Dnes.
6: A vyjadřuje se v tom rozhovoru Tomáš Pojar také nějaké konci mandátu šéfa tuzemské bezpečnostní informační služby Michala Koudelky, který vedl BISKu 10 let?
12: No, Pojar pro Mladou frontu Dnes zejména podotýká, že je nesmírně důležité, jak bude nové vedení BIS vnímáno v zahraničí. Připomíná také důležitost českého ukotvení na Západě. Právě naši současní spojenci nás totiž podle něj mohou informovat o případném útoku na Českou republiku.
6: No ještě se pojďme podívat na weby, co vás zaujalo tam?
12: Na webu Seznam zpráv mě zaujala zpráva o synovi hongkongského mediálního magnáta Jimmyho Láje, který v americkém kongresu vyzval Peking, aby propustil jeho otce. Píšou to tedy Seznam zprávy s odkazem na agenturu ČTK. Učinil tak týden před očekávanou návštěvou čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Washingtonu. Sebastian Lai svého otce popsal jako 78-letého muže, který už vytrpěl dost. Připomněl, že Lai je ve svých letech nejstarším politickým vězněm Hongkongu. Apeloval na čínského prezidenta, že jeho otec nepředstavuje pro Čínu žádnou hrozbu a zdůraznil, že jeho smrt ve vězení by byla podle jeho slov ostudou. Jimmy Lai v Hongkongu vydával mezitím zaniklý prodemokratický list Apple Daily. Na začátku února dostal 20 let vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti. Podle médií to byl zatím nejvyšší uložený trest od přijetí Čínou vnuceného zákona, který prakticky umlčel kritické hlasy v Hongkongu. Zákon o národní bezpečnosti zavedl Peking v Hongkongu v roce 2020, aby zastavil tehdejší rozsáhlé prodemokratické protesty. Od jeho vstupu v platnost byla opozice tvrdě potlačována. Většina demokratických osobností proto ze země buď uprchla, byla umlčena, a nebo je potkal stejný osud jako právě Láje.
6: Dočtete se na webu Seznam zpráv a i tento článek pro nás vybrala dnes komentátorka, redaktorka lifestyleového a společenského magazínu Heroin Gabriela Knížková. Děkuji, naslyšenou.
12: Děkuji, krásný den.
15: A tento přehled dozněl 5 minut před 6:45 v Ranním plusu. Centrum maltské Valety po letech znovu zaplnili fotografie zavražděné novinářky Daphne Caruanové Galíziové. Zářijový osvobozující verdikt pro vlivného podnikatele Jorgena Feneka, obžalovaného z toho, že si její smrt objednal, přivedl do ulic davy protestujících Malťanů. S reportérkou, která odhalila řadu korupčních kauz, vybuchlo na podzim roku 2017 auto.
13: Spravedlnost bylo slovo, které se z davu ozývalo během večera nejčastěji. A nejenom ozývalo, ale také objevovalo na většině transparentů. Spravedlnost totiž podle demonstrantů právě teď chybí Maltě nejvíc.
14: Věřím, že se tady nedostalo spravedlnosti. Došlo k vraždě ženy, která byla matkou, manželkou a dcerou. Nikdo nemá právo vzít ničí život a ještě k tomu vzít život někoho, kdo hledá a odhaluje pravdu a poukazuje na korupci. To je zároveň obrovská rána pro demokracii.
13: Antonella patří mezi ty, které osvobozující verdikt nad vlivným podnikatelem šokoval. O jeho osudu rozhodla občanská porota. A i když kritika Malťanů většinově nemíří přímo k těmto 8 náhodně vybraným lidem, Sean je přesvědčený, že by na jejich místě konal jinak.
16: I think
0: if I was on that on the jury.
16: Myslím si, že kdybych já byl v porotě a slyšel to všechno a měl k dispozici všechny ty informace, které byly uveřejněny, nepochyboval bych o tom, že byl Jürgen Fenek alespoň komplice.
13: Nikdo ale neví, co se skutečně při rozhodování porotců dělo a proč rozhodli tak, jak rozhodli. Všichni jsou si ale jistí tím, že problém se skrývá někde úplně jinde. Viní vládu současnou i ty předešlé, protože prostředí, kde je možné zavraždit novinářku, podle nich umožnili.
17: Malťanům, tedy většině z nich, to není jedno. Uvědomují si, že se nedodržují zákony. Když vidíte, co se všechno děje, co dělá vláda, která je podle mě zkorumpovaná, nelze očekávat, že to bude lidem jedno.
13: Benjamin se obává o osud Malty a stále nedořešený případ Daphne Caruanové Galiziové jakoby podle něj zrcadlil to všechno, co je v nejmenší zemi Evropské unie špatně. Ani důchodkyně Stessa nepochybuje o tom, že Malta už dávno neprožívá hezké časy, na které si pamatuje ze svého mládí. O ty lepší je ale připravena bojovat.
18: Tohle už neděláme pro sebe, ale pro naše děti a pro naše vnoučata. Proto tady budeme stát a bojovat za změnu.
13: Neziskové organizace protestují za spravedlnost pro rodinu Daphne Caruanové Galiziové pravidelně. Po letech za nimi ale opět stojí davy lidí. Lidí, kterým dochází trpělivost s tím, že ani 9 let od vraždy investigativní novinářky nesedí za mřížemi ten, kdo si její smrt objednal. Z Malty Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
6: 6:45 je čas na to podívat se na informace z ekonomiky. Americká centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% do pásma 3,75 až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, proti zvýšení sazeb se tedy nevyslovil nikdo z 12 členů měnového výboru.
5: A americké akcie v reakci na toto rozhodnutí Fedu prohloubily ztráty, naopak dolar v reakci proti světovým měnám posílil na nejvyšší úroveň od konce července.
6: Ceny ropy ke včerejšímu večeru klesly, a to po zprávě, že Saudská Arábie nabídla dodatečné dodávky přes Omán. Trh tak zmírnil obavy z výpadků exportu z Blízkého východu. Ještě v úterý přitom dosahovaly nejvyšší úrovně od května.
5: A další ekonomické téma je tady, ještě neměli ani maturitu, svoji firmu už ale pomalu rozjížděli k 18. Nám si tak nejenom dali zkoušku dospělosti, ale i živnostenský list, nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentské firmy s dobrým nápadem se dokáží prosadit na tuzemském trhu i mezi velkou konkurencí. Navíc jejich počty v posledních 5 letech rychle rostou. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu za posledních 5 let o 40% na bezmála 10 tisíc.
19: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček. Místo profesionálního vybavení mají hrnce od rodičů z kuchyně a nábytek, který jim někdo daroval, vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
20: Přišli jsme s nápadem, co takhle přírodní jsou svíčky, tak jsme začali zkoumat, jak se taková svíčka vůbec vyrábí, co k tomu je potřeba. Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček, než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
19: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. Postupem času se část firmy proměnila a ustálila se na 3 lidech. A jejich vonavé svíčky už si nekupují jen rodiče nebo spolužáci, ale objednávky u nich dělají i velké firmy. Aby výroba svíček mohla růst a bylo dost peněz, navíc materiálu nebo třeba marketing, chodí majitelé firmy na brigády. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
22: Já mám v hlavě krásnou myšlenku, že až vytvoříme náš poslední prototyp pro denního stojánku, zajdeme například do květinářství a ukážeme jim, co pro ně máme.
19: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
23: Jako leknou se a také se
1: jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí, takže pokud ten produkt nebo služba se prodává generaci Z, tak my vlastně víme, jak to prodat na těch sítích.
19: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káněnská-Rybková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
2: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě bychom nepovedali, že studenti opouštějí klasické produkty a služby. Naopak stále častěji se objevuje kombinace oboch.
19: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti jenpráce.cz podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
8: Podle nejnovějšího Guest Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 000 studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
19: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý desátý student, za 5 let už každý třetí. Potvrzuje to tak dlouhodobý model studie, který popisuje jako nejdřív zaměstnanec, potom podnikatel. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
6: A v pravidelném čase na vás čeká ranní komentář. Politolog a poradce prezidenta Jiří Pehe se v něm věnuje americké politice. Konkrétně tomu, jak nejvyšší soud Spojených států odmítl Trumpovy snahy zproblematizovat nadcházející volby.
9: Výnos Donalda Trumpa, kterým chtěl prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování, byl zablokován nejvyšším soudem Spojených států, přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu. Pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadních pravidel. Trump se pokusil tato pravidla změnit prezidentským výnosem, který podepsal v březnu tohoto roku. Jelikož organizace voleb ve Spojených státech náleží jednotlivým státům Americké unie, rozhodl se využít jedinou federální instituci, která ve volbách hraje významnou roli, americkou poštu. Jednotlivé státy unie měly poště poskytovat jmenné seznamy a adresy registrovaných voličů, kteří požádali o korespondenční hlasování. Pošta mohla doručení lístku odmítnout, pokud by ten, který stát seznamy nepředal. Bílý dům také nařídil změnit obálky, v nich se volební lístky doručují. Měly mít nový design a schválené čárové kódy, s jejichž pomocí by pošta ověřovala oprávněnost hlasování. Pokud by se v novém digitálním systému pro párování kódu vyskytla jen jediná chyba, pošta mohla vyřadit celý balík hlasovacích lístků, jehož byl problematický lístek součástí. Cílem nových opatření bylo dle Trumpa údajně vyloučení podvodů. Kritici argumentovali, že neexistují důkazy o podvodech v dosavadním systému a že skutečným cílem je co největší zproblematizování korespondenčního hlasování, které více využívají demokratičtí voliči. Řada států Unie i lidskoprávních organizací napadla Trumpův výnos žalobami. Na federální úrovni dle nich může změny, které mají dopady na volby, schválit jen kongres, nikoliv prezident výnosem. Trumpův pokus využít či rovnou zneužít federální poštu tato pravidla obchází. Řada nižších soudů v zápětí Trumpův výnos zablokovala. Bílý dům se odvolával, až vše dospělo k nejvyššímu soudu. Ten nejprve Trumpův výnos zcela neodmítl, ale poté, co spuštění nového systému dočasně zablokovala další federální soudkyně s poukazy na možné technické problémy a nedostatek času, souhlasil, že Trumpem prosazovaný systém nelze využít přinejmenším pro nadcházející volby. Zároveň naznačil, že při důkladnějším posouzení neobstojí z důvodu možné neústavnosti výnos jako takový. Nejvyšší soud nejspíš zohlednil skutečnost, že podle hned několika anonymních oznamovatelů z řad pracovníků pošty nebyl nový digitální systém řádně otestován. Navíc v několika státech už začalo hlasování podle dosavadních pravidel. Zavedení radikálních změn těsně před volbami mohlo vytvořit značný chaos. Kritici upozorňují, že právě o to Trumpově administrativě nejspíš šlo. Nejasný výklad pravidel mohl být využit ke zpochybnění voleb v jednotlivých státech a následným dlouhým soudním táhnicím. Rozhodnutí nejvyššího soudu je pro Trumpa zásadní porážkou. Ten se už na začátku roku pokusil změnit volební pravidla zákonem, který kromě omezení korespondenčního hlasování žádal, aby se voliči prokazovali dokladem osvědčujícím občanství. Tento zákon, známý jako Safe America Act, ovšem uvázl v Senátu, v němž nemají republikáni pro jeho schválení potřebnou kvalifikovanou většinu. Nedá se vyloučit, že se Trump ještě pokusí volby narušit jiným způsobem. Na rozhodnutí nejvyššího soudu reagoval ostrou kritikou soudců, které do soudu prosadil. Jelikož mu v případě, že republikáni volby prohrají, hrozí vyšetřování v řadě kauz, možná impeachment, nedají se z jeho strany vyloučit extrémní opatření. Někteří krajně pravicoví komentátoři ho otevřeně nabádají, aby využil uměle vyvolaných nepokojů nebo skutečnosti, že jsou Spojené státy ve válce s Iránem a vyhlásil v některých státech výjimečný stav, což by konání voleb zmařilo. To by ovšem nepochybně vedlo k velkým občanským nepokojům, takže rozhodnutí nejvyššího soudu je zřejmě poslední tečkou za Trumpovými pokusy průběh nadcházejících voleb ovlivnit.
6: Autorem dnešního komentáře byl politolog a poradce prezidenta Jiří Pehe.
5: Ještě před rokem znal její jméno málo kdo. Teď je Pepa Lubojacky, usiluje za Česko o Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato, sklízí úspěchy i v zahraničí. Dostat se ale do nominací na prestižní zlatou sošku není jednoduché. Na propagační kampaň potřebujete konexe a také peníze na propagaci.
3: Ještě potřebuji

0: radši, ale potřebuji si něco dát.
1: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
2: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale spáhy pomoct k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení. Fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
3: A chceš pít do konce života?
2: Nejvíc za mnou opravdu chodí a píší mi lidi, kteří mají právě lidi, kteří žijou se závislostí v rodině a ty zpětné vazby jsou velmi intenzivní. A já mám velmi unikátní pozici v tom, že je to můj starší brácha, že už nějak ty hranice mám, zároveň na něm nejsem existenčně závislá. Kdyby to byl můj rodič, moje partnerka, můj partner, měla s ním dítě, hypotéku, tak je velmi výrazně těžší zůstávat a podporovat a být tam pro něj, když potřebuje, jako až bude připravený přijmout pomoc. Rozhodně bych nechtěla, aby z tohohle toho vlastně si lidi brali to, že tu máme zůstat pro ty lidi se závislostí, protože opravdu si myslím, že primárně je důležitý opečovat, zachránit sebe, zvlášť když třeba v tom vztahu jsou děti, protože donutit někoho, kdo je závislý k léčení, pokud ten člověk není připravený a nechce vnitřně, stejně prostě moc není funkční a zbytečně to zatěžuje právě ty rodinný příslušníky tou neustálou nadějí.
1: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
4: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
1: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
5: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největšou koncentrací akademikou, púšťate im ten film, rozprávate sa s nimi, vlastne prichádzate do nejakého osobného kontaktu, ktorý funguje pri tých akademikoch najviac, že vidia aj ten príbeh okolo toho filmu. My sa budeme sústrediť teda na mesta New York, Los Angeles, pravdepodobne San Francisco a nejaké miesta v Európe.
1: Což stojí další peníze.
5: Vo drvivej väčšine prípadov tá kampaň je drahšia ako ten samotný film, čo je veľký paradox, ale všetky tieto náklady sú oveľa drahšie ešte tým, že sa to deje v Amerike. Je to nejaké promo PR, takže aktuálne aj zháňame financovanie, aby sme tú kampaň vedeli spraviť v čo najväčšej miere. My sme samozrejme vďační, že čiastočne to pokrýva Český fond, ktorý nám dáva nejaký základ, ale ešte zháňame nejaké ďalšie zdroje.
6: Ale filmového agenta nebo agentku teda zatím nemáte nejakou vyhlídnutou?
5: My už komunikujeme s nejakými PR-istami v Amerike, tak už to asi v najbližšej dobe uzavrieme. Máme PR-istu na New York, LA. Každý región potrebuje samostatného PR-istu, lebo je to samostatný trh, takže tých PR-istov budeme mať asi troch, štyroch na celú tú kampaň.
7: Co přijde dál?
1: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: A ještě před sedmou měníme téma. Kvůli snižování hladiny v okolí Slapské přehrady umírají na obnažených březích škeble. Povodí Vltavy nádrž upouští kvůli extrémnímu suchu. Český svaz ochránců přírody proto hledá dobrovolníky, kteří by škeble sbírali a vraceli do vody.
9: No ta je krásná, může jít do vody.
10: S Kristýnou Váňovou a Zdeňkou Bémovou z příbramské organizace Českého svazu ochránců přírody jsme se vydali na sběr škeblí. Procházíme písečnou pláž u osady Zrůbek nedaleko Slapské přehrady.
9: Jsme tady asi 3/4 hodiny a máme jich 65. Zatím nejvíc jsme jich nazbírali v neděli 275.
10: Vidím, že vy máte kyblík, rukavice a holinky. Je potřeba ještě něco jiného?
9: Ne,
11: pracovní oděv.
10: A je to zkrátka úplně tak jednoduché, že stačí sebrat škeblí a hodit ji do vody.
11: Ano, přesně tak, jak jste řekl.
9: Můžou tu být různé druhy, že je živá, se pozná, že je zavřená, je těžší a padá ke dnu.
10: Říká Kristýna Váňová. Škeble se často zahrabávají do hlubokého bahna, ale můžou je prozradit slávičky, které vypadají téměř přesně jako pistácie.
11: To je slávička mnohotvárná. Těch jsme před 2 lety našli 10. Je to invazní, no a podívejte se, co tady je teď.
10: Teď je tady jeden kámen, který je úplně obsypaný.
11: Tím, že jich je tolik, tak vlastně potlačují ty naše původní druhy.
10: Vysvětluje mi Zdeňka Bémová.
11: Pro jejich zdravotní stav sundáváme ty slávičky toho invazního mlže.
10: Já jsem tady nějakou našel.
9: Ta vypadá dobře, tak hodíte si ji sám.
10: Dobře. Hodím, když je hodím klidně dál do hloubky?
11: Je to lepší, protože voda neustále

0: bývá, takže kdyby to bylo těsně u břehu, tak by se museli znovu najít a znovu házet.
1: Zkusím teda daleko, ať je trošku v hloubce.
2: Výborně.
1: Podle koordinátorky sběru škební Elišky Prouzové dobrovolníci od minulého týdne nazbírali přes 5000 kusů.
3: Máme vytipovaných 19 úseků. Ten první víkend se nám hlásilo dost dobrovolníků, bylo to okolo 90 lidí. Teď to postupně zase upadá, je možné, že je to i tím pracovním týdnem, ale určitě budeme rádi, kdokoliv bude mít čas a chvilku, třeba i hodinku po práci se jít podívat na slapy, tak pokud nám pomůže.
1: Důvodem, proč hladina v oblasti klesá, je upouštění Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu. Vysvětluje ekolog z povodí Vltavy Jiří Vajt.
4: Děje se to především z důvodu zajištění ředění přečištěných odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod. Současná hydrologická situace ani její prognóza nepředpokládá, že by mělo dojít k nějakým významným srážkám, které by situaci změnily.
1: Podrobnosti o sběru škební lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ze Slap Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: A teď vás chceme pozvat k jednomu našemu dopolednímu pořadu. Začíná v 10:30. Hostem Osobnosti Plus bude režisérka Helena Třeštíková. Její nový časozběrný dokument Bára Basiková, který exceloval u diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, vstupuje do českých kin. Kolik příběhů třeba natáčí na jednou? Na to se jí zeptá Světlana Vitovská.
6: Je 7 hodin, čtvrtek 17. září. Dobré jitro vám v Ranním Plusu přejí Tomáš Pavlíček
5: a Šárka Feniková.
7: Český rozhlas Plus.
5: Tu je naše tematická nabídka pro příští minuty. Dodrží vláda závazek vydat příští rok na obranu 2% HDP.
6: Jak chce slabá libanonská armáda odzbrojit militantní hnutí Hizballáh?
5: A v čem spočívají rizika nákupu léků po internetu?
6: I na to se budeme ptát. O zprávy se ale dnes ráno a dopoledne stará Monika Vrchotová.
8: Pěkné ráno. Už za půl hodiny se sejde koaliční rada, aby znovu projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Výše zadlužování se nelíbí SPD ani motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o tom, kde ušetřit. Motoristé například chtějí znovu zavést karenční dobu, tedy první 3 dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla. Šéf motoristů Petr Macinka ale návrh předloží s úpravami znovu.
9: Vnímáme postoje, zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme zítra koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
8: Celkem by motoristé chtěli navrhovaný deficit snížit až o 20 miliard korun. Koaliční lídři by dnes měli probírat i to, kdy zařadí na jednání sněmovny plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila ve středečním projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu.
10: Návrh podle von der Leyenové počítá s různými typy omezení pro děti různého věku. Do 13 let by neměli mít na sociální sítě přístup vůbec. U dětí od 13 do 15 let pak mají být účty plně pod kontrolou rodičů a s časovým omezením přístupu na hodinu denně. Evropská komise dnes představí podrobnosti návrhu, včetně toho, jakým způsobem by měl být zákaz vymáhán. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Bankovní rada České národní banky odpoledne rozhodne o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba beze změny, tedy 3,75%.
11: Například viceguvernérka Eva Zamrazilová před zasedáním řekla, že nejsou v tuto chvíli žádné zásadní důvody pro změnu sazeb. K opatrnosti podle ní centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Národní banka se obává, že by se na podzim mohly plně projevit stále rostoucí ceny energií a paliv. To by výrazně zvýšilo inflaci a centrální banku by to patrně přimělo sazbu zvýšit. Tento scénář bude ale pravděpodobně na stole až v listopadu nebo v prosinci. Rozhodnutí o výši sazeb padne dnes ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
8: Například americká centrální banka už večer základní úrokovou sazbu zvýšila o 0,25 bodu. Důvody rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu. Prezident Spojených států Donald Trump plánuje příští týden jednat o dalších krocích ve válce proti Íránu. S lídry zemí Perského zálivu se chce podle serveru Axios setkat na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem rozhovoru mají být podle webu americké návrhy na poválečnou strategii na Blízkém východě. Washington zároveň zabránil tomu, aby se valného shromáždění zúčastnil palestinský prezident Mahmud Abbas. Trumpova administrativa prodloužila sankce, které odmítají udělení víz představitelům palestinské samosprávy. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil. Informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Do koalice patří mimo zemí Spojeného království taky třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. Plnohodnotným členem koalice se chce stát kromě Kanady taky Ukrajina, která je teď rozšířeným partnerem společných expedičních sil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 11 lidí se zatím obrátilo na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání. Funguje od loňského října. Určené je lidem, kteří v církevním prostředí pocítili různé formy zneužívání. Obrátit se na něj můžou i blízcí obětí. Zájemcům centrum nabízí například pomoc psychologa. Pokračuje pracovnice kontaktního místa Marcela Řezničková.
12: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
8: Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Důvodem je velmi horké léto a sucho. Vinobraní je letos taky kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Ještě informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Brna do Přerova opatrně za sjezdem na Ivanovice na Hané na 238. kilometru havarovalo. Osobní auto skončilo mimo vozovku, na místě už jsou hasiči a tvoří se kratší kolona. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města. Tam řeší nehodu v pravém pruhu, navíc předtím stojí nákladní auto s upadlým kolem. Zdržíte se asi 45 minut. Dobře dojeďte. Na Moravě bude až do dopoledne zataženo s možným deštěm, jinak se dnes čeká oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky a teploty 17 až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
5: Zprávy dozněly 7 minut po 7. hodině. Členské státy 27 zvýšily své výdaje na obranu za posledních 5 let přibližně o 80%. Ocenila ve své zprávě o stavu Unie předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Česko ovšem v tomhle směru nepatří mezi premianty. Teprve příští rok má dosáhnout minimálního požadavku na to vydávat 2% HDP na obranu. Dnes mají na mezinárodním summitu o budoucnosti evropské obrany v Praze vystoupit premiér Andrej Babiš a šéf rezortu obrany Jaromír Zuna. A hnutí SPD, které ministra poslalo do vlády, uvažuje o tom, že by se tyto peníze ještě měly krátit. My zveme do vysílání předsedkyni výboru pro bezpečnost bývalou ministryni obrany Janu Černochovou z ODS. Dobrý den.
13: Dobré ráno.
5: A místopředsedu stejného výboru z hnutí SPD Radka Kotena. Dobrý den i vám.
14: Krásné ráno přeji.
5: Tak pane Kotene, místopředseda rozpočtového výboru, nezávislý poslanec zvolený na kandidátce SPD Miroslav Ševčík nám minulý týden řekl, že by na obraně ušetřil asi 20 miliard korun. Sdílí tenhle názor celé vaše hnutí?
14: Zatím probíhají jednání, nicméně když se podíváme na to navýšení v číslech, tak se jedná o navýšení meziroční o 36 miliard. Já jsem ještě v podvýboru pro akvizice, to znamená pro nákupy techniky pro armádu České republiky. A když se člověk jak si zaposlouchá do toho, co mu říkají odpovědní lidé, kteří tu techniku mají na starost nakupovat, tak mnohdy nevycházím z údivu. Jedná se například o děla Cezar, které ještě nemají potřebná certifikační oprávnění, a mám opravdu zatím velké pochybnosti o tom, zda některé ty akvizice, tedy ty nákupy techniky, se podaří úspěšně dotáhnout do konce. Musím také říci, že v rámci toho, že se platí poměrně velké zálohy na tuto techniku dopředu, z nějakého pohledu to trochu chápu, na druhou stranu se dá říci, v případě, že zaplatíte dopředu více jak 80%, tak toho dodavatele to nijak extra nenutí, aby ty zakázky skutečně dotáhl a aby byly předány v té, bych řekl, podobě, kterou si armáda České republiky objednala.
5: Tak to ale, znamená... promiňte, že vás přerušuji, ale tak vy jste tady vyjmenoval některé pochybnosti, které máte třeba o těch akvizicích, ale já bych...
15: Já neslyším od pana Kotena ani slovo.
5: Aha, tak já požádám...
15: Já musím vás na to upozornit. Děkuji. Slovo jsem neslyšela z toho vystoupení pana kolegy
5: Ano,
15: Kotena.
5: Já vám to potom přeříkám. Jenom bych se ještě doptal pana Kotena, jestli tedy, když máte tyto pochybnosti o akvizicích, tak bude to mít nějaký vliv na to, jestli řeknete, tak musíme snížit ten rozpočet na obranu. Vy jste říkal, že to zatím je v diskusích, tak jak daleko ty diskuse pokročily?
14: No, musím říci, že v případě, že bychom ty prostředky, podobně jako v minulých letech, museli utratit v prosinci, tak abychom pouze splnili to číslo, to znamená ty 2%, a neměli bychom připravené odpovídající nákupy, odpovídající techniky, tak za mě to skutečně nedává smysl. A jenom utratit peníze, abychom splnili to určité číslo, ke kterému jsme se zavázali, nebo minulá vláda zavázala Českou republiku, tak skutečně mi to nedává smysl a je to jako, kdybyste si něco kupoval do domácnosti, co v podstatě nejste schopen nakoupit odpovídajícím způsobem a kupoval byste si zbytečnou věc.
5: Paní poslankyně Černochová, teď už jste slyšela pana Kotena?
15: Ne, neslyšela jsem ani slovo a nevím, to, co je to za
5: velice,
15: duel.
5: Tak to se velice omlouvám.
15: Co je to za duel, když si mě v 7 hodin ráno pozvete do duelu a já neslyším prostě s někým, s kým mám diskutovat ani jedno jediné slovo. Mně to přijde úplně absurdní a neprofesionální.
5: Já se vám velice omlouvám, to bude nějaká technická chyba, pracujeme na tom, abychom ji vychytali nějakým způsobem, ale já vám tedy řeknu, co říkal pan Koten. On říkal, že tady se navyšuje rozpočet obrany o 36 miliard korun z roku na rok a že je možné, že prostě některé akvizice se ani nedotáhnou do konce. Například jmenoval třeba děla Cezar, která ještě nemají oprávnění. Tak co na to říkáte? Není to důvod přece jenom do jisté míry jak si trošku přibrzdit v těch výdajích na obranu, protože prostě třeba se nestíhá některé ty akvizice dotáhnout do konce?
15: Dělat Cezar ještě vybíral můj předchůdce, pan ministr obrany Metnar, takže ať se na to kolega Koten zeptá pana ministra Metnara, který je ministrem vnitra, proč dělat Cezar neprocházejí vojskovými zkouškami. To za prvé. Za druhé, ta čísla, která tady zmiňuje kolega Koten, tak nejsou pravdivá, protože trajektorie, kterou chtěla jít Fialova vláda, je samozřejmě v roce 2027, respektive měla být mnohem vyšší a mělo měli jsme se dostávat na úroveň 2,4% HDP a v roce 2030 na 3% HDP. Co se týče toho, co stíhá nebo nestíhá rezort ministerstva obrany, kdyby hnutí SPD mělo na rezortu ministerstva obrany schopného ministra obrany, tak by jistě tenhle ten nárůst stíhal, ale pan ministr obrany raději jezdí na zahraniční cesty, než aby pracoval pro rezort v České republice, pro občany České republiky, pro vlastně vládu, protože on nechodí nejenom na výbory pro obranu, ale nechodí ani do parlamentu. A prostě pracovat na ministerstvo obrany jako ministr obrany a neřídit ten rezort, to je něco, co opravdu je tady nevídané a nestalo se to snad ještě nikdy.
5: Počkejte, pan ministr nikdy nebyl, pan ministr nikdy nebyl třeba na výboru pro obranu?
15: Na výboru pro obranu byl ani ne z poloviny od začátku funkčního období a na interpelacích od začátku funkčního období, tedy 9 měsíců, byl jednou nebo dvakrát, tak si na to udělejte názor sami. Do poslanecké sněmovny nechodí, tam je neustále omlouvaný. Ale o tom to úplně není. Tady je opravdu podstatné to, že tady funguje nějaké kolegium ministra obrany a já jsem se schválně koukala na to, jak ta kolegia zasedají, jak zasedala za mě a kolik vlastně těch akvizičních projektů se tam předkládá. Pan ministr nepředkládá žádné akviziční projekty. A to je ten problém, že vlastně on tímto způsobem brzdí další modernizaci armády, protože nepředkládá nic. Měl nám předložit koncepci výstavby armády České republiky. Sliboval v médiích, že ji předloží v květnu. Je půlka září. Žádnou koncepci armády České republiky nikdo neviděl. Možná ji viděla Bezpečnostní rada státu, ale rozhodně to nepostoupili dál do vlády a na výbor pro obranu. Kde je teda koncepce výstavby armády? Přeci z ní musí vycházet ten rozpočet a ty projekty.
5: Tak teď se obrátím na pana Kotena. Když jste tady slyšel paní Černochovou, která říkala, a doufám, že vy ji slyšíte, tak jenom to krátce zopakuji. Ona říkala, že původně měla být ta trajektorie větší, že tedy nějakých 2,4% HDP a že to bylo zbrzděno, ale co je důležité, že podle ní pan ministr Zuna nepředkládá akviziční projekty ani třeba koncepci armády. To znamená, neleží to na bedrech této vlády, že není schopna dostatečně připravit projekty, aby se ty peníze utratily?
14: No určitě nějaké akvizice běží, dobíhají ještě akvizice z toho minulého volebního období. Bohužel si musíme naprosto na rovinu říci, že zálohová faktura, například na F-35, nám naší bojeschopnost a připravenost na nějaký větší konflikt skutečně nijak nezvýší. To si myslím, že je potřebné, aby zaznělo. Co se týká koncepce výstavby armády České republiky, ta se samozřejmě připravuje, nicméně vzhledem k tomu, jak se významně mění na základě teda toho konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou, jak se mění ty, bych řekl, způsoby boje, tak armáda České republiky na to musí samozřejmě reagovat. Myslím si, že i z tohoto důvodu je nějaké dílčí zpoždění a určitě je nutné dobudovat jak protivzdušnou obranu, tak protidronovou ochranu a je potřebné tedy i tímto směrem se zaměřit na nákupy těchto prostředků a to i ve větším množství. Nicméně pouze nákupem těchto záležitostí nejsme schopni ty částky, které by byly k dispozici v rozpočtu ministerstva obrany utratit.
5: Dobře.
14: Ví, že není jednoduché vybrat, bych řekl, tu techniku, která bude potřebná na tom trhu, který momentálně je zatížen jak tím konfliktem a samozřejmě všichni ti členské státy chtějí techniku také nakupovat. Takže řekl bych, že to je velmi problematické v té současné situaci.
5: Paní Černochová, já jsem dostal zprávu, že pořád ještě pana Kotena neslyšíte, je to tak?
13: Ne, neslyším.
5: Velice se omlouvám, zatím se nám to nedaří propojit, ale...
13: Ne, víte, čím to je? Pokud chcete, abychom si volali z WhatsAppu, tak zřejmě kolega Koten má nějakou rušičku, možná teda, má někde nějaký
5: nechal tyto alobal technické
13: a čepičku na hlavě.
5: Tyto technické věci bych dal, prosím vás, pěkně stranou.
13: Pochopte mě, že ale, jsem z toho rozmrzela, protože neslyším někoho, s kým jsem tady v duelu. Jo?
5: Ano, chápu. Pan Koten říkal, že třeba zálohová faktura na F-35 nám bezpečnost nezvýší, to k těm akvizicím a že se nějaké akvizice připravují, říkal, ale současně říkal, že koncepce se připravuje, ale mění se prostě způsoby boje a ukazuje nám to i válka na Ukrajině a tím pádem na to musí armáda reagovat. Ale on
13: děkuju
5: současná...
13: Děkuju za přetlumočení. Proč na to armáda? Ne, já mám méně času, než má kolega Koten, nezlobte se. Já ho chci teda nějakým způsobem využít, jo. Když mi tlumočíte pana kolegu Kotena, tak toho času mám ještě méně. Takže jestli dovolíte, tak tady je obrovský problém, že tahle ta vláda sice má jako vládní prioritu i koaliční prioritu protivzdušnou obranu, ale pro protivzdušnou obranu, pro nějaké projekty dosud neudělala vůbec nic. Já když jsem odcházela z ministerstva obrany, předávala jsem panu ministrovi v mašličkách koncepci protivzdušné obrany, kterou vypracovala armáda, pracovala na ní přes 2 roky a tuhle tu koncepci měl pan Zuna obdržet od armády do konce prosince roku 2025. Obdrželi, my jsme ji měli někdy z kraje roku jako informaci v utajeném režimu na výboru a proč tedy v souladu se zákonem o financování obrany pan Zuna nepředložil do května roku 2026, tak jak jsem to dělala já, protivzdušnou obranu jako takzvaný strategický projekt, aby tento strategický projekt mohl mít dlouhodobé financování, souhlas ministerstva financí a aby opravdu se na něj našly dostatečné peníze. Ta vláda si lže sama do své vlastní kapsy, protože pokud na jedné straně tvrdí, že protivzdušná obrana je jejich priorita a vlastně 9 měsíců vůbec proto, aby se posunula protivzdušná obrana nějakým směrem, neudělala jeden jediný krok, tak co to znamená?
5: Tak pane Kotene, ano, protivzdušná obrana je deklarovaným jedním z hlavních cílů vybudování nebo dobudování české armády, ale co říkáte na ty námitky, co tady sdělila paní Černochová, že tedy ministr nepředložil jako strategický projekt koncepci protivzdušné obrany?
14: No tak já vím, že probíhají nákupy v tomto smyslu.
5: A to jaké, jestli můžete říct něco konkrétnějšího?
14: Některé režimové informace, které probíhají, tak bohužel v živém vysílání nemohu sdělovat. Takže
5: ani obecně, co se třeba posunulo, v jaké oblasti?
14: Posouvá se to v tom smyslu, že se odlaďují některé záležitosti v té protivzdušné obraně, ale skutečně nejsem schopen být konkrétnější, protože jsou to režimové informace a nemohu je skutečně veřejně sdělovat.
5: No, paní Černochová, pan Koten říkal, že některé projekty v protivzdušné obraně probíhají, ale nemůže je z důvodu utajení tady reflektovat.
13: To je fakt komik. Já se omlouvám, nezlobte se na mě, ale protivzdušné projekty, které probíhají, tak nemají žádnou souvislost s koncepcí protivzdušné obrany, tou vícevrstvou, kterou vypracovali vojáci a na tom není vůbec žádná tajná informace. Samozřejmě, pan Koten zřejmě neví, že protivzdušná obrana jsou i ty F-35 díky systémům, které mají. Stejně tak tady můžu zmínit radiolokátory MADR, ano, i to je protivzdušná obrana. Vozítka Mars, které jsme nakupovali, ano, to je také protivzdušná obrana. Tady existuje několik vrstev protivzdušné obrany, které se dělaly a započaly za pana ministra Metnara. Já jsem celou řadu z nich dokončila, udělala jsem nové. Zadala jsem koncepci, armáda vypracovala koncepci, předala ji Zunovi v lednu nebo prosinci a teď je na Zunovi, co dá do rozpočtu a jestli udělá z protivzdušné obrany ten takzvaně strategický projekt. Mně vlastně jako je líto, že jsem tady v debatě s panem kolegou Kotenem, který je stejně jako já, sice v bezpečnostním výboru, ale není v obraném výboru, tudíž nemá žádné přesné informace, byť hnutí SPD má na rezortu ministerstva obrany jak pana ministra, tak pana náměstka Vícha, ale možná bych doporučila panu Kotenovi, aby se tedy lépe od nich informoval a nepovídal tady tyhle ty nesmysly.
5: Pane Kotene, jenom krátká reakce na závěr.
14: Tak já si myslím, že veškeré tyto informace je možné si, nebo se je možné na ně doptat při interpelacích a věřím tomu, že pan ministr se bude interpelací i nadále zúčastňovat a řekl bych, že paní kolegyně se určitě bude moct na ty věci skutečně doptat, takže budeme v bezpečí a nemám skutečně žádné pochybnosti.
5: Tak teď zaznělo jenom to, že budete moci se zeptat na tyto záležitosti v interpelacích.
13: No, když pan ministr přijde do práce a bude sedět poslanecké sněmovně na interpelacích, tak se ho mile ráda zeptám. Ale za těch 9 měsíců tam seděl jenom jednou nebo dvakrát, tak ať teda kolegové z SPD donutí pana ministra, aby chodil do práce a pracoval pro občany České republiky.
5: Tak oběma vám děkuji za tuto diskusi, byť byla zprostředkovaná a já se ještě jednou velice omlouvám za to, že tam nebylo propojení a že jste nemohla slyšet pana Kotena. Snad jsme se to pokusili nějak překlenout v tom vysílání.
13: To nevím, tolik, to si poslechnu až tedy pak z opakování z vaší reprízy. Děkuju.
5: Tolik tedy předsedkyně výboru pro bezpečnost, bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Děkuji a naslyšenou.
13: Naslyšenou.
5: A mluvili jsme také s místopředsedou stejného výboru z hnutí SPD Radkem Kotenem. I vám děkuji. Naschledanou.
14: Děkuji a krásný zbytek dne.
6: 7:24 posloucháte Ranní plus, co dál sledujeme. Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. A ruské vzdušné údery zranily v noci na dnešek 10 lidí v Kyjevě a 3 další, včetně dítěte v Oděse, kde byla zasažena 19-patrová obytná budova. S odvoláním na ukrajinské úřady to píše agentura AFP. Jižní Libanon v současnosti ovládá hnutí Hizballáh, podporované Íránem, a částečně ho okupuje i izraelská armáda. Podle dohody z června, kterou pomohly zprostředkovat Spojené státy, by se ale měl Izrael s Libanonem postupně stáhnout. Kontrolu nad územím by pak měla převzít libanonská armáda. Ta ale nemá prostředky ani dostatek sil. Její posílení proto bude tématem dnešního jednání v Elizejském paláci. Libanonského prezidenta tam přijme Emmanuel Macron. Rozhovory v Paříži sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
6: Marceli, kdo všechno se jednání v Paříži zúčastní a co přesně bude tématem schůzky?
16: Kromě libanonského prezidenta Josefa Auna to bude i jordánský král Abdullah II., ale taky generál libanonské armády, americký generál Joseph Clearfield, americký velvyslanec v Libanonu Michel Issa nebo poradci amerického ministra zahraničí Marka Rubia. V Elizejském paláci je přijme francouzský prezident Emmanuel Macron. Lídři i vojenští experti by měli dát podle francouzského deníku Le Monde dohromady takový nákupní seznam, jak to Le Monde nazývá, toho, co libanonská armáda potřebuje. Libanonské jednotky by totiž měly po stažení izraelské armády převzít kontrolu nad jižním Libanonem. Území ale v současnosti částečně ovládá Hizballáh a libanonská armáda zkrátka nemá dostatek prostředků, techniky nebo prostředků na zaplacení vojáků na to, aby mohla území kontrolovat. Libanon a Izrael 26. června oznámili uzavření rámcové dohody, která měla vést k nastolení míru a podle té úmluvy by se taky měly stáhnout izraelské síly z jižního Libanu výměnou za odzbrojení Hizballáhu. Teď se tedy bude jednat o tom, jak dosáhnout toho, aby mohl mít Libanon monopol na zbraně.
6: A víme, co by mělo být v tom takzvaném nákupním seznamu pro libanonskou armádu?
16: Problémy jsou dva. Jeden je to, že Libanon si nemůže kvůli finančním problémům dovolit lépe zaplatit vojáky, a dalším to, že by spojenci Libanonu chtěli, aby jeho armáda zajišťovala to, co dělají prozatímní jednotky OSN UNIFIL, které by se měly z Libanonu stáhnout na konci prosince, kdy jim vyprší mandát. Stahovat by se poté měli tedy celý příští rok. Na to ale bude libanonská armáda podle zdrojů z francouzské ambasády v Libanonu potřebovat vozidla, zbraně, palivo nebo třeba munici, které teď nemá dostatek. Problém je taky to, že libanonské ozbrojené síly nemají kapacity na odminování a mají třeba taky omezené prostředky, co se týče sledovacích schopností. Libanonská armáda je sice poměrně početná, má asi 80 tisíc vojáků, co jí ale chybí, tak jsou samozřejmě peníze, ale taky třeba letectvo, a armáda není účinně schopná se chránit třeba před drony nebo raketami.
10: Jak už jsi zmiňoval, tak jednotky OSN by se měly tedy z Libanonu stáhnout na konci prosince. Je realistické, že všechno to, co libanonské armádě chybí, do té doby dostane a bude schopná ji nahradit, tedy ty jednotky OSN?
16: Není, a právě i o tom má být ten dnešní summit v Paříži, který by měl být podle Le Monde taky cestou, jak právě najít alternativu. Mandát jednotek OSN sice skončí na konci prosince, jak už jsem řekl, tak to stahování by mělo trvat celý příští rok, a zdroj z okolí prezidenta Emmanuela Macrona deníku Le Monde řekl, že Paříž uvažuje o zřízení mezinárodní vojenské mise, která by jednotky OSN alespoň dočasně nahradila. Podle tohoto zdroje nemá být cílem mise bojovat proti Hizbaláhu, ale podporovat libanonskou armádu. Prezident Joseph Aoun v rozhovoru s francouzskou agenturou AFP poté, co přijel do Paříže, řekl, že Libanon si přeje přítomnost nových jednotek, ať už evropských, amerických nebo kombinace nějakých jiných, aby se zabránilo bezpečnostnímu váku po odchodu takzvaných modrých přilep OSN. Nové síly by měly být podle prezidenta Libanonu tedy dočasné, dokud nebude libanonská armáda schopná nasazení.
10: A proč se summitu o budoucnosti Libanonu ujal právě francouzský prezident Emmanuel Macron?
16: Francie má s Libanonem historicky velmi těsné vztahy a dlouhodobě se považuje za jedno z jeho hlavních zahraničních partnerů. Prezident Emmanuel Macron se teď snaží využít tohoto vlivu k posílení Libanonu a jeho armády. A podle zdrojů z okolí prezidenta Macrona se navíc Izrael snaží roli Paříže na Blízkém východě upozadit poté, co loni v září spolu s Británií nebo Kanadou uznala nezávislou Palestinu. A Macron tak chce taky ukázat, že je Paříž stále důležitým hráčem na Blízkém východě.
10: V Paříži vše sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Díky, naslyšenou.
16: Díky, hezký den.
5: A v 7.30 nejnovější události sleduje Monika Vrchotová a teď vám je sdělí ve zprávách.
7: Český rozhlas Plus.
8: Hezké čtvrteční ráno. Koaliční rada se právě teď schází k dalšímu projednání návrhu státního rozpočtu. Ministerstvo financí navrhlo deficit 389 miliard korun. To se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří chtějí s hnutím ANO jednat o škrtech. Nad návrhem státního rozpočtu se následně sejde tripartita. Zaměstnavatelům v něm chybí víc peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři zase chtějí na jednání mluvit o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že Kanada se může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Rakouský kancléř Christian Stocker dnes jako první šéf Spolkové republiky za téměř 20 let navštíví Polsko. Ve Varšavě ho podle agentury APA přivítá polský premiér Donald Tusk s vojenskými poctami. Lídři obou zemí pak mají jednat například o hospodářské spolupráci. Ve Varšavě plánuje Stocker taky navštívit Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž. Zhruba 8 lidí z 10 neplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanice. Vyplývá to z dat jejich provozovatelů. Třeba v Plzni je dlužníků skoro 90%. Záchytky navíc často nebývají úspěšné s vymáháním dluhů. Například městské nemocnici v Ostravě se dařilo vymoct zhruba jen asi čtvrtinu pohledávek. Od vymáhání proto ustoupili. Předskokaní zpěváka Eda Sheerana i jeho vlastní kapela odstoupili z turné popové hvězdy po Spojených státech. Důvodem je solidarita s raperem Macklemorem, kterého organizátoři z koncertu vyřadili kvůli jeho výrokům na podporu Palestiny. Sheeran se od tohoto rozhodnutí distancoval. O svých názorech na izraelsko-palestinský konflikt veřejně nemluví. Kvůli podpoře Macklemora svou účast na turné zrušili například americký hudebník Phineas nebo dánská kapela Lucas Graham. Krátký pohled na dopravu na D1. Z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na 177. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut. Ta pokračuje až na 196. kilometr. Nárazově se zastavuje i v levém pruhu. A v Praze na východní části okruhu směrem do Běchovic se sune fronta od sjezdu z D10. Pokračuje dál přes Štěrboholskou a jižní spojku až ke sjezdu na Zahradní město. Tam stojí kamion s upadlým kolem a asi o 100 metrů dál stojí osobní auto. V obou případech blokují výpruh. Počítejte až s hodinovým zdržením. Šťastnou cestu. Na východě může ještě místy pršet, v Čechách se ojediněle drží mlhy, přes den ale bude oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami a s teplotami od 17 do 22 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
17: Posloucháte Ranní Plus.
6: A to necelé 4 minuty po 7:30. Dobré ráno přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Z Ukrajiny přichází zprávy o zabití dalšího důležitého ruského generála. Anton Grunis měl být podle informace velitele ukrajinských bezpilotních systémů Roberta Broudyho, přezdívaného Maďar, zabit na území okupované Doněcké oblasti. Jde tak už o 7. vysoce postaveného ruského důstojníka, který zemřel po útoku ukrajinské dronové jednotky. Ukrajině se daří přecházet do protiútoku i na některých úsecích fronty na východě země. Jak důležité zprávy to pro Ukrajinu bránící se ruské agresi jsou? Nejen o tom teď budu mluvit s generálporučíkem v záloze a bývalým nejvyšším zástupcem Slovenska ve strukturách NATO Pavlem Mackem. Dobré ráno.
18: Dobré ráno, prajem.
6: Úspěšnou protiofenzivu u Limanu jako součást operace Vivaldi už přiznávají i proruští blogeři. Přebírá ukrajinská armáda na frontě iniciativu nebo jde jen o lokální úspěch?
18: Zatiaľ by som povedal, že ide o lokálnu operáciu, ale sme svedkami prvej fáze takejto operácie, ktorá má potenciál prerásť do niečoho väčšieho. Samozrejme, bude to závisieť aj od ruskej reakcie. Rusi sa tlačili na tú pevnostnú oblasť Kramatorsk-Slavian z troch smerov a vlastne týmto Ukrajinci ako keby vážne narušili ten jeden smer. Pokiaľ sa im podarí prekročiť rieku Žerebec, tak by vlastne mohli začať vpadať do týlu ruských jednotiek a postupne ich odrezávať a to je to, na čo vlastne upozorňujú aj tí velitelia 3. armádneho zberu na ukrajinskej strane. To znamená, je to zatiaľ operácia, ktorá je lokálnou významu môže prerásť.
6: I vy ste ale zmínil, že tá protiofenziva, ktorá je součástí operace Vivaldi, podľa toho názvu je zjevné, že nebude mít tedy jenom túto jednu část, ale víc, minimálne tedy 4. Ví sa nieco o jejím pokračování?
18: Určite nie, samozrejme dodržiavajú Ukrajinci veľmi prísnu operačnú bezpečnosť, to znamená len vojenská logika hovorí, že pokiaľ prekročia aj rieku Žerebec, pokúsia sa narušiť ruské zásobovacie línie, lebo na druhej strane Rusi sa tlačili viacej a mierne postúpili južne od Limanovnu a na východ od Limanu, pardon, a na východ od Kramatorska a Slavianska a to znamená, môže sa tá situácia začať vyvíjať tým smerom, že Ukrajinci sa pokúsia preťať zásobovacie línie ruských vojsk a vlastne izolovať podobne, ako to urobili na sever od Limanu, aj tie ďalšie ruské vojska, ktoré postúpili výraznejšie dopredu.
6: Tá izolace, o ktoré mluvíte, to je také vlastne zásluhou dronových jednotek ukrajinské armády. Zdá sa, že Ukrajina našla slabé místo protivníka, môže to mít už i operační dopad práve tady ty operace jednotek bezpilotních systémů?
18: My ten operačný dopad vidíme už niekoľko mesiacov, lebo okrem toho bezprostredného kontaktu, kde je vlastne taká tá zóna smrti, kde z jednej a z druhej strany je intenzívne používanie dronov, Ukrajinci veľmi účinne už posledné mesiace útočia až do hĺbky 200 km, to už je operačná hĺbka, kde ničia vlastne tie ruské pozície, ruské zásobovanie, narušujú výrazne prísuny posíl a dokonca aj zabitie toho generála, ktoré bolo v hĺbke 55 km, je ukážka toho, že v tejto oblasti Ukrajinci výrazne postúpili.
6: Rusko stále útočí na ukrajinskou infrastrukturu, ale i Ukrajina zasahuje důležité strategické cíle v Rusku. V srpnu si připsala 23 zásahů na rafinerie. Aktuálně agentura Reuters uvádí, že po útocích na rafinerie v Sizrani a Saratově se jejich provoz zastavil. Mají tedy tyto útoky naopak už strategický dopad?
18: Tuto vidíme zásadnú asymetriu. Rusi sa snažia ničiť energetickú infraštruktúru na strane Ukrajiny a útočia vlastne na tie populačné centrá, využívajú tú situáciu, že Ukrajina má nedostatok prostriedkov najmä proti balistickým raketám, ale Ukrajinci výrazne zosilnili svoje útoky do hĺbky strategického územia Ruskej federácie a naozaj to má strategický dopad, veď vidíme, že je viac ako 20% rafinérií vyradených, narušili vážne aj tie zásobovacie reťazce ako Wildberry alebo Ozon a zároveň demonstrujú Ukrajinci svoju schopnosť prenikať až hlboko do ruského územia, a to dokonca do hĺbky 3000 km. Zlepšili navigáciu tých svojich systémov a tým pádom aj účinnosť svojich útokov.
6: A je reálne, aby sa práve tieto útoky z obou dvou stran zastavili, jak k tomu vyzýva americký prezident Donald Trump v souvislosti s obnovením trojstranných jednání o prímieří?
18: Ja tomu dávam malú pravdepodobnosť, lebo vždy tieto snahy zlyhali aj v minulosti. Pokiaľ Rusko bude používať strategické údery na tie ukrajinské energetické zariadenia, je úplne logické, že Ukrajina bude reciproko útočiť do hĺbky ruského územia práve na tieto zariadenia petrochemického priemyslu. To znamená, aj keď nejaké prímere sa dočasne uplatní, tak je vysoko pravdepodobné, že dlho sa neudrží a že jednoducho znovu sa tá situácia vráti do týchto hĺbkových úderov.
6: Konflikt se ale stále častěji teď přesouvá i na hranice států Severoatlantické aliance. V Litvě v úterý se střelila italská stíhačka NATO, ruský dron typu Gerbera. V Polsku byl současně nalezen ruský dron Gerbera 2 s bojovou hlavicí. Lze rozlišit, jestli jde ještě o náhodu způsobenou například technickou chybou, nebo už jsme svědky jakéhosi testování alianční obrany ze strany Ruska?
18: Jednoznačne ide o eskaláciu zo strany Ruska, pretože ten rozsah týchto operácií, tých prienikov a operácií bezprostrednej blízkosti hranic, kde vždy sa musí počítať s tým, že niečo môže aj zlyhať, je enormný. To znamená, Rusko to robí cieľavedome, snaží sa vyvolať strach a paniku na tej druhej strane. Na jednej strane tie členské krajiny NATO nechcú ísť do priamej eskalácie s Ruskom, na druhej strane Rusko sa snaží tlačiť čo najviac v oblasti hranic a tým pádom v súvislosti alebo ešte aj spojení s tými sabotážnymi aktivitami vo vnútri európskych krajín, ktoré nemajú s týmto konfliktom priamo vojensky nič spoločné. To vyvoláva atmosféru, kde Rusko sa snaží narušiť za každú cenu podporu Ukrajine a vlastne robí to aj takýmito nátlakovými metodami úplne na hrane alebo v takej šedej vojne medzi vojnou a mierom.
6: A jak v tomto kontextu taky vnímáte výrok ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova o tom, že pokud by se Evropa zapojila do války proti Rusku, byla by tato válka velmi krátká a mělo jít vzkaz přímo od Vladimira Putina?
18: Toto je jednoznačne ukážka ruskej agresívnej retoriky, pretože Európa nikde neindikovala, že by chcela ísť do priamej konfrontácie s Ruskom. Bolo to naopak opačne. Tie odkazy boli, že Rusko by malo prestať s týmito operáciami na hraniciach alebo zastrašovaním európskych krajín a toto je len stupňovanie. Ja to vidím ako súčasť ruskej reflexívnej kontroly, kedy vlastne takýmito manipuláciami a výrokmi sa snažia vlastne vyvolávať atmosféru strachu v našich krajinách, lebo aj Lavrov nakoniec on povedal, že pokiaľ by Európa zautočila, ale vlastne o tomto vôbec nebola reč. Je to súčasť ruskej reflexívnej kontroly. Snažia sa nás ovplyvniť, rozložiť, vyvolať pochybnosti a oddeliť alebo odradiť od podpory Ukrajiny.
6: Vysvetľuje generál Polučík v záloze, bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance Pavel Macko, ktorý byl hostem Ranního plusu. Ďakujem, naslyšenou.
18: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
5: Za 3,5 minuty bude 7:45. Rostoucí ceny pohonných hmot ve Francii by mohly znovu oživit protestní hnutí žluté vesty. Podle deníku Le Figaro si to myslí většina Francouzů. Pomáhají tomu i fámy a hoaxy na TikToku, jak píše deník Le Monde. A co by se stalo, kdyby se Marine Le Penová stala francouzskou prezidentkou a zrušila zákon o sociálním bydlení, jak slíbila při zahájení kampaně v neděli? To i plánovanou cestu papeže Leva 14. do Francie teď probereme s naším zpravodajem v Paříži Marcelem Altisem, který pročítal francouzský tisk. Dobré ráno, Marceli.
16: Dobré ráno.
5: Tak proč by se podle Francouzů mohly vrátit žluté vesty nebo jiné podobné hnutí?
16: Důvodem jsou rostoucí ceny pohonných hmot ve Francii, a to zejména nafty. Ta od začátku léta vzrostla o čtvrtinu a litr se teď v průměru prodává v přepočtu za asi 57 korun. Deník Le Figaro si proto nechal zpracovat průzkum od společnosti Odoxa Backbone, podle kterého se 88% Francouzů domnívá, že růst cen pohonných hmot by mohl vyvolat hnutí podobné žlutým vestám. K mobilizaci už vyzývá například prezidentský kandidát komunistů Fabian Roussel, který ve vysílání televize France 2 vyzval obyvatele k blokádě kruhových objezdů, pokud vláda nepřijde s nějakým řešením. Deník Le Figaro píše, že se nakonec ti, kteří na drahé pohonné hmoty doplácí, alespoň nějaké pomoci dočkali. Vláda totiž ve středu do konce prosince prodloužila pomoc firmám ve stavebnictví, které dostanou 20 centů na litr nafty, anebo rybářům, kteří z dosavadních 25 centů budou dostávat 35 na litr. Rybáři mimochodem před dvěma dny i zablokovali vjezdy do ropných areálů na jihu Francie právě kvůli cenám pohonných hmot. Deník Le Monde ale upozornil na to, že v souvislosti s možným obnovením žlutých vest se šíří i falešná videa na TikToku, která vyzývají k masovým demonstracím v Paříži 17. října. Videa přitom mají tisíce lajků a miliony zhlédnutí. I když politici a prezidentští kandidáti, jako třeba právě Fabian Roussel anebo šéfka ekologů Marine Tondelierová vyzývají k demonstracím, lidé, kteří stáli za žlutými vestami, dávají od těchto falešných účtů na TikToku ruce pryč a vyzývají naštvané Francouze, aby na demonstrace do Paříže nejezdili. Podle Le Monde tak sice v říjnu Francie nějaké demonstrace zažije, do velikosti těch před 7 lety, ale budou mít zřejmě daleko.
5: Tak od deníku Le Monde k deníku Libération, ten se věnuje volebnímu slibu kandidátky nacionalistů Marine Le Penové zrušit zákon o sociálním bydlení. Tak co přesně deník píše?
16: Deník se zabývá návrhem Marine Le Penové, která by, pokud by se stala příští rok prezidentkou a usedla v Elizejském paláci, chtěla zrušit takzvaný zákon o solidaritě a obnově měst. Klíčová je právě část už zmíněného zákona o sociálním bydlení, na základě kterého musí obce až 25% bytového fondu poskytovat na sociální bydlení. S tím Le Penová nesouhlasí, zákon podle ní nefunguje, protože Francouzi podle ní často na sociální byty nedosáhnou na úkor přistěhovalců, a to i když na tyto byty podle ní mají nárok. Kandidátka na prezidentku taky tvrdí, že lidé, kteří bydlí v sociálním bydlení, vytváří geta a tím se zhoršuje bezpečnost ve francouzských městech. Tam, kde je zákon opravdu uplatňován, což se týká třeba severovýchodu Paříže, jejich předměstí nebo okolí dalších velkých měst, tak tam je podle Libération vyvážená sociální skladba obyvatel a v těchto čtvrtích je pomalejší gentrifikace, tedy proměna z často chudší čtvrti na místo, kam se stěhují bohatší obyvatelé a rostou tam nájmy. To ale neznamená, že by se do čtvrtí se sociálním bydlením nestěhovali bohatší lidé. Oni se tam stěhují, protože si třeba nemůžou zkrátka dovolit platit nájem v centru Paříže. Jen tam tolik neprobíhá právě ten zmíněný proces gentrifikace. V těchto městech nebo čtvrtích ale strana Národní sdružení Marine Le Penové taky tradičně dosahuje špatných výsledků. Pokud by Le Penová příští rok opravdu zvítězila ve volbách a zákon se jí podařilo zrušit, tak by podle deníku Libération bohaté Francouze, kteří se jí často zdráhají volit, možná potěšila a zároveň by odstranila nástroj sociální soudržnosti, kvůli kterému teď dosahuje její strana horších volebních výsledků.
5: No a k té plánované cestě papeže Leva 14. do Francie si povíme, až se bude ještě víc blížit. Pro tuhle chvíli děkuji Marcelu Altisovi, který pročítal francouzský tisk. Díky a naslyšenou.
16: Díky, hezký den.
6: 7:46 se podíváme na co dalšího budeme sledovat nebo sledujeme. Tripartita, tedy vláda, zástupci zaměstnavatelů a odbory dnes budou projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok a novelu zákoníku práce s pravidly odměňování, která vychází z unijní směrnice. Vláda se chystá rozpočet schvalovat v pondělí 21. září. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Americká centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,75 až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, hlasovalo pro něj všech 12 členů výboru. Tématu se budeme věnovat před 8 hodinou. A Spojené státy odmítly udělit vstupní vízum prezidentu palestinské samosprávy Mahmudu Abbasovi, čímž mu bude znemožněno účastnit se zasedání valné shromáždění OSN, které se příští týden koná v New Yorku.
5: Dnešek, tedy 17. září, je Světovým dnem bezpečí pacientů. Má zvýšit povědomí a zapojení veřejnosti v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Státní ústav pro kontrolu léčiv představí poradní orgán pacientských organizací a spotřebitelů a minikampaní upozorní na rizika nákupu léčiv na internetu. Jak často pacienti chybují při užívání léků a může jejich bezpečnému užívání pomoct elektronický příbalový leták? Víc si řekneme s viceprezidentem České lékárnické komory Martinem Kopeckým. Dobrý den.
19: Dobrý den.
5: Tak o tom, že pacienti mnohdy neužívají léky tak, jak mají, že mají nevhodné lékové kombinace, o tom se mluví dlouho. Řadu chyb měla pomoci eliminovat postupná elektronizace zdravotnictví. Jak to vypadá v praxi teď? Pomáhá třeba lékový záznam?
19: Lékový záznam, to je opravdu jako výborná věc, ale není samospásná. Ono v lékovém záznamu předepisující lékař nebo vydávající lékárník vidí vlastně všechny léky, které měl konkrétní pacient předepsány a vydány vlastně v průběhu posledních 5 let třeba od jiných lékařů nebo vydaných v jiné lékárně. Ale ty chyby, které se dělají, tak já bych asi rozlišil na chyby, které dělají pacienti. A to jsou chyby, které my v tom lékovém záznamu nevidíme. To znamená, že pacienti ty léky třeba špatně užívají, že špatně pochopili, jaké je to dávkování. Nebo u nějakých složitějších lékových forem, jako například inhalátory nebo autoinjektory, tak třeba špatně manipulují, mají špatnou techniku toho vdechování inhalátoru. Tak to jsou věci, které ten lékový záznam nevidí, ale zde vlastně spíš ty chyby řešíme přímo konkrétně v lékárně, vlastně tím komunikací s těmi pacienty a s tím, že vlastně jim potom poradíme, jak správně mají tu techniku používat. No a je ještě jedna chyba, kterou vlastně my jsme měli projekt České lékárnické komory, kde jsme sledovali chyby vlastně preskripční, to znamená, kolik vlastně receptů má nějakou chybu v předepsání a ukázalo se, že těchto chyb je také poměrně hodně, asi 1,5% ze všech předepsaných receptů, což je nějakých 1,25 milionu chyb ročně. A zhruba 70 tisíc těch chyb je takový, že v podstatě lékař omylem předepíše úplně jiný lék, než chtěl předepsat.
5: No a co všechno si dnes lékárník o pacientovi může nebo dokáže zjistit a kde pomůže jedině ten rozhovor s pacientem?
19: V tom lékovém záznamu opravdu vidím jenom ty předepsané vydané léky, ale tím to vlastně končí. To je takový náš, řekněme, jakoby úvodní vhled na toho pacienta, ale to naprosto zásadní je skutečně ten rozhovor s pacientem, to, že vlastně my se vyptáváme a chtěl bych i apelovat na pacienty, že skutečně, když se jich v lékárnách na něco ptáme, tak to naděláme, protože jsme zvědaví, ale že to je skutečně jako ta komunikace, která vede k tomu, aby se případná chyba odhalila. A vlastně to, co nejvíc pomůže potom odhalení těch lékových chyb, je vlastně ta naše vzájemná důvěra mezi pacienty a zdravotníky.
5: No ono i podle vašeho průzkumu 36% dotázaných považuje otázky lékárníka za formalitu. Každý pátý někdy zatajil důležitou informaci, čili co by měl pacient lékárníkovi vždycky říct? Další léky, doplňky, diagnózy, alergie?
19: Není to tak, že by jako měl pacient sám o sobě najednou něco říkat v lékárně, ale spíš skutečně poslouchat to, na co se ho ptáme a jako správně odpovídat na ty naše otázky, protože přeci jenom jsme vysokoškoláci, jsme vyškolení v tom, jak ty léky fungují, takže dokážeme odhadnout vlastně, jaký problém se třeba s tím užíváním potom děje. Takže skutečně je to o důvěře, že by ti pacienti skutečně měli tedy jakoby odpovídat správně, nic nezatajovat.
5: SÚKL otevírá debatu o elektronickém příbalovém letáku. V čem může zvýšit bezpečnost pacientů, jaké výhody přináší?
19: No, podle mě jako nějaké výhody nepřináší. Ono, elektronický příbalový leták je v podstatě spíš, řekněme, snaha v některých výrobců snížit náklady na výrobu léků. Protože v něm jsou úplně stejné informace jako v tom listinném příbalovém letáku. To znamená, že vlastně pacient jenom bude mít jakoby druhou možnost, jak se k těm informacím dostat. Ale uvědomme si, že v tom příbalovém letáku je často tak obrovské množství informací, které třeba někdy dokážou také pacienty vyděsit. Takže mnohem důležitější je spíš přečíst si nějaký ten návod na použití léku, který je součástí toho příbalového letáku. Já nevím, třeba u tablet to je jednoduché, že zapij nejlépe čistou vodou, buď nalačno nebo sídlem. Ale takové právě třeba správné nastavení inhalátoru, nebo jak dát náplň s inzulínem do aplikačního pera, jak správně nastavit jednotky, které si má pak pacient aplikovat, tak to je ještě mnohem důležitější a právě ideálně i ve spojení právě s radou z lékárny. Takže elektronický příbalový leták je jenom jiná cesta k tomu, jak se pacient dostane k té informaci.
5: No a SÚKL při příležitosti Světového dne bezpečí pacientů spouští také minikampaň k rizikům nákupu léčiv na internetu. Jak obtížné je dnes pro pacienta rozeznat legální nabídku od nelegální?
19: Není to jednoduché, ale upozornil bych na to, že lékárna, která má povolení, tak musí mít na svých stránkách takové speciální logo, na kterém je text, klikněte, pokud chcete ověřit, zda jsou stránky provozovány legálně. A když na to člověk klikne, na tohleto logo, které bývá třeba v patičce těch webů nebo někde po straně, ale mělo by být na každé stránce s nabídkou léku, tak ten odkaz potom vede na webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, SÚKLu, a tam jsou právě ty konkrétní informace o konkrétní lékárně. Jinak pokud dneska bychom viděli nějakou nabídku na léky na recept, že si je můžete objednat přes internet, tak to jsou typicky nelegální nabídky a tam je

0: Je to nabídka některých webů, které za jakýsi poplatek, třeba i 20-25 euro, nabízejí vystavení receptů s tím, že je to nějaký jakoby zahraniční elektronický recept, který prý má být uplatnitelný v českých lékárnách. A ono se ukazuje, že i toto je falzum. Takže nejde jen o to, že by si pacient objednal přímo přes internet lék na recept, ale že vlastně některé ty weby nabízejí jakoby i tu cestu jakoby legální, že si pacient objedná recept a ten recept je falzum.
1: Děkuji vám za tohle upozornění a vůbec za vaše odpovědi. Tolik viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Díky a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a naslavnou.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Americká centrální banka večer rozhodovala o nové výši úrokových sazeb. Ani na podruhé Fed pod novým šéfem Kevinem Warshem nepotěšil amerického prezidenta Donalda Trumpa. Sazbu totiž banka zvýšila o 0,25% do rozmezí 3,75% až 4%. Proč se tak američtí centrální bankéři rozhodli a v jakém stavu před podzimními kongresovými volbami vlastně je americká ekonomika? O tom budeme teď mluvit s analytikem ČSOB Janem Čermákem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Co nakonec rozhodlo o tom, že Fed sazbu zvýšil? Nejnovější čísla o inflaci?
4: Patrně ano. Myslím si, že celkově ta nervozita uvnitř vedení centrální banky narůstá s tím, jak už 5 let není plněn inflační cíl, takže ta poslední data, která byla minulý pátek za srpnovou inflaci, si myslím, byla vlastně tím rozhodujícím posledním číslem, která rozhodla o tom, že v podstatě jednomyslně celé to vedení hlasovalo pro zvýšení úrokových sazeb.
3: A jak velkou roli hraje v růstu cen ve Spojených státech také válka s Íránem?
4: Hraje samozřejmě tady zcela nespochybnitelně, pokud měříme takovou tu celkovou inflaci, která je samozřejmě zatížena vyššími cenami benzínu, ale i také nafty, tak tam to hraje velkou roli, ale na druhou stranu, i když se podíváme vlastně na tu složku, kterou nazýváme jádrová inflace a vlastně ta je klíčová pro centrální banky a do ní se benzín nepočítá a nafta, tak i ta vykazuje vlastně nějaký setrvalý stav nad tím 2% cílem a nemá tendenci klesat. Takže i tady vlastně je signál pro Fed, aby tu politiku zpřísnil.
3: Ovlivňují ještě americké ceny výrazně dovozní cla, která Trump zavedl?
4: Už v podstatě naprosto marginálně. Teď poslední kauza byla, že jak jsme zaregistrovali s Kanadou, kdy přestřelka celní vypukla během léta, ale ty dopady na cla už jsou naprosto minimální do některých jaksi cen zboží. Naopak se spíš očekává, že příští rok právě díky bazickému efektu ta meziroční inflace výrazně klesne z titulu toho, že prostě ta vyšší cla, to zvyšování cel vypadne z toho měření inflace.
3: A to také očekávají nejnovější prognózy, že bude klesat ta inflace v dalším období?
4: Ano, pokud se podíváte na tu novou prognózu Fedu, která byla zveřejněna včera večer, tak samozřejmě příští rok Fed očekává inflaci nižší než letos. To je vcelku jasné, akorát problém je ten, že stále je tam vidět prostě inflace nad tím 2% cílem někde na úrovni 2,5%.
3: Těsně před listopadovými volbami bude Fed rozhodovat o sazbách ještě jednou. Může přijít další zvýšení?
4: No, myslím si, že to bude dost napínavé, protože tak, jak to prezentoval Fed a vlastně poměrně střábým způsobem jeho nový šéf včera večer, tak bylo jasné, že ještě do konce roku jedno zvýšení přijde a tady dokonce trh začíná spekulovat, že skutečně by to mohlo být na konci října těsně před volbami. Uvidíme, rozhodnou data, ale taky si myslím, je to o tom, jestli opravdu Fed se chce zapojit, bych řekl, do předvolební kampaně tím, že zvedne úrokové sazby dvakrát těsně před volbami, což samozřejmě vyvolá otazníky.
3: No a může na to nějak zareagovat americký prezident Donald Trump, protože doplňme, že předchozího šéf

0: Fedu Jeroma Powella hodně kritizoval za to, že nechce sazby snížit a teď nově dosazený Walsh mu je chce dokonce zvýšit dvakrát, nebo už zvýšil dvakrát, teď možná po třetí.
1: No, myslím si, že zareaguje určitě, pokud by se tak stalo, že teda na tom říjnovém zasedání by Fed zvýšil sazby po druhé. Prozatím i reagoval v podstatě už na to včerejší zvýšení. Na druhou stranu jsou tady prostě indicie, že dal vlastně Kevinovi Walshovi volnou ruku, ať se rozhoduje, jak chce, a je to v podstatě na něm, takže ta nezávislost Fedu tady je.
0: Říká analytik ČSOB Jan Čermák. Díky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: 8 hodin, připomínám, že je čtvrtek 17. září a za mikrofony Ranního plusu jsou Šárka Feniková
0: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
0: A jaká je naše programová nabídka pro další hodinu? Jaké pnutí vyvolávají na Ukrajině ruské útoky na infrastrukturu i odvolání generálního prokurátora?
2: Dohodne se koaliční rada na snížení schodku státního rozpočtu?
0: A jak chce Evropská unie chránit děti před negativním vlivem sociálních sítí?
2: Aktuální dění vám přiblíží Monika Vrchotová.
4: Pěkné ráno. Koaliční rada právě projednává návrh státního rozpočtu na příští rok. Dopoledne pak bude tématem jednání tripartity. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO říká.
5: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
4: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc peněz například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z Odborového svazu státních orgánů a organizací zase bude chtít na tripartitě mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. A návrh rozpočtu bude i tématem dalšího vysílání Ranního plusu. Kyjev vyzval Moskvu k předání seznamu míst, kterých by se mělo týkat takzvané energetické příměří. Na jeho základě by Rusko a Ukrajina přestali vzájemně útočit na kritickou infrastrukturu.
6: Ukrajina gotova do energetického perimetru.
7: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci řekl, že Ukrajina je na energetické příměří připravená a očekává ruské návrhy. Tichý také uvedl, že nemá informace o datu další třístranné rusko-americko-ukrajinské schůzky vyjednávacích týmů. Postoj Kyjeva zůstává stejný. Za nejefektivnější považuje setkání lídrů Ruska a Ukrajiny, protože v Rusku o otázkách míru a války rozhoduje pouze jediný člověk, Vladimír Putin, řekl mluvčí ukrajinské diplomacie. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: A jak se daří Ukrajině na frontě, rozebereme s naším tamním zpravodajem v Ranním plusu hned po zprávách.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Odpoledne se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Kvůli kauze je před soudem 6 lidí.
8: Naposledy se komise sešla před 2 týdny. Výrazně ale ve vyšetřování nepokročila. Vrchní státní zastupitelství, které Dozimetr dozoruje, jí totiž odmítlo vydat soudní spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Šéf komise Jindřich Reichl za SPD řekl, že chce kvůli tomu navrhnout úpravu trestního řádu. Původně chtěla komise své závěry předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne. Mezi obžalovanými je třeba bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Rédl. Všech 6 stíhaných vinu odmítá. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Kanadský premiér Mark Carney vystoupí v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Projev pronese den poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě přidružené členství v Evropské unii. Takový status v dosavadních unijních smlouvách neexistuje.
9: Kanada a Unie by mohly víc spolupracovat třeba v oblasti energetické bezpečnosti, umělé inteligence, vesmíru nebo obrany. Mark Carney se na tom shodl s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Zdůraznili zároveň, že cílem je přinést hmatatelné výhody oběma stranám Atlantiku. Posilování vztahů přichází v době, kdy kanadská vláda vede obchodní válku s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ursula von der Leyenová zdůraznila, že kanadsko-unijní partnerství není namířené proti nikomu jinému. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí videokonferenčně z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat už podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Pobyt na protialkoholních záchytných stanicích nezaplatí přibližně 8 lidí z 10, ukazují to data jednotlivých zařízení. S rostoucím počtem klientů se jim navíc zvyšují i ztráty.
10: Ráno dospávali na teplické záchytce ještě 3 lidé.
11: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
10: Než půjdou domů, měli by zaplatit. 8 klientů z 10 ale zanechá dluh. V Plzni dokonce 9 z 10. Provozovatelé sice dostávají peníze od krajů, pokud jim ale nestačí, musí ztráty zaplatit sami. Úspěšnost při vymáhání dluhu po klientech bývá zhruba třetinová, říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
12: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
10: Například v Ostravě se tak přestali o vymáhání snažit. Jinde plánují zdražit poplatky za pobyt, někde žádají vyšší dotace od krajů. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Dlouhé sucho ovlivňuje provoz moštáren ve Zlínském kraji. Kvůli chybějící vodě ve studni už omezila provoz moštárna v Halenkovicích, kde teď zpracovávají ovoce jen od místních. Nedostatek vody pro provoz řeší i velká moštárna v Hostětíně na Uhersko-Hradišťsku. Vodu bere z vlastního zdroje, který ale během léta téměř vyschl. Vedoucí hostětínské moštárny Radim Machů tak zvažuje dodávku z náhradního vodního zdroje.
13: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
4: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na východní části Pražského okruhu jsou velké problémy směrem na Běchovice. Zastavíte se za sjezdem z D10 na 59. kilometru. Se srazilo osobní auto s kamionem, blokují oba pruhy, projíždí se pouze odbočovacím. Dál se kolona táhne od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou a také jižní spojku ke sjezdu na Vršovice. Tam překáží kamion s upadlým kolem, navíc u nájezdu stojí ještě osobní auto po nehodě. V obou případech je blokovaný pravý pruh a zdržení je více než hodinu. V Cínovecké směrem do centra se pak sune fronta od sjezdu Dokbelské přes Libereckou až do Nové Povltavské. Tam je to na 40 minut. Navíc u sjezdu na Letňany se srazilo osobní auto s nákladním a blokují pravý pruh. Všem za volantem pevné nervy. Čtvrtek bude provázený oblačnou až polojasnou oblohou a výjimečně přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku je teď ještě zataženo, na jihovýchodě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
0: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Ukrajinským obranným silám se podařilo osvobodit od ruských okupantů 5 obcí na východě země. Jde o součást širší operace nazvané Vivaldi, která začala před několika týdny. Během ní se Ukrajincům podařilo vytlačit Rusy od důležitého města Liman v Doněcké oblasti. A my už jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobré ráno.
14: Dobrý den.
0: O úspěšnosti operace Vivaldi, tedy té její části, jsme před chvílí v našem vysílání mluvili s generálporučíkem záloze Pavlem Mackem. Martine, co vlastně přispělo k obratu od defenzivních operací směrem k ofenzivním?
14: No, pokud se to opravdu potvrdí, já jsem si teď ještě kontroloval všechny tyto informace na analytickém projektu Deep State, který podrobně zjišťuje, monitoruje pohyby vojsk kolem válečné linie, a tam žádný takový velký posun ve prospěch Ukrajiny zaznamenaný od začátku měsíce nebyl. Mám na mysli oblast kolem Limanu. Ale pokud se to potvrdí, to samozřejmě nemusí být úplně stoprocentní informace, ale pokud se to potvrdí, tak to znamená, že ta výměna v čele velení ukrajinské armády generála Syrského za generála Drapatého přinesla jakési oživení právě v těch v těch defenzivních akcích, a Ukrajinci tam zřejmě opravdu na několika místech, nejenom u Limanu, ale i u Kupiansku například, velice úspěšně potlačují ten ruský nástup, ty ruské útoky. Vymysleli si novou taktiku, alespoň tedy podle vojenských expertů. To znamená to, že vytváří jakási izolovaná území, odřezávají Rusy jak u Kupiansku, tak u Limanu od té logistiky vlastně. Významně k tomu přispělo například bombardování palivových skladů v Luhansku, a Rusové si teď vlastně pro paliva musí jezdit až do Voroněže, tedy na území Ruska, takže je to zdržuje pochopitelně. No a Ukrajinci toho využívají k vytvoření takových pásem zemí nikoho, které vybombardují a potom tedy tam vstupují a snaží se tedy tam udržet jakýmsi způsobem. Ale zřejmě zásadní proto byla právě výměna v čele ukrajinských ozbrojených sil.
0: Ukrajina před podzimní a hlavně zimní sezónou usiluje o takzvané energetické příměří s Ruskem. Ostatně k tomu vzájemnému neútočení na infrastrukturu vyzval před časem i Donald Trump obě země. Tak co to může znamenat, a jsou vůbec obě strany opravdu nakloněné tomu se na tom dohodnout?
14: Ukrajina je jednoznačně pro. Včera to ještě opakovali prezident Volodymyr Zelenský a další ukrajinští představitelé. Říkali, že Ukrajina není překážkou na cestě k energetickému příměří, naopak je to v jejím zájmu. Oni ještě dodávají energetické a obilné příměří, to znamená, aby se neútočilo na lodě, které vyvážejí po sklizni teď obilí z ukrajinských i ruských přístavů a míří především do zemí třetího světa, které jsou na něm závislé, takže tam Ukrajina vyjednává i s partnery jinými, než jsou Spojené státy, jak prozradil prezident Volodymyr Zelenský, které by měly zatlačit na Rusko, aby přistoupilo nejenom na to energetické, ale i na to obilné příměří. Zatím ta odpověď z Moskvy není prakticky žádná konkrétní, proto také včera mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heori Tichý znovu apeloval na západní spojence, aby přiměli Rusko přistoupit přinejmenším na toto příměří, které je nesmírně důležité pro obyčejné lidi, jak v Rusku, tak na Ukrajině, v nadcházející podzimní a zejména zimní sezóně. No ale na Ukrajině nepanují příliš velké naděje v to, že Rusko, i pokud o nějakém příměří bude mluvit energetickém, takže to bude také potom dodržovat. Ta dnešní noc nesvědčí o tom, že Rusko má v úmyslu zastavit útoky na civilní objekty. Noc v Kyjevě to bylo 16 zraněných, v Oděse 6 zraněných, mezi nimi děti, útoky na čistě civilní objekty, civilní infrastrukturu v Záporoží a podobně. Je stejná situace, ty útoky ruské nepřestávají a nic nenasvědčuje tomu, že by Rusko zatím tedy nějakým způsobem alespoň přistoupilo na to energetické příměří.
0: Martine, jak se do té situace, kterou popisuješ, promítá také ta vnitropolitická situace, tedy ta nejnovější aféra kolem odvolaného generálního prokurátora Ruslana Kravčenka a jeho střetu s protikorupčními úřady?
14: Ta vnitropolitická situace není jednoduchá. Tento případ, ten souboj mezi prokuraturou a protikorupčními úřady, prokuraturou a agenturou protikorupční, samozřejmě poškozuje především obraz Ukrajiny v zahraničí na jednu stranu. Na druhou stranu jsem mluvil s lidmi, kteří říkají například, a to jsou normální lidi, kteří říkají, že to je dobře, že ten protikorupční boj zasahuje i ty úplně ty nejvyšší vlastně složky státního systému, jako je generální prokuratura, případně ty protikorupční úřady, že to dřív nebylo, takže ty reakce nejsou jenom takové, že lidé jsou z toho rozmrzelí, ale že vidí, že opravdu se s tím něco děje, i když ten výsledek boje s korupcí, samozřejmě nikdo nečeká, že by ta země byla čistá od korupce za 2, za 3 dny, za 2 měsíce, za rok, ale vidí, že opravdu se něco děje. Ale samozřejmě je to pod velkým tlakem nejenom domácí veřejnosti, ale především zahraničních ukrajinských partnerů, kteří na tom trvají, že Ukrajina se musí tohoto neduhu zbavit, protože jí vlastně ochromuje i v těch vojenských obranných akcích.
0: Aktuální informace z Ukrajiny nám přinesl do vysílání náš stálý zpravodaj v této zemi Martin Dorazin. Díky, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
0: A my budeme v tématu pokračovat, zaměříme se hlavně na ukrajinskou vnitropolitickou situaci. Do vysílání proto zvu ukrajinistku Lenku Výchovou. Dobré ráno i vám.
15: Dobré ráno.
0: K tomu odvolání Ruslana Kravčenka, tedy generálního prokurátora, o kterém jsme mluvili před chvílí s Martinem Dorazínem, dochází v době, kdy vede generální prokurátora spor s protikorupčními institucemi. Poslanci pro ten návrh, který podpořil prezident Zelenský, zvedli ruku jednomyslně. Nikdo neměl pochybnosti? Je ta situace tak jasná a přehledná?
15: No, já bych ani neřekla, že je to boj dvou institucí, generální prokuratury a antikorupčních orgánů, i když se to může samozřejmě na první pohled takhle zdát. Co je důležité zmínit, je fakt, že ještě před časem takové instituce, jako byla generální prokuratura, popřípadě kontrarozvědka, byly vlastně nedotknutelné. Dnes je nedotknutelný pouze jediný člověk na Ukrajině a tím je prezident Zelenský, tu nedotknutelnost mu dává vlastně ústava. A všechny tato vyšetřování, tyto příběhy, které vlastně pozorujeme celé měsíce, jsou důkazem toho, že takové instituce, jako je, dejme tomu, generální prokuratura, která v postsovětském svazu měla obrovskou moc, vlastně mohla řídit i nebo kontrolovat i takové instituce, jako je kontrarozvědka a tak dále, tak už vlastně nedotknutelná není. Samozřejmě, že tento příběh je spojen i s válečným stavem, protože během válečného stavu je spousta informací uzavřených, tajných, neveřejných a tak dále. A pochopitelně to je možnost pro lidi, kteří nemají úplně tu morální integritu pevnou, vlastně takovýmto způsobem si přivydělat v tom takovém pološe a tak dále.
0: Kyiv Independent také včera přinesl zprávu o tom, že vedoucí kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Kiril Budanov je podezřelý z praní špinavých peněz. Záležitost souvisí s operací Midas, která se zaměřuje především na dění kolem státního podniku Energoatom. Ze stejného důvodu, jenom připomínám, skončil už předešlý vedoucí kanceláře prezidenta Andrej Jermak. Jeví se zatím ta obvinění proti Budanovovi, alespoň z toho, co čtete v ukrajinských médiích, jako vážná?
15: Já samozřejmě vůbec nevím. Ještě známe velmi málo informací. Otázkou je, jakého období se to týká. Zda se to týká období, kdy Kirill Budanov byl šéfem, nebo se stal šéfem ofisu prezidenta, a nebo zda to bylo v souvislosti s jeho šéfováním ve vojenské rozvědce. Pakliže se, já jsem ještě mnoho informací o tomhletom neviděla, neslyšela, takže se k tomu extra nemůžu vyjadřovat. Ale všechno tohleto je možné, ovšem jiná věc jsou důkazy.
0: Jaké světlo to teď vrhá na samotného prezidenta Zelenského i s tím málem, co víme? Je to přece jenom druhý vedoucí jeho kanceláře, který má možná problémy tedy s korupcí?
15: To opakuju neustále, problém vlastně voleb v roku 2019, kdy obrovské kdy si voliči usmysleli, že nové tváře a lidé, kteří v předvolební kampani nabízí rychlá a jednoduchá řešení, pomůžou státu a jim osobně. Volodymyr Zelenský přišel do funkce prezidenta republiky velmi politicky nepřipraven a s vlastně s lidmi, kteří rovněž nebyli připraveni. To je důsledek jeho personální politiky. Samozřejmě, že od roku 2019 se Volodymyr Zelenský strašně změnil, je to úplně jiný člověk, jiný politik, ale teď záleží na tom a já se teda osobně strašně divím tomu, že už dávno nepřekročil tu svoji červenou linii, to znamená nesáhl po kompetentních lidech, kteří spolupracovali s bývalým prezidentem Ukrajiny a tak dále. Jediný, co by jeho vlastně reputaci mohlo teď zachránit, je právě nějakým způsobem vytvořit něco, co se mu nabízí už celá léta, to znamená vláda národní jednoty, předat ty kompetence i někomu jinému, spojit vlastně to, ten národ do opozici s vládní stranou a tak dále. Zatím se tomu vyhýbal, vždy mu pomohlo to, že Ukrajina je ve válečném stavu a že ty Ukrajinci nechtějí jako kdyby ničit tu společnost úplně. Ale dlouhé trvání taková ta personální politika mít nemůže, protože vlastně ty lidi už se obměňují ve všech funkcích a ničemu to nepřispívá.
0: No a je Ukrajina právě s těmito třeba vnitropolitickými problémy i korupčními skandály schopná pokračovat v reformách, které po ní chce Evropská unie? A ptám se na to proto, že Unie tím podmiňuje vyplacení více než 20 miliard eur, tedy v přepočtu asi 23 miliard dolarů, což napsala Kyjevu v dopise ze 14. září, které Ukrajina potřebuje, protože v rozpočtu na letošní rok chybí podle prezidenta až 27 miliard dolarů.
15: Samozřejmě, že je schopná a pod obrovským tlakem, ale musí se vyvíjet tlak jak vnitřní, tak ten ze zahraničí. Ukrajinský parlament, který pořád ještě je z většiny vlastně parlamentem, který dosadil Volodymyr Zelenský, musí začít přijímat ty zákony a myslím si, že k tomu budou teda donuceni.
0: A ještě jedna věc mě zajímá. Moskvu a Kyjev nedávno navštívili zvláštní vyslanci Donalda Trumpa, Jared Kushner a Steve Witkoff. Trump si následně telefonoval s ruským prezidentem Putinem. Zdá se, že všechno směřuje k novému vyjednávání o ukončení konfliktu. Nehrozí ale, že v nich bude Ukrajina opět pod dvojím tlakem, nejenom tedy z Ruska, ale i ze Spojených států?
15: Ukrajina už je pod dvojím tlakem, jak z Ruska, tak ze Spojených států. Z ukrajinského pohledu vlastně všechny tyto manévry Donalda Trumpa jsou extrémně nebezpečné. A to, jak v předcházejícím vstupu Martin Dorazín mluvil o energetickém příměří a tak dále. Z jedné strany je to samozřejmě výhodné tyto návrhy pro Ukrajinu, ale z druhé strany vždy na tom vlastně nejvíc platí Ukrajina, mnohem více než Rusko. Protože pakliže by došlo k něčemu podobnému, jako je dejme tomu energetické příměří, tak to nezbavuje Ruska té šance ničit jiné života dárné schopnosti Ukrajiny. Ukrajina ale a prezident Ukrajiny nemají jinou možnost, protože Spojené státy pořád ještě potřebují, pokud už ne na svoje straně, tak ne na straně Ruska přinejmenším, nemají možnost začít říct Donaldu Trumpovi ne, ale říkají mu to velmi diplomatickým způsobem. To znamená, je pravda, že Ukrajině na energetickém příměří záleží, ale to neznamená, že vlastně se vzdá všech svých instrumentů proti Rusku a že dovolí Rusku ničit její vlastní infrastrukturu, obchod, já nevím, farmaceutické sklady a tak dále a tak dále. To znamená, že pořád jsme v té hře diplomatické a to, co říká Kyjev nebo to, co říká Moskva, musíme dělit a přemýšlet, co to vlastně znamená, protože to jsou jenom vlastně fráze.
0: Dodává ukrajinistka Lenka Výchová, která byla hostem Ranního plusu. Děkuji vám za váš čas. Naslyšenou.
15: Rovněž děkuji. Naschledanou.
2: V 8 hodin 23,5 minuty si řekněme, které důležité události dnes ráno sledujeme. Americká sněmovna reprezentantů schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Koaliční hnutí Svoboda a přímá demokracie navrhuje škrtnout v návrhu státního rozpočtu na příští rok 7,5 miliardy korun v kapitole ministerstva obrany. Jde o nezahájené investice. Česká republika by pak dala na obranu 1,96% hrubého domácího produktu, řekl před dnešním jednáním koalice k rozpočtu novinářům předseda SPD Tomio Okamura. A americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. S jakým schodkem bude Česko hospodařit příští rok? Koalice v uplynulých týdnech hledala úspory, aby snížila navrhovanou částku deficitu 389 miliard korun. O finální podobě rozpočtu teď koaliční lídři jednají na úřadě vlády. Podrobnosti teď přidá Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
16: Dobrý den.
2: V jakém stavu je tedy návrh státního rozpočtu teď?
16: To jednání začalo v 7:30 a já dodám, že výše schodku vadí SPD a motoristům, kteří ho chtějí snížit o desítky miliard. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO to ale není reálné. Nižší schodek by podle ní znamenal škrty v investicích, což vláda udělat nechce. Snižovat se podle ní tak může maximálně v řádu jednotek.
17: Já tam větší prostor nevidím, protože je to všechno prostě seskládáno. Já jsem to dělala týdny, měsíce, takže to není, že by to bylo ušito horkou jehlou. Není to ani vylhané, je to prostě pravdivé. Bohužel ten stav, který jsme zdědili, je takovýto.
16: Premiér Andrej Babiš z ANO odmítl taky jakékoliv zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů. A i on je přesvědčený spíše o jednotkách miliard na úsporách.
2: No kvůli úsporám v návrhu rozpočtu bylo těch jednání několik. Kde je chtějí SPD a motoristé najít?
16: Hnutí SPD navrhovalo škrty v provozních výdajích státu, ušetřit chtělo taky na dávkách pro cizince nebo na penězích neziskových organizací. Podle předsedy SPD Tomia Okamury rozpočet už vypadá i podle představ hnutí.
18: To, co bylo vyjednáno za SPD v tuto chvíli s přihlédnutím ke všem aspektům, tak my máme v podstatě hotovo, takže my jsme spokojení.
16: Co se týče motoristů, ti se s ministryní Schillerovou domluvili už na několika opatřeních, která by ty výdaje státu snížila, a to třeba v oblasti zdravotnictví nebo školství. Řešením jsou podle předsedy motoristů Petra Macinky legislativní změny, které by schodek mohly snižovat už v průběhu roku.
19: To znamená, platí-li dnes nějaká pravidla, tak podle nich musí být sestaven ten rozpočet. To všichni víme, to nerozporujeme, ale v případě, že bude nějaká změna, která bude účinná třeba od 1. března, tak víme, že 10 měsíců z 12 se pojede podle nových pravidel a tedy ten dopad na hospodaření státu nějaký bude.
16: Macinka zároveň řekl, že si dokáže představit úsporu i 20 miliard korun, ale až v závěrečném účtu státního rozpočtu. Po ranním jednání koalice se bude návrhem státního rozpočtu na příští rok dopoledne zabývat taky tripartita, tedy zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Kabinet ho pak chce schválit na pondělním jednání.
2: A ještě připomenu tu aktuální informaci, kterou jsme už zmínili před chvíličkou, že tedy koaliční hnutí Svoboda a přímá demokracie navrhuje škrtnout v návrhu státního rozpočtu na příští rok 7,5 miliardy korun v kapitole ministerstva obrany. Tak pro tuhle chvíli děkuji Janu Duchoslavovi z domácí redakce. Naslyšenou.
16: Díky, naslyšenou.
0: A před půl nabízíme ještě jedno téma. První pomoc už dávno neznamená jen ošetření zranění nebo resuscitaci. Nově se lidé v Česku učí také, jak reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví totiž přišel s kurzem první psychické pomoci. Lidé se v něm učí rozpoznat duševní obtíže, citlivě o nich mluvit a včas nasměrovat člověka k odborné pomoci. Program vychází z australského Mental Health First Aid, který funguje už ve více než 50 zemích světa.
20: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
21: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
20: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Chceš si vzít život?
21: To znamená, že to slovo nebo ten čin vyslovíme.
20: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života a pokud zjistíme, že plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
22: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví.
1: Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat. Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
5: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba v České republice, ale i jinde ve světě. Jeden z pěti lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
1: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnice Lucie Derumo-Steinerové z Národního ústavu duševního zdraví na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí.
5: Čím dříve se problém podchytí, tím dřívější je uzdravení, což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity.
1: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: A krátce o tom, co vás čeká po půl deváté. Počet nových případů HIV narůstá. Proč se nedaří tento negativní trend zvrátit? A jaká by měla být prevence? Tak o tom debatují odborníci v Praze a také my v příštím vysílání. Tak nás poslouchejte i nadále.
0: Je půl deváté a zprávy má Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
4: Pěkné ráno. Návrh státního rozpočtu na příští rok právě znovu projednává koaliční rada. Motoristům a hnutí SPD se nelíbí navrhovaný deficit 389 miliard korun. Dopoledne pak bude o rozpočtu jedna tripartita. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyen. Nová. Konkrétní opatření a způsob jejich vymáhání rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách s naší zpravodajkou ve Štrasburku. Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Útok ukrajinského dronu v ruském městě Jaroslavl poškodil ropnou rafinerii a způsobil požár. Na Telegramu to uvedl regionální gubernátor s tím, že plameny se hasičům podařilo uhasit. Kyjev udeřil i přes pondělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Ani jedna strana tuto dohodu ale nepotvrdila. Francouzský odvolací soud se dnes bude zabývat případem světově známého herce Gérarda Depardieu. Legenda francouzského filmu čelí obvinění ze znásilnění herečky Charlotte Arnoldové. Ta tvrdí, že ji herec zneužil před 8 lety, kdy jí bylo 22 a jemu 69 let. Depardieu to odmítá. Už loni dostal 18-měsíční podmíněný trest za sexuální napadení dvou žen při natáčení v roce 2021. A teploty v Česku na konci týdne vystoupají na 20 stupňů Celsia. Od pondělí se pak ochladí. Dnes bude až 22 stupňů, zítra a o víkendu ještě o stupeň víc. V neděli už se ale na severozápadě objeví místy přehánky a na západě a severu republiky bude jen kolem 20 stupňů. Od příštího týdne pak Český hydrometeorologický ústav očekává maximálně 18 stupňů. Teď se přesuneme na silnice na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Zdržení pro osobní auta je asi 45 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se na 59. kilometru srazilo osobní auto s nákladním. Blokují oba pruhy, projíždí se pouze odbočovacím. Tvoří se kolona z D10 a také z Novopatské. A na jižní spojce směrem na Barandovský most stojí po nehodě osobní auto v pravém pruhu u nájezdu od Strašnic. Kolona se táhne Štěrboholskou spojkou už od východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a celé je to asi na hodinu. Přejeme klidnou jízdu. Na Moravě a ve Slezsku je ještě zataženo a na jihovýchodě může pršet. Přes den bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a s teplotami od 17 do 22 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
2: A tady ještě dvě jména přidáme, tedy vašich dnešních průvodců. Jsme Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček a přejeme vám dobré ráno. TikTok, Instagram nebo Snapchat by se pro část evropských dětí mohly stát zapovězeným územím. Evropská komise má dnes totiž navrhnout zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Volnější omezení pak mají platit i pro starší děti, jak už ve středu avizovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie. Téma probereme se zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno do Štrasburku.
6: Dobré ráno.
2: Tak jak konkrétně chce tedy Evropská komise zákaz sociálních sítí nastavit?
6: Tak do 13 let má platit úplný zákaz. Pro děti od 13 do 15 by pak fungovaly takzvané mini účty, zakládané rodiči a plně pod jejich kontrolou, také s časovým omezením pro používání maximálně na hodinu denně. A děti od 15 do 18 let by pak přístup na sítě měly, ovšem digitální platformy musí zajistit, aby pro ně ty sítě byly bezpečné. Pokračuje von der Leyenová.
7: Jsem si vědoma toho, že mnozí vnímají moc velkých technologických firm jako ohromující, jako něco, co už nelze vrátit zpět. Nesouhlasím. Nemusíme akceptovat návykový design. Nemusíme přijímat to, že jsou děti vtahovány do stále extrémnějšího obsahu a že fotky dívek jsou používány pro sexualizované obrázky generované umělou inteligencí. Evropa má moc jednat. Jsme to my, kdo určuje pravidla, ne velké technologické firmy.
6: Šéfka komise ve svém projevu taky zmínila konkrétní příběh dívky z Belgie, 14-leté dívky, která si kvůli kyberšikaně vzala život.
2: No a řekla von der Leyenová, jak by tahle pravidla měla Evropská unie vymáhat?
6: To v tom včerejším projevu nezaznělo, nicméně podle uniklého návrhu, který jsem viděla, by ta zodpovědnost byla na samotných digitálních platformách. Ty by museli zavést funkční způsob ověřování věku. Návrh neurčuje jednu nějakou povinnou technologii, povinnou aplikaci, ale stanovuje technické podmínky pro nástroje, které budou ten věk ověřovat. Samotné zaškrtnutí políčka, že je uživateli více než 13 let, tak to by nestačilo. To už funguje na řadě sociálních sítí nyní a víme, že děti to ve velkém obcházejí. Pokud by platformy nezavedly funkční řešení a nekontrolovaly ten věk, tak by následně čelili vysokým pokutám od Evropské komise na základě unijního aktu o digitálních službách.
2: No ale v souvislosti se zákazem sociálních sítí pro děti, který se tedy plánuje, už se předem ozývá i kritika, z čeho vychází.
6: Ano, kritici upozorňují, že ověřování věku může být nepřijatelným zásahem do soukromí. O tom mluví například Markéta Gregorová, europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátské strany.
22: V zásadě s ním souhlasím ve smyslu, že ano, sociální sítě skutečně jsou problematické pro naše děti, ale i pro nás jako dospělé. Nicméně nesouhlasím s věkovou verifikací a s tím, jak to obecně komise navrhla.
6: Europoslanci jsou ale v přístupu k tomu zákazu sociálních sítí pro děti rozdělení i v rámci jednotlivých politických frakcí. Například europoslanec Jaroslav Bžoch z Hnutí ANO ten návrh podporuje.
23: Já toto vítám, nicméně tam spousta otazníků, jak se to vlastně bude vymáhat, co na to platformy, ale všeobecně ten směr to, že máme ty děti chránit a bohužel chránit tím způsobem, že něco budeme zakazovat, si myslím, že v tomhle případě kvůli dětem je správně.
6: Dnes tedy Evropská komise představí návrh toho nařízení, označuje ho jako Kids Act. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová by měla vystoupit společně s eurokomisařkou Henou Virkunenovou v 10 hodin tady ve Štrasburku. Návrh poté půjde do klasické legislativní procedury, to znamená, že ho projedná Evropský parlament a rada.
2: Tak tolik naše zpravodajka tentokrát ve Štrasburku, Zdeňka Trachtová. Děkuji, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
2: No a v tématu budeme pokračovat. Mohou pomoci věkové hranice a omezené dětské účty skutečně chránit děti před negativními vlivy algoritmů a máme pro podobná opatření oporu ve výzkumech. O tom budeme mluvit s Adélou Švestkovou, výzkumnicí z týmu interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Tak jak jsme slyšeli, Evropa uvažuje o věkovém omezení sociálních sítí. Co je podle vás skutečný problém? Ten samotný přístup dítěte na sociální síť, anebo způsob, jakým je ta síť navržená?
8: Mám pocit, že trošku větší problém je to, jak je ta síť samotná navržená a jsem ráda, že se poslední dobou ta debata přesunula právě i k tomu, že je potřeba především tlačit na platformy a je potřeba vlastně vynucovat tu takzvanou bezpečnost stanovenou samotným designem, neboli safety by design. Protože to je vlastně něco, na co můžeme tlačit u těch samotných provozovatelů. Je to něco, co pokud budeme kontrolovat, nebudou moc tak snadno obcházet, zatímco to vymáhání jakýchkoliv zákazů přístupu bude vždycky komplikované.
2: No a jak konkrétně si myslíte, že by se měly ty sociální sítě navrhnout tak, aby nebyly pro ty děti tak nebezpečné?
8: Já obecně vítám všechny návrhy, které se vlastně týkají různých prvků, jako je třeba automatické scrollování, jako jsou ty takzvané push notifikace, které vlastně uživatele přitahují, aby se vrátil zpátky do aplikace, trávil tam čas, jako jsou automatické přehrávání a tak dál. Protože to jsou vlastně prvky, které přinejmenším ničemu nepomáhají, rozhodně nijak nezlepšují fungování adolescenta v té aplikaci, jsou pro něho vlastně úplně zbytečné. A zdat minimálně vidíme, že určitě souvisí s tím, že se potom adolescenti snáze na těch sítích zapomínají, tráví tam více času, než by si přáli. Obecně to vlastně trošičku útočí na jejich seberegulaci.
2: No a co říkají výzkumy o vlivu sociálních sítí na děti mladší, dejme tomu těch 13 nebo 12 let?
8: Výzkumy každopádně říkají, že ty děti tam jsou. Nejsou tam v takové míře jako starší, ale rozhodně je to nepominutelné, takže vlastně jakýkoliv zákaz bude muset počítat s tím, že nějakým způsobem bude z té platformy vytlačovat děti, které už je používají. Obecně vidíme, že děti zvlášť třeba mezi 9 a 12 lety ty platformy přece jenom používají jinak. Jsou to vlastně mladší adolescenti, kteří teprve vstupují do toho dospívání, připadají si sice hrozně dospělé, ale jsou to svým způsobem ještě děti. Obecně se potkávají s menším množstvím různých rizikových prvků rizikového obsahu věcí, které mohou znepokojit. Na druhou stranu je riziko, že s tím ještě umí mnohem méně dobře zacházet, než potom ti starší.
2: A má to nějaký vliv na jejich vývoj, na jejich psychiku?
8: Tam vlastně z výzkumu vidíme dlouhodobě, že je to velmi individuální. Protože vlastně pro naprostou většinu adolescentů se pravděpodobně nic nestane. Ideálně, pokud je u toho bude kontrolovat rodič, pokud budou vědět, že rodič nastavuje nějaká pravidla, že je nastavuje pro jejich dobro, že to společně ideálně proberou. Není to něco, čím se je snaží omezovat. A pokud ví, že se třeba tomu rodiči můžou svěřit, pokud tam narazí na něco, co je znepokojí. Pak se může stát, že na něco takového narazí jednou, příště už si s tím budou umět poradit. Potom to pro ně bude jednodušší.
2: No ale teď některé země už nyní nastavují hranici přístupu na sítě na 13, jinde na 15 nebo na 16 let. Tak jak jsou vhodné takovéto hranice a jaké byste případně, když už tedy zakazovat, tak jakou byste zvolila?
8: Mně přijdou ty hranice smysluplné. Jsou to konec konců vlastně hranice, které se tváříme, že máme už teď, přestože tak nějak všichni tušíme, že je nikdo nevymáhá. Do těch 13 let, jak říkám, děti sociální sítě používají. Vzhledem k tomu, že vidíme, že pokud rodič s dítětem komunikuje a v tom používání mu pomáhá, tak to nemusí být nic proti ničemu. Tak u těchto dětí se nebojím vlastně ani toho, když tam budou tam se souhlasem svých rodičů, budou tam třeba i pod jejich jménem a může to pro ně být bezpečné. Stejně tak, co se pravděpodobně stane naopak ty děti, které mají rodiče, kteří se v tom úplně nevyznají, které vlastně ten zákaz budou chtít obejít, možná přijdou, poprosí rodiče, řeknou, prosím tě, založ mi to na svoje jméno, všichni to ze třídy mají, já to taky potřebuju. Tam je potřeba hlavně dovzdělávat rodiče, aby s tím uměli pracovat, protože to dítě se tam tak jako tak dostane a ten rodič o tom nemusí vědět. Ta hranice těch 15 let, tam mi přijde rozhodně smysluplná, už protože vlastně do těch zhruba 15 let máme mnohem větší šanci vlastně na toho adolescenta dosáhnout, mluvit s ním, trošku regulovat to, co dělá. od těch 15 let už je to opravdu autonomní, skoro dospělý člověk. Přikláním se tam k těm 15 spíš než 16, jednak protože ty uživatele máme mladší, a jednak protože ten věk je spojený vlastně se spoustou dalších různých vstupů do nějakého staršího věku. Tím, že vlastně jsme trestně odpovědnější, dostáváme občanku, takže to dává smysl navázat na tenhle věk.
2: No a je podle vás logické to, co teď chystá Evropská komise, tedy že do 13 let vůbec zakázat přístup a od 13 do 15 nějaké mini účty a později tedy, aby jenom se tak obecně zajistilo nějak, aby ty sítě byly bezpečné?
8: Ano, to mi smysl dává. Líbí se mi na tom vlastně, že je to takhle postupné, že to není tak, jak se to zavedlo třeba teď v Austrálii, vlastně do strašně dlouhého věku zakázané a pak najednou z nuly na 100 nějaká tajemná komnata se otevře, zákaz se prolomí, ale že je to vlastně schéma, které by nám mohlo pomoct vypouštět postupně adolescenty do nějakého, řekněme, samostatného digitálního života.
2: No a co ukázal váš poslední výzkum z června o chování českých dětí na internetu, kolik času denně tam tráví a čím?
8: Tam se to zase stupňuje s věkem. Vidíme, že vlastně obecně starší adolescenti tam tráví o něco více času než ti mladší. Postupně to potom trošičku upadá u toho úplně nejstaršího věku. Tam je vidět, že se připravují na přijímačky, respektive potom k maturitě. Proměňuje se to, čím ten čas tráví. Ty mladší děti od 9 do 12 spíše tráví čas tím, že hrají hry, případně si sem tam s někým píšou. Obecně tam chodí hlavně za zábavou, sledovat videa, poslouchat hudbu. Mnohem častější jsou ty hry. A čím jsou vlastně starší, tím více ta činnost postupně přesouvá k tomu, že sledují nějaký obsah na sociálních sítích, píšou si třeba s kamarády a třeba ty hry se mírně omezují.
2: Tak tolik Adéla Švestková, výzkumnice z týmu interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji vám za vaše postřehy, bylo to hezké, naslyšenou.
8: Děkuji, krásný den.
0: A téměř ve 8:45 se podíváme opět do zahraničního tisku. Rostoucí ceny pohonných hmot ve Francii by mohly znovu oživit protestní hnutí žluté vesty. Podle deníku Le Figaro si to myslí většina Francouzů. Téma více přiblížil zahraniční zpravodaj ve Francii Marcel Faltis, který pročítal francouzský tisk.
9: Deník Le Figaro si nechal zpracovat průzkum od společnosti Odoxa Backbone, podle kterého se 88% Francouzů domnívá, že růst cen pohonných hmot by mohl vyvolat hnutí podobné žlutým vestám. K mobilizaci už vyzývá například prezidentský kandidát komunistů Fabian Roussel, který ve vysílání televize France 2 vyzval obyvatele k blokádě kruhových objezdů, pokud vláda nepřijde s nějakým řešením. Deník Le Figaro píše, že se nakonec ti, kteří na drahé pohonné hmoty doplácí, alespoň nějaké pomoci dočkali. Vláda totiž ve středu do konce prosince prodloužila pomoc firmám ve stavebnictví, které dostanou 20 centů na litr nafty, anebo rybářům, kteří z dosavadních 25 centů budou dostávat 35 na litr. Rybáři mimochodem před dvěma dny i zablokovali vjezdy do ropných areálů na jihu Francie právě kvůli cenám pohonných hmot. Deník Le Monde ale upozornil na to, že v souvislosti s možným obnovením žlutých vest se šíří i falešná videa na TikToku, která vyzývají k masovým demonstracím v Paříži 17. října. Videa přitom mají tisíce lajků a miliony zhlédnutí. I když politici a prezidentští kandidáti, jako třeba právě Fabian Roussel anebo šéfka ekologů Marine Tondelierová, vyzývají k demonstracím, lidé, kteří stáli za žlutými vestami, dávají od těchto falešných účtů na TikToku ruce pryč a vyzývají naštvané Francouze, aby na demonstraci do Paříže nejezdili. Podle Le Monde tak sice v říjnu Francie nějaké demonstrace zažije do velikosti těch před 7 lety, ale budou mít zřejmě daleko.
0: Dodal zpravodaj v Paříži Marcel Faltis, který pročítal dnešní francouzský tisk.
2: A my ještě nahlédneme do serveru Politico. Ten informoval o tom, že americká federální vláda loni vynaložila bezmála 10 miliard dolarů na placené administrativní volno zaměstnanců. Podle auditu vládního kontrolního úřadu GAO jde o šestinásobný nárůst proti roku 2023.
0: Výrazně vyšší výdaje podle jeho informací souvisely především s programem Trumpovy administrativy, který měl pomoct zmenšit počet zaměstnanců federální vlády. Zaměstnanci díky němu mohli dlouhodobě zůstat na placené dovolené a pobírat plat i zaměstnanecké výhody, než následně odešli z vlády nebo do důchodu, píše server Politico.
2: No a my s tím odkládáme přehled zahraničního tisku a podíváme se do agentur. Americká sněmovna reprezentantů ve středu schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Koaliční hnutí Svoboda a přímá demokracie navrhuje škrtnout v návrhu státního rozpočtu na příští rok 7,5 miliardy korun v kapitole ministerstva obrany. Jde o nezahájené investice. Česká republika by pak dala na obranu 1,96% hrubého domácího produktu, řekl před dnešním jednáním koalice k rozpočtu novinářům předseda SPD Tomio Okamura. A americká centrální banka na závěr dvoudenního zasedání svého měnového výboru podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% do pásma 3,75% až 4%.
0: Lékaři v Česku za 7 měsíců zaznamenali téměř 180 nových případů HIV. To je o 10% více než loni za stejné období. Přitom loňský rok byl v počtu nových případů rekordní. Pokud by letošní vývoj pokračoval stejným tempem, může počet případů letos překročit hranici 300. Odborníci upozorňují, že problémem je mimo jiné pozdní odhalení infekce a nedostatečná podpora prevence. Jak situaci změnit, je jedno z témat právě začínajícího kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie v Praze a také téma pro našeho hosta, předsedu Společnosti infekčního lékařství Pavla Dlouhého. Dobrý den.
10: Dobré ráno.
0: Vy upozorňujete, že 45% lidí přichází k lékaři pozdě. Proč? Je to třeba spojeno s nedostatkem informací, takže lidé ani neví, že jsou nakaženi virem HIV, nebo spíš se strachem, že se nákaza potvrdí?
10: Tak lidé dnes podceňují tuto infekci, protože nevidí ty celebrity Freddieho Mercuryho a slavné sportovce, kteří se nakazili před lety. Nevidí ty filmy, neznají už Filadelfii. Také se ví, že léčba je dnes skvělá a my dokážeme jednou tabletkou zabránit množení viru. Ten pacient potom žije do 85 a zemře jako ostatní lidé na infarkt, což je skvělé, ale musíme zjistit tu infekci včas, abychom ho právě mohli léčit. A proto musíme testovat a lidé na ty testy nepřicházejí a také na ty testy máme málo peněz, protože jak jste říkala, tak stále škemráme o peníze na prevenci a dostáváme jich málo.
0: Čili je zatím tady ta neinformovanost, protože já mám i pocit, že ze svého, řekněme, teenagerského věku, že o HIV a AIDS, což je to vlastně pokročilé stádium, jak se vir potom projevuje, se mluvilo téměř neustále.
10: Ano, právě to zmizelo třeba ve školách, sexuální výuka nebo informace o pohlavně přenosných chorobách prakticky nenajdete, nedělá se prevence v těch rizikových skupinách, nemáme peníze na testování. To je celý balík opatření a je to smutné proto, protože vidíme na západ od Chebu, že to funguje. Tam ty preventivní programy, třeba i tabletku, kterou když ten rizikový člověk užívá, tak se nenakazí, nabízejí zdravotní pojišťovny zdarma. My se o to snažíme již několik let a stále se nám nedaří tuto velmi účinnou a levnou preventivní aktivitu v České republice zavést.
0: Vy už jste o tom trochu začal. Tohle by tedy podle vás měla být ta prevence, která je odzkoušená v praxi, aby byla účinná? Do toho by se mělo investovat?
10: Určitě, protože ta prevence stojí 100x, 1000x méně. Ono se může zdát, že 300 nových případů ročně není žádné velké číslo. A když si vezmete, že ten člověk se bude muset léčit do smrti a bude to stát zdravotní pojišťovnu okolo 20 milionů, tak jakákoliv preventivní aktivita je mnohem lepší než potom léčení toho nakaženého.
0: Jakou na to dostáváte odpověď z míst, která to mohou ovlivnit?
10: Tak narážíme na různé překážky od toho, že nejsou peníze, až po různé byrokratické a nesmyslné předpisy, které se nám nedaří řadu let změnit. Máme podporu některých poslanců, bavíme se o tom ve sněmovně, bavíme se o tom ve sdělovacích prostředcích. Tak uvidíme, jestli se něco změní, budeme se o tom bavit dneska i na tom odborném kongresu, kde se sejde zhruba 600 lidí, kteří se věnují prevenci, léčbě a diagnostice infekcí v České republice. Takže doufejme, že se posuneme tak, jako to udělali na západ od nás a celá západní Evropa se vedala správným směrem a počty nakažených tam klesají.
0: Pojďme udělat alespoň částečně prevenci i tady ve vysílání. Jak se třeba liší léčba u někoho, u koho se HIV odhalí relativně brzy?
10: Především je třeba říct, že se posouváme do heterosexuální populace. Mnohdy se lidé myslí, že HIV se týká zejména té gay komunity a dneska polovina případů těch nově diagnostikovaných jsou heterosexuálové, takže nepodceňovat to riziko, samozřejmě vyhýbat se všem rizikovým aktivitám, používat kondom a v případě, že nějakou takovou zkušenost mám, tak nechat se včas otestovat.
0: No a teď se dostáváme tedy ještě k té otázce, když najdu tu odvahu, nechám se otestovat a přijde se na to relativně brzy, jak moc se to liší od toho, když s tím otálím? Je ta léčba třeba potom kratší?
10: To se liší naprosto zásadně. Léčíme do smrti, protože neumíme virus dostat z těla. Ale jestliže ten pacient užívá většinou jednu tabletku denně, virus se přestane množit, nepoškozuje obranu toho pacienta a také ten dotyčný nikoho už nemůže nakazit, což je skvělé. Zatímco když přijde pozdě s nějakou závažnou infekční nebo nádorovou komplikací, tak na tuto infekci může i zemřít.
0: V Česku žije přes 4,5 tisíce lidí s nákazou HIV. Mluvili jsme ale o tom, že ne všichni to tuší, ne všichni se dají otestovat. Kolik podle vás je těch, kteří podle vašich odhadů, kteří o tom tedy nevědí?
10: Existují na to různé modely, ale odhadujeme to zhruba na 1000 až 1500 lidí, kteří o své infekci nevědí.

0: zjistit, je provedení toho speciálního testu. Ten je ale celkem jednoduchý, může ho nabídnout každý praktický lékař, nabízejí ho různá testovací místa, checkpointy. A je to spíš o tom, abych zvážil, jestli jsem v životě měl nějaké to riziko. A jak říkám, nemusí to být žádné extrémní riziko, nemusí to být žádná swingers party, ale může to být třeba nějaký milostný románek na dovolené a podobně.
1: Dodává předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. Děkuji za rozhovor, naslyšenu.
0: Pevné zdraví všem.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: A ještě jedno téma se vejde, ještě neměli ani maturitu, svoji firmu už ale pomalu rozjížděli. K 18 nám si tak dali nejenom zkoušku dospělosti, ale i živnostenský list nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentské firmy s dobrým nápadem se dokáží prosadit na tuzemském trhu i mezi velkou konkurencí, navíc jejich počty v posledních 5 letech rychle rostou. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu za posledních 5 let o 40% na bezmála 10 tisíc.
4: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček. Místo profesionálního vybavení mají hrnce od rodičů z kuchyně a nábytek, který jim někdo daroval, vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
5: Přišli jsme s nápadem, co takhle přírodní jsou svíčky, tak jsme začali zkoumat, jak se taková svíčka vůbec vyrábí, co k tomu je potřeba. Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček, než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
4: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. Postupem času se část firmy proměnila a ustálila se na 3 lidech. A jejich vonavé svíčky už si nekupují jen rodiče nebo spolužáci, ale objednávky u nich dělají i velké firmy. Aby výroba svíček mohla růst a bylo dost peněz, navíc materiálu nebo třeba marketing, chodí majitelé firmy na brigády. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
6: Já mám v hlavě krásnou myšlenku, že až vytvoříme náš poslední prototyp pro denního stojánku, zajdeme například do květinářství a ukážeme jim, co pro ně máme.
4: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
7: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí, takže pokud ten produkt nebo služba se prodává generaci Z, tak my vlastně víme, jak to prodat na těch sítích.
4: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káninská-Rebková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
8: Jednoznačně vidíme posun smerom k technológiám a digitálnym riešeniam, ale určite by sme nepovedali, že študenti opúšťajú klasické produkty a služby. Naopak stále častejšie sa objavuje kombinácia oboch.
4: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti Jen práce C. podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
9: Podle nejnovějšího GES Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 tisíc studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 34% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
4: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý desátý student, za 5 let už každý třetí. Potvrzuje to tak dlouhodobý model studie, který popisuje jako nejdřív zaměstnanec, potom podnikatel. Barbora Borovská, Český rozhlas.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
10: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
11: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud

0: odešla.
1: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
0: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu o hledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: V 9 hodin zůstáváte ve společnosti Radního plusu a také Tomáše Pavlíčka
3: a Šárky Fenikové.
4: Český rozhlas Plus.
3: A tady je pár tipů k poslechu finální půlhodiny, jak postihují rostoucí ceny energií tuzemské oceláře.
2: Zvýší rostoucí výdaje na armádu bezpečnost Česka.
3: A jak úzce se chce Kanada propojit s Evropskou unií.
2: Teď ale můžete ještě získat zpravodajský přehled od Moniky Vrchotové.
5: Přeji pěkné ráno. Koaliční rada se sešla k dalšímu jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Dopoledne ho pak bude mít na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně projednávat a schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet s deficitem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
6: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně čeho se obáváme zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
5: Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. O výši základní úrokové sazby bude dnes rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. To americká centrální banka poprvé po třech letech základní úrokovou sazbu zvýšila, a to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit a bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
7: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu je na Ciglerová Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Odpoledne se znovu sejde vyšetřovací komise sněmovny ke kauze Dozimetr. Naposledy se komise sešla před 2 týdny a vrchní státní zastupitelství, které případ dozoruje, jí odmítlo vydat vyšetřovací spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Komise proto podle svého předsedy Jindřicha Rajchla za SPD nestihne předložit své závěry do března příštího roku, jak měla původně v plánu. Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Informovala o tom agentura AP. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil taky americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument podepsat americký prezident Donald Trump. Zákon mu má umožnit uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Francie prodlouží do konce prosince pomoc profesím zasaženým růstem cen pohonných hmot. Informoval o tom server francouzského rozhlasu s odvoláním na zdroje z vlády Sebastiana Lecornyho. Levnější naftu budou mít zemědělci, firmy podnikající ve stavebnictví nebo rybáři.
8: Zatímco zemědělcům zůstane pomoc v přepočtu asi 4 koruny na litr nafty, rybářům se zvýší na 7 korun. Rybáři v uplynulých dnech na protest zablokovali vjezdy do několika ropných areálů na jihu Francie a trajektu soukromé společnosti zabránili v cestě na Korziku. Ceny nafty podle rybářů rostou tak rychle, že už se rybolov nevyplácí. Na sociálních sítích se taky kvůli cenám pohonných hmot objevily výzvy k masovým demonstracím. Na 17. října je údajně plánují žluté vesty. Podle lidí spojených s hnutím, ale žluté vesty žádné protesty neplánují. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Člověkem způsobená změna klimatu pomohla vytvořit podmínky, které vedly k srpnové katastrofě v Nepálu s více než 13 potvrzenými oběťmi. Takový je závěr analýzy mezinárodního týmu více než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem.
9: Kolaps masy ledu a kamení na severu Nepálu způsobilo více geologických i klimatických faktorů. Na většinu z nich měly vliv právě i dopady změny klimatu, uvádí analýza organizace World Weather Attribution. Nepál zažil letos nejteplejší letní měsíce v měřené historii. Oteplování způsobené hlavně fosilními palivy navíc ledovce destabilizuje dlouhodobě. Čára stálého mrazu se v této oblasti každých 10 let posouvá asi o 100 metrů výše. To vše podle vědců přispělo k srpnové tragédii a ukazuje to, že adaptace na změnu klimatu má své limity a že je potřeba i rychle snižovat emise, tedy hlavně ukončit spalování uhlí, ropy a plynu. Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Jihomoravský kraj vybuduje v brněnské části Ivanovice centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Město mu na něj daruje pozemky, schválili to brněnští zastupitelé. Jedná se o nevyužívanou plochu mezi ulicemi Hradecká a Černohorská v hodnotě více než 26 milionů korun. Stavbou zařízení kraje reaguje na rostoucí počet lidí s touto poruchou a chce jim zajistit lepší dostupnost služeb. Pokračuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
10: Ono to zařízení bude intenzivně sloužit veřejnému zájmu a také mnoha lidem s poruchou autistického spektra a také jejich rodinám v Brně. Proto vnímáme jako důležité poskytnout kraji podporu, a to pomocí tohoto bezúplatného daru.
5: Podle darovací smlouvy musí kraj městu doložit smlouvu o výstavbě nejpozději do konce roku 2031. Centrum pak musí provozovat minimálně 20 let. A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut, která pokračuje až na 196. kilometr. Nárazově se zastavuje také v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy po D10 z Mladé Boleslavy se zastavíte za sjezdem na Horní Počernice. Na 3. kilometru kolona pokračuje až na Pražský okruh ke sjezdu na Černý most. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním v obou pruzích. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona se táhne až k nájezdu od Vršovic. Tam stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu. Zdržení pro osobní auta asi 40 minut. V Cínovecké směrem do centra se pak táhne kolona od sjezdu na Březiněves přes Libereckou až před Blanku. I tady se zdržíte asi 40 minut. Dobře dojeďte. Zatímco na Moravě a ve Slezsku je teď ještě zataženo, na jihovýchodě s možným deštěm. Přes den už bude na celém území oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami, a teploty se dnes budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Na horách pak bude kolem 12. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Rostoucí ceny plynu, elektřiny i ropy začínají stále citelněji dopadat na český průmysl. Podle Svazu průmyslu a dopravy jsou nejvíc ohrožené energeticky náročné obory jako ocelářství, sklářství, chemický průmysl nebo výroba stavebních materiálů. U nich podle Svazu v případě pokračování výrazného zvyšování cen energií hrozí zdražování i uzavírání některých provozů. Ostravská Nová Huť už za plyn platí až 73 milionů korun měsíčně, dvojnásobek oproti jaru, a její vedení varuje, že při dalším zdražování může být výhodnější část výroby odstavit. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO mluví o energetické krizi a vláda připravuje pomoc firmám a zvažuje i zastropování cen energií. Podle opozice by se měla zaměřit na firmy v existenčním ohrožení a varuje před plošnou pomocí. Jak blízko jsou české hutě k omezování výroby a jaká pomoc by zabránila další ztrátě konkurenceschopnosti českého průmyslu? I to teď probereme s generálním ředitelem společnosti Nová Huť, Radkem Strouhalem. Dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Jak vážná je tedy pro Novou Huť ta situace právě teď?
12: Tak ta situace je samozřejmě extrémně složitá, nejenom pro Novou Huť, ale pro všechny oceláře. Já jsem se vrátil z konference ve Varšavě, která byla včera, a v podstatě unizono tam zní, že energetická krize, která vlastně teďka přichází, tak znamená obrovské ohrožení ocelářství v Evropě. Je potřeba se podívat na to, že ocelářství je dlouhodobě vlastně postihované Green Dealem, zatěžované emisními povolenkami, a vlastně ta vlna, která přichází teďka, tak přichází na již oslabený průmysl. Evropa sice přišla s ochrannými opatřeními, které měly ocelárům trochu pomoci, nicméně jejich efekt se teprve začíná postupně projevovat a do toho přichází strojnásobení ceny vstupních surovin a nebo respektive energii.
2: Vy jste pro Českou televizi zmínil hranici 100 eur za megawatt hodinu plynu, při které už může být výhodnější výrobu odstavit. Které provozy byste omezili jako první a jak daleko jsme od této situace?
12: Tak od situace toho, že je potřeba některé druhy výrobku přestat vyrábět, začínáme být velmi blízko. Já bych řekl, že v té situaci už téměř teďka jsme. A je to jenom otázka toho v podstatě, co je schopné absorbovat trh. Na začátku vlastně v tom úvodu jste mluvili o tom, že lze očekávat zdražování. Ono to není o tom, že lze očekávat to, že každodenní realita, kterou vlastně my oceláři musíme pouštět na naše zákazníky, a jenom otázka, kdy to přijde vlastně na koncové spotřebitele. Co se týká vlastně odstavování provozu, tak je to vždycky právě o tom, co je zákazník schopen a ochoten ještě akceptovat a co už ochoten akceptovat není. V té chvíli už v podstatě se může stát, že je lepší nevyrábět a držet lidi doma.
2: Dá se vůbec hutní provoz jednoduše na několik týdnů nebo měsíců vypnout a potom zase spustit, nebo může to dočasné odstavení některých částí výroby znamenat tak vysoké náklady, že už se jejich obnovení nevyplatí?
12: Tak pokud se bavíme o jednotkách týdnů, tak tam se to nějakým způsobem odstavit dá. Pokud se bavíme o měsících, tak tam už vlastně v podstatě ta ekonomická návratnost potom není. A je to právě věc, kde nějakým způsobem lze očekávat, nebo respektive chceme poprosit potom případně o podporu stát, ať už je to třeba nějaká forma kurzarbeitu, anebo jak v minulosti bylo provedeno zastropování cen energií, které výrazným způsobem pomohlo a zachránilo některé hutní podniky.
2: Co je vlastně dnes pro vás největší problém? Plyn, elektřina, emisní povolenky nebo levnější dovoz oceli ze zemí mimo Evropskou unii?
12: Tak vy jste vlastně vyjmenovala smrtící koktejl, který se na nás vylil a s kterým tady bojujeme. Dneska pro nás, jako pro Novou Huť, největší problém je samozřejmě plyn, protože to je hlavně energetické médium, které potřebujete k rozehřání vlastně oceli pro to, abyste mohla válcovat.
2: Nakolik vůbec můžete zvýšit, nebo to zvýšit, ty zvýšené náklady promítnout do ceny oceli, aniž byste přišli o zákazníky? Máte to propočítáno?
12: Máme to propočítáno, zatím se nám to daří promítat, nicméně je to vždycky se zpožděním. To znamená, v podstatě máme zakázky na 2-3 měsíce dopředu, které nejsme schopni vlastně už jakoby přeceňovat, respektive nemůžu přijít za zákazníkem a říct mu, že mu něco měním a bez toho, že bych s ním měl nějakou jasnou dohodu. Zároveň v podstatě, když se na to podíváte, tak vlastně ta situace je poměrně složitá v tom, že ta cena dál roste. My jsme potřebovali, aby došlo k nějaké stabilizaci a ideálně nějakému aspoň drobnému poklesu. Současně vlastně ta cena energie je vysoká pro celý ten průmysl, to znamená, lze očekávat, že vlastně všechno tohle to se promítne do vyšší inflace.
2: Ministr průmyslu Karel Havlíček říká, že vláda připravuje pomoc a ve hře je i zásah do cen energie. Co by vám v tuto chvíli skutečně pomohlo?
12: Tak pro nás samozřejmě je strašně důležité, aby vláda byla rychlá. Já věřím tomu, že pan ministr na tom intenzivně pracuje a vnímá to jako prioritu, protože má zkušenost historickou, kdy vlastně podniky byly v potížích a připravoval pro ně nějaké ochranné opatření nebo respektive záchranné opatření. Takže teďka je to spíš o tom, aby to bylo rychlé, protože to, co se děje vlastně v průběhu září, kdy plyn zdražil z nějakých 60 eur až téměř na 90, to už je v podstatě vlastně mimo jakýkoliv ekonomické reálie. Nemyslím si, že by to odpovídalo ani tomu, co vlastně na tom trhu fyzicky se děje. Je to spíš jakoby dopad jisté paniky, plus samozřejmě určitě vliv spekulantů, kteří na tom trhu jsou.
2: Vy jste říkal, že jste se vrátil ze zahraničí, kde jste diskutovali o této stejné problematice i s dalšími kolegy z jiných zemí. Jakým způsobem se k tomu staví vlády v jiných zemích? Je tam něco, co by se dalo aplikovat v Česku?
12: Tak třeba Polsko v podstatě přistoupilo k tomu, že de facto značnou část celého průmyslu už znárodnilo, což asi není úplně model, který bychom tady chtěli v Čechách. Nicméně tam taky právě připravují zastropování cen, případně nějaké peněžité transfery na to, aby vlastně těm firmám ulevili.
2: Nová Huť zároveň plánuje přechod k elektrické obloukové peci. Nemění současný prudký růst cen energií ekonomiku celého projektu?
12: Tak přiznám se, že vlastně my jsme dneska na hranici toho stres testu, který jsme si prostě pro tento projekt připravovali, to znamená, jsme na těch nejvyšších hodnotách, které jsme očekávali, že by mohly být, co se týče elektřiny. A víš, už jsme neměli oni odvahu to zkoušet a je to opravdu už na hranici toho, aby ten projekt byl dále ekonomicky únosný. Nicméně bavíme se o tom, že opravdu teďka jsme v situaci, řekl bych, relativně extrémní. A řekl bych opravdu až trhu v panice a předpokládám, že nějakým dalším období musí dojít uklidnění. Co by bylo důležité, tak vlastně pro ocelářství je elektřina jediná cesta k dekarbonizaci. To znamená, my dlouhodobě tvrdíme, že je potřeba udržet levné energie a myslím si, že asi je to hodně ke zvážení, jestli zavírat uhelné elektrárny nebo je nechat minimálně v nějakém standby modu, aby byly připraveny výkyvy, které nastávají třeba dnes, kdy v podstatě elektřina z uhlí je levnější než elektřina z plynu. Tak aby byly tady tyhle elektrárny připraveny ještě pomoci.
2: Říká Radek Strouhal, generální ředitel Nové Huti. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
13: Teď posloucháte Český rozhlas Plus a to ve čtvrt na 10:30 poté. My tady máme jednu úplně aktuální informaci. Lídři ANO, SPD a motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí rozpočet na příští rok, řekl předseda motoristů Petr Macinka. Koalice podle něj počítá s návrhy, které reálně sníží schodek v příštím roce o 20 miliard korun. V roce 2028 by měl schodek klesnout minimálně o 60 miliard korun. A v rámci tohoto jednání navrhlo vládní hnutí SPD škrtnout v rozpočtu obrany 7,5 miliardy korun. Podle vyjádření předsedy Tomia Okamury jde o nezahájené investice. Česká republika by tak podle jeho vyjádření dala na obranu 1,96% HDP. Tak my nevíme, jestli to je součástí těch úspor, to se asi dozvíme docela brzy, ale členské státy Evropské unie podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zvýšily za posledních 5 let výdaje na obranu přibližně o 80%. Na mezinárodním summitu o budoucnosti evropské obrany v Praze mají dnes vystoupit premiér Andrej Babiš a šéf rezortu obrany Jaromír Zuna. Místopředseda výboru pro bezpečnost hnutí SPD Radek Koten v Ranním plusu řekl, že má velké pochybnosti o tom, že se některé akvizice zvládnou dotáhnout až do konce a jmenoval přitom konkrétně například Děla Cezar.
14: V případě, že bychom ty prostředky podobně jako v minulých letech museli utratit v prosinci, tak abychom pouze splnili to číslo, to znamená ty 2%, a neměli bychom připravené odpovídající nákupy, odpovídající techniky, tak za mě to skutečně nedává smysl a jenom utratit peníze, abychom splnili to určité číslo, ke kterému jsme se zavázali, nebo minulá vláda zavázala Českou republiku, tak skutečně mi to nedává smysl a je to jako, dobře, kdybyste si dobře něco kupoval do domácnosti, co v podstatě nejste schopen nakoupit odpovídajícím způsobem a kupoval byste si zbytečnou věc.
13: Předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová na argumenty Radka Kotena reagovala kritikou současného ministra obrany Jaromíra Zuny, který je ve vládě právě za hnutí SPD, a to za nedostatečnou aktivitu.
15: Tady funguje nějaké kolegium ministra obrany a já jsem se schválně koukala na to, jak ta kolegia zasedají, jak zasedala za mě a kolik vlastně těch akvizičních projektů se tam předkládá. Pan ministr nepředkládá žádné akviziční projekty. A to je ten problém, že vlastně on tímto způsobem brzdí další modernizaci armády, protože nepředkládá nic. Měl nám předložit koncepci výstavby armády České republiky. Sliboval v médiích, že ji předloží v květnu. Je půlka září. Žádnou koncepci armády České republiky nikdo neviděl.
13: Podle slov ex-ministrině obrany Jany Černochové také současná vláda, jak říká, obdržela v mašličkách koncepci protivzdušné obrany. Nicméně uvedla, že současný ministr zatím nepředložil protivzdušnou obranu jako takzvaný strategický projekt, který by mohl mít dlouhodobé financování.
15: Protivzdušná obrana jsou i ty F-35 díky systémům, které mají. Stejně tak tady můžu zmínit radiolokátory MADR, ano, i to je protivzdušná obrana. Vozítka Mars, které jsme nakupovali, ano, to je také protivzdušná obrana. Tady existuje několik vrstev protivzdušné obrany, které se dělaly a započaly za pana ministra Metnara. Já jsem celou řadu z nich dokončila, udělala jsem nové. Zadala jsem koncepci, armáda vypracovala koncepci, předala ji Zunovi v lednu nebo v prosinci a teď je na Zunovi, co dá do rozpočtu a jestli udělá z protivzdušné obrany ten takzvaný strategický projekt.
3: Na kritiku bývalé ministryně obrany Jany Černochové pak reagoval místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost SPD Radek Koten slovy, že se strategické projekty protivzdušné obrany posouvají, ale nemůže být konkrétnější z důvodu toho, že nemohou je kvůli utajení zveřejňovat. Vedle toho reagoval také takto.
14: Tak já si myslím, že veškeré tyto informace je možné si, nebo se je možné na ně doptat při interpelacích a věřím tomu, že pan ministr se bude interpelací i nadále zúčastňovat a řekl bych, že paní kolegyně se určitě bude moct na ty věci skutečně doptat, takže budeme v bezpečí a nemám skutečně žádné pochybnosti.
3: Dodal v Ranním plusu místopředseda výboru pro bezpečnost hnutí SPD Radek Koten.
2: A já dodám v 9 hodin a 20 minut další informace a další čerstvé informace z jednání lídrů ANO, SPD a motoristů, kteří dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí rozpočet na příští rok, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Koalice podle Macinky počítá s návrhy, které reálně sníží schodek v příštím roce o 20 miliard. Tomio Okamura, šéf SPD, ale před chvílí zmínil tedy, že částka bude minus 23 miliard korun, 4 miliardy by se měly ubrat z pomoci Ukrajiny. Uprchlíkům. Americká centrální banka Fed podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% do pásma 3,75 až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, hlasovalo pro něj všech 12 členů výboru. Policisté kvůli anonymní bombové výhrušce evakuují stovky pacientů z hořovické nemocnice. Na místo vyslali psovody se psy na vyhledávání výbušnin, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
3: Evropská unie a Kanada dali najevo, že chtějí být ještě bližšími partnery než dosud. Americký prezident Donald Trump v reakci na to pohrozil 27 vysokými cly. Ta prý zavede v případě, že je prohlubování kanadskou unijní spolupráce vedené nepřátelskými úmysly. Kanadský premiér Mark Carney dnes vystoupí v Evropském parlamentu ve Štrasburku, kde dění sleduje naše redaktorka Adéla Bartáková. Dobrý den, Adélo.
16: Dobré dopoledne.
3: Připomeňme tedy prosím, co přesně vyvolalo tu reakci Donalda Trumpa.
16: Byl to včerejší projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, takzvaná zpráva o stavu Unie, kterou šéfka komise každoročně pronáší v Evropském parlamentu. Tento projev si letos přímo ve Štrasburku vyslechl i právě kanadský premiér, no a von der Leyenová v něm nabídla Kanadě status prvního přidruženého člena Evropské unie, což hned v zápětí kritizovali třeba europoslanci z frakce Patriotů pro Evropu, kam patří i české hnutí ANO, mezi nimi i Jaroslav Bžoch.
17: Podle mě to je hloupé, jako já chápu, že tady spousta lidí nemá ráda Donalda Trumpa a nemusíme souhlasit s jeho politikou, ale pokud jsem poslouchal pozorně, tak paní předsedkyně nezmínila ani jednu USA, ani několikrát, když mluvil o partnerech a o blízkých spojencích, tak nezmínila USA a to si myslím, že je velmi krátkozraké.
16: Jiní čeští europoslanci, třeba Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL nebo Veronika Vrecionová z ODS, naopak to prohlubování kanadsko-unijní spolupráce uvítali.
3: No ale co přesně je ten status přidruženého členství?
16: To není jasné, protože nic takového v dosavadních unijních smlouvách neexistuje. Kanada by se měla stát prvním takovým členem a to znamená, že i celý právní rámec takového statusu by teprve musel vzniknout. Žádný precedent třeba ani u kandidátských zemí pro vstup do Evropské unie zatím není. Podrobněji by o tom představitelé obou celků mohli jednat na konci října, na kdy je naplánovaný společný kanadsko-unijní summit.
3: No pojďme k té reakci Donalda Trumpa. Jak třeba bude vyhodnocovat, jestli za tou kanadsko-unijní spoluprací stojí nepřátelské úmysly?
16: Tak Trump v tomhle zatím konkrétní nebyl, vyjádřil se jen velmi krátce.
18: Jestli to udělají a myslím jako projev nepřátelství, uvalím na Evropu velmi silná cla nebo s ní obchod přeruším. Pokud to ale Evropa dělá s dobrým úmyslem, je to v pořádku.
16: Trump zároveň označil Kanadu za příšerného obchodního partnera. V tomhle kontextu je důležité připomenout, že Spojené státy vedou s Kanadou v posledních týdnech obchodní válku, uvalují na sebe vzájemně vysoká cla. No a kanadský premiér přicestoval navazovat spojenectví do Evropy právě v této době. Už v tom včerejším projevu o stavu Unie, ale Ursula von der Leyenová zdůraznila, že kanadsko-unijní partnerství není namířené proti nikomu jinému.
3: No, kanadský premiér Mark Carney se včera setkal s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzola. Nastínili, v čem konkrétně by mohly Evropská unie a Kanada víc spolupracovat?
16: Ano, mluvili o tématech, jako je energetická bezpečnost, umělá inteligence, vesmír nebo třeba obrana, a zdůraznili, že cílem je přinést hmatatelné výhody oběma stranám Atlantiku. To navazování silnějších partnerství, jak unijní představitelé, tak Kárny, často zdůvodňují sdílenými hodnotami. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová třeba řekla, že Kanada je nejen zásadním obchodním partnerem, ale má na dnešní svět podobný pohled, od potřeby chránit demokracii přes boj proti klimatickým změnám až po výzvy spojené s umělou inteligencí. Dá se očekávat, že v podobném duchu bude mluvit i kanadský premiér při tom zmiňovaném dnešním projevu v Evropském parlamentu. Vystoupit by měl za něco málo přes 2 hodiny, v 11:30, no a my to odsud ze Štrasburku budeme dál sledovat.
13: A právě o tom teď se přihlásila naše zvláštní zpravodajka Adéla Bartáková. Děkujeme, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
2: A krátce před 9:30 máme pro vás ještě jedno téma. Málo která počítačová hra ovlivnila hororový žánr tolik jako Resident Evil. První díl vyšel před 30 lety a pomohl definovat pojem survival horror. Od té doby vznikla řada pokračování, remakeů, seriálu a také filmů. Dnes do kin přichází další. Nový Resident Evil natočil režisér Zack Craig z velké části v Česku.
19: Když japonský Capcom v roce 1996 vydal první Resident Evil, nebyl rozhodně úplně první hororovou počítačovou hrou, dokázal ale dát vznikajícímu žánru pravidla a také jméno survival horror, tedy ten, ve kterém jde hlavně o přežití. Hráč se ocitl v rozlehlém sídle plném nakažených lidí a dalších zmutovaných tvorů. Jenže místo bezhlavého střílení přišlo počítání každého náboje. Omezená byla nejen munice, ale i léky a místo v inventáři. K tomu zamčené dveře, složité hádanky a hlavně pocit, že před nepřítelem je někdy mnohem lepší utéct, než s ním bojovat. Postupně se ve hře ukazuje, že za nákazou stojí experimenty farmaceutické korporace Umbrella, hlavního padoucha, který pak provází velkou část celé série. V hlavní sérii postupně vzniklo 9 her. 8. vyšel před 5 lety pod názvem Resident Evil Village a letos v únoru následoval 9. Resident Evil Requiem. Titul už několik měsíců před vydáním ovládl největší světový veletrh počítačových her Gamescom. Získal 4 ceny, mimo jiné za vizuální stránku a zvuk. A to symbolicky právě v roce, kdy celá série slaví 30. narozeniny. Její cesta z monitorů do kin ale byla podstatně komplikovanější.
20: Důvěrná zpráva. Věc. Události vedoucí k incidentu v Raccoon City. Na počátku 21. století se Umbrella Corporation stala největší obchodní společností ve Spojených státech.
19: První hraný Resident Evil měl premiéru v roce 2002. Mila Jovovich v něm jako Alice bojovala proti společnosti Umbrella a jejím biologickým experimentům. Nakonec vzniklo pod taktovkou režiséra a scénáristy Paula W.S. Andersona 6 filmů, které se ale původní her držely poměrně volně.
21: Fakt si smyslel, že bys mohl být součástí mý rodiny? Takový rozkošný vojáček, takový poslušný pěšáček.
19: Po sérii s Jovovich přišel v roce 2021 úplný restart. Resident Evil Vítejte v Raccoon City se na rozdíl od předchozích filmů mnohem víc držel prvních 2 her. Vrátil na plátno známou policejní stanici Siročinec, sídlo Spencerových i výrazné herní postavy. I'm in like a seriously messed up situation right now and it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again. A teď přišel další pokus. Tentokrát se ovšem filmaři nesnaží převyprávět žádnou konkrétní hru. Hlavním hrdinou je Brian v podání Austina Abramse. Jeho rutinní pracovní cesta se během jediné noci promění v boj o přežití. Anybody order a kidney or liver, whatever this is. Anybody. It seems like it's kind of important. Režie se ujal vášnivý hráč Resident Evil Zack Cregger. Původně komik a dnes jedno z nejvýraznějších jmen současného filmového hororu. Jako režisér na sebe upozornil snímkem Barbar a následovala Oscarová hodina zmizení. Cregger se podle svých slov chtěl vrátit ke zranitelnému hrdinovi s omezenými možnostmi. I love you. snímek má navíc výraznou českou stopu. Jeho velká část vznikala u nás a štáb tady strávil více než 60 natáčecích dnů. Nejčastěji filmaři zamířili do Prahy. Využili velké filmové studio v Letňanech, areál Kohinoru ve Vršovicích, kongresové centrum, Papírenskou ulici nebo Třeboradickou teplárnu. Kamery se ale rozjeli také do Milovic a do Mezibraní v Litoměřicích. Největší proměnou ale prošel pražský Karlín. V okolí Jirsíkovy ulice pod Vítkovem vznikaly noční akční scény. Filmaři část ulic vyklidili, uměle je zasněžili a natáčeli tam rychlou jízdu, střelbu a další akční sekvence. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
13: No a Ranní plus už stříhá metr, za laskavý poslech vám děkuji.
2: Šárka Feniková
13: a Tomáš Pavlíček, přejeme hezký den.
2: Je 9:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit díky chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Dopoledne zástupci vlády představí návrh státního rozpočtu na zasedání tripartity. Definitivně by ho kabinet měl schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Policie evakuuje stovky pacientů z hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová s tím, že důvodem je anonymní výhrůžka bombou. Na místo vyslali policisti psovody sepsy na vyhledávání výbušnin. Předseda Evropské rady António Costa se dnes v Irsku setká s tamním premiérem Miholem Martinem. Tento týden už Costa navštívil Vídeň, Řím, Paříž a Brusel. Na letošní takzvané Tour de Capital se předseda Evropské rady věnuje hlavně plánovanému unijnímu rozpočtu pro roky 2028 až 34. Pro jeho návrh se Costa u lídrů jednotlivých unijních zemí snaží vyjednat podporu. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil. Informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Do koalice patří mimo zemí Spojeného království taky třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. Plnohodnotným členem koalice se chce stát kromě Kanady taky Ukrajina, která je teď rozšířeným partnerem společných expedičních sil. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici, vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhů je podle provozovatelů často neúspěšné. Například v městské nemocnici v Ostravě už od něj proto ustoupili.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes přijme libanonského prezidenta Josefa Auna a jordánského krále Abdeláha II. V Elysejském paláci budou jednat o posílení libanonské armády a konfliktu na jihu Libanonu. Území současně spadá pod vládu hnutí Hizballáh, které podporuje Írán. Oblast ale částečně okupuje taky izraelská armáda. Ta by se podle červnové dohody měla z regionu postupně stáhnout a kontrolu nad územím mají převzít libanonské síly. Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5 000 škeblí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
1: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
22: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
23: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
22: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: V 88 letech zemřel v New Yorku americko-německý pop-artový výtvarník Pete Max. Proslavil se hlavně svými pestrobarevnými plakáty v 60. letech. Maxovy vize se tehdy staly součástí hippie kultury. Často se v nich objevovaly barevné květiny, hvězdy a holubice, symboly míru. Taky stvárnil například sérii portrétů hasičů, kteří zemřeli ve službě, včetně těch zasahujících po teroristických útocích na Spojené státy z 11. září 2001. Maloval i portréty hudebníků, třeba Beatles, Jimiho Hendrixa, Micka Jaggera nebo amerických prezidentů. Byl oficiálním výtvarníkem několika ročníků Super Bowlu i mistrovství světa ve fotbale v roce 1994. O pondělním úmrtí Maxe informovala včera jeho rodina. Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, která nesouvisle pokračuje až na 196. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na D5 z Prahy, z Plzně do Prahy, pojedete v koloně od sjezdu na Loděnici od 6. kilometru až na Pražský okruh na 19. kilometr. V osobních autech se zdržíte asi 40 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice řeší nehodu osobního auta s nákladním u sjezdu na Černý most. Tam se projíždí pouze odbočovacím pruhem. Kolony se táhnou z D10 od prvního kilometru a taky z Novopatské. Šťastnou cestu. Na jihovýchodě může teď ještě místy pršet, přes den bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a s teplotami od 17 do 22 stupňů. Tolik zprávy a začíná Pro a proti.
4: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chce otevřít Kanadě dveře k tomu, aby se stala přidruženým členem Evropské unie. Řekla to ve svém projevu Ústavu unie a mnohé tím překvapila. Dále mluvila o tom, že 27 by se měla víc společně starat o svoji obranu a zaměřila se taky na migraci nebo změnu klimatu. Pojmenovala předsedkyně komise ve svém projevu věci, které Evropu nejvíc pálí a které je potřeba řešit.
11: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty po linkách jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den. Pane Dostále, už se slyšíme. Dobrý den ještě jednou. Tak navazujeme znovu spojení a naším dalším hostem je europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Doufám, že se slyšíme. Dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: A jsme už i ve spojení s Ondřejem Dostálem, stále ještě ne, pokoušíme se ho obnovit, což z pochopitelných důvodů není úplně příjemnou věcí pro pořad Pro a proti, kde je potřeba, aby oba hosté se slyšeli. Nicméně začneme. Jak, pane Farský, vy hodnotíte ten projev o stavu Unie, který včera tradičně přednesla předsedkyně Evropské komise paní Ursula von der Leyenová?
6: Základní linkou toho projevu bylo udržení bezpečnosti a posílení konkurenceschopnosti Evropy. A to se prolínalo přes její přístupy k obrany schopnosti, k zajištění zdrojů, k rozšíření partnerství, přes energetiku, ale i věci klimatické a i věci vnitřní bezpečnosti, což jsou třeba sociální sítě.
4: Takže celkově vám v tom projevu nic nechybělo?
6: Já jsem si doufal, že bude Ursula von der Leyen mluvit i o smlouvách, o těch zakládajících smlouvách, které prostě dneska pro Evropu v mnohým jí oslabují v té geopolitické hře a i to nakonec odevřela, když úplně v poslední části mluvila o zřízení Kongresu Evropy při 70. výročí Římských smluv a tím Kongresem Evropy, kde svolá ty největší myslitele evropské, právě si myslím, narážela na to, že bude potřeba debatovat o tom, jak v této nové geopolitické situaci Evropa má do budoucna obstát ve smlouvách, které má nastaveny.
4: Tak zdá se, že už se nám podařilo navázat spojení s naším druhým dnešním hostem, kterým je nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den, věřím, že teď už se doopravdy slyšíme.
7: Dobrý den, těším vás.
8: Já věřím, že vyplynou ty vaše postoje v těch dalších minutách, že i uslyšíte znovu, co si pan Farský o projevu předsedkyně Evropské komise myslí, ale v zásadě teď ten projev v té první minutě naší diskuse hodnotil pozitivně. Jak ho hodnotíte vy?
7: Já jsem ho hodnotil spíše negativně, protože Ursula von der Leyenová hovoří o plánech, ale o ničem, co by se podařilo. Ona už je ve své funkci v podstatě druhé období, ale bohužel ty hospodářské výsledky Evropy jsou tristní. I z hlediska geopolitického jsme se dostali na druhou kolej, takže proto nemůžu ten projev hodnotit kladně. Radši bych slyšel o dosažených výsledcích, o úspěších, bohužel se žádné nedostavily.
8: Pane Farský, co říkáte na tuhle kritiku? Nelze nahlížet na ten projev Ursuly von der Leyenové, že v něm převažovaly vize na konstatovanými úspěchy?
6: Já, to je to, co jsem od toho projevu čekal, jakou nastaví další linku. Za 2,5 roku končí její funkční období, nebo za 3 roky, a ona vlastně vytyčovala, jakým směrem chce ten zbytek svého mandátu využít. A protože to nebyl předvolební projev, ale byl to projev, který měl stanovit, kam dál bude směřovat Evropská unie, tak těch momentů, kde kam má směřovat, bylo hodně, a zároveň se ohlížela i zpátky, i za neúspěchy, třeba v té klimatické oblasti, kdy jenom ta vlna veder v letošním roce vedla k úmrtí nad míru 35 tisíc lidí v Evropě, obrovské požáry, obrovské ztráty průmyslu, ekonomik, právě tím, že zatím nejsme úplně připraveni. Zároveň zhodnotila i to, že se částečně podařilo. Některé státy přistoupily na to, že si energie vyrábějí co nejvíce na svém území, ať už to jsou obnovitelné zdroje energie nebo jaderná energie, a že to vedlo k tomu, že krize v Hormuzu, kterou vyvolal Donald Trump, tak nezasáhla Evropu tolik, jak by bývala zasáhla, kdybychom k těmto opatřením snižujícím naši závislost na ropě, plynu nepřistoupili.
8: Pane Dostále, tak přece jenom nemůžeme v tom projevu předsedkyně Evropské komise najít konkrétní věci, které se v poslední době povedly?
7: Bohužel zrovna energetika patří k těm nejhorším. My jsme měli schůzi s kolegy od energetiky, od hospodářské komory, a jejich výhledy byly děsivé. Budou se zdražovat energie, budeme více závislí, přitom naše přenosová soustava není připravena na to, aby zvládla ty požadavky, které se od ní čekají. Ustupujeme od uhlí, máme drahý plyn, přitom to nemáme čím nahradit. Čili toto jsou věci, které na konci dne táhnou dolů evropský průmysl, včetně toho českého. Když porovnáme ceny energií třeba ve Spojených státech nebo v Číně s těmi v Evropě, a to je důsledek i politiky Ursuly von der Leyenové v oblasti klimatu, tak prostě náš průmysl nemůže uspět, a bohužel to velmi brzy dopadne i na domácnosti, jako se už konec konců stalo.
8: Pane Farský, tak není to achillova pata celé Evropské unie, že stále není energeticky nezávislá, byť podle toho projevu předsedkyně komise k tomu má směřovat?
6: Tak právě to je slabinou Evropské unie, její závislosti. Ona rostla v globálním světě, kdy prostě jsme byli propojeni s celým světem, a tam, kde zrovna bylo nejvýhodnější nakupovat, tam jsme nakupovali. Ale ukazuje se, že některé státy využily tu naši závislost ekonomicky, ale i bezpečnostně. Rusko, když nám zavřelo kohouty s plynem, Čína, která nám přibrzdila dodávky čipů, tak je přesně tím, kam je zaveleno, a ty zákony už leží v Evropském parlamentu, kdy právě snižujeme svoji závislost a uzavíráme více partnerství. Uvedl bych jedno číslo. Od chvíle, kdy byl uzavřen Hormuz v tento rok, tak Evropská unie zaplatila 90 miliard euro navíc za dopravu ropy a plynu. To je rozpočet České republiky na celý rok. Za to jsme nedostali vůbec nic navíc. Jenom to je cena, o kterou stoupla energie, ta fosilní paliva, kterou jsme prostě vyhodili komínem. Takže to, abychom elektrifikovali, což v tomto projevu také zaznělo, abychom si energie co možná vyráběli na kontinentě, není jenom bezpečnostní, ale je to i ekonomický zájem Evropy, a k němu i v tomto bylo zaveleno. My jsme jako Česká republika úplně na chvostu, my jsme jedni z nejhorších v Evropě, a také na to budeme do budoucna doplácet. Ale toto není krize Green Dealu nebo zelených paliv, obnovitelných zdrojů energie. Tohle je krize fosilních paliv, kterými nás vydírají režimy, od kterých se vydírat opravdu nechceme.
8: Pane Dostále, uznal byste, že Stávající klimatické cíle Evropské unie, které shodou okolností včera von der Leyenová v tom svém projevu hájila, dávají smysl i proto, protože pro Evropu bude výhodné, pakliže nebude závislá na fosilních palivech?
7: Já se obávám, že nedávají, protože nám právě znemožňují tu nezávislost. Naším zdrojem, který máme, který si sami těžíme, je uhlí. A na uhlí není nic špatného. Je možné aspoň po přechodnou dobu, třeba 10 nebo 20 let, uhlí využívat, stavět elektrárny čisté. Například čínská energetika je stále ještě z poloviny uhelná, velmi jim to přináší dobré výsledky.
8: Pane Dostále, jenom aby to bylo tedy úplně jasné, podle vás by teď Evropa neměla řešit dopady změny klimatu a neměla by se sama snažit ji zmírňovat a měla by pálit uhlí, když to tak řeknu?
7: Podívejte, uhlí dokáže být výrazně čistější, než bylo třeba před 30 lety. Samozřejmě není klimaticky neutrální, ale my si v tento moment nemůžeme dovolit, aby nám zkrachoval průmysl a bohužel na větrnicích a na solárech to neuživíme. Atomová energetika bohužel v Německu je spíše zavíraná, takže když se díváme na ty možné dostupné existující zdroje, tak pokud nechceme být závislí na ropě, kterou u nás skutečně nemáme, tak nám nezbývá nic jiného než uhlí.
8: Opravte mě, jestli se pletu, ale pokud vím, tak von der Leyenová v tom svém projevu signalizovala podporu jaderné energetice, o které vy hovoříte, takže toto byste měl vítat, ne?
7: To ano, ale bohužel ta realita, a zejména v domovském Německu, jde přesně naopak, protože Německo zavírá jaderné elektrárny, to je obrovská chyba. Oni si myslí, že jim tu energii budeme dodávat my, ale kdybychom ji vzali. Čili toto považuji za zásadní chybu, že jaderná energetika nebyla celých těch 7 nebo kolik let tam je podporována jako jednoznačný zdroj, který nám pomůže.
8: A už by podporována být měla, pane Farský, což předpokládám, že vy taky vítáte, ale zajímalo by mě v návaznosti na to, co teď zmiňoval váš pan kolega, zda je ta energetická strategie Evropy dobře promyšlena?
6: My mluvíme o energetické strategii Evropy, která nás chce zbavit závislostí. Závislostí a zároveň toho, abychom si náš kontinent ničili. Letos umřelo zbytečně 35 tisíc lidí, protože prostě vlna veder Evropu ničí. Máme dvakrát rychlejší oteplování v rámci Evropy než zbytek světa. Dochází nám voda, podívejte se na Vltavskou kaskádu. Půda není schopná zadržovat vodu, protože způsob hospodaření prolívání hnojivy opravdu neprospívá. Podzemní voda se zhoršuje kvalita a dochází. Tvářit se, že to vyřešíme, to prostě musíme řešit, musíme k tomu přistupovat, odpovědnost k nám i budoucím generacím, ale určitě ta cesta není tím, že řekneme, nic se neděje, strčíme hlavu do písku a zničíme další krajinu, přesuneme města a proženeme uhlí komíny. To
8: a
6: prostě není.
8: Co se týče strategie týkající se energetiky, tak ta je podle vás dobře promyšlená?
6: Narazila na limity právě ve chvíli, kdy Německo počítalo s tím, že ty energetiku jadernou nahradí plynovou a ukázalo se, že pro Putina to není jen biznis, ale že to je prostě otroctví Evropy, který si přesto vytvořil. To se změnilo a proto se vracíme i k jaderné energetice, proto je podporovaná a myslím si ale, že každý panel, který umístíme, solární panel, každý větrník, který postavíme, prostě vede k snížení ceny energií a snížení naší závislosti. My máme dneska, nakoupíme za ropu a plyn, vydáme ročně trojnásobek evropského rozpočtu. Jenom z České republiky zaplatíme 160 miliard korun ročně, které vypošleme z České republiky a nic za ně nemáme, my je můžeme nechat, máme za ně energii, kterou ale si dokážeme z velké části vyrobit doma a pak ty peníze zůstanou doma a budou samozřejmě tvořit další hodnoty, dělat pracovní místa a to je strategie. A důležitý moment té strategie je propojování Evropy, protože někde umí vyrobit energii levněji než u nás a je pak důležité, aby se k nám dostala a když nemají oni energii, tak abychom my jim dodali.
8: Čím se tedy znovu obloukem vracíme k otázce závislosti na fosilních palivech, k čemuž už se pan Dostál vyjadřoval, ale pokud byste dovolili, pánové, tak bych ještě douzavřel tu kapitolu týkající se změny klimatu, o které von der Leyenová včera taky hodně hovořila. Teď to tady zaznělo, že připomněla tu velkou letošní vlnu veder, požáry na různých místech po Evropě. Oceňujete, pane Dostále, že toto předsedkyně komise tematizuje, že hovoří o tom, že je potřeba vytipovat ty nejzranitelnější místa v Evropě tak, aby se vyřešilo, jak jak na těchto místech omezit rizika spojená se změnou klimatu?
7: Požáry jsou nepochybně problémem a klimatická změna toto působí. Bohužel to, co nevidím, je racionální plán, jak naši ekonomiku současně nezahubit a současně ji trošičku učinit čistší. Já jsem někdy obviňován, že se jezdím dívat do zahraničních států, jako je Čína, jak to dělají. Čína je hegemonem v zelených technologiích, zcela nepochybně. Ale přesto na příštích třeba 10 nebo 20 let ještě počítají s polovinou mixu z uhlí a mohutně budují jadernou energetiku. Čili tam došlo k plánování. Bohužel v Evropě k tomu plánování nedošlo. My jsme si představovali, že si vyměníme uhlí za plyn a teď překvapeně zjišťujeme, že to vlastně tak jednoduché není. Současně naše diplomacie není schopná Evropě zajistit spolehlivé zdroje plynu a chovat se trošičku asertivně, aby, jak správně řekl kolega Farský, Donald Trump nám nevypínal plyn ze zálivu. Jo, čili v tento moment Ursula von der Leyenová nemůže mít nic hezkého o tom uplynulém období, kdy v podstatě se nic nepodařilo a teď se snaží tvořit nějaké plány, ale to neočekáme od manažera, od někoho, kdo vede komisi.
8: Pane Dostále, když jste tady zmiňoval ten čínský příklad, tak možná bych se jenom doptal, toho jste si vědom, že výchozí pozice Číny byla jiná nežli výchozí pozice Evropy v tom ohledu, že Čína byla a stále je daleko závislejší na spalování uhlí, než byla Evropa?
7: Podívejte, výchozí pozice Číny byla naprosto tragická. Oni vycházeli z výrazně horších hospodářských podmínek než my. V tento moment produkují nejvíce energie na světě a skutečně ten mix mají rozhozený mezi zelené technologie, které budou prosazovat budoucnu, ale stávající jadernou a energetiku, která je chrání třeba před tím, když někde vypukne válka, nebo potřebují svůj rozsáhlý průmysl podpořit levnými.
8: Než budeme pokračovat a já doufám, že do té doby se zlepší spojení s oběma našimi hosty, tak připomenu, že jimi jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a europoslanec Hnutí Stan, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský.
11: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pan Dostál mi teď připomněl další důležitý okruh toho projevu Ursuly von der Leyenové o stavu Unie, který včera tradičně přednesla, a sice okruh týkající se vztahu Evropské unie s Čínou. Předpokládám na základě vašich postojů a toho, co už jste řekl v této debatě, pane Farský, že oceňujete, že předsedkyně komise řekla, je potřeba využít všechny nástroje ke snížení závislosti na Číně.
6: A já bych to rozšířil ke snížení jakýchkoliv výhradních závislostí, tak aby nás nikdo nemohl vydírat jako Evropu. V minulosti se ukázalo, jak škodlivé to je.
8: A promiňte, že vám do toho hned vstoupím. Čína teď Evropu vydírá?
6: Nevydírá, ale má sílu, kterou může použít. Je to její schopnost přibrzdit dodávky třeba čipů. Viděli jsme to v automobilovém průmyslu, kdy stály na odstavných plochách nedokončená auta právě proto, že jim chyběl malinkatý čip za pár centů, ale to auto bez něho nemohlo jít na trh. Má schopnost velkou nás ovlivnit i z hlediska baterií, solárních panelů, různých střídačů. Má možnost nás ovlivnit i z hlediska léků a pro Evropu, a to je dlouhodobá strategie, která se naplňuje, je cíl uzavřít co nejvíce partnerství po světě, aby žádné z nich nebylo výhradní a aby jsme nebyli vydíratelní. A to se děje a to se daří. O tom mohla mluvit Ursula von der Leyen, ale já jsem rád, že to nebyl takový ten budovatelský projev, kde by říkala, plácala si po rameni, co všechno je, ale prostě řekla, kudy půjdeme dál, to je pro mě důležitější, než se obracet dozadu.
8: Pane Dostále, tady tento přístup předsedkyně komise, spočívající v tom, že nechce, abychom byli vydíratelní, byť potenciálně třeba ze strany tak velkého aktéra, jako je Čína, tento postup oceňujete?
7: Já naprosto souhlasím, že potřebujeme co nejvíce partnerů a i z toho důvodu je dobré, abychom takzvaně diverzifikovali, tedy otvírali si například cestu k Indii, k Pákistánu a jeho nyní spojeneckým státům, což je Turecko, Saudská Arábie, abychom se otvírali do jihovýchodní Asie, do ASEANu, což do jisté míry dělá Evropská unie a to je dobře, to můžu pochválit. Na druhou stranu stále tady máme ještě nedostatky, protože jen vynucujeme naše hodnoty, náš způsob života, což to neodchází. My ty lidi urážíme.
8: Možná bych se jenom doptal, pane Dostále, komu přesně Evropa vnucuje svůj způsob života?
7: My pravidelně schvalujeme rezoluce, které kritizují tu či onu zemi, kterou přitom potřebujeme k tomu, abychom diverzifikovali, abychom s nimi dobře obchodovali.
8: Můžete být konkrétní?
7: Potom, tak byly například schvaleny teďka rezoluce proti Pakistánu, byly kritizovány státy ASEAN, hned několik z nich, samozřejmě proti Číně schvalujeme rezoluce každou chvilku. Jo, čili to ničemu neprospívá, to nám nepomůže, oni se kvůli nám nezmění svoji kulturu, svůj způsob řízení státu a my tím přicházíme o možnosti obchodu.
8: Rozumím. Pane Farský, tak neměla by Evropská unie ve své zahraniční politice být ještě pragmatičtější, možná o něco

0: vizí obou straně výhodné partnerství a v tomhle my tam máme šanci uspět. A v tom je Evropa také atraktivní.
1: Takže podle vás Evropa víc pragmatická být nemá?
0: Ona se posouvá k pragmatičnosti, ale já nevidím žádné měřítko pragmatismu, jestli je to moc nebo málo. Prostě každý vztah je o jednání, o vývoji, v čase. My když kritizujeme někdy samozřejmě konání po světě, tak je to kvůli lidským právům. Hmm. Když někde popravují lidi jak na běžícím pásu, když někde likvidují celé skupiny obyvatel, tak já myslím, že je správně, že se ozveme, protože já to nepovažuji za to, že to je v pořádku, aby měli to za levnější ropu, to bych opravdu nechtěl.
1: Dovolte mi, abych se na to zeptal pana Dostála. Proti tomu vy jste taky, aby se Evropa ozývala v takových případech, kde jde o lidská práva, což třeba bývá případ Číny?
2: Já se domnívám, že vhodným fórem pro ochranu lidských práv je Organizace spojených národů, která dobře vyvažuje na jednu stranu závazné dokumenty ochrany lidských práv a na druhou stranu závaznou zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států. Pokud by se jednalo ryze o něco jako mučení nebo genocidu, tam bychom měli být silnější, třeba v oblasti palestinské genocidy jsme mimořádně slabí jako Evropská unie, ale pokud jde o třeba způsoby řízení, to jak tam probíhají volby, nebo jestli tam mají monarchii, nebo jestli tam mají komunistické.
1: Tak teď bohužel zase se nám přerušilo spojení s Ondřejem Dostálem. Je mi to líto, ale využiju toho, co se nám podařilo zachytit a obracím se na vás, pane Farský. Zazněl tady ten příklad války v Gaze, situace na palestinských územích. Toho ostatně se předsedkyně komise včera v tom svém projevu taky dotkla. Neukazuje se tady slabost 27 vůči dění na Blízkém východě, prosím stručně?
0: Je to 27 států, které se musí shodnout a ono najít shodu je opravdu těžké, když jsou různé státy, mají různý zájem. Ona odsoudila nelegální chování Izraele a já si myslím, že je to naprosto správně, protože to, v čem pokračují a co prohlašují jejich představitelé o tom, jak vyřeší Gazu a jak vystěhují 2 miliony obyvatel, je prostě nepřijatelné.
1: Nicméně Evropské unii Evropa se to nedaří nějakým zásadním způsobem ovlivnit.
0: Navrhuje, jakým způsobem tam omezit obchodování, nákup z těch nelegálních osad. To je něco, co navrhuje, ale když máte 27 kormidelníků, z nich někteří dokonce můžou vypnout stroj, nebo všichni můžou kdykoliv vypnout ten stroj, který vás uvádí do pohybu, tak najít jakoukoliv schodu je opravdu těžké.
1: Na závěr bych se dotknul toho, čím jsem začínal úplně úvodem, a sice obracím se na vás, pane Dostále, pokud už jsme zase ve spojení. Co říkáte na slova předsedkyně komise, že Kanada by se mohla stát přidruženým členem Evropské unie?
2: Určitě je dobré s Kanadou spolupracovat, ale nic jako přidružené členství naše předpisy neznají. I členské státy tím byly překvapeny, takže možná by paní předsedkyně komise měla vykonávat více svojí administrativní roli a nehrát si na císařovnu, což je i některými kolegy správně kritizováno.
1: Pane Farský, nepovažujete to za problematické, že skutečně podle těch dostupných informací členské státy o tomto návrhu směrem ke Kanadě moc nevěděli?
0: Předsedkyně komise má za úkol dávat vize dopředu. Jak budou naplněny, uvidíme. Je to její politické riziko, ale jsem rád, že takto přistupuje k tomu, že to není opatrné, že prostě má výhled dopředu, protože partnerství s Kanadou je pro nás strategické. Je to o materiálech, které nemáme v Evropě a jsme závislí výhradně na Číně v mnoha případech. Je to prostě o bezpečnosti, tak já jsem rád, že k těm partnerstvím dochází a že to je správně. Ukazuje i reakce Trumpa, kterému to tak moc vadí, jako by mu vadí, kdybychom měli být samostatnější.
1: Americký prezident už této souvislosti pohrozil cly, na to předpokládám. Narážel jeden z našich dnešních hostů, europoslanec hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský, který diskutoval s nezařazeným europoslancem Ondřejem Dostálem. Pánové, děkuji vám.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Vám posluchačům se omlouvám za poněkud horší technické spojení při dnešním pořadu. Každopádně přeji vám nerušený poslech pořadu dalších. Tolik Lukáš Matoška.
3: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Zákaz by se měl podle ní vztahovat taky na online hry a chatboty. O výši základní úrokové sazby bude dnes rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. Prezident Spojených států Donald Trump plánuje příští týden jednat o dalších krocích ve válce proti Iránu. S lídry zemí Perského zálivu se chce podle serveru Axios setkat na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem rozhovoru mají být podle webu americké návrhy na poválečnou strategii na Blízkém východě. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před 2 týdny ji dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. A vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Důvodem je velmi horké léto a sucho. Vinobraní je letos taky kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Teď informace pro řidiče na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem se sune fronta kamionů od sjezdu na Zdiby dál před k Belskou, Novopatskou, východní část okruhu až na Štěrboholskou spojku za Europark. Místy zastavují také osobní auta. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. A v Liberecké se táhne kolona od sjezdu na Letňany až k Bulovce. Zdržíte se zhruba 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes má převládat oblačno až polojasno, výjimečně s možností přehánky a s odpoledními teplotami mezi 17 a 22 stupni. Tolik zprávy, teď už je připravený další díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Zpomalte vývoj AI, volají experti i majitelé firem, píše web ČT24.
3: Varování ex-vývojářů, že AI může brzy vyhubit lidstvo.
4: Debatu rozproudil Jacob Coxon, který se zabýval vývojem umělé inteligence.
3: Proti jeho regulaci se pak postavil americký prezident.
4: Společnost OpenAI se právě kvůli bezpečnosti rozhodla pozastavit svůj vstup na burzu. A termín posouvá i Anthropic.
1: Konec lidstva rukou AI. Poplašná zpráva nebo reálná hrozba? Jaký je vztah společnosti k umělé inteligenci a k lidem, kteří stojí za jejím vývojem? Ptám se digitální antropoložky Marie Heřmanové z University College London a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 17. září. Ahoj Marie, zdravíme tě do Londýna.
5: Zdravím z Londýna do Prahy.
1: Poslední dny hýbe nejenom Londýnem a nejenom Prahou, ale celým technologickým světem svědectví Jacoba Coxna, bývalého zaměstnance firmy Anthropic. Na Twitter napsal následující.
6: Lidé vyvíjející AI si myslí, že do konce dekády může umělá inteligence lidstvo zlikvidovat. Tohle není marketingový trik.
1: A tak se tě ptám, vyvolalo to v tobě a ve všech, kteří se k tomu vyjadřují, oprávněný strach, oprávněnou paniku?
5: Já myslím, že ta panika je oprávněná ze strany veřejnosti určitě, protože Proč by nebyla? Předpověď o vyhlazení lidstva určitě není nic, co by si někdo ráno chtěl jen tak jakoby přečíst v novinách, když pije kafe. Já se přiznám, že popravdě, co mi přijde jakoby nepřiměřené, a teď si to určitě neberu osobně, Matěj, je trošku ta reakce ze strany médií, která si myslím, že tu paniku nemírní, ale spíš přiživuje. Co mě vlastně na tom jakoby zarazilo, byly ani ne tak tolik ty samotné tweety, protože to není úplně jakoby první případ, kdy se něco takového stalo, ale to, že vlastně velká většina těch světových médií je minimálně v první chvíli převzala v podstatě jakoby bez kontextu. V podstatě jsme to jeho tvrzení vzali jako nějaký fakt, že tohle se děje. Tak to je vlastně to, co mě na tom možná nějak jako zarazilo, překvapilo, vyděsilo nejvíc. Ale jinak si myslím, že i třeba na základě právě toho, jak se vyvíjí ta debata o těch technologiích, na to, jak já třeba dlouhodobě sleduju debatu o sociálních sítích a o těch velkých platformách a jejich dopadech, tak tam si myslím, že zase panika ze strany veřejnosti je oprávněná v tom, že dobré zkušenosti samozřejmě s těmi lidmi nemáme, takže je asi přiměřené, že lidi už nic dobrého neočekávají v tomhle smyslu.
1: Jak jsi mluvila o těch médiích, tak je skutečně pravdou, že Coxon dal od té doby řadu interview. Mluvil v řadě médiích a řada médií skutečně to bez kontextu přebrala, tak já jsem rád, že my tomu ten kontext naopak dáváme a že se věnujeme. Je to velká událost, tak věnovat se tomu skutečně musíme. Mimochodem od té doby, co Coxon teda opustil své pozice ve firmě Anthropic, tak další dva vývojáři odchází z firm, které se věnují umělé inteligenci. Odchází z podobných důvodů, jeden z Anthropicu, druhý z elitní AI laboratoře DeepMind od Google. A pak třetí muž opět z Google teď vysvětlil důvody svého červencového odchodu a ty důvody jsou tedy prakticky stejné jako u všech ostatních, včetně Coxna. Obávají se vývoje AI a nechtějí být už součástí té práce na něčem, co podle nich ohrožuje lidstvo jako takové. Neposiluje to důvěryhodnost toho jeho varování, když už těch lidí je víc?
5: Tak může to určitě do jisté míry posilovat důvěryhodnost toho varování. Já bych tady možná jenom v tuhle chvíli ráda řekla, že já nechci hodnotit jakoby pravděpodobnost těch varování nebo obecně vývoj AI, protože na to určitě máme i v Česku spoustu mnohem větších odborníků a odbornic, než jsem já. Já spíš hodnotím to mediální pokrytí a tu celospolečenskou debatu a vlastně ty emoce, které to vyvolává. Já bych zase v tomhle případě ráda upozornila na to, že tohle taky fakt zdaleka není poprvé, co se to děje. A když se zase to budu přirovnávat k té jiné velké technologii, která proměnila společnost, kterou jsme řešili, to jsou ty sociální sítě, tak skutečně Silicon Valley je dneska úplně plné think tanků, které založili lidé, kteří se stejnými varováními o tom, jak to ničí mentální zdraví, jak to ničí společnost, jak to ničí demokracii, ty sociální sítě, tak odcházeli z těch sociálních sítí a zakládali si ty think tanky. Myslím, když bych byla hodně cynická, tak bych řekla, že je to v tom Silicon Valley takový hodně výhodný side business. Ale je samozřejmě jako důležité pokládat si tu otázku, proč to ty lidé dělají. A ještě když se vlastně nad tím zamyslíme v nějakém kontextu, jak je vlastně možné, že může z Anthropicu odejít zaměstnanec, který zjevně nemá vůbec podepsanou žádnou smlouvu o mlčenlivosti, ano, a začít mluvit o tom, že ta firma vyhladí lidstvo, a do toho vlastně v odpovědi na ten jeho tweet jiný zaměstnanec té firmy napíše, jo, jo, my o tom víme, tak asi s tím budeme něco dělat. Tak to si myslím, že tohle by pro nás přesně měl být ten bod, kdy se zamyslíme a začneme uplatňovat to kritické myšlení a začneme si říkat, proč by tohle oni dělali. Ta odpověď určitě má několik rovin. Ta, která se teďka diskutuje nejvíce, ta ekonomická, respektive ekonomická marketingová rovina. Ty AI společnosti potřebují obrovské množství peněz a zároveň v tuhle chvíli vlastně negenerují žádný zisk, chystají se vstupovat na burzu, takže potřebují nějakým způsobem tu společnost přesvědčit o tom, že jsou jednak strašně revoluční, že prostě toho dokážou hrozně moc a taky, že jsou nevyhnutelné, že je prostě absolutně nutné, aby ten vývoj té AI dál pokračoval. A tady si myslím, že tohle je ten důležitý kontext, ve kterým částečně leží odpověď na tu otázku, proč to ty lidé dělají, protože i když se to může zdát skutečně nějakým způsobem jako kontraintuitivní, tak ono to velmi dobře funguje jako ta marketingová strategie.
1: Rozumím tomu, jak mluvíš o té burze, tak k tomu nutno dodat, že skutečně Anthropic i třeba OpenAI teďka chystali a chystají nadále vstup na burzu, ale teď to zase odložili i kvůli tomu, co se v tuhle chvíli děje. Oni do toho vstoupili šéfové těch velkých společností hnedka po tom vyjádření Coxna a dalších, Anthropic, Google, OpenAI, všichni ti šéfové volají po zpomalení vývoje.
7: We should work together to get as much restraint as we can on this technology.
1: Že se obávají ztráty kontroly nad umělou inteligencí.
8: I think it is unacceptable to be taking like a 10% chance of killing everybody by the end of the decade.
1: A já se tě teda jako antropoložky, já sama si o tom mluvila, nebudu ptát na to, jestli se teda něco takového stane, to je asi na jinou epizodu, a kdy se to může stát a tak dále, ale shodneme se asi, že ten vývoj skutečně dělá brutální pokroky. Tak pokud by byla pravda to, co oni říkají, že k tomu směřujeme, jak si vysvětluješ, že ti lidé teda pracují léta na něčem, o čem teď mluví, že se jim to najednou může vymknout z ruky?
5: Co je podle mě důležité pro zase kontext té debaty, že vlastně ta rizika, na která oni upozorňují, o kterých nejčastěji mluví, tak je to jednak to riziko toho, že vznikne ta takzvaná AGI, ta všeobecná superinteligence, je to riziko toho, oni tomu myslím říkají něco jako recursive self-development, toho, že se prostě autonomně ty agenti začnou sami učit od sebe bez toho, aniž by vlastně potřebovali ten lidský prompt. A to je podle mě důležité pro tu debatu říct jenom, že v rámci akademické komunity skutečně shoda na tom, že tohle je velmi hypotetická, teoretická debata. My nemáme skoro žádné nebo velmi málo důkazů k tomu, že ten vývoj tímhle směrem spěje. Tak to si jenom myslím, že je důležité, že se zaměřit na to, že oni velmi často mluví o těch rizicích, které jsou v tuhle chvíli úplně hypotetická, ale velmi málo mluví o těch rizicích a o těch škodách, které AI způsobuje už teď v tuhle chvíli. Tak to si myslím, že je pro tu debatu důležité.
1: Ta energetická náročnost například a podobně.
5: Jednak je to energetická náročnost, kde zase je to sporné, protože ze začátku se mluvilo o tom, jak to spotřebovává strašně moc vody. Novější studie ukazují, že to zase nespotřebovává tolik vody, ale pořád tam nad tím visí ta otázka, jako potřebujeme to natolik, nepotřebujeme náhodou víc spíš tu pitnou vodu samozřejmě. Je to otázka samozřejmě třeba nějakého vykořisťování kreativní práce a tak podobně. Je to otázka prostě toho, jak to zasáhne pracovní trh. Já si myslím, že spoustu těch dopadů už jakoby vidíme okolo sebe a lidi je vnímají. Tak to si jenom myslím, že je jakoby důležité říct, že ty lidé z těch firm o tomhle nemluví, protože to se děje už teď a soustředí se na to, co by jako hypoteticky mohlo nastat. A kromě toho vysvětlení, o kterém jsem mluvila, což je jakoby vytváření nějakého veřejného tlaku a představy té nevyhnutelnosti, tak je ještě důležitá jedna věc, na kterou upozorňuje v tuhle chvíli hodně komentátorů, analytiků i akademiků. To je, že to jejich vyjádření vlastně volá po nějaké regulaci, ale když si pozorně přečteš třeba vyjádření právě toho Daria Amodeje, ten jeho blog, který spustil tady to všeobecné volání po zpomalení, po regulaci, což zase zdůrazňuju, nestalo se to poprvé.
1: Ano, je to šéf Antropiku.
5: Pardon, šéf Antropiku. Tak v podstatě se to dá číst taky tak, že on říká, potřebujeme nastavit tu regulaci tak, aby jediné společnosti, kterou touhle regulací projdou, tak jsou ty americké společnosti, do kterých budou připuštěni ti američtí nezávislí regulátoři. Bude to pravděpodobně jenom OpenAI a Anthropic. Je to určitě i způsob, jakým si v podstatě může tenhle, řekněme, konglomerát těch firm vytvořit nějaký monopol. Ono to teď zní jako konspirační teorie, ale není to vůbec nic nového. Máme jakoby spoustu příkladů z minulosti, kdy se tohle prostě během 20. století v rámci jakoby toho globálního trhu dělo, tak jenom abych nevypadala, že si tady nasazuju zase čepičku konspirační, tak tohle je něco, co se děje a spousta jako seriózních ekonomických analytiků upozorňuje na to, že se to pravděpodobně v tuhle chvíli může dít znovu, že třeba ten tlak na to vyřadit úplně ty čínské společnosti, které by samozřejmě americkým regulačním tlakem neprošly, tam hraje roli. A ještě bych upozornila, pardon za dlouhou odpověď, taky to není úplná novinka, je to to samé, co zase třeba dělají ty sociální sítě, co uplatnil Mark Zuckerberg, když se teď podíváme na debatu o regulaci sociálních sítí, zákaz sociálních sítí třeba pro uživatele mladší nějakého konkrétního věku, je něco, na co sám Mark Zuckerberg tlačí, co vlastně on sám na to upozorňuje, že je to potřeba a je to zase ze strany těch společností velmi chytrý krok, protože to znamená, že ty regulace si určují oni sami. Oni si prostě určují, co bude možné a co nebude možné. A ten stát a vlastně ta skutečná politická regulace potom už jde jenom v závěsu. Takže tohle mi taky připadá ještě jakoby důležitý kontext.
1: Jak jsi mluvila o té Číně, tak tam k tomu je dobré dodat, že třeba americký prezident Donald Trump, který v těch regulatorních mechanismech případně by měl nějaké slovo určitě, jestli by se měli zavést a zpřísnit nebo ne, tak on je proti jakémukoliv zpomalování toho vývoje AI, proti regulacím.
9: To, že umělá inteligence ovládne svět, zničí lidstvo a další špatné věci, je výmysl.
1: Můžou v tom hrát samozřejmě geopolitické nějaké motivace a podobně a obrana toho vývoje a podobně.
5: Je to zase, jo, když se zase zamyslíme nad tím, co jsou ty takzvané red flags, kde bychom měli si říct, a tady je dobré se nad tím zamyslet, tak proč jsme v situaci, kdy politici na to netlačí a ty firmy samotné na to tlačí. To si právě přesně myslím, že je ten jako zajímavý kontext. No.
10: A ty jsi říkala, je to pár minut zpátky, že to není a skutečně není poprvé, kdy něco takového se objevuje ve veřejném prostoru, to znamená ty výzvy k tomu zastavte AI nebo zpomalte vývoj, pozor, může přijít nějaká katastrofa. Bylo to už v roce 23, třeba když tu byla ta výzva Elona Muska, Steva Wozniaka a dalších. My jsme taky loni natáčeli o predikcích jednoho z dalších bývalých zaměstnanců OpenAI, která stojí za chatem GPT, který lidé mnohdy využívají k tomu, aby se radili s umělou inteligencí, tak ten taky tehdy předestřel nějaký krizový scénář, katastrofický scénář do příštích let. Jak, protože ty se věnuješ těm dopadům technologií na lidi, jak tohleto ta veřejnost má vstřebat, která se v tom často třeba úplně jako neorientuje a ty katastrofické scénáře zná možná jenom z popkultury, ze sci-fi?
5: To je výborná otázka. Já teď právě často, já asi mám tendenci tam dělat právě ty paralely s těmi sociálními sítěmi, protože zase je to ta technologie, o které jsme takhle uvažovali těch posledních 20 let a já jsem tu debatu nějakých pár let sledovala. A už jsem to vlastně říkala, myslím si, že je logické, že ta společnost je, nebo lidi jsou opatrní, lidi jsou vlastně unavení z toho, protože třeba u těch sociálních sítí ze začátku tam byl jako skutečný optimismus o tom, jak je to zajímavá technologie a co dokáže a tím, že jsme ji nedokázali regulovat tak, jak by bylo potřeba. A teď to hodně zjednodušuju samozřejmě tu debatu a museli bychom se bavit o tom, jaké přesně regulace a kdo by měl regulovat a tak podobně, tak to jenom tady se snažím předejít nějakým, nějakým potenciálním protiargumentům. Tak vlastně dneska v té společnosti panuje obrovská únava, obrovské jakoby rozčarování spíš z toho, co nám to bere, než z toho, co nám to dává. Takže si myslím, že ta lidi už jsou tak nějak prostě jakoby připravení být skeptičtí vůči tomu. A zároveň ty jsi narazil na tu popkulturu, to je si myslím taky zajímavá otázka. Víc kulturních kritiků a kritiček vlastně poslední dobou upozornilo na to, že když se podíváš na to, jak vypadá třeba současná sci-fi, tak je tam velká přepaha těch dystopických postapokalyptických věcí. A to samozřejmě nějakým způsobem vždycky ta popkultura a ta společnost se navzájem reflektují, jde to jako oběma směry. Takže my na jednu stranu tím, že máme takovou jako postapokalyptickou náladu v celé společnosti, je hodně těžké hledat ten optimismus v současné situaci, tak se to promítá do té popkultury, ale to, co je za mě, podle mě možná něco, o čem bychom měli přemýšlet a snažit se tomu nějak postavit, je, že zase ta popkultura potom nás ovlivňuje zpátky a čím míň my vlastně trénujeme tu pozitivní imaginaci, tak tím složitější je potom skutečně si to představit, že to možná nemusí dopadnout úplně příšerně. Takže tohle je taky, myslím, zajímavý posun, který se v té společenské debatě děje a kdyby se podíval na sci-fi filmy 30-40 let staré, tak nebo možná ještě víc v literatuře je to vidět, tak tam to takhle skutečně nebylo. To si myslím, že je taky zajímavý posun.
10: No já jsem zaznamenal posun, který mě samotného překvapil, totiž na King's College letos v létě zveřejnili výzkum, na britské King's College zveřejnili výzkum, podle kterého 2/5 uživatelů AI vědomně to užívání omezují, nejvíc kvůli obavám o bezpečnost a soukromí. Proti tomu jde teda španělský průzkum Národního statistického institutu, který tvrdí, že lidi s AI skoro dvakrát častěji teď řeší osobní než pracovní záležitosti. A k tomu přichází třeba šéf OpenAI Sam Altman a říká, no tak jo, my varujeme před naší společností, že nevíme, kam ten vývoj může dojít. Ale věřte nám, my víme, co děláme, my si s tou situací poradíme. Kromě té dystopie je to taky dost velký chaos, ne?
5: No, to je, myslím, možná skoro eufemismus tomu říkat chaos. Já okolo sebe sleduju, ale určitě to může být zase nějakou specifickou třeba bublinou, ve které se pohybuju. Spíš vlastně to, co by odpovídalo tomu výzkumu z King's College, že lidi skutečně zvyšují tu opatrnost, víc o tom přemýšlejí. Myslím si, že je to i protože spousta lidí, se kterými se třeba bavím, ať už v rámci výzkumu nebo běžně bavím, tak jsou z toho unavení i ve smyslu, že třeba vidí, co u nich ve firmě, v pracovním prostředí, že ta AI vlastně z dlouhodobého hlediska jim zatím tak moc úplně nepomohla a spoustu problémů jim přidělala. Takže si myslím, že už tam i dochází k tomu, že si lidi říkají, tyjo, tak tohle mělo být něco strašně super a strašně všemocný, ale v důsledku jako mi to spíš komplikuje život. A do toho se samozřejmě nějakým způsobem přidává to, co už jsme říkali, že je opravdu složité z mnoha různých velmi legitimních důvodů hledat nějaký optimismus ve společnosti a ta AI bohužel zase vykořisťuje nějakou tady tu slabost a my si povídáme s chatboty místo toho, abychom se soustředili třeba na to, jak vybudovat nějaké podpůrné systémy, na to, jak mít lépe dostupnou psychiatrickou péči. A to asi neříkám nic nového, ale ano, je to něco, čeho si je určitě sám Altman vědom a zase je to nějaká slabina, kterou on prostě vykořisťuje proto, aby nás přesvědčil, že tu jeho technologii potřebujeme a že do ní ty peníze musíme vlastně nějakým způsobem dál sypat. A tohle si myslím, že je vlastně nejdůležitější bod té debaty, k čemu my bychom se měli vracet a co bychom si měli sami pro sebe i v médiích i v té debatě pořád nějak jako rozporovat, je ta nevyhnutelnost. Jako skutečně se to musí stát, kdo řekl, že musí, proč by muselo. Možná třeba nechceme, aby se to stalo.
10: No, taková ta okřídlená věta, technologický pokrok nezastavíš, to je možná to, co teď ovládá mysl spousty lidí. Já bych chtěl tady demonstrovat to slovní spojení brutální vývoj, nebo jak jsem to nazval na začátku, že tady sledujeme skutečně velmi zrychlený vývoj umělé inteligence, protože máme tu zdánlivě nespoutanou teda GPT-6 Astra, do toho OpenAI oznámili, že jejich AI agenti vyřešili jednu z těch takzvaných millennium úloh, to jsou ty nejsložitější a řekněme dosud nevyřešené matematické problémy. To potom ale v našich myslích potvrzuje tu představu, že my s tím ale nic neuděláme, ne? Že ten vývoj prostě jde kupředu a technologii nezastavíš.
5: Určitě, tak to si myslím, že je zase součástí té strategie, ale pokrok nezastavíš, je sice okřídlená věta, ale já bych ráda řekla, že ze zkušenosti ano, zastavíš. A to, co ho zastaví, jsou samozřejmě ty regulace. A s tím už máme zase jakoby řadu historických zkušeností a já se pořád vracím k sociálním sítím a teď to bude vypadat, že jsem udělala hodně divný myšlenkový skok, jo, ale nemusíme chodit třeba k jaderným zbraním, kde existuje spousta mezinárodních regulací o tom, že je to technologie, která je extrémně nebezpečná, tudíž se nějakými mezinárodními dohodami zavazujeme k tomu, jak s ní budeme zacházet. Mně napadá, já nevím, třeba zásahy do DNA, genetické testování, zase jako je to obrovský průlom ve vědě, který může způsobit spoustu dobrého, ale existuje okolo toho spousta mezinárodních dohod, velká omezení o tom, co je, co není možné, co si vlastně ještě ty vědci v rámci toho výzkumu můžou dovolit. Takže pokrok možná ani nechceme zastavit, ale hlídat si svoji vlastní bezpečnost můžeme a umíme. Máme zase na to jakoby precedenty z minulosti a není fér od těch šéfů, těch společností, že se nám snaží vysvětlit, že to je nevyhnutelné a že to vlastně jakoby nejde.
10: Současně ještě jedna věc z léta, respektive dvě, tak jednak společnost Anthropic, která vyvíjí, zmiňoval jsem OpenAI, ChatGPT, tak Anthropic má Claude, to je jejich jazykový model, tak ona v minulých dnech oznámila, že měla zabránit zneužití své umělé inteligence k vývoji biologických zbraní mimo jiné. A taky v létě přišla zpráva o hackerském útoku zdivočelých agentů OpenAI na vývojářskou platformu, Hugging Face se jmenuje. Magazín Wired k tomu napsal, že takové incidenty registrují třeba i čínské modely, laboratoří Moonshot nebo společnosti Meta, taky Anthropicu. Tak to je celá řada událostí, u kterých si vždycky říkám, dobře, tak ale to skutečně vypadá, že tu AI nemáme úplně pod kontrolou a zároveň v těch společnostech asi nepracují stovky tisíc lidí. Nepřemýšlíš někdy nad tím, jak vlastně velké světové události nebo naše budoucnost leží možná v rukou malé skupiny lidí?
5: To si myslím, že jsi trošku sám odpověděl touhle otázkou, určitě. A tohle si myslím, že jako obrovskou součástí, obrovsky důležitou součástí té debaty, která by měla víc zaznívat a to je vlastně, že ano, prostě tyhle společnosti fungují v rámci toho takzvaného kapitalismu platform, v rámci toho, co třeba někteří teoretici teď nazývají digitální feudalismus. Já bych byla trošku opatrná s tou metaforou toho feudalismu, ale vlastně ano, hodně lidí, ať už ekonomických nebo společenských komentátorů, upozorňuje na to, že čím dál tím víc se ta rozhodovací moc soustředí do čím dál tím menší skupiny lidí. A je to problematické právě především proto, že to není skupina lidí, kterou my bychom na ní mohli vyvinout nějaký tlak. Musí to dělat ty politici. A zároveň to není skupina lidí, kterou my jsme si zvolili. Nejsou to ti politici, jsou to lidi, kteří jsou vlastně úplně skutečně mimo kontrolu těch jednotlivců. A to si myslím, že je samozřejmě obrovský podstatnou součástí té debaty. A už proto zase, že se opakuju, bychom měli být extrémně kritičtí ke všemu, co nám tady ta malá skupinka lidí říká, že se děje, a vždycky si to zpochybňovat a vždycky se na to snažit se dívat ze spousty různých stran.
10: Na druhou stranu mluvila si o těch regulacích a vůbec mluvíš o tom, abychom byli kritičtí. Co když ale, já vím, že o tom mluví sami šéfové těch společností, ale co když teďka zatrhneme potenciálně velmi blahodárný vývoj AI tím, že se prostě jenom bojíme. Protože AI nám taky v mnohem pomáhá a může do budoucna třeba udělat velké věci, které budou ku pomoci tomu, co nás trápí. Nejde jenom o ty matematické úlohy samozřejmě, ale může pomoct ve zdravotnictví, může pomoct ve školství.
5: Určitě, já myslím, že je taky důležitý říct, že my tady používáme ten termín AI jako nějaký zastřešující termín a já zase se necítím vůbec kompetentní jako tady dělat nějaké definice, ale nechci vůbec pochybňovat. Vím, že třeba právě v medicínské diagnostice AI dělá velké pokroky a jsou věci, které prostě nám zjednodušují život každodenně. Myslím si, že automatický překlad prostě ve spoustě praktických každodenních situací umožňuje lidem fakt si často jakoby pomoct sami tam, kde jinde by byli úplně ztracení. Takže já nechci vůbec zatracovat ani AI, ani třeba ty velké jazykové modely, na základě kterých funguje spousta těch překladačů jako takové. Hmm. Ale myslím, že jsi si zase sám trochu odpověděl. To, co my bychom měli dělat, je vést tu debatu tak a tlačit na ty regulace tak, abychom se skutečně bavili o tom, co potřebujeme, které využití nás může posunout někam dál a jak na základě toho nastavit ty regulace. Ale je důležité si říct, že to možná nebudou ty samé regulace, o kterých teď mluví Sam Altman, protože on zase mluví o těch hypotetických rizicích. Třeba ten příklad s tou biologickou zbraní jako autonomní zbraně už dneska v tuhle chvíli zabíjí civilisty, třeba na Ukrajině. Není to tak dávno, kdy prostě ruský autonomní dron, vlastně poprvé to byl zdokumentovaný příklad toho, kdy ten dron, skutečně tam nebyl žádný lidský operátor, ten dron začal honit civilistu na základě jako svého vlastního vyhodnocení situace. Tak to jsou situace, které už se dějí. To jsou situace, které způsobují obrovské lidské utrpení už v tuhle chvíli. Ale nejsou to ty situace, o kterých nutně vedeme tu debatu. A to si právě myslím, že je ten problém. Jako nenaskakujme na to, kam se snaží ty společnosti samotné tu debatu směřovat. Pojďme se mi bavit o tom, co je potřeba pro to, abychom ten vývoj uhlídali a dostali z něj to dobré. A zase, jak říkám, máme tady řadu jako historických precedentů, kde se můžeme poučit.
10: Když si vzpomeneš na ta slova Jacoba Coxna ze začátku téhle epizody, tak až na ně budeme vzpomínat na konci dekády, pokud teda budeme naživu, tak jakou váhu jim budeme přikládat?
5: To je dobrá otázka. Jako já si, a to je skutečně jakoby můj osobní názor, já si trochu myslím, že se budeme trošku smát a trošku budeme skeptický a trošku si budeme zároveň říkat takový to, no jo, teď my jsme vám to říkali. Protože, jak říkám, mně ta situace fakt nepřipadá úplně nová, možná je třeba nová v tom, jak masivní je ta technologie a co by potenciálně mohla způsobit, ale ten způsob, jakým tu debatu vedeme a ten způsob, jakým přehlížíme některé důsledky a vyzdvihujeme jiný a ty motivace zatím jsou primárně ekonomický, tak to je skutečně situace, ve které nejsme poprvé, takže můj dojem je z toho, že možná spousta lidí bude říkat, no my jsme vám to říkali, ale nebude to samozřejmě nějak uspokojivý, protože ono to nikdy není nakonec uspokojivý, když na to dojde, že člověk může říct, my jsme vám to říkali. Ale možná se pletu a možná tady za 10 let prostě povedeme náš poslední rozhovor, než prostě náš mozek někdo uploaduje.
10: Kéž by to tak nebylo. A těch rozhovorů bylo ještě spousta. Moc díky za tenhle, Marie.
5: Já taky moc děkuju za pozvání.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Marie Heřmanová, která se se mnou spojila z Londýna. Marie je digitální antropoložkou věnující se dopadům technologií na lidi, která momentálně tedy působí na University College London, ale svázaná je i s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Za propojení s Londýnem děkujeme studiím BBC a za zpracování téhle epizody pak já děkuju Katce Pospíšilové, Johanu Fosovi a Terce Velebilové. Zase po čase tu mám pozvánku na závěr, na zkrácení čekání na další Vinohradskou 12, totiž na Českém rozhlase Plus. V pátek vyjde zcela jedinečný rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou, který vznikl už v dubnu 1968 ve Spojených státech. A letos jsme ho našli v rozhlasovém archivu. Bude dostupný na webu, bude taky samozřejmě i ve vysílání, protože se zapojí do toho našeho rozhlasového speciálního projektu Slyšet Havla k 90. výročí od narození prvního českého prezidenta. Naslyšenou zítra.

0: Pěkné dopoledne, je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že motoristům se nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Už za půl hodiny by návrh rozpočtu měla začít projednávat tripartita. Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu, který dnes představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii. Policie prohledává hořovickou nemocnici na Berounsku. Důvodem je anonymní hrozba bombou. Policie zatím žádnou nenašla. Zařízení opustili desítky pacientů. Záchranáři je vozí do nemocnic v širokém okolí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu, informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že Kanada se může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. V Bangladéši zemřelo při epidemii spalniček víc než 1000 dětí. V jihoasijské zemi počet případů roste i přes mimořádnou očkovací kampaň, informoval o tom server BBC. Vakcínu dostalo už skoro 20 milionů dětí. Každý den ale bangladéšské úřady hlásí přibližně 1000 nových případů. V zemi s více než 170 miliony obyvatel výskyt spalniček prudce vzrostl letos v březnu. UNICEF jako důvody uvedl přelidněnou populaci a pandemii covidu, která zpozdila běžné očkování. Spalničky jsou vysoce nakažlivé a nebezpečné virové onemocnění, které se snadno šíří dýcháním, kašláním nebo kýcháním. A do kin dnes míří časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové. Z filmového festivalu v Karlových Varech si odnesl diváckou cenu. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí. Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna. Opatrně za sjezdem na Domašov na 176. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, která pokračuje až na 196. kilometr. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem se zastavují kamiony na 3. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle přes Cínoveckou a Kbelskou dál po východní části okruhu až na Štěrboholskou spojku. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. A ve spojovací v Praze směrem na Balabe se popojíždí od Jarova k omezení před ulicí k Žižkovu. Dobře dojeďte. Na Moravě a ve Slezsku ještě může být zataženo, jinak ale dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty od 17 do 22 stupňů. To byly zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
2: O dokumentárním filmu se nikdy nedá říct, že už víte všechno, že už vás nic nemůže překvapit. To je finta dokumentu, že každé natáčení je nové i s člověkem, kterého už znáte, je vždycky něčím překvapivé, říká režisérka Helena Třeštíková, jejíž nový časozběrný film Bára Basiková právě vstupuje do kin. Kolik příběhů natáčí najednou? Jak pozná, čí osud bude na plátně u diváků fungovat? A jak by měla vypadat státní kulturní politika? Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
2: Kdo je pro vás Bára Basiková jedním slovem?
3: Zajímavá žena.
2: Takže to jsou dvě slova.
3: Dvě slova, no. Neumím to říct jedním slovem.
2: Časosběrný dokument má podtitul 50 let života jedné ženy. Jak Bára Baziková půl století svého života podle toho, jak ji znáte, prožila?
3: No, myslím, že to bylo dost hektické a mnoho zvratů v jejím životě, který samozřejmě asi ani ona sama nečekala. A my jsme je zachytili, pořád se něco dělo.
2: Film jí ukazuje nejenom jako zpěvačku, ale taky jako mámu, manželku a dceru. Ve které roli podle vás byla nejšťastnější?
3: No určitě jednoznačně jako matka. To ona pořád říká, že vlastně ať se stalo, co se stalo, takže má tři krásný zdraví děti a to je pro ní všechno.
2: No a v jaké roli podle vás zažila nejvíc bolesti?
3: Asi v roli manželky, protože jsme zachytili vlastně její tři manželství, které teda bohužel všechny skončily rozvodem a myslím si, že to provázelo spousty teda těžkých situací, depresí, tak jak ona o nich mluví a zklamání, rozčarování, tak to myslím, že by asi ona sama takhle taky řekla.
2: V Báru Basíkovou jste si původně vybrala před 30 lety na dokument, který měl zachytit 5 let jejího života. Co vás na jejím příběhu zaujalo tak, že jste v natáčení pokračovali dalších 25 let? Dalšího čtvrt století?
3: No, já jsem s Bárou i po tom prvním filmu, který po těch 5 letech jsme dodělali, tak jsem byla v kontaktu a měla jsem takový velký štěstí, že jsem se setkala s producentskou společností Negativ, která říkala, že bychom mohli v některých mých projektech pokračovat a oni sami jako velmi stáli o Báru Basíkovou, protože oba producenti, Pavel Strnad a Kateřina Černá, jsou jejími velikými fanoušky. Takže to jsme mohli, protože já sama bych asi nedokázala sehnat finance na to, takže producenti tady v tomto případě bylo velké štěstí.
2: A Bára Baziková na to kývla hned, že s vámi bude pokračovat?
3: Bára kývla hned.
2: A tušila, že ji čeká dalších 25 let s vámi?
3: No, my jsme to nějak tak úplně neříkali, jako to, kdy to skončí, to jsme se rozhodovali v průběhu doby, ale ona je opravdu strašně otevřená a autentická žena. Nikdy před kamerou nic nepředstírá, nějak se nepřetvařovala, nehrála si na nic, prostě vždycky mi řekla všechno tak, jak to je.
2: Finta dokumentu je podle vás v tom, že vás natáčení vždycky něčím překvapí, že pokaždé, i když toho člověka znáte, tak přijde něco v životě, co i vás otrlou a na mnoho věcí už zvyklou režisérku dostane. Tak co to bylo u Báry Basíkové?
3: No myslím, že to bylo vyústění jejího druhého manželství, protože když jsme jí sledovali ještě v tom prvním filmu, tak si stěžovala, že její muž má dceru, která mu pořád telefonuje a pořád jako, která žila, myslím, že v Rakousku, že ho jaksi telefonicky pořád obtěžuje. A pak jsme se dozvěděli, že to nebyla dcera, ale milenka, tak to myslím, že byl teda velký šok, že...
2: I pro vás. A Bára Basíková neměla problém o těchto velmi intimních věcech mluvit?
3: No, mně připadá právě na Báře zajímavý to, že ona je opravdu otevřená. A že prostě tohle to řekne a ona věděla, a to jsme se dohodli hned na začátku, že bude moc ten výsledný tvar schválit a kdyby se jí něco nelíbilo, tak to tam prostě nedáme. Čili tam jako... Pardon, já se omlouvám,
2: no to jsem nějaká.
3: Takže i v průběhu toho natáčení byla velmi otevřená a věděli jsme, že je tahle ta dohoda, když něco nebude chtít, nebude to tam.
2: No ale nakonec se nic takového nestalo,
3: no, nakonec
2: protože Bára všechno schválila.
3: Bára všechno schválila, což bylo samozřejmě pro nás ohromné potěšení, že vlastně jsme nakonec neudělali nic, co by vnímala nějak úkorně.
2: A jak je to s těmi lidmi, s těmi ostatními aktéry dokumentu, když oni tam vystupují v nějaké roli, ten příběh se někam posune, mohli oni třeba ti bývalí manželé do toho vstupovat a nějakým způsobem ovlivnit podobu filmu, protože oni z toho nevycházejí moc dobře, není to vůči nim příliš lichotivé, tak mohli oni vstoupit do toho procesu?
3: Vlastně to záleželo na Báře, nakolik jako byla ochotná je k tomu přizvat, k tomu konečnému schvalování. Ten první muž viděl, ten byl vlastně jenom v tom prvním filmu a ten viděl. Druhý muž s tím Bára úplně přerušila jakékoliv kontakty a třetí muž to viděl, ale asi nic neříkal.
2: Konec filmu je podle vás daný smlouvou, respektive rokem, kdy musíte dokument dokončit. Jak těžké najít v tom příběhu, který zrovna natáčíte, ten správný konec, aby ten film nějak skončil, aby ten příběh měl nějaký konec?
3: No tak ono vlastně u těch časozběrných filmů se dá říct, že to vlastně jako konec mít nemůže, protože ten film zachycuje průběh života, život běží pořád dál, ale nám se zdálo potom ve střižně, že ta oslava jejich 60. narozenin, kde se vlastně tak jako obloukem vrací ta píseň, kterou zpívá úplně na začátku, že by to mohlo být dobrý zakončení, takže tam jsme to takhle udělali.
2: Přemýšlela jste třeba o tom, že byste ještě dál pokračovali?
3: No, jsme se o tom několikrát bavili a zatím jsme ještě nedošli k nějakému rozhodnutí, ale ono to samozřejmě souvisí taky s tím, že teď je tak nejistá situace okolo financování, že vůbec nevím, nakolik jako se může člověk pouštět do nějakých dalších projektů. To je nepříjemný.
2: Já jsem četla, že jste s Bárou Basikovou natočili asi 60 hodin materiálu. Jak dlouho potom trvá ve střižně, než to upravíte do podoby 90 minut?
3: No tak já dělám takovou přípravu si doma, protože já vlastně po každém natáčecím dni si nechám udělat transkript toho všeho, co se tam stalo. To znamená, že mám na papíře, jak co se řeklo, tak ty situace s kódovými čísly. A vlastně než jdu do střižny, tak to mám připravený už na těch papírech a moje příprava je taková, že už si neprojíždíme všech těch 60 hodin, ale tak jako vybíráme a tak většinou je to tak, že tak jako po tomhle tom výběru dospějem k takovým 5-4 hodinám a tam potom se v tom tak jako...
2: A z 5 hodin pak se dělá 90 minut.
3: Ano, a v tom se taky ta... A to je samozřejmě potom jako ta hlavní práce a taková teda opravdu detailní práce, kde se přesně, jestli máme skončit tady, nebo ještě kousíček tady týhletý písničky dáme a co dáme v synchronu, jakou výpověď dáme pod obraz k nějaké situaci, aby to fungovalo.
2: A kde vy máte v sobě tu hranici, kdy si řeknete, tohle už tam nedám, to už je moc intimní, protože jste říkala, že Bára Basiková nevyhodila nic, ale i vy přece musíte mít někde v sobě to místo, kde si řeknete, tohle už je moc i na mě.
3: Ano, tak jako říkala někdy takovým jako velkým rozrušení nějaký situace, myslím, ohledně toho třetího muže, v takový jako nějaký konflikty, kdy to popisovala dost detailně, kdy on byl jako nějakou dobu trošku pil a nějaký, jak se následky toho popisoval, tak to mi přišlo, že je možná až moc, takže to jsme zhušťovali.
2: Dokument o Báře Basikové vyhrál na Karlovarském filmovém festivalu divácké hlasování a nebyl to jediný dokument v té top desítce. Čím myslíte, že lidi ten váš časozběrný film o zpěvačce zasáhl?
3: No tak já můžu usuzovat jak se z těch ohlasů, že jo, který mám, že lidi překvapí to, že vidí tak jako autenticky nějakou osobu, kterou znají, tak jak si ne tak do hloubky a najednou vidí ten život se všemi zákruty a že vlastně tam najdou i leco ze svých nějakých životních zkušeností a že zároveň ale to nekončí nějakou úplnou depresí, že vlastně to spíš je tam taková naděje, že ze všeho se dá dostat. A dost lidí mi říkal, že měl slzy ve očích, tak to mě samozřejmě hrozně dojalo. Já jsem to nečekala, vůbec jsem nečekala, že by to mohlo takhle dopadnout v těch Varech, no tak jsme to potom taky obrečeli. No.
2: Vy hrdiny svých filmů znáte dlouhá léta, z některých se stali vaši přátelé. Nebojíte se, že vás tyhle blízké vztahy můžou potom při dalším natáčení brzdit, že se prostě na některé věci radši nezeptáte?
3: No, já se ptám na všechno.
2: Vždycky?
3: Vždycky se ptám na všechno, nebo ptám, no tak co je novýho a teď... To je vždycky taková první otázka. A teď ti lidé mi něco říkají, no pak třeba to rozebíráme. Pořád je tam to, že ta chvíle pravda přijde až v té střižně.
2: Co je podle vás největší kouzlo časozběrného dokumentu?
3: No mně se na tom líbí, že vidíte nějaký vývoj, že vidíte, že to vlastně do jisté míry je takové setkání dokumentu s příběhem. A vlastně příběhy lidi zajímají, že jo, to se říká, že člověk má rád příběhy. A já jsem samozřejmě k tomu všemu došla teprve v průběhu práce, když jsem s tím začínala, tak jsem tak úplně nevěděla, co všechno mi to přinese, ale strašně mě to nadchlo a hrozně mě to těší a od toho prvního většího časozběru, což byly manželské etýdy, tak v tom jedu pořád a hrozně mi to baví, těší.
2: Ono to už je 45 let, co točíte manželské etýdy. Jak vypadá příprava na natáčení časozběru, u kterého vy nevíte, jak dlouho to bude trvat? A taky jsem pochopila, že vy natáčíte těch filmů několik najednou. Jak se v tom vyznáte?
3: Jo, no tak samozřejmě si člověk musí udělat nějakou takovou jako jednak přípravu, jednak si ty příběhy různě rozdělit. Teďka, jak říkám, mám to na papírech, mám to v různých složkách. Můžu vždycky před každým natáčením se podívat rychle do těch transkriptů, cože jsme točili minulé, o čem jsme se mluvili.
2: Takže v tom systému musí být.
3: Ten systém asi musí být, ale to všechno přicházelo časem, že jo? Já jsem do toho vstoupila, žádné zkušenosti jsem neměla, ale vlastně ono to není moc rozšířený, takže mi ani nikdo žádné zkušenosti o časozběru nemohl předat.
2: A jak víte, kdy je ta správná doba znovu se ozvat těm lidem, které sledujete, které natáčíte třeba těch 45 let, tak si řeknete, a už jsem dlouho nevolala tomu, tak mu zavolám? Nebo
3: no,
2: je to je?
3: Jako je to samozřejmě je to do jisté míry intuice. Potom někdy ty lidi sami mi tak jako, že si voláme, říkáme si, co zažívají, co prožívají. A samozřejmě potom ještě to má teda důležitý aspekt, že musí kameraman a zvukař mít čas, protože samozřejmě moji kolegové teďka pracují už s takovým stabilní sestavou kameramana a zvukaře a oni mají i svoje různé jiné projekty, takže se musíme sladit, aby časově mohli. Tak je to jako život sám, který taky jako vám přináší spousty různých náhod a něco se povede a samozřejmě já jako vím o spoustě věcí, situací, které jsme mohli, jako který bylo by dobré, kdybychom zachytili a nestalo se to, protože jsme zrovna o tom nevěděli, nebo jsme tam nebyli. Tak jako život.
2: V čase se taky mění technika, na kterou filmy natáčíte. Co vám vyhovuje víc? Poměrně drahý materiál filmový, který je ale omezený, anebo ty dnešní možnosti, kdy můžete natočit nekonečné množství materiálu?
3: No, samozřejmě pro ten časozběr je lepší ta druhá možnost. Já jsem začínala na filmu a to bylo jako opravdu to, že jste limitovaná teda množstvím, které můžete vytočit, tak se člověk strašně hlídá a strašně, jak si je, ta příprava je daleko větší, ale samozřejmě někdy je to fakt na úkor toho natáčení. Takže, ale zároveň tím, že jsem začínala takhle, tak jsem se naučila i při tom, kdy mám toho materiálu vlastně jako neomezeně, by se dalo říct, tak se jako... trošku krotím. Přemýšlím o tom. Já vidím třeba studenti naši, kteří točej, pak mají 100 hodin a teď jako nevědí, co s tím. tak jako trošku nějaké návyky z dob natáčení na filmový materiál jsem v sobě uchovala.
2: Říká režisérka Helena Třištíková, která je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Jedním z vašich nejúspěšnějších projektů jsou manželské etídy, o kterých jsme mluvili před chvílí. Kolik příběhů najednou natáčíte?
3: No, tak byly doby, kdy to bylo třeba 20 různých projektů.
2: A teď pokud jde o manželské etídy, kolik ještě lidí sledujete?
3: No, všech těch 6 příběhů sleduju, ale nejsou ve všech oba dva ti původní hrdinové.
2: Vy sledujete, jak se ubírá jejich další život. Nemáte někdy tendenci jim do toho vstoupit, poradit?
3: No tak jako rozhodně to nedělám nějak cíleně a systémově. Je to jako s kamarádama, když se setkáte a povídáte si a tak jako si navzájem o svých problémech povídáte, ale že bych je nějak radila z pozice, jako já jsem ta, která to ví líp, než ví, ježiš, to pro boha ne.
2: A co potřeba někoho zachránit? Protože některé příběhy končí tragicky, některé jsou velmi tíživé, třeba příběh Marcely, které zemřela dcera, jejíž příběh je nahoru dolů houpačka, tak tam nemáte pocit, že ji potřebujete obejmout, zachránit, pomoct?
3: Obejmout, ano, a zrovna u Marcely tam v tom momentě, kdy jí umřela dcera, tak ona bydla v Českém Brodě a ta dcera zemřela vlastně cestou z Prahy do toho Českého Brodu.
2: Bylo tragicky
3: to
2: na
3: bylo
2: kolejích.
3: Tragicky na kolejích a vlastně Marcele se to vracela při každý, když jela ona vlakem do Prahy. Prostě se potřebovala dostat zpátky do Prahy a tehdy jsme udělali takovou sbírku, lidi se složili a ona se mohla přestěhovat do Prahy a to bylo teda, myslím, strašně důležitý. Samozřejmě jako ta situace jako ji nikdy nepřestane tížit a bolet a pořád má vlastně tam má doma urnu s popelem Ivany a její fotku, ale přece jenom trochu myslím, že jsme pomohli, no.
2: Nejen mojí generaci zasáhl dokument o narkomance Katce, kterou jste poznala v jejich 19 letech na odvykačce. Tehdy to byla mladá žena, která chtěla s tou závislostí skončit, ale bohužel se jí to nepovedlo. Vy jste natočila i druhé pokračování jejího příběhu, ve kterém Katka porodila dceru. Věřila jste, že se jí podaří z té drogové záležitosti dostat?
3: No, já jsem tomu v průběhu toho natáčení docela věřila, protože byly takové situace, kdy to vypadalo, že Katka je opravdu rozhodnutá a samozřejmě nejsilnější moment bylo, když oznámila, že je těhotná, že teda po porodu rozhodně přestane. Jako ještě v tom těhotenství teda brala, to jsme věděli, to jsme bohužel teda i natočili, jak si píchá něco, přicho, píchá si. No, to bylo dost hrozný a když se narodila ta dceruška, tak ona vlastně se narodila závislá, takže musela jít ta holčička do nějaký specializovaný péče a Katka byla zvlášť v takovém vlastně terapeutickém zařízení pro dříve závislé matky s dětma, jako vysloveně zařízení jakoby úplně speciální pro ten její případ, že by tam mohla být jako po porodu s tou holčičkou, starat se o ní a být jako v péči tam jako odborného personálu. No a ona teda poté, asi den poté, co jí tam tu holčičku přivezli, tak ona prostě odtamtať utekla.
2: Sledujete, jak je její osud dál?
3: Sleduju a teď to je docela zajímavý, že ona teď má takovou zajímavou aktivitu, že provádí turisty po skvotech a po podsvětí. To je jako nějaký takový projekt, vlastně někdo to organizuje, že se můžete přihlásit a tito lidé, kteří mají s podsvětím svou zkušenost, tak vás jim provedou. No a teď se k tomu připojila ještě i druhá hrdinka mého filmu dalšího Melody. Takže tyto dvě ženy teď provádí návštěvníky Prahou po takto zajímavých lokalitách.
2: Nejen vaši studenti na FAMU vám po projekci Katky vyčítali, že se přeživujete na cizím neštěstí, dokonce jste si vyslechla, že jste hyena. Jak jste se s tím popasovala?
3: No, tak já jsem se snažila jim to vysvětlit jim podstatu mého natáčení, podstatu časozběru. Teď to, že Katce platím, oni říkali, no tak to jí platíš na drogy, že jo? A tak já jsem říkala každému z mých protagonistů po natáčecím dnu dám nějaký honorář. To je mimo jiné důležité, protože ten člověk vám podepíš

0: tady v tomhle případě je hodně výrazný. No, já to vím, já jsem to samozřejmě taky celou tu dobu prožívala, protože to fakt nebylo jednoduché tohleto sledovat.
1: No, ale dnes se tenhle váš film promítá ve školách. No, no, takže no, no. Nějaký efekt?
0: Efekt má, no. Samozřejmě to je vždycky takový potěšující, když to slyším od někoho, že třeba jeho děti to viděli ve škole a přišli domů a říkali, no nikdy drogu.
1: A jak se po letech díváte na své angažmá v politice? Vy jste rezignovala v roce 2007 po 15 dnech ve vládě Mirka Topolánka.
0: Nebo 18. 18.
1: To jste vydržela dlouho. Vy jste tehdy říkala, že na vás někdo tlačí kvůli výběru náměstků. Kdo na vás tlačil a jak?
0: No, to by bylo na delší povídání, ale to byl takový požadavek pana Topolánka, že prostě náměstek musí být ten a ten, ale zároveň můj předchůdce Martin Štěpánek tohoto muže předtím vyhodil z takových jasných důvodů, který mi popsal. No, ta scéna, když jsme byli u pana Topolánka, pan Štěpánek a já, a on mi řekl, tady toto váš náměstek musí být tento pan XY, a pan Štěpánek vlítnul a takovým s tím sonorním hereckým hlasem řval: Mirko, ty nevíš, kdo to je, ty nevíš, proč jsem ho vyhodil, ty nevíš, co udělal, a teď tady takhle nutíš paní Třeštíkovi, no to je. A pan Topolánek: zmlkni, Martine, zmlkni. To byla scéna, tady by někdo natočil, jak by se kino potrhalo smíchy.
1: No, byste vydržela, jak říkáte, 18 dní, tak ten pocit z toho ve vás zůstal jaký, z politiky?
0: No, že to není jako oblast, ve který bych se chtěla dále realizovat. Radši budu dělat časozběrný filmy.
1: A když se dnes podíváte na Ministerstvo kultury, protože tam je velké tření mezi Ministerstvem kultury a kulturní scénou, umělci, jak to vnímáte? Sledujete to, co se děje?
0: No, sleduju to, samozřejmě velmi sleduju, zejména ve vztahu k médiím veřejné služby. A dokonce jsem navštívila pana Klempíře a snažila jsem se ho přemluvit, aby teda od toho nápadu upustili, ale to se nepovedlo.
1: A jaké to jednání bylo? Měla jste pocit, že to je člověk, který hájí zájmy kultury? Mně jde o to, jestli může vlastně vůbec ministr kultury, ať z jakékoliv vlády, hájit na jedné straně zájmy toho kabinetu, jehož je součástí, a na druhé straně zájmy umělců. Jestli to vůbec jde skloubit?
0: No, takhle jeho jako vysvětlení bylo, my to máme v programovém prohlášení, jako ty zrušení tedy televizních poplatků. A to byla odpověď na jakoukoliv mojí jaksi důvody, které jsem říkala, proč to prosím vás nedělejte, a teď jsem jako vyjmenovávala, a on vždycky řekl, máme to v programovém prohlášení.
1: A to pro vás není důvod relevantní. Že to slíbí voličům a chtějí to splnit.
0: No, oni, ale motoristi právě.
1: Motoristi
0: to
1: ne, ale ta vláda jako celek pak se na tom dohodla.
0: Jasně, no tak jako oni to za důvod považují, ale já bych měla pocit, že se okolo toho může otevřít debata, i kterou můžou zaznamenat voliči a zaznamenat, že třeba zrovna tady tento slib nebude naplněn a proč.
1: Uvidíme, jak to dopadne. Paní Třeštíková, děkuji za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
0: Děkuji za pozvání a držme si palce.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.

0: Dobré dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
2: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska

0: SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
1: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Teď ho zástupci kabinetu představí na jednání tripartity. Premiér Andrej Babiš z ANO navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Označil ho jako Europatriot. Řekl to na zahajovacím projevu na pražském obranném summitu. Projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické alianci a taky by pomohl českému obrannému průmyslu. Systémy Patriot patří mezi nejúčinnější prostředky proti ruským balistickým střelám. Předseda české vlády na summitu zároveň vyzval k mírovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Evropu zkritizoval za nedostatečný důraz na mír v současné bezpečnostní debatě. Francie prodlouží do konce prosince pomoc profesím zasaženým růstem cen pohonných hmot. Informoval o tom server francouzského rozhlasu s odvoláním na zdroje z vlády Sebastiana Lecornyho. Levnější naftu budou mít zemědělci, firmy podnikající ve stavebnictví nebo rybáři. Dopravní společnost, které loni vykolejily cisterny s benzenem v Hustopečích nad Bečvou, na sebe podala insolvenční návrh. Vyplývá to z justičního rejstříku krajského soudu v Ostravě. Firma Ostravská dopravní společnost Cargo v dokumentech uvádí, že hlavní příčinou ekonomických potíží je právě nehoda, při které část cisteren zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Soud má na rozhodnutí o úpadku lhůtu 15 dnů. O budoucí podobě skladu společnosti Amazon dnes rozhodnou na svém jednání zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Zástupci firmy chtějí poblíž Boršova postavit překladiště, ve které má pracovat 1700 lidí. Záměr už dřív představili veřejnosti i vedení obce. Investoři mají v případě odmítnutí velké stavby připravené řešení s menšími skladovacími halami. Vybudování dvou z nich jim už teď umožňuje dříve schválený územní plán obce. Teď pohled na silnice. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí trvá silný transitní provoz za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony v pravém pruhu, která pokračuje nesouvisle až na začátek k Belské. Tam v připojovacím pruhu řeší nehodu osobního auta s nákladním. V Praze v Mrázovce směrem na Barandovský most opatrně na začátku tunelu. Před malou chvílí se tam podařilo odklidit následky nehody, ale ještě regulují vjezdy do tunelu. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku teď ještě může být až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí odpoledne na 17 až 22 stupňů. To byly zprávy a teď už se na plusu budeme bavit řečí peněz.
2: Evropa otevírá náruč Kanadě. Podle očekávání to ohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při projevu o stavu Unie. Transatlantické námluvy se z fáze záměru posouvají do té reálné. Co může Evropa nabídnout Kanadě a naopak? Co z toho může mít Česko? A jak reálné je, že tato dohoda opravdu vznikne? Zeptáme se ekonomky Jany Matesové, která Česko zastupovala ve Světové bance a která je s námi ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Řeč bude samozřejmě i o tom, jak na návrh takového spojenectví reagují Spojené státy americké a jejich prezident Donald Trump. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
5: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Jednoznačně největší aplaus při projevu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové sklidilo oznámení o odhodlání uzavřít s Kanadou přidružené členství. Sklidil jej také kanadský premiér Mark Carney, který aktuálně jedná v Evropě se svými partnery. A začíná tak finální fáze procesu zbližování, které si konec konců Carneyho vláda dala za cíl už při svém nástupu. Tento týden na kanadském investičním summitu v Torontu ohlásil, že se jeho země opět otevírá investorům a do 5 let chce přilákat investice ve výši $1 bilionu. A má co nabídnout.
6: We know we have what the world wants, the energy, the resources, the talent, the technology, the capital, the drive. But the greatest strength is something that you won't see on any balance sheet, something we've earned, which is trust.
2: Kanada podle něj má to, co svět chce. Energie, zdroje, talent, technologie, kapitál a také důvěru, což byla zjevná narážka na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za jeho vlády totiž USA rozpoutaly s Kanadou obchodní válku, kterou zatím žádná dohoda neukončila. A i tady vidíme další průnik.
5: We will work on intelligent manufacturing. We will create a tech alliance. We will integrate defense industrial bases. We will make the Arctic a flagship joint project. We will work on energy critical minerals and batteries, on AI, quantum, cyber and economic security.
2: Evropa a Kanada jsou totiž podle obou stran Atlantiku přirozenými spojenci.
7: Dodám k tomu ale, že stejně tak se pohlíží po Asii, včetně Číny, ale zpět tedy k Evropě. Myslím si, že Mark Carney to vidí poměrně široce. On hovoří o ekonomickém a obranném partnerství. Mimochodem přehodil výhybku od F-35 ke Gripenům. Největší obranný kontakt v historii Kanady na ponorky dal německému výrobci.
2: Připomněl v našem vysílání bývalý velvyslanec v Kanadě a generální konzul v Chicagu Bořek Lizec, který ale nepředpokládá, že by se Kanaďané vzdávali byť sebe menší části své suverenity. Tu, jak vidíme, v posledním půlroce brání ve zmíněné obchodní válce se Spojenými státy. Jano Matesová, zatím to přidružené členství, ta nabídka toho přidruženého členství Kanadě k Evropské unii vyvolalo nadšení. Je to nadšení na místě?
8: Z mého pohledu nadšení je na místě, ale bavíme se o něčem, čemu neznáme parametry, vůbec žádné, respektive s výjimkou několika iniciativ. Natáčíme těsně před zahájením projevu premiéra Carneyho v Evropském parlamentu a v tom projevu se možná dozvíme víc. Kanada je země, která jednak je obrovská. Obrovská. Je to jeden, řekla bych, ze tří hlavních důvodů, proč prezident Trump tak hrozně chce, aby se stala 51. státem, protože on léta mluví o tom, že by bylo taky dobře, kdyby Spojené státy byly i geograficky, teritoriálně největší. To by se jim s Kanadou stalo. Tak je to země, která má obrovské množství nerostného bohatství, včetně teda energetického, ale také má skoro celý seznam těch, nebo pravděpodobně celý, ale skoro celý už je prozkoumán, seznam těch kritických, toho, čemu se říká kritické vzácné minerály, které jsou absolutně nezbytné pro moderní průmysl, strojírenský, automobilový, celou výrobu robotů, samozřejmě pro data centra, pro trénink umělé inteligence a pro ty počítače, superpočítaček, na kterých poběží potom modely, a pro obranu. Čili to všechno Kanada má, Evropa to nemá, má to jenom v Grónsku, těžko dostupné zatím. Evropa dlouhodobě hledá v Africe, aby získala nové koncese na tyto vzácné minerály, ale je to těžké, protože je v posledních 18 letech získala Čína na dobu třeba 100 let. Samozřejmě zkoumá možnosti Grónska, tam je geopolitická tenze. Čili z tohohle hlediska je Kanada absolutně pro nás, řekla bych, pro Evropu nenahraditelná. Pak jsou tam další otázky. Ten obchod není první místo. Mm-hmm. První místo jsou skutečně ty kritické minerály, protože to je otázka přežití ekonomik do budoucna, to je otázka strategická. A druhá věc je opravdu obrana. U nás se málo mluví o arktickém koridoru, ale ta oblast je...
2: Ursula von der Leyenová to zmínila ve svém projevu dokonce dvakrát, pokud se nepletu.
8: Ano. Tím nechci říct, že v Evropě se málo mluví, bo v Evropské unii se málo mluví o arktickém koridoru. Ty země, které jsou v sousedství Severního ledového oceánu, nebo severní části Atlantického oceánu, nebo jsou to ostrovy, tak pro ně je to bezpečnostní otázka číslo jedna v současné době. Pro Evropu také, pro Kanadu absolutně. Protože dnes ten severní ledový oceán je obsazen vojenskými základnami, z nich jedna je teda americká v Grónsku a ty ostatní jsou všechny ruské. A není to jenom otázka bezpečnosti, ale je to taky otázka obchodní. V současné době Čína, speciálně po je změní nebo omezení kapacity průjezdu Hormuzským průlivem, začíná rychle obnovovat dopravní cestu přes obce Irtyšem do Severního ledového oceánu, k poloostrovu Jamal a tam tudy ruské ledoborce i finské ledoborce tedy už zvyšují výstup, takže Kanada z tohohle hlediska je taky zásadní. Výměna zpravodajských informací s Kanadou extrémně důležitá. Spolupráce na AI, protože umělá inteligence samozřejmě bude rozhodovat o konkurenceschopnosti určitě v průmyslu, ve zdravotnictví, efektivnosti zdravotnictví, kvalitě, poskytované péče za co nejnižší cenu, v dopravě, určitě samozřejmě v té bezpečnosti. A Evropská unie má velký problém, na čem trénovat ty své modely umělé inteligence, protože nemá tak obrovské databáze, jako jsou databáze pod kontrolou amerických společností a ty největší databáze jsou pochopitelně v angličtině. A samozřejmě databáze kanadské ve spolupráci s britskými, které by se taky začlenily do téhle aliance, no a také spousta dat evropských je v angličtině, čili v téhle spolupráci Evropa věří, že dokáže že lépe využívat umělou inteligenci.
2: Já připomenu, že Kanada je bývalá britská kolonie, sdílí s Evropou hluboké kulturní historické vazby, připomíná trochu evropské modely, má například parlamentní demokracii, má zdravotní péči a sociální zabezpečení, podobně jako v Evropě. Evropa a Kanada skutečně jsou tak přirození partneři, protože my jsme to partnerství v té historii tak hluboké neviděli, ani tu touhu po něm, že by to partnerství se mělo nějak zvlášť prohlubovat, protože zde byly Spojené státy americké a jsou zde stále.
8: Ano, Spojené státy jsou mnohem větší trh a kromě toho Kanada, vidíme to i na tom, jakým způsobem je vybudovaná její infrastruktura, považovala v posledních mnoha desetiletích a zcela určitě od roku 1994 od účinnosti nafty, tak považovala své teritorium, svůj trh za jeden společný se Spojenými státy. Dobře to ilustruje fakt, že vytěžený plyn, zemní plyn z těch plovoucích písků v Albertě a ropa odtamtud nejde k rafinaci nebo k dalšímu zpracování nebo k exportu přes Kanadu do té nejprůmyslovější oblasti u Velkých jezer, ale všechno to jde, proudí do Spojených států, tam se to zpracuje a přes Spojené státy se vrací zpátky do Kanady. A vývoz, export jde všechen přes přístavy v Mexickém zálivu. Kanada nepředpokládala, že bude mít samostatný trh a tím, myslím, je taky hodně ovlivněna ta spolupráce s Evropskou unií. Kanada je velmi podobná Evropě v mnoha směrech. Ten právní systém je skutečně velmi podobný způsob života. Tam jsou ty hluboké evropské kořeny velmi vidět. Takže to, co normálně vidíme u přičleňovacích asociačních jednání s novými potenciálními členy Evropské unie, že musí nejdřív dohnat ten právní, ekonomický a institucionální systém Evropské unie. My víme o Kanadě, že je ve všem buď na úrovni Evropské unie nebo lepší.
2: Je asi dobré říci, že dosavadní obchodní vztah Evropské unie a Kanady vypadá následovně. V roce 2025 byla Kanada pro Evropskou unii až 12. nejvýznamnějším obchodním partnerem, když vzájemný obchod představoval zhruba 130 miliard eur. Evropská unie je přitom druhým největším obchodním partnerem Kanady, ale pozor, daleko za Spojenými státy, které odebírají zhruba 70% kanadského exportu. Evropsko-kanadský obchod jsou především stroje, auta, nerostné produkty, chemie, farmacie, farmaceutické produkty. A vzájemný obchod se od roku 2017 řídí pomocí obchodní dohody CETA, která zrušila téměř všechny cla, což přineslo samozřejmě své ovoce. Co se týče investic, tak jejich kumulativní hodnota v roce 2024 vzájemně dosáhla zhruba 230 miliard eur. Kanada a Evropa dohromady mají přibližně 490 milionů obyvatel a tvoří téměř pětinu celosvětového hrubého domácího produktu. Kam se dá toto partnerství ještě posunout? Jaké kroky by jej dokázali ještě více prohloubit?
8: Určitě se dá hodně posunout, protože Kanada, jak už jsem uvedla, dříve naprosto spoléhala na to, že má jednotný společný trh, že nejsou žádné ekonomické hranice mezi jejím územím a jejími výrobci, vývozci, dovozci, jejími obyvateli, spotřebiteli mezi Kanadou a Spojenými státy. Teď ví, že to neplatí a může se obrátit na ekonomiku, která má podobně velký podíl na světovém HDP jako Spojené státy, má nejvyšší kupní sílu na světě a bohužel na neštěstí má ty hluboké vnitřní bariéry. Takže ano, od roku 2017 je v účinnosti smlouva, obchodní smlouva mezi Evropou a Kanadou, ale 10 členských zemí Evropské unie ji ještě neratifikovalo.
2: A já připomenu, že mezi nimi je Francie, Itálie, významné ekonomiky. Německo ji ratifikovalo až v roce 2023, přitom Česko bylo mezi prvními v roce 2017. Takže ten pohled evropský na to kanadské zbližování nemusí být tak růžový, jak se mohl včera zdát.
8: Ano, tohle může být samozřejmě problém při vyjednávání, co bude znamenat to přidružené členství. Tam může být problém parlamentu. To není ani tak problém těch lídrů jednotlivých zemí, i když pořád probíhají volby a lídři se mění. Oni většinou, ti političtí lídři, ti, kteří zasedají v Evropské radě, oni většinou, protože jsou tak hrozně vystaveni informacím o tom, jak ten dnešní svět vypadá, většinou tomu rozumějí. Ale v tom parlamentu je spousta různých zájmů, dílčích. To přesně vidíme na té obchodní dohodě s Kanadou, i u zemí, u kterých všechny možné domácí, zahraniční, nezávislé studie ukazují, že pro tu zemi, například Francii, je výhodné tuhle dohodu ratifikovat, tak ale vždycky se blíží nějaké volby, vždycky nějaká skupina v parlamentu má nějaká svá předvolební hesla a těm to zrovna nevyhovuje, nebo navrhují nějaké sliby, které jsou nesplnitelné, nebo nějaká našli si Kanadu jako viníka problému některých třeba skupin, i když s tím nemá nic společného. Kanadské penzijní fondy versus ceny energií nebo penzijní reforma ve Francii. Čili tohle může být těžké. Ale obecně si myslím, pro Evropu je jednoznačně výhodné tohle spojenectví. Jednoznačně výhodné. Já nevidím žádný problém.
2: Pro jakou zásadní věc si tedy Evropa v tom spojenectví jde? Co je to, co je pro ní tím největším přínosem?
8: Tři. Bezpečnost, jak ekonomická a energetická, tak tedy obrana. Druhá věc, ten obrovský trh. Bezpečnost energetická samozřejmě taky.
2: No, já do toho trošku skočím. Když mluvíme o energetické bezpečnosti, tak my víme, že Kanada ty zdroje má, a už jste o tom sama mluvila, na západním pobřeží a ráda by je dostala na východ. A ekonom Miroslav Zámečník v našem vysílání připomněl, že to přesměrování těch toků nebude nějak snadné.
9: Dlouhodobě má obrovský problém dovést produktovody tu surovinu a dále ji zpracovat teda do té zkapalněné podoby na východní pobřeží, protože to vede přes řadu území, které patří tradičním obyvatelům Kanady, jsou velmi ekologicky jako citlivé na to, co se odehrává na jejich územích, no a pak je tam také francouzskojazyčný Quebec.
2: Jak rychle se dá reálně toto partnerství v oblasti energetiky naplnit, protože vystavět tyto produktovody, kor při těchto komplikacích, bude trvat roky.
8: Několik let, bych řekla. Já naprosto souhlasím s Mirkem Zámečníkem v tom, co říkal při pohledu do minulosti. To byl opravdu problém, ale my vidíme teď v tom posledním roce a půl útoků americké administrativy na Kanadu, že se to hodně rychle mění. Kanada začala rychle budovat ty plynovody k Pacifiku do Britské Kolumbie. A myslím, že plány nebo celý ten geologický průzkum a vyjednávání i s těmi oblastmi původních obyvatel a některými státy, které tedy předtím, kanadskými státy, které bránili tomu, aby ty produkty byly vedeny přes jejich území, tak ta jsou hodně pokročila, vypadají dobře. Premiér Carney, konec konců jste to na začátku zmínil, měl počátkem tohoto týdne investiční summit
2: Torontu.
8: V Torontu, ano, a Ano, měl za cíl získat jeden bilion kanadských dolarů během 5 let, ale už v to pondělí a úterý údajně získal přísliby 500 miliard okamžitě, že začnou proudit. Protože Kanada má připravené ty projekty. Oni investoři vědí, do čeho by šli. To jsou právě ty produktovody, taky letiště, prostě dopravní cesty, které by teď už tolik nespoléhaly na Spojené státy.
2: Já se ještě vrátím k tomu, co vlastně od Evropy očekává Kanada. Pro co si jde Kanada? Co je podle vás to nejpodstatnější, pro co jde?
8: Já myslím, že Kanada si jde primárně pro dvě věci. Jednak spojence, signál do globálního trhu. Dobře, Spojené státy se obrátily velmi agresivně proti svým největším spojencům a tak je to donutilo, aby se spojili navzájem. To je ten signál, to si myslím, že je důležité. A druhá věc, jde si pro tu kupní sílu evropského trhu, trhu Evropské unie. Já bych tady upozornila, že včera paní předsedkyně Evropské komise nepoužívala vůbec vyjádření Evropská unie, používala vyjádření Evropa. A několikrát se zmínila, a zrovna i u těch spojenectví s Kanadou, o tom, že v takové alianci bude spolupracovat také Norsko a Velká Británie. Čili Evropa má obrovskou kapacitu kupní síly, pro tenhle trh si určitě Kanada nejdou, aby jim nahradil ten americký trh. A i pro větší efektivnost, řekněme, těch bezpečnostních, čili ta bezpečnost je taky druhá klíčová věc.
2: Říká ekonomka Jana Matesová a my se budeme nadále věnovat Spojeným státům.
4: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Na ohlášený záměr přijmout Kanadu jako přidruženého člena Evropské unie totiž velmi podezíravě hledí americký prezident Donald Trump. Donald Trump řekl, že je to k smíchu, také, že je to akt nepřátelství a pohrozil Evropské unii vysokými cly nebo dokonce přerušením obchodu. Tedy v případě, pokud to Evropská unie zamýšlí jako krok nepřátelství a ne v dobrém úmyslu. Což zase Evropská unie dopředu deklarovala v projevu o stavu unie, to přímo řekla Ursula von der Leyenová, že toto spojenství není namířeno proti nikomu, ale jako posílení vzájemného vztahu mezi Kanadou a Evropou. Ta aktuální situace je taková, že Kanada vede ostrou obchodní válku se Spojenými státy a my navíc víme, že Donald Trump kritizuje obchodní politiku Evropské unie, dokonce tvrdí, že celý projekt evropské integrace vznikl jenom proto, aby oškubal Spojené státy. Jana Matesová, jak může Donald Trump a jeho administrativa ovlivňovat toto kanadsko-evropské nebo evropsko-kanadské spojenectví?
8: Tím, že zvýší ještě tlak, což ty dva spojence nebo budoucí efekt. Spojence více přiblíží. K tomu, já bych tomu řekla dvě poznámky. Jednak v celém svém projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise ani jednou nezmínila slovo Spojené státy. Říkala, není namířeno proti nikomu a bylo tam víc takových jaksi obecných vyjádření, ale nikde nezmínila Spojené státy. Druhá věc, prezident Trump v tom vyjádření použil několikrát slovo možná zavedu, možná bych, mohl bych. Přece jenom za necelé 2 měsíce budou volby ve Spojených státech. Prezident Trump dobře ví, že pro řadu jeho sponzorů a pro řadu velkých podniků amerických, včetně těch velkých technologických firm, Evropa je strašně důležitá. Ještě více vyhrotit tu válku, zejména s Evropskou unií, by bylo špatně. Kromě toho je v platnosti ta smlouva obchodní mezi Evropou a Spojenými státy, kterou ty další kroky neruší, no trošku ji třeba zhoršují. Prezident Trump nedávno řekl, tak mě soud a jiné instituce, kongres a nejvyšší soud mi říkají, že nesmím uvalovat cla, ale já mohu zakazovat dovoz nebo zakazovat vývoz. Tak něco takového se může stát. Myslím si, že teprve uvidíme, jak se v listopadu, v prosinci změní postoje prezidenta Trumpa, ale určitě to spíš upevní spojenectví těchto dvou kontinentů.
2: Připomenu, že listopad a prosinec, o tom mluvíme, protože jsou v Americe midterms, volby, které mohou změnit především kongres a jeho složení a mohou významně omezit to, co americký prezident Donald Trump může a nemůže dělat. Já se vrátím na to zmíněné kanadské investiční fórum v Torontu, kde tedy Kanada hledala ty investory, o kterých jsme mluvili. Protože tam zazněl také jasný vzkaz, investoři deklarují, že je pro ně klíčové, aby Kanada zajistila stabilní prostředí. A to je konec konců platné všude na světě. Stabilita je to nejpodstatnější. Ale to nastane až poté, co Kanada vyřeší svou obchodní válku se Spojenými státy. Dá se tedy to stabilní prostředí vytvořit bez toho, aniž by se Spojenými státy nějak dohodla, protože ta obchodní válka aktuálně je zakonzervovaná, žádná dohoda nepřišla, to, o čem se vyjednávalo, padlo pod stůl.
8: Možná trošku je to taky o informovanosti investorů. My víme, že finanční trhy nejsou vždycky do hloubky informované a tady tohle byl summit, kam přijeli šéfové největších těch investičních fondů ze světa, tedy ti, kteří byli ochotní přijet. Mark Carney, premiér kanadský, má s nimi dlouhá léta se znají, protože on byl v kritických dobách před pádem banky Lehman Brothers a potom v dobách té finanční krize, kdy Kanada byl samozřejmě jako soused a spojený trh se Spojenými státy byla velmi postižena, byl šéfem kanadské centrální banky a potom si ho zvolili Britové jako guvernéra britské centrální banky, když se očekával Brexit, protože on je velmi přesvědčivý. Já jsem měla tedy tu čest být s Markem Carneym vícekrát ve stejné místnosti. On, když přesvědčuje, on je opravdu velmi přesvědčivý, velmi zná tu problematiku, ve které se léta pohybuje. Takže tady jde o to, že dobře, tak ono to vypadá jako, že je velká obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou, ale v kanadském exportu to představuje 5,5%. Americkém exportu samozřejmě ještě méně. Ono to postihuje některé jednotlivé firmy a některé regiony víc při těch hranicích, ale pro obě ty ekonomiky je to vlastně nevýznamné z ekonomického hlediska. Tady jde o to, že...
2: Já se omlouvám jenom, že vám do toho skáču. Náš čas se naplnil, máme poslední minutku a pro mě je zde ještě jedna důležitá otázka. My mluvíme o Marku Carneym, který je strůjcem celého toho plánu. Mark Carney, víme, že má velmi vřelé vztahy s evropskými politiky, například s Emmanuelem Macronem, s finským prezidentem Stubem, ale Marine Le Penová, vypadá to, že může příští rok Francii vládnout ona. Jak moc tato dohoda bude záviset právě na těch lidech, kteří ji tlačí? A poprosím tedy o stručnější odpověď.
8: Ono to záleží na Quebecu, pokud jde o vztah s Francií, a Quebec je velmi nakloněn v současné době tomu zbližování. Já bych si dovolila uvést, že ještě jedna věc je důležitá. Mark Carney si velmi dobře uvědomuje, on říká, Kanada má všecko, co mají Spojené státy, nemá kapitálové trhy, musí je vybudovat. A já věřím, že toho dosáhne, že tohle bude tlačit a že to pomůže také rozšířit, když nebude Evropa se cítit na svůj jednotný kapitálový trh, tak aspoň některé země a někteří investoři si najdou přístup na ten kanadský kapitálový trh a umožní to třeba, podle toho, jak budou formulované ty podmínky, aby takové firmy získaly kapitál z tohoto jednotného kapitálového trhu, ale produkovaly v Evropě.
2: Říká ekonomka Jana Matesová, která byla naším dnešním hostem a my můžeme jenom doufat, že ty firmy budou i z České republiky, že i my pochopíme, že Kanada je pro nás asi obrovskou příležitostí. Děkuji za váš čas.
8: Děkuji, přeji všem hezký den.
2: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
10: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hezké dopoledne, je 11:30.
11: Český rozhlas Plus.
1: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů zatýrání zvířat. Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé. Povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí, online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování nebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. Pro děti do 13 let návrh počítá s úplným zákazem sociálních sítí. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat bez změny, tedy 3,75%. To americká centrální banka poprvé po třech letech základní úrokovou sazbu zvýšila. A to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit a Bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná. Rusko v noci masivně zaútočilo na Kyjev, Oděsu, Sumskou oblast a Záporoží. Tamní úřady hlásí dohromady několik desítek zraněných, mezi nimi i nejméně 3 děti. Ruské drony zaútočily mimo jiné na vlak Oděsa-Dnipro. Cestující se podařilo včas evakuovat. Ukrajinští politici proto přivítali rozhodnutí amerického kongresu zpřísnit sankce proti Rusku. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu na 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Ještě tu máme pro vás dopravní zpravodajství na D1 z Prahy do Brna, opatrně za sjezdem na 178. kilometru, tam se zastavuje, nesouvisle se jede až do Brna na 196. kilometr. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí se sune nesouvislá fronta kamionů od 7. kilometru až na začátek Belské. Na Pražském okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný zůstává také příjezd po D5 z Plzně. Kamiony stojí už od 9. kilometru. Dobře, dojeďte. Zatímco na Moravě a ve Slezsku teď ještě může být zataženo, jinde už je oblačno až polojasno, během dne se jen výjimečně objeví přehánky a teploty se budou pohybovat v rozmezí od 17 do 22 stupňů. Ze zprávy to vše, teď už začíná Interview Plus.
11: Ti, kdo navrhují zpomalit vývoj umělé inteligence kvůli možným nebezpečím, jsou podle Donalda Trumpa škůdci a devianti. Zárukou, že nehrozí nebezpečí, je podle jeho slov silný a inteligentní prezident Spojených států, tedy on sám. Proč tak vehementně hájí ničím neomezovaný rozvoj AI? Co na to říkají ostatní političtí představitelé a experti ve Spojených státech? Začíná čtvrteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
12: Interview Plus.
11: Hostem Interview Plus je amerikanista a výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaňa. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Tak nedává smysl to, co říká Donald Trump, když Amerika v tomhle směru soutěží s Čínou, tak nedává smysl, že on v tom závodě nechce zpomalit?
13: To dává smysl. Pokud se na to samozřejmě díváme tím pohledem geopolitickým a geostrategickým, a tam by možná mohlo dojít k nějakému zajímavému posunu příští týden, protože, jak známo, dojde k tomu velkému summitu mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Xi. Na druhou stranu tady máme celou řadu rizik, které Donald Trump evidentně podceňuje a měl by se jimi zabývat, protože pokud Amerika má jenom jednu brzdu a tím je inteligentní a silný prezident, čili on sám, no tak by měl být dobře informován.
11: On je jen podceňuje, říká, že ti, kdo ta rizika nepodceňují, jsou škůdci. Americké právní prostředí je ve srovnání s Evropou a dokonce i s Čínou méně omezené regulacemi. Přesto se Dario Amedei, šéf Anthropiku, tedy jedné z vůdčích firem na poli AI, vyslovil pro zpomalení vývoje. Zmiňuje riziko, že samotní tvůrci nad AI ztratí kontrolu, riskují kybernetické útoky, bioterorismus a vážné ekonomické škody. Zdá se, že Trump je tohle všechno ochoten riskovat.
13: Určitě. Myslím si, že nevěří těm scénářům, které tady načetl Dario Amodei 12. září v tom svém slavném eseji, a připomeňme, že se k němu přidali další velmi významní hráči na poli AI nebo umělé inteligence, ať už to je třeba šéf Google DeepMind Demis Hassabis nebo šéf OpenAI Sam Altman a další. I Elon Musk je v tomhletom smyslu vlastně proti Donaldu Trumpovi. Je potřeba zpomalit, říkají všichni tito lidé, kteří se tím zabývají detailně. To znamená, evidentně tam nějaká rizika jsou, i když na druhé straně Donald Trump má pochopitelně pravdu ve vztahu k Číně, protože pokud tady nebude existovat nějaká obecná domluva mezi Spojenými státy a Čínou ohledně umělé inteligence, no tak jaký význam by mělo to zpomalení pro Ameriku? Jenom tím, že se Spojené státy a celý ten západní svět ve vztahu k Číně oslabí.
11: AI má podle Trumpa větší potenciál než zlato, diamanty nebo internet. Jde tedy o peníze, včetně jeho vlastních?
13: To je ta další rovina, proč Donald Trump nechce regulovat AI, protože Donald Trump na něm vydělává, a to jednak on sám, jednak prostřednictvím různých schémat, které se týkají například kryptoměn, ale i třeba normálními investicemi. Je známo, že Donald Trump je investorem v Nvidia, v té nejcennější firmě na světě v tuhle chvíli, což je pochopitelně skandál, protože on ji reguluje, že on povolil Nvidia vyvážet do Číny. Takže tohle je konflikt zájmu, který by v normální demokratické společnosti neměl vůbec existovat, ale ten zisk, ty peníze, to je určitě hlavní motiv Donalda Trumpa, proč nechce regulovat umělou inteligenci. A ten třetí motiv, ten se také vlastně týká peněz a souvisí s americkou ekonomikou. Podle některých těch investičních bank, jako například Morgan Stanley, zhruba čtvrtina růstu americké ekonomiky letos připadá právě na tyhle ty firmy. A on prostě před volbami nechce zpomalit už tak zpomalenou americkou ekonomiku.
11: No, ale růst AI je podmíněn něčím, co zdá se mezi americkými voliči není tak populární, a já tím myslím to budování obřích datových center. Elon Musk je výhledově samozřejmě plánuje umístit do vesmíru, ale zatím znamenají výraznou ekologickou zátěž nejen ve spotřebě vody. V Americe zaznamenal jsem, se objevují slogany, že kdo má výhrady proti těm datovým centrům, tak není pravý vlastenec. Jak se k tomu staví republikáni a demokrati? Pro koho je to větší téma?
13: Pro oba. To je vlastně zajímavá věc. Republikáni a demokrati se dneska ve Spojených státech nejsou schopni domluvit téměř na ničem, ale na tomhle ano.
11: Že chtějí nebo že nechtějí?
13: Nechtějí. Připomeňme některé významné republikánské kongresmeny, jako je Barn Donalds na Floridě. Ten se zasadil o regulaci těch datových center. To tady říká guvernér Floridy DeSantis. Další republikáni jsou proti datovým centrum. Steve Bannon včera nebo předevčírem měl tiskovou konferenci společně s Berniem Sandersem, což je naprosto neuvěřitelné.
11: Neuvěřitelné spojenectví.
13: To je extrémní levice a extrémní pravice. Zase proti datovým centrum, za regulaci umělé inteligence. Takže je jasné, že Donald Trump tady jde proti celé řadě těch politiků z vlastní strany. To téma je nesmírně nepopulární, respektive datová centra jsou nepopulární. Do jisté míry je to určitý nimbyismus, což je takové to slovo pro to...
11: Ne na mém pozemku, ne za mým pozemkem.
13: Ne za mým domem, ano. Lidé chtějí mít všechny výhody umělé inteligence, ale nechtějí to mít za zády. Že? Takže to je samozřejmě pochopitelné, že ta datová centra jsou obludná. Jo? To jsou prostě ohromné komplexy. Ta argumentace ohledně energie a vody, to je trošku účelová věc, protože samozřejmě každý průmysl spotřebovává vodu a energii. To si myslím, že jako taková ta hra těch aktivistů, kteří hledají argumenty proti datovým centrum a tak je našli právě tady v těch environmentálních centrech. Problém těch datových center je, že jsou obrovská, ale nezaměstnávají skoro nikoho. Takže nemůžete argumentovat na straně těch lidí, kteří právě vyvíjejí umělou inteligenci, že tam budou vznikat nová pracovní místa, aspoň ne přímo v těch lokalitách. A pak samozřejmě ta datová centra jsou jednak esteticky ošklivá a jednak, když bydlíte v blízkosti těch datových center, no tak vás pochopitelně ruší takové to nepříjemné bzučení a je to obecně prostě nepopulární věc. Hlavně si ale myslím, že my tady dneska nevíme, co bude za půl roku, co bude za rok, co bude za dva roky. V zásadě si myslím, že obecná umělá inteligence už existuje a my nevíme, co s námi udělá. Existuje celá řada velmi černých scénářů, včetně toho, že lidstvo vyhne do 10 let, včetně toho, že do půl roku, jak říká Dario Amodej a další lidi právě zevnitř, že tihleti boti se budou množit dále geometrickou řadu a to by mohlo znamenat, pokud to skutečně nebude nějakým způsobem zastaveno, že by ovládli internet během třeba 6 měsíců a lidé se toho se zcela pochopitelných důvodů bojí a ten svůj strach promítají do těch datových center, protože to je něco, co oni vidí, že jo, bota nikdo neví, co je hmatatelné, na to si můžou šáhnout, to se jim nelíbí. Takže tady v roce 2024, to je jenom 2 roky, jo, neběžel na amerických televizích jediný politický reklamní spot o umělé inteligenci. Dneska, když se podíváte na tu kampaň před těmi volbami na podzim, tak to jsou desítky a desítky těch spotů, které jsou proti těm centrum.
11: A když už zmiňujete tu hrozbu AI, nebo jak bych to nazval, tak Dario Amodej tu svou esej, kterou jste zmínil, začíná pozitivně. On říká, tak to budou pokroky ve zdravotnictví, pokroky v tom, jak lidská společnost je uspořádána. Vidíte to taky takhle z části pozitivně?
13: Já jsem spíš optimista, ale samozřejmě můj názor není nutné brát příliš vážně, protože já se v tom orientuju tak asi jako průměrně vzdělaný člověk, který to sleduje. Ale myslím si, že jsem optimista. Ty scénáře samozřejmě černé mohou do jisté míry nastát, ale na druhou stranu už dnes průměrný člověk má možnost udělat velkou paseku, pokud bude mít k dispozici nějakou jako solidní umělou inteligenci. Takže se nemusíme bát jenom té umělé inteligence, ale samozřejmě musíme se bát sami sebe. Jo? Ta umělá inteligence nějakým způsobem vždycky odpovídá na to, co my do ní vložíme. Ano? Třeba ta slavná halucinace, jo? Nebo ty lži, kterými nás občas jako častuje, tak to jsme ji naučili my, že jo?
11: Když půjdeme zpátky k lidským aktérům, politikům, je vůbec v možnostech politiků, včetně Trumpa, omezit vývoj AI? Není to vlastně jenom na těch firmách? Není zpomalení výhradně v moci těch majitelů technologických firm?
13: Jak to sleduji, tak si myslím, že je možné ten rozvoj umělé inteligence postavit do dvou rovin. A ta první rovina je komerční a tam si myslím, že by možná mohlo dojít k nějaké dohodě, pokud ne omezit, tak minimálně kontrolovat ten vývoj a možná, že na tohle by Čína mohla přistoupit. A pak si myslím, že budou existovat tajné programy, které si Čína ponechá ve svých tajných laboratořích a budou zaměřeny na zbraňové a autonomní systémy a podle mého názoru to též bude dělat vláda Spojených států a to též budou dělat další vlády, které se v tomhle budou chtít angažovat. No a to bude nekontrolovatelné. To znamená, tam bude samozřejmě záležet velmi na tom, jestli z těch laboratořích ta umělá inteligence bude moct nějakým způsobem uniknout a ty poslední příklady nejsou příliš jásavé, že prostě ty boty nám, nebo ty agenti nám unikají z toho laboratorního prostředí a řádí na internetu nekontrolovaně.
11: Hostem Interview Plus je amerikanista, výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaňa.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Vy už jste to zmínil, k výzvě zpomalit kvůli bezpečnosti vývoj AI se nejspíš překvapivě připojil také Elon Musk. nejbohatší člověk planety, ale taky člověk, kterému Trump po svém druhém zvolení svěřil zeštíhlení federální vlády. Co to znamená? Jak to čtete?
13: Ono to není moc překvapivé, když sledujete Ilona Muska. On v téhle té otázce byl téměř vždycky velmi opatrný. Ano, je to už poněkolikráté, kdy Elon Musk za posledních 3, 4, 5 let se připojil k té iniciativě, že je třeba zpomalit. On byl jeden z těch signatářů toho dopisu před několika lety, když se poprvé objevil ChatGPT, udělejme půlroční pauzu. Ano, Elon Musk má na srdci vývoj lidstva jako takového, nebo alespoň to říká retoricky, pořád říká, že je potřeba budovat prostě tuhletu inteligenci ve prospěch lidstva.
11: Promiňte, věří tomuhle američtí voliči?
13: To já si nejsem právě jistý. Jo. Já si myslím, že celá řada těch lidí ho podezírá spíše z toho, že on, ale nejen on, ale třeba Dario Amodei a Sam Altman a Demis Hassabis to chtějí teď zabrzdit, no protože oni mají obrovský náskok před konkurencí. A v okamžiku, kdy v tuhle chvíli zastavíte nebo zmrazíte ten trh, tak kdo na tom vydělá? No vydělají na tom ty firmy, které dneska ovládají ten vývoj umělé inteligence. To znamená, to je další věc. Jo. V podstatě těm lidem dneska málo kdo věří, že je to upřímně myslí s lidstvem tak, že je potřeba zpomalit. Spíš si většina lidí myslí, tohle to je prostě obchodní kalkul.
11: A když tady máme tedy ten trh důvěry, tak Donald Trump zaručuje, že jeho postava, on sám je zárukou, že se nic zlého nestane. Pak máme nedůvěru vůči těm hlavním technologickým hráčům, co tedy zbývá těm americkým voličům.
13: Myslím si, že velká krize. Jo. Pokud dojde k nějakému obrovskému průšvihu, třeba vykradení banky, jo. A teď tím nemyslím nějaké kampeličky na rohu, jo, ale vykradení nějaké té velké investiční banky na Wall Streetu, nebo prostě selhání nějakých zbraňových systémů, selhání systému veřejného zdraví, to všechno je dneska ohroženo tou umělou inteligencí. Ta krize by lidi mohla probudit, ale pokud si to člověk nedokáže představit v praxi, no tak je to pořád souboj ideologií, souboj tezí, souboj takzvaných talking points, že jo, teď všichni si nechávají ty talking points stavět tou umělou inteligencí, takže je to vlastně takový trochu guláš, ve kterém je velmi těžké se vyznat.
11: Vy tedy říkáte, že by nejdřív člověk musel zažít tu hrozbu, jak se prakticky projeví. Aby se to stalo třeba předvolební tématem, čekají nás my čtvrtým začátkem listopadu.
13: No to, ono, už je to jako předvolební témat v tom smyslu, že ten strach z umělé inteligenci se zhmotnuje právě v těch datových centrech, i když to je pochopitelně zástupný problém, ta datová centra reálně velký problém nejsou. Ale tady spíš mám na mysli nějakou katastrofu na úrovni 11. září. My jsme teď si připomenuli 25. výročí těch teroristických útoků, které opravdu změnily veřejný život ve Spojených státech na mnoha úrovních. Vzniklo nám celé jedno ministerstvo, cestování letadlem vypadá úplně jinak než před 30 lety. Takže si myslím, že tady bude zapotřebí nějaké, a já samozřejmě nic takového nepřeju, jo. Ale bohužel my asi nedokážeme teoreticky se domluvit na něčem, co nevidíme, a co si nedokážeme sáhnout.
11: Je pro americké voliče hmatatelnější výsledek té půl roku trvající války v Iránu? Rozpočtový úřad kongresu vyčíslil americké výdaje na 38 miliard dolarů, tedy 800 miliard korun. Připomínají Trumpovi jeho voliči ty sliby věnovat se přednostně domácím tématům Američanů?
13: Určitě, a to je, proč je Trump na tom dneska špatně politicky. Jeho popularita je velmi nízko na moderní vlastně výzkumy těch amerických nálad před volbami. Pohybuje se někde mezi 33% a 38%. Demokraté jsou na tom dneska navzdory tomu, že nejsou jednotní a že nemají nějakou jako vynikající strategii a na čele jako oslovení politiky, tak jsou na tom dneska výrazně lépe. Donald Trump se bojí, že prohraje on, respektive ta republikánská strana, ty následující volby, a to by mu mohlo zkomplikovat ty poslední 2 roky ve funkci. Takže ta ekonomika dneska není na tom úplně ideálně. Kromě toho jeho člověk, který si dosadil prostě do čela Fedu, se mu vzepřel, a včera zvýšil úrokovou sazbu, což je dobrá zpráva pro světovou ekonomiku, že i nadále je Fed je vlastně
11: autonomní
13: a nezávislý a že navzdory těm výhruškám prezidenta, který by do tohle vůbec neměl mluvit, jo, tak je to člověk, který je schopen vnímat tu ekonomickou realitu, ale ekonomická situace ve Spojených státech není dobrá.
11: A teď mi vysvětlete věc, která působí bombasticky, ale všiml jsem si, že velká média ji tak trošku odsouvají stranou. Trump vyhlásil, že pokud republikáni zvítězí ve volbách do sněmovny reprezentantů i do senátu, stát se k Američanům zachová jako k podílníkům a vyplatí jim dividendy, $5,000. No, logika říká, že ovlivňování voleb uplácením by nejspíš neprošlo, tak proč to Trump říká? Má to zakryt něco důležitějšího?
13: No my nevíme, jestli to opravdu nemyslí vážně. Já jsem, jako Donald Trump přišel s celou řadou velmi zvláštních nápadů a potom se snažil minimálně jako výrazně uplatnit v praxi. Tohle pravděpodobně není legální, není ústavní. Opravdu to zavání korupcí. Kromě toho je to ekonomicky nesmírně nákladné, protože když to spočítáte, tak je to více než 1 bilion amerických dolarů. A to je v současné rozpočtové situaci Spojených států velmi, velmi výrazná zátěž. Takže já si soukromně myslím, že k něčemu takovému nedojde. Už jenom proto, že pravděpodobně republikáni ty volby prohrají, ale ukazuje to vlastně na zoufalou snahu republikánů v téhle té špatné situaci něco vymyslet.
11: No a říká to Trump, protože je impulzivní, protože v tu chvíli ho to napadne, že to zní dobře a konec konců, že je to nejlepší prezident a nejlepší období Spojených států, no tak dividendy by měly být tučné. No
13: tak je to jasné, že je to taková kontradikce s tou realitou, ale Donald Trump je jedna velká kontradikce s realitou, takže to asi dneska nikoho nepřekvapí.
11: Není těžké vidět Trumpovy slabiny. To jsme se asi shodli, ale jak jsme na tom u demokratů, tak na volební kampaň mají o $600 milionů méně než republikáni. Poškodil je odchod donorů ke konci Bidenova období. Bude tohle rozhodující? Říká se, že peníze jsou to, co rozhoduje volby.
13: Nevždy. Donald Trump měl méně peněz než Hillary Clinton. Myslím, že měl zhruba stejně peněz, nebo možná trochu víc peněz než Joe Biden. A ty volby nerozhodují vždycky jenom peníze. Demokraté nakonec ty peníze vždycky seženou, tam spíš bude rozhodovat stav ekonomiky a kvalita kandidátů. Když je někde kvalitní kandidát, který odpovídá na ty starosti voličů rozumnou politikou a rozumnou rétorikou, jako třeba John Ossoff v Georgii, což je člověk, který je demokrat, demokratický senátor v mírně republikánském konzervativním státě Georgia a obhajuje svůj post a vypadá to, že velmi s přehledem vyhraje, že to obhájí. Dokonce se o něm dneska spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi v roce 2028, no tak má tak samozřejmě ta demokratická strana nepotřebuje tolik peněz na ty volby v Georgii. Když ale pak je tam nějaký další kandidát, který je třeba velmi levicový, jako El Sayed v senátních volbách v Michiganu, který má dneska velké problémy s tím svým republikánským oponentem, no tak tam bude potřeba těch peněz víc a uvidíme, jestli demokraté budou ochotní do toho Michiganu právě ty peníze investovat.
11: To jsem se chtěl zeptat, co ta nálepka socialistů, podle Trumpa dokonce komunistů.
13: To není jenom nálepka, jo? To je prostě, dneska je demokratická strana socialistů ve Spojených státech na vzestupu, i když je potřeba říci, že je to pořád velmi menšinová součást celé té levice. Pokud to opravdu dopadne špatně z pohledu středových voličů, jako jsem třeba já, nebo já nejsem volič samozřejmě, ale byl bych středový volič, tak bude v tom kongresu asi 7 socialistů. Asi se, pokud to dopadne špatně. 7 z nějakých 538. Jo? Takže to jako je potřeba brát v proporcích. Ale oni jsou na vzestupu. Demokratická strana socialistů je hodně vidět na sociálních sítích a jinde. Mají docela solidní podporu mezi mladými lidmi, kteří nezažili socialismus a mají velmi naivní představy o tom, co socialismus představuje. A to není sociální demokracie. Když se podíváte na jejich volební program, no tak oni chtějí zrušit vězení. Jo? Chtějí zrušit hranice. Chtějí zrušit policejní složky. Ano, to jsou extrémisti. Jo? Jedné kandidátky těch socialistů se zeptali, tak když chcete zrušit vězení, tak jako co uděláte s vrahem, který někoho zavraždil? Ona říká, no on bude muset zpytovat své svědomí uprostřed své komunity. Jo? To není politika.
11: To nevypadá jako přitažlivý volický
13: program. To není moc z planety Země, že jo, tohleto. Takže demokraté mají prostě problémy. vlády. Dneska konečně ti středoví demokraté si uvědomují ten problém těch demokratických socialistů a snaží se s nimi něco dělat, ale je teda docela pozdě.
11: Cítíme tady, zatímco kolem nás létají zprávy o Trumpově nápadu uvalit clo na Evropskou unii. Kanada vede se svým americkým sousedem ekonomický boj o cla. Evropská unie je pro, aby se Kanada stala prvním takzvaným přidruženým členem. Trump mezi tím uložil exekutivním příkazem, aby federální úřady například použili název Americké jezero. To je taková jeho kulturní odveta. Jak tohle dopadne? Jak to vidíte?
13: To Americké jezero, to je v současné době to ontarijské jezero, že? No to nevím, jak to dopadne. Já myslím si, že to bude vyřešeno až v těch prezidentských volbách v roce 2028. Všichni doufají, že vyhraje někdo rozumný, ať už na té demokratické nebo republikánské straně, ale čekají nás dva perné roky mezi Evropskou unií a Spojenými státy a Kanadou. Já ten tah Ursuly von der Leyen a Marka Carneyho o přidruženém členství vidím spíš v symbolické a politické rovině, protože konec konců Kanada už má zónu volného obchodu s Evropou, má k dispozici celou řadu dalších dohod s Evropou, takže substantivně tam zase jako velký rozdíl nebude, ale...
11: Čili je to geopolitické gesto?
13: Já to vidím jako takový, jako, já tady nevím, jestli si to může tady dovolit na veřejnoprávní

0: Mírnění republikáni, nebo dokonce středový demokrat, o kterých mluvíte. Je něco takového?
1: No, myslím si, že ho lze pochválit za vlastně realistický přístup k Číně, mnohem realističtější než těch předchozích, zejména tedy demokratických prezidentů.
0: Promiňte, pane Klovaňo, to je... Jestli to zdá rozporné vnitřně, on je vůči prezidentovi Xi Jinpingovi naladěný velmi přátelsky až devotně, ale zároveň verbálně je Čína ten velký nepřítel. Jak se v tom vyznat?
1: No, je to těžký, jo. Donald Trump prostě není koherentní politik, takže na jednu stranu prostě zavádí opatření vůči Číně, na druhou stranu tady existuje celá řada pro výjimek pro ty technologické firmy ve Spojených státech, že můžou investovat v Číně a prodávat v Číně. Obdivuje Xi Jinpinga jako silného politika. Takže je to takový, máte pravdu, je to prostě nekoherentní politika, ale tak vy jste mě poprosil, abych našel něco pozitivního, a to je velmi těžké. Jo? Další pozitivní rys té jeho politiky vidím v tom, že on opravdu velmi tvrdě vystupuje proti takovému tomu ideologickému woukismu, ať už je to na vysokých školách nebo ve firmách. Hlavně ve firmách tohle nalezlo odezvu a ty firmy od toho upouštějí, co si myslím, že je dobře. Firmy by se opravdu měly spíš soustředit na to vydělávání peněz, než na cokoliv jiného. Ale zase Trump to přetahuje. Jo? Jako ten jeho tlak na Harvard, ta tlak na další univerzity je zase jako příliš, protože univerzity by měly být konec konců nezávislé.
0: Čili vy byste ho, nebo jeho administrativu, řekněme, pochválil, že jde dobrým směrem, jen to někdy přetáhne, někdy střílí vedle. Je to zahraniční politika?
1: Té zahraniční politice si zkazil situaci na Blízkém východě tou válkou v Iránu, jo, protože až do té války, která teď mám na mysli tu válku, která začala v únoru, ta jeho politika na Blízkém východě vlastně byla víceméně pozitivní, přetvořila značnou část toho Blízkého východu jako vlastně docela pozitivním směrem, omezila vliv Iránu, ale zase přetáhnul to a teď vlastně neví, jak z toho ven.
0: Hostem Interview Plus byl amerikanista, výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaňa. Mnohokrát děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Havel se ptá Peroutky.
3: Téměř 60 let čekal na odvysílání unikátní rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z dubna 68. Po dlouhém pátrání byl objeven a s ním i trpká Peroutkova odpověď na Havlovu otázku, zda by se chtěl vrátit do Československa.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
3: Ukázky z unikátního rozhovoru uslyšíte ve speciálu Archivu Plus v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
2: Chodíte běhat a chcete přitom slyšet zprávy a aktuality uplynulých hodin? Tak si na svém mobilním telefonu naleďte vysílání Plusu v aplikaci Můj rozhlas. Právě tam najdete i všechny publicistické a historické pořady, podcasty nebo třeba aktuální radioknihu. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o něco nižší.
6: Dělali jsme, co jsme mohli. Ten výsledek je jednotky miliard méně.
5: Americká centrální banka zvýšila úrokovou sazbu navzdory prezidentovi Trumpovi.
7: Měli bychom platit ty nejnižší úrokové sazby na světě, protože jsme finančně nejdůvěryhodnější.
5: Fotbalisté Plzně rozehrají večer hlavní fázi Evropské ligy. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, je čtvrtek 17. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vládní koalice se dohodla na rozpočtových úsporách v jednotkách miliard. Hospodařit bude v příštím roce s dluhem o něco nižším, než je 389 miliard korun. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
8: Nižší schodek požadovalo hnutí SPD a motoristé. Ušetřit by mělo Česko díky legislativním změnám v příštím roce. Reálné úspory by se pak měly projevit ve státním závěrečném účtu, říká předseda motoristů Petr Macinka.
6: Dojde k načtení legislativních návrhů, které reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard.
8: úspor.

0: úspory v jednotkách miliard podle opozice Česku ale nepomůžou. Kabinet navíc podle předsedy ODS Martina Kupky neplní svoje sliby.
1: Přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Konkrétní výši schodku vláda oznámí v pondělí. Koalice jednala taky o tom, kdy zařadí na jednání sněmovny plánované rušení rozhlasových a televizních poplatků. Termín si dohodli až po říjnových volbách. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: O státním rozpočtu teď jedná i tripartita. Odbory i zaměstnavatelé mají výhrady. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj vytýká málo peněz na výzkum a vývoj i výši schodku. Odbory zase chtějí řešit penzijní spoření a platy veřejného sektoru. Obě strany připouštějí, že po dobu rozpočtu, kterou vláda koncem září předloží poslancům, už nejspíš neovlivní. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji Donalda Trumpa. Americký prezident trvá na tom, že banka musí sazby snížit, a bankovní radu zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
3: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO znovu navrhl vznik společného programu protiraketové obrany pro Evropu. Jak řekl na pražském obranném summitu, společný projekt Europatriot by podle něj měl být příspěvkem Severoatlantické alianci.
4: Jak řekl Andrej Babiš z hnutí ANO, projekt nemá soupeřit se Spojenými státy. Protiraketový systém by evropské země buď navrhly sami, nebo by podle Babiše mohly získat licenci od Američanů. Projekt Europatriot zmínil český premiér poprvé na jednání koalice ochotných v Paříži před 2 měsíci. Teď o něm mluvil znovu na setkání vrcholných politických a vojenských představitelů. Mezi nimi je mimo jiné maďarský ministr obrany nebo náčelník generálního štábu německého Bundeswehru. Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která nemá oprávnění vařit. Věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví. Upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele. Armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně vlešti slouží v mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci.
5: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda řešila stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Pobyt na protialkoholních záchytných stanicích nezaplatí přibližně 8 lidí z 10. Ukazují to data jednotlivých zařízení. S rostoucím počtem klientů se jim navíc zvyšují i ztráty.
7: Ráno dospávali na teplické záchytce ještě 3 lidé.
8: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
7: Než půjdou domů, měli by zaplatit. 8 klientů z 10 ale zanechá dluh. V Plzni dokonce 9 z 10. Provozovatelé sice dostávají peníze od krajů, pokud jim ale nestačí, musí ztráty zaplatit sami. Úspěšnost při vymáhání dluhu po klientech bývá zhruba třetinová, říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
9: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
7: Například v Ostravě se tak přestali o vymáhání snažit. Jinde plánují zdražit poplatky za pobyt, někde žádají vyšší dotace od krajů. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že zákon neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Vinobraní je letos kratší, protože různé odrůdy dozrály téměř současně.
10: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
11: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
10: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
11: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
12: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
11: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
13: Fotbalisty Plzně čeká vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí a s tím i domácí bilanci v této sezóně. Mluví o tom plzeňský trenér Radoslav Kováč.
14: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2-6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všecko pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který od první minuty jde za vítězstvím.
13: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise, za který nastupuje i Ondřej Krič-Faluši, začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Posluchači Radiožurnálu uslyší reportážní vstupy. Do soutěže vstoupí taky Bešiktaš Istanbul s Václavem Černým zápasem proti Olympiku Marseille. Už v 18.45 se představí Hoffenheim s Adamem Hloškem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem na hřišti Ofi Kréta.
15: Nehoda na D1 u Brna, kolony na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 177. kilometru před sjezdem na Ostrovačice a je to až do Brna k omezení. Pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu. No pozor teď na dojezdu do té kolony na kilometru 178. Teď je i čerstvá nehoda. Srazila se 4 auta v levém pruhu. Na místo jedou hasiči, uvolněte uličku v té koloně. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony hlavně kamionů. Od 9. kilometru od sjezdu na Loděnici je pravý pruh plný až na okruh k Ořechu. A podobná situace je na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem zhruba od 6. kilometru popojíždějí kamiony až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude polojasno až oblačno, na Moravě ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná polední publicistika dnes s Vladimírem Krocem.
16: Jak vyšli koaliční partneři hnutí ANO z jednání o vyšší rozpočtového schodku pro příští rok? Jak odborně podložený je návrh Evropské komise zakázat dětem přístup k sociálním sítím? A co pro politickou scénu ve Švédsku znamená předpokládané vítězství středolevé koalice v parlamentních volbách? Saldo státního rozpočtu se má podle dnešní dohody koaličních stran změnit o několik miliard. Podle místopředsedy vlády Macinky by další možné snížení deficitu měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku. Do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. V roce 2028 by měl schodek klesnout minimálně o 60 miliard. V rozpočtových jednáních neuspěli motoristé s návrhem na obnovení karenční doby ani SPD prosazující snížení výdajů na obranu. Hostem publicistiky je politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Dá se to stručně shrnout tak, že si ANO prosadilo svoje a menší koaliční partneři odcházejí fakticky s nepořízenou?
17: Věcně v zásadě ano, poněvadž ty úpravy rozpočtu podle toho, co oznámili příslušníci členové vládní koalice, budou v zásadě kosmetické, je to v řádu jednotek miliard, ale záleží hlavně na těch menších koaličních stranách, jak to uhrají před svými voliči. Přeci jenom dostali něco málo, co když začnou jako směrem ke svým voličům komunikovat, takže je to velké vítězství, tak třeba se jim to podaří.
16: No, pokud zatím vágní slib, nebo ten příslib snížení schodku státního rozpočtu až o 20 miliard nebude legislativně zakotven, jak vás je chtějí SPD a motoristé prosadit?
17: To myslím si, že ta dohoda, jestli tomu dobře rozumím, je taková, že to prostě ten rozpočet na příští rok, tedy tam budou jenom to snížení v řádově jednotek miliard. A samozřejmě toto je nějaký výhled, že ještě by se to upravovalo, kdyby se schválily nějaké nové legislativní změny. Tak samozřejmě možné to je, ale spíš pokud je nějaká úprava okolo 20 miliard, možná pomocí legislativních úprav, které se stejně už letos nestihnou, tak to je pořád spíš jako nějaké palivo pro marketing, že jako jo, prosadili jsme to a to a ono se to sníží časem, čili zejména pro ty motoristy asi oni s tím nějakým způsobem můžou hrát, ale jestli se to skutečně bude realizovat, to je ve hvězdách zatím.
16: A co to tedy, ta jednání o rozpočtu, vypovídá o pozici těch dvou menších partnerů ve vládní koalici?
17: Určitě to vypovídá to, že jsou to menší koaliční partneři, ale v té vládě chtějí být a vlastně pro ně odchod do opozice by jim výrazně zhoršil jejich postavení, což hlavní koaliční strana Hnutí ANO dobře ví, takže ten jejich manévrovací prostor, vyděračský potenciál moc velký není. A navíc ještě tady vlastně oni mají protichůdné požadavky. Motoristé se snaží ten rozpočet vlastně osekat, snížit ten schodek, odpovídá to jejich jako politické profilaci, jako pravicové strany, a SPD vlastně žádá něco protichůdného, jako vlastně v zásadě navýšení. Jako oni tematizovali to, že ten nový rozpočet znamená omezení třeba výše dávek podpory v nezaměstnanosti, takže ty tlaky těch menších koaličních partnerů v zásadě jdou proti sobě.
16: A jak rozumět tomu, že se koalice dohodla ještě před jednáním tripartity k rozpočtu? Znamená to, že vláda výhrady odborů, potažmo zaměstnavatelů, nehodlá brát na zřetel?
17: Patrně ne, nebo určitě je lepší, když vláda jde na vyjednávání s odbory i zaměstnavateli s tím, že ten rozpočet, že tam je prostě dohoda, tudíž tam není žádná mezera, nějaký rozkol, kam by samozřejmě představitelé těch zájmových organizací rádi nějakým způsobem obrazně řečeno vrazili nějaký klín a zkusili páčit. Každopádně zejména od odborů lze očekávat to, že budou požadovat skutečnosti, které by znamenaly další navýšení toho schodku, a jsou samozřejmě odboje se schopné to nějak veřejně ventilovat, a převážná část voličů té současné koaliční vlády jsou lidé, kteří jaksi očekávají, že jim ta vláda přidá na nějakých sociálních dávkách a tak dále. Kteří, když hlasovali ve volbách loni, tak oni interpretovali tu Fialovu vládu jako v zásadě asociální, která je nějak obírá o peníze, nechce jim dopřát to, na co mají právo, a Hnutí ANO a SPD v podstatě voličům říkali, dejte nám hlas a my vám to jako zařídíme. Takže to je citlivá věc pro tu současnou vládu. A odboje patrně budou tlačit, ale v zásadě, jestli mohou něčím hrozit, tak zase spíš jako medializací toho, že vláda jako nechce vlastně jako splnit třeba některé předvolební sliby.
16: Jaký smysl má mít zmrazení platů politiků, o čemž má za týden jednat sněmovna?
17: To je opět záležitost čistě marketingová. Na rozpočet to vlastně žádný vliv nemá, žádný hmatatelný. takže je to takový tah, aby jaksi lidé, voliči zase těch vládních stran, pokud budou nějak naštvaní, že jaksi nedostanou přidáno tolik, kolik jim ve volbách ty koaliční strany slibovaly, takže aspoň ti politici si nějak jako táhnu opasky, nevím, jestli to může fungovat, ale v zásadě je to jenom politické gesto vůči voličům.
16: A co podle vás znamená, že navzdory postoje SPD, které se ze státním Českého rozhlasu a České televize spěchá, má začít Dolní komora projednávat zrušení poplatku za veřejnoprávní média až po komunálních a senátních volbách?
17: To samozřejmě může vyústit ještě v různé konce. Tady jde o to, že pokud by tedy vláda zestátnila veřejnoprávní média, tak to znamená další výdaj ze státního rozpočtu. Pokud jsou financována z poplatku, tak vlastně to je zdroj financování, který přímo jako do toho rozpočtu nezapadá. Takže když oni to škrtnou a budou chtít, a ještě oni by jako si financovali Českou televizi, Český rozhlas, řekněme, nižší sumou, než kolik se teď vybere na těch poplatcích, ale i ta nižší suma vlastně by pak znamenala výdaj ze státního rozpočtu, a když oni se snaží i skutečně musí i někde škrtat v těch sociálních výdajích, tak jim se to extrémně vlastně nehodí v tomto roce vlastně provést tuto operaci vlastně pro tu vládu, pokud čelí primárně problému s velkým rozpočtovým schodkem. Z toho rozpočtového finančního hlediska je lepší řešení jako nechat to být, že jo, nechat ty poplatky fungovat. Ale slíbili, co slíbili, takže já zatím zase jako cítím možná nějaký manévr, že oni teda řeknou, že to udělají po volbách, až bude po volbách, tak to stejně si myslím jako určitě jako odtlačí to někam vlastně až do příštího roku, pokud ještě ne někam dál.
16: Politolog Josef Mlejnek, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Naschledanou.
17: Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.
16: Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Navrhuje to Evropská komise. U dětí ve věku 13 až 15 let počítá návrh s tím, že rodiče nebo opatrovníci by si mohli prostřednictvím svého účtu vytvořit takzvané mini účty, ke kterým by děti měly přístup. To by jim umožnilo používat sociální sítě a platformy pro sdílení videí odpovídající jejich věku. Děti od 3 do 13 let budou moci využívat jen speciálně navržené platformy pro sdílení videí vhodné pro jejich věk, a to na účtech, které budou spravovat rodiče. Zdravím psychoterapeutku Michaelu Štávkovou, zakladatelku sekce pro dětskou a dorostovou adiktologii ve Společnosti pro návykové nemoci. Dobrý den.
18: Dobrý den všem posluchačům.
16: Dlouhodobě upozorňujete na rizika, která pro nezletilé představují sociální sítě. Radujete se tedy z návrhu předloženého Evropskou komisí?
18: Tak každopádně já vítám především to, že se konečně začíná o tom mluvit, a to nahlas. A to tak, že nemůžeme veškerou tu odpovědnost nechávat pouze na dětech a na rodičích, tak jako to bylo doteďka. Takže ano, vítám ten směr, ale neřekla bych, že úplně bez výhrad. Je totiž důležité, aby jsme jako my jako stát pomohli rodičům, protože proti ním stojí obrovský, velký množství sofistikovaných technologií a algoritmů, které jsou právě vytvořeny tak, aby získali pozornost toho uživatele. A to je to, co ty děti ještě nedokážou. Takže ano, ale zákon určitě není samospasitelný.
16: Jasně. A co ty věkové hranice, odpovídá jejich stanovení realitě?
18: No jo, ona to opravdu tomu odpovídá, jo, protože v těch 13 let, ještě potřebuji říct, tady nejde úplně o nějakou přesnou biologickou hranici. Mozek se nezmění ve 13. narozeninách nebo 15. narozeninách dítěte. A to jeho dozrávání je postupný. Ale v období dospívání jsou opravdu aktivní ty mozkové systémy, které jsou spojené s emocemi, se zrušením, s odměnou, s tou touhou, aby byly děti přijatý mezi vrstevníky v té sociální skupině. A dítě na to velmi intenzivně reaguje. Takže reaguje na lajky, na komentáře, na nový obsah, i na to srovnávání, který na sociálních sítích probíhá, a má obrovský strach, že mu něco unikne, že nebude přijímáno a tak dále. A naproti tomu stojí potom prefrontální kůra, která ale bohužel se vyvíjí až později. A to je to, co nám pomáhá brzdit impulzy, plánovat, jo, odkládat okamžitou odměnu a tak dále. A zajímavý je, že opravdu třeba centrum zodpovědnosti se vyvíjí až jako poslední a odborníci udávají mezi 22. a 24. rokem. A proto potřebujeme dětem pomoct například i tím regulovaným zákonem.
16: Závislost na sociálních sítích označujete za digitální heroin nebo pervitin. Uh-huh. Je to ale takto černobílé? Musí být sociální sítě pro nezletilé nutně jednoznačným zlem?
18: Ne, určitě ne. Já ani nemám ráda rozdělování na černý a bílý a sama vlastně celý život nejvíc propaguju takzvanou střední cestu a žádný extrém není dobrý. Tohle beru jako záměrně jako zvýšenou metaforu, tak aby jsme ukázali, že to je opravdu důležitý. Já neříkám, že sociální sítě jako a drogy jsou z medicínského hlediska totéž, ale chci upozornit na to, že to je jakože velmi důležité si uvědomit, jak je velmi těžké odolat, stejně jako závislí odolávají, nemohou odolat drogám a alkoholu, tak jak je těžké pro děti odolat tomu nekonečnímu scrollování, jo. To, že pořád automaticky si přehrávají nějaký videa a notifikace a tak dále. To centrum odměny, to je hodně důležitý, vyplavování dopaminu. A proto tomu říkám digitální tepervitin. Je to velmi náročné, je to těžké a my potřebujeme opravdu dětem v tom pomoct.
16: Zákaz sociálních sítí pro tuto věkovou skupinu nemá jednoznačnou podporu v odborné obci. Například letošní studie desítek vědců z Masarykovy univerzity dochází k závěru, že nejde o dostatečně účinné řešení a že nejsou k dispozici patřičné důkazy, že by se takový zákaz odrazil pozitivně na duševním zdraví dětí. Co na to říkáte?
18: No, já určitě, jednak si vážím kolegu z Masarykovy univerzity a vlastně musím s nima svým způsobem souhlasit. Jo. Jenomže nám se stalo, že my jsme nenaučili vlastně děti plavat a hodili jsme do takzvaného rozbouřeného moře. My jsme vlastně zatím nevytvořili bezpečné podmínky, ani pravidla, ani nějaký postupný nácvik, aby se uměli v té digitální džungli pohybovat. A ještě je to tak, že samozřejmě výzkumy neukazují, jo, že sociální sítě poškozují každé dítě úplně stejně. Jsou děti, které jsou napřed, jsou vyvinutější, mají jasně daný pravidla, rodiče hlídají, kontrolují, takže se v tom umí pohybovat dobře. Takže nemůžeme opravdu házet všechny do jedno pytle. A ano, i sociální sítě mohou být pozitivní, mohou něco přinést. Děti se učí na sociálních soutích. Vím, že na TikToku je spoustu bezvadných vzdělávacích videí, které dětem pomáhají pochopit a objevovat svět. Takže já také neříkám, že sociální sítě jsou špatné, ale musíme je regulovat jednoznačně a musíme dětem v tom opravdu pomoct.
16: Ale jde o to, jakým způsobem, protože kritici toho plošného zákazu poukazují na dosavadní zkušenosti z prakticky jediné země, kde něco takového podnikli, a to je Austrálie. A mají už zkušenosti s tím, jak se podobné opatření dá obcházet. Podle té citované studie Masarykovy univerzity by taky zákaz sociálních sítí mohl odvést děti na méně bezpečné a méně regulované onlineové platformy, kde je ještě složitější zajistit jejich ochranu. To riziko asi vnímáte.
18: Je to tak. A opravdu i ty zkušenosti z Austrálie ukazují, že velká část těch dětí zneužívá datumy, umí to obcházet i dokonce s pomocí umělé inteligence a tak podobně. Takže ano. A to je to, co se snažíme i říkat, že samotný zákaz nestačí. Ale na druhou stranu i tahle australská zkušenost, aspoň teda to je můj názor, není důvod, abychom rezignovali a abychom nepomohli rodičům a dětem to ještě regulovat z nějaký jiný strany. Jo, tam spíš jako je asi důležitý upozornění, co musíme udělat lépe, jo, poučit se z toho a najít nějaký funkční a bezpečný ověřování věku, jako jasnou odpovědnost těch platform a srozumitelný pravidla a tak dále. Já si myslím, že to bude ještě hodně práce.
16: Psychoterapeutka Michala Štávková, moc děkuju, nashledanou.
18: Děkuju a přeju hezký den.
16: Švédská volební komise má dnes oznámit oficiální výsledky nedělních parlamentních voleb. O den později, než se předpokládalo, vzhledem k velkému počtu hlasovacích lístků, které zbývalo v předchozích dnech spočítat. Už ve středu večer ale švédská veřejnoprávní televize SVT na základě 99% sečtených hlasů oznámila, že vítězem voleb se stala dosavadní středolevá opoziční koalice vedená sociální demokratkou Magdalenou Anderssonovou a jen velmi těsně porazila dosud vládnoucí pravicový blok v čele s premiérem Ulfem Kristerssonem. Víc teď s naším spolupracovníkem ve švédském Malmö, Tomášem Sněgoněm. Dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Je už tedy definitivně jasno.
19: Ten úplně definitivní verdikt ještě nepadl, ale de facto už prý jisto je. Rozdíl ve prospěch levice nebo středolevice je 40 tisíc hlasů a tedy 3 mandáty v parlamentu a ten už nemůže být zásadně změněn. Takže připomenu jen, že ten parlament je jednokomorový a má 349 poslaneckých míst. Ten rozdíl je opravdu velmi malý.
16: No a co to způsobilo tak těsný závěr letošních voleb?
19: Vládnoucí koalice měla výborný finish. Na začátku léta to vypadalo na jasné vítězství opozice, takže vlastně to nebyla žádná katastrofa, která se předpokládala pro sedící vládu. Jenomže pak přišlo i několik afér politiků k právě krajní levice, takže pravice posílila, no nakonec to byl takhle těsný výsledek. Z hlediska vládní politiky tam byly kontroverzní určité například verdikty o vlastně vykazování některých lidí již žijících ve Švédsku, takže vlastně přistěhovalecká politika se dostala do pro vládu nepříznivého vlastně světla a díky tomu také ta levice mohla prosadit svoji kritiku lépe.
16: A čím přesvědčila voliče ta dosavadní středolevá opozice?
19: Ano, to bylo právě těmi chybami v té vládě a také tím, že nezaměstnanost je tu poměrně vysoká, na švédské poměry kolem 8%, no a rozhodovali vlastně otázky, sociální otázky, zdravotnictví, školství, kde tedy levice byla v té argumentaci silnější. Nerozhodovala naopak vlastně zahraniční politika, protože tady v ní panuje velký konsenzus, jak v otázkách tedy Evropské unie, tak v otázkách vztahu k Rusku a podpory Ukrajině.
16: Dokáže ale středolevý blok ustavit vládu vzhledem k neschodám mezi dvěma členy této koalice, levicovou stranou a stranou středu? Jak jsou vážné?
19: Ano, tohle to je strašně zajímavá otázka, protože ten výsledek je určitým způsobem paradoxem, protože většina voličů vlastně hlasovala pro nelevicové strany, protože součástí toho opozičního bloku je i strana středu, která kdysi spoluvládla s pravicí, ale pak se odmítla podílet na vládě podporované krajní pravicí. Takže její politika ekonomická je tedy spíše pravicová, ale vládu možná utvoří se sociálními demokraty a se zelenými. Jenomže právě v té levicové koalici nechtějí centristé vládnout s krajní levicí, tedy s postkomunistickou levicovou stranou, takže vyhráno zdaleka ještě není.
16: No a pokud by se tedy vlády ujala, tato středolevá koalice s minimální převahou hlasů v parlamentu, v jakém ohledu by se její nástup moci mohl odrazit asi nejvíc? Nebo jaký posun na švédské politické scéně by to znamenalo, ta výměna vládní garnitury?
19: Já jenom připomenu, že vlastně ta fáze toho vyjednávání teprve začíná, ano, a že vlastně se neočekává, že by ta vláda mohla být vytvořena do listopadu, do konce letošního roku, takže to je ještě poměrně komplikovaná otázka a pravice byť poražená tedy v tomto okamžiku, tak ještě nevylučuje zcela možnost, že by vlastně ty centristy v případě tedy nezhod v té vítězné koalici dneska mohla přetáhnout i na svoji stranu, takže ale v případě, že by se ta levicová koalice skutečně ujala moci, určitě k dílčím posunům by došlo tedy především v té sociální oblasti, ale nikoli v zahraniční politice.
16: My jsme řekli, že ty výsledky ještě nejsou oficiální, i když, jak bylo vysvětleno, tak jsou jasné, ale je pravda, že v roce 22 trvalo sestavení vlády asi 37 dní a po volbách v roce 18 dokonce 134 dní, čili asi se ještě počkáme na ten definitivní výsledek, jak to dopadne.
19: To určitě, na druhou stranu je vlastně sympatické, že žádné velké otřesy se nečekají a že vlastně ta společnost pevně věří v ten demokratický systém a nikdo tady nevyhrožuje koncem světa Armagedonem. To je určitě velmi pozitivní znak letošních voleb.
16: Uzavírá náš rozhovor spolupracovník Českého rozhlasu ve Švédsku, konkrétně v Malmé, Tomáš Sněgoně. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
19: I vám děkuji, hezký den.
16: Tak to byla polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už nabízíme další aktuální zprávy. Přeji dobrý poslech.
20: Český rozhlas Plus.
21: Z
1: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu agrární komory a původně přitom odhadovala ztrátu o 5 miliard nižší. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé a povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí, online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování nebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. A komise chce taky razantněji chránit děti mladší 15 let. 13 a 14 letí proto budou nově podléhat rodičovské kontrole. A pro děti do 13 let návrh počítá s úplným zákazem sociálních sítí. Dopravní společnost, které loni vykolejili cisterny s benzenem v Hustopečích nad Bečvou, na sebe podala insolvenční návrh. Vyplývá to z justičního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Firma Ostravská dopravní společnost Cargo v dokumentech uvádí, že hlavní příčinou ekonomických potíží je právě nehoda, při které část cistern zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Soud má na rozhodnutí o úpadku lhůtu 15 dnů. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Informovala o tom agentura AFP, šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a ta oznámila, že se Kanada může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se na kilometru 178 srazila 4 auta v levém pruhu. Na místě jsou hasiči, za místem nehody ovšem kolona pokračuje až do zúžení v Brně. Je to asi na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž se zastavují kamiony před Prahou už na 12. kilometru. Levý pruh jede rychleji, fronta se táhne až na pražský okruh za Ořech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasno až oblačno na jeho východě a východě zpočátku ještě zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná dnešní vydání názorů a argumentů.
21: Lídři vládních stran se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Nejvyšší soud USA odmítl Trumpovi snahy zproblematizovat nadcházející volby. Proces aneb kafkovská dohra atentátů z 11. září. Co nejdál od války, kam ruská elita ukrývá své majetky. I to jsou témata, která zaujala autory dnešních, tedy čtvrtečních komentářů a analýz. Provede vás jimi Patricie Polanská.
20: Názory a argumenty.
21: Lídři hnutí ANO, SPD a motoristů sobě se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Výhrady menších koaličních partnerů směřovaly k jednomu z historicky nejvyšších schodků ve výši 389 miliard korun. Podle dohody má schodek klesnout o jednotky miliard. Výhledové koaliční plány jsou ale ambicioznější. Definitivně má návrh projednávat vláda toto pondělí. Do 30. září musí být návrh zákona o státním rozpočtu předán Poslanecké sněmovně. Vše sledoval komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, kterého vítám ve studiu.
22: Dobrý den.
21: Tak kde chce koalice šetřit? Kolik a jak to má být v dalších letech?
22: Kde chce konkrétně šetřit, to nevíme, ale dnes jsme se dozvěděli, že tedy koalice se dohodla na tom, že státní rozpočet projde vládou a projde Poslaneckou sněmovnou. A jak už to tak bývá při koaličních vládách, tak ti menší koaliční partneři musí mít alespoň pocit, že alespoň něco prosadili. Takže jsme se dozvěděli, že ten deficit by měl klesnout řádu jednotek miliard. Očekává se asi zhruba o 3 miliardy nižší vyšší, že by měl být schodek, a když si vezmeme, že třeba výdaje státního rozpočtu plánované na příští rok přesahují hranici 2,5 bilionu korun, což znamená 2500 miliard korun, tak ty 3 miliardy, myslím, že to nebyl úplně heroický výkon pro ministryni financí, aby je našla. Zároveň například motoristé tvrdí, že k většímu poklesu schodku musí přispět to, že budou změněny některé zákony, protože drtivou většinu těch výdajů tvoří takzvané mandatorní výdaje. Oni tvrdí, že během letošního podzimu budou načteny takové návrhy, které umožní v konečném vyúčtování ten schodek srazit o dalších 20 miliard. Takže jsou s tím spokojeni. Co se týče pohledu SPD, tak tam jsme svědky kuriozní situace, která vzhledem k tomu, co už zažíváme v české politice různě, tak nikoho ani nepřekvapuje, byť je to jev unikátní, ojedinělý. To znamená, že SPD má svého ministra obrany a většinou, když máte své ministry ve vládě, tak při vyjednávání státního rozpočtu se snažíte pro ty svoje rezorty získat co nejvíce peněz, tak SPD chtěli naopak, aby peníze na obranu byly ubrány, což jim pochopitelně podle očekávání neprošlo, protože jednak v České republice máme zákon, který přikazuje vydávat alespoň 2% hrubého domácího produktu. Jednak, jak i uznal ministr zahraničí a šéf motoristů sobě Petr Macinka, tak bychom byli jedinou členskou zemí, která neplní ty závazky. Takže SPD alespoň prezentovala veřejnosti, že tedy prosadila to, aby více peněz dostali vojáci, aby více peněz v rámci toho rozpočtu dostali civilní zaměstnanci a tak dále. Samozřejmě opět zmiňovali různé dávky pro Ukrajince, že by se měly snížit a tak dále, ale ten výsledek je takový, že v porovnání se státním rozpočtem na letošní rok, kdy ten plánovaný schodek je 310 miliard, tak narostl o více než 60 miliard, téměř 80 miliard, a že nyní tedy bojovníci za lepší státní rozpočet se mohou chlubit tím, že určitě bude nižší o třeba 3 miliardy a možná o dalších pár desítek, a že v dalších letech by to mělo být ještě lepší, ale i kdyby prosadili své optimistické vize, tak přesto bychom se stále dostávali na deficity rozpočtu výrazně nad 300 miliard korun.
21: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, děkuji.
22: Naslyšenou.
21: Americké listopadové volby do obou komor kongresu, takzvané midterms, nevypadají pro republikány vůbec dobře, a pokud by se naplnily současné prognozy, mohla by jejich prohra opravdu výrazně zkomplikovat další dva roky prezidenta Donalda Trumpa v úřadu. Nejen pokud jde o jeho politiku a legislativní záměry, ale i pro něj osobně. Řada Trumpových pokusů upravit volební pravidla zatím končí u soudů. Více už v komentáři politologa, zahraničně politického konzultanta prezidenta republiky Jiřího Pehe.
0: Výnos Donalda Trumpa, kterým chtěl prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování, byl zablokován nejvyšším soudem Spojených států, přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu. Pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadních pravidel. Trump se pokusil tato pravidla změnit prezidentským výnosem, který podepsal v březnu tohoto roku. Jelikož organizace voleb ve Spojených státech náleží jednotlivým státům Americké unie, rozhodl se využít jedinou federální instituci, která ve volbách hraje významnou roli – americkou poštu. Jednotlivé státy Unie měly poště poskytovat jmenné seznamy a adresy registrovaných voličů, kteří požádali o korespondenční hlasování. Pošta mohla doručení lístku odmítnout, pokud by ten, který stát seznamy nepředal. Bílý dům také nařídil změnit obálky, v nich se volební lístky doručují. Měly mít nový design a schválené čárové kódy, s jejichž pomocí by pošta ověřovala oprávněnost hlasování. Pokud by se v novém digitálním systému pro párování kódu vyskytla jen jediná chyba, pošta mohla vyřadit celý balík hlasovacích lístků, jehož byl problematický lístek součástí. Cílem nových opatření bylo dle Trumpa údajně vyloučení podvodů. Kritici argumentovali, že neexistují důkazy o podvodech v dosavadním systému a že skutečným cílem je co největší zproblematizování korespondenčního hlasování, které více využívají demokratičtí voliči. Řada států Unie i lidskoprávních organizací napadla Trumpův výnos žalobami. Na federální úrovni dle nich může změny, které mají dopady na volby, schválit jen kongres, nikoliv prezident výnosem. Trumpův pokus využít či rovnou zneužít federální poštu tato pravidla obchází. Řada nižších soudů v zápětí Trumpův výnos zablokovala. Bílý dům se odvolával, až vše dospělo k nejvyššímu soudu. Ten nejprve Trumpův výnos zcela neodmítl, ale poté, co spuštění nového systému dočasně zablokovala další federální soudkyně s poukazy na možné technické problémy a nedostatek času, souhlasil, že Trumpem prosazovaný systém nelze využít přinejmenším pro nadcházející volby. Zároveň naznačil, že při důkladnějším posouzení neobstojí z důvodu možné neústavnosti výnos jako takový. Nejvyšší soud nejspíš zohlednil skutečnost, že podle hned několika anonymních oznamovatelů z řad pracovníků pošty nebyl nový digitální systém řádně otestován. Navíc v několika státech už začalo hlasování podle dosavadních pravidel. Zavedení radikálních změn těsně před volbami mohlo vytvořit značný chaos. Kritici upozorňují, že právě o to Trumpově administrativě nejspíš šlo. Nejasný výklad pravidel mohl být využit ke zpochybnění voleb v jednotlivých státech a následným dlouhým soudním táhnicím. Rozhodnutí nejvyššího soudu je pro Trumpa zásadní porážkou. Ten se už na začátku roku pokusil změnit volební pravidla zákonem, který kromě omezení korespondenčního hlasování žádal, aby se voliči prokazovali dokladem osvědčujícím občanství. Tento zákon, známý jako Safe America Act, ovšem uvázl v Senátu, v němž nemají republikáni pro jeho schválení potřebnou kvalifikovanou většinu. Nedá se vyloučit, že se Trump ještě pokusí volby narušit jiným způsobem. Na rozhodnutí nejvyššího soudu reagoval ostrou kritikou soudců, které do soudu prosadil. Jelikož mu v případě, že republikáni volby prohrají, hrozí vyšetřování v řadě kauz, možná impeachment, nedají se z jeho strany vyloučit extrémní opatření. Někteří krajně pravicoví komentátoři ho otevřeně nabádají, aby využil uměle vyvolaných nepokojů nebo skutečnosti, že jsou Spojené státy ve válce s Iránem a vyhlásil v některých státech výjimečný stav, což by konání voleb zmařilo. To by ovšem nepochybně vedlo k velkým občanským nepokojům, takže rozhodnutí nejvyššího soudu je zřejmě poslední tečkou za Trumpovými pokusy průběh nadcházejících voleb ovlivnit.
21: Tolik politolog Jiří Pehe. Připomínky 25. výročí útoků z 11. září nemohly uniknout asi nikomu, ale téměř mimo pozornost zůstala skutečnost, že jeden z hlavních strůjců tohoto útoku stále žije, sedí ve vězení a soud s ním ještě nezačal. Tento proces má skoro kafkovské rysy. Více už v komentáři komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda.
3: Chálidu Šajchovi Mohamedovi je dnes přes 60. Když mu bylo 35, podařil se mu největší kousek jeho života. Skupina atentátníků provedla útok na New York a Washington, který vstoupil do dějin. Brzy poté ale jeho kariéra džihadisty vizionáře skončila. Ale nikoli jeho život. 11. září si spojujeme hlavně s vůdcem Al-Kaidi Usámem bin Ládinem, který zahynul už v roce 2014, jenže nápad na spektakulární útok jeho organizaci měl na starosti někdo jiný, kuvajtský rodák z pákistánské rodiny, který ve Spojených státech získal vysokoškolský titul v oboru strojírenství. K autorství tohoto nápadu na útok pomocí unesených letadel, stejně jako jeho provedení, se připisuje Chálidu Šajchu Mohamedovi a on sám se k této roli hlásil. Je spojován i s dalšími slavnými útoky, včetně toho prvního na Světové obchodní centrum z roku 1993, útoku na noční klub na Bali v roce 2002 nebo neúspěšným pokusem o zničení letadla pomocí výbušniny ukryté v atentátníkově botě. Atentát z 11. září byl z hlediska Al-Kaidi úspěch, ale vyvolal silnou americkou reakci. Američané Mohameda dopadli v roce 2003 ve spolupráci s pákistánskými bezpečnostními složkami v Rawalpindi. Pak strávil několik let v tajných vězeních po celém světě, než skončil na Guantánamu. Proces s ním dodnes nezačal. Jak je to možné? Ukázalo se, že speciální justiční systém, který Američané narychlo vytvořili pro chycené členy Al-Kaidi, byl velmi neefektivní a neustále narážel na řadu vnitřních rozporů a nedotažeností. Činovníci se střídali, advokáti se odvolávali. Sami američtí soudci napadali samotnou žalobu. Poukazovali, že například Mohamed byl ze strany CIA více než 180krát podroben waterboardingu, což právně znehodnocuje řadu jeho přiznání. Oficiální obžaloba na Mohameda byla podána v roce 2008, skoro 5 let po jeho zatčení. Prezident Obama mezitím slíbil zrušení Guantánama a plánoval přesunout Mohamedův proces do New Yorku před civilní soud a porotu. To ovšem narazilo na odpor veřejnosti. Vyskytly se také obavy, že New York by se během řízení mohl stát terčem atentátu, nebo že obžalovaný proces použije k propagaci svých myšlenek. Kongres nakonec přesun teroristů na americké území znemožnil. Mohamedovi bylo jasné, že na svobodu se nedostane. Navíc ho prý trápí řada zdravotních problémů. V roce 2024 se dohodl na přiznání viny, což by znamenalo doživotní vězení bez možnosti propuštění, ale také by se tím vyhnul možnému trestu smrti. Proti tomu vystupuje organizace, která zastupuje pozůstalé po obětech. I za tu cenu, že proces bude doslova nekonečný. Dohoda o přiznání viny mezitím také narazila na nesouhlas obžaloby. Případ má nadále na starosti vojenský soud. Shodou okolností 2 týdny před výročím atentátu bylo stanoveno nové datum procesu s šejchem Mohamedem a dalšími 3 spolupachateli. Konat by se mělo v červnu roku 2028, tedy více než čtvrtstoletí po jeho zatčení. Vzhledem k neustálým tahanicím ani tento termín nemusí být konečný. Khalid Šejd Mohamed zatím zůstává na Guantánamu spolu s dalšími asi 15 zbývajícími vězni, skoro zapomenut, a možná občas závidí Usámovi Bin Ládinovi.
21: Tolik Jan Fingerland.
20: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Komentátor Libor Dvořák, který dlouhodobě sleduje dění v Rusku i na Ukrajině, v následujícím příspěvku sleduje stopu peněz, respektive zaujal ho nejnovější materiál nezávislého serveru Meduza s názvem Co nejdál od války. Ten se zaměřil na zmapování snah rodin ruských politických i podnikatelských elit uklidit svůj majetek do, řekněme, bezpečných států. Evropská komise ostatně už před 3 lety zpracovala právní dokument mířící na rodinné příslušníky oligarchů a dalších osob spjatých s ruskou agresí na Ukrajině.
4: Příkladů bezpečného uklízení rodin a majetků ruských politických potentátů najdeme celou řadu. Jasné je, že imaginární, ale ve skutečnosti faktickou pokladnicí ruských elit se stává arabský svět. Je to logické, protože někdejší západoevropská a americká útočiště jsou dnes příliš riziková, ne-li nebezpečná. Podle investigace Meduzy se konkrétně jedná například o údajnou milenku jednoho z nejvyšších ruských jestřábů, ministra zahraničí Sergeje Lavrova, paní Světlanu Poljakovovou a její dceru. Ty obě získaly občanství Arabských Emirátů. Oficiálně za Poljakovové zásluhy o stát. Navalného fond pro boj s korupcí zase zjistil, že jiný člen strany moci Jednotné Rusko, gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov, zašantročil v Rusku nahrabaný majeteček zase do Dubaje. Jak zjistili nezávislí novináři, členům jeho rodiny patří také elitní nemovitosti v Emirátech, ale prozatím i ve Francii a Monaku. Jejich úhrnná cena jde do 1 000 000 000 rublů. Nezávislý novinář Ilja Davljatčin k řečenému dodává: získat dubajské občanství lze jedině za investice a to zase není tak snadné. Potřebujete předložit nějaké seriózní projekty a vydat konkrétní, a to velké peníze. Což jen podtrhuje, co všechno se muselo stát, než třeba Lavrovovi blízcí získali občanství Emirátů. No a pokud jde, dejme tomu, o rodinu čečenského diktátora Ramzana Kadyrova, zjišťujeme, že jeho soukromé letadlo přistává v Dubaji často. A nepřilétá jim jen on, ale i jeho děti. Opoziční politik Maxim Rezník soudí, že po zjištěních o Putinově paláci na jihu země už vlastně Rusy jen tak nepřekvapíte. Je jasné, že tihle podvodníci a zloději naloupili v naší zemi triliony, tedy opravdu pohádkové peníze, a teď je tedy investují. Nová měřítka těchto zločinů už nikoho nezaskočí. Rozhodující je teď to, aby každý představitel ruského odporu dělal svou práci. Mluvím teď o těch politických silách, které, a o tom jsem přesvědčen, vystřídají loupeživý Putinův režim, říká Maxim Rezník. A člověka jen maně napadne, kéž by měl pravdu.
21: Tolik komentátor Libor Dvořák. Vztahy mezi koaličními stranami jsou navzdory občasným pokusům menších partnerů prosadit se v podstatě ustálené. I spor o rozpočet pro příští rok se schodkem 389 miliard korun je, zdá se, vyřešen. Nad dynamikou vnitrokoaličních vztahů se zamýšlí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
5: Andrej Babiš díky spojenectví s SPD a motoristy získal imunitu, ale také si pověsil na krk dva ožehavé koaliční partnery. SPD vyřešil jednoduchým a velmi účinným způsobem. Tomio Okamura obsadil post šéfa dolní komory. Radim Fiala je předsedou dozorčí rady skupiny ČES. Ministři zemědělství a dopravy za SPD jsou věrnými premiérovými spojenci a Jaromíra Zúnu na obraně dozoruje vládní zmocněnec Jakub Landovský. Tanečky kolem rozpočtového schodku jsou valčíkem pro Okamurovy voliče. Přes snížení humanitární dávky ukrajinským uprchlíkům s dočasnou ochranou do finálového kola nedotančí. Naopak, pokud šéf SPD spolu s opozicí prosadí setrvání současného příspěvku po dobu krátkodobé nezaměstnanosti, deficit se o 5 miliard korun ještě zvýší. Okamura také trvá na ponechání náhrady za mzdu během prvních 3 dnů nemoci, neboli odmítá návrat ke karenční lhůtě. Názory na tento nástroj se různí. Pravice ho v roce 2009 do legislativy zařadila a levice ho o 10 let později zrušila. Teď se o něm opět začalo mluvit, avšak SPD se v tomto bodě ostře postavila proti motoristům. Ti se po oficiálním oznámení schodku ve výši 389 miliard probudili a vzpomněli si na velkoústý předvolební slib, že ukončí Fialu a ohlídají Babiše. Ve svém programu měli dokonce návrat k vyrovnaným rozpočtům. Jejich předseda Petr Macinka prohlásil, že do budoucna je to pořád jejich priorita a proto chtějí pro příští rok škrtnout na výdajové straně kolem 20 miliard. Jenomže tuto úsporu ne a ne najít, jak je k tomu vybídla ministryně financí Alena Schillerová. Mohli by si dupnout, vydírat odchodem z koalice. Nic z toho se nestane, protože Andrej Babiš je prakticky vymazal z politické mapy. Chtějí-li na ní aspoň formálně zůstat, musí poslouchat. Důvodem je muž, který je do sněmovny dostal a nyní je z ní strká ven. Blacklist Filipa Turka se totiž za poslední měsíce plní nevídaným tempem. Dopravní nehoda, policií potvrzené nenávistné příspěvky na sociálních sítích, dětinská jogurtová bitka nebo dezinformace o Iperitu či Fosgenu v šumavských Vozdech. Výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku pozastavil sám Turek a je pravděpodobné, že už se do ní nevrátí. Zatímco Macinka ho dál sveřepě brání, Babiš nad ním zlomil hůl. A aby to pochopilo i malé Robě, obnovil schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Ministrovi zahraničí vzkázal, že nazrál čas, aby přestal střečkovat a začal s Hradem kohabitovat normálně. Nikoli extrémně. Kdyby i to bylo málo, smetl oznámení ministra životního prostředí Igora Červeného, že znečištěnou zeminu u Zhůří bude sanovat firma Dekonta, v níž je minoritní akcionářkou motoristická kandidátka na pražskou primátorku Klára Sovová. Tento úkol premiér svěřil armádě. Motoristé nepostavili v senátních volbách jediného kandidáta a dostanou-li jejich komunální lídři v Ostravě a Praze na frak, bude to definitivní razítko na jejich postavení marginálního doplňku Babišovy vlády.
21: Myslí si komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Jak sanovat státní rozpočet? Nad tím si láme hlavu nejen ministryně financí a přes předvolební sliby se už objevují opatrné návrhy na zvýšení některých daní, například na zdanění tzv. Investičních bytů. Více už v komentáři Martina Fendricha, spolupracovníka deníku Forum 24.
7: Schodek rozpočtu prudce roste a ministryně státní kasy Alena Schillerová hledá, kde sehnat další peníze. Zdrojů je málo. Šetřit je těžké a nepopulární. Nabízí se zvýšení daní. Neslibované zvýšení daní kde? Nápady zní zdanit kratom, hazard, zahřívaný tabák nebo, spozorněme, investiční nemovitosti. A to už by zasáhlo hodně lidí. Nejprve dvě poznámky. První, co je to investiční byt? Jakou to má definici? Kdo má onen investiční byt a kdo vlastní nějaký jiný byt? To nevíme ani my, ani Schillerová. Druhá poznámka. Celá léta čeští politici i ekonomové radí lidem, zajistěte se na důchod, opatřete si nějaký trvalý zdroj příjmů k důchodu. A mají pravdu. Všimněme si, jak všechno zdražuje a jak jsou důchody ořezávány. Makali jste celý život, ale teď vláda bojkotuje, nezvyšuje zásluhu.

0: poctivě vydělané peníze, co je na tom nefér vůči komukoliv. Takový člověk zřejmě značně přispěl na důchody chudším spoluobčanům. OK, dejme tomu, že vláda prosadí zdanění dalších bytů, druhých, třetích, stých. Kolik na tom vydělá? Ekonomové říkají, že jen málo. Podle 3 roky starého oznámení společnosti Dataligence v Česku vlastnilo více než 3 byty 35 tisíc lidí a nacházelo se zde asi 220 tisíc investičních bytů. Aby se zvýšení znatelně odrazilo v rozpočtu, musela by daň vyletět brutálně nahoru na desítky tisíc ročně. Když pronajímáte a zvednou vám daň z pronajímaného bytu, co uděláte? Zvýšíte nájem. Odskáčou to nájemníci. To není všechno. Kdo u nás vlastní nemovitosti? A s nimi i byty navíc. Na jedné straně investoři a velké firmy, ty mohou mít desítky až stovky bytů, ale na druhé straně jsou to hlavně lidé v předdůchodovém či důchodovém věku. Mezi nimi se nachází masa voličů ANO. Domysleli toto marketéři hnutí? Daně z nemovitých věcí se odvádějí obci, ne krajům, ne státnímu rozpočtu. Jak si s tím Babiš poradí? Vezme ty peníze obcím nebo jim ubere jinde? Na druhou stranu je fakt, že my Češi máme velmi nízkou daň z nemovitosti. Průměr v Evropské unii je násobně vyšší. Takže prostor na zvýšení tu existuje. Ale nemělo by jít o byty pro děti, pro rodinu, nemělo by jít o byty pořízené na přilepšení ke starobnímu důchodu. Nebo ano?
1: A příspěvkem Martina Fendricha končí dnešní, tedy čtvrteční vydání Názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Pro a proti.
3: Roste počet lidí, kteří nástroje umělé inteligence používají pro generování nápadů, textů a grafiky, nebo dokonce při umělecké tvorbě. Ochuzuje to veřejný prostor a kulturu, nebo může být AI naopak dobrým pomocníkem v kreativních činnostech? V sobotu 19. září se na festivalu Spotlight Znojmo zeptáme překladatele Viktora Janiše a podnikatele a odborníka na digitální inovace Filipa Dřímalky.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Zákon o státních zaměstnancích vrací prezident do sněmovny. Několik desítek zraněných za sebou nechali noční ruské útoky na ukrajinská města. A další obviněný z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstává ve vazbě, rozhodl o tom soud. Zprávy Martin Matějka. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
6: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
5: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Rusko v noci masivně zaútočilo na Kyjev, Oděsu, Sumskou oblast a Záporoží. Tamní úřady hlásí dohromady několik desítek zraněných, mezi nimi i nejméně 3 děti.
7: Útok vedený ruskými balistickými střelami zaznamenali obyvatelé Kyjeva. Podle tamního starosty Vitalie Klička bylo zraněno téměř 20 lidí, nejméně 7 zraněných hlásí Oděsa, kde drony a raketodrony zasáhly mimo jiné 19-podlažní obytný dům. Jeden člověk zahynul a 15 bylo zraněno v Sumské oblasti a 3 v Záporoží po útoku balistickými raketami. Ruské drony zaútočily i na vlak Oděsa-Dnipro, ale cestující se podařilo včas evakuovat. Ukrajinští politici proto přivítali rozhodnutí amerického kongresu zpřísnit sankce proti Rusku. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3.

0: Měsíce vazbu dalšímu obviněnému z březnového žářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Důvodem jsou obavy z pokračování nebo opakování trestné činnosti a také z útěku nebo maření trestního stíhání. Dopolední jednání bylo podle soudce Karla Gobernace stejně jako v předchozích případech a prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněného.
1: Obviněný dostal na výběr, zda chce cestovat z vazební věznice, kde se nachází, k jednání soudu. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně časově náročnou záležitost, ta eskorta je na více dnů, tak zvolil a preferoval videokonferenci. Soud samozřejmě primárně rozhodování o dalším trvání vazby volí formou videokonference z hlediska hospodárnosti řízení.
0: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. A požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44,29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48,25 haléřů. Cen paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. A vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Na D1 z Prahy do Brna opatrně v zatáčce u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 vyšetřují hromadnou nehodu v levém pruhu. Následně se jede v silném provozu až do omezení na kilometr 196, je to na téměř 40 minut. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 228 se srazila 3 auta, blokují levý pruh, zpomaluje se a výraznější kolona se ale netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se zastavují kamiony před Prahou na 10. kilometru. Levý pruh jede rychleji, fronta se táhne až na Pražský okruh za Ořech a na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy, na řadě pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Dvojky.
2: Co by mohlo zvýšit inflaci? Jak jsme na tom s nezaměstnaností? Kam zamíří ceny ropy? Jaká bude ekonomická spolupráce Evropy a Kanady a jak si může Unie uchovat konkurenceschopnost a nezávislost na Číně? O tom se chystáme mluvit s profesorem Richardem Hindlsem, emeritním rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Jak to vidí?
2: Souhlasíte s odhadem expertů, že Bankovní rada České národní banky dnes ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%?
3: Ano, ten názor je poměrně silný v ekonomické veřejnosti a celkem tomu odpovídá i ekonomická situace. I když ty inflační tlaky tam jsou, ty nepochybně v těch budoucích obdobích ještě jsou letos dvě měnově politická zasedání, jedno myslím 5. listopadu a jedno 17. prosince, pokud si to dobře pamatuji.
2: Takže mohla by se případně sazba zvýšit?
3: Já si myslím, že do konce roku mohla, neříkám, že se tak stane, ale ty inflační tlaky tam jsou, není to vyloučeno. Samozřejmě pro růst ekonomiky to dobrá zpráva není, protože každý růst sazeb a zdražování peněz vlastně zpomaluje ekonomiku. Náš ekonomický růst je takový, docela to jde, abych to řekl lidově, ale mohlo by to být i lepší, asi bychom to potřebovali o něco lepší, ale pořád jsme nad průměrem Evropy. Těch inflačních tlaků je tam celá řada, kromě těch tradičních typu prostě problémy s bytovou politikou, nájmy, vlastnické bydlení, problémy se službami, ve kterých stále pokulháváme, prostě nemáme dost řemeslníků a tak dále, tak v těchto věcech už je to trvalka. Do toho se nám letos přidal Blízký východ, když to mám říct jedním slovem. No ale pak si myslím, že je tam taková nášlapná mina, to jsou potraviny, protože ty vlastně dneska drží inflaci dole, drží dole docela nízko, protože když se podíváme, že seženete máslo někde kolem třeba 20 korun, litr mléka 8 korun, 10 korun, vejce, vzpomeňme si, kde to bylo před 2-3 lety, kdy jsme byli cukr stál, já nevím, 70 korun, tak tohle všechno už je za námi, to máslo, mléko, maso, jsou velmi nízko, ale já si myslím, že tenhle ten rezervoár pro nízkou inflaci se vyčerpal a že to budou právě potraviny asi, které začnou zvedat tu míru inflace výše. Samozřejmě k tomu se přidává už zmíněný Blízký východ, on už to vlastně není úplně jenom Hormuz. Dneska jsem viděl, že se zase dali hodně do pohybu Hutijové, takže to je vlastně takový ten od Saúdské Arábie na východ, oni si tam prostě vyřízli nějaké účty, Hutijové se dají v zásadě považovat za něco, co je vyzbrojováno Iránem, takže se trochu připojili k té kampani, která na tom hormuzském průlivu je, ale ohrožují ten další průliv, který tam je. No a pak si myslím, že ty ceny paliv, energií, ropy, prostě ohrožuje i ta válka Ukrajina, Rusko, protože Rusko vlastně z toho, že dřív měl obrovské zásoby ropy, nebo má je furt, ale tím, že jsou napadány jejich rafinérie a obráceně také na Ukrajině, tak se vlastně Rusko stává paradoxně trošku dovozcem, protože ono v tuhle chvíli ty rafinérské produkty nemá, takže paradoxně i Rusko zatěžuje tu energetickou soustavu hledáním svých zdrojů pro svoje ropné produkty.
4: Teď aktuálně ale ceny ropy klesají, alespoň tedy včera to tak bylo, přispívá k tomu zpráva, že Saúdská Arábie nabízí dodatečné dodávky přes Omán. Myslíte, že je to jenom výjimečný výkyv dolů?
3: Po dnešku si to myslím, protože vlastně se stala teď terčem, nebo taková ta kampaň pokračuje ze spoda Jemeny pod Saúdskou Arábií, pokračuje vlastně ta kampaň proti Saúdské Arábii. Navíc ty výroky se denně mění, jednou je to tak, po druhé je to tak, to jednání asi zamrzlo tuhletu chvíli, jak to vypadá vojensky, si asi netroufá už dneska vůbec nikdo říct, takže z tohohle pohledu si myslím, že to určitě vyřešeno není. Navíc se blíží zimní sezóna, nebo aspoň teda v Evropě, nebo na severní polokouli, kdy bude potřeba topit, kdy bude potřeba také do průmyslu dostat zase znovu energie a tak dále. To znamená, že tady to riziko samozřejmě, a když si k tomu připočteme potraviny, tak se, a to dneska potraviny představují zhruba 17-18% spotřebního koše, potraviny a nápoje tedy, tak se dostáváme do situace, že ta míra inflace je nějakým způsobem vlastně na začátku svého růstu, ty 2% plus minus, které máme teďko, to asi možná nevydrží, takže dneska si myslím, když se vrátím k tomu, co jste se ptal na začátku, dneska banka nic neudělá, bankovní rada, ale u toho, řekněme, 5. listopadu nebo 17. prosince si tak úplně jist nejsem.
4: Když jste mluvil o proinflačních rizicích, jak je to s trhem práce? Nezaměstnanost v Česku v srpnu byla asi 5%, proti červenci se nezměnila, ve srovnání s tím loňským rokem se podíl nezaměstnaných zvýšil asi o 0,5%. To je přiměřené?
3: Tak pořád je to hodně dobré číslo, už to není to 3,5, nebo tak, jak jsme to mývali ještě možná před rokem a půl, před dvěma lety, to už ne, ale těch 5% je pořád velmi nízká inflace, je velmi nízká míra nezaměstnanosti, je podprůměrná z hlediska evropského srovnání. Vede to k nedostatku pracovní síly, i když se to trošku změnilo. Zvyšuje to tak na růst mest, na odborové vyjednávání, na kolektivní smlouvy a tak dále. Čili zvyšuje to tlak na růst mes a samozřejmě růst mes a příliv peněz do oběhu může pochopitelně vyvolat také inflační taky. I když si nemyslím, že míra nezaměstnanosti nebo nezaměstnanost jako fenomén bude tím hlavním tahounem, co by třeba Českou národní banku vedlo ke zvýšení úrokové sazby, i když si nemyslím, že o víc než 0,25, ale dneska to nebude.
4: Teplo podle teplárenské společnosti v příštím roce je zdraží. Proč a jak moc?
3: Tak to všechno souvisí s energiemi. Samozřejmě to teplo vzniká různě. Může vznikat z plynových, může vznikat z parních elektráren, může vznikat z uhelných elektráren, ale nebo tepláren, ale prostě energie jdou nahoru. Bohužel se to opakuje před... Nebude to, aspoň doufám já, že to nebude tak jako v roce 2022-2023, ale energie nahoru jdou. Zatím není vidět úplně to světlo na konci tunelu, že by se ten liv zastavil, a tak se může stát pochopitelně, že i to teplo bude součástí toho, co... I když jsem si všiml, že některé teplárny říkají, že letos ještě nezdraží, zdraží za rok.
4: No a jakou roli teď hrají ceny zemního plynu, protože i ty by mohly přispět k vyšším cenám elektřiny?
3: Když se dostali nahoru rychleji než ropa, než některé další produkty, to si myslím, navíc jejich zásoby tenčí. Prostě ta logistika, nejenom v tom, co se kde vytěží, ale také logistika, ty, řekněme, ta transferová místa jsou velmi ohrožena dneska ve světě. takže pochopitelně nejenom ten nedostatek možná zemního plynu nebo těch příslušných energií, ale také problémy s logistikou můžou být tomu, že se to tak stane a zemní plyn je, myslím, nejvýše za poslední 4 roky, takže to problém asi je.
4: Evropská centrální banka před týdnem podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další 0,25% bodu. Proč?
3: Dneska zvýšil také Fed, jak jsem si všiml, když jsem šel sem, to znamená ve Spojených státech, kde se míra inflace pohybuje nad 3%, se tak děje. Když se podívám na evropskou inflaci, ona je vyšší než u nás. Teď tady nebudeme řešit problém, co je harmonizovaný index cenový a co jsou ty národní indexy, ale míra inflace je v Evropě vyšší než u nás, to znamená, že Evropská centrální banka přitopila nebo pustila trošku plyn směrem nahoru. Na druhé straně si uvědomíme, že třeba rozdíl mezi úrokovou sazbou u nás, která je 3,75, a tím, co dělá ECB v eurozóně, je prakticky 1,5 bodu. Takže je to poměrně velký rozdíl na to, že ty míry inflace, pokud se budeme dívat na harmonizovaný cenový index, tak od sebe zase vzdálené nejsou. Ten harmonizovaný index, či ten společný nebo jednocený pro celou Evropskou unii, je u nás vyšší než ten, který máme jako národní. Takže Evropská centrální banka také tuší. Rizika tuší je FED, jak jsem si dneska ráno všiml ve zprávách, tak ty důvody jsou přibližně stejné, i když asi ve Spojených státech to nebude tolik těmi potravinami jako více energie. My Spojené státy také začínají trpět na nedostatek energií a ropy. Tak z tohohle pohledu si myslím, že ty inflační tlaky jsou asi různé, na co se ptáte, ale jsou. A to je to, proč ty banky přistupují k tomuhle kroku.
4: Ostatně představitelé ECB předpokládají, že úroky porostou ještě letos, že možná k tomu příštímu zvýšení by mohlo jít už v říjnu. Je to podle vás pravděpodobné?
3: No, je to přesně to, co jsem říkal o tom, co se může stát u nás v těch zbývajících dvouměnově politických zasedáních na začátku listopadu a polovině prosince. Možné to je, samozřejmě těžko se to predikuje, protože nikdo neví, co se dneska v tom světě děje. Ten svět je tak, řekněme, jako v pohybu, pokud to řeknu hodně eufemisticky, tak je hodně v pohybu, až příliš, možná na můj vkus trošku, tak z tohohle pohledu to pochopitelně ty obavy ekonomů nebo bankéřů vyvolávat může a to, na co jste se ptal, ten krok ke zvýšení sazeb, to asi logiku má.
4: Možná je překvapivé, že podle Mezinárodního měnového fondu globální hospodářství nečekaně dobře zvládá ten energetický šok způsobený konfliktem na Blízkém východě. Myslíte si to taky?
3: Jo, tak když se řekne celosvětové hospodářství, to je strašně široký pojem. Když si vezmeme Evropu, vezmeme si samozřejmě Čínu, která je dneska asi hlavním tahounem ekonomického růstu ve světě, i když už také ne v těch číslech, jako bylo třeba před 5 lety. Když se podíváme na Spojené státy, na Jižní Ameriku, která si hraje takovou svou vlastní energetickou politiku, protože je to úplně jiný světadíl, tak z tohohle pohledu prostě ty věci možné jsou a to zvládnutí energetiky je velmi odlišné v jednotlivých částech světa. Vůbec se třeba nemluví o Austrálii, a podobně. Málo se mluví o problémech v Jižní Americe, oni tam asi v tom rozsahu úplně nejsou. Trápí se Evropa, tak to prostě je a už to tak trvá 4-5 let.
4: Hned se k Evropě vrátíme, ale světová ekonomika v letošním roce podle Mezinárodního měnového fondu zůstává na cestě k dosažení zhruba 3% růstu. Je to střízlivý odhad?
3: Je to určitě střízlivý odhad, když se podíváme na Čínu, která je nad tím, když se podíváme na Brazílii, prostě to jsou velké státy, které také relativně rostou rychle z nízkého základu. Pořád my jsme zvykli se poměřovat těm evropským číslům nebo americkým číslům, ale tyhle ty země mají obrovský růst a obrovský potenciál a čínská ekonomika zřejmě brzy bude zemí číslo 1 z hlediska objemu ekonomiky, nikoli na hlavu, ale z hlediska objemu asi bude hlavní ekonomikou, tak to prostě je. A jestliže Čína produkuje dneska tempa někde kolem 4, možná i 5%, tak asi jo.
4: Je dobře, že to je hlavní zaklínadlo ekonomů, ten růst. Neměli bychom uvažovat taky o udržitelnosti?
3: No, on to není jenom udržitelnost, ale taky životní úroveň. To už se tak jako velmi často traduje. My jsme si zvykli na tu zjednodušenou poučku, roste nám HDP, klesá nám HDP. HDP příliš nevyjadřuje to, co jak žijeme, co je vlastně našimi prioritami, jakou máme vlastně, jaký máme přístup k životu. Je to číslo. Je to číslo velmi komplikovaně získávat. srovnávané, celosvětově velmi dobře srovnatelné díky národnímu účetnictví, ale málo to vypovídá o tom, co se děje. Já si pamatuju, že jsem u toho tenkrát na tom zahájení byl v Paříži, nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz a francouzská vláda tehdy rozhodli, že se pokusí vytvořit nějakou studii, která ukáže vlastně nakolik růst nebo pokles nebo prostě změny v růstu hrubého domácího produktu vážou na životní úroveň.
4: Na kvalitu života.
3: Našeho života, na kvalitu našeho života. Neskončilo to dobře, byl to prezident Sarkozy tenkrát, který inicioval, já jsem na tom zasedání byl, bylo to s velkou slávou. O dva roky později jsem tam byl také, kdy tam přišli vlastně prezentovat výsledky a bylo to tristní. Ne, že by se neudělala ta práce, Joseph Stiglitz je renomovaný ekonom, ale prostě ono to úplně nejde. To prostě hrubý domácí produkt a systém národního účetnictví je jedna věc a kvalita našeho života je věc druhá. To propojení se úplně nedá udělat a není to nic špatného, tak to prostě ty fenomény v ekonomii jsou.
4: Hostem je dnes ekonom profesor Richard Hintls.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v září stabilizovala, sice se zvýšila, ale méně než se čekalo. Co z toho podle vás plyne?
3: Německo má problémy, které jsou poměrně, řekněme, způsobeny větším množstvím příčin. Když jsme se před chvilinkou bavili o plynu a o ropě a o energetických zdrojích, německá ekonomika je energeticky velmi náročná. Dlouhou dobu žila z levného plynu z Ruska. To byla vazba, která byla v evropské ekonomice a vlastně v celosvětové ekonomice velmi silná. Tato vazba padla. Německo je pořád takovým tím zdrojem chemického průmyslu, těžkého průmyslu, automobilového průmyslu a něco se zadrhlo. Zadrhl se automobilový průmysl, protože dneska vlastně v podstatě Čína ohrožuje nebo ohrožuje, prostě ovládá svět. Uvádí se, že čínský automobilový průmysl, který ještě před 10 lety, si troufnu říct, možná před 15, byl v plenkách, dneska produkuje velmi kvalitní vozy, které dokáží konkurovat evropským trhům. Dnes se odhaduje, že podíl na celosvětové výrobě čínských automobilů je kolem 30%, čili třetina. Zatímco u evropských automobilek, nechme jenom Volkswagen, ale máme další automobilky ve světě i v Německu, tak poklesl na nějakou šestinu. Takže vlastně dneska čínská produkce aut je výrazně vyšší než evropská, nebavme se jenom o Německu. Do toho si přidejme, řekněme, energetickou náročnost, a teď nechme stranou ten plyn z Ruska, ale energetickou náročnost Německa. A já jsem se díval do národních účtů Německa. Oni v podstatě neroste míra investic. To investování zejména do moderních technologií v Německu je, neříkám, že stagnuje, to si netroufnu říct, ale podíváme, že se napomnět, říká se tomu hmotné zdroje investic nebo hrubá tvorba fixního kapitálu vůči hrubému domácímu produktu, Německo moc neroste. To znamená, že pořád řeší tu svoji vysokou náročnost energetickou. Jejich vlajková loď automobilový průmysl teďko trošinku je v defenzivě a asi to tak na nějakou dobu zůstane. A tím pádem vlastně Německo není už takovým tím tahonem, pořád je to největší evropská ekonomika, 4., 5. na světě, nebo možná 3., velmi vyspělá prostě, ale není tam všechno, jak bylo dřív.
4: No, odborníci prý jsou ohledně oživení německé ekonomiky opatrní optimisté, tak já nevím, vy taky.
3: No, já nevím, když se člověk podívá zpátky, tak nechme teď covid, ale když se člověk podívá zpátky 10 let, tak německá ekonomika se s tímhletím problémem potýká poměrně dlouho. Já si vzpomínám na období před covidem, kdy také příliš nerostla, ale podařilo se jí velmi výrazně zlepšit své veřejné finance. Tenkrát zadlužení Německa vůči hrubému domácímu produktu bylo někde kolem 80% a poměrně rychle se jim to srazilo, podařilo srazit na tu maastrichtskou hranici 60%. Pak přišel covid, energetika, krize v dodavatelských řetězích a už jsme byli zase zpátky, ale už tenkrát ta německá ekonomika dokázala tohleto snížení, řekněme zadlužení, přestože neměla, kdo ví, jak vysoký růst, mělo třeba výrazně nižší, než jsme ho měli v té době my. Takže já jsem optimista, neoptimista, ještě před 4 rokem třeba index nákupních manažerů nevypadal moc optimisticky v Německu, tak ta čísla se samozřejmě mění, 4 leta je v ekonomii poměrně dlouhá doba, ale nevím, uvidím, zatím je to pořád taková ta zelená nula, z hlediska růstu HDP, když se o tom bavíme.
5: Jak to vidí?
4: Evropská unie využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně a obchodní deficit, který se dostal do zlomového bodu. To prohlásila včera předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v tom svém každoročním projevu o stavu Evropské unie. Jak to bude chtít dosáhnout?
3: Já se přiznám, že jsem to docela sledoval včera a že jsem z toho trošku na rozpacích. Bylo to takové to trošku je třeba. Je třeba to, je třeba měli bychom. Moc jsem tam konkrétního neslyšel, samozřejmě neslyšel jsem ten projev celý, ale v médiích i v zahraničních se toho objevilo hodně, ještě dneska ráno to vlastně je pořád prezentováno. Není mi z toho patrno úplně jak. Je to takový ten projev o stavu Unie v uvozovkách, ve kterém se taky nemusí úplně říkat všechno, co se bude dělat a jak se to bude dělat, ale trochu jsem tam z toho nevyporozuměl, co by se mělo dít. Pravdou je, že dneska ty světové mocnosti, řekněme, ty dva hlavní póly v ekonomice jsou Čína a Spojené státy. Není to Evropa, přestože má víc obyvatel Evropská unie než Spojené státy, má jich méně než Čína. Není to Evropa, je to Spojené státy. To vymezování se vůči Číně je pochopitelně možná trošku problém. Čína také hraje svoji celní válku, což cítíme na tom, že se nedaří vyvážet některé věci do Číny v potravinách a jsme na začátku v té debatě, kde jsme byli, protože ten přebytek potravin snižuje ceny v Evropě a jedním z důvodů jsou čínská cla na třeba evropské maso a tak dále, takže se masem zaplavuje dánské maso, španělské maso, možná i německé maso a snižuje to ceny. Nicméně z toho, abych se vrátil k tomu, co se včera odehrálo, jsem z toho byl takový trošku měli bychom, jak jste říkal, nebo je třeba. Vůbec jsem nepochopil, co to mělo být s tím článkem 4 o kolektivní nebo možnosti vyjednávání o kolektivní obraně, tak jsem nepochopil, tak je na to nebo není na to, bude nové na to v rámci Evropy, nebo je to takový blok vůči tomu, co dělá americká administrativa. Trošku jsem z toho nebyl moudrý, se přiznám.
4: Podle serveru Politico von der Leyenová zaskočila země Evropské unie slovy o přidruženém členství Kanady. Jakou by mohlo mít podobu a co by to Evropanům přineslo?
3: Já vůbec nevím, jestli takový institut existuje, tím, že tam přijel kanadský premiér, tak viděli
4: je
3: jsme...
4: Je to novinka.
3: Zachytil jsem, než jsem ráno odcházel sem, že okamžitě reagoval prezident Trump, který opět vytáhl svoji vlajkovou loď, to jsou cla.
4: Že pohrozil, řekl, že je to akt nepřátelství.
3: Akt nepřátelství a pohrozil Kanadě vysokými cly, tak to zas nebude úplně mít dobrý dopad na akciové trhy prostě a na situaci, být třeba jenom přechodně. Já nevím, co je přidružené členství, neslyšel jsem to nikdy, že by někdo byl. Je to určitý takový možná vzkaz do Spojených států, do Washingtonu. Možná je to nějaká snaha rozšířit Evropskou unii, která má dost svých problémů, tak já nevím, co to je.
4: No ale myslím, že ekonomická dohoda nebo obchodní dohoda už existuje a navíc jsou různé dvoustranné smlouvy, čili ono to, ekonomický smysl by to dávalo.
3: Asi by to dávalo, ekonomika Kanady je velmi vyspělá na to, že Kanada nemá doví kolik obyvatel, je to obrovská země s obrovskými možnostmi, nerostné bohatství prostě a tak dále, takže Kanada je hráč samozřejmě ve stínu Spojených států, ale víme, jak ty dohody jsou někdy komplikované, jak jsou na dlouhou tráť a nevím, taky je tam ta vzdálenost trošku mezi Evropou, ono samozřejmě ta, řekněme, gravitační síla toho, kde jste a kde chcete prodávat, také hraje roli, je to přes oceán, tak nevím, ale trošku jsem z toho včera nebyl úplně moudrý.
5: Jak to vidí?
4: Dnes má návrh státního rozpočtu projednat tripartita a znovu koaliční rada. Co o těch jednání lze očekávat?
3: Hodně slov, málo výsledků, bych tak si troufil odhadnout na ta situace. Dneska asi není nikdo, kdo by byl spokojen s tím saldem 389 miliard. Ti jedni říkají, že to prostě jinak bez toho nejde, ti druzí říkají, že je to špatně, ale neříkají nic, co by se s tím dalo udělat a ono toho také moc takhle v krátké době udělat nejde. Takže nevím, tripartita bojuje proti, řekněme, snížení sociálních dávek, proti snížení podpory nezaměstnanosti, prostě proti sociálním aspektům toho, nebo tak, jak je rozpočet této chvíli nastaven, ještě nebyl ani ve vládě, nebo nebyl schválen ve vládě, tak odbory bojují za sebe, ale ona je ta situace taková, že všichni jedním dechem říkají, snižují ten deficit, ale ať se to nedotkne mě. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to jednání nejenom dnešní tripartita, ale i ta koaliční schůzka, řekněme celý ten další proces, který provede nakonec definitivní podobě státního rozpočtu, toho příliš nepřinese. To saldo těch 389 proponovaných miliard se asi trošku sníží, ale budou to, nevím, jednotky, 20 miliard, nevím.
4: Tak třeba opoziční starostové nezávislí tvrdí, že zrušením populistických dárečků by se ten deficit snížil třeba o 50, možná 70 miliard. Co si o to myslí?
3: No, pořád se bavíme o výdajové stránce. Jo, to je vlastně, když se vrátím k té tripartitě, tak i tripartita prohlásila, že vlastně škrty na té výdajové stránce tuhle situaci nevyřeší. Čím dál tím silnějším hlasem zaznívá, že prostě bez celkové reformy, a už to dneska říká spoustu ekonomů, i
4: daňové
3: politiku. Daňové, ale teď nemyslím jenom daně a nemyslím jenom daně z příjmu osob, třeba nebo právnických nebo fyzických, ale to máte také odvody sociální, zdravotní, nemocenská a tak dále. Bez celkové revize tohodle toho systému si myslím, že to nepůjde. K tomu je potřeba vůle, odvaha, ta tady chybí, protože to možná může být poukázka na porážku ve volbách, ale já si myslím, že k té situaci to pomalu směřuje a že je jenom otázka času, kdy se najde někdo hrdinský a k tomuhle kroku přistoupí. Když se podíváme na naše, řekněme, celkové daňové a odvodové zatížení je nižší než je průměr, ne výrazně, ale je nižší. Nechci teď připomínat třeba severské země, protože zase jich Evropy má úplně jiný režim a dluhovou pást a tak dále, ale myslím si, že to směřuje postup a ten názor sílí, směřuje to k tomu, že se do toho bude muset hrábnout, vzít tušku, gumu a papír, abych tak řekla, začít počítat.
4: No, možná už to zaznělo, že vláda má rozpočet schválit teď v pondělí.
3: Myslím, že
4: v
3: pondělí.
4: A už taky jsme řekli, že proti tomu vysokému schodku protestovaly i ty menší koaliční strany. Tuším, že SPD teď požaduje nějakých 7,5 dolů z rozpočtu obrany. V jaké podobě tedy čekáte, že bude ten rozpočet schválen? Vy jste řekl, že možná o pár miliard
3: asi
4: se
3: sníží. Asi tak, bych to viděl, tak 389 to nakonec možná nebude, tak to bude 365, nebo nevím, to mě nikdo nebere teďko za slovo, ale prostě to, co my bychom potřebovali, je skutečně významný zásah a každá úprava v tom rozpočtu, a teď to neberu politicky, protože to především v tuhle chvíli politický boj, ale každá úprava toho rozpočtu vyžaduje úpravy na výdajové i na příjmové straně a to bez určité odvahy nepůjde, protože i škrtání výdajů má své limity a stejně tak vlastně růst příjmu, to znamená změny možná daňového základu nebo daňových pravidel vyžadují určitou odvahu a také určitý čas, protože ty daně se nemůžou měnit každý týden, to vyžaduje také nějakou přípravu. Říká se, že ten poměr je tak třeba 40-60 příjmy výdaje, jako jenom z té výdajové strany to nebude a všechno to, na co se setkal dneska tripartita, pondělní zasedání vlády, dnešní koaliční rada, je pořád o těch výdajích, není to o příjmech.
4: Naším hostem byl bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindl. Moc děkuju. Naschledanou.
3: Krásný den, děkuju také.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: 13 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel podepsal novelu stavebního zákona, informoval o tom Hrad. Novela počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Prezident podepsal i zákon, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují a měly by tyto spolupráce se co nejtěsněji rozvíjet v mnoha strategických oblastech. V Evropském parlamentu to prohlásil kanadský premiér Mark Carney a současně uvítal včerejší návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přidružené členství jeho země v Evropské unii. Zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce společně vytvořit třetí mocenský blok, který jim má konkurovat. A bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane ceny na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Od sazeb se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. O budoucí podobě skladu společnosti Amazon dnes rozhodnou na svém jednání zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Poblíž obce má vyrůst překladiště, ve kterém má pracovat 1700 zaměstnanců. Záměr už dříve představili zástupci Amazonu veřejnosti i vedení obce. Investoři mají v případě odmítnutí velké stavby připravené řešení s menšími skladovacími halami. Vybudování dvou z nich jim už teď umožňuje dříve schválený územní plán obce. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za Mřížem je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Dnes vyslechl posudek psycholožky, ta osvobození nedoporučila. U Navrátila podle ní zůstává porucha osobnosti a nikam se neposunul. Podle vedení věznice navíc nedodržoval pravidla nápravného programu a k projednávání případu se soud vrátí v listopadu. Navrátil se odpikává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. V roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil. Na doživotí. Na D1 z Prahy do Brna zase zdem na Domašov z kilometru 177 popojíždí kolona, pokračuje do omezení v Brně, je to celkově na 35 minut. V koloně navíc řeší dvě nehody na kilometrech 178 a 188, vždy je to v levém pruhu. Na D1 z Brna do Ostravy zase zdem na Vyškov západ z kilometru 225 pojedete krokem. Na 228. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, zpoždění 15 minut a pomalu narůstá. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasno až oblačno, na jihovýchodě a východě ještě zataženo. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda plus.
6: Dobrý den, ve čtvrtek 17. září vítejte ve Vědě plus, našem pravidelném magazínu o tématech spojených s vědeckým bádáním, co vám dnes nabídneme. Stejně jako existuje první pomoc při fyzickém zranění, nově se v Česku učí i první pomoc pro duševní zdraví, co tedy obnáší kurz první psychické pomoci. Jak přesně odrážejí podobu světa současné mapy? Proč se má po téměř půl století užívání změnit takzvané Mercatorovo zobrazení světa, jak se to promítne do geopolitiky. A vědci zkoumají, jak efektivně uchovat genofond meruněk či broskvoní Mendelu. Zmrazit je na horší časy? Co to obnáší? To bude naše téma také ve Vědě plus. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
5: Věda plus.
6: První pomoc už dávno neznamená jen obvaz, resuscitaci nebo zlomenou ruku. Nově se lidé v Česku učí také, jak reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví totiž přišel s kurzem první psychické pomoci. Lidé se v něm učí rozpoznat duševní obtíže, citlivě o nich mluvit a včas nasměrovat člověka k odborné pomoci. Program vychází z australského Mental Health First Aid, který funguje už ve víc než 50 zemích světa.
7: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
8: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
7: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Otázkou typu, chceš si vzít život? Rozumím tomu správně, že plánuješ sebevraždu.
8: To znamená, že se ptáme konkrétně a to slovo nebo ten čin vyslovíme.
7: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života, o sebevraždě, o tom vlastně hrozně těžkém tématu a pokud zjistíme, že ano, plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
9: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat.
7: My v tom kurzu vysvětlujeme i takovýhle extrémní záležitosti, jako je hovor s někým, kdo si chce vzít život, kdo třeba přemýšlí o sebevraždě. To doufáme, že ti lidi nebudou potřebovat v tom běžném životě, ale je dobrý být připravený i na tady ty velmi těžký témata, který duševní onemocnění například přináší.
9: Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci pracovníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
7: Ten program je sestaven z takových tří komponentů. Prvním je manuál, jak v tištěné, tak PDF verzi. Pak je to přístup do e-learningu, ten je velmi jako interaktivní, kde člověk doopravdy vidí, co se tam děje nebo jak ty příznaky vypadají na jedincích a jak tu pomoc poskytovat. A třetí částí je seminář nebo webinář s lektorem na 6 hodin, kde si vlastně všechno zopakujeme a vyzkoušíme si ty jednotlivé rozhovory a jak to vlastně vést, jak poskytovat tu první pomoc pro duševní zdraví.
9: Stejně jako u fyzické první pomoci má i tady účastník kurzu dostat jednoduchý a ověřený postup, kterého se může v náročné situaci držet, vysvětluje výzkumnice Lucie Derumo-Steinerová z Národního ústavu duševního zdraví.
10: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba, protože se uvádí, že v České republice, ale i jinde ve světě, jeden z pěti, občas i jeden ze čtyřech lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
9: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnic na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí, vysvětluje Steinerová.
10: I tady vlastně platí, že stejně jako u těch fyzických nemocí, čím dříve se problém podchytí a řeší, tím dřívější je uzdravení. Což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity a nebude to mít vliv na fungování toho člověka i v ostatních oblastech.
9: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Český rozhlas.
11: Psychické problémy nejsou vidět, ale jsou stále častější. Nevyhýbají se ani studentům vysokých škol na začátku akademického roku. Právě proto teď míří na brněnské univerzity putovní kampaň Říct si o pomoci je normální. Do Brna zdravím ředitelku neziskové organizace Modrá linka Terezu Musilovou. Vítejte, dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Proč svou kampaň startujete právě na akademické půdě? Jsou psychické problémy vysokoškoláků něčím specifické?
12: Vysokoškoláci mají nějaké specifické obtíže a to samozřejmě s nějakou výkonností, očekáváním od sebe, očekávání od rodičů, očekávání od pedagogů a často nám na krizové linky volají s tím, aby se nějak zorientovali v tom, jak to mají a jak studium zvládat. Proto jsme se rozhodli, že putovní kampaň zahájíme právě na univerzitách v Brně.
11: Ačkoliv tedy duševní obtíže nejsou na první pohled viditelné, tak vy na právě Mendlovu a pak i Masarykovu univerzitu v Brně v příštím týdnu přivezete hned 5 figurin, které je prezentují, které tedy mají nějaké duševní potíže. Můžete o tom říct něco bližšího, jak to vypadá?
12: Děkuju. My jsme se rozhodli udělat destigmatizační kampaň na téma krize a říct si o pomoci normální, právě proto, že krize se týká nějaké fázi každého z nás. A někdy máme velmi zahlcující myšlenky, které si necháváme, ale zároveň víme z našich zkušeností, že právě sdílená krize a říct si o pomoc dost pomáhá tomu, aby se ty krizové situace zvládly, aby se lidem nějak ulevilo, aby našli zdroje pro to, jak si pomoci, případně aby se nakontaktovali na nějaké další pomáhající organizace. Proto jsme chtěli přinést tuhle myšlenku, že každý z nás někdy potřebuje pomoc a je v pořádku říct si o to odborníkům.
11: No a ještě k těm figurínám. Oni pak po univerzitách zamíří i do brněnských nákupních center, kde bude kampaň pokračovat. Počítám, že vlastně bude otevřena veřejnosti. Proč právě nákupní centra, která to mají být?
12: Je to tak, chtěli jsme, aby právě proto, že krize se někdy týká každého z nás a každé věkové skupiny, aby jsme tuhle myšlenku říci o pomoc to mohli přinést široké veřejnosti, jak studentům, dětem, tak mladým dospělým lidem, kteří jsou třeba seniornějšího věku. Proto jsme se rozhodli to udělat tak, že navštívíme právě univerzity, nákupní centrum a skončíme kampaň ve volnočasovém centru Lužánky, kde navštěvují to centrum rodiče i děti, tak aby se tahle myšlenka, že říct si o pomoc je normální, dostala úplně k široké veřejnosti, protože krizové služby fungují pro lidi bez omezení věku, tématu a podobně, tak jsme potřebovali, aby jsme to dostali k co nejvíc lidem.
11: Vy jste říkala, že vlastně někdy stačí si s člověkem o těch jeho problémech popovídat, jak často se s tím setkáváte? Můžeme v takovém případě mluvit třeba opravdu o nějaké duševní krizi?
12: Máme tu zkušenost, že někomu skutečně stačí jeden hovor, jeden chat, jeden kontakt s odborníkem a dostane nějaký náhled na to, jak mu je a že ho někdo slyší a že uznává, že jeho potíže existují a najde s ním nějaké zdroje, jak je zvládnout. Někdy stačí jeden kontakt. Některé obtíže jsou náročnější a je potřeba těch kontaktů víc nebo nějaká další návazná odborná pomoc. Ale ve chvíli, kdy člověku není dobře a je na to sám a nemá k dispozici třeba někoho blízkého, je právě důležitý, aby se včas si řekl o tu pomoc.
11: No, vy asi jste nejpovolenější, protože na vaši modrou linku se každoročně obrací kolem 25 tisíc lidí. Řekněte, proměňují se ty problémy, které je trápí?
12: Modrá linka funguje asi 33 let a ta náročnost té práce velmi stoupá a obtíže, s kterýma se na nás lidi obrací, jsou vlastně stále náročnější. Bavíme se často o nějakým sebepoškozování, ztrátě smyslu života, opravdu velmi náročných životních situacích. Bohužel v tuhle chvíli jsme zhruba statisticky, že zhruba 4 hovory denně jsou o sebevražedných myšlenkách, takže lidi se opravdu obrací na nás s velmi závažnýma obtížema.
11: Co je k tomu přivádí? Může tam být i třeba nějaká genetická zátěž, ale jsou to třeba potíže v reálném životě, těžko víc penězi, nebo co je vlastně trápí, co jsou ty problémy, které je přivádí až k myšlenkám na sebevraždu?
12: Ty důvody jsou opravdu velmi široké. Někdy je to právě ztráta smyslu, ztráta někoho blízkého, neschopnost pomoci vlastními zdroji. Jsou lidi, kteří toho spoustu zkusili a zatím to nezafungovalo, ale vede často nějaká naděje, že něco přeci jenom zafunguje. Tak jsme rádi, že i v takhle těžkých chvílích se obrátí na někoho, kdo je tou nadějí může provést.
11: Jak tedy na stres, nejistotu, osamělost? Existuje nějaká univerzální rada na různé druhy duševní nepohody? Jak jsou vlastně vaši operátoři na té lince vedeni nebo co používají? A je to vhodné si říci takhle otevřeně, že to může vlastně říct každý z nás?
12: No. Tam si, že bohužel neexistuje žádná univerzální rada, že je důležitý, aby jsme každý z nás hledali to, co nás těší, to, co nás baví, měli čas na svoje blízké, budovali blízké vztahy a využívali svůj potenciál a ve chvíli, kdy se dostaví nějaká nepohoda, tak aby v tom člověk nebyl sám. Univerzální rada bohužel nefunguje, nicméně je spoustu věcí, které pro sebe můžeme dělat, ať od těch základních věcí dobře jíst, dobře spát, až po ty další. A tak, jak jsem říkala, budovat si blízké vztahy, věnovat si něčemu, co nás baví.
11: No, nedarmo se říká sdílená starost, poloviční starost. Tak o tom jsme mluvili s Terezou Musilovou, ředitelkou organizace Modrá linka. Děkuju moc krát, naslyšenou.
12: Děkuju moc krát, mějte se moc hezky. Naschledanou.
13: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Dlouhé sledování počítačové obrazovky nebo mobilů, klimatizace, ale třeba také řasenky. To všechno může ovlivnit vznik syndromu suchého oka. Podle odborníků je to stále častější problém, se kterým se potýká asi 10% lidí a skoro polovina žen nad 50 let. A přitom existuje způsob, jak tomu aspoň částečně předejít. Jak v rozhovoru Evy Kézrové říká přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Pavel Studený, stačí se držet zásady 20-20-20.
14: Doporučujeme pacientům tzv. Pravidlo 20-20-20. To znamená, že po 20 minutách práce u počítače 20 vteřin ten pohled od monitoru odklopit a dívat se na předmět, který je minimálně 20 stop, to znamená že třeba 6 metrů, jako by dívat se do dálky.
15: V čem je problém dlouhého dívání se na monitor anebo do mobilu?
14: Naše nároky na oko jsou v současné době extrémní, řada z nás prostě pracuje s počítači, s tablety, s mobily a jak se člověk hodně soustředí, tak méně mrká. Je zjištěný, že vlastně ta frekvence mrkání se významně snižuje, tím pádem oko vlastně osychá a i vlastně prostředí, ve kterém pracujeme, tak je náročnější, protože často máme klimatizované místnosti, kde je suchý vzduch, takže to všechno vlastně přispívá k tomu, že v zásadě můžeme mluvit o epidemii tohoto onemocnění.
15: Jak má tady oko správně fungovat, aby nebylo suché?
14: Tak je důležité, aby to složení slz bylo optimální, to znamená, aby tam byla jak vodná složka, která je tvořena slznou žlázou, a potom je důležitá i tuková složka slzního filmu, která je tvořena takovými drobnými žlázkami ve víčkách, takzvanými majbomskými žlázami. A třetí taková podmínka, aby slzy dobře fungovaly, je, že musí být i dobré postavení víčka v poloze k oku, protože ty víčka vlastně roztírají právě slzy po oku.
15: Podle odborníků zažívá syndrom suchého oka skoro každý desátý člověk a téměř polovina žen nad 50 let. Čím to je? Hrají tam roli třeba i řasenky, které celý život používají?
14: Trošku to spolu souvisí, ale nikoliv kauzálně. Ta příčina, proč to mají ženy po menopauze, nebo to můžou mít i ženy třeba, které užívají některé typy antikoncepce, jsou právě ty hormonální změny nebo úroveň vlastně těch hormonálních látek v těle, které ovlivňují produkci těch slzných žláz. Jak to souvisí s malováním je to, že pokud to oko už samotné je v nějakých limitních formách, kdy prostě třeba ta zátěž na něj díky tomu, že slz je tam málo, tak už je vyšší, tak potom oni hůř třeba snášejí to malování, nebo naopak zase podráždění těmi šminkami může vyvolat nějaký problémy se slzením. Ale není to tedy příčině, že by malování vyvolávalo suché oko, to určitě ne.
15: Mnozí lidé používají kapky pro zvlhčení oka ještě předtím, než cítí nějaký problém. Je to dobrá cesta?
14: Určitě ano. Já si myslím, že tohle je docela pozitivní trend, že lidi se starají o ty oči. Co je tam důležitý, ty umělé slzy v zásadě neřeší příčinu. Oni vlastně jakoby reagují na změny, které s tím okem jsou spojeny, doplňují tu vlastní tvorbu slz a je to teda v podstatě léčba dlouhodobá. Tak je potřeba, aby do toho oka nepřicházely další chemické látky, které jsou v některých těch kapičkách obsaženy. Čili je důležité, aby v lékárně, když si kupují umělé slzy, aby to byly přípravky bez konzervačních látek. Což je poměrně jakoby důležitá věc, proto aby si vlastně sami těmi kapičkami ještě tu situaci nezhoršovali.
15: Doporučuje Pavel Studený, přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. Eva Kézrová, Český rozhlas.
16: Co když jednou nebude kde pěstovat některé české meruňky nebo broskvoně? Vědci z Mendelovy univerzity proto hledají způsob, jak jejich genetické dědictví uchovat mimo dosah sucha, nemocí a měnícího se klimatu, dokonce v kapalném dusíku. Zároveň zkoumají, jestli přitom dokážou ovocné dřeviny zbavit některých virů a dalších patogenů. Více si řekneme s biotechnologem a ovocnářem ze zahradnické fakulty Mendelu Tomášem Kišem. Dobrý den.
17: Dobrý den, prajem.
16: K čemu vlastně genofondy ovocných dřevin slouží a proč je důležité je uchovávat?
17: Tak genofondy ovocných druhů a všeobecně všetkých rastlin slouží na to, aby se zachovávaly všetky v podstatě alebo čo nejširší variabilita daného druhu. Takže není to iba o tom, že my jsme uchovávali nějaké konkrétné odrody, ale snažíme se o čo najširší variabilitu v rámci toho druhu, aby jsme uchovali na nějakém místě.
16: Jaké druhy a odrůdy ovocných stromů dnes v genofondu máme? Jsou mezi nimi takové, kterým hrozí, že z běžného pěstování úplně zmizí?
17: Úplně z běžného pěstování asi nie, protože v rámci České republiky máme v těchto genofondových položkách máme v podstatě všechny ty hlavné druhy, které jsou nejpěstovanější v rámci České republiky, takže to jsou například jabloně, hrušně, broskvoně, meruňky, švestky a například višně, čerešně, ale potom jsou tam aj také ty méně tradičné ovocné druhy, které jsou také jako takzvaně minoritné. Tam můžeme mať například bobulové ovocie, rybíz, maliny, černice, ale taktiež potom aj kdoulone, alebo hloch, rakitník a tak ďalej. Takže je to veľké spektrum rôznych ovocných druhov, ale vyslovene im nehrozí, že by vlastne skončilo ich pestovanie tuto v Českej republike v nejakej dohľadnej dobe.
11: No, ale přibližte mi, jak sa vlastne tie genetické zdroje tedy uchovávají? Co taková péče o genofond vlastne obnáší?
17: Takže momentálne sa tieto genofondové kolekcie uchovávajú formou in vivo, takže oni sa pestujú v rámci nejakej parcely, kľudne ako sad, keď sa jedná o nejaké drevinné formy. Takže si môžete predstaviť ako nejaký sad, kde sú vysadené rôzne odrody tohto daného druhu. Takže aj čo sa týka potom tej starostlivosti, tak ona môže byť pomerne náročná, pretože takéto stromy alebo kry napríklad vyžadujú nejaký každoročný rez, vyžadujú nejakú ochranu, závlahu a kultiváciu napríklad v medziradie alebo v riadku. Takže je to v podstate taký ako keby sad, ale není primárne napríklad na tú produkciu, ale na to uchovanie tej variability v rámci toho druhu.
11: No a vy práve hľadáte spôsob, jak tyto genetické zdroje uchovať v kapalném dusíku. Tak to by fungovalo jak, nebo co si pod tím máme predstaviť?
17: Áno, presne tak. Jedná sa vlastne o nejakú ideu dlhodobého uchovávania týchto ovocných druhov. A znamená to, že ono to v podstate nie je jednoduché namočenie celej rastliny do kvapalného dusíku a takéto uchovávanie, ale my najprv musíme ten daný ovocný druh alebo odrodu, tú rastlinku, previesť do in vitro podmienok, takže to je vlastne pestovanie rastlín na nejakom umelom živnom médiu v laboratóriu. Tradične sa to dá vidieť napríklad v tých nejakých pohároch a potom sa odoberú tie rastové vrcholky, takže to je taká tá najmladšia časť tej rastliny a táto sa potom ponára do tekutého dusíka. A tam tiež neprežijú všetky bunky, prežijú iba tie, ktoré sú nediferencované, takzvané meristematické, sú tie, ktoré sa nachádzajú v tom úplnom vrchole toho rastového vrcholu a tieto majú určitú vlastnosť a to, že potom dokážu prežiť tieto veľmi nízke teploty a my ich potom môžeme znovu zregenerovať, čiže znovu z týchto buniek vyrastú nové rastlinky v in vitro podmienkach a môžeme ich znovu previesť do tých vonkajších podmienok.
11: I třeba po desítkách nebo stovkách let by to šlo?
17: Presne tak. Takže my v podstate odstránime všetky tie vonkajšie vplyvy, ktoré sú vlastne v tom prostredí, uchovávame tie rastliny v tekutom dusíku, v nejakej nádobe a môžeme ich tam teoreticky uchovávať nekonečne dlho.
11: No a já jsem říkala, že zkoumáte i to, jestli by šlo vlastně vyšlechtit takové odrůdy, které by byly odolnější vůči změně klimatu, tedy suchu nebo přílišnému horku či nějakým chorobám, tak půjde to? Jaké jste fáze?
17: Touto metodou ako keby mrazenia toto nepůjde. Můžeme například ozdravovať tieto jednotlivé položky od určitých patogénov, napríklad vírusy a fytoplazmy. To sú také patogény, ktoré sa nachádzajú priamo v pletivách a nedokážu potom prežiť tieto nízke teploty. Ale čo sa týka potom toho šlachtenia na tie zlepšené podmienky, alebo tie zhoršené podmienky, pardon, tých klimatických zmien, tak na to potrebujeme práve tie genofondy, kde my sledujeme, ako sa tie jednotlivé odrody alebo tie genetické varianty toho druhu chovajú a potom môžeme vyberať tie, ktoré sú práve odolnejšie, ktoré sa chovajú lepšie, ktoré sú napríklad rezistentné voči patogénom a s týmito napríklad krížiť tie naše klasické odrody a týmto vyšlachtiť nejaké nové, ktoré budú odolnejšie.
11: O tom, jak vedci uchovávajú genetické zdroje ovocných stromov pro budúcnosť, sme mluvili s Tomášem Kišem ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Ďakujem moc krát, naslyšenou.
17: Taky ďakujem, naslyšenou.
11: Valné shromáždění OSN začátkem září schválilo rezoluci o nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách světa mapami, které by přesněji odrážely skutečnou velikost jednotlivých zemí. Dokument předložily africké státy s cílem vyvrátit vnímání svého kontinentu jako méně významné oblasti. Jaké dopady to bude mít z pohledu kartografie, to probereme s Janem Ptáčkem, kartografem a šéfredaktorem Kartografie Praha. Vítejte ve Vědě Plus, dobrý den.
18: Dobrý den a hezké odpoledne všem posluchačům.
11: OSN doporučila širší používání projekce Equal Earth. Jde podle vás, co by kartografa, o skutečně nějakou významnou změnu ve vnímání světa, nebo je to takové symbolické gesto?
18: No, pro mě jako pro kartografa moc významnou změnu nejde a vnímám to a po diskuzích třeba s mými kolegy kartografy můžu říct to trochu zobecnit, že jedná se opravdu spíše o jako politické gesto. Hmm. Ty diskuze, které zobrazení používat pro zobrazení celého světa v rovině probíhají a do dneška a Mercatorovo zobrazení samozřejmě velice často probíráno.
11: No, používá se víc než 450 let, tak je na něm něco tedy špatně nebo nepřesně, co by se mohlo právě zdát, že se to musí nějak změnit?
18: Tak špatně, to bych asi úplně neřekl, ale jak jsem říkal, ono není úplně vhodné pro mapy celého světa, zejména pro politické mapy celého světa. Mercatorovo zobrazení, ano, je ze 16. století, vytvořil ho vlámský kartograf Gerhard Mercator a vytvořil ho jako úhlojevné. To znamená, že to zobrazení zachovává úhly, což bylo tenkrát velmi důležité a využívalo se především mořeplavbě. Ta mapa byla velmi populární. Díky tomu, že zachovává úhly, tak v počátcích letectví taky byla velmi používána, ale dneska samozřejmě tyhle ty účely už jsou velice marginální.
11: Já se právě ptám i na dobu vlastně současnosti digitálních map v mobilech, jestli

0: nicméně ten tvar toho území, které zobrazujete, tak zůstává zachovaný. Proto vlastně je používáno a všichni dobře víme, že ty digitální mapy používáme především ve velkých měřících, kdy si opravdu zobrazujeme města, velice podobné mapy, kde vlastně to zkreslení nehraje vůbec žádnou roli. Tam se dokonce dá mluvit o tom při těch největších přiblíženích, že vlastně to zobrazení nijak neskresluje. Samozřejmě, ať už se budeme bavit o Google mapách nebo jiných zobrazeních, při tom oddálení na celý svět, tak pak samozřejmě se zase vracíme k tomu, že ten svět je velice zkreslený od rovníku k pólu.
1: Ano. No, vy jste říkal, že je to takové politické rozhodnutí z vašeho pohledu. Může ta změna mapového zobrazení ovlivnit způsob, jakým lidé vnímají význam jednotlivých částí světa, že teď třeba se ukáže Afrika jako mnohem důležitější na základě změny té mapy?
0: Osobně si myslím, že určitě, že je dobré na to upozornit, že ten svět přece jenom, pokud zase budeme používat to Mercatorovo zobrazení, ale na druhé straně na mapách světa, v atlasech se s ním setkáváme velice zřídka, používají se většinou jiná zobrazení, ale myslím si, že já osobně to považuji za vhodné, že vlastně ta rezoluce OSN na to upozornila a určitě vlastně tu diskuzi vítám směrem vlastně k široké veřejnosti.
1: Tolik Jan Ptáček, kartograf, šéfredaktor Kartografie Praha, se kterým jsme mluvili právě o nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách světa těmi, které by přesněji odrážely skutečnou velikost jednotlivých zemí. Děkuju vám za vaše vyjádření, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: A to byl závěrečný rozhovor, který jsme vám nabídli v dnešní Vědě Plus s datem 17. září. K celému pořadu se můžete vrátit na našich stránkách plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Za pozornost děkuje Renata Kropáčková. Teď ve 14 hodin začíná odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Vítejte.
2: Český rozhlas Plus.
1: Panuje ve vládní koalici shoda na snížení rozpočtu na příští rok, respektive schodku rozpočtu v řádu jednotek miliard? Jaké návrhy na evropskou bezpečnost zazněly na obranném summitu v Praze? A existuje spojitost mezi změnami klimatu a srpnovou přírodní katastrofou v Nepálu? To jsou naše otázky, které zazní, ale až po zprávách. Dnes je má Martin Matějka.
3: Povolování staveb by se od příštího roku mělo urychlit a usnadnit. Nově bude stačit jedno sloučené stavební řízení zakončené jedním razítkem. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel, informoval o tom Hrad. A kromě toho Pavel podepsal i zákon, který je od příštího roku znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Vláda si od EET slibuje, že ročně do veřejných rozpočtů přinese přes 14 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu navrhl vznik společného programu protiraketové obrany pro Evropu. Jak řekl na pražském obranném summitu, společný projekt Europatriot by podle něj měl být evropským příspěvkem Severoatlantické alianci.
4: Jak řekl Andrej Babiš z hnutí ANO, projekt nemá soupeřit se Spojenými státy. Protiraketový systém by evropské země buď navrhly sami, nebo by podle Babiše mohly získat licenci od Američanů. Projekt Europatriot zmínil český premiér poprvé na jednání koalice ochotných v Paříži před 2 měsíci. Teď o něm mluvil znovu na setkání vrcholných politických a vojenských představitelů. Mezi nimi je mimo jiné maďarský ministr obrany nebo náčelník generálního štábu německého Bundeswehru. Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. A Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
5: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
3: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat.

0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Únorový nálet na školu v Íránu by mohl být válečným zločinem. Oznámila to vyšetřovací komise OSN s tím, že tam útočily pravděpodobně Spojené státy. Úder v první den americko-izraelské války proti Íránu zasáhl základní školu ve městě Minab. Zabil 168 dětí a 14 učitelů. Podle stanice CNN je to největší počet civilních obětí v nedávné historii armády Spojených států. Americké ozbrojené síly ve dnech po útoku zahájily vyšetřování. Pentagon ale výsledky doteď nezveřejnil. Komise Organizace spojených národů zároveň zjistila, že zločinu se dopustily i íránské úřady při krvavém zásahu proti protivládním protestům. Nepokoje vypukly koncem prosince loňského roku. Součástí akcí proti demonstrantům byly podle zprávy OSN vraždy, mučení, zadržování a závažná omezení svobody projevu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Potravinová banka v Litoměřicích získala netradičního dárce. Do skladu banky v těchto dnech putuje ovoce a zelenina, která zdobila veřejné expozice na veletrhu Zahrada Čech. Potraviny teď pomohou hlavně potřebným, přibližuje ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
2: Dnešním dnem si začínáme svážet ovoce a zeleninu, která potom půjde lidem do balíčku. Jsou tam zejména jablka, jsou tam i hrušky, viděla jsem brokolici, lilek, zelí, takže myslím si, že toho bude spousta a ty balíčky budou pestré.
1: Jedničce z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice je silný provoz mezi 16. a 23. kilometrem. Je to celkově na necelých 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 řeší nehodu v levém pruhu. Je to na konci kolony, do omezení v Brně pojedete 40 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové stojí dopravní omezení na 57. kilometru auto v pravém pruhu. Je tam 2-kilometrová fronta asi na 20 minut. V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju se za vjezdem z Patočkovy ulice srazilo nákladní a osobní auto. Blokují pravý pruh, kvůli tomu výrazně regulují provoz na vjezdu do tunelu Mrázovka. Stojí tak celá Dobřížská. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasno až oblačno, na jihovýchodě a východě ještě zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Odpolední Plus.
3: 5,5 minuty po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Návrh státního rozpočtu je ve finále. Lídři koaličních stran se ráno dohodli na jeho podobě. Česko podle něj bude hospodařit s nižším schodkem, než bylo původně navrhovaných 389 miliard. Kde bude chtít kabinet ušetřit, o tom teď promluvíme s reportérkou Adélou Burešovou. Hezké odpoledne.
4: Hezký den.
3: Na čem tedy dnes ráno padla shoda?
4: Koalice se dohodla na té finální výši deficitu, který chtěli snižovat hlavně motoristé a SPD. To konkrétní číslo nicméně neznáme, oznámit by ho měla ministryně financí Alena Schillerová z ANO pravděpodobně až na pondělním jednání vlády. Úspory ale budou v jednotkách miliard korun. Díky legislativním změnám podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by ale mělo Česko ten schodek snižovat už v průběhu příštího roku.
5: Ještě v průběhu letošního roku dojde k načtení legislativních návrhů, které reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard. Budou provedeny úpravy nebo reformy tak, aby v rozpočtu na rok 2028 došlo ke škrtům nebo snížení toho schodku minimálně o 60 miliard.
4: Výše schodku tak zůstane vyšší než ten, se kterým Česko hospodaří letos, tedy současných 310 miliard korun.
3: Jakých oblastí se ty úspory budou tedy týkat?
4: Motoristé chtějí ty změny v oblastech zdravotnictví a školství, naopak se jim nepovedlo prosadit úspory, které by přineslo znovu zavedení karenční doby, tedy prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Tu koalice nepodpořila, což ocenili taky na pozdějším jednání i odboráři. Hnutí SPD pak na jednání neuspělo s více než 7miliardovou úsporou na ministerstvu obrany, to řekl předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
6: SPD přišlo na to jednání s tím, že jsme chtěli snížit výdaje na zbrojení o 7,5 miliardy korun a přesunout tyto peníze k občanům České republiky. Koaliční partneři bohužel odmítli snížit výdaje na zbrojení.
4: Naopak se hnutí SPD podle Okamury podařilo vyjednat růst důchodů v příštím roce. Ten se blíží částce 500 až 600 korun, o kterou hnutí usilovalo, a zároveň rozpočet taky počítá se 4miliardovými škrty na dávkách Ukrajinců. Podle Okamury chtělo ale SPD úplné vyškrtnutí, což by bylo zhruba 12 miliard.
3: Jak se na ten nižší schodek dívají opoziční strany?
4: Ten jejich pohled se nijak nezměnil. V době ekonomického růstu je tak vysoký schodek pro ně nelogický a ty změny označují víceméně pouze za kosmetické. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla ty úspory v jednotkách miliard v Česku nijak nepomůžou.
7: Pořád platí, pokud ten rozpočet má minus 389 miliard nebo minus 350 nebo minus 330, tak je to prostě strašná tragédie pro budoucnost České republiky. Sekají se zbytečně dluhy, které jednou musí někdo zaplatit.
4: A za nereálné pak považuje snižování deficitu v průběhu roku třeba i předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
8: Bývá rozdíl mezi tím schváleným schodkem a mezi schodkem, který je nakonec finální. Obvykle v průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem, anebo se stanou nějaké domácí události typu povodně a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
4: A na závěr ještě dodám, že koalice ráno jednala i o tom, kdy zařadí na jednání sněmovny to plánované rušení rozhlasových a televizních poplatků. Ten termín si dohodli až po říjnových komunálních a senátních volbách.
3: Dodává reportérka Adéla Burešová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
3: My se k rozpočtu znovu vrátíme po 16. hodině i po půl páté. Teď se zaměříme na další akci, která se koná v hlavním městě. V Česku se už po třetí schází Pražský obranný summit. Setkání vrcholných politických i vojenských představitelů ze zemí Severoatlantické aliance a Evropské unie i mimo ně. Na jeho úvod zopakoval český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO svůj návrh na vznik společného systému protiraketové obrany. Ten by podle Babiše posílil evropskou pozici v Severoatlantické alianci a pomohl i českému obrannému průmyslu. Na pražském summitu je reportér Jaromír Marek. Dobrý den.
9: Pěkné odpoledne.
3: Jaromíre, jak konkrétně by ten nový projekt měl podle Babiše vypadat?
9: No tak premiér Babiš z hnutí ANO připomněl nebo zmínil zkušenost, kterou Evropa už má ze 70 let, a to byl vznik společnosti Airbus, kdy se spojily národní státy a vznikla tato dnes velmi úspěšná společnost. Něco takového by podle něj měl reprezentovat ten projekt, kterému on říká Europatriot nebo Europatriot, jako taková parafráze těch amerických patriotů, tedy těch ochranných obranných střel proti balistickým raketám. Měl by to být podle něj buď to projekt, který by jaksi vyvinula Evropa a vyrobila sama, nebo aby to nebyla konkurence vůči Spojeným státům, tak je podle něj možné, že by třeba právě tu licenci na patrioty Evropa získala. No, jak jsme zmínili v začátku, podle Andreje Babiše by to jednak posílilo tu pozici Evropy v rámci NATO, svým způsobem by jí to zajistilo jakousi větší nezávislost na Spojených státech a také by to pomohlo evropským ekonomikám.
3: Ono to není poprvé, co o tomto projektu premiér Babiš mluvil. Jaké jsou na něj reakce?
9: On vlastně poprvé s tímto návrhem vzniku jakéhosi projektu Europatriot mluvil na jednání koalice ochotných v Paříži, což bylo zhruba před 2 měsíci. A ty reakce, nutno říci, jsou, řekněme, vlažné až odmítavé. On s tou iniciativou přišel v době, když se už rodila, nebo vlastně už byla docela velmi vyrýsovaná koalice, zaměřená také na tu integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Do ní se připojila, jak víme, Británie, ale také třeba Dánsko, Francie, Norsko, Španělsko, ale Česká republika tehdy se do té koalice nezapojila a podobně se do ní nezapojilo Polsko. Těch reakcí není mnoho, ale spíš jsou takové jaksi vlažné.
3: Ano. Londýnský mezinárodní institut pro strategická studia, který summit pořádá, zveřejnil rozsáhlou analýzu bezpečnostní situace a způsobu, jak na ní evropské země reagují. Co z ní vyplývá?
9: Těch informací je mnoho, ale takové to nejzásadnější, samozřejmě to, že se výdaje na obranu v posledních letech silně zvýšily, to je jasné, také se tam hodně srovnává, kolik která země na obranu vydává procentuálně z HDP. To samozřejmě také víme, že třeba Polsko nebo baltské státy se blíží opravdu k těm deklarovaným 5%, přičemž my s tím máme docela velký problém, ale je tam třeba jedna zajímavá věc, kterou bych vypíchnul, tak to je třeba to, že vlastně i po těch letech toho konfliktu na Ukrajině stále ty peníze, které se investují do obrany v těch evropských zemích, nemíří do moderních technologií, jako jsou třeba drony, které, jak víme, dnes především rozhodují tu ukrajinskou válku, ale stále je kladen důraz na takové ty tradiční technologie, jako jsou tanky a podobné věci. Je to docela zajímavé, ale velmi rozsáhlé čtení.
3: Tolik reportér Jaromír Marek, který se účastní dnešního pražského obranného summitu. Děkujeme za informace, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
3: No a my o návrhu premiéra Babiše na vznik společného evropského systému protiraketové obrany, který právě na pražském obranném summitu zazněl, navážeme a budeme o něm mluvit ještě s brigádním generálem v záloze Františkem Mičánkem, bezpečnostním analytikem a výkonným ředitelem Centra bezpečnostních studií na CEVRO univerzitě. Vítejte, dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
3: Co říkáte vy na ten nápad, který jsem zmínila, který dnes zopakoval premiér Babiš na pražském obranném summitu, mít nějakou celoevropskou protiraketovou obranu?
10: Tak samozřejmě pan premiér Babiš je konzistentní s tímto názorem. V podstatě ty první zmínky jsou už v programovém prohlášení nové vlády nebo stávající vlády. A samozřejmě myšlenka je to skvělá. Koncept není úplně nový, ten požadavek, který v podstatě potřebujeme, nebo který se tady vznáší a co by nám to mohlo přinést, je, jak Andrej Babiš říká, doplnění vlastně těch schopností Severoatlantické aliance, posílit schopnosti jednotlivých států Evropy. A to je samozřejmě jenom dobře, protože jak vyplývá jednak ze studie IISS a samozřejmě i z vlastních analýz Severoatlantické aliance, hlavně na tom východních, na té východní hranici Evropy je protivzdušná obrana velice, velice podhodnocená, slabá a není na takové úrovni, která by samozřejmě odstrašovala a vůbec zabezpečovala tu vysokou procentní ochranu proti případným útokům, ať už je to z Rusko, ze Severní Koreji nebo z Iránu. Takže myšlenka dobrá, realizace nicméně je podstatně náročnější, než to vypadá jenom tím prohlášením.
3: Ano, takže se nedivíte, že na ten nápad nejsou nějaké žhavé reakce nebo spíše zdrženlivé?
10: No, samozřejmě není to něco, co je úplně nové, protože v Evropě už existuje takzvaný European Air Shield, nebo v podstatě už kolega Marek zdůraznil, říkal, že tady existuje nějaká aktivita dalších 9 evropských států.
3: Ano, koalice ochotných, do které jsme se nezapojili.
10: Do které jsme se nezapojili. Zas na druhou stránku, ono než stát nebo Česká republika někam přijde, tak samozřejmě musí mít dopředu promyšleno, s čím tam přijde. A to je vlastně to politické rozhodnutí, ten rámec, který si musí vláda dát nejprve dohromady, vlastně co od této akce čeká, jak ho vykomunikuje na té zahraniční linii se svými partnery. A samozřejmě musí přesně specifikovat, co do něho vloží, protože i ten projekt Airbus, o kterém pan premiér hovořil, původně zakládali a jsou tam v podstatě tři velcí akcionáři. Česká republika se do toho zapojila později, samozřejmě průmysl z toho nějakým způsobem těží, ale to hlavní ujasnění, kdo to bude, jaké jsou tam vlastně ty společné vojenské požadavky, jaké jsou operační požadavky, jak se do toho zapojí ta industriální báze jednotlivých zemí, jaké do toho bude jednotlivé země dávat finanční příspěvky do toho fondu, tak tohle je samozřejmě věc na delší dobu. A zpravidla to je to nejtěžší k dohodování mezi jednotlivými zeměmi, než se spustí vlastní iniciativa.
3: Rozumím, jenom mi nejde na mysl, proč tedy jsme se nezapojili do té koalice ochotných a přicházíme tady s nějakým dalším nápadem vlastně na dost podobném rámci. Ale ještě jsem se chtěla zeptat na ty peníze do obrany, jak vyplývá vlastně z té zprávy Londýnského mezinárodního institutu pro strategická studia. Proč nemíří více financí právě do dronů? Vždyť vidíme po zkušenosti vlastně z války na Ukrajině, že je to dronová válka. Proč stále, jak se evropské země investují více, nebo bojují ty staré války? Dávají peníze na tanky a další prostředky.
10: Jasné, rozumím. No ono, jednak pořád můžeme to říct tomu, že v Evropě převládá takový pocit spokojenosti s tím, jak je dneska koncipovaná ta výrobní průmyslová základna. A když se podíváme na ty velké podniky, které se zapojí do té obrané výroby, tak to jsou obrovské koncerny, které se právě zaměřují na výrobu té těžké výzbroje tanků, obrněných vozidel, letadel, munice a podobně. A ta moderní technologie, ty disruptivní technologie, jako je třeba, kam patří v podstatě ty drony nebo vůbec 3D tisk nebo využití umělé inteligence, tak ty zůstávají tak nějak na okraji, protože samozřejmě to není velký objem, to nejsou velké ceny, do kterých se investuje. Protiraketová obrana, to je samozřejmě úplně něco jiného, že? Protože to jsou miliardy a miliardy. A navíc
3: počkejte, tak vlastně to vypadá jako, že chceme, utratit hodně peněz, aby to vypadalo jako, že se dáváme na tu obranu skutečně velké peníze, ale vlastně je to neúčelné.
10: Ne, tak jsem to nemyslel. Tady je otázka ta flexibilita. V podstatě je otázka, jak rychle se tyhle ty velké koncerny dokáží přizpůsobit té nové situaci. Jak rychle najdou v podstatě nové vědecko-výzkumné kapacity, schopné lidi, jak dobře navážou spolupráci například, já nevím, s Ukrajinou, kde v podstatě můžou získat ty klíčové poznatky. A samozřejmě vždycky je tady ta otázka, jak bude koncipovaná jak budou koncipovány ty ozbrojené síly do budoucna. Ono dnes se těm dronům samozřejmě věnuje velká pozornost, ale ti, kteří se věnují vojenské historii, ví, že tady těch převratných vynálezů bylo v minulosti spoustu. Byl to tank, byl to kulomet, bylo to letadlo. Vždycky, a to ukazuje ten ukrajinsko-ruský konflikt, na tuto zbraň, na jakoukoliv zbraň se velice rychle najde protizbraň. Takže já bych to nezužoval jenom na drony jako takové, ale k těm dronům potřebujete systémy velení a řízení, informační systémy, zpracování.
3: Je to složitější.
10: Zpracování informací. Je to daleko, daleko složitější a ty drony jsou jenom taková ta třešnička, která je vidět. Ale to daleko důležitější až zatím.
3: Tolik brigádní generál v záloze, František Mičánek, děkuji za váš čas. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
3: 14 hodin 20,5 minuty. K srpnové tragédii v Nepálu přispěla i člověkem způsobená změna klimatu, tedy hlavně fosilní paliva. Takový je závěr nově publikované analýzy mezinárodního týmu víc než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem. Na severu Nepálu se koncem srpna utrhl kus ledovce i skalního masivu a obří záplavová vlna zabila víc než 13 lidí. Tisíce dalších se stále pohřešují. Co o propojení neštěstí se změnou klimatu zjistili vědci, nám řekne Jan Kaliba, náš klimatický zpravodaj. Dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
3: Tu analýzu dnes publikovala organizace World Weather Attribution. Co přesně v ní věci říkají?
11: Oni upozorňují, a je důležité to na začátek říct, že ty příčiny kolapsu ledovce byly komplexní, kaskádovité, že k ní mohla přispět třeba i destabilizace terénu po silném zemětřesení v této oblasti před 11 lety, ale zároveň uvádějí, že podmínky k utržení ledovce nastaly i kvůli dlouhodobému oteplování atmosféry, tedy člověkem způsobené změně klimatu.
12: Sledujeme zásadní, nezvratné změny v horském prostředí Himaláje. Změna klimatu způsobená spalováním fosilních paliv posouvá čáru, nad kterou se půda drží zmrzlá asi o 100 metrů za 10 let. To vystavuje stále zmrzlou půdu a skalní podloží stále delším obdobím silnějšího tání.
11: Tohle napsal k analýze její spoluautor Walter Immerzell, profesor horské hydrologie z Univerzity v Utrechtu. Navíc letošní léto bylo v Nepálu nejteplejší v měřené historii a v kombinaci se silným sněžením loni v říjnu a v listopadu to teď vedlo k extrémně silnému odtávání a odtoku velkého množství vody a to vše pomohlo vytvořit podmínky pro tu srpnovou tragédii podle vědců.
3: Co z toho vyplývá obecně pro snahu odolávat změně klimatu, ať už v podhůří Himalaje nebo třeba i u nás?
11: Spoluautoři analýzy píšou, že z toho plyne i to známe, že na každé desetině stupně globálního průměru oteplení záleží, protože lokálně to může být rozhodující, jestli dojde nebo nedojde k takovéto události. Také nám to podle vědců ukazuje, že limity adaptace, tedy přizpůsobování se změně klimatu, jsou dané, že nejsou neomezené při určitém stupni oteplení. Zkrátka je adaptace nákladná nebo až nemožná a to platí samozřejmě i pro další druhy dopadů změny klimatu, jako třeba u nás sucho nebo vlny horka. Ovšem utání ledovců v Himalaji je to velmi silně patrné už teď.
13: Kromě lidské tragédie nepředstavitelných rozměrů bude tohle neštěstí stát i značné množství peněz. Nepál je zemí, která na problému změny klimatu nemá skoro žádný podíl. Tím spíš potřebujeme najít spravedlivý způsob, jak pomáhat klimaticky zranitelným zemím zvládat problémy, které oni sami nezpůsobili.
11: Tohle napsal Madhal Upreti z Klimatického centra Asijsko-pacifické pobočky Červeného kříže a půl měsíce. Pokud jde o nebezpečí pro lidi v údolích, tak víme, že je to i bližší problém než jenom v Asii, v Himalaji. Destabilizaci ledovců vidíme i v Alpách. Třeba loni v květnu byla zavalena vesnice Blaten ve Švýcarsku.
3: Jakými metodami vlastně došly vědci k tomu aktuálnímu zjištění o souvislosti změny klimatu a té katastrofy v Nepálu?
11: Říkali jsme, že to byla organizace World Weather Attribution, která tu analýzu zveřejnila. To je organizace, která se systematicky věnuje výzkumu toho, jestli a nakolik jde konkrétní přírodní katastrofy přisoudit změně klimatu. Je to volné sdružení vědců při Imperial College v Londýně a snaží se ty analýzy zpracovat vždy co nejrychleji po dané události, aby to veřejnost měla ještě v živé paměti. Můžeme si vzpomenout na předloňské povodně v Česku, kdy to zpracovali přibližně do týdne a byla to první událost na českém území, pro kterou takovou analýzu tohle světové centrum zpracovalo. Oni vycházejí z recenzované metody srovnávání současných klimatických podmínek s podmínkami teoretickými bez člověkem způsobené změny klimatu, tedy bez uhlíkových emisí vypuštěných lidmi nad rámec přírodního cyklu. No a World Weather Attribution využívá práce předních světových expertů z oboru a tentokrát si přizvali tedy i odborníky na ledovce, horskou geologii a podobně a rozpracovali seznam faktorů, které k utržení ledovce v Nepálu a zápalové vlně vedly a u každého toho faktoru posoudili vliv změny klimatu.
3: Tolik tedy Jan Kaliba, náš klimatický zpravodaj. Díky za tohle téma. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
3: 14 hodin 25 minut. My se přesuneme do Bulharska. To zatím nepřestane blokovat přístupové rozhovory Severní Makedonie s Evropskou unií, jak vyplývá z vyjádření bulharského premiéra Rumena Radeva. Po jednání v Sofii se svým českým protějškem Andrejem Babišem z ANO to řekl s tím, že podle něj nemůže být rozšiřování Unie o země západního Balkánu unáhlené. O zahájení přístupového procesu pro Severní Makedonii přitom česká diplomacie usiluje. Téma sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce, který teď řekne víc. Dobrý den.
14: Hezký den.
3: Proč Bulharsko blokuje cestu Severní Makedonie do Unie? Jak to bulharská vláda odůvodňuje?
14: Ona tahle blokáda z bulharské strany oficiálně trvá už od roku 2020. Tehdy Evropská rada souhlasila se zahájením těch přístupových rozhovorů. Oni sice začali o dva roky později, ale Sofie je dodnes blokuje. Ono to všechno pramení z dlouholetých historických sporů. Třeba mnozí bulharští politici dodnes tvrdí, že makedonská národní identita je pouze umělý konstrukt, který vznikl v době Jugoslávie. Taky říkají, že země nemá ani vlastní jazyk. Ze Sofie často zaznívá, že makedonština je jenom dialekt bulharštiny. Obě země se taky dlouhodobě přou i o výklad těch dávných dějin. Bulhaři vlastně tvrdí, že Makedonci staví na její historii, tohle sousední stát ale odmítá. Nicméně všechny tyhle ty spory měla vyřešit kompromisní dohoda v roce 2022. Za tou stáli Francouzi. Podle ní mají Makedonci upravit část své ústavy a právě ta je teď největším jádrem toho sporu.
3: Co konkrétně mají ve své ústavě formulovat jinak?
14: Bulharsko konkrétně chce, aby tam byla zmínka o tom, že Bulhaři jsou státotvornou menšinou. Země má taky zákonem zajistit ochranu Bulharů. Právě s tímhletím kompromisem, který vyvolali Francouzi, souhlasila bývalá vláda v Severní Makedonii. Změny ale neschválila ta nová severomakedonská vláda. Teď celou dohodu odmítá a má taky nové požadavky. V reakci na to Bulharsko dál všechny ty přístupové rozhovory blokuje. Web Euronews právě tenhle ten celý proces označil jako takový neustálý diplomatický ping-pong, který se odehrává u bran Evropské unie.
3: No, mohlo by se zdát, že to je jenom takový regionální spor, ale jak souvisí s Českou republikou?
14: No právě proto, že tohle téma otevřel, jak se teď říká, český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů v polovině prosince právě při návštěvě, v polovině srpna, právě při návštěvě Severní Makedonie řekl, že Česko by mohlo zemi nabídnout zkušenosti se vstupem do Evropské unie. Dodal, že rozšíření právě o tuhle zemi je zájmem celé Evropy, že to není ten regionální spor. Zmínil, že Praha se bude spory snažit s Bulharskem urovnat. Podle něj s tím právě včera Andrej Babiš jel do Sofie na jednání se svým protějškem Rumenem Radevem, ale to, že Bulharsko svůj názor teď nemění, krátce zdůraznil premiér balkánské země po asi hodinu a půl dlouhé diskuzi na tiskové konferenci.
15: Vím, že Česká republika má velký zájem na tom, aby se země západního Balkánu co nejdříve staly součástí evropské rodiny. My chceme totéž. Bulharsko je jednou z hnacích sil procesu rozšíření. Nesmí ho ale diktovat krátkodobé geopolitické okolnosti.
14: To řekl Radev s tím, že jeho vláda je taky připravená provést nutné reformy, nicméně Babiš sám tu snahu nekomentoval. Každopádně to, že ten diplomatický spor žije dál, ilustruje taky to, že třeba eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová včera přímo vyzvala Severní Makedonii, aby na žádost Bulharů upravila ústavu a tím, jak ona říká, urychlila ten proces vstupu.
3: Dodává Jiří Kordík. Díky, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
3: No a na závěr pro vás máme upozornění. Zítra Český rozhlas Plus zveřejní unikátní záznam rozhovoru někdejšího dramatika Václava Havla a novinářské legendy Ferdinanda Peroutky. Nahrávka vznikla v dubnu roku 1968 ve Spojených státech a dlouhá desetiletí byla považovaná za ztracenou. Originál záznamu objevil až letos archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Příběh nepravděpodobného rozhovoru, ve kterém se Havel ptá a Peroutka odpovídá, vypráví David Hertl.
16: Havel na začátku roku 68 oslovil významné osobnosti československého po únorového exilu dvěma otázkami. Chtěl byste přijet do Prahy na návštěvu? Chtěl byste se tam vrátit natrvalo? Zeptal se více než 20 prominentních exulantů, mezi kterými byli například národně socialistický politik Petr Zenkl, herec Jiří Voskovec nebo novinář Pavel Tigrit. Někteří Havlovi odpověděli písemně, někteří neodpověděli a odpovědi Ferdinanda Peroutky zaznamenal Havel na magnetofon.
17: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
18: Já myslím, pane Havel, že vy ani nevíte, jak je to vlastně těžké se o takové věci rozhodovat. To je jako když zrnka písku padají na dvě hromady. Tady jsou důvody pro, tady jsou důvody proti. Obě hromady rostou a nakonec je ta jedna větší. A to se říká, že člověk se rozhodl v tom případě.
16: Nahrávku rozhovoru odevzdal Václav Havel po návratu ze Spojených států do Československého rozhlasu, kde se uvažovalo o jejím odvysílání. Jenže 21. srpna přijeli sovětské tanky a bylo po všem. Nahrávka zmizela, 20 let se o ní nemluvilo a po listopadu 89 začalo její hledání, o kterém se zdálo, že je zcela marné. Historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu popisuje, za jakých okolností byla nalezena.
19: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, které tam dali v předchozích letech naši rozhlasoví kolegové, kteří ušli do důchodu či odcházeli z nějakého důvodu z rozhlasu. No a přišel na to, že se jedná o kopii toho slavného rozhovoru, o kterém se vždycky mluvilo, ale nikdo ho nikdy neslyšel. A ty indicie podle toho, kde to bylo nalezeno, napovídali, že to bude z pozůstalosti paní Jarmily Lakosilové. My jsme se pak paní Lakosilové ptali, ona si to už bohužel nepamatuje, ale bylo to tu přetočeno v roce 2001, tudíž jsme tušili, že tu ještě musí být, nebo někde zase ještě zvenku ty originální pásy. Ale Miloš pátral dál a v únoru letos, tedy v roce 2026, objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
16: Posluchači Českého rozhlasu si tak mohou unikátní nahrávku poslechnout poprvé 58 let po jejím vzniku. Jak potvrzuje editorka Havlova literárního díla Anna Frejmanová, objev nahrávky je událostí, protože ji nikdy neslyšel ani Václav Havel, který sám léta hledal. Neví také, zda Havel natočil i některé další exulanty a kde případně tyto nahrávky jsou.
20: Ne, vůbec. Prostě já jenom vím, že to pořád hledal. A potom jsme to hledali my. Ale nenapadá, mluvila jsem o tom s Janou Červenkovou, spisovatelkou a partnerkou Milana Jungmana, šéfredaktora Literárních novin, protože jsem si tak tajně doufala, jestli někde není archiv literárek, protože nevím, někde jsem zaznamenala, že prostě ten balík nějaký by mohl být v těch literárkách, ale ten archiv nějak zmizel.
16: Více než 70-minutový rozhovor je zajímavým střetem 32-letého začínajícího dramatika Havla s více než o 40 let starším novinářem Peroutkou, kterému se na Havlovy otázky odpovídá velmi těžko. Vytrvalý Havel se ale nakonec dočká, byť Peroutkova odpověď je velmi trpká.
18: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
16: Ukázky z unikátního rozhovoru uslyšíte ve speciálu Archivu Plus v pátek po 8 hodině večer. Naslyšenou se už teď těší David Hertl.
3: A od zítřejšího rána už bude na webu Plusu celá unikátní nahrávka rozhovoru Havel Peroutka. Teď je čas na zprávy. Ve 14 hodin 34 minut je přináší Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus.
1: Městský soud v Praze zamítl žalobu Českého tenisového svazu na bývalého předsedu Ivo Kaderku. Českému rozhlasu to potvrdil Kaderka i advokát svazu Václav Kučera. Zástupci svazu chtějí po Kaderkovi vrátit přes 1 000 000 korun za to, že si podle nich neoprávněně navýšil měsíční odměny, když řídil dceřinu společnost svazu. Soud ale Kučery své rozhodnutí zdůvodnil tím, že si Kaderka díky svému postavení v čele svazu mohl sám sobě navýšit odměny a neporušil pravidla. Svaz se proti rozhodnutí plánuje odvolat. Sám Kaderka rozhodnutí soudu přivítal a napsal, že pravda zvítězí. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. České dráhy za letošní půlrok vydělaly přes 2 miliardy korun. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V plusu skončily všechny její společnosti, včetně nákladního dopravce ČD Cargo, které bylo v posledních letech ztrátové. K výsledku nejvíc přispěla osobní doprava. České dráhy za letošní půlrok přepravily 85,5 milionů cestujících, nejvíc od roku 2019. Na D1 z Prahy do Brna zase jezdem na Velké Popovice je silný provoz. Pomalu se jede mezi 16. a 23. kilometrem a kvůli omezení na Šmejkalce je to téměř na 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 popojíždí kolona a v omezení na kilometru 195,5 stojí porouchané nákladní auto. Blokuje pravý pruh a kolona tak výrazně zpomalila a je teď celkově na hodinu. A na D11 z Prahy do Jaroměře zase jezdem na Městec Králové 50. kilometru pojedete v koloně. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy jinde ojediněle s mlhami. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Pro a proti. Ptát se bude Lukáš Matoška.
21: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chce otevřít Kanadě dveře k tomu, aby se stala přidruženým členem Evropské unie. Řekla to ve svém projevu Ústavu unie a mnohé tím překvapila. Dále mluvila o tom, že 27 by se měla víc společně starat o svoji obranu a zaměřila se taky na migraci nebo změnu klimatu. Pojmenovala předsedkyně komise ve svém projevu věci, které Evropu nejvíc pálí a které je potřeba řešit.
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
21: Našimi hosty po linkách jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den. Pane Dostále, už se slyšíme. Dobrý den ještě jednou. Tak navazujeme znovu spojení a naším dalším hostem je europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Doufám, že se slyšíme. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
21: A jsme už i ve spojení s Ondřejem Dostálem. Stále ještě ne. Pokoušíme se ho obnovit, což z pochopitelných důvodů není úplně příjemnou věcí pro pořad pro a proti, kde je potřeba, aby oba hosté se slyšeli. Nicméně začneme. Jak, pane Farský, vy hodnotíte ten projev o stavu Unie, který včera tradičně přednesla předsedkyně Evropské komise paní Ursula von der Leyenová?
5: Základní linkou toho projevu bylo udržení bezpečnosti a posílení konkurenceschopnosti Evropy. A to se prolínalo přes její přístupy k obrany schopnosti, k zajištění zdrojů, k rozšíření partnerství, přes energetiku, ale i věci klimatické a i věci vnitřní bezpečnosti, což jsou třeba sociální sítě.
21: Takže celkově vám v tom projevu nic nechybělo?
5: Já jsem si doufal, že bude Ursula von der Leyen mluvit i o smlouvách, o těch zakládajících smlouvách, které prostě dneska pro Evropu v mnohým jí oslabují v té geopolitické hře, a i to nakonec odevřela, když úplně v poslední části mluvila o zřízení Kongresu Evropy při 70. výročí Římských smluv a tím Kongresem Evropy, kde svolá ty největší myslitele evropské, právě si myslím, narážela na to, že bude potřeba debatovat o tom, jak v této nové geopolitické situaci Evropa má do budoucna obstát ve smlouvách, které má nastaveny.
21: Tak zdá se, že už se nám podařilo navázat spojení s naším druhým dnešním hostem, kterým je nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den, věřím, že teď už se doopravdy slyšíme.
22: Dobrý den, slyším vás.
21: Já věřím, že vyplynou ty vaše postoje v těch dalších minutách, že i uslyšíte znovu, co si pan Farský o projevu předsedkyně Evropské komise myslí, ale v zásadě teď ten projev v té první minutě naší diskuse hodnotil pozitivně. Jak ho hodnotíte vy?
22: Já jsem ho hodnotil spíše negativně, protože Ursula von der Leyenová hovoří o plánech, ale o ničem, co by se podařilo. Ona už je ve své funkci v podstatě druhé období, ale bohužel ty hospodářské výsledky Evropy jsou tristní. I z hlediska geopolitického jsme se dostali na druhou kolej, takže proto nemůžu ten projev hodnotit kladně. Radši bych slyšel o dosažených výsledcích a úspěších, bohužel se žádné nedostavily.
21: Pane Farský, co říkáte na tuhle kritiku? Nelze nahlížet na ten projev Ursuly von der Leyenové, že v něm převažovaly vize na konstatovanými úspěchy?
5: Já, to je to, co jsem od toho projevu čekal, jakou nastaví další linku. Za 2,5 roku končí její funkční období, nebo za 3 roky, a ona vlastně vytyčovala, jakým směrem chce ten zbytek svého mandátu využít. A protože to nebyl předvolební projev, ale byl to projev, který měl stanovit, kam dál bude směřovat Evropská unie, tak těch momentů, kde kam má směřovat, bylo hodně a zároveň se ohlížela i zpátky, i za neúspěchy, třeba v té klimatické oblasti, kdy jenom ta vlna veder v letošním roce vedla k úmrtí nad míru 35 tisíc lidí v Evropě, obrovské požáry, obrovské ztráty průmyslu, ekonomik právě tím, že zatím nejsme úplně připraveni. Zároveň zhodnotila i to, že se částečně podařilo. Některé státy přistoupily na to, že si energie vyrábějí co nejvíce na svém území, ať už to jsou obnovitelné zdroje energie nebo jaderná energie, a že to vedlo k tomu, že krize v Hormuzu, kterou vyvolal Donald Trump, tak nezasáhla Evropu tolik, jak by bývala zasáhla, kdybychom k těmto opatřením snižujícím naši závislost na ropě, plynu nepřistoupili.
21: Pane Dostále, tak přece jenom nemůžeme v tom projevu předsedkyně Evropské komise najít konkrétní věci, které se v poslední době povedly?
22: Bohužel zrovna energetika patří k těm nejhorším. My jsme měli schůzi s kolegy od energetiky, od hospodářské komory a jejich výhledy byly děsivé. Budou se zdražovat energie, budeme více závislí, přitom naše přenosová soustava není připravena na to, aby zvládla ty požadavky, které se od ní čekají. Ustupujeme od uhlí, máme drahý plyn, přitom to nemáme čím nahradit. Čili toto jsou věci, které na konci dne táhnou dolů evropský průmysl, včetně toho českého, když porovnáme ceny energií třeba ve Spojených státech nebo v Číně s těmi v Evropě, a to je důsledek i politiky Ursuly von der Leyenové v oblasti klimatu, tak prostě náš průmysl nemůže uspět a bohužel to velmi brzy dopadne i na domácnosti, jako se už konec konců stalo.
6: Pane Farský, tak není to achillova pata celé Evropské unie, že stále není energeticky nezávislá, byť podle toho projevu předsedkyně komise k tomu má směřovat?
5: Tak právě to je slabinou Evropské unie, její závislosti. Ona rostla v globálním světě, kdy prostě jsme byli propojeni s celým světem a tam, kde zrovna bylo nejvýhodnější nakupovat, tam jsme nakupovali. Ale ukazuje se, že některé státy využily tu naši závislost ekonomicky, ale i bezpečnostně. Rusko, když nám zavřelo kohouty s plynem, Čína, která nám přibrzdila dodávky čipů, tak je přesně tím, kam je zaveleno, a ty zákony už leží v Evropském parlamentu, kdy právě snižujeme svoji závislost a uzavíráme více partnerství. Uvedl bych jedno číslo. Od chvíle, kdy byl uzavřen Hormuz v tento rok, tak Evropská unie zaplatila 90 miliard euro navíc za dopravu ropy a plynu. To je rozpočet České republiky na celý rok. Za to jsme nedostali vůbec nic navíc. Jenom to je cena, o kterou stoupla energie, ta fosilní paliva, kterou jsme prostě vyhodili komínem. Takže to, abychom elektrifikovali, což v tomto projevu také zaznělo, abychom si energie, co možná vyráběli na kontinentě, není jenom bezpečnostní, ale je to i ekonomický zájem Evropy a k němu i v tomto bylo zaveleno. My jsme jako Česká republika úplně na chvostu, my jsme jedni z nejhorších v Evropě a také na to budeme do budoucna doplácet, ale toto není krize Green Dealu nebo zelených paliv, obnovitelných zdrojů energie. Tohle je krize fosilních paliv, kterými nás vydírají režimy, od kterých se vydírat opravdu nechceme.
6: Pane Dostále, uznal byste, že stávající klimatické cíle Evropské unie, které shodou okolností včera von der Leyenová v tom svém projevu hájila, dávají smysl i proto, protože pro Evropu bude výhodné, pakliže nebude závislá na fosilních palivech?
22: Já se obávám, že nedávají, protože nám právě znemožňují tu nezávislost. Naším zdrojem, který máme, který si sami těžíme, je uhlí. A na uhlí není nic špatného. Je možné aspoň po přechodnou dobu, třeba 10 nebo 20 let, uhlí využívat, stavět elektrárny čisté. Například čínská energetika je stále ještě z poloviny uhelná, velmi jim to přináší dobré výsledky.
6: Pane Dostále, jenom aby to bylo tedy úplně jasné, podle vás by teď Evropa neměla řešit dopady změny klimatu a neměla by se sama snažit ji zmírňovat a měla by pálit uhlí, když to tak řeknu?
22: Podívejte, uhlí dokáže být výrazně čistější, než bylo třeba před 30 lety. Samozřejmě není klimaticky neutrální, ale my si v tento moment nemůžeme dovolit, aby nám zkrachoval průmysl a bohužel na větrnicích a na solárech to neuživíme. Atomová energetika bohužel v Německu je spíše zavíraná, takže když se díváme na ty možné dostupné existující zdroje, tak pokud nechceme být závislí na ropě, kterou u nás skutečně nemáme, tak nám nezbývá nic jiného než uhlí.
6: Opravte mě, jestli se pletu, ale pokud vím, tak von der Leyenová v tom svém projevu signalizovala podporu jaderné energetice, o které vy hovoříte, takže toto byste měl vítat, ne?
22: To ano, ale bohužel ta realita, a zejména v jednomovském Německu, jde přesně naopak, protože Německo zavírá jaderné elektrárny, to je obrovská chyba. Oni si myslí, že jim snad tu energii budeme dodávat my, ale kdybychom ji vzali. Čili toto považuji za zásadní chybu, že jaderná energetika nebyla celých těch 7 nebo kolik let tam je podporována jako jednoznačný zdroj, který nám pomůže.
6: A už by podporována být měla, pane Farský, což předpokládám, že vy taky vítáte, ale zajímalo by mě v návaznosti na to, co teď zmiňoval váš pan kolega, zda je ta energetická strategie Evropy dobře promyšlena.
5: My mluvíme o energetické strategii Evropy, která nás chce zbavit závislostí. Závislostí a zároveň toho, abychom si náš kontinent ničili. Letos umřelo zbytečně 35 tisíc lidí, protože prostě vlna veder Evropu ničí. Máme dvakrát rychlejší oteplování v rámci Evropy než zbytek světa. Dochází nám voda, podívejte se na Vltavskou kaskádu. Půda není schopná zadržovat vodu, protože způsob hospodaření prolívání hnojivy opravdu neprospívá. Podzemní voda se zhoršuje kvalita a dochází. Tvářit se, že to vyřešíme, to prostě musíme řešit, musíme k tomu přistupovat, odpovědnost k nám i budoucím generacím, ale určitě ta cesta není tím, že řekneme, nic se neděje, strčíme hlavu do písku a zničíme další krajinu, přesuneme města a proženeme uhlíkomíny. To
6: a
5: prostě není.
6: Co se týče strategie týkající se energetiky, tak ta je podle vás dobře promyšlená?
5: Narazila na limity právě ve chvíli, kdy Německo počítalo s tím, že ty energetiku jadernou nahradí plynovou a ukázalo se, že pro Putina to není jen biznis, ale že to je prostě otroctví Evropy, který si přesto vytvořil. To se změnilo a proto se vracíme i k jaderné energetice, proto je podporovaná a myslím si ale, že každý panel, který umístíme, solární panel, každý větrník, který postavíme, prostě vede k snížení ceny energií a snížení naší závislosti. My máme dneska, nakoupíme za ropu a plyn, vydáme ročně trojnásobek evropského rozpočtu. Jenom z České republiky zaplatíme 160 miliard korun ročně, které vypošleme z České republiky a nic za ně nemáme, my je můžeme nechat, máme za ně energii, kterou ale si dokážeme z velké části vyrobit doma a pak ty peníze zůstanou doma a budou samozřejmě tvořit další hodnoty, dělat pracovní místa a to je strategie. A důležitý moment té strategie je propojování Evropy, protože někde umí vyrobit energii levněji než u nás a je pak důležité, aby se k nám dostala a když nemají oni energii, tak abychom my jim dodali.
6: Čím se tedy znovu obloukem vracíme k otázce závislosti na fosilních palivech, k čemuž už se pan Dostál vyjadřoval, ale pokud byste dovolili, pánové, tak bych ještě douzavřel tu kapitolu týkající se změny klimatu, o které von der Leyenová včera taky hodně hovořila. Teď to tady zaznělo, že připomněla tu velkou letošní vlnu veder, požáry na různých místech po Evropě. Oceňujete, pane Dostále, že toto předsedkyně komise tematizuje, že hovoří o tom, že je potřeba vytipovat ty nejzranitelnější místa v Evropě tak, aby se vyřešilo, jak na těchto místech omezit rizika spojená se změnou klimatu?
22: Požáry jsou nepochybně problémem a klimatická změna toto bohužel to, co nevidím, je racionální plán, jak naši ekonomiku současně nezahubit a současně ji trošičku učinit čistší. Já jsem někdy obviňován, že se jezdím dívat do zahraničních států, jako je Čína, jak to dělají. Čína je hegemonem v zelených technologiích, zcela nepochybně. Ale přesto na příštích třeba 10 nebo 20 let ještě počítají s polovinou mixu z uhlí a mohutně budují jadernou energetiku. Čili tam došlo k plánování. Bohužel v Evropě k tomu plánování nedošlo. My jsme si představovali, že si vyměníme uhlí za plyn a teď překvapeně zjišťujeme, že to vlastně tak jednoduché není. Současně naše diplomacie není schopná Evropě zajistit spolehlivé zdroje plynu a chovat se trošičku asertivně, aby, jak správně řekl kolega Farský, Donald Trump nám nevypínal plyn ze zálivu. Jo, čili v tento moment Ursula von der Leyenová nemůže říct nic hezkého o tom uplynulém období, kdy v podstatě se nic nepodařilo a teď se snaží tvořit nějaké plány, ale to neočekáme od manažera, od někoho, kdo vede komisi.
6: Pane Dostále, když jste tady zmiňoval ten čínský příklad, tak možná bych se jenom doptal, toho jste si vědom, že výchozí pozice Číny byla jiná nežli výchozí pozice Evropy v tom ohledu, že Čína byla a stále je daleko závislejší na spalování uhlí, než byla Evropa?
22: Podívejte, výchozí pozice Číny byla naprosto tragická. Oni vycházeli z výrazně horších hospodářských podmínek než my. V tento moment produkují nejvíce energie na světě a skutečně ten mix mají rozhozený mezi zelené technologie, které budou prosazovat budoucnu, ale stávající jadernou a energetiku, která je chrání třeba před tím, když někde vypukne válka, nebo potřebují svůj rozsáhlý průmysl podpořit levnými.
6: Než budeme pokračovat, a já doufám, že do té doby se zlepší spojení s oběma našimi hosty, tak připomenu, že jimi jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Pan Dostál mi teď připomněl další důležitý okruh toho projevu Ursuly von der Leyenové o stavu Unie, který včera tradičně přednesla, a sice okruh týkající se vztahu Evropské unie s Čínou. Předpokládám na základě vašich postojů a toho, co už jste řekl v této debatě, pane Farský, že oceňujete, že předsedkyně komise řekla, je potřeba využít všechny nástroje ke snížení závislosti na Číně.
5: A já bych to rozšířil ke snížení jakýchkoliv výhradních závislostí, tak aby nás nikdo nemohl vydírat jako Evropu. V minulosti se ukázalo, jak škodlivé to je. Jak
6: a promiňte, že vám do toho hned vstoupím. Čína teď Evropu vydírá?
5: Nevydírá, ale má sílu, kterou může použít. Je to její schopnost přibrzdit dodávky třeba čipů. Viděli jsme to v automobilovém průmyslu, kdy stály na odstavných plochách nedokončená auta právě proto, že jim chyběl malinkatý čip za pár centů, ale to auto bez něho nemohlo jít na trh. Má schopnost velkou nás ovlivnit i z hlediska baterií, solárních panelů, různých střídačů. Má možnost nás ovlivnit i z hlediska léků a pro Evropu, a to je dlouhodobá strategie, která se naplňuje, je cíl uzavřít co nejvíce partnerství po světě, aby žádné z nich nebylo výhradní a aby jsme nebyli vydíratelní. A to se děje a to se daří. O tom mohla mluvit Ursula von der Leyen, ale já jsem rád, že to nebyl takový ten budovatelský projev, kde by říkala, plácala si po rameni, co všechno je, ale prostě řekla, kudy půjdeme dál, to je pro mě důležitější, než se obrace dozadu.
6: Pane Dostále, tady tento přístup předsedkyně komise, spočívající v tom, že nechce, abychom byli vydíratelní, byť potenciálně třeba ze strany tak velkého aktéra, jako je Čína, tento postup oceňujete?
22: Já naprosto souhlasím, že potřebujeme co nejvíce partnerů a i z toho důvodu je dobré, abychom takzvaně diverzifikovali, tedy otvírali si například cestu k Indii, k Pákistánu a jeho nyní spojeneckým státům, což je Turecko, Saudská Arábie, abychom si otvírali do jihovýchodní Asie, do ASEANu, což do jisté míry dělá Evropská unie a to je dobře, to můžu pochválit. Na druhou stranu stále tady máme ještě nedostatky, protože vnucujeme naše hodnoty, náš způsob života, což ten obchod kazí. My ty lidi urážíme.
6: Možná bych se jenom doptal, pane Dostále, komu přesně Evropa vnucuje svůj způsob života?
22: My pravidelně schvalujeme rezoluce, které kritizují tu či onu zemi, kterou přitom potřebujeme k tomu, abychom diverzifikovali, abychom s nimi dobře obchodovali.
6: Můžete být konkrétní?
22: Potom, tak byly například schvaleny teďka rezoluce proti Pakistánu, byly kritizovány státy ASEAN, hned několik z nich, samozřejmě proti Číně schvalujeme rezoluce každou chvilku. Jo, čili to ničemu neprospívá, to nám nepomůže, oni se kvůli nám nezmění svoji kulturu, svůj způsob řízení státu a my tím přicházíme o možnosti obchodu.
6: Rozumím. Pane Farský, tak neměla by Evropská unie ve své zahraniční politice být ještě pragmatičtější, možná o něco míň orientována na hodnoty?
5: Já jsem součástí pracovní skupiny, která dává dohromady kritické materiály pro Evropu, abychom nebyli vidítelní v této oblasti a jednám zvláště s zástupci afrických států a tam to vůbec není o tom, že bychom je v něčem školili. To je prostě partnerský vztah a oni oceňují ten přístup Evropy v tom, že my je považujeme za partnery. Číňané ty prostě kolonizují moderním způsobem. Američani využívají svoji sílu, Rusové tam posílají svoje vojenské jednotky, ale Evropa, ta jim nabízí oboustranně výhodné partnerství a v tomhle my tam máme šanci uspět. A v tom je Evropa také atraktivní.
6: Takže podle vás Evropa víc pragmatická být nemá?
5: Ona se posouvá k pragmatičnosti, ale já nevidím žádné měřítko pragmatismu, jestli je to moc nebo málo. Prostě každý vztah je o jednání, o vývoji, v čase. My když kritizujeme někdy samozřejmě konání po světě, tak je to kvůli lidským právům. Hmm. Když někde popravují lidi jak na běžícím pásu, když někde likvidují celé skupiny obyvatel, tak já myslím, že je správně, že se ozveme, protože já to nepovažuji za to, že to je v pořádku, abych se to za levnější ropu, to bych opravdu nechtěl.
6: Dovolte mi, abych se na to zeptal pana Dostála. Proti tomu vy jste taky, aby se Evropa ozývala v takových případech, kde jde o lidská práva, což třeba bývá případ Číny?
22: Já se domnívám, že vhodným fórem pro ochranu lidských práv je Organizace spojených národů, která dobře vyvažuje na jednu stranu závazné dokumenty ochrany lidských práv a na druhou stranu závaznou zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států. Pokud by se jednalo ryze o něco jako mučení nebo genocidu, tam bychom měli být silnější. Třeba v oblasti palestinské genocidy jsme mimořádně slabí jako Evropská unie. Ale pokud jde o třeba způsoby řízení, to, jak tam probíhají volby, nebo jestli tam mají monarchii, nebo jestli tam mají komunistické.
6: Tak teď bohužel zase se nám přerušilo spojení s Ondřejem Dostálem. Je mi to líto, ale využiju toho, co se nám podařilo zachytit a obracím se na vás, pane Farský. Zazněl tady ten příklad války v Gaze, situace na palestinských územích. Toho ostatně se předsedkyně komise včera v tom svém projevu taky dotkla. Neukazuje se tady slabost 27 vůči dění na Blízkém východě, prosím stručně?
5: Je to 27 států, které se musí shodnout a ono najít shodu je opravdu těžké, když jsou různé státy, mají různý zájem. Ona odsoudila nelegální chování Izraele a já si myslím, že je to naprosto správně, protože to, v čem pokračují a co prohlašují jejich představitelé o tom, jak vyřeší Gazu a jak vystěhují 2 miliony obyvatel, je prostě nepřijatelné.
6: Nicméně Evropské unii Evropa se to nedaří nějakým zásadním způsobem ovlivnit.

0: Předpisy nezmíní. I členské státy tím byly překvapeny, takže možná by paní předsedkyně komise měl vykonávat více svojí administrativní roli a nehrát si na císařovnu, což je i některými kolegy správně kritizováno.
1: Pane Farský, nepovažujete to za problematické, že skutečně podle těch dostupných informací členské státy o tomto návrhu směrem ke Kanadě moc nevěděli?
2: Předsedkyně komise má za úkol dávat vize dopředu. Jak budou naplněny, uvidíme. Je to její politické riziko, ale jsem rád, že takto přistupuje k tomu, že to není opatrné, že prostě má výhled dopředu, protože partnerství s Kanadou je pro nás strategické. Je to o materiálech, které nemáme v Evropě a jsme závislí výhradně na Číně v mnoha případech. Je to prostě o bezpečnosti, tak já jsem rád, že k těm partnerstvím dochází a že to je správně. Ukazuje i reakce Trumpa, kterému to tak moc vadí, jako by mu vadilo, kdybychom měli být samostatnější.
1: Americký prezident už v této souvislosti pohrozil cly, na to předpokládám. Narážel jeden z našich dnešních hostů, europoslanec hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský, který diskutoval s nezařazeným europoslancem Ondřejem Dostálem. Pánové, děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Vám posluchačům se omlouvám za poněkud horší technické spojení při dnešním pořadu. Každopádně přeji vám nerušený poslech pořadu dalších. Tolik Lukáš Matoška.
3: 15 hodin, čtvrtek 17. září a Odpolední plus. Vítá vás u poslechu Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas plus.
3: Na co se zaměříme v následující půlhodince? Jaké bonusy přinese Kanadě a Evropské unii vzájemné zblížení? Proč chce italský vicepremiér Salvini chránit italské podniky v Rusku? A jak se za použití dronů proměňuje na indicko-pákistánské hranici pašování? Teď jsou to zprávy, které přináší Martin Matějka.
5: Bankovní rada České národní banky nechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Na této úrovni je sazba od června. Česká národní banka začala základní úrokovou sazbu snižovat v prosinci 2023 ze 7%. Do loňského května klesla na 3,5%. Letos v červnu ji bankovní rada zvýšila o čtvrt procentního bodu na současné 3,75%. Výše sazeb České národní banky ovlivňuje úročení bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby zpravidla zdražují půjčky a zároveň zvyšují úročení vkladů. Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám, počítá s tím návrh nařízení, které dnes představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform. Zasáhnout musí Evropská unie.
6: Pro děti do 13 let mají být běžné sociální sítě zcela zakázané. Teenageři do 15 by podle návrhu mohli používat pouze speciální účty vytvořené a kontrolované rodiči. Platformy by zároveň měly povinnost zajistit bezpečné prostředí i pro dospívající do 18 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Kanada a Evropa jsou podle kanadského premiéra Marka Carneyho silnější, když spolupracují. V projevu v Evropském parlamentu uvítal návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přidružené členství Kanady v Evropské unii. Carney chce prohloubit spolupráci třeba v obraně, umělé inteligenci, energetice, platebních systémech nebo vesmírných programech. Kanada by podle něj mohla Evropě pomoct také snížit závislost na Číně při dovozu některých kritických surovin. Kanadský premiér zároveň řekl, že cílem není vytvořit nový mocenský blok, který by konkuroval Spojeným státům nebo Číně. A další informace přidáme v Odpoledním plusu hned po zprávách.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Jeden z pozměňovacích návrhů má omezit jeho pravomoci. Přišel by tak o možnost pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Kompetence podle něj svěřuje hlavně státu ústava. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ale změnu zákona hájí s tím, že jsou na to různé právní názory.
7: Renomovaní právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení České republiky typu vedoucí zastoupení OSN, vedoucí zastoupení OBSE a tak podobně. Protože u

0: ústava hovoří o tom, že pan prezident jmenuje vedoucí zastupitelských úřadů.
1: Koalice je podle Okamury připravená veto přehlasovat. Někteří opoziční poslanci naopak už teď avizují, že se v případě přehlasování kvůli tomu obrátí na ústavní soud. Prezident posuzoval i další zákony, podepsal znovu zavedení EET a nový stavební zákon. Navrhovaný schodek 389 miliard korun klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu, jak před jednáním koalice zmiňoval šéf SPD Tomio Okamura. A podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice o rozpočtu rozhoduje chaoticky.
2: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
1: Švédský předseda vlády Ulf Kristersson oznámil rezignaci, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Předcházelo tomu vítězství středolevicového opozičního bloku v parlamentních volbách. Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel a vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Na jedničce z Prahy do Brna sílí provoz za Prahou, zpomalíte na 10. kilometru do omezení na mostě Šmejkalka, pojedete necelou půl hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru, silný provoz je až na okruh za Ořech. A na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, popojíždějí od dálnice D11. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: 5,5 minuty po 15. hodině. Evropská unie a Kanada se nechtějí stát třetím velmocenským blokem, který by konkuroval Spojeným státům a Číně. Z prohloubení vzájemné spolupráce ale můžou oba celky významně těžit. Takové poselství vyslal kanadský premiér Mark Carney, který dnes vystoupil v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Jeho projev tam sledovala i Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Kanadský premiér svou řečí navázal na včerejší projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která nabídla Kanadě status přidruženého člena Evropské unie. Co v téhle souvislosti zmínil Carney?
5: Kanadský premiér tu nabídku uvítal. Prohlubovat spojenectví je podle něj v této době klíčové a pro 27 i Kanadu výhodné. Společně totiž můžou lépe čelit výzvám, jako je změna klimatu nebo rychle se rozvíjející technologie.
6: Evropa přináší tržní sílu a schopnost nastavit standardy, které svět často přijímá. Kanada má jedny z největších zásob kritických nerostných surovin na světě a významné kapacity v oblasti vesmíru nebo umělé inteligence. Měli bychom stavět na silných stránkách toho druhého, cílevědomě, systematicky a rychle.
5: Carney v projevu opakovaně zmiňoval, že oba celky sdílejí společné hodnoty. Zařadil mezi ně třeba dodržování zásad právního státu, obranu lidské důstojnosti, svobody jednotlivce a demokracie. Stejný vzkaz už včera vyslala šéfka komise von der Leyenová. Podle obou politiků pro sebe Kanada a Unie nejsou jen zásadními obchodními partnery, ale mají podobný pohled na dnešní svět.
4: Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii vysokými cly, pokud za jejím zbližováním s Kanadou stojí právě nějaké nepřátelské úmysly. Jak na to unijní a kanadští představitelé reagovali?
5: Mluvčí Evropské komise pouze připomněl slova z toho včerejšího projevu Ursuly von der Leyenové, tedy že kanadsko-unijní partnerství není namířené proti nikomu jinému. A stejně můžeme vykládat i ten už zmiňovaný výrok kanadského premiéra, že se Kanada a Unie nesnaží stát třetím konkurenčním velmocenským blokem. Donald Trump se na toto téma zatím vyjadřil jen velmi krátce.
7: Jestli to udělají a myslím jako projev nepřátelství, uvalím na Evropu velmi silná cla nebo s ní obchod přeruším. Pokud to ale Evropa dělá s dobrým úmyslem, je to v pořádku.
5: Americký prezident zároveň označil Kanadu za příšerného obchodního partnera. V tomto kontextu je důležité připomenout, že Spojené státy vedou s Kanadou v posledních týdnech obchodní válku, uvalují na sebe vzájemně vysoká cla. No a právě i v této souvislosti přijal kanadský premiér navazovat silnější spojenectví do Evropy. Ten současný kanadsko-americký spor se promítl do diskuzí i tady ve Štrasburku. A část europoslanců, třeba z frakce Patriotů pro Evropu, kam patří i české hnutí ANO a motoristé sobě. Takové zbližování s Kanadou právě v této době označuje za krátkozraké. Další europoslanci to ale vítají, mezi nimi i ti z frakce evropských lidovců, kam spadá české hnutí STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Třeba europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN na sociální sítě napsala, že Evropa nepotřebuje svolení Donalda Trumpa k tomu, s kým smí spolupracovat. Pozoruhodným momentem byl v tomto směru i začátek Carneyho projevu, když totiž kanadský premiér přistoupil k řečnickému pultu, z pléna se ozvalo krátké skandování USA, USA.
8: Co to přesně je, ten status přidruženého členství, které von der Leyenová Kanadě nabídla, ještě si vysvětleme na závěr.
5: To není jasné, protože nic takového v dosavadních unijních smlouvách neexistuje. Kanada by se měla stát prvním takovým členem a to znamená, že i celý ten právní rámec takového statusu teprve bude muset vzniknout. Podrobněji by o tom představitelé obou celků mohli jednat na konci října, na kdy je naplánovaný společný kanadsko-unijní summit.
8: Dodávám z naší zahraniční redakce Adéla Bartáková. Děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
8: A my v tématu budeme pokračovat s Viktorem Daňkem, odborníkem na evropské záležitosti, někdejším bruselským zpravodajem Českého rozhlasu, kterého už vítám tady ve studiu. Dobrý den.
9: Hezké odpoledne.
8: Tobě je jasné ten statut přidruženého člena Evropské unie?
9: Vůbec ne, myslím, že nikomu. Jak správně zaznělo, tak je to něco, co nemá oporu ve smlouvách. Já myslím, že všichni teď dosti freneticky hledali, co by to tady mohlo být a působí to celé dojmem, že je to možná slogan, který je hezký, který dává samozřejmě smysl propojovat se na půdorysu Kanada, Evropská unie. Máme společné hodnoty, stejný důraz na dodržování standardů právního státu, stejný názor nebo velmi podobný názor třeba na obchodní vztahy a tak dále, tak smysl to dává, ale mám pocit, že se pro ten slogan teprve bude hledat ten obsah. Zatím to asi není nikomu jasné a myslím, že Ursula von der Leyenová alespoň z těch zpráv, které víme, dosti zaskočila i samotné členské státy Evropské unie.
8: Není to víceméně na nějaké rovině politické, protože vlastně mezi Evropskou unií a Kanadou už je stvrzená obchodní dohoda CETA nebo úmluva o strategickém partnerství, tak co vlastně by to včerejší dnešní zvýrazněné gesto spolupráce mělo posílit?
9: Určitě, já myslím, že by bylo dobré zůstat to trochu při zemi, protože když zmiňuješ obchodní dohodu CETA, tak brzy si připomeneme 10. výročí od jejího podpisu, ale stále ještě není plně ratifikována. Stále ještě 10 zemí Evropské unie tuto dohodu neratifikovalo a přesto se už bavíme o tom, že bychom chtěli to partnerství posunout na vyšší úroveň. Tady se nabízí množství oblastí a jak Ursula von der Leyenová, tak Mike Carney o nich mluvili, kde by ta spolupráce mohla být hlubší. V energetické oblasti dodávky strategicky významných surovin, včetně třeba fosilních paliv v obraně a bezpečnosti, v oblasti umělé inteligence a digitálních technologií a tak dále. Ale to jsou všechno věci, které je možné řešit v rámci stávajících nástrojů, jako je třeba možnost asociační dohody nebo v rámci obchodních dohod a jiných dohod a tak dále. Takže celé to na mě jeví dojem, že asi jde o spíše o politickou spolupráci, o nějakou možnost třeba toho, že by Kanada se mohla účastnit zasedání Evropských rad jako nehlasující člen nebo jiných formátů na platformě Evropské unie, ale k tomu nám zatím chybí ty konkrétní informace.
8: No, o čem svědčí ta reakce amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se nechal slyšet, že vlastně to partnerství se mu úplně nezamlouvá, pokud to má nějaké nepřátelské úmysly a pohrozil vysokými cly?
9: Já bych to také bral s určitou rezervou, pro něho to taky asi je zatím dost prvotní zpráva, tak to byla jenom taková zkratkovitá prvotní reakce, že možná uvalí drtivá cla, ale možná taky žádná podle toho, jestli je to tady míněno dobře nebo zlé, jak řekl.
8: Může to nějak ohrozit vztahy Spojených států s Evropskou unií?
9: Rozhodně. Tak do hlavy Donalda Trumpa nikdo nevidí, on je dosti nevyspytatelný, klidně se může stát, že sáhne k nějakým novým drtivým clům nebo k jiným opatřením. Tady ale třeba dodat, že jednak je tady už dohoda mezi Spojenými státy a Evropou, která ale samozřejmě může klidně přestat platit druhý den, to je opravdu nevyspytatelné. Na druhou stranu vysokými cly Donald Trump nejvíce poškozuje sám sebe americkou ekonomiku, nikoli tu primárně tu evropskou, takže to je také k tomu třeba dodat. A do třetice Donald Trump také často mění názory podle toho, s kým zrovna mluví naposledy. Takže já myslím, že ten postup bude takový, že nás čeká teď Evropská rada. Tam asi Ursula von der Leyenová si teprve přijde pro mandát, bude se o tom bavit asi s premiéry členských zemí, co by to tedy mohlo znamenat, jaká by vlastně byla ta nabídka pro Kanadu. pak bude následovat ten summit Kanada Evropská unie, kde by o tom tedy mohla být řeč dále a podle toho pak asi budeme čekat, jaká bude reakce ze strany Spojených států. Mm-hmm.
8: Ještě se chci podívat na to z pohledu Kanady. Nevehnal vlastně tady k tomu kroku nebo do náruče Evropské unie jí právě Donald Trump tou obchodní válkou, kterou s ní vede s Kanadou přes ta vysoká cla?
9: Nejen s Kanadou, tak Donald Trump vyhrožoval obchodní válkou také Evropské unii. Donald Trump také má teritoriální choutky jak směrem ke Kanadě, tak směrem třeba ke Grónsku, takže potažmo k Evropské unii, byť Grónsko není tedy přímo členem Evropské unie. Takže byť tedy jak Mike Carney, tak Ursula von der Leyenová zdůrazňují, že to není namířeno proti někomu, míněno pravděpodobně proti Spojeným státům, tak je zcela zjevné, že to je přímá reakce na americkou politiku.
8: Tak s jakými dalšími zeměmi, respektive ještě než se dostanu tady k té závěrečné otázce, jak se může změnit podpora Ukrajiny a dodávky zbraní ze Spojených států na Ukrajinu, protože ukrajinské téma to je to hlavní pro Evropu z toho bezpečnostního pohledu. Může tohleto nové spojenectví do toho vnést nějaké nové světlo?
9: Já myslím, že trochu předbíháme a už očekáváme trochu tu negativní reakci ze strany Spojených států, ale kdyby skutečně nastala, tak on, ten arzenál je opravdu větší, k čemu může Donald Trump sáhnout, nejen v té obchodní oblasti, ale mohlo by to být třeba ta bezpečnostní oblast, podpora Ukrajiny. Tady je ale třeba dodat, že v podstatě jediné, co Spojené státy ještě v této oblasti dělají, tak to je ten program PURLT, kdy Evropané za evropské peníze smějí nakupovat americké technologie a dodávat je na Ukrajinu. Kdyby i tady Donald Trump zasáhl, tak ano, určitě by to velice bolelo, protože zvláště v obraně jsme závislí na mnoha amerických technologiích, ale na druhou stranu zase nejvíce by tím potrestal americké zbrojaře, kteří už v minulosti dosti negativně dávali najevo vůči Donaldu Trumpovi, že se jim nelíbí to, jakým způsobem přistupuje právě ke konfliktu na Ukrajině. Takže tady bych asi také to bral s určitou skepsí. Mm-hmm.
8: Ještě jsem se chtěla zeptat na to, jak jsi říkal, že vlastně Ursula von der Leyenová mnohé překvapila tím svým projevem a právě tímhletím přidruženým členstvím Kanady k Evropské unii. Myslíš, že to vycházelo z jejího nápadu nebo komise, nebo byly vlastně nějaké signály, že se to přejí členské země?
9: Přála si to především Kanada, nikoli takto jmenovitě, ale o nějaký druh silnějšího partnerství projevila zájem Kanada, takže Ursula von der Leyenová reagovala takto. Ten nápad vlastně není úplně originální, protože my jsme se o něčem podobném bavili v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie, kde existují takové myšlenky, že by možná mohlo vzniknout jakýsi koncept graduálního členství, kdyby ty kandidátské země se postupně připojovaly do Evropské unie, účastnili se třeba právě neformálně některých jednání, některých formátů. Takže tady asi odtud pramení ta inspirace. Kdo by mohl být další, jak si zmiňoval, opravdu těžko říci, je to úplně neprobádaný koncept, ale myslím si, že je možná až trochu zábavné, že by mělo jít o druh jakéhosi přidruženého členství, na který vlastně nedosáhl nikdo, ani Velká Británie, bývalý člen Evropské unie, kde teď vládnou labouristé, kteří by velice stáli o nějaké zblížení s Evropskou unii.
8: A možná i vlastně britská veřejnost i takhle hlasuje.
9: A vidíme to přesně i na podpoře britské veřejnosti.
8: Tolik Viktor Daněk, odborník na evropské záležitosti. Díky, že jsi byl ve studiu, naslyšenou.
9: Díky, hezký den.
8: 15 hodin, 16 a půl minuty. Na indocko-pákistánské hranici přibývá případů, kdy policie a armáda zadrží drony, které pašují drogy a zbraně. Drony jsou pro indické pohraničníky těžko odhalitelné a pakistánští pašeráci a kurýři si je naopak nemohou vynachválit. My už jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Pěkné odpoledne.
10: Hezké odpoledne.
8: Společná hranice mezi Indií a Pákistánem je dlouhá skoro 2300 kilometrů a přibližně 500 kilometrů z toho tvoří jakási asijská obdoba železné opony. V čem to spočívá?
10: No tak jde o žiletkový plot, vysoký přibližně 3,5 metru, dlouhý 470 kilometrů, některé jeho části jsou pod proudem a indická armáda jeho největší část postavila na přelomu 80. a 90. let minulého století. Samozřejmě i tehdy hrála roli politika, ale primárně skutečně šlo tehdy o snahu zabránit nelegálnímu pohybu zboží a osob přes hranici. Nicméně s rozvojem civilních dronů je tenhle indický plot vlastně čím dál tím zbytečnější. Indická armáda eviduje za loňský rok 300 incidentů, kdy drony nesly přes hranici, už jste to říkali, drogy, zbraně, také třeba průmyslové zboží. O rok dříve to bylo 290 případů a podle předběžné zprávy indické pohraniční stráže bude letošní rok zcela jistě rekordní.
8: No ale přesto jsou indické pohraniční síly svědky poměrně bizarních událostí. Jakých?
10: Indický deník The Indian Express cituje armádní zdroje ze svazového státu Punjab, podle kterých například letos dron navigovaný pákistánskými pašeráky zabloudil a spadl s nákladem drog přímo na indickou policejní stanici, jiný měl mechanickou poruchu a se stejnou zásilkou se zřítil na pole a to pole patřilo indickému starostovi. Ten terén, kde se všechno odehrává, ten je hodně členitý, vysoké hory, hluboká údolí, také nevyspytatelné počasí, takže incidentů je poměrně dost. Přesto jsou tyhle dronové mise pro pákistánské pašeráky velmi výnosné. Ona vlastně indická armáda přiznává, že velmi dobře přesně zná města a vesnice na pákistánské straně, odkud drony startují, ale pokud nevstoupí nad území Indie, tak nemůže zasáhnout, ale celkově ty drony jsou velmi sofistikované stroje, většinou čínské výroby, které třeba jakmile zjistí, že je matou indické rušičky signálu, otáčí se, vrátí se do Pákistánu a za nějakou dobu to zkouší znovu.
8: Má indická armáda nějaký plán, jak na pákistánské pašeráky vyzrát?
10: Indové stále častěji nasazují mobilní výkonné rušičky, které třeba na dodávkách, na jeepech nebo na nákladních autech posílá podél hranice, pendlují tedy podél té hranice s Pákistánem. Nicméně druhá strana okamžitě reaguje tím, že používá malé, v podstatě kapesní drony, které létají těsně nad terénem, nepotřebují sofistikovanou navigaci a i malý dolet jim stačí, aby rychle ten kontraband doručili. No a indická armáda zná dokonce i přesně dobu, kdy je frekvence přeletů těch dronů největší. Je to denně mezi 10. hodinou večerní a 4. hodinou ranní a v tomto čase někdy hranici podle Indů přeletí až 15 dronů za hodinu.
8: Dodává náš zpravodaj v Asii David Jakš. Děkuji, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
8: 15 hodin 20 minut v zahraničí zůstaneme. Italský vicepremiér Matteo Salvini vyzval k udržení obchodních styků s Ruskem. Řekl to v Miláně na schůzce se zhruba 150 podnikateli, kteří obchodují v Rusku. Ruské velvyslanectví v Itálii označilo tohle jednání za návrat Italů k realismu, pragmatismu a zdravému rozumu. Detaily má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
9: Taky zdravím, hezké odpoledne.
8: Jak konkrétně chce vicepremiér Salvini pomoci italským podnikatelům v Rusku? Dá se říct, kolik italských firm tam nadále podniká?
9: K té tvé první otázce, tak Salvini označil vůbec tyto podnikatele, tyto podniky, které jsou nadále v Rusku za hrdiny. Říkal, že chce vyslechnout jejich potíže, říkal, že chce být prostředníkem pro tyto italské firmy, které v Rusku působí, že by mohl být prostředníkem, pokud jde o logistiku, transakce, že chce taky využít svou politickou váhu, že by mohl vlastně působit, taky protestovat proti těm zemím, které se snaží blokovat vydávání těch víz pro ruské občany, takže to je to, co navrhoval těm italským firmám. Pokud jde o ty italské firmy, které jsou nadále v Rusku, tak podle deníku Il Folio jich tam nadále zůstává zhruba 300. Jejich obchod se pohybuje tedy v rozmezí kolem 8 miliard eur, tedy podle tohoto italského deníku, zatímco v roce 2013 to bylo 30 miliard. Takže je tam znát ten pokles, nicméně některé italské firmy stále v Rusku zůstávají, obchodují tam, tady se bavíme třeba o italské společnosti Ariston, což je specialista na tepelnou techniku, vytápění vody. Pro tuhle tu společnosti minulé roky byly obtížné, protože o tu svou pobočku v Rusku přišla, následně zase Rusové jí tu pobočku vrátili, ale pak tam působí další firmy, například v oděvnictví, působí tam taky v módě, to jsou firmy jako Benetton, Calcedonia, anebo tam působí taky banka UniCredit, byť je tedy pravda, že v případě této banky tak ta výrazně omezila ty své služby, které poskytuje v Rusku.
8: A podpořil by Salvini i obnovení ruských energetických dodávek do Evropy?
9: Ano, on právě na tom setkání s italskými podnikateli uvedl, že by Itálie samozřejmě mohla po ukončení války na Ukrajině obnovit dovoz konkrétně tedy ruského plynu. Salvini taky řekl, že nerozumí těm, kteří nechtějí obnovit ty obchodní styky s Ruskem ani po válce. Podle něj je tohleto zásadní obrovská chyba. Nevyzýval tedy sice k rušení těch protiruských unijních sankcí, říká, že je jasné, kdo je agresor, taky to vyplývá z toho, komu Itálie posílá tedy tu humanitární pomoc, taky finanční pomoc, ekonomickou, takže to je tedy jasně Ukrajina, která je vlastně čelí té ruské agresi. Na druhou stranu Salvini zdůrazňuje, že po těch 4,5 letech války je teď čas na diplomacii a že by diplomacie měla vystřídat tedy ty zbraně.
8: Rusové označili Salviniho jednání s podnikateli za návrat ke zdravému rozumu. Byli by připraveni po válce obnovit dodávky plynu nebo ropy do Evropy?
9: Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že by Rusko mohlo obnovit dodávky plynu do Evropy, a to v případě, že bude ten plyn volný. Naznačil, že Rusko už po té agresi a potom, jakým způsobem se stahovaly západní firmy a jakým způsobem reagovaly i po té energetické stránce, takže si našlo alternativní trasy. Tady máme samozřejmě na mysli i tu Čínu, byť on neuváděl příklad té Číny, ale faktem je, že se Rusko potýká s problémy najít odbytiště pro svůj zemní plyn. Poukazovala na to například stanice Deutsche Welle. Muselo by investovat obrovské částky, aby převedlo vlastně ty obrovské množství toho plynu do budování nových plynovodů, taky kapacit na skapalňování zemního plynu. Nicméně ruský velvyslanec v Itálii pro ruskou agenturu TAS Alexej Paromonov uvedl, že si Itálie začíná uvědomovat chyby své protiruské politiky, že se vrací k realismu, pragmatismu, zdravému rozumu. To jsou ta slova, která si citovala v úvodu. Podle ní si stále víc lidí tady na západě začíná uvědomovat a začíná se taky ptát vlastně, jestli tato politika je výhodná pro společnost a obyvatele. To byl tedy ten ruský velvyslanec v Itálii.
8: No a do jaké míry se liší postoje vůči Rusku a Ukrajině v italské vládní koalici? Protože Salvini je z jiné strany než Giorgia Meloniová premiérka.
9: Tak. Salvini to je Liga Severu tedy, a premiérka Giorgia Meloniová, to jsou bratři Itálie, a pak je tam ještě třetí vládní strana Forza Italia, kterou tedy vede ministr zahraničí Antonio Tajani. A samozřejmě pokud se bavíme o Lize a bavíme se o Matteo Salvinim, tak to je strana, která je z té vládní koalice asi nejvíc proruská. Je pravda taky, že Salvini je v dnešní době tlačený, pokud vezmeme tu pravicovou stranu nebo krajně pravicové politické spektrum, tak je tam nová strana, nový hráč, a to je Futuro Nazionale bývalého generála Roberta Vanacciho, který razí taky velmi proruskou politiku. Nechal se několikrát slyšet, že kdyby se měl vybírat mezi Zelenským a Putinem, tak si vybere Putina. Nedávno jsme mluvili tady na Českém rozhlase Plus o tom, jakým způsobem oficiální instagramový účet sdílí profily, které vlastně zase rozšiřují videa pomocí umělé inteligence, na kterých je Vanacci přímo s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na koni, takže to je ukázka toho, jakým způsobem má Vanacci blízko a jak tlačí i v tomto směru na Salviniho.
8: Tolik Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Děkuji ti, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
8: My to podrobněji probereme s Martinem Mejstříkem, politologem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den.
8: Čím si vysvětlujete, že právě v Itálii nacházíme napříč politickým spektrem poměrně silné proudy, usilující o pragmatické či vstřícné vztahy, jak tomu sám Kreml říká, se současným putinovským Ruskem?
11: Ano, to má vlastně dvojí historickou souvislost. A ta první je, že v Itálii dlouhodobě byla velmi silná pozice italské komunistické strany s pozitivním vztahem k Rusku. To znamená, když bychom se podívali, můžeme i část těch lidí takto se orientujících vidět na levici, ale řekl bych, že dnes ještě více dominuje ten proud, řekněme, na té radikální až extrémní pravici, který se prostě v Rusku zhlíží z důvodu takové té silné ruky autoritativního řízení, samozřejmě důrazu na takové ty konzervativní hodnoty, a zároveň, a to bych podtrhnul, vlastně Itálie nikdy neměla přímou historicky negativní vlastně zkušenost s Ruskem. Nachází se prostě, že jo, v jižní Evropě, Rusko Itálii nikdy neokupovalo, naopak historicky spíše třeba stálo několika i na straně Itálie při jejím vzniku. Takže dá se obecně říci, že vlastně vždycky ty vazby byly pozitivní, a hlavně i za studené války Itálie byla vlastně jedním z málo států, který poměrně intenzivně vlastně obchodoval se Sovětským svazem, a ty vazby tam ekonomické překonaly dodnes, slyšeli jsme to i ve vaší reportáži, a myslím si, že tím pádem část té společnosti vlastně i ruskou hrozbu směrem na východní Evropě vždycky vnímalo jako velmi vzdálenou.
8: Ano, takže Itálie byla vlastně ve srovnání s jinými západoevropskými státy na Rusko výrazněji navázaná a ty protiruské sankce jí zasáhly tedy citelněji, dejme tomu, než ostatní.
11: Jako toto platilo primárně už jako v dávnější minulosti, ale obecně se dá říci, že Itálie na jedné straně ty firmy tam měly své zájmy, na druhou stranu je podstatné říci, že Itálie na rozdíl od střední Evropy byla výrazně, a to opravdu výrazně méně závislá na ruském ropě a zemního plynu. Takže vlastně ty když slyšíme Salviniho nebo Vanacciho omluvení o dovozu ruského plynu a ropy, tak to je primárně, oni o tom mluví v tom širším evropském kontextu, co by to znamenalo pro Evropu, že pro samotnou Itálii, ta se velmi dobře diverzifikovala a dnes prakticky má svoje energie pokryty vlastně dovozem buď z, samozřejmě ze severní Afriky, případně z Blízkého východu, což také samozřejmě znamená, že ty samozřejmě mají dnes drahý benzín kvůli konfliktu na Blízkém východě, ale to vlastně pro Itálii i by dovoz ruských energií do Evropy vlastně příliš to nezměnil, protože ona nebyla tím odběratelem.
8: Jak moc na tyhle ty hlasy zase jakési reality nebo vstřícnosti vůči Rusku, obnovení vztahů slyší italská společnost? Jak vnímá Rusko, ruskou agresi proti Ukrajině?
11: Já bych to se rozdělil vlastně do toho, že část těch na tom extrémním, hlavně té pravici a takže té extrémní levici vnímá Rusko jako jakéhosi ideologického zpřízněnce a tak ta byla a vždycky bude proruská. A pak tam máte velkou část populace, která spíš než by byla proruská, tak je extrémně pacifistická. Z hlediska zase, když se podíváte na jak Itálie, že bojovala ve válkách a tak dále a opravdu tato část, je to velká část italské společnosti a ta vlastně interpretuje tu válku vlastně na Ukrajině jako nějaký konflikt, který by se Itálie vlastně neměl týkat a kroky vlastně Evropské unie, popřípadně i kroky samotné Giorgie Meloniové, vlastně tu Itálii do té války jakýmsi způsobem zatahují a to je třeba něco, na čem právě Vanacci teď sbírá politické body.
8: Dodává politolog z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Mejstřík. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou. No a blížíme se k dalšímu časovému znamení a po něm a po zprávách vás zveme k poslechu reprízy dnešního Interview Plus, kde byl hostem Petra Viziny amerikanista Tomáš Klovaně. Hodin 30 minut, zprávy má Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
1: Bankovní rada České národní banky jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny, tu základní na úrovni 3,75%. Podle guvernéra České národní banky Aleše Michla v české ekonomice převažují rizika vyšší inflace. Přísnější měnová politika je podle něj dál potřeba, aby se inflace dlouhodobě držela poblíž 2% cíle centrální banky. Rizikem je podle České národní banky hlavně rychlý růst mezd spojený s napjatým trhem práce. Inflaci by mohl zvýšit také rychlejší růst zadlužení domácnosti a vládních institucí. Bankovní rada bude sledovat i ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě. Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě z dnešního rána bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol. Zaměstnavatelé mají výhrady k výši schodku. V rozpočtu jim chybí víc peněz na vědu, výzkum a inovace. Odbory chtějí dál vyjednávat o růstu platů v příštím roce. Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT po sečtení všech hlasů. Středolevé strany získaly 176 křesel, vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Andrešenová se po 4 letech vrátí do funkce premiérky. Na západě Ukrajiny se po útoku ruského dronu ozvaly exploze, místo úderu je jen několik kilometrů od hranice s Polskem. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný ukrajinský úředník. Ukrajinská pohraniční stráž uvedla, že výbuch nespůsobil žádné škody ani nikoho nezranil. Polská armáda preventivně vyslala do vzduchu vojenské letouny, v pohotovosti byla i protivzdušná obrana. Regionální úřady na východě Polska vydali varování kvůli hrozbě vzdušného útoku. Asi po hodině zásah vojenského letectva skončil. Státní podnik Lesy České republiky dostal od antimonopolního úřadu pokutu přes 17 milionů korun, a to za smlouvu, která zakázala zakazovala export dřevní štěpky mimo území Česka. Informoval o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuta není pravomocná, podnik se může ještě odvolat. Lesy podle mluvčí Evy Jouklové s rozhodnutím antimonopolního úřadu nesouhlasí a považují ho za protiprávní. Podnik proto podá rozklad. A pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů, je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru pojedete v koloně na 23. je to celé asi na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 171,5 čekejte kolonu. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu pojedete více než hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru. Silný provoz je až na okruh za Ořech a v Praze na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova k Průmyslové pojedete 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy jinde ojediněle s mlhami. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Interview plus Petra Viziny.
12: Ti, kdo navrhují zpomalit vývoj umělé inteligence kvůli možným nebezpečím, jsou podle Donalda Trumpa škůdci a devianti. Zárukou, že nehrozí nebezpečí, je podle jeho slov silný a inteligentní prezident Spojených států, tedy on sám. Proč tak vehementně hájí ničím neomezovaný rozvoj AI? Co na to říkají ostatní političtí představitelé a experti ve Spojených státech? Začíná čtvrteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
13: Interview Plus.
12: Hostem Interview Plus je amerikanista a výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaňa. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak nedává smysl to, co říká Donald Trump, když Amerika v tomhle směru soutěží s Čínou, tak nedává smysl, že on v tom závodě nechce zpomalit?
14: To dává smysl. Pokud se na to samozřejmě díváme tím pohledem geopolitickým a geostrategickým, a tam by možná mohlo dojít k nějakému zajímavému posunu příští týden, protože, jak známo, dojde k tomu velkému summitu mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Xi. Na druhou stranu tady máme celou řadu rizik, které Donald Trump evidentně podceňuje a měl by se jimi zabývat, protože pokud Amerika má jenom jednu brzdu a tím je inteligentní a silný prezident, čili on sám, no tak by měl být dobře informován.
12: On je jen podceňuje, on říká, že ti, kdo ta rizika nepodceňují, jsou škůdci. Americké právní prostředí je ve srovnání s Evropou a dokonce i s Čínou méně omezené regulacemi, přesto se Dario Amedei, šéf Anthropiku, tedy jedné z vůdčích firem na poli AI, vyslovil pro zpomalení vývoje. Zmiňuje riziko, že samotní tvůrci nad AI ztratí kontrolu, riskují kybernetické útoky, bioterorismus a vážné ekonomické škody. Zdá se, že Trump je tohle všechno ochoten riskovat.
14: Určitě, myslím si, že nevěří těm scénářům, které tady načetl Dario Amodei 12. září v tom svém slavném eseji, a připomeňme, že se k němu přidali další velmi významní hráči na poli AI nebo umělé inteligence, ať už to je třeba šéf Google DeepMind Demis Hassabis nebo šéf OpenAI Sam Altman a další. I Elon Musk je v tomhletom smyslu vlastně proti Donaldu Trumpovi. Je potřeba zpomalit, říkají všichni tito lidé, kteří se tím zabývají detailně. To znamená, evidentně tam nějaká rizika jsou, i když na druhé straně Donald Trump má pochopitelně pravdu ve vztahu k Číně, protože pokud tady nebude existovat nějaká obecná domluva mezi Spojenými státy a Čínou ohledně umělé inteligence, no tak jaký význam by mělo to zpomalení pro Ameriku? Jenom tím, že se Spojené státy a celý ten západní svět ve vztahu k Číně oslabí.
12: AI má podle Trumpa větší potenciál než zlato, diamanty nebo internet. Jde tedy o peníze, včetně jeho vlastní?
14: To je ta další rovina, proč Donald Trump nechce regulovat AI, protože Donald Trump na něm vydělává, a to jednak on sám, jednak prostřednictvím různých schémat, které se týkají například kryptoměn, ale i třeba normálními investicemi. Je známo, že Donald Trump je investorem v Nvidia, v té nejcennější firmě na světě v tuhle chvíli, což je pochopitelně skandál, protože on ji reguluje, že on povolil Nvidii vyvážet do Číny. Takže tohle je konflikt zájmu, který by v normální demokratické společnosti neměl vůbec existovat, ale ten zisk, ty peníze, to je určitě hlavní motiv Donalda Trumpa, proč nechce regulovat umělou inteligenci. A ten třetí motiv, ten se také vlastně týká peněz a souvisí s americkou ekonomikou. Podle některých těch investičních bank, jako například Morgan Stanley, zhruba čtvrtina růstu americké ekonomiky letos připadá právě na tyhle ty firmy. A on prostě před volbami nechce zpomalit už tak zpomalenou americkou ekonomiku.
12: No, ale růst AI je podmíněn něčím, co zdá se mezi americkými voliči není tak populární, a já tím myslím to budování obřích datových center. Elon Musk výhledově samozřejmě plánuje umístit do vesmíru, ale zatím znamenají výraznou ekologickou zátěž nejen ve spotřebě vody v Americe. Zaznamenal jsem, se objevují slogany, že kdo má výhrady proti těm datovým centrům, tak není pravý vlastenec. Jak se k tomu staví republikáni a demokrati? Pro koho je to větší téma?
14: Pro oba. To je vlastně zajímavá věc. Republikáni a demokrati se dneska ve Spojených státech nejsou schopni domluvit téměř na ničem, ale na tomhle ano.
12: Že chtějí nebo že nechtějí?
14: Nechtějí. Připomeňme některé významné republikánské kongresmeny, jako je Barn Donalds na Floridě. Ten se zasadil o regulaci těch datových center. To tady říká guvernér Floridy DeSantis. Další republikáni jsou proti datovým centrum. Steve Bannon včera nebo předevčírem měl tiskovou konferenci společně s Berniem Sandersem, což je naprosto neuvěřitelné.
12: Neuvěřitelné spojenectví.
14: To je extrémní levice a extrémní pravice. Zase proti datovým centrum, za regulaci umělé inteligence. Takže je jasné, že Donald Trump tady jde proti celé řadě těch politiků z vlastní strany. To téma je nesmírně nepopulární, respektive datová centra jsou nepopulární. Do jisté míry je to určitý nimbyismus, což je takové to slovo pro to...
12: Ne na mém pozemku, ne za mým pozemkem.
14: Ne za mým domem, ano. Lidé chtějí mít všechny výhody umělé inteligence, ale nechtějí to mít za zády. Že? Takže to je samozřejmě pochopitelné, že ta datová centra jsou obludná. Jo? To jsou prostě ohromné komplexy. Ta argumentace ohledně energie a vody, to je trošku účelová věc, protože samozřejmě každý průmysl spotřebovává vodu a energii. To si myslím, že jako taková ta hra těch aktivistů, kteří hledají argumenty proti datovým centrum a tak je našli právě tady v těch environmentálních centrech. Problém těch datových center je, že jsou obrovská, ale nezaměstnávají skoro nikoho. Takže nemůžete argumentovat na straně těch lidí, kteří právě vyvíjejí umělou inteligenci, že tam budou vznikat nová pracovní místa, aspoň ne přímo v těch lokalitách. A pak samozřejmě ta datová centra jsou jednak esteticky ošklivá a jednak, když bydlíte v blízkosti těch datových center, no tak vás pochopitelně ruší takové to nepříjemné bzučení a je to obecně prostě nepopulární věc. Hlavně si ale myslím, že my tady dneska nevíme, co bude za půl roku, co bude za rok, co bude za dva roky. V zásadě si myslím, že obecná umělá inteligence už existuje a my nevíme, co s námi udělá. Existuje celá řada velmi černých scénářů, včetně toho, že lidstvo vyhne do 10 let, včetně toho, že do půl roku, jak říká Dario Amodej a další lidi právě zevnitř, že tihleti boti se budou množit dále geometrickou řadou, a to by mohlo znamenat, pokud to skutečně nebude nějakým způsobem zastaveno, že by ovládli internet během třeba 6 měsíců a lidé se toho se zcela pochopitelných důvodů bojí a ten svůj strach promítají do těch datových center, protože to je něco, co oni vidí, že jo? Bota nikdo
12: co je
14: nevidí,
12: hmatatelné.
14: Co je hmatatelné, na to si můžou šáhnout, to se jim nelíbí. Takže tady v roce 2024, to je jenom dva roky, jo? Neběžel na amerických televizích jediný politický reklamní spot o umělé inteligenci. Dneska, když se podíváte na tu kampaň před těmi volbami na podzim, tak to jsou desítky a desítky těch spotů, které jsou proti těm centrům.
12: A když už zmiňujete tu hrozbu AI, nebo jak bych to nazval, tak Dario Amodei tu svou esej, kterou jste zmínil, začíná pozitivně. On říká, tak to budou pokroky ve zdravotnictví, pokroky v tom, jak lidská společnost je uspořádána. Vidíte to taky takhle v části pozitivně?
14: Já jsem spíš optimista, ale samozřejmě můj názor není nutné brát příliš vážně, protože já se v tom orientuju tak asi jako průměrně vzdělaný člověk, který to sleduje. Ale myslím si, že jsem optimista. Ty scénáře samozřejmě černé mohou do jisté míry nastát, ale na druhou stranu už dnes průměrný člověk má možnost udělat velkou paseku, pokud bude mít k dispozici nějakou jako solidní umělou inteligenci, takže se nemusíme bát jenom té umělé inteligence, ale samozřejmě musíme se bát sami sebe. Jo? Ta umělá inteligence nějakým způsobem vždycky odpovídá na to, co my do ní vložíme. Ano? Třeba ta slavná halucinace, jo? Nebo ty lži, kterými nás občas jako častuje, tak to jsme jí naučili my. Že?
12: Když půjdeme zpátky k lidským aktérům, politikům, je vůbec v možnostech politiků, včetně Trumpa, omezit vývoj AI? Není to vlastně jenom na těch firmách? Není zpomalení výhradně v moci těch majitelů technologických firm?
14: Jak to sleduji, tak si myslím, že je možné ten rozvoj umělé inteligence postavit do dvou rovin. A ta první rovina je komerční. A tam si myslím, že by možná mohlo dojít k nějaké dohodě, pokud ne omezit, tak minimálně kontrolovat ten vývoj. A možná, že na tohle by Čína mohla přistoupit. A pak si myslím, že budou existovat tajné programy, které si Čína ponechá ve svých tajných laboratořích a budou zaměřeny na zbraňové a autonomní systémy. A podle mého názoru to též bude dělat vláda Spojených států a to též budou dělat další vlády, které se v tomhle budou chtít angažovat. No a to bude nekontrolovatelné. To znamená, tam bude samozřejmě záležet velmi na tom, jestli z těch laboratořích ta umělá inteligence bude moc nějakým způsobem uniknout a ty poslední příklady nejsou příliš jásavé, že prostě ty boty nám, nebo ty agenti nám unikají z toho laboratorního prostředí a řádí na internetu nekontrolovaně.
12: Hostem Interview Plus je amerikanista, výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaňa.
13: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
12: Vy už jste to zmínil, k výzvě zpomalit kvůli bezpečnosti vývoj AI se nejspíš překvapivě připojil také Elon Musk. Nejbohatší člověk planety, ale taky člověk, kterému Trump po svém druhém zvolení svěřil zeštíhlení federální vlády. Co to znamená? Jak to čtete?
14: Ono to není moc překvapivé, když sledujete Elona Muska. On v téhleté otázce byl téměř vždycky velmi opatrný. Ano, je to už po několikáté, kdy Elon Musk za posledních 3, 4, 5 let se připojil k té iniciativě, že je třeba zpomalit. On byl jeden z těch signatářů toho dopisu před několika lety, když se poprvé objevil ChatGPT, udělejme půlroční pauzu. Ano. Elon Musk má na srdci vývoj lidstva jako takového, nebo alespoň to říká retoricky, pořád říká, že je potřeba budovat prostě tuhletu inteligenci ve prospěch lidstva.
12: Věří tomuhle američtí voliči?
14: To já si nejsem právě jistý. Jo. Já si myslím, že celá řada těch lidí ho podezírá spíše z toho, že on, ale nejen on, ale třeba Dario Amodei a Sam Altman a Demis Hassabis to chtějí teď zabrzdit, no protože oni mají obrovský náskok před konkurencí a v okamžiku, kdy v tuhle chvíli zastavíte nebo zmrazíte ten trh, tak kdo na tom vydělá? No vydělají na tom ty firmy, které dneska ovládají ty ten vývoj umělé inteligence. To znamená, to je další věc. Jo. V podstatě těm lidem dneska málo kdo věří, že to upřímně myslí s lidstvem tak, že je potřeba zpomalit. Spíš si většina lidí myslí, tohle to je prostě obchodní kalkul.
12: A když tady máme tedy ten trh důvěry, tak Donald Trump zaručuje, že jeho postava, on sám je zárukou, že se nic zlého nestane. Pak máme nedůvěru vůči těm hlavním technologickým hráčům, co tedy zbývá těm americkým voličům.
14: Myslím si, že velká krize. Jo. Pokud dojde k nějakému obrovskému průšvihu, třeba vykradení banky, jo, a teď tím nemyslím nějaké kampeličky na rohu, jo, ale vykradení nějaké té velké investiční banky na Wall Streetu, nebo prostě selhání nějakých zbraňových systémů, selhání systému veřejného zdraví, to všechno je dneska ohroženo tou umělou inteligencí. Ta krize by lidi mohla probudit, ale pokud si to člověk nedokáže představit v praxi, no tak je to pořád souboj ideologií, souboj tezí, souboj takzvaných talking points, že jo, teď všichni si nechávají ty talking points vybudovat, stavět tou umělou inteligencí, takže je to vlastně takový trochu guláš, ve kterém je velmi těžké se vyznat.
12: Vy tedy říkáte, že by nejdřív člověk musel zažít tu hrozbu, jak se prakticky projeví, aby se to stalo třeba předvolební tématem, čekají nás my čtvrtým začátkem listopadu.
14: No to, ono, už je to jako předvolební témat v tom smyslu, že ten strach z umělé inteligenci se zhmotnuje právě v těch datových centrech, i když to je pochopitelně zástupný problém, ta datová centra reálně velký problém nejsou. Ale tady spíš mám na mysli nějakou katastrofu na úrovni 11. září. My jsme teď si připomenuli 25. výročí těch teroristických útoků, které opravdu změnily veřejný život ve Spojených státech na mnoha úrovních. Vzniklo nám celé jedno ministerstvo, cestování letadlem vypadá úplně jinak než před 30 lety. Takže si myslím, že tady bude zapotřebí nějaké, a já to samozřejmě nic takového nepřeju, jo. Ale bohužel my asi nedokážeme teoreticky se domluvit na něčem, co nevidíme, a co si nedokážeme sáhnout.
12: Je pro americké voliče hmatatelnější výsledek té půl roku trvající války v Iránu? Rozpočtový úřad kongresu vyčíslil americké výdaje na 38 miliard dolarů, tedy 800 miliard korun. Připomínají Trumpovi jeho voliči ty sliby věnovat se přednostně domácím tématům Američanů?
14: Určitě, a to je, proč je Trump na tom dneska špatně politicky. Jeho popularita je velmi nízko na moderní vlastně výzkumy těch amerických nálad před volbami. Pohybuje se někde mezi 33% a 38%. Demokraté jsou na tom dneska navzdory tomu, že nejsou jednotní a že nemají nějakou jako vynikající strategii a na čele jako oslňující politiky, tak jsou na tom dneska výrazně lépe. Donald Trump se bojí, že prohraje on, respektive ta republikánská strana, ty následující volby, a to by mu mohlo zkomplikovat ty poslední dva roky ve funkci. Takže ta ekonomika dneska není na tom úplně ideálně. Kromě toho jeho člověk, který si dosadil prostě do čela Fedu, se mu vzepřel a včera zvýšil úrokovou sazbu, což je dobrá zpráva pro světovou ekonomiku, že i nadále je Fed je vlastně
12: autonomní
14: a nezávislý a že navzdory těm výhruškám prezidenta, který by do tohle vůbec neměl mluvit, jo, tak je to člověk, který je schopen vnímat tu ekonomickou realitu, ale ekonomická situace ve Spojených státech není dobrá.
12: A teď mi vysvětlete věc, která působí bombasticky, ale všiml jsem si, že velká média ji tak trošku odsouvají stranou. Trump vyhlásil, že pokud republikáni zvítězí ve volbách do sněmovny reprezentantů i do senátu, stát se k Američanům zachová jako k podílníkům a vyplatí jim dividendy, $5,000. No, logika říká, že ovlivňování voleb uplácením by nejspíš neprošlo, tak proč to Trump říká? Má to zakryt něco důležitějšího?
14: No my nevíme, jestli to opravdu nemyslí vážně. Já jsem, jako Donald Trump přišel s celou řadou velmi zvláštních nápadů a potom se snažil minimálně jako výrazně uplatnit v praxi. Tohle pravděpodobně není legální, není ústavní. Opravdu to zavání korupcí. Kromě toho je to ekonomicky nesmírně nákladné, protože když to spočítáte, tak je to více než 1 bilion amerických dolarů. A to je v současné rozpočtové situaci Spojených států velmi, velmi výrazná zátěž. Takže já si soukromně myslím, že k ničemu takovému nedojde. Už jenom proto, že pravděpodobně republikáni ty volby prohrají. Ale ukazuje to vlastně na zoufalou snahu republikánů v téhleté špatné situaci něco vymyslet.
12: No a říká to Trump, protože je impulzivní, protože v tu chvíli ho to napadne, že to zní dobře, konec konců, že je to nejlepší prezident a nejlepší období Spojených států, no tak dividendy by měly být tučné. No
14: tak je to jasné, že je to taková kontradikce s tou realitou, ale Donald Trump je jedna velká kontradikce s realitou, takže to asi dneska nikoho nepřekvapí.
12: Není těžké vidět Trumpovy slabiny. To jsme se asi shodli, ale jak jsme na tom u demokratů, tak na volební kampaň mají o 600 milionů dolarů méně než republikáni. Poškodil je odchod donorů ke konci Bidenova období. Bude tohle rozhodující? Říká se, že peníze jsou to, co rozhoduje volby.
14: Nevždy. Donald Trump měl méně peněz než Hillary Clinton. Myslím, že měl zhruba stejně peněz, nebo možná trochu víc peněz než Joe Biden. A ty volby nerozhodují vždycky jenom peníze. Demokraté nakonec ty peníze vždycky seženou. Tam spíš bude rozhodovat stav ekonomiky a kvalita kandidátů. Když je někde kvalitní kandidát, který odpovídá na ty starosti voličů rozumnou politikou a rozumnou rétorikou, jako třeba John Ossoff v Georgii, což je člověk, který je demokrat, demokratický senátor v mírně republikánském konzervativním státě Georgia a obhajuje svůj post a vypadá to, že velmi s přehledem vyhraje, že to obhájí a dokonce se o něm dneska spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi v roce 2028, no tak má tak samozřejmě ta demokratická strana nepotřebuje tolik peněz na ty volby v Georgii. Když ale pak je tam nějaký další kandidát, který je třeba velmi levicový, jako El Sayed v senátních volbách v Michiganu, který má dneska velké problémy s tím svým republikánským oponentem, no tak tam bude potřeba těch peněz víc a uvidíme, jestli demokraté budou ochotní do toho Michiganu právě ty peníze investovat.
12: To jsem se chtěl zeptat, co ta nálepka socialistů? Podle Trumpa dokonce komunist.
14: To není jenom nálepka, jo? To je prostě, dneska je demokratická strana socialistů ve Spojených státech na vzestupu, i když je potřeba říci, že je to pořád velmi menšinová součást celé té levice. Pokud to opravdu dopadne špatně z pohledu středových voličů, jako jsem třeba já, nebo já nejsem volič samozřejmě, ale byl bych středový volič, tak bude v tom kongresu asi 7 socialistů. Asi se, pokud to dopadne špatně, 7 z nějakých 538. Jo? Takže to jako je potřeba brát v proporcích. Ale oni jsou na vzestupu. Demokratická strana socialistů je hodně vidět na sociálních sítích a jinde. Mají docela solidní podporu mezi mladými lidmi, kteří nezažili socialismus a mají velmi naivní představy o tom, co socialismus představuje. A to není sociální demokracie. Když se podíváte na jejich volební program, no, tak oni chtějí zrušit vězení. Jo? Chtějí zrušit hranice. Chtějí zrušit policejní složky. Ano, to jsou extrémisti. Jo? Jedné kandidátky těch socialistů se zeptali, tak když chcete zrušit vězení, tak jako co uděláte s vrahem, který někoho zavraždil? Ona říká, no, on bude muset zpytovat své svědomí uprostřed své komunity. Jo? To není politika.
12: To nevypadá jako přitažlivý volický
14: program. To není moc z planety Země, že jo, tohleto. Takže demokraté mají prostě problém. Dneska konečně ti středoví demokraté si uvědomují ten problém těch demokratických socialistů a snaží se s nimi něco dělat, ale je teda docela pozdě.
12: Cítíme tady, zatímco kolem nás létají zprávy o Trumpově nápadu uvalit clo na Evropskou unii. Kanada vede se svým americkým sousedem ekonomický boj o cla. Evropská unie je pro, aby se Kanada stala prvním takzvaným přidruženým členem. Trump mezi tím uložil exekutivním příkazem, aby federální úřady například použili název Americké jezero. To je taková jeho kulturní odveta. Jak tohle dopadne? Jak to vidíte?
14: To Americké jezero, to je v současné době to ontarijské jezero, že? No to nevím, jak to dopadne. Já myslím si, že to bude vyřešeno až v těch prezidentských volbách v roce 2028. všichni doufají, že vyhraje někdo rozumný, ať už na té demokratické nebo republikánské straně, ale čekají nás dva perné roky mezi Evropskou unií a Spojenými státy a Kanadou. Já ten tah Ursuly von der Leyen a Marka Carneyho o přidruženém členství vidím spíš v symbolické a politické rovině, protože konec konců Kanada už má zónu volného obchodu s Evropou, má k dispozici celou řadu dalších dohod s Evropou, takže substantivně tam zase jako velký rozdíl nebude, ale...
12: Čili je to geopolitické gesto?
14: Já to vidím jako takový, jako, já tady nevím, jestli si to můžu tady dovolit na veřejnoprávních vlnách, ale je to takový zdvižený prostředník Marka Carneyho a Ursuly von der Leyen směrem do Washingtonu.
12: Což není pro Marka Carneyho úplně nová věc.
14: On už pro něj ne, ale pro ní ano. Jo. Evropští politici se snažili až doposud spíše jako podlézat Donaldu Trumpovi, tak uvidíme, jestli tohle je předěl a v tuhle chvíli Evropa nastoupí tvrdý kurz vůči Washingtonu. Možná, že by to bylo záhodno.
12: Ještě nakonec, existuje oblast, které byste Trumpovu administrativu, nemyslím teď jenom osobu Donalda Trumpa, pochválil, za kterou by ho pochválili nejen příznivci hnutí MAGA, ale i umírnění republikáni, nebo dokonce středový demokrat, o kterých mluvíte. Je něco takového?
14: No, myslím si, že ho lze pochválit za vlastně realistický přístup k Číně, mnohem realističtější než těch předchozích, zejména tedy demokratických prezidentů.
12: Promiňte, pane Klovaňo, to je... Jestli to zdá rozporné vnitřně, on je vůči prezidentovi Xi Jinpingovi naladěný velmi přátelsky až devotně, ale zároveň verbálně je Čína ten velký nepřítel. Aha. Jak se v tom vyznat?
14: No, je to těžký, jo. Donald Trump prostě není koherentní politik, takže na jednu stranu prostě zavádí opatření vůči Číně, na druhou stranu tady existuje celá řada pro výjimek pro ty technologické firmy ve Spojených státech, že můžou investovat v Číně a prodávat v Číně. Obdivuje Xi Jinpinga jako silného politika. Takže je to takový, máte pravdu, je to prostě nekoherentní politika, ale tak vy jste mě poprosil, abych našel něco pozitivní a to je velmi těžké. Jo. Další pozitivní rys té jeho politiky vidím v tom, že on opravdu velmi tvrdě vystupuje proti takovému tomu ideologickému woukismu, ať už je to na vysokých školách nebo ve firmách. Hlavně ve firmách tohle nalezlo odezvu a ty firmy od toho upouštějí, co si myslím, že je dobře. Firmy by se opravdu měly spíš soustředit na to vydělávání peněz, než na cokoliv jiného. Ale zase Trump to přetahuje, jo, jako...

0: omezila vliv Iránu, ale zase přetáhnul to a teď vlastně neví, jak z toho ven.
1: Hostem Interview Plus byl amerikanista, výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaň. Mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: V 16 hodin pokračuje čtvrteční Odpolední plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas plus.
3: Jak rozsáhlým škrtům je ochotná vládní koalice v rozpočtu na příští rok? Co stojí za rozhodnutím centrální banky neměnit základní úrokovou sazbu? A proč Spojené státy opět odmítly udělit vstupní vízum prezidentu palestinské samosprávy Abbasovi? O tom všem v následujících minutách, nejdřív ale zprávy s Martinem Matějkou.
4: Bankovní rada České národní banky jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny. Základní je na úrovni 3,75%. Podle guvernéra Aleše Michla v české ekonomice převažují rizika vyšší inflace. Přísnější měnová politika je podle něj dál potřeba, aby se inflace dlouhodobě držela poblíž 2% cíle centrální banky. Rizikem je podle České národní banky hlavně rychlý růst mezd spojený s napjatým trhem práce. Inflaci by mohlo zvýšit také rychlejší růst zadlužení domácnosti a vládních institucí. Bankovní rada bude sledovat i ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě. Na příštím měnově politickém jednání v listopadu bude podle Michla bankovní rada rozhodovat mezi ponecháním sazeb beze změny a jejich zvýšením. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, návrh se tak vrací do sněmovny, informoval o tom Pražský hrad. Zákon má podle vládní koalice mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla jde ale proti doporučení Evropské komise chránit zaměstnance před politickými zásahy. Jeden z předkladatelů, Radek Vondráček z Hnutí ANO, řekl, že ho rozhodnutí prezidenta překvapilo.
5: Za mě je to možná nejvíce zbytečné veto, s jakým jsem se setkal ve své politické kariéře. Jestli pan prezident například tvrdí, že po novém zákoně bude možné po volbách někoho vyhazovat z práce, nech tedy pan prezident řekne, podle kterého paragrafu se to bude dít.
4: Vondráček zároveň zdůraznil, že je vládní koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Zákon by tak měl začít platit v původně plánovaném termínu, tedy od 1. listopadu. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
6: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko znovu zaútočilo drony na cíle blízko polské hranici, oznámil to premiér Donald Tusk i operační velitelství polských ozbrojených sil. Zasažený byl cíl asi 4 kilometry od hranice. Do vzduchu na východě Polska také vzlétly polské stíhačky. Ty preventivně dohlížely na bezpečnost polského vzdušného prostoru.
7: Velmi blízko polské hranice, nedaleko Jahodina, tedy blízko do Rohusku, znovu zaútočili, pravděpodobně na benzínovou stanici. Byl to masivní výbuch a vystartovali také naše vojenské letouny.
8: Řekl k ruskému dronovému útoku na západní Ukrajinu polský premiér Donald Tusk. Kvůli ruskému útoku dostali obyvatelé Lublinského a Podkarpatského vojvodství upozornění o činnosti polského letectva. V oblastech blízko hranic také zněly sirény. Jedná se o druhý podobný incident v krátké době. V neděli ruské proudové drony zasáhly blízko hranic s Polskem lokomotivu, vlaku a čerpací stanici. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří. Věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví, upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele, armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Leště

0: slouží v mnohonárodnostní brigádě NATO i čeští vojáci.
1: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda řešila stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Severní Korea znovu odmítla výzvu okolního světa k denuklearizaci armády. Kim Yo-jung, sestra severokorejského vůdce, označila podobné výzvy jako pouhé řeči. Jaderný status své země popsala jako absolutní. Naplňují se tak obavy mezinárodního společenství. Podle nich svět promeškal šanci, kdy měl páky na to, aby KLDR přinutil k jadernému odzbrojení. Země už se teď svého arzenálu dobrovolně nevzdá.
2: Kim Yo-jung se po delší odmlce znovu začíná objevovat po boku svého bratra a často je to právě ona, kdo adresuje Západu silová prohlášení. Na tradiční zasedání Mezinárodní organizace pro atomovou energii do Vídně doslova vzkázala, že věřit tomu, že se KLDR vzdá jaderných zbraní, je idiotské a jaderný statut její země prý nemůže nic a nikdo změnit. Americký prezident Donald Trump nedávno odhadl severokorejský jaderný arzenál na 80 až 120 hlavic. Jeho případná schůzka s Kim Jong-unem letos v listopadu je stále jen v rovině spekulací a ani jedna ze stran se k ní nevyjadřuje. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru pojedete v koloně na 23. kilometr. Je to celé na téměř půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna je před Brnem dál velmi silný provoz. Poprvé se zpomaluje za 9 kříži na kilometru 169. Osobními auty pojedete úsek až k dálnici D2 zhruba hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru. Levý pruh jede rychleji, silný provoz je až na okruh za Ořech. Na okruhu se už zdrží i osobní auta, a to kolem 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: 7 minut po 16. hodině. Původní schodek rozpočtu ve výši 389 miliard korun se sníží, ale jen o jednotky miliard. Dohodli se na tom lídři hnutí ANO, SPD a motoristů, tak aby v pondělí mohla vláda na svém jednání návrh státního rozpočtu na příští rok schválit. Další reálnou úsporu až 20 miliard podle nich by měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet ještě letos. V roce 2028 by pak měl schodek klesnout minimálně o 60 miliard. Opozice označila dnešní koaliční jednání o rozpočtu za tanečky s předem jasným výsledkem. My si o tom více řekneme s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem, který je ve studiu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Co ukázalo to dnešní koaliční jednání nebo jednání koaliční rady o síle jednotlivých vládních stran? Jak moc dovolí hnutí ANO promlouvat těm menším stranám do rozdělení peněz?
5: Jednání ukázalo, že když koaliční vláda chce prosadit návrh státního rozpočtu, tak se na to musí shodnout v rámci koalice, protože bez hlasů menších koaličních partnerů ten rozpočet ve sněmovně neprosadíte a jak se opakovaně ukazuje, bylo tomu taky v minulosti, tak není problém se nakonec dohodnout takovým způsobem, aby ti menší koaliční partneři mohli se prezentovat před voliči, že něco prosadili, a ti, kteří jsou v té vládě nejsilnější a kteří vlastně mají hlavní zásluhu v úvozovkách na podobě toho rozpočtu, mohou být spokojeni, že ten rozpočet se zásadně nezmění, a tak tomu došlo i nyní, protože když se na to podíváme, tak sice nepadla konkrétní čísla, protože to bude schvalovat v pondělí vláda, ale je velmi pravděpodobné, že ten schodek by se měl snížit o pouhé 3 miliardy korun, a když si vezmete, že tedy výdaje by měly být nižší o 3 miliardy a plánované výdaje na příští rok přesahují dosahují 2,5 bilionu korun, což je přes 2500 miliard korun, tak 3 miliardy nalézt. To myslím, že zas nebylo až takové úsilí, byť koaliční partneři to vydávají za velký úspěch a motoristé k tomu dodávají, že prosadí různé legislativní změny, aby došlo k úspoře dalších 20 miliard, což také z pohledu těch celkových výdajů je v úvozovkách směšná zanedbatelná částka a je otázka, zda k tomu skutečně dojde, zda ty zákony budou přijaty takovým způsobem, aby zkrátka k těm úsporám došlo a zda se to podařilo, tak to uvidíme až na přes rok, zase ještě v roce 28, kdy se bude vyhodnocovat rozpočet na rok 27 v rámci toho takzvaného státního závěrečného účtu, kdy se ukáže, jak skutečně vláda v roce 27 hospodařila.
4: No, co tedy doručí jednotlivé ty menší strany svým voličům, protože motoristé slibovali, že pohlídají Babiše, tak jaký je jejich výsledek v tomhle snažení?
5: No, oni se budou snažit doručit voličům, že se zaslouží o to, aby o ty desítky miliard klesl rozpočet na příští rok a o další desítky miliard na ty další roky, především na rok 28, ale když se podíváme na to, že deficit státního rozpočtu na letošní rok je 310, tak když to srazíte o 20, případně když se to povede, tak pořád to bude výrazně více než v letošním roce, takže ten rozpočet nesměruje k tomu, aby ty schodky klesaly, samozřejmě nominálně, protože nějakým způsobem se bude vyvíjet ekonomika, nějakým způsobem poroste hrubý domácí produkt, tak pak uvidíme v poměru k tomu, jak to bude vypadat v tomto srovnání, ale je to taková taktika, že vy napálíte schodek na velmi výraznou sumu a pak se chlubíte tím, že to o něco postupně snižujete, takže si nemyslím, že to byl ten původní záměr a motoristé to omlouvají tím, což je tedy pravda, že jsou relativně slabí, protože mají pouze 13 poslanců, ale znovu upozorňuji na záludnost koaličního vládnutí, že když chcete prosadit něco typu rozpočtu, tak potřebujete v poslanecké sněmovně mít většinu a vzhledem k tomu, že vláda se opírá o většinu 8 hlasů, tak bez 13 hlasů motoristů se neobejde a pokud by motoristé chtěli být důraznější a mysleli to skutečně vážně s tím, že chtějí výrazně zlepšovat hospodaření státu, tak mohli prosadit daleko více.
4: Tak oni navrhovali třeba to obnovení karenční doby, což tady neprošlo, stejně tak jako SPD chtělo snížit výdaje na obranu o 7,5 miliardy. My o tom budeme podrobněji mluvit ještě v další půlhodince, ale vlastně Tomio Okamura vyšel z toho jednání koaliční rady spokojen, protože důchody na příští rok, jak řekl, se zvýší víc než plánovaná valorizace, která by dělala asi 270 korun a tvrdí, že to přidání důchodcům bude kolem 500 až 600 korun. Může si to rozpočet vlastně dovolit? Není to utrácení nebo rozhazování peněz, které nemá?
5: Tak to postavený rozpočet si to dovolit může, protože ty peníze už tam jsou údajně zahrnuty v tom návrhu, takže vláda i v době, kdy tedy na tom veřejné finance nejsou nejlépe, tak může ještě zvyšovat ty zákonem dané výdaje nad rámec toho zákona přilepšovat takto a když už jste zmínila ten návrh státního rozpočtu z pohledu armády, tak vlastně Tomio Okamura a SPD razí úplnou novinku na české politické scéně, které si nikdo nevšímá, kterou já si teda nepamatuju a myslím, že k ní fakt nikdy nedošlo a to je to, že vy máte svého ministra ve vládě, má nějaký rezort a vy místo, abyste měli snahu pro jeho rezort získat maximálně peněz, tak když on nějaké peníze konečně získá, bude rezort obrany mít výdaje, které by odpovídaly minimálně 2% hrubého domácího produktu, tak vlastně na své koaliční partnery tlačíte, aby vám ty peníze sebrali, aby jich bylo méně. Tak to jsem doopravdy nikdy nezažil a nedává to logiku a vysvětlení může být pouze v tom, že pak je tedy pochybnost, zda skutečně nominanti SPD ve vládě jsou představiteli SPD, zda vlastně je tam nominovali s tím, aby prosazovali jejich politiku a zde tedy podporují tím způsobem, že se jich zastávají při jednáních o rozpočtu.
4: Zajímavý detail možná, ale velmi důležitý, upozornil politický komentátor Petr Hartmann. Děkuji, že jsi byl ve studiu. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: 16:13. Základní úroková sazba České národní banky zůstane na úrovni 3,75%. Bankovní rada ČNB ji na dnešním jednání ponechala bez změny. Důvody k opatrnosti měnové politiky jsou podle guvernéra Aleše Michala stále stejné. Obava z možného růstu inflace. A to i přesto, že i podle nejnovějších statistických dat rostly v srpnu ceny jenom mírně. Víc jednání centrální banky o sazbách teď probereme s Dominikem Rusinkem, hlavním ekonomem Patria Finance. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne.
4: Většina trhu očekávala ponechání sazeb beze změny. Je podle vás dobře, že centrální banka vyčkává?
6: Je to očekávané rozhodnutí, které avizovali i sami centrální bankéři, které se opírá o relativně nízkou inflaci okolo 2% a také o relativně příznivý vývoj minimálně z pohledu centrální banky mest za druhý kvartál. Takže z tohohle pohledu to dává smysl, nicméně ta akumulace pro inflační rizik tady podle mého probíhá, je to něco, na co bude možná muset centrální banka reagovat na tom dalším listopadovém zasedání.
4: Právě, že třeba americký Fed včera sazbu o 0,25% zvedl, totéž udělala minulý týden také Evropská centrální banka, tak zatím tedy podmínky v Česku jsou jiné?
6: Jsou trošku jiné než v eurozóně ve Spojených státech, nicméně centrální banka se nerozhoduje ve váku, takže musí sledovat, jak se vyvíjí úrokové sazby i ve zbytku světa a samozřejmě to, že dochází k zpřísňování měnové politiky, zejména v Evropě a my si myslíme, že ECB ještě neřekla poslední slovo a bude dále zvyšovat úrokové sazby, tak to je argument, proč by nakonec k tomu zvýšení sazeb mohla přistoupit i Česká národní banka. Nicméně to, co je pro ní důležité, jsou jednak ta proinflační rizika z titulu toho, co se děje na Blízkém východě, to znamená drahé energie a pak jejich propis i do zbytku spotřebitelského koše, ale zejména ty stále velmi silné cenové tlaky, řekněme doma vyrobené, to jsou zejména vysoké ceny a poměrně silné zdražování ve službách a pak v jedné klíčové kategorii a to jsou náklady spojené s bydlením. Ať už jde o tržní nájemné nebo ceny nových nemovitostí, stavebních prací, stavebních materiálů, tak tady vidíme, že to inflační ohnisko vlastně ještě nebylo úplně dohašeno z těch let 21-22.
4: No, tak já spíš slyším z vašeho tónu nebo i vašich vyjádření, že byste byl spíše proto, kdyby přeci jenom centrální banka ty úrokové sazby zvýšila už teď a ne jenom si to nechávala výhledově, nebo se mýlím, ono zase vlastně inflace pořád je pod tím cílem 2% centrální banky.
6: To máte pravdu, inflace je pod cílem, nicméně ČNB se primárně dívá na ten měnově politický horizont, to znamená zajímají, jaká bude inflace za 12 až 18 měsíců, protože teprve v ten moment budou fungovat úrokové sazby, respektive se do ekonomiky propíšou případné růsty úrokových sazeb, takže ČNB předpokládá, že ten inflační výkyv, který budeme pozorovat zejména na začátku příštího roku, kdy inflace se může dotknout 3-4%, tak bude dočasného charakteru. Já se jenom trošku obávám toho, že to vnější prostředí a ty inflační tlaky zesilují a zvyšují se rizika i na domácím poli. Takže v tom listopadu se trošku obávám, nakolik bude udržitelné ty sazby ponechat beze změny.
4: Ano, tak on vlastně něco takového, možná guvernér Michal naznačil, že už je na čase s těmi sazbami pohnout. Nemáte ten dojem z jeho vyjádření?
6: Já si myslím, že se nesnažil úplně trhy nasměrovat, co bude centrální banka dělat a rozhodně se k ničemu nezavázal. Nicméně sám řekl, že na příštím zasedání se bude bankovní rada rozhodovat mezi stabilitou úrokových sazeb a jejím zvýšení, což si myslím, že dává smysl s ohledem na ten inflační výhled. Nicméně pokud ta situace, zejména na Blízkém východě, což je ta klíčová proměna nyní, bude dále eskalovat, pokud ropa zůstane nad $100 a pokud třeba i plyn bude dále růst někam ke 100 eurům za megawatt hodinu, tak si dokážu vlastně jenom těžko představit, že by tuhletu situaci dokázala centrální banka takzvaně vysedět.
4: Tolik Dominiko Rusinko, hlavní ekonom Patria Finance. Děkuji moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
6: Já také díky. Naslyšenou.
4: 16:18, posloucháte Odpolední plus. Do New Yorku příští týden zamíří hlavy států z celého světa, aby se zúčastnili valného shromáždění Organizace spojených národů. Za Česko vystoupí prezident Petr Pavel. Spojené státy nicméně už podruhé podle zpravodajských agentur odmítly udělit vstupní vízum prezidentu palestinské samosprávy Mahmúdu Abbásovi. Stát Palestina není členem OSN, v organizaci má ale status pozorovatele a s ním tedy i možnost mluvit na valném shromáždění. Podrobnosti přidáme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
7: Pěkné odpoledne.
4: Jak americká administrativa zdůvodnila to zamítnutí víz zástupcům palestinské samosprávy?
7: Tak americké ministerstvo zahraničí nejmenovalo přímo žádného palestinského činitele, ale oznámilo, že prodlužuje ty sankce, na jejich základě nejsou udělována víza představitelům právě palestinské samosprávy ani Organizace pro osvobození Palestiny. A taky, že ale diplomaté z palestinské mise při OSN v New Yorku mají tedy výjimku. Americké ministerstvo to rozhodnutí zdůvodňuje i tím, že se palestinské orgány dál snaží, oni říkají, internacionalizovat izraelsko-palestinský konflikt, a to údajně tím, že usilují o jednostranné uznání palestinského státu a taky, že se obrací například na Mezinárodní trestní soud nebo Mezinárodní soudní dvůr v Hágu. Palestinští představitelé dlouhodobě některá tvrzení odmítají s tím, že mají podle mezinárodního práva právo požadovat odpovědnost od okupačních sil, a aktuálně palestinské ministerstvo zahraničí ty vízové sankce označilo za neoprávněné opatření.
4: A můžou Spojené státy takto omezovat vstup zástupců státu na pozvání OSN?
7: Tak například zpravodajská agentura AP připomíná, že podle dohody o sídle OSN z roku 1947 mají Spojené státy povinnost umožnit zahraničním diplomatům přístup do sídla OSN v New Yorku. Washington ale už loni, kdy víza Mahmúd Abbás a další činitelé palestinské samosprávy nedostali poprvé, tvrdil, že může víza zamítnout z důvodu bezpečnostní, zahraniční politiky a taky extremismu. A hlavně ze strany některých arabských médií teď zaznívá výtka, že podobným cestovním omezením ale nečelí žádný izraelský představitel, a i to přesto, že Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu kvůli podezření na válečné zločiny v Gaze. Netanyahu ale na valné shromáždění OSN dorazí.
4: Loni byl tedy prezident palestinské samosprávy Abbás ve stejné situaci, nakonec ale vystoupil přes videokonferenci. Dá se stejný scénář očekávat i letos?
7: Očekává se to, ale členské státy OSN to musí ještě posvětit. Loni totiž schválili právě toto náhradní řešení. Proti němu bylo tedy 5 států, a to včetně Izraele a Spojených států. Jenže to opatření platilo jenom na tom loňském valném shromáždění a mělo být opravdu výjimečné. Teď by se to podobné aranžma mohlo opakovat, mělo by se o něj hlasovat znovu možná ještě dnes. Abbás potom loni v tom svém projevu přes videopřenos mimo jiné odsoudil útok Hamásu na Izrael z 7. října 2023 a taky to teroristické hnutí Hamás vyzval ke složení zbraní. A katarská televize Al Jazeera píše, že letos by se očekávalo, že by Abbás, pokud tedy bude mít projev, mohl opět zmínit výzvy k mezinárodnímu uznání palestinské státnosti a taky upozornit na humanitární situaci v Gaze a na rychlé rozšiřování nelegálních izraelských osad a taky násilných výpadů těch extremistických osadníků voči Palestincům na okupovaném západním břehu Jordánu.
4: Pro samotného Abbáse by tohle mohla být vůbec poslední příležitost promluvit k valnému shromáždění OSN z pozice prezidenta palestinské samosprávy. Palestinci by totiž měli v následujících měsících několikrát zamířit k volebním urnám.
7: Ano, tak na konci listopadu by Palestince v Gaze na západním břehu Jordánu a taky ve východním Jeruzalémě měli vybírat své zástupce do Palestinské národní rady. Poslední parlamentní volby se na palestinských územích konaly před 20 lety. A potom na začátku roku se očekává, že Palestinci budou volit taky nového prezidenta palestinské samosprávy. Mahmúd Abbás tam byl zvolený v roce 2005 a původně měl zastávat jenom 4leté funkční období, ale od té doby volby nebyly a tak ve funkci zůstává, a teď už je mu 90 let a zatím ještě není úplně jasné, jestli se nebude snažit o funkci ucházet znovu, a vlastně otazník visí nad celým průběhem obou možných voleb v té aktuální situaci, jak na západním břehu, tak i v Gaze, kde většina lidí stále žije ve stanech nebo ve zničených budovách.
4: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme, naslyšenou.
7: Pěkný den, naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: 16 hodin 23,5 minuty pro vás máme knihu Dne na plusu. Zatímco v některých částech Afriky je fyziologická odlišnost lidí s albinismem spojována s prokletím, stigmatizací a násilím, jinde je chápána jako znak výjimečnosti a posvátnosti. Svět lidí s albinismem v Africe odhaluje ve své knize Narození jinak česká afrikanistka, spisovatelka a kulturní antropoložka Kateřina Meldnerová. Součástí publikace je cyklus dokumentárních fotografií a umělecké portréty ze Zambie a z Beninu od fotografa Antonia Kosy. Ty ve spojení s literárně stvárněnými příběhy nesou silné poselství o tom, že jinakost není měřítkem hodnoty lidského života a že každý člověk si zaslouží žít důstojně. Kniha vychází v nakladatelství Jota v české i anglické verzi. A autorku knihy Kateřinu Meldnerovou zdravím do studia v Olomouci. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Čím vás tohle téma oslovilo, že jste mu nakonec věnovala celou knihu?
8: Tak mám ráda témata, která jsou neotřelá, sociálně citlivá, také emočně silná, které vlastně rezonují s mým zaměřením angažované kulturní antropoložky. A vlastně nerada se uzavírám do nějaké akademické bubliny, ale snažím se vlastně oslovovat širší veřejnost a v tomto případě tedy i zvyšovat povědomí o rituálních vraždách a porušování práv albínů v Africe, kterému podle mě není věnována adekvátní pozornost.
4: Jak jste se k lidem s albinismem v Africe dostávala? Bylo to náročné?
8: Vlastně výzkum jako takový, antropologický terénní výzkum začal v roce 2023 a přístup k lidem s albinismu je komplikovaný, protože řada z nich žije v izolaci, nepohybují se na ulicích nebo žijí v odlehlých regionech Zambie, kde jsou složité, kde je složitá dopravní situace z hlediska nespevněných cest. Takže dostat se k ním bylo poměrně složité a získat jejich důvěru ještě těžší.
4: Jak se liší přijímání lidí s albinismem v různých zemích napříč Afrikou? A je to v různých zemích skutečně odlišné?
8: Ano, já jsem dělala výzkum v Zambii a potom v západoafrickém Beninu, kdy jsem vlastně hledala odpověď na otázku, proč jsou albíni zdrojem fascinace a náboženského uctívání. Zatímco jinde, například v jižní a východní části kontinentu, jsou vnímáni jako prokletí, jsou sociálně vyloučeni z veřejného života, žijí s nálepkou stigmatu a vlastně mají velmi omezený přístup ke zdravotní péči a vzdělávání. A velice často žijí také v extrémní chudobě, takže jsem se snažila vlastně porovnávat tady ty dva přístupy, kdy vlastně jako antropologicky velice zajímavý kontrast kulturní a různé sociální přístupy vlastně k těmto lidem.
4: Který z příběhů těchto lidí s albinismem na vás něčím silně zapůsobil?
8: Tak všechny příběhy byly svým způsobem velice silné, ty, které literárně zpracovávám ve své knize. Asi nejvíce to byl příběh Mariany mezi smrtí a zrozením nového života, kde vlastně popisují příběh ženy s albinismem z odlehlé vesnice ve východní provincii Zambie, která během těhotenství přežila brutální mačetový útok a přišla o pravou paži. A vůbec jako způsob, jak se s tímto traumatem vyrovnává a jak vlastně celý ten případ byl uzavřen, tak to je asi pro mě jeden z nejsilnějších, které v té knize jsou.
4: Měla jste nějaký klíč, jak jste si tohle téma nebo knihu rozčlenila?
8: Ano, já jsem se snažila do knihy zařadit jak výkladové kapitoly, které jsou vlastně analýzou těch dat z terénního výzkumu, které jsou ozdrojované a které mají povahu, řekněme, odborného textu nebo populárně naučného textu s poznámkami a zároveň literárními příběhy vlastně těch, kteří přežili mačetové útoky nebo dětí, které jsou šikanovány na školách a podobně. Jinak jsem to rozdělila samozřejmě podle toho, věnují se tam tomu zdravotním rizikům albínům, věnují se stigmatizaci matek dětí s albinismem a samozřejmě potom také vlastně organizovaným zločinem a rituálními vraždami albínů v Zambii. A poslední část knihy je tedy o albínech v Beninu, kde, jak už jste zmínila sama, jsou součástí tradičního náboženství vodun a uctívání v rámci kultu Sekboliza.
4: Mm-hmm. Vydáváte Hlas přeživším útoku, jak jste zmínila třeba ten příběh Mariany, zachycujete jejich život permanentně ohrožený násilím. I jak se vám se svými bolestmi otevírali? Mají to jako zpracované, jsou s tím vyrovnáni, nebo jak se k tomu staví?
8: Tak vzhledem k tomu, že ty rituální útoky se odehrály v posledních 8-10 letech, tak řada z nich nemá žádnou podporu a jak si svoje traumatické vzpomínky ještě zpracovány nemají. Takže vůbec jako otevírat tyto bolestivé rány bylo velice složité pro ně, ale nějakým jako nastavením citlivého přístupu a důvěry se to podařilo.
4: Kniha je doprovázena fotografiemi fotožurnalisty Antonia Kosy. Jak se k tomuhle projektu dostala?
8: My jsme ten projekt v podstatě založili společně, kdy naším cílem bylo vlastně nejenom dokumentovat ty příběhy bezpráví a dát hlas umlčovaným, kteří přežili rituální útoky, ale zároveň vlastně jim také pomáhat. Takže náš projekt Born Different, který je jako součástí vlastně takového jako širšího balíčku, řekněme, kde není jenom kniha, ale jsou tam různé fotografické výstavy a také sbírka na pomoc a podporu lidí s albinismem v Zambii.
4: Tolik tedy autorka knihy Narozeně jinak, afrikanistka a kulturní antropoložka Kateřina Mildnerová. Její knihu vydává nakladatelství Jota. My jsme o ní měli možnost mluvit v Odpoledním plusu. Děkuji a zdravím do Olomouce, ať se vám daří. Naslyšenou.
8: Děkuji, naschledanou.
4: Teď už se blíží další časové znamení, no a my po zprávách se podíváme třeba na reakci Donalda Trumpa na to, že Kanada by se měla stát přidruženým členem Evropské unie. Je 16:30, je tu Martin Matějka se zprávami.
3: Český rozhlas Plus.
0: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu Agrární komory. A původně přitom odhadovala ztrátu o 5 miliard nižší. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Na zahajovacím projevu na pražském obranném summitu ho označili jako Europatriot. A projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické alianci a také by pomohl českému obrannému průmyslu. České dráhy za letošní půl rok vydělaly přes 2 miliardy korun, jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V plusu skončily všechny její společnosti, včetně nákladního dopravce ČD Cargo, které bylo v posledních letech ztrátové. K výsledku nejvíc přispěla osobní doprava. České dráhy za letošní půl rok přepravily 85,5 milionů cestujících, nejvíc od roku 2019. Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT po sečtení všech hlasů. Středolevé strany získaly 176 křesel a vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Andersonová se po 4 letech vrátí do funkce premiérky. Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici kvůli anonymní výhrušce. Žádnou výbušninu tam nenašli, informovala o tom policejní mluvčí Michaela Richterová. A policie musela evakuovat desítky lidí. Všichni jsou podle provozního ředitele nemocnice Jiřího Pichlíka v pořádku. A po člověku, který nemocnici vyhrožoval, policisté pátrají. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete pomaleji do zúžení na 23. Je to na více než 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš poprvé zpomalíte před Brnem na kilometru 166. Osobními auty pojedete k dálnici D2 zhruba hodinu. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 20 minut za Ořech. Kamiony ovšem stojí už z 9. kilometru D5. Na Pražském okruhu se popojíždí i směrem na letiště kolem Lochkova a Slivence. Ucpává se kvůli tomu i ulice k Barandovu od akvaparku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: Tři minuty po půl páté. Vládní hnutí SPD na ranním jednání koaliční rady o výši deficitu na příští rok neúspěšně navrhovalo škrty v rozpočtu obrany ve výši 7,5 miliard korun. Podle vyjádření předsedy hnutí Tomia Okamury ještě před jednáním by šlo o nezahájené investice. Česká republika by tak dala na obranu jen 1,96% HDP. Členské státy EU přitom podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zvýšily za posledních 5 let výdaje na obranu přibližně o 80%. Místopředseda výboru pro bezpečnost z hnutí SPD Radek Koten v Ranním plusu řekl, že má velké pochybnosti o tom, že se některé akvizice zvládnou dotáhnout vůbec do konce, a jmenoval přitom konkrétně například díla Cezar.
9: V případě, že bychom ty prostředky podobně jako v minulých letech museli utratit v prosinci, tak abychom pouze splnili to číslo, to znamená ty 2%, a neměli bychom připravené odpovídající nákupy, odpovídající techniky, tak za mě to skutečně nedává smysl. A jenom utratit peníze, abychom splnili to určité číslo, ke kterému jsme se zavázali, nebo minulá vláda zavázala Českou republiku, tak skutečně mi to nedává smysl a je to jako kdybyste si něco kupoval do domácnosti, co v podstatě nejste schopen nakoupit odpovídajícím způsobem a kupoval byste si zbytečnou věc.
4: Předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová na argumenty Radka Kotena reagovala kritikou současného ministra obrany Jaromíra Zuny, který je ve vládě právě za hnutí SPD za jeho nedostatečnou aktivitu.
10: Tady funguje nějaké kolegium ministra obrany a já jsem se schválně koukala na to, jak ta kolegia zasedají, jak zasedala za mě a kolik vlastně těch akvizičních projektů se tam předkládá. Pan ministr nepředkládá žádné akviziční projekty. A to je ten problém, že vlastně on tímto způsobem brzdí další modernizaci armády, protože nepředkládá nic. Měl nám předložit koncepci výstavby armády České republiky. Sliboval v médiích, že ji předloží v květnu. Je půlka září. Žádnou koncepci armády České republiky nikdo neviděl.
4: Podle slov ex-ministryně obrany Jany Černochové z ODS také současná vláda obdržela v mašličkách koncepci protivzdušné obrany. Nicméně, jak uvedla, současný ministr zatím nepředložil protivzdušnou obranu jako takzvaný strategický projekt, který by mohl mít dlouhodobé financování. Podle Radka Kotena z SPD se strategické projekty protivzdušné obrany posouvají, ale nemůže být konkrétnější z důvodu toho, že nemohou být kvůli utajení zveřejňované. Naším dalším hostem k tématu obrany je teď Ondřej Stratilík, reportér Aktuálně.cz, který se problematice obrany věnuje. Dobrý den.
11: Dobrý den, zdravím vás.
4: Co to vlastně mělo za smysl, ten návrh SPD škrtat v rozpočtu vlastního resortu, tedy ministerstva obrany, těch 7,5 miliardy?
11: No já si hlavně na to čtu tak, že Jaromír Zuna není ministrem obrany, že ministrem obrany je SPD, tedy respektive Tomio Okamura, a je místopředseda Radim Fiala. Protože ještě v pondělí na branném výboru sice zaznívaly už nějaké jako je zkazky, že by k tomu mohlo dojít, ale pan ministr neustále rozpočet bránil. A já si myslím, že ta zpráva je hlavně špatná pro Českou republiku a hlavně hodně povídá o tom, jakým způsobem dnes ministerstvo obrany funguje.
4: To znamená, jakým způsobem, že tedy ministr není schopen prosadit něco, co by bylo rozumné tady pro českou obranu, obrany schopnost vůbec pro armádu jako takovou, že vlastně to dělají tedy politici, kteří tam nejsou zodpovědní pak za ty konkrétní kroky.
11: Přesně jak to říkáte, já si myslím, že ten prst na tom fungování ministerstva obrany drží vedení SPD a to rozhoduje, co je pro českou obranu dobré a co je pro českou obranu špatné. Ostatně to nemusíme se bavit jenom o dnešní debatě o škrtech rozpočtu, ale celkově o tom, jak je od minulého prosince ministerstvo obrany vedené, kdy vidíme, že pan Zuna nemá vůbec žádné rozhodovací slovo. Když něco řekne, tak to po týdnu musí často měnit, nebo vzpomeňme na ty prosincová sebekritická videa, kdy chodil s panem Fialou a bral svá slova zpátky. Takže já si myslím, že to vypovídá hlavně o tom, jak slabým ministrem je pan Zuna.
4: No, ale jakým směrem tedy se vyvíjí ta situace na ministerstvu obrany a vůbec v armádě v téhleté geopoliticky složité situaci, kdy vlastně ostatní státy na ní nějakým způsobem dokážou reagovat?
11: No tak, co mám informace, tak situace na ministerstvu obrany se vyvíjí samospádem. Jo, tam se podívejte, Jaromír Zuna přichází o své kolegy, nominuje se tam lidi, které můžeme se ptát na jejich specializaci, na to, co mají za sebou, na to, proč tam jsou. Vidíme, že vlastně vedení ministerstva obrany dnes je obsazeno bývalými členy KSČ, takže jako je to velmi špatná zpráva a to, že si není schopen zajistit ani ten obranný rozpočet, je poměrně důležitý signál i pro nového náčelníka generálního štábu pana Hlaváče, který, když jsem s ním dělal v červnu rozhovor, tak poměrně jasně z jeho slov vyplývalo, že právě toto by mohla být jedna z červených linií pro něj, pokud by mu šáhli vlastně na rozpočet tak, že by musel vlastně odsouvat investice tím způsobem, že se zase navýší ten dluh, ten hrb, který, mu se říká takový dluhový hrb, který dneska už česká armáda má zhruba třeba 500 miliard korun, kdy vlastně neustále odsouvá investice, modernizace, investují se jenom rozjeté projekty, nebo se zvýšou už dávno dohodnuté rámcové dohody, třeba z Čekoslova Group, nakoupit dalších a dalších Tatrovek. A já si myslím, že to všechno dává jasný obrázek o tom, že to ministerstvo obrany prostě funguje, ano, samospádem nebo nějakou setrvačností.
4: No ale zase po tom jednání, kde samozřejmě ty k těm škrtům nebyli svolní koaliční partneři, motoristé říkali, že tím pádem bychom nesplnili ty 2% HDP, jak jsme se zavázali v rámci NATO, tak Tomio Okamura vystoupil s tím, že na ministerstvu zůstalo dost peněz na valorizaci platů vojáků z povolání i růst platů občanských zaměstnanců o 5000 korun měsíčně. Tak jak čtete tuhle tu zprávu?
11: No tak hlavně je pro mě strašné nebo těžko pochopitelné to, že strana, která dohlíží na ministerstvo obrany, musí být zatlačena koaliční partnery a upozorněna na to, že si bere sama peníze, jo, z toho ranku ministerstva obrany. A samozřejmě ano, pro u Tomio Okamury a jeho kolegu pana Fialy i dalších vidíme, a pak to tlumočí teda o několik dnů později pan Zuna vždycky, že ti by nejradši nezbrojili, ti by nejradši prostě živili vojáky, zvyšovali platy, byť je samozřejmě pravda, že to zvýšení platů vojáků, nebo jak když oni třeba mluví, teďka, že i dneska na konferenci, kde byl pan Babiš na Prague Defense Summitu, se o tom mluvilo, že hlavně je ta lidská síla, tak je jako fakt, že většinu těch projektů, už jako, o kterých se dneska jako by vláda chlubí, nebo ministr obrany, tak už rozjela paní ministryně Černochová v minulém volebním období, minulá vláda rozjela, takže vlastně dneska jenom vláda sklízí úspěchy toho, co zasela vláda Petra Fialy. A pokud se bavíme o platech pro vojáků, OK, jako samozřejmě pojďme neustále zvyšovat platy státním zaměstnancům, jo, ale já si myslím, že tohle to není ten základ, že aby vůbec vojáci do armády nastoupili, a bavíme se hlavně o mladých vojácích, jo, kterých na trhu je čím dál tím méně a bude čím dál tím méně, jo, tím, jak prostě mladí silní lidé budou potřebovat třeba v sociálních službách, tak voják potřebuje i moderní techniku. Toho nenalákáte na dobrý byt a dobrý plat, jo, že prostě potřebuje
4: soužit.
11: Jo, tak samozřejmě, jo, ale že do armády si myslím, že pořád jako
4: potřebujeme jiné typy lidí.
11: Důležitě, přesně, že i tam hraje roli i ta moderní technika, že pokud budu mít dobré platy, ale budu jezdit prostě ve V3S nebo na 30 roku starých, nebo víc 40 roku starých BVPčkách, tak nevím, jak si jde mít jako dobře placené vojáky ve staré technice, ti Českou republiku při případné válce s Ruskem nezachrání.
4: Tolik reportér Aktuálně.cz Ondřej Stratilík, který se věnuje problematice obrany a teď byl hostem Odpoledního plusu. Děkuji vám za to, naslyšenou.
11: Já děkuji, naschránou.
4: 16 hodin 41,5 minuty. Americký prezident Donald Trump pohrozil evropským zemím, že jim ještě více navýší dovozní cla. Reagoval tím na zbližování Kanady a Evropské unie, která severoamerické zemi nabídla přidružené členství a nejužší možnou spolupráci. Trump varuje, že pokud si pakt Ottawy a Bruselu vyhodnotí jako nepřátelský akt, zareaguje cly. Více už z Washingtonu naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Dobrý den.
12: Dobrý den.
4: Jak vážná je Trumpova hrozba, co mu na přibližování Kanady a Evropské unie vadí?
12: Zatím se to zdá spíš jako takový varovný výstřel, než aby to bylo hotové rozhodnutí. Trump novinářům řekl, že mu zbližování obou zemí přijde k smíchu, ostatně poslechněme si ho. Trump Americký prezident v tom projevu k novinářům řekl, že Kanada byla až dosud obchodní partner hrozný, ale že pokud on si to vyhodnotí tak, že za dohodou Kanady a Evropské unie bude dobrý úmysl, tak mu to nebude vadit. Pokud v tom ovšem ale uvidí nepřátelský akt, jak řekl, tak uvalí na Evropu velmi vysoká cla, takhle to přesně řekl. Hmm. Vadí mu v podstatě to, že Kanada, se kterou on sám vede vlastní obchodní válku, tak si někde jinde hledá silnějšího spojence a že Evropská unie jí nabízí tento bezprecedentní status.
13: Jak na celou situaci reaguje Kanada a její premiér Mark Carney?
12: Kanadský premiér Carney tu nabídku z Evropské unie uvítal, zároveň se ale snaží vyhnout dojmu, že jde o vytváření nějakého nového mocenského bloku proti komukoliv. On měl dnes takový silný projev před Evropským parlamentem, v něm řekl, že nenavrhuje třetí blok, který by měl konkurovat velmocím, jen se slušnějšími způsoby, což tedy pozorovatelé četli jako takové rýpnutí do Donalda Trumpa. Ale místo toho mluvil o odolnosti, o tom, že Kanada nechce, aby jí někdo ovládal trhy nebo narušoval suverenitu nebo dokonce diktoval, jakým jazykem má kde mluvit, a jasně odmítl opakovanou Trumpovu myšlenku, že by se Kanada měla stát 51. americkým státem. Jen ještě podotknu, že mu za jeho proslov lidé v Evropském parlamentu ve stoje 2 minuty tleskali.
13: V jakém stavu jsou teď vlastně americké a kanadské vztahy? Obě země vůči sobě nedávno zavedly 50% cla. Je to válka?
12: Jsou ty vztahy napjaté, Renato. Ta Kanada je dosud byla největším obchodním partnerem Spojených států. Teď je s Washingtonem v otevřené obchodní válce. A jsou to Spojené státy a je to Trumpova administrativa, která ji přiměla kvůli tomu všemu teď hledat aktivně alternativy pro toto hledání blízkostí s Evropskou unií. Podle zářijového průzkumu kanadské agentury Abacus Data si navíc přes polovina Kanaďanů myslí, že s evropskými zeměmi mají daleko více společného než se Spojenými státy. A to samo o sobě dost vypovídá o tom, kam se ta nálada v zemi obrací.
13: Co si Kanada od bližší spolupráce s Evropou slibuje ekonomicky, třeba v obchodu nebo energetice?
12: Hlavně diverzifikaci, aby prostě už nebyla tak závislá na jediném obchodním partnerovi, jako byla dosud. Obchod mezi oběma stranami s Evropskou unií už teď dosahuje nějakých přepočtu 3 biliony korun ročně a od roku 2017, kdy začala platit dohoda CETA mezi Kanadou a Evropskou unií, tak vzrostl o více než 80%, to je velmi mnoho.
13: Jak na přibližování země k Evropě reagují sami Kanaďané? Už jsme to nějak tak naznačili, nastínili?
12: Většinou pozitivně, ale není to jednoznačné. Podle toho průzkumu Abacus Data souhlasí zhruba 80% Kanaďanů s tím, aby se země přibližovala k Evropské unii, aby se prohlubovala ta jejich spolupráce, zejména v zahraniční politice, ale i v obraně, i v ekonomice. To je vzrůstající tendence, je to o 6 bodů více než před půl rokem. Ozývají se ale i skeptické hlasy. Ozývají se hlavně obavy, že by možná to přílišné zbližování s Evropou mohlo Kanadu ještě víc izolovat od jejího jižního souseda, tedy Spojených států, anebo že by mohlo jít o nějakou ztrátu suverenity. Například šéf opoziční konzervativní strany Pierre Poilievre snahu o zblížení s Evropskou unií dokonce označil za mimo realitu.
13: Tak nic není úplně černobílé. Tolik naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Děkujeme moc. Naslyšenou.
12: Hezký den.
13: Minutu po 4:45 se vracíme domů k ekonomickým zprávám. Do spuštění nového EET 2.0 zbývá zhruba čtvrt roku. Od ledna budou muset podnikatelé v Česku své tržby elektronicky evidovat. Jenže nový systém se od toho původního v mnohem liší a firmy si stěžují, že nemají dost informací. Lépe připravit je má celorepubliková roadshow, kterou dnes zahájilo Ministerstvo financí. Více si o tom řekneme s redaktorem Dominikem Hronem. Dobrý den.
14: Pěkný den.
13: Dominiku, jak ta roadshow vypadá? K čemu přesně slouží?
14: Tak ministerstvo se rozhodlo, že společně se svými odborníky bude pořádat semináře a navštíví s nimi největší města v Česku. Cílem je informovat podnikatele o tom, koho přesně se povinnost evidovat tržby elektronicky od příštího ledna týká a co všechno mají za povinnosti. Dnes se na akci sešly desítky podnikatelů, třeba z oblasti e-commerce nebo z provozovatele trafik. Pokračuje Eduard Pavlek, který podniká v oblasti dodávek pohonných hmot.
15: Neřekl bych, že je to nepřehledné, ale mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
14: Třeba z průzkumu, který si nechala v červnu a červenci zpracovat společnost Global Payments, a to na vzorku 500 podnikatelů, vyplývá, že nedostatek informací vnímá jako problém asi třetina podnikatelů a živnostníků.
4: Dostali možnost se ministerstva financí na podrobnosti zeptat, co je zajímalo?
14: Dostali, na akci dnes zaznělo připomenutí, že EET 2.0 platí až na výjimky téměř pro všechny podnikatele a živnostníky. Od nového roku budou muset evidovat jak tržby za platby v hotovosti, tak i za platby kartou nebo QR kódem. Oproti tomu, jak fungovalo EET dřív, do zrušení v roce 2023, by ale neměla být zátěž na firmy tak vysoká. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO zopakovala, že už nebudou muset nakupovat nové terminály, tiskárny a že vše zvládnou se stávajícím vybavením.
16: Každá provozovna, která podniká, má nějaké pokladní zařízení, to využije, žádné si nové nemusí pořizovat, takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
14: Potvrzuje to i paní Eva Červenková, která provozuje e-shop.
17: A týkat se nás to bude pouze na naší provozovně, výdejně. Když by teda někdo přišel, tak jsem tomu rozuměla a něco si koupil, bude s námi v kontaktu, v tom případě se nás EET bude týkat. Už máme systém přes ShopTet, který tohle to má zahrnutý, takže myslím si, že pro nás tam budou úplně minimální organizační řešení.
14: Fungovat bude taky státní aplikace, která se už teď dokončuje a přes kterou dokážou hlavně menší živnostníci vyřešit všechny povinnosti. Jednoduše se zaregistrují a všechny platby do ní budou zaznamenávat. Výhodou je, že jim k tomu stačí mobilní telefon. Větší podnikatelé budou muset přejít na lepší software, který zpravidla nabízí firmy zaměřené na provozování terminálu. No a kromě toho zazněly dnes i důvody, proč bylo podle ministerstva financí nutné EET 2.0 zavést. Alena Schillerová řekla, že chtějí zvýšit tlak na podnikatele, aby platili daně, především DPH a daně z příjmu. Dnes se tomu totiž mohli lehce vyhnout a potom měli proti ostatním výhodu nižších nákladů. To znovu zavedení EET by mělo do státního rozpočtu přinést asi 15 miliard korun ročně.
4: Uvidíme, kolik to nakonec bude. Tolik redaktor Dominik Hron. Díky moc, naslyšenou.
14: Hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: 10 minut před 17. hodinou se podíváme na situaci na Slovensku. Stavebnictví, inženýrské práce nebo pohřební služby. To má v registru obecní firma, která teď dodává jídlo vojákům NATO na Slovensku. Vaření mezi jejími činnostmi není. Slovenská armáda o ní přesto objednala stravu už za více než 2 miliony eur. A to bez soutěže. Firma navíc tvrdí, že využívá 3 další dodavatele. Armáda ale o žádném neví. Například upozornil server Aktuality.sk na základě vlešti, přitom slouží také čeští vojáci, tak se na to podíváme, na tehle ten případ s naší zpravodajkou na Slovensku Bárou Vránovou. Dobrý den.
18: Dobré odpoledne.
4: Báro, ještě připomeň a jednou podrobněji řekni, jak se k té zakázce právě tahle firma dostala.
18: Armáda ji sama oslovila a požádala o cenovou nabídku. Ta firma je z Jablonova nad Turňou, které leží asi 2 hodiny autem od základny. Sama ta firma se přitom o zakázku neucházela a proč si slovenské ozbrojené síly vybrali právě jí, to není jasné. Tu zakázku mohla dostat bez soutěže, protože je registrovaným sociálním podnikem. Ovšem ani v takovém případě nemá armáda úplně volnou ruku. Ona by měla umět doložit, že nakupuje hospodárně. Úřad pro veřejné zakázky doporučuje porovnat cenu alespoň se 2 dalšími nabídkami. Velení základny v Lešti podle serveru Aktuality.sk neřeklo, jestli další firmy oslovilo.
4: Armáda ale u téhle zakázky překročila i finanční limit. O kolika, jak to vysvětluje?
18: Původně mohla u firmy objednat služby maximálně za necelých 800 tisíc eur. Podle zjištění serveru Aktuality.sk ale tento limit překročila už během několika týdnů a objednávala dál. Celkem vystavila objednávky za více než 2 miliony eur, což je tedy skoro trojnásobek té původní sumy toho stropu. Velení Leště vysvětluje, že jde o dočasné řešení. Už od března totiž soutěží dlouhodobou zakázku na stravování za více než 26 milionů eur. Ten tender se ale kvůli přezkumu protáhl. Vojákům přitom tedy musí jídlo zajišťovat dál. Armáda ale nevysvětlila, proč pokračovala v objednávkách i poté, co překročila limit té současné smlouvy.
4: Firma tvrdí, že na zakázce spolupracuje se 3 dalšími dodavateli. Proč o nich armáda nic neví?
18: To taky není úplně jasné, ono to vlastně není jasné vůbec. Firma říká, že tak velkou zakázku sama nezvládne a proto využívá 3 další dodavatele. Jejich jména ale neuvedla. Velení základny zase tvrdí, že mu firma žádného subdodavatele nenahlásila. Přitom podle smlouvy měla každého oznámit nejméně 3 pracovní dny předem a následně ho do té smlouvy doplnit. Nejasné je i to, kdo a kde jídlo skutečně vaří. To je velmi důležité i kvůli podmínkám toho kontraktu s poslední poslední porce se totiž musí k vojákům dostat nejpozději 4 hodiny po uvaření. Ta firma sídlí zhruba 2 hodiny autem od Leště, jak už jsme řekli, zároveň tedy část zakázky přenechává i dalším dodavatelům. No a odkud se to jídlo tedy na základnu vozí, to firma neřekla a neví se to.
4: Současná zakázka přitom není první problém kolem stravování vojáků na Lešti. Co se tam řešilo už dřív?
18: V roce 2022 například získala smlouvu firma, která se do té doby věnovala hlavně úpravám nákladních aut. To stravování, stravovací služby si mezi své činnosti doplněla krátce před podpisem té smlouvy. A problémy byly ostatně i se samotným jídlem. Například čeští vojáci si v minulosti stěžovali na jeho kvalitu a armáda podle bývalé ministryně obrany Jany Černochové z ODS řešila také zažívací potíže u některých příslušníků. Loni ministryně bývala dokonce řekla, že Česko kvůli tomu zvažovalo vyslat na Lešť vlastní polní kuchyni. Českého generálního štábu jsme se proto teď znovu ptali, jestli současný dodavatel zajišťuje jídlo i českým vojákům a jestli jsou nějaké výhrady. Na odpověď ale zatím stále čekáme.
4: Tak snad nebudou mít zažívací potíže znovu. Tolik zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Děkujeme za tohle téma. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
4: 16 hodin 54 minuty. Herecká asociace zveřejnila nominace na letošní ceny Thálie. Slavnostní večer bude 3. října v Národním divadle. Některé laureáty ale už známe. Ceny za celoživotní umělecké mistrovství převezmou mimo jiné herci Zdena Herfortová a Petr Nárožný. A cenu pro umělkyni do 33 let dnes dostala Simona Levandovská. Já po telefonních linkách už zdravím prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepku. Dobrý den.
19: Krásné odpoledne.
4: Když se podíváte na ty letošní nominace napříč všemi obory, je v nich něco, co vás samotného překvapilo nebo potěšilo?
19: Tak je to každý rok vždycky jiné, ale letos je tam jedna zajímavost, že v činoře jsou nominováni na mužský i ženský herecký výkon představitelé hlavních rolí v Ibsenově inscenaci Eda Gablerová z Národního divadla v Praze. Málo kdy se stane, že do užší nominace na Thálie proniknou dva herci z jednoho představení. Takže to je taková, neříkám, že se to stalo poprvé, ale to taková zvláštnost.
4: Zřejmě dobrý oddíl, jak se říká.
19: Přesně tak, ano, ano.
4: V činohře jsou mezi muži Filip Kaňkovský právě za tu roli v Hedě Gablerové, pak Miloslav Kénik a Stanislav Majer, mezi ženami Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková, Pavla Beretová tedy za Hedu. Co letos poroty u hereckých výkonů nejvíc oceňovali?
19: No tak v každém tom oboru je to něco jiného. Ta velmi stylizovaná umění, jako je balet a opera, tam samozřejmě jde vždycky o tu váhu toho profesního výkonu pěveckého nebo tanečního s tím hereckým celkovým dojmem, že? Takže někdy může být někdo vynikající zpěvák, ale na tom jevišti třeba to není tak úplně ono, nebo jak bych to řekl, jsou lidé, kteří se lépe poslouchají, někteří jsou zase, na které se lépe dívá, takže tam je to takové velmi specifické. Jinak u alternativní části to byla většinou originalita toho projektu, tam jsou to často velmi autorská představení, která se odehrávají třeba úplně mimo divadelní prostory. Je to v každém oboru dost jiné, ta kritéria.
4: Ano, když už jsme mluvili o Pražském národním divadle, tak ještě upozorněme taky na nominace v opeře, kde je to zase za inscenace Národního divadla Brno, Kateřina ano, Kněžíková, Magdalena Kožená nebo Ester Pavlů. Je to výpověď nejenom právě o těch umělkyních, ale vůbec o současné kondici brněnské opery nebo vůbec obecně, když to vezmeme té scény, Dané?
19: Tak já si myslím, že brněnské divadlo je bezkonkurenční, to je prostě naprostá špička republiky, mnohdy jsme dokonce i pranýřováni, že jsme brnocentričtí a podobně. Někdy jsme zase měli ostraváky samé, jakoby jo, ono se nezavděčíte nikdy, někdy jsou tam velké osobnosti, jenom zasloužile, někdy zase jsme samá omladina takzvaně, jo. Takže ono každý rok jsme vždycky nějak nálepkováni, ale věřte tomu, že ty poroty to dělají tak, jak to opravdu cítí. Brněnská opera bez bezkonkurenční. No a Pražské národní divadlo, ne nadarmo je to Pražské národní divadlo, že? Takže jako to netřeba k tomu nic dodávat, ale divadlo se dělá skvěle a v tomhle tom jsme opravdu jedineční v Evropě. Jo? My si musíme uvědomit, že máme neuvěřitelně hustou síť a že na evropské úrovni jsme opravdu špička, že bychom si to měli chránit a živit.
13: Když jste mluvil o těch zasloužilých umělcích, tak za celoživotní mistrovství jste dnes oznámili právě držitele Zdenu Herfortovou Petra Nárožného. Je přece jenom to rozhodování o celoživotní ceně jiné než výběr toho nejlepšího výkonu dané sezony?
19: Úplně jiné. To je úplně něco jiného, ten výkon. Tam opravdu může někdo zasvítit, jako kdo předtím třeba nezasvítil, když to řeknu takhle lidově, ale u těch celoživotních tam opravdu musí být opravdu celoživotní. Takže musím vám říct, že zejména u té činohry, což jste teď jmenovala, ty dva úspěšné, myslím, že všeobecně známé herce, tak tam je ta galérie těch, to nejsou nominace, že jo, to jsou osobnosti prostě, které my máme jako výhledově na mužce a vím velmi dobře, bohužel, že na řadu z nich se nedostane, protože těch velkých osobností je mnoho a Thálie začaly relativně pozdě. Oni začali sice před 33 lety, ale předtím byla velká mezera. Takže neustále doháníme, proto pan Rudolf Rušinský Thálii nezískal, protože zemřel ještě předtím, než byly Thálie udělovány. Mnoho špičkových herců, Hana Maciuchová, Radek Brzobohatý, se nedočkali své Thálie, protože odešli příliš brzo. Takže tam je to vždycky velký boj a jde spíš o nějaké emoce, protože kdybych vám měl říct ta jména, jakože neřeknu, protože to opravdu nejsou nominace, o kterých se uvažuje do příštích let, no tak to nevím, kdo by byl.

0: A o nominovaných jsme mluvili s prezidentem Herecké asociace Ondřejem Kepkou. Dobrý, děkuji vám a naslyšenou.
1: Ano, krásný poslech posluchačům Polsky i dalších stanic Českého rozhlasu. Naschledanou.
0: Loučí se i Renata Kropáčková.
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. Německá policie zadržela muže, který chtěl podle ní zaútočit na kostel v Brémách. Tenisté Česká a Spojených států budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Po vážné nehodě zůstává zavřený v obou směrech obchvat Slavkova u Brna. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě z dnešního rána bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol.
4: Ať už u vědy, výzkumu, ať už u zdravotnictví, to, co se týká samozřejmě zemědělství, jsme řešili taktéž dotazy, které se týkají sucha, vody a dalších věcí.
3: Zaměstnavatelé mají výhrady k výši schodku, v rozpočtu jim chybí více peněz na vědu, výzkum a inovace. Odbory chtějí dál vyjednávat o růstu platů v příštím roce. Vláda musí rozpočet poslat do sněmovny do konce září. Policie v Německu zadržela Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Oznámilo to spolkové státní zastupitelství. Útok měl plánovat už minulý rok na jaře. Německá policie muže podezírá z pokusu o založení teroristické skupiny a tvrdí, že cílem bylo zabíjet lidi, které Iráčan považoval za nevěřící. Německá vláda tento týden schválila balík opatření, která mají zlepšit ochranu před islamistickým terorismem. Reagovala tak na červencový teroristický útok v Berlíně. Česko pošle na Ukrajinu novou mobilní jednotku pro darování krve. Přestavěný autobus má v sobě 4 lehátka a umožní zdravotníkům odebírat krev mimo stálá transfuzní centra. Vozidlo vyrobila společnost Rojax a bude sloužit v Dnipropetrovské oblasti, pokračuje výkonný ředitel firmy Tomáš Janeček.
5: Peníze se vzaly z programu CzechAid ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
6: Tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zítra zahrají Jakub Menšík a Lerner Tien. V tom druhém Jiří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je největší hvězdou Američanů v Praze. Lehečka čeká, že jeho forma bude přes náročný program podobná jako v New Yorku.
7: Čekám Ben Sheltona v US Open formě. Vždycky, když se hráč dostane do téhle vlny, kdy si věří a kdy hrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj. Samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch. Určitě bude nastavený stejným způsobem, jakým byl v Americe, kde hrál asi břehl svůj nejlepší turnaj.
6: Páteční program se zmíněnými dvouhrami začne v 15 hodin. V sobotu se bude hrát o hodinu dříve a bude to 4 hra a pak zbylé 2 singlové zápasy.
8: Překážka na D1 v Brně, neprůjezdný obchvat Slavkova. Nejdřív ale odvolaná varování před auty v protisměru. Hlídky prověřily úseky a už se jede bezpečně. Jak dálnicí D1 z Brna na Přerov kolem sjezdu na Kroměříž a Hulín, stejně tak dálnice D10 Praha Turnov už je mezi sjezdy na Mnichovo Hradiště a Sviany obousměrně bez výstrahy. Kolony se ale na dálnici D1 stále tvoří za Prahou směr Brno od okruhu z 11. kilometru na 24. na Šmejkalku půl hodina a potom před Brnem směrem z Prahy roztrhaná kolona z první části už za Velkou Bíteší na 163. kilometru. Za 9. kříži se osobní auta rozjedou a znovu potom popojíždí od Kývalky ze 182. kilometru půl hodiny před sjezd k výstavišti na 189. tam překáží poruchaný kamion v pravém pruhu. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště po vážné havárii dvou vozidel stále uzavřená na obchvatu Slavkova mezi Šelkou a Fotovoltaikou. Jede se přes město a vzniká kolona ze zhora od Holubic skoro od sjezdu zde. jedničky. A Praha je ucpaná kolony z D5 od Loděnice na Pražský okruh k Ořechu, na jižní spojce fronty od magistrály jak za Europark, tak k Mrázovce a beznadějně ucpané je široké

0: okolí Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, během dne pak čekejte na severozápadě a západě místy déšť anebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Tolik zprávy. Teď už posloucháte další díl volebního speciálu a slovo má Tomáš Pancíř.
3: Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus nabízíme druhou regionální debatu před letošními komunálními volbami. Dnes vysíláme z Jesenice, tedy z místa vzdáleného necelých 20 kilometrů od centra Prahy, které se oficiálně stalo městem teprve před 11 lety. Za poslední dvě dekády se tu zdvojnásobil počet obyvatel na víc než 10 tisíc. Velká část z nich odsud každodenně dojíždí do práce nebo do školy. O dopravě, ale také o dalším rozvoji Jesenice, co tady chybí a co by mohlo život v Jesenici zlepšit a zpříjemnit, budou debatovat ti, kteří chtějí po letošních volbách usednout do křesla starosty. Přeju vám hezký poslech.
1: Volby 2026. Debaty v regionech.
3: Jsme rádi, že pozvání do debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus přijali lídři všech pěti kandidátek, které usilují v letošních komunálních volbách o místa v zastupitelstvu. Představím je v abecedním pořadí. Tady v obřadní síni Jesenické radnice vítám Martina Langa, lídra kandidátky ODS, ředitele společnosti a podnikatele. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tu Radan Miksa, jednička na kandidátce SEN pro Jesenici, zastupitel, ředitel divize pro firemní řešení, člen vedení SK Slavia Jesenice. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Vítám také Pavla Smutného, lídra kandidátky nezávislý pro Jesenici s podporou starostů, současného starostu Jesenice. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ono by to tady spíš mělo být opačně, protože vy vítáte nás a děkujeme za to, že můžeme být tady v budově radnice. Další účastnicí dnešní debaty bude jednička na kandidátce Jesenice náš domov, výkonná ředitelka Svazu města obcí a bývalá starostka Jesenice Radka Vladyková. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: A pátým účastníkem dnešní debaty je lídr kandidátky za zelenou Jesenici, programátor a analytik Vlastimil Zíma. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: My jsme odsud z Jesenice vysílali předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už před 8 lety. Mimochodem už tehdy byli hosty Pavel Smutný a Radka Vladyková. Než se ale dostaneme k tomu, co se od té doby v Jesenici změnilo a co se naopak třeba nezměnilo a jaké jsou aktuální problémy a vize, tak pojďme Jesenici trochu představit pro ty, kdo z našich posluchačů tady nikdy nebyli, nevědí, jak to tady vypadá. Zeptám se vás všech, kam byste v Jesenici vzali nebo zavedli návštěvu, pokud by přijeli naši posluchači, tak kam by podle vás stálo za to, aby se šli podívat. Vezmu to abecedně, začneme Martinem Langem.
4: Tak já bych je vzal především podívat se na nové sportovní centrum, protože to je velice kvalitní a myslím si velice dobře dimenzované na potřeby tohoto města. Potom bych je samozřejmě vzal do centra, ke kapličce, kde se pravidelně pořádají různé veselice a pořady pořádané obcí. No a nakonec bych je vzal navštívit pana starostu a zeptat se ho, co plánuje nového pro Jesenici vybudovat.
3: Tak to je zajímavá pozvánka, ale to už možná nebude potřeba, protože to se dozví naši posluchači v následujících minutách. Kam by naše posluchače v Jesenici vzal Radan Miksa, zástupce SNU pro Jesenici?
5: Tak já si myslím, že se budeme asi všichni shodovat o novém sportovním areálu, který je vlastně výstavní skříní Jesenice v tuto dobu. Určitě bych pak vzal posluchače i do lesů, které tady máme, aby to nevypadalo, že tady je pouze satelit a nic jiného. Takže i tu přírodu tady máme a určitě bych je vzal i na projížďku na kole, jelikož síť cyklostezek se významně rozšiřuje a jsou na velice dobré úrovni.
3: Kam by vzal naše posluchače v Jesenici současný starosta Pavel Smutný z uskupení nezávislý pro Jesenici s podporou starostů?
6: Tak mě mrzí, že bych nemohl pozvat někoho nově příchozího do krásného centra Jesenice, protože Jesenice vlastně skutečné centrum nemá. Na tom usilovně pracujeme, asi na to přijde možná řeč, takže zhruba těch 8 let na tom usilovně pracujeme, tak aby vzniklo skutečné centrum, kam bychom důstojně mohli pozvat někoho, kdo Jesenic třeba nezná. Ale určitě bych rád je vzal, protože Jesenice, jak tady už zaznělo, je vlastně na rozhraní velkoměsta a přírody, takže já bych je vzal do té přírody, já bych je vzal projít se naší novou revitalizovanou stezkou podél Jesenického potoka, kde vlastně jsme ji nazvali Zelená páteř Jesenice. Je to taková opora Jesenice, na kterou pak navazují jednotlivé obratle, ať už to je v podobě sportovního areálu, a dojdeme vlastně krásnou procházkou až k Průhonickému parku, a to je stále vlastně na hranici našeho katastru.
3: Kam by naše posluchače vzala bývalá starostka, lídrině Jesenice, náš domov Radka Vladyková?
7: Určitě bych procházku začala v centru Jesenice, kde je z malé hasičské zvoničky udělaná kaplička. Pak bychom pokračovali dál k pomníku. Máme tady jenom jeden takový historický monument Maximiliány z Asfeldu. Je to bohužel tragický pomník, protože je to pomník první dopravní smrtelné nehody, která bohužel tady byla. Nicméně je to jedna z našich málo památek, které máme. Pak bychom pokračovali do Horních Jirčan. V Horních Jirčanech tam žili kdysi dávno Lapkové. Jesenice byla historicky přepřahací koně, stanice pro koňskou dráhu až do Vídně. Pak bychom šli do našich dalších místních částí, Kocanda, tam máme nádherný Botyč, máme tam rybníky, Zdiměřická kaskáda rybníků, Osnice, krásný vstup do Průhonického parku.
3: Já to skoro vstoupím, protože to vypadá na dlouhý katalog a mohli bychom tady zvát až do konce dnešní debaty.
7: Jesenice je krásné město k životu, trošku mu dáme modernost, a v těch Zdiměřicích nádherná moderní základní škola, kterou jsme projektovali v pasivním standardu, takže úžasná.
3: Nevýhodu v tom, že odpovídá jako poslední a tím pádem ušle, co bylo řečeno předtím, a Vlastimil Zíma, tak kam vy byste vzal naše posluchače?
8: Já bych posluchače vzal na kopec v Osnici nad náma, kde je krásný výhled na Jesenici i na Prahu, a zároveň bych je vzal na některou z komunitních akcí, které se tady konají a které jsou vlastně postavené na místních občanech a jsou skvělé.
3: Tak já myslím, že možná naše posluchače tenhle ten výčet překvapil, že čekali, že to bude opravdu, jak se říká, noclehárna Prahy Jesenice, o které budeme mluvit. Bylo to velmi pestré, to, co jste říkali. K tomu, aby naši posluchači mohli využít některého z toho pozvání, tak se samozřejmě nejprve do Jesenice musí dostat, což ne vždy bývá jednoduché, zvláště ve špičkách. A právě dopravy se týkal příspěvek, který natočil přímo z obyvatelí náš reportér.
9: Ta doprava tady je čím dál tím horší.
10: Petra Bezoušková jezdí autem do Jesenice každý den.
9: Čím dál tím delší kolony, čím dál tím víc aut, je to opravdu strašný.
10: Dopravní komplikace se tvoří nejčastěji na Budějovické ulici, která je hlavním silničním tahem. Kvůli kolonám mají často zpoždění taky autobusy, popisuje Jana Zítková z nedalekého Jílového.
11: Je to strašný, jsou samý zácpy a přijíždím do Prahy třeba i o 2 hodiny později.
10: Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, by chtěla prosadit, aby se některé silnice vyhradily pouze pro autobusy, popisuje mluvčí organizace Filip Drápal.
12: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům, tak aby ostatní auta buď jezdila po těch obchvatech, anebo měla nějakou alternativní trasu.
10: Zmírnit provoz by mohla také nová dálnice D3, která povede z Prahy do jižních Čech a do Rakouska. Zlepšení očekává například Sandra Slabá.
13: Sice s tím, jako, protože bydlím tady kousek ve vesnici, jako, nejsme s tím, že nám tam bude jako stavět dálnici, ale jako ulehčí to té dopravě 100%. No.
10: Se stavbou dálnice naopak není spokojená další místní obyvatelka Kristýna Lišková.
14: Máme pastviny se zvířatama v Lukách pod Medníkem a nelíbí se nám to. Prostě je to tam krásný a teď to najednou prostě celý rozsekají. No.
10: Dálnice se u Jesenice napojí na Pražský okruh. Silničáři podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla postaví křižovatku tak, aby se omezil hluk.
15: Budou využity protihlukové stěny a valy. Nikoliv, že by tady byla kompletně zahloubena a že by šlo o tunelový nebo do země zapuštěný mimoúrovňový úzel. Pokud jde o dálnici D3 středními Čechami, předpokládané náklady jsou někde kolem 16 miliard korun a uvedení do provozu by vycházelo na rok 2032.
10: Dálnice D3 ve středních Čechách začnou dělení silnice stavět v roce 2028, tedy v době nadcházejícího volebního období. Z Jesenice u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus právě z Jesenice u Prahy. Tu kulisu, kterou jsme slyšeli v reportáži, bychom skoro mohli tady mít i reálně, protože kdybychom otevřeli okna obřadní síně, tak bychom se právě dívali a slyšeli bychom hluk z té hlavní třídy, která sice vede od Prahy, ale nejmenuje se Pražská, ale jmenuje se Budějovická. To mě mimochodem, když jsem se díval k oknu, připomnělo, že jsem zapomněl přivítat publikum, které tady je, tak vítejte a pokud budete chtít reagovat, tak samozřejmě můžete. Doprava, které jsme teď poslouchali, byla hlavním tématem naší volební debaty z Jesenice před 8 lety. Už tehdy byla řeč o dokončení obchvatu, o dálnici D3, o propojení s Prahou nebo dokonce prodloužení metra. Nic z toho po 8 letech není hotové, ale to všechno jsou projekty buď kraje nebo státu. Co s tím vlastně může dělat starosta, pane Smutný?
6: Tak já vás trošičku opravím, protože první dvě etapy obchvatu byly realizovány.
3: To jsem čekal, ale ta třetí podstatná realizovaná není.
6: Je to tak. V roce 2021 byla realizována první etapa obchvatu Jesenice, v roce 2022 pak následně druhá etapa.
3: Ale v třetí se ani nekoplo.
6: Což je přeložka krajské silnice 2/101. Nám to pomohlo určitě, protože to křížení dvou silnic v centru Jesenice bylo masakrální. Nám to odvedlo zhruba 7 000 aut denně z centra Jesenice. Nicméně pravdou je, jak zaznělo i vlastně v názorech těch dotazujících, že aut neustále přibývá. Prostě je nás stále více, všichni jezdíme.
3: A pardon, jestli mohu k té mé otázce. Co v tom může dělat starosta?
6: No, my jsme samozřejmě už v tom roce 2019, tuším, tak jsme iniciovali na kraji, aby se začala investiční příprava třetí etapy obchvatu. A to znamená přeložky právě té hlavní silnice, která vede dopravu z Prahy na Benešov, čili 2/603. A povedlo se kraj přesvědčit, čili začala projektová příprava. Nicméně všechno trvá poměrně dlouho a koru liniových staveb. Nicméně my už máme územní rozhodnutí, pravomocné územní rozhodnutí, začínají výkupy pozemku a předpokládáme, že do 2 let začne samotná výstavba právě té třetí pro nás stěžejní etapy obchvatu.
3: Říká Pavel Smutný, který reprezentuje Nezávislé pro Jesenici s podporou starostů. Zkušenost s tím, jaké to je být starostou Jesenice, má také Radka Vladyková, která tady byla v čele města, nebo tehdy ještě v části volební období jenom obce v letech 2014 až 2018. Co může starosta udělat pro to, aby tyhle velké projekty byly a byly co nejdříve?
7: Jak říkal pan starosta Smutný, ty obchvaty se realizovaly v roce 2021-2022, z čehož vyplývá, že tu projektovou přípravu jsme museli udělat my, včetně všech ostatních náležitostí. Je to velice důležité, k tomu potřeba důvěryhodný partner, aby byla obec, takže aby opravdu kvalitně pracovala se všemi dotčenými orgány, s investory, aby byla dobrým partnerem pro hlavní město Prahu, pro kraj, dobře uměla vyjednávat a samozřejmě není to jednoduché, ale je to práce, která se musí dělat opravdu systematicky od roku 2019 do roku 2026. Už je poměrně téměř dvě volební období. Začne se kopat ještě za 2 roky, co se tady dělo, jak intenzivní práce a kvalitní vyjednávání probíhalo, si posluchači a budoucí voliči nebo voliči určitě zváží sami, takže je to o tom opravdu dobře pracovat ještě k té dopravě. My bychom chtěli, aby tady byla stanice metra D. Já jsem teď někde četla, že uhne o Vesce dolů do Břežan, takže pro nás bude opravdu klíčové pro Jesenici náš domov, aby jsme vrátili jednání s Prahou a se Středočeským krajem a opravdu tady byla stanice metra D, protože to je to klíčové, co nám nakonec pomůže. My už jsme měli předjednáno, že by to metro vyjelo nahoru. Je to důležité, obzvláště pokud tady vyústí D3, tak aby celá ta doprava se pak stáhla a to, co bude z D3, aby už nejelo přes Jesenici. Z Jesenice se nestalo parkoviště a odjelo to do centra Prahy.
3: Říká Radka Vladyková, reprezentantka uskupení Jesenice náš domov. Co může a co by měl měl dělat budoucí starosta pro to, aby tyhle ty velké stavby, které obyvatelům Jesenice mohou, anebo možná nemohou pomoci, tak co v tomto směru by dělal Vlastimil Zíma z uskupení Za zelenou Jesenici?
8: Tak bohužel podle dopravních studií to vypadá, že Jesenici příliš ty dopravní stavby nepomohou, protože z těch vyplývá, že ve Zdiměřicích a na Pražské ulici, která vede do Říčan, se výrazně zvýší doprava po zprovoznění dálnice D3 a Vestecké spojky. A dlouhodobým problémem vlastně Jesenice je absence právě té oddělené dopravy autobusů nebo jiné hromadné dopravy, která by pokračovala přes Jesenici dál na jih. Tohle to se úplně nezlepší ani s výstavbem metra D, protože to skončí v depu Písnice a z Jesenice do depa Písnice pravděpodobně...
3: Pardon, teď myslíte ale první část metra D? Nebo
8: ano.
3: Ta, co je ve stavbě? Ne, to, o čem mluvila Radka Vladyková, to znamená možné další prodloužení z Písnice.
8: Počítám s tím, co je aktuálně ve stavbě. A jedním z hlavních problémů je právě křížení Budějovické ulice s dálnicí D0 s Pražským okruhem, kde se ta doprava zasekává a vlastně ty autobusy linky 330 a všech linek 330, které pokračují přes Jesenici dál na jih, tak se přes tu dálnici nemohou dostat.
3: A já se omlouvám, že do toho skáču. Chápu tedy správně, že kdyby vy jste byl budoucím starostou, tak utlumíte přípravy toho obchvatu a těch velkých staveb, protože máte pocit, že by to nepomohlo?
8: Jesenice tohle udělat nemůže. Co určitě pomůže, je obchvat Jesenice, protože ten by odvedl většinu dopravy z centra Jesenice jako takové. Ale to, co hlavně Jesenice potřebuje, je právě oddělená komunikace pro autobusy nebo jinou hromadnou dopravu. To je věc, na kterou se tady dlouhodobě vlastně zanedbává v téhle oblasti, nejenom v Jesenici. A jak říkali zástupci Opidu, to je opravdu ten hlavní klíč ke snížení těch kolon.
3: Sen pro Jesenici a Radan Miksa, jak vy si představujete, pokud usednete ve vedení města, že se budete snažit jednat s krajem, se státem, co pro vás by byly priority a co byste chtěli během těch 4 let dosáhnout?
5: D3 je realita, to tak je, stát ji postaví, takže je důležité, aby vlastně Jesenice zabezpečila to, že se to co nejméně dotkne obyvatel Jesenice. Je potřeba kvalitní protihluková opatření, určitě je potřeba dobudovat Vesteckou spojku, to tady ještě nepadlo, to je taky...
3: Což je propojení Vestce, což je obec vedle Jesenice směrem do Prahy a propojení na 4. kilometr dálnice D1.
5: Přesně tak, aby ten tranzit vlastně neměl tendenci jezdit přes Jesenici, ale byl plynule odveden dále. 100% je potřeba zajistit průjezdnost MHD. To vnímáme jako obrovský problém v tuto chvíli. Ty autobusy stojí v kolonách, to znamená vyhrazené pruhy po obchvatu, tak aby MHD mělo prioritu.
3: Martin Lang, dopravní priority ODS a vás, pokud byste byl starostou?
4: Ano, my v ODS se snažíme mít jako první věc vize. Protože vlastně počátkem všeho je, že nejdřív musíte jaksi mít vizi, musíte vidět.
3: A jaká tedy je ta vize dopravní?
4: A ta vize je snížit místní dopravu automobilovou, a to tak, že zavedeme pravidelnou vnitřní dopravu města bezplatnou, tak aby občané vlastně nebyli odkázáni na to, aby se dostali do centra města na automobil, případně na to, že někdo sveze, aby se tam mohli dostat i maminky s dětmi, případně staří lidé. A to je jaksi první věc. Ta druhá věc je potom, víte, situace dopravní Jesenice je daná omezením D0, toho okruhu. Ten byl projektován na základě prostě desetiletých starých výpočtů a dva pruhy je prostě málo. My chceme, aby u D0 byl vystavěn minimálně třetí, případně čtvrtý pruh, a to až po sjezd na Vestec a tam potom dál na metro v Písnici. A to tak, aby jeden ten pruh byl vyhrazen pouze autobusům. Tím by se jednoduše dostávali lidé velice rychle autobusy na Prahu a byl by vlastně zprovozněn i byla by zvýšena kapacita průjezdnosti na Prahu a potom na Vestickou spojku. Protože ve Vestecké spojce se lidé brání v Jesenici právě v obavě z toho, že při ucpání D0 budou ty automobily jezdit přes vnitřní silnice obce. A to se bez razantní změny D0, tím spíše, že tam bude napojená D3, nevyřeší.
16: Což je otázka ředitelství silnic a dálnic, ano. Protože dálnice D0 nebo kruh okolo Prahy je státní komunikací.
4: Já vím, ale první musíte jim to nejdříve říct.
16: Já tomu rozumím, vy tomu tady také rozumíte, ale naši posluchači třeba na Moravě to nemusí vědět, tak proto to doplňuji. K dopravě teď vám položím postupně dvě krátké otázky a poprosím o krátké odpovědi, ono tady už o tom zaznělo. D3, i v tom příspěvku jsme slyšeli, někdo je pro, někdo je proti. Před chvílí Radan Mixa říkal, že to je realita, tak budete, pokud budete ve vedení, budete bojovat nějak proti D3, nebo berete, že to je dané? Radan Mixa?
5: Bereme, že je to dané, spíš budeme bojovat o ty protihlukové opatření tak, aby ten vliv na ty obyvatele Jesenice byl co nejmenší.
16: Tolik jsem pro Jesenice. ODS a D3?
4: No, tady se shodnu s předřečníkem, skutečně D3 je daná věc, tam už obec nemůže nic dělat, ale může, a podle mých informací i dělá, to, že si vymínila vlastně vytvoření protihlukových opatření proti hluku. To je to nejdůležitější, aby se nedotkla ta doprava obyvatel v Jesenici.
16: Pavel Smutný, nezávislý pro Jesenici s podporou starostů, postoj k D3?
6: Tak my jsme obecně nesouhlasili s napojením D3 tady u Jesenice, to znamená tam, kde už teď je hustý provoz, tak ho ještě víc zahušťovat provozem.
16: To bylo, jak to bude?
6: No, intenzivně jsme vyjednávali s ředitelstvím silnic a dálnic a nakonec zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu, kterou uzavíráme se státem s ředitelstvím silnic a dálnic, s tím, že Jesenice tedy přestane vlastně být tím odpůrcem proti dálnici D3 za podmínky, že ředitelství silnic a dálnic to napojení přeprojektuje do podoby zahloubené varianty těch dvou větví, jak správně zaznělo vlastně řečeno panem Rídlem, nejedná se o celou zahloubenou mimoúrovňovou křižovatku, to nedává ani smysl, ale pouze těch dvou větví, které musí překonat dálnici D0.
16: Takže za těchto okolností, když zůstanete starostou, tak nebudete
6: proti. A za
16: druhý
6: podmínky v té plánovací smlouvě uvedené velmi důležité, a to jsou ty protihluková opatření, která budou odvést se až po Modletice, čili z toho budou benefitovat i další obce, které ta hluková zátěž trápí.
16: Tak já vám do toho skočím, prosil jsem krátké odpovědi, protože
6: se zavazuje stát k dalším plánovací smlouvě.
16: Jesenice, náš domov, postoj k D3?
7: D3 tady bude. My jsme dokázali v rámci protihluku, když jsem byla starostka, tak na mostě přes Botyč byly první instalovaný protihluky pro mostní závěrky, aby se to klapání z mostu nepřenášelo celým údolím. Byli jsme první, dokázali jsme to prosadit. Tak já doufám, že se nám podaří prosadit i to, co se dělá ve světě, a doufám, že Jesenice v tom bude první, aby ty protihlukové stěny nahoře byly osázeny solárními panely, aby se zlepšila energetika v rámci Jesenice, aby občané z Jesenice měli levnější energetiku. Tyto projekty jsou, už jsem to předjednávala s ředitelstvím silnic a dálnic. Na ten projekt se když tak podíváme, bylo by to první v České republice a tak. Alespoň občané by mohli benefitovat
16: stejně
7: sníženou
16: energii. Stejně jako vašemu předřečníkovi i vám do toho skočím, protože opravdu bych prosil krátké odpovědi. Za zelenou Jesenici Vlastimil Zíma, pohled na D3 bude?
8: Jak říkal Pavel Smutný, tak smlouva byla uzavřena zastupitelstvem, takže nezbývá než jít ctít a sledovat, že se jde, plní svou část dohody. Následují ale další stavby, co financuje se jde, a to bude přestavba kruhových objezdů na sjezdu z dálnicí D0. A tam bych rád sledoval, že se jde splní to, že na nich vznikne přechod, který tam aktuálně není, a tím se zabezpečí aspoň bezpečná cesta z jedné strany dálnice na druhou pro pěší a kola.
16: Další otázka a opět poprosím o stručné odpovědi, nebo tentokrát poprosím o stručné odpovědi. Tady už zaznělo spojení veřejnou dopravou mezi Jesenicí a Prahou. Zazněl tady vyhrazený pruh pro autobusy, zaznělo tady prodloužení metra. V minulosti se řešilo vybudování tramvajové trati. Co z toho je pro vás priorita, Vlastimil Zíma?
8: Prioritou jsou autobusy, protože ty už tady máme a dá se s nimi pracovat. Ale stejně jako u ostatních druhů dopravy, tak tohle jsou investice v podstatě na úrovni kraje. Takže jediné, co Jesenice může, je apelovat u kraje a snažit se prosadit své zájmy tam.
16: Radka Vladyková, Jesenice, náš domov, vy jste mluvila o metru, to je tedy priorita?
7: Metro by bylo lepší, protože lidé neradi kvůli pár kilometrům přestupují z jedné hromadné dopravy na druhou, takže by se určitě místo do autobusu tady v Jesenici by se snažili procpat až do depa Písnice autem samozřejmě přes Jesenici. Takže pro nás bude opravdu prioritní, aby metro D vyjíždělo až tam, kde bude zaústěna D3. Je to dlouhodobý projekt, v mezičase může být i alternativně objízdný pruh nějaký.
16: Nezávislý pro Jesenici s podporou starostů, metro, autobus nebo tramvaj?
6: Tak metro bylo prověřováno do Jesenice několikrát, nikdy nevyšlo to provozně, to znamená, že by to metro jezdilo třeba jednou za hodinu, což by byl obrovský diskomfort, tak aby to takže tyto studie existují. Samozřejmě líbilo by se nám metro, na druhou stranu nese to svá negativa, jako přestupní uzel z Jesenice by se stalo vlastně přestupní stanice, takže my v tuto chvíli preferujeme určitě autobusy, metrobus, s vyhrazeným jízdním pruhem, na tom se již pracuje, zase se musím zastat kraje, to znamená, na tom se pracuje se vlastně tak, že budou vyhrazené jízdní pruhy do Vesce a ve Vesci potom od Biocevu bude pokračovat tento metrobus na konečnou metra D v Písnici. Takže, čili pohodlně z Jesenice za 5 minut se dostaneme bez nutnosti přesedání lidí, kteří jedou od Jílového nebo od Kamenice z větší dály, protože i to přesedání pro ně by byl diskomfortní.
16: Tak, Martin Lang, ODS, metro, autobus nebo tramvaj?
4: No tak metro je podzemní doprava a
16: ono může vyjet i nad zem.
4: Může vyjet i nad zem, podobně jako tramvaj. A takové plány už v Jesenici byly a narazily na dost silný odpor místních občanů, právě proto, že dochází ke stavebním uzavěrám.
16: Já se ptám vás,
4: čili,
16: co z toho vy
4: čili má to svá, tato podzemní doprava má svá úskalí a dotčení občané vědí, jaká úskalí to jsou v podobní stavebních uzávěr. A já si myslím, že když už teda metro, tak by bylo schůdnější podzemní doprava, by byla právě ta tramvaj. Jo. Ale myslím si, že autobusy, případně v budoucnosti elektrobusy, které by jezdily právě těmi odstavnými pruhy specializovanými pro ty autobusy, by bylo jaksi realističtější požadovat po státu, případně kraji. Tady bych upozornil na to, tak, že
16: takže vyhrává autobus, jestli to dobře rozumím.
4: Ano, že ODS má právě v krajském zastupitelstvu prostě svoji podporu.
16: Radan Miksa, Sen pro Jesenici, který z těch tří způsobů dopravy vy preferujete?
5: Tuto chvíli rozhodně autobusy. Bavíme se tady v tuhle chvíli o volebním období na další 4 roky. Jakákoliv kolejová doprava je nerealizovatelná samozřejmě v takto krátkém časovém období. To znamená rozhodně autobusy, vyhrazené pruhy a elektromobilita.
16: Posloucháte předvolební debatu před říjnovými komunálními volbami. Dnes vysíláme z Jesenice u Prahy. Našimi hosty jsou Martin Lang z ODS, Radan Miksa ze Snu pro Jesenici, Pavel Smutný, nezávislý pro Jesenici s podporou starostů, Radka Vladyková, Jesenici náš domov a Vlastimil Zíma za zelenou Jesenici. Když jsem se díval do vašich programů nebo na vaše příspěvky na sociálních sítích, tak se tam opakovaly věty o tom, že po rozrůstání města v minulých dekádách je potřeba věnovat pozornost kvalitě života a tomu, aby byl život v Jesenici příjemnější. Co podle vás v tomto směru Jesenici nejvíc chybí? A poprosím v bodech maximálně 3 věci, začnu tentokrát Vlastimilem Zímou.
8: Za mě to největší úskalí je aktivní komunita. Tady prostě přišlo velké množství lidí v krátkém čase a trvá to nějakou dobu, než se ty lidi vlastně poznají navzájem a vybudujou nějaké místní komunity, které budou fungovat a budou to město podporovat ze spoda.
16: Takže aktivní komunita, ještě něco, nebo tím dovysvětlením, tak aktivní komunita jasně vyhrává. Radka Vladyková, Jesenice náš domov.
7: Aby bylo Jesenice místem k životu 24 hodin denně, to znamená, aby tady byl dostatek kvalitních pracovních příležitostí. Podporujeme v rámci školství polytechnické liceum, kromě gymnázia, a pokud tady budou zaměstnanecké příležitosti, dostupné bydlení, pak se tady i uživí různé malé kavárničky, restaurace, které tady velice chybí, občané po nich volají, ale musí mít své zákazníky, samozřejmě smyčkovým autobusem, propojení celé Jesenice, aby jsme se dostávali. A to jsou tři věci.
16: Pavel Smutný, nezávislý pro Jesenici s podporou starostů?
6: Tak určitě je to identita města, to znamená to, co jsem zmínil u úplném samotném úvodu, to znamená centrum města s náměstím, kam patří právě, jak tady bylo správně zmíněno, kavárničky, restaurace. My to vlastně nemáme v tuto chvíli ani pořádnou hospodu a to si to vnímám, že opravdu tu chybí. Takže centrum města, to je ten náš cíl na ty další 4 roky, proměnu v centru města by měla být naprosto viditelná za 4 roky, znamená v roce 2030. A co nám tady chybí, je určitě střední školství, na tom se také aktivně pracuje, takže gymnázium v tuto chvíli máme zasmluvněné se Středočeským krajem. No a pak vnímám, že jako zelená Jesenice vlastně zní velmi dobře, a nejenom zní, ale všichni bychom si ji přáli, ještě je zelenější, takže lesopark, který připravujeme opět, je další věc, kterou vnímám, že bude obrovským přínosem.
16: Teď jsem trochu znejistil, jestli Pavel Smutný nekandiduje za zelenou Jesenici, když vzývá zelenou Jesenici, ale není to tak, je opravdu lídrem nezávislých pro Jesenici s podporou starostů. Martin Lang, ODS, 3 věci, které chybí Jesenici v tom, aby to bylo příjemnější město k životu?
4: Tak ta první věc je ta místní doprava. Protože když se mluví o těch kavárničkách a o dalších věcech v Jesenici, tak první, co se tam občané musí dostat. A nejenom ti, kteří bydlí v sousedství a nejenom ti, kteří mají auto a mají kde zaparkovat. Potom z našeho pohledu je to koupaliště. Jesenici chybí koupaliště vlastně, když se mají tady vytvářet ty komunity, tak nesmíte ty lidi vyhánět za takovým přirozenou potřebou, jako je koupání, schlazení se v létě ven z města do Prahy.
16: Tak a třetí?
4: A třetí je potom podle nás gymnázium a centrum obce.
16: Radan Miksa, Centro Jesenici, 3 věci, které podle vás nejvíc chybí?
5: Nám rozhodně chybí poliklinika, to znamená dostupná zdravotní péče pro všechny občany, tak, aby nemuseli za zdravotní péčí dojíždět právě přes komplikovanou dopravu do Prahy či do jiných okolních obcí. Shodnu se s panem starostou na náměstí, který právě zajistí komunitní život, kavárny, což je pravda, že Jesenici dlouhodobě chybí. A třetím bodem je zelená páteř a na to navazující lesopark. Možnost aktivního odpočinku, pikniků, zajít si do přírody. Vlastně obyvatelé Jesenice musí vyjíždět do Průhonického parku či do ještě dále vzdálenější.
16: Rozumím, zkrátka míst. Zelený prostor, kam obyvatelé Jesenice mohou chodit. Centrum města, tady to zaznělo už několikrát, že chybí náměstí. Pokud člověk jede po té hlavní ulici Budějovické, tak pokud se dobře dívá, jede od Prahy a dívá se doleva, tak na jednom z domů vidí velký plakát s vizualizací, jak by to tam někdy mělo vypadat. Tuhle tu vizualizaci já už znám několik let, už se o tom mluví hodně let. Teď, když jsem se díval, tak je tam, a když jsem studoval, tak se počítá s dokončením kolem roku 2030. To už je, pane starosto, definitivní termín, anebo se to odloží?
6: Tak já doufám, že se to po volbách neodloží a že zastupitelstvo bude kontinuálně v tom pokračovat. U těchto velkých projektů to není sprint, to prostě je opravdu běh na dlouhou trať. A té práce na tom je strašně moc odvedené.
16: Já, že do toho skáču, naši posluchači předpokládám nevědí, že ten projekt počítá s tím, že to bude součástí vlastně developerského projektu, že tam vzniknou okolo domy a tím vznikne to náměstí. Tahle ta dohoda je definitivně s tím developerem uzavřena, nebo ještě tam může něco se...
6: Já trošku poopravím. To má to několik částí. Jedna část, ano, je na soukromých pozemcích a je to vlastně souvislost s developmentem. Tam vznikne vlastně opět nějaká veřejná prostranství, která dají Jesenici identitu. Developer pak ta veřejná prostranství bezúplatně na základě uzavřené smlouvy, na kterou se ptáte, převede na Jesenici, teď nevím, jestli za korunou, bezúplatně. Ale na pozemcích města, které jsme vysměňovali se soukromými vlastníky tak, kde má vzniknout hlavní jesenické náměstí, tak to je projektem čistě města na pozemcích města. Ono se to vzájemně jakoby potká, pokud se to bude dobře plánovat.
16: Je to vedle sebe.
6: Je to vedle sebe, je to velmi podstatné, souvisí s tím velmi úzce právě i ta třetí etapa obchvatu. Neříkám, že to je podmíněné realizací třetí etapou obchvatu, ale bez ní to nebude ideální. Takže v příštím roce začne výstavba právě na těch soukromých pozemcích a my hned záhy na to s dokončením zhruba v roce 2030 budeme pracovat právě na tom hlavním jesenickém náměstí, které je v našich vlastně rukách.
16: Říká současný starosta Pavel Smutný z Nezávislých pro Jesenici s podporou starostů. Pokud místo něj bude starostou někdo jiný z vás, bude tento projekt pokračovat stejně, anebo byste ho nějak zásadně měnili? Radka Vladyková.
7: Já jsem zastáncem, a je to i možná v rámci mezinárodní spolupráce, kterou děláme, eliminování tepelných ostrovů ve městech a vzniku velkých kamenných ploch, které se pak přehrývají. Teď to všichni zažili v tomto létě. Takže ten projekt určitě budeme podporovat tak, ale aby se nestalo, že developer postaví své byty, k tomu něco udělá a pak už budeme jako dlouho čekat, než ta obec dostaví to, co k tomu dostavět má.
16: To znamená, chápu správně, že pokud to bude na vás, tak platí termín 2030 a dostaví se to v té podobě, jak se to teď plánuje?
7: Ještě bych k tomu ráda doplnila. Důraz bude na to, aby kolem toho náměstí bylo kde kvalitně zaparkovat. Důraz bude na tom, aby se, a hlavně, aby ti obyvatelé měli kde parkovat, pak návštěvníci z těch okrajových místních částí, aby kde měli kde parkovat, bude důraz na tom, aby se nám tady vlastně ta malá lokální ekonomika nestratila, protože většina měst, která udělá svůj obchvat, pak začnou zavírat ty malé krámky, které byly v centru, což bude taky velice důležité ohlídat. A jsem zastáncem menších veřejných prostranství, protože to dělá město tajemné, dělá to potřebu jít se projít, podívat se, takže určitě je důležité toto rozvolnit a neudělat jednu plochu a zajistit všechny další služby, aby to náměstí bylo hlavně i funkční.
16: Pokud v čele Jesenice bude Radan Miksa ze Snu pro Jesenici, bude náměstí v roce 2030 v té podobě, jak se teď chystá?
5: Určitě ho budeme podporovat, návrhy na změny určitě také máme, jak tady padlo, je důležité, aby například dešťová voda z těchto ploch nebyla odváděna, ale aby byly retenční nádrže, aby bylo zajištěné vsakování na tom náměstí, aby to nebyla jedna velká betonová plocha bez jakékoliv zeleně. Určitě je důležité i to parkování. Měl by být vybudován parkovací dům tak, aby občané zaparkovali na pokraji města a vlastně pěšky došli na to náměstí, kde bude ten komunitní život.
16: Martin Lang, ODS.
4: No tak my podporujeme to náměstí tak, jak je, s tím, že pokud tam budou vznikat nové byty, tak jednoznačně parkování patří pod zem u nových staveb. Souvisí to i s tou dopravou, kterou chceme tu místní, protože právě aby se z toho nestalo jedno velké parkoviště, tak je důležité tam dostat občany i bez toho auta. A Co se týče té kamenné plochy, tak to si myslím, že dnes už se navrhujou, že to už patří jako minulosti. Dneska už se to navrhuje tak, aby právě to nebyla jednolitá kamenná plocha nebo betonová, ale aby tam byly ostrůvky zeleně a aby vlastně to plnilo i tu samoochlazovací roli.
16: Říká Martin Lang, pan starosta Pavel Smutný chce reagovat, ale ještě předtím dám slovo Vlastimilu Zímovi. Jak vy, pokud uspějete ve volbách, se postavíte k projektu náměstí?
8: Tak náměstí samozřejmě dává smysl a dává smysl podporovat. A důležité je právě dohlédnout na to, že občané Jesenice se na něj dostanou i jinak než autem. Máme tady minimálně 2000 občanů, kteří jsou do věku 20 let, kteří se pohybují po Jesenici vlastně jinak než motorově, protože sami buď nemají řidičák, nebo nemají auto a musí mít možnost se dostat na náměstí buď na koloběžce, na kole pěšky, jakkoliv jinak, a v tom má Jesenice velké rezervy a je možné to dohnat.
16: Pan starosta?
6: Já jsem se hlásil o slovo, abych reagoval na tu velkou kamennou plochu. Vlastně ten na základě architektonické soutěže vyhrál Ateliér Tečka a tím jedním důležitým faktorem, proč vyhrál, bylo právě řešení modrozelené infrastruktury. My jsme si moc dobře vědomí toho, že modrozelená infrastruktura, jak tady zaznělo, řešení vody, řešení zeleně do centra města jednoznačně patří. Takže jsou tam navržené samozřejmě retence. Ten projekt má v určité části již územní rozhodnutí, pracuje se na projektové dokumenty pro stavební povolení. Je tam poměrně hodně zeleně, ochlazovacích prvků. No a zároveň tady zaznělo vlastně od pana Zímy ohledně napojení na cyklostezky. Já vlastně jezdím denně do práce na kole. I dneska jsem tady přijel na kole, nechci zahušťovat tady tu už hustou dopravu. A jsme si vědomí, že vlastně ty krajské komunikace jsou poměrně hodně široké a pokud se z nich stanou po vybudování obchvatu místní komunikace, tak je tam dostatek prostor na to, aby vznikly cyklostezky oddělené zelení
16: což od té dopravy. Což už se, a ono, na všechno se souvisí se vším, ale od náměstí se dostáváme.
6: Takže krásně se to může jinam. Spojit.
16: Každopádně to vypadá, že ohledně náměstí se shodujete. Jedna věta Radky Vladykové.
7: Jenomže Jesenice má 5 místních částí a my budeme prosazovat, aby v každé místní části Osnice, Kocanda, Zdiměřice, Horní Jirčany, ale i Rozkoš, aby opravdu byly všude malé náměstíčka, které právě budou po vzoru zahradního města propojené pak páteří těch komunikací pro pěší a cyklisty.
16: O dopravě jsme mluvili už dost, ale tady opět zaznělo v souvislosti s náměstím slovo doprava a slovo parkování. Chápu z toho, co jste říkali, že byste chtěli postavit v centru parkovací dům někde poblíž náměstí, Radan Miksa?
5: Nabízí se na to vhodná plocha, která není úplně v centru Jesenice, je vlastně vedle obchodního centra.
16: Ale odpověď tedy ano, parkovací dům.
5: Ano, určitě parkovací dům, jelikož tak současné kapacity jsou rozhodně nedostačující.
16: ODS chce také parkovací dům?
4: Tady se shodnu s předřečníkem, ano. Je to vlastně stačí. Podle ano, toho, ano, tak jak to stačí. Je v jiných městech, tak vlastně bychom nevymýšleli nic nového.
16: Nezávislý pro Jesenici s podporou starostů parkovací dům, i když jezdíte na kole?
6: Určitě ano, zase pracuje se na tom, připravuje se parkovací dům v docházkové vzdálenosti. A ještě doplním, že celé nové centrum vlastně má parkování v podzemí, už samotné, to znamená ty obyvatelé, nám nezaplaví to nové centrum odstavenými auty, ale budou tam dvoupodlažní vlastně podzemní garáže.
16: Tak už tady zaznělo předtím. Radka Vladyková, Jesenice, náš domov, parkovací dům, ano?
7: Určitě parkovací dům, jenom pozor, aby se nám nestal tím, že v něm budou parkovat všichni z celého okolí, naši občané se tam nedostanou a staneme se vlastně tady dopravním uzlem. Proto jsem hovořila o té napojenosti na dopravu do Prahy.
16: Pardon, a co s tím chcete udělat? Zakážete mimo Jesenickým vjezd?
7: Můžeme tam dát cenu pro Jesenicáky jinou, pro ti, kteří přijedou z dálky jinou, takže určitě můžeme tímto způsobem
16: tak Martin Lang z ODS už tady kroutí hlavou, tak to by asi úplně, cenově, úplně konsenzus nebyl.
7: Abychom se tam taky do toho parkovacího domu dostali.
16: Rozumím.
4: Tady jenom, proč jsem kroutil hlavou, to nejde. My jsme něco podobného přemýšleli, že bychom udělali i v případě toho koupaliště, kde také hrozí, že budou jezdit vlastně lidi zvenku a byla by to diskriminace, prostě nemůžete to udělat.
16: Vlastimil Zíma za Zelenou Jesenici parkovací dům, ano nebo ne?
8: Parkovací dům je velmi drahá záležitost.
16: Takže ne?
8: No, záleží. Dává smysl, pokud zároveň se vznikem parkovacího dobu budou parkovací místa na ulicích a podaří se přeměnit veřejný prostor tak, aby byl přívětivější pro lidi a nebyl plný aut.
16: Tady teď zaznělo, jak motivovat nebo zvýhodnit obyvatele Jesenice, jestli to jde nebo nejde. Tím se dostáváme k dalšímu problému, který řeší spousta měst a obcí v okolí velkých měst. A sice, že řada obyvatel, kteří tam bydlí, tam sice bydlí, ale nemají tam trvalé bydliště, tím pádem obec nebo město nedostává peníze. Obracím se na pana starostu Pavla Smutného. Oficiálně má Jesenice teď asi 10,5 tisíce obyvatel. Kolik jich má reálně? Jaký je ten rozdíl?
6: No, my jsme v době covidové, když jsme vlastně distribuovali různé dezinfekce, roušky a tak dále, tak jsme se kvalifikovaným odhadem došli k číslu asi 13 tisíc obyvatel. To znamená,
16: přibližně 2,5 tisíce lidí, ze kterých nic nemáte, ale bydlí tady. Otázka na vás, na všechny. Je to pro vás téma? Zkusíte něco udělat, nějakým způsobem motivovat těchto 2,5 tisíce lidí, aby si sem převedlo trvalé bydliště? Vlastimil Zíma.
8: Je to těžká záležitost, protože lidé mají různou motivaci k tomu, kde si umístit svoje trvalé bydliště. V Praze se často pořizují trvalé bydliště kvůli levnějšímu parkování. Je tu možnost zvážit třeba nabídnout bezplatnou dopravu pro děti, které jsou školou povinné nebo školkou povinné, protože Praha vlastně sponzoruje děti tím, že jim umožňuje bezplatnou dopravu do škol. To Jesenice nemá a Středočeský kraj také ne. A je na zvážení, zda by se v Jesenici našlo dostatek financí na to, aby tenhle projekt se dal uskutečnit a motivovali se děti k dopravě do školy jiným způsobem než autem.
16: Říká Vlastimil Zíma za Zelenou Jesenici. Radka Vladyková, Jesenici náš domov, snažili byste se nějak motivovat lidi, aby zlegalizovali svůj domov, to, že tu bydlí?
7: Určitě snažili, je to v několika rovinách. To parkoviště není koupaliště, takže tam určitě se pak dá dát rezidenční parkování, tak jako je to v Praze, takže ta finanční motivace tam být může a i to rozdělení těch lidí. Pak samozřejmě dopravu do škol zdarma, školní autobus, když jsem byla starostka Jesenice, tak jsme měli zdarma po celé Jesenici školní autobus pro děti, takže to je realizovatelné velice snadno. Pak ale je to spíš budování lokálního patriotismu, hrdost na místo a jiná opravdu nic jiného, než to, že ten člověk se sem chce přihlásit, protože chce být čestným a hrdým občanem města, v kterém žije. Moc není, protože někde mají pocit, že jsou daňově víc chovaní, někde mají nějaké jiné úlevy, třeba to parkování v Praze, takže je to o budování lokálního patriotismu a hrdosti na místě.
16: Pavel Smutný, nezávislý pro Jesenice, Jesenici s podporou starostů. Snažil byste se motivovat lidi, aby si sem přihlásili trvalé bydliště?
6: Tak my se snažíme, děláme vlastně každoročně takovou kampaň Přihlas se natrvalo.
16: A musím říct, že
6: funguje. Funguje, jo. Opravdu se nám přihlásilo na základě té kampaně stovky nových občanů, takže funguje. Nicméně i mluvím třeba s lidmi, se kterými vím, že tu nemají trvalý bydliště a ptám se jich proč a ty důvody jsou pragmatické. S těma opravdu nic nenaděláme, to, že mají třeba nějaký byt ještě v Praze a kdyby neměli tam trvalé bydliště, tak oni třeba přijdou. Nebo jak tady zaznělo parkování a další. Takže tyto pragmatické důvody s těmi prostě my nedokážeme bojovat.
16: Martin Lang, ODS.
4: No, kromě těch důvodů, které tady, nebo těch způsobů, které tady zazněly, já bych zmínil ještě jeden podstatný, a to je zatraktivnit volby. To znamená udělat občanům více přístupné a více obeznámené jednání zastupitelstva a vůbec běh těch obcí, protože právě v tom je ta největší odlišnost, totiž lidé, kteří tady nemají trvalé bydliště, tady nemohou volit. Čili to je takový přirozený motivace k tomu, aby zde to bydliště měli.
16: Tak to je nejvyšší čas je začít přesvědčovat, aby to stihli do začátku října, aby si mohli vybrat ještě z vás pěti a samozřejmě z vašich spolukandidátů. Radan Miksa?
5: tak kampaň na přihlašování právě běží, takže to se v čase potkalo, tak doufejme, že se jich přihlásí co nejvíce. Je to samozřejmě problém. Já si myslím, že všechny ty důvody a podněty, jak ty lidi motivovat k tomu, aby se přihlásili do jesenice k trvalému pobytu, tady zazněly. Velice důležitý je budování toho komunitního života tak, aby cítili příslušnost k té jesenici a vlastně nepovažovali to pouze za noclehárnu, ale opravdu tady aktivně trávili svůj volný čas.
16: Zbývá nám necelých 6 minut do konce debaty. Vy jste se zmiňovali v těch věcech, které chybí o školství, o střední škole. Středočeský kraj připravuje gymnázium, chystá se nebo už běží architektonická soutěž na to gymnázium. V tom příštím volebním období chcete nějak do toho zasahovat, iniciovat nějaké změny směrem ke Středočeskému kraji? Nebo tak, jak to běží, tak, jak to kraj připravuje, tak je to z vašeho pohledu v pořádku? Radka Vladyková.
7: Já jsem o tom hovořila, my bychom velice rádi polytechnické lyceum k tomu gymnáziu z toho důvodu, že opravdu technické vzdělání bude to klíčové. Lidé s technickým vzděláním mají velmi dobré uplatnění, takže na tom budeme určitě pracovat, aby vznikly i toto technické obory v oblasti výpočetní techniky, AI a tak dále, aby ty děti, kteří vystudují, měly dobré uplatnění na pracovních příležitostech.
16: Pardon, a to by mělo být také krajské, to znamená kraj vedle gymnázia by tady měl i to lyceum.
7: Střední školství je ze zákona povětšinou krajské, pokud není soukromé. Jsou i obce,
16: které
7: mohou, takže pokud by kraj k tomu nebyl svolný, tak bych bojovala za to, ať je tímto zřizovatelem Jesenice jako město.
16: Vlastimil Zíma, za Zelenou Jesenici gymnázium nebo gymnázium ještě s něčím?
8: Gymnázium rozhodně a zároveň podporujeme vznik druhé střední školy na Dolnobržansku, které má aktuálně už 30 000 obyvatel a zatím žádnou střední školu, přestože už má druhou dálnici. A Jesenice je spádová i pro další obce směrem na Posázaví, takže dává smysl řešit další střední školu v Jesenici nebo v nejbližším okolí.
16: Radan Miksa, sen pro Jesenici v střední školy?
5: Rozhodně ano. Jsem rád, že vlastně náš fotbalový klub k tomu přispěl velkou měrou. Vlastně nové gymnázium má vzniknout na původním fotbalovém hřišti. Takže jsme velice aktivní v tomto směru a budeme to podporovat, jak jen to půjde.
16: Jsem přemýšlel, jestli jste vyhráli v nějakém turnaji příspěvek na gymnázium, tak pochopil jsem, opustili jste fotbalové hřiště a tím pádem tam bude moci vzniknout gymnázium. ODS Martin Lang?
4: No, na této otázce je nejlépe vidět, jak Jesenice se vyvinula za posledních 40-50 let. Já patřím ještě do generace, která od 6. třídy dojížděla do Prahy za vzděláním. A dnes tady mluvíme o gymnáziu. Ano, jednoznačně podporujeme gymnázium a svým způsobem i to, co říkala paní Vladyková, to polytechnickou školu také, protože souhlasím také, že je nutné podporovat to technické vzdělání. A pokud se ptáte, co bychom dělali v tomto směru, no tak co nejvíce odstraňovali překážky, aby vlastně ten kraj to mohl realizovat co nejrychleji.
16: Pavel Smutný, současný starosta nezávislých pro Jesenici s podporou starostů, je v kontaktu s krajem, řešíte to? Předpokládám, že byste tedy pokračovali v tom, co děláte teď.
6: Tak určitě, byla to naše iniciativa, víceméně já jsem podepsaný pod smlouvou s krajem, že do roku 2030 tu kraj postaví gymnázium a bude ho zřizovat, bude ho financovat. No a samozřejmě dovedu si představit tady další střední školu. Nicméně asi se shodnu tentokrát s Vlastimilem Zímou, protože jako Dolnobřežansko si zaslouží nějakou společnou střední školu, která bude zapadat do toho konceptu tady místních vícero obcí.
16: Dnešní předvolební debata se chýlí ke svému závěru. Já když jsem se díval na vaše profily, tak mě zaujalo, že vlastně každý z vás kandiduje už po několikáté. Někteří už těch kandidatur máte docela dost. Opravdu stručně se vás zeptám, proč, co vás pořád láká na komunálních volbách Vlastimil Zíma?
8: Tak já bych řekl, že asi ta snaha udělat Jesenici lepší. Já se posledních 8 let věnuju jesenické dopravě a jsem tu hlavně na dopravní komisi znám svými názory na nemotorovou dopravu v Jesenici.
16: Takže snaha, aby Jesenice byla lepší, to je odpověď, která mně stačí. Radan Miksa, co vás motivuje, abyste do toho znovu šel?
5: V Jesenici jsem se narodil, takže stejně jak tady Martin Lang jsem ještě dojížděl do 6. třídy nebo od 6. třídy dál do Prahy. K Jesenici mám obrovský vztah a mám zájem na tom, aby se rozvíjela, ale zároveň zůstala furt komunitní a lidé se tu znali.
16: Tak Radka Vladyková, stručně, proč do toho znovu jdete?
7: Protože Jesenice je můj domov a chci, aby Jesenice byla i náš všech domov.
16: Martin Lang, ODS?
4: Tak snažím se, a nejenom já, i v rámci místního sdružení ODS Jesenice se snažíme dělat prostředí pro nejenom nás, ale i ostatní příjemnější a mnohdy také rozumnější.
16: Pavel Smutný?
6: Tak já jsem se rozhodl pokračovat, protože mě to skutečně baví. Mě baví vidět, když se něco povede, sportujeme, rostou tady ty stromy, které jsme zasadili a ten posun k lepšímu prostě mě naplňuje.
16: Díky, čas pro dnešní debatu.

0: digitální platformy.
1: Platformy si bezhlavě zahrávají s duševním zdravím našich dětí. Je čas, aby Evropská unie zakročila.
0: Fotbalisté Plzně se na úvod Evropské ligy střetnou s belgickým vicemistrem. Po vážné nehodě je stále uzavřený obchvat Slavkova u Brna. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Je čtvrtek 17. září. Hezký podvečer přeje Kateřina Cousirisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
3: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
4: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
5: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
3: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Už po třetí jedná sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Dnes se zabývá tím, jaké by si mohla předvolat svědky. Zatím ale nemá k dispozici vyšetřovací spis korupční kauzy. Ve sněmovně reportér Vojtěch Tomášek.
6: Poslanci komise se sešli za zavřenými dveřmi zhruba před hodinou a půl, po dvou týdnech od minulého jednání. Tehdy oznámili, že státní zastupitelství nevyhovělo žádosti o poskytnutí spisů a nezdělilo ani údaje 40 lidí, které chtěla komise už minule pozvat. Od té doby podle předsedy komise Jindřicha Reichla z klubu SPD poslanci údaje zjišťovali jiným způsobem a dnes by tedy mohli o předvolání svědků rozhodnout. Vzhledem k průtahům při vzniku komise i těmto potížím Reichl nepředpokládá, že by komise stihla předložit své závěry už v březnu. Podle toho původního schváleného mandátu a bude tedy zřejmě žádat o prodloužení činnosti. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které dnes představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemůžou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform. Zasáhnout musí Evropská unie.
7: Pro děti do 13 let mají být běžné sociální sítě zcela zakázané. Teenageři do 15 by podle návrhu mohli používat pouze speciální účty vytvořené a kontrolované rodiči. Platformy by zároveň měly povinnost zajistit bezpečné prostředí i pro dospívající do 18 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už třetí podobný případ.
8: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
9: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím dva infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Letos v létě onemocnilo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. Dva z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Někteří ale stále nemají dostatek informací.
10: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
11: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
10: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
12: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic

0: nestálo. Žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 27 a ty technologie pokročily.
1: EET 2.0 má pomoct s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
3: Motoristé chtěli schodek snížit o desítky miliard korun. Tak výrazné změny ale v návrhu nakonec nebudou, pokračuje předseda motoristů Petr Macinka.
4: Za motoristy mohu říci, že dělali jsme, co jsme mohli, ten výsledek je jednotky miliard méně.
3: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
5: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
3: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
6: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
3: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nasbírali přes 5000 škebrí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
7: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit ji daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
8: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
9: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
8: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
10: Plzeňští fotbalisté nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloas. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
11: Je to super, ktorý hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastne, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
10: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloas začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A zápas Davis Cupu mezi tenisty Česka a Spojených států amerických zahájí dvouhra mezi Jakubem Menšíkem a Lernerem Tienem. Ve druhém pátečním zápase se utká česká dvojka Jiří Lehečka s americkou jedničkou Benem Sheltonem. Pokud se zápas na tři vítězství nerozhodne po sobotním deblu, následuje zápas týmových jedniček, případně dvojek.
12: Na dálnici D5 před Prahou z Plzně zůstává před okruhem kolona kamionů ze 7. kilometru z kopce před Rudnou, chvílemi tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D1 za Prahou na Brno ještě silný provoz za sjezdem na Popovice ze 17. kilometru do zúžení na Šmejkalce kolem 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona taky různě trhá, poprvé se brzdí u odpočívky 9 křížů na kilometru 166,5 v obou pruzích, osobní auta v levém se po zhruba kilometru rozjíždějí, kamiony se vlečou dál k D2. A silnice 50 Brno-Uherské Hradiště zůstává na obchvatu Slavkova uzavřená v obou směrech na úrovni fotovoltaiky, došetřují odpolední vážnou nehodu, jede se přes město, kolona stále začíná kousek za Holubicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy déšť a nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne 18 až 23 stupňů a na horách většinou zítra naměříme kolem 13. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
14: Jaké jsou výhrady prezidenta Pavla k návrhu zákona o státních zaměstnancích? Jak výrazně by mohly růst ceny pohonných hmot v příštích dnech a týdnech? A jak pojmou na dnešním pražském večeru svoje vystoupení neslyšící umělci, kteří se věnují komediálnímu stand-upu? Prezident Petr Pavel dnes vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků a více přiblížit jejich zaměstnávání běžnému pracovnímu poměru, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. Zákon počítá mimo jiné s možností okamžitě propustit úředníky, jejichž místo bylo zrušeno v rámci systematizace. Podle prezidenta by nový zákon mohl vést k destabilizaci státní správy a oslabit její odolnost vůči politickým tlakům.
15: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Rozumím snaze zbavit stát úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. Nemohu se ale smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky prostě proto, že se po volbách změnila vláda.
14: Prezident se ohradil i proti tomu, že jde o poslanecký návrh zákona, který neprošel řádným připomínkovým řízením. Jeden z předkladatelů za hnutí ANO, poslanec Radek Vondráček, řekl, že ho prezidentovo veto překvapilo.
16: Za mě je to možná nejvíce zbytečné veto, s jakým jsem se setkal ve své politické kariéře. Jestli pan prezident například tvrdí, že po novém zákoně bude možné po volbách někoho vyhazovat z práce, nech tedy pan prezident řekne, podle kterého paragrafu se to bude dít.
14: Petr Pavel vrátil do sněmovny i novelu, která souvisí se zákonem o státních zaměstnancích a odebírá hlavě státu pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí Česka u mezinárodních organizací.
15: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat. Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky. Nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně. A budu to dělat i nadále. Proto jsem se rozhodl tento zákon poslanecké sněmovně vrátit.
14: Vládní koalice je připravena prezidentova veta přehlasovat a zákon by měl začít platit v původně plánovaném termínu od 1. listopadu. O krátký komentář požádám Ondřeje Projse z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
17: Dobrý den.
14: Pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí zakotvil před 9 lety zákon o zahraniční službě. Je správné, že se prezident odvolává na dosavadní ústavní praxi?
17: Tak celá ta věc má skutečně dvě de facto nezávislé roviny. Jedna je ta otázka toho celku, to znamená toho zákona o státní službě, a druhá je pak ta konkrétní otázka pověřování, respektive zastupování navenek prostřednictvím tedy přijímání nebo pověřování těch diplomatů. To jsou prostě dvě odlišné otázky. Pokud teda začneme touto otázkou, tak je potřeba prostě přisvědčit té logice, kterou prezentuje prezident, protože ústava hovoří jasně, a to, že zákon by případně hovořil jinak, je prostě v rozporu se základním principem ústavního práva, že prostě ústava je právně silnější a musí být dodržována, i když třeba ta praxe, která byla doteď konsenzuální, byla vlastně souladná s tím záměrem. Takže tady je potřeba říct, že opravdu nechápu, proč je navrhováno něco, co je protiústavní, zcela zjevně, a co vlastně patrně tedy ústavní soud s největší pravděpodobností rovnající se vysoké míře téměř jistoty, pokud to bude navrženo, tak zruší.
14: No, pokud tedy prezident vztahuje tu pravomoc na článek 63 ústavy, podle něhož hlava státu pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, platí to i pro stálé mise u mezinárodních organizací, nejen pro velvyslanecké posty na ambasádách? Ptám se proto, že podle nynější vládní koalice to tak není.
17: No ano, ale mně vlastně přijde tahle argumentace slabá, protože pokud by to mělo být takto, tak už by ta samotná ústava pracovala s tím pojmem velvyslanec. Tady je nepochybné, že je to ten širší pojem vedoucí zastupitelské mise, a právě pak se to rozlišuje na různé úrovně diplomatů, tam můžou patřit třeba vedoucí různých kulturních institucí nebo různí další zástupci v rámci těch velvyslanectví nebo jiných právě misí u třeba mezinárodních organizací. A tam samozřejmě nepochybně už je to praxe čistě ministerstva zahraničí. A je nutno říci, že ten dosavadní výklad byl takový, že i tady u těch velvyslanců nebo těch vedoucích těch zastupitelských misí, samozřejmě, že to je ministr zahraničí, kdo do toho vstupuje a kdo de facto rozhoduje o tom, kdo bude tím zástupcem, a prezident tomu dodává určitou symbolickou rovinu, ale to není argument pro to, aby zákon byl prostě v příkrém rozporu s ústavou. Jo, to je prostě potřeba odlišit tyhle roviny, a bohužel za tím záměrem je zřejmé, že je to součást nějaké, řekněme, nějakého širšího sporu mezi prezidentem a vládou, což se potom projevuje, řekl bych, skoro až malichernými, řekněme, šťouchanci, které nemají žádné věcné opodstatnění, ale zároveň prostě narušují vůbec tu hodnotu tohleté ústavní ochrany.
14: No, jinými slovy, v zásadě nejde ani tak o právní nebo ústavní spor, spíš o politický střet prezidenta s vládou.
17: No, přesně, ale ten střed vlastně potom předůstá v to, že bude se muset řešit tato záležitost jak na půdě toho parlamentu, tak potom třeba i ústavního soudu, což je zcela zbytečné, když pro to praktické fungování to vlastně nemělo doteď a není důvod, aby mělo i nadále nějaký negativní dopad. Takže o to víc mě to mrzí, protože je to vlastně zbytečné narušování hodnoty té základní konstrukce, že prostě ctíme ústavu jako ten základní zákon, a pokud tedy by to třeba způsobovalo ty praktické problémy, nejasnosti, tak je vždycky možné samozřejmě změnit i to pravidlo v tom článku 63, ale tady to mi přijde úplně, úplně zbytečné.
14: No a k tomu samotnému návrhu zákona o státních zaměstnancích, rozumíte argumentům předkladatelů, podle nichž přispěje k modernizaci a zefektivnění státní správy, anebo naopak tedy výhradám prezidenta a opozice, kteří tvrdí, že bude méně chráněna před politickými tlaky?
17: Tady je potřeba říct, že skutečně existují takové dva, když to velmi zjednoduším, dva základní přístupy k té státní službě. Jeden je, řekněme, ten přístup, který známe typicky třeba ze Spojených států, kde skutečně dochází k výměně v zásadě velké části té administrativy právě z těch důvodů, které prezentuje vláda, nebo respektive který prezentují zastánci té reformy. To znamená možnost vlastně vybrat si profesionály, kteří prostě podpoří tu politiku, kterou ta vláda bude reprezentovat. Ono se tomu trochu říká také nehezky kořistní systém, jo? To znamená, že ta správa je vlastně nějakou kořistí pro tu vítěznou frakci. A proti tomu je úplně opačný systém, který naopak vlastně si zakládá na té hodnotě té stability, profesionality, jo, to je takový ten Sir Humphrey Appleby toho známého seriálu, to znamená profesionál, který tam sedí nehledě na to, jaký ministr přijde, a prostě plní jeho příkazy, jak nejlépe dokáže, napravo nebo nalevo. Takže oba dva ty přístupy samozřejmě mají své výhody i nevýhody, takže já samozřejmě rozumím i vládě v tom, že třeba chce zjednodušit tuto situaci, byť už to bylo učiněno a my jsme se trošku odklonili od toho původního záměru toho služebního zákona už dříve, skrz třeba například tu takzvanou systematizaci, ale zároveň chápu i ty výtky prezidenta. Ostatně odkazuje se na Evropskou komisi, která skutečně vytýká právě ten zásah do té stability a řekněme nějaké určité garance nezávislosti těm státním zaměstnancům, nebo respektive tady je to užší pojem. Takže tam to není úplně čistě ústavní otázka, myslím, že tam je to skutečně jako legitimní politická otázka, Chápu i prostě ty konkrétní důvody, které byly předneseny.
14: Ondřej Projs, katedra ústavního práva a právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju vám. Naschledanou.
17: Díky za pozvání. Naschledanou.
14: Pohonné hmoty budou v následujících dnech podle analytiků nadále zdražovat. Průměrná cena nafty by tak brzy měla překonat 50-korunovou hranici. Cena benzínu poroste mírněji, pomoci by u něj mohl i konec motoristické sezony. Ceny benzínu jsou nejvyšší od léta 2022, u nafty od letošního dubna. V meziročním srovnání je teď benzín asi 10 korun na litr dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o zhruba 15 korun méně. Ceny tlačí nahoru zdražující, ropa také napjatá situace na rafinérském trhu. Zdravím Jiřího Tylečka, hlavního analytika společnosti XTB. Dobrý den.
18: Hezký dobrý den.
14: Co má hlavní vliv na rostoucí ceny pohonných hmot?
18: V zásadě je to ta geopolitika, tedy primárně konflikt na Blízkém východě, částečně také už ta dlouhodobá válka mezi Ukrajinou a Ruskem. Tyhle ty konflikty výrazně narušují ten, řekněme, globální tok, jak tedy pohonných hmot, tak také ropy. No a také má za následek nedostatek rafinačních kapacit, protože jak Blízký východ, tak také Rusko, tak byly velkým zdrojem právě v rafinérii těchto kapacit. Vyrábělo se tam jak nafta, tak benzín ve velkém a vůli těmto konfliktům, tak je v zásadě ta výroba velmi omezena.
14: Opoziční občanští demokraté nabádají vládu ke snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Podpořil byste takovou myšlenku?
18: Já myslím, že pokud by měla vláda zasáhnout, tak se skutečně jedná o nejčistší řešení. Daně totiž stojí skoro za polovinou ceny, kterou vidíme na čerpacích stanicích, takže tady prostor určitě je, ale zároveň je třeba vnímat také tu druhou stránku věci a tady ten výpadek rozpočtových příjmů. To jarní snížení spotřební daně tak nás stálo okolo 1 miliardy korun měsíčně, takže musíme být smíření s tím, že by podobnou sekeru mohlo vyrobit i nějaké budoucí snížení spotřební daně a zamyslet se vůbec nad tím, jestli si to můžeme dovolit.
14: No a souhlasíte s názorem některých analytiků, že případné zavedení cenového stropu, který by stejně jako na jaře byl odvislý od vývoje na velkoobchodním trhu, by ceny mohlo ještě zvýšit?
18: Myslím si, že by se to mohlo v určitých případech stát, ale spíše mi vychází, že ty spotřební nebo ty průměrné marže tak jsou v pořádku a na tu průměrnou cenu by takové opatření v dnešní době nemělo velký dopad.
14: A kam až mohou podle vašeho odhadu dospět ceny benzínu a nafty?
18: Tak máme za sebou 14 dní prudkého růstu. Ta situace není vypadá, že by se mohla stabilizovat. Klesá nám na trhu už druhým dnem cena ropy. Cena paliv se sice drží vysoko, ale zároveň vidím, že ty rafinanční marže v posledních dnech také nám trochu ochabují. Takže pokud se dostaneme na rekordy, tak si nemyslím, že by tomu mělo být v těch následujících dnech. Spíše to ještě může nějakou dobu trvat a musíme počítat s těmi velkými riziky, které už ty zmíněné konflikty, které znamenají pro ten globální trh.
14: Víme, že Centrální banka dnes po zasedání bankovní rady podle očekávání nechala základní úrokovou sazbu beze změny. V souvislosti s tím, o čem jsme teď mluvili, je pravděpodobné, že by v listopadu přece jen mohla je zvednout?
18: Zatím to vypadá, že ty možnosti jsou otevřené. Já jsem si teda nevšimnul žádného signálu na tom zasedání, že by ty sazby měly jít už v listopadu nahoru. Každopádně máme tady prudký růst cen pohonných hmot, nesmíme zapomínat ani na další energie. Vidíme, co se děje na trhu s plynem, to se velmi rychle začne projevovat na trhu s elektřinou. Takže já bych to vůbec nevyločoval z tohohle pohledu a navíc máme tady už v září růst sazeb u těch velkých centrálních bank, jmenovitě Evropské centrální banky, včera také zvyšil sazby americký Fed a v tomhletom prostředí vyšších sazeb se bude České národní bance jen obtížně, podle mého názoru, držet ty současné sazby.
14: Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB. Děkuji vám. Naschledanou.
18: Děkuji, naschledanou.
14: Asi za půl hodiny začíná na lodi tajemství bratří Formanů v Praze Znak Up Night, tedy večer, který spojuje stand-up, storytelling a slam poetry s českým znakovým jazykem a kulturou neslyšících. Obecně prospěšná společnost Tichý svět tak slaví 20 let existence a zároveň upozorňuje na osvětovou kampaň Defember, neboli měsíc osob se sluchovým postižením. Ve vysílání vítám Marii Horákovou, ředitelku obecně prospěšné společnosti Tichý svět. Dobrý den.
19: Dobrý den.
14: Jestli to dobře chápu, akce je určena jak slyšícím, tak neslyšícím. Jak si to představit?
19: Přesně tak. Znak Up Night je akce jak pro neslyšící, tak i slyšící. Je to vlastně takový bilingvální večer, že celý program probíhá jak v českém znakovém jazyce, tak i mluveném jazyce. Tam nepoznáte, pro koho se vlastně tlumočí, protože třeba moderátor je neslyšící a vystupující se střídají slyšící i neslyšící. Takže oba dva jazyky jsou takovou přirozenou součástí celého večera. A jak už jste řekl, je to dneska, máme pátý ročník a vstupenky jsou skoro vyprodané, takže spíš jenom, kdo jdete tady kolem Rašinova nábřeží v Praze, tak pár míst ještě máme volných.
14: Mm-hmm. No, v souvislosti s tlumočením podobných akcí, koncertů nebo divadel, se mluví o uměleckém tlumočení do znakového jazyka. Jak se liší od běžného tlumočení?
19: Tak u běžného tlumočení je důležité, aby druhý člověk rozuměl úplně přesně, co bylo řečeno. To umělecké tlumočení, proto to nestačí. Tam je potřeba nepřevádět jenom ten obsah, ale musí to vystihnout vtip, pointu, emoci. A když se třeba vypráví vtip nebo zpívá písnička, tak důležité je, aby si vlastně ten slyšící i neslyšící odnesl stejný dojem.
14: Kdo tentokrát na Znak Up Night vystoupí?
19: To jste mě trošku zaskočil. Já se teďka připravuju a opravdu se plně soustředím, takže ze mě teď jména, ale například Iveta Melichár, známá neslyšící humoristka, moderovat bude Matěj Čipera.
14: A to je také neslyšící moderátor, to jste vlastně říkala. No, vy jste zmínila, že jde o pátý ročník. Vzhledem k zájmu chystáte další podobné akce častěji?
19: Ano, děláme pravidelně adventní koncert, který vlastně vznikl proto, aby celé rodiny mohly přijít do kostela na koncert, proto je tlumočený. Letos bude 8. prosince, tradičně v úterý od 18 hodin v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. A společně se sborem Pueri Gaudentes a Bezharmonii vlastně už několikátý rok takhle zpíváme a znakujeme a je to takový velice silný emoční zážitek pro všechny.
14: No a kdybyste měla říct, v čem spočívá ta osvětová kampaně Defember, tedy měsíc osob se sluchovým postižením, o kterém jsem mluvil na začátku, je to zejména ten dnešní večer?
19: Chceme vlastně, aby to bylo celý měsíc, aby to evokovalo, že takováhle věc nemá být otázkou jednoho večera nebo jedna nějaké situace, která se vyřeší, ale že se vlastně má vytvořit prostředí, které je bezbariérové a které vlastně je otevřené pro tu komunikaci. A to nejenom pro neslyšící a nedoslýchavé, ohluchlé, ale vlastně pro všechny bychom se měli ptát, jak s tebou mám komunikovat, abys mi rozuměl. Je to vlastně takové celospolečenské téma, neutíkat před někým, komu třeba nerozumím, nevzdávat tu komunikaci, ale vlastně být tam pro něho. Tichý svět je tady pro vás, pro všechny a sluchové postižení se opravdu může týkat kohokoliv nebo rodinného příslušníka a je škoda to nějak schovávat a je lepší to prostě řešit.
14: No, možná si ani přesně neuvědomujeme, v jakých situacích často neslyšící narážejí na pro nás možná překvapivé bariéry.
19: No, my tomu říkáme neviditelné bariéry, protože když jsou někde schody nebo něco těžkého, třeba otevřít dveře těžké, tak si uvědomíme, že ne každý to třeba dokáže. Ale přijdeme na úřad a neuvědomíme si, že ten člověk, který nekomunikuje mluveným jazykem, protože neslyší, tak je to pro něj bariéra se zeptat. Nebo ve vlaku je nějaké hlášení a vlastně najednou my zjistíme, že to hlášení se k němu nedostane. A takhle si umíte představit, nebo když jste někde na chodbě a někdo vás volá dovnitř, tak vlastně neví, že jste volený, protože to neslyší. Takže chceme vlastně vytvářet prostředí, ve kterém se budeme všichni cítit dobře, že jsme vyslyšeni, že můžeme komunikovat.
14: Říká Marie Horáková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Tichý svět. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
19: Nashledanou, děkuji vám za rozhovor.
14: Tolik večerní publicistika.
2: Radiožurnál je 18 hodin 18 a 30 minut. 30.
13: Český rozhlas Plus, zprávy.
2: A vysíláme zprávy. Povolování staveb by se od příštího roku mělo urychlit a usnadnit. Nově bude stačit jedno sloučené stavební řízení zakončené jedním razítkem. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad. Kromě toho Pavel podepsal i zákon, který od příštího roku znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů, za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 640 haléřů. Litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dříve rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří. Věnuje se stavebnictví a nebo pohřebnictví. Upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele. Armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základě Vlešti slouží mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Škody odhadují vinaři na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Český boxer Kevin Sokesa porazil na úvod mistrovství Evropy Belgičana Aiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg v Sofii vyhrál 5-0. V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem.
12: Zbytky kolon na D1 před Šmejkalkou a Brnem a zprůjezněný obchvat Slavkova. Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno za sjezdem na Velké Popovice se rozjíždí už jen zbytek kolony z 19. kilometru na 24. do zúžení na Šmejkalce. Zabere to do 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy počítejte s hustým provozem kus za sjezdem na Domašov. Brzdí se ještě na 173. kilometru, pak se to různě rozjíždí osobní auta. V pravém pruhu ještě zůstává kolona kamionů, kde dvojce, ale i ta se už místy trhá. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se ještě tvoří kolona u Rudné kolem 4. kilometru, osobní auta brzdí nakrátko, kamiony se ještě sunou až k Pražskému okruhu, tam zůstává ještě velmi hustý provoz od D5 oběma pruhy k Ořechu. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů opatrně zhruba 3 kilometry za odbočkou na Vodnou a Hlinky brzdí se, provoz je tam omezený po srážce dvou osobních aut za zatáčkami. A silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je na obchvatu Slavkova znovu průjezdná, následky povážné odpolední havárie dvou osobních aut na úrovni fotovoltaiky odklidili, provoz obnovený bez omezení, rozjíždí se už jen kratší zbytek kolony za Holubicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Večer bude oblačno až polojasno a ochladí se na 12 až 7 stupňů. V údolích můžeme naměřit jen kolem 5. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Lídři vládních stran se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Nejvyšší soud USA odmítl Trumpovi snahy zproblematizovat nadcházející volby. Proces aneb kafkovská dohra atentátů z 11. září. Co nejdál od války, kam ruská elita ukrývá své majetky. I to jsou témata, která zaujala autory dnešních, tedy čtvrtečních komentářů a analýz. Provede vás jimi Patricie Polanská.
13: Názory a argumenty.
20: Lídři hnutí ANO, SPD a motoristů sobě se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Výhrady menších koaličních partnerů směřovaly k jednomu z historicky nejvyšších schodků ve výši 389 miliard korun. Podle dohody má schodek klesnout o jednotky miliard. Výhledové koaliční plány jsou ale ambicioznější. Definitivně má návrh projednávat vláda toto pondělí. Do 30. září musí být návrh zákona o státním rozpočtu předán Poslanecké sněmovně. Vše sledoval komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, kterého vítám ve studiu.
0: Dobrý den.
20: Tak kde chce koalice šetřit? Kolik a jak to má být v dalších letech?
0: Kde chce konkrétně šetřit, to nevíme, ale dnes jsme se dozvěděli, že tedy koalice se dohodla na tom, že státní rozpočet projde vládou a projde Poslaneckou sněmovnou, a jak už to tak bývá při koaličních vládách, tak ti menší koaliční partneři musí mít alespoň pocit, že alespoň něco prosadili. Takže jsme se dozvěděli, že ten deficit by měl klesnout řádu jednotek miliard, očekává se asi zhruba o 3 miliardy nižší, že by měl být schodek, a když si vezmeme, že třeba výdaje státního rozpočtu plánované na příští rok přesahují hranici 2,5 bilionu korun, což znamená 2500 miliard korun, tak ty 3 miliardy, myslím, že to nebyl úplně heroický výkon pro ministryni financí, aby je našla. Zároveň například motoristé tvrdí, že k většímu poklesu schodku musí přispět to, že budou změněny některé zákony, protože drtivou většinu těch výdajů tvoří takzvané mandatorní výdaje. Oni tvrdí, že během letošního podzimu budou načteny takové návrhy, které umožní v konečném vyúčtování ten schodek srazit o dalších 20 miliard. Takže jsou s tím spokojeni. Co se týče pohledu SPD, tak tam jsme svědky kuriozní situace, která vzhledem k tomu, co už zažíváme v české politice různě, tak nikoho ani nepřekvapuje, byť je to jev unikátní, ojedinělý. To znamená, že SPD má svého ministra obrany a většinou, když máte své ministry ve vládě, tak při vyjednávání státního rozpočtu se snažíte pro ty svoje rezorty získat co nejvíce peněz, tak SPD chtěli naopak, aby peníze na obranu byly ubrány, což jim pochopitelně podle očekávání neprošlo, protože jednak v České republice máme zákon, který přikazuje vydávat alespoň 2% hrubého domácího produktu, jednak jak i uznal ministr zahraničí a šéf motoristů sobě Petr Macinka, tak bychom byli jedinou členskou zemí, která neplní ty závazky, takže SPD alespoň prezentovala veřejnosti, že tedy prosadila to, aby více peněz dostali vojáci, aby více peněz v rámci toho rozpočtu dostali civilní zaměstnanci a tak dále. Samozřejmě opět zmiňovali různé dávky pro Ukrajince, že by se měly snížit a tak dále, ale ten výsledek je takový, že v porovnání s státním rozpočtem na letošní rok, kdy ten plánovaný schodek je 310 miliard, tak narostl o více než 60 miliard, téměř 80 miliard, a že nyní tedy bojovníci za lepší státní rozpočet se mohou chlubit tím, že určitě bude nižší o třeba 3 miliardy a možná o dalších pár desítek, a že v dalších letech by to mělo být ještě lepší, ale i kdyby prosadili své optimistické vize, tak přesto bychom se stále dostávali na deficity rozpočtu výrazně nad 300 miliard korun.
20: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, děkuji.
0: Naslyšenou.
20: Americké listopadové volby do obou komor kongresu, takzvané midterms, nevypadají pro republikány vůbec dobře, a pokud by se naplnily současné prognozy, mohla by jejich prohra opravdu výrazně zkomplikovat další dva roky prezidenta Donalda Trumpa v úřadu. Nejen pokud jde o jeho politiku a legislativní záměry, ale i pro něj osobně. Řada Trumpových pokusů upravit volební pravidla zatím končí u soudů. Více už v komentáři politologa, zahraničně politického konzultanta prezidenta republiky Jiřího Pehe.
21: Výnos Donalda Trumpa, kterým chtěl prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování, byl zablokován nejvyšším soudem Spojených států, přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu. Pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadních pravidel. Trump se pokusil tato pravidla změnit prezidentským výnosem, který podepsal v březnu tohoto roku. Jelikož organizace voleb ve Spojených státech náleží jednotlivým státům Americké unie, rozhodl se využít jedinou federální instituci, která ve volbách hraje významnou roli, americkou poštu. Jednotlivé státy Unie měly poště poskytovat jmenné seznamy a adresy registrovaných voličů, kteří požádali o korespondenční hlasování. Pošta mohla doručení lístku odmítnout, pokud by ten, který stát seznamy nepředal. Bílý dům také nařídil změnit obálky, v nich se volební lístky doručují. Měly mít nový design a schválené čárové kódy, s jejichž pomocí by pošta ověřovala oprávněnost hlasování. Pokud by se v novém digitálním systému pro párování kódu vyskytla jen jediná chyba, pošta mohla vyřadit celý balík hlasovacích lístků, jehož byl problematický lístek součástí. Cílem nových opatření bylo dle Trumpa údajně vyloučení podvodů. Kritici argumentovali, že neexistují důkazy o podvodech v dosavadním systému a že skutečným cílem je co největší zproblematizování korespondenčního hlasování, které více využívají demokratičtí voliči. Řada států Unie i lidskoprávních organizací napadla Trumpův výnos žalobami. Na federální úrovni dle nich může změny, které mají dopady na volby, schválit jen kongres, nikoliv prezident výnosem. Trumpův pokus využít či rovnou zneužít federální poštu tato pravidla obchází. Řada nižších soudů v zápětí Trumpův výnos zablokovala. Bílý dům se odvolával, až vše dospělo k nejvyššímu soudu. Ten nejprve Trumpův výnos zcela neodmítl, ale poté, co spuštění nového systému dočasně zablokovala další federální soudkyně s poukazy na možné technické problémy a nedostatek času, souhlasil, že Trumpem prosazovaný systém nelze využít přinejmenším pro nadcházející volby. Zároveň naznačil, že při důkladnějším posouzení neobstojí z důvodu možné neústavnosti výnos jako takový. Nejvyšší soud nejspíš zohlednil skutečnost, že podle hned několika anonymních oznamovatelů z řad pracovníků pošty nebyl nový digitální systém řádně otestován. Navíc v několika státech už začalo hlasování podle dosavadních pravidel. Zavedení radikálních změn těsně před volbami mohlo vytvořit značný chaos. Kritici upozorňují, že právě o to Trumpově administrativě nejspíš šlo. Nejasný výklad pravidel mohl být využit ke zpochybnění voleb v jednotlivých státech a následným dlouhým soudním táhnicím. Rozhodnutí nejvyššího soudu je pro Trumpa zásadní porážkou. Ten se už na začátku roku pokusil změnit volební pravidla zákonem, který kromě omezení korespondenčního hlasování žádal, aby se voliči prokazovali dokladem osvědčujícím občanství. Tento zákon, známý jako Safe America Act, ovšem uvázl v Senátu, v němž nemají republikáni pro jeho schválení potřebnou kvalifikovanou většinu. Nedá se vyloučit, že se Trump ještě pokusí volby narušit jiným způsobem. Na rozhodnutí nejvyššího soudu reagoval ostrou kritikou soudců, které do soudu prosadil. Jelikož mu v případě, že republikáni volby prohrají, hrozí vyšetřování v řadě kauz, možná impeachment, nedají se z jeho strany vyloučit extrémní opatření. Někteří krajně pravicoví komentátoři ho otevřeně nabádají, aby využil uměle vyvolaných nepokojů nebo skutečnosti, že jsou Spojené státy ve válce s Iránem a vyhlásil v některých státech výjimečný stav, což by konání voleb zmařilo. To by ovšem nepochybně vedlo k velkým občanským nepokojům, takže rozhodnutí nejvyššího soudu je zřejmě poslední tečkou za Trumpovými pokusy průběh nadcházejících voleb ovlivnit.
20: Tolik politolog Jiří Pehe. Připomínky 25. výročí útoků z 11. září nemohly uniknout asi nikomu, ale téměř mimo pozornost zůstala skutečnost, že jeden z hlavních strůjců tohoto útoku stále žije, sedí ve vězení a soud s ním ještě nezačal. Tento proces má skoro kafkovské rysy. Více už v komentáři komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda.
1: Chálidu Šajchovi Mohamedovi je dnes přes 60. Když mu bylo 35, podařil se mu největší kousek jeho života. Skupina atentátníků provedla útok na New York a Washington, který vstoupil do dějin. Brzy poté ale jeho kariéra džihadisty vizionáře skončila. Ale nikoli jeho život. 11. září si spojujeme hlavně s vůdcem Al-Kaidi Usámem bin Ládinem, který zahynul už v roce 2014, jenže nápad na spektakulární útok jeho organizaci měl na starosti někdo jiný, kuvajtský rodák z pákistánské rodiny, který ve Spojených státech získal vysokoškolský titul v oboru strojírenství. K autorství tohoto nápadu na útok pomocí unesených letadel, stejně jako jeho provedení, se připisuje Chálidu Šajchu Mohamedovi a on sám se k této roli hlásil. Je spojován i s dalšími slavnými útoky, včetně toho prvního na Světové obchodní centrum z roku 1993, útoku na noční klub na Bali v roce 2002 nebo neúspěšným pokusem o zničení letadla pomocí výbušniny ukryté v atentátníkově botě. Atentát z 11. září byl z hlediska Al-Kaidi úspěch, ale vyvolal silnou americkou reakci. Američané Mohameda dopadli v roce 2003 ve spolupráci s pákistánskými bezpečnostními složkami v Rawalpindi. Pak strávil několik let v tajných vězeních po celém světě, než skončil na Guantánamu. Proces s ním dodnes nezačal. Jak je to možné? Ukázalo se, že speciální justiční systém, který Američané narychlo vytvořili pro chycené členy Al-Kaidi, byl velmi neefektivní a neustále narážel na řadu vnitřních rozporů a nedotažeností. Činovníci se střídali, advokáti se odvolávali. Sami američtí soudci napadali samotnou žalobu. Poukazovali, že například Mohamed byl ze strany CIA více než 180krát podroben waterboardingu, což právně znehodnocuje řadu jeho přiznání. Oficiální obžaloba na Mohameda byla podána v roce 2008, skoro 5 let po jeho zatčení. Prezident Obama mezitím slíbil zrušení Guantánama a plánoval přesunout Mohamedův proces do New Yorku před civilní soud a porotu. To ovšem narazilo na odpor veřejnosti. Vyskytly se také obavy, že New York by se během řízení mohl stát terčem atentátu, nebo že obžalovaný proces použije k propagaci svých myšlenek. Kongres nakonec přesun teroristů na americké území znemožnil. Mohamedovi bylo jasné, že na svobodu se nedostane. Navíc ho prý trápí řada zdravotních problémů. V roce 2024 se dohodl na přiznání viny, což by znamenalo doživotní vězení bez možnosti propuštění, ale také by se tím vyhnul možnému trestu smrti. Proti tomu vystupuje organizace, která zastupuje pozůstalé po obětech. I za tu cenu, že proces bude doslova nekonečný. Dohoda o přiznání viny mezitím také narazila na nesouhlas obžaloby. Případ má nadále na starosti vojenský soud. Shodou okolností 2 týdny před výročím atentátu bylo stanoveno nové datum procesu s šejchem Mohamedem a dalšími 3 spolupachateli. Konat by se mělo v červnu roku 2028, tedy více než 4 století po jeho zatčení. Vzhledem k neustálým tahanicím ani tento termín nemusí být konečný. Khalid Šejd Mohamed zatím zůstává na Guantánamu spolu s dalšími asi 15 zbývajícími vězni, skoro zapomenut, a možná občas závidí Usámovi Bin Ládinovi.
20: Tolik Jan Fingerland.
13: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Komentátor Libor Dvořák, který dlouhodobě sleduje dění v Rusku i na Ukrajině, v následujícím příspěvku sleduje stopu peněz, respektive zaujal ho nejnovější materiál nezávislého serveru Meduza s názvem Co nejdál od války. Ten se zaměřil na zmapování snah rodin ruských politických i podnikatelských elit uklidit svůj majetek do, řekněme, bezpečných států. Evropská komise ostatně už před 3 lety zpracovala právní dokument mířící na rodinné příslušníky oligarchů a dalších osob spjatých s ruskou agresí na Ukrajině.
4: Příkladů bezpečného uklízení rodin a majetků ruských politických potentátů najdeme celou řadu. Jasné je, že imaginární, ale ve skutečnosti faktickou pokladnicí ruských elit se stává arabský svět. Je to logické, protože někdejší západoevropská a americká útočiště jsou dnes příliš riziková, ne-li nebezpečná. Podle investigace Meduzy se konkrétně jedná například o údajnou milenku jednoho z nejvyšších ruských jestřábů, ministra zahraničí Sergeje Lavrova, paní Světlanu Poljakovovou a její dceru. Ty obě získaly občanství Arabských Emirátů. Oficiálně za Poljakovové zásluhy o stát. Navalného fond pro boj s korupcí zase zjistil, že jiný člen strany moci Jednotné Rusko, gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov, zašantročil v Rusku nahrabaný majeteček zase do Dubaje. Jak zjistili nezávislí novináři, členům jeho rodiny patří také elitní nemovitosti v Emirátech ale prozatím i ve Francii a Monaku. Jejich úhrnná cena jde do miliard rublů. Nezávislý novinář Ilja Davljatčin k řečenému dodává: získat dubajské občanství lze jedině za investice a to zase není tak snadné. Potřebujete předložit nějaké seriózní projekty a vydat konkrétní, a to velké peníze. Což jen podtrhuje, co všechno se muselo stát, než třeba Lavrovovi blízcí získali občanství Emirátů. No a pokud jde, dejme tomu, o rodinu čečenského diktátora Ramzana Kadyrova, zjišťujeme, že jeho soukromé letadlo přistává v Dubaji často a nepřilétá jim jen on, ale i jeho děti. Opoziční politik Maxim Reznik soudí, že po zjištěních o Putinově paláci na jihu země už vlastně Rusy jen tak nepřekvapíte. Je jasné, že tihle podvodníci a zloději naloupili v naší zemi triliony, tedy opravdu pohádkové peníze, a teď je tedy investují. Nová měřítka těchto zločinů už nikoho nezaskočí. Rozhodující je teď to, aby každý představitel ruského odporu dělal svou práci. Mluvím teď o těch politických silách, které, a o tom jsem přesvědčen, vystřídají loupeživý Putinův režim, říká Maxim Reznik. A člověka jen maně napadne, kéž by měl pravdu.
20: Tolik komentátor Libor Dvořák. Vztahy mezi koaličními stranami jsou navzdory občasným pokusům menších partnerů prosadit se v podstatě ustálené. I spor o rozpočet pro příští rok se schodkem 389 miliard korun je, zdá se, vyřešen. Nad dynamikou vnitrokoaličních vztahů se zamýšlí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
5: Andrej Babiš díky spojenectví s SPD a motoristy získal imunitu, ale také si pověsil na krk dva ožehavé koaliční partnery. SPD vyřešil jednoduchým a velmi účinným způsobem. Tomio Okamura obsadil post šéfa dolní komory. Radim Fiala je předsedou dozorčí rady skupiny ČES. Ministři zemědělství a dopravy za SPD jsou věrnými premiérovými spojenci a Jaromíra Zúnu na obraně dozoruje vládní zmocněnec Jakub Landovský. Tanečky kolem rozpočtového schodku jsou valčíkem pro Okamurovy voliče. Přes snížení humanitární dávky ukrajinským uprchlíkům s dočasnou ochranou do finálového kola nedotančí. Naopak, pokud šéf SPD spolu s opozicí prosadí setrvání současného příspěvku po dobu krátkodobé nezaměstnanosti, deficit se o 5 miliard korun ještě zvýší. Okamura také trvá na ponechání náhrady za mzdu během prvních 3 dnů nemoci, neboli odmítá návrat ke karenční lhůtě. Názory na tento nástroj se různí. Pravice ho v roce 2009 do legislativy zařadila a levice ho o 10 let později zrušila. Teď se o něm opět začalo mluvit, avšak SPD se v tomto bodě ostře postavila proti motoristům. Ti se po oficiálním oznámení schodku ve výši 389 miliard probudili a vzpomněli si na velkoústý předvolební slib, že ukončí Fialu a ohlídají Babiše. Ve svém programu měli dokonce návrat k vyrovnaným rozpočtům. Jejich předseda Petr Macinka prohlásil, že do budoucna je to pořád jejich priorita a proto chtějí pro příští rok škrtnout na výdajové straně kolem 20 miliard. Jenomže tuto úsporu ne a ne najít, jak je k tomu vybídla ministryně financí Alena Schillerová. Mohli by si dupnout, vydírat odchodem z koalice. Nic z toho se nestane, protože Andrej Babiš je prakticky vymazal z politické mapy. Chtějí-li na ní aspoň formálně zůstat, musí poslouchat. Důvodem je muž, který je do sněmovny dostal a nyní je z ní strká ven. Blacklist Filipa Turka se totiž za poslední měsíce plní nevídaným tempem. Dopravní nehoda, policií potvrzené nenávistné příspěvky na sociálních sítích, dětinská jogurtová bitka nebo dezinformace o Iperitu či Fosgenu v šumavských Hvozdech. Výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku pozastavil sám Turek a je pravděpodobné, že už se do ní nevrátí. Zatímco Macinka ho dál sveřepě brání, Babiš nad ním zlomil hůl. A aby to pochopilo i malé Robě, obnovil schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Ministrovi zahraničí vzkázal, že nazrál čas, aby přestal střečkovat a začal s Hradem kohabitovat normálně, nikoli extrémně. Kdyby i to bylo málo, smetl oznámení ministra životního prostředí Igora Červeného, že znečištěnou zeminu u Zhůří bude sanovat firma Dekonta, v níž je minoritní akcionářkou motoristická kandidátka na pražskou primátorku Klára Sovová. Tento úkol premiér svěřil armádě. Motoristé nepostavili v senátních volbách jediného kandidáta a dostanou-li jejich komunální lídři v Ostravě a Praze na frak, bude to definitivní razítko na jejich postavení marginálního doplňku Babišovy vlády.
20: Myslí si komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Jak sanovat státní rozpočet? Nad tím si láme hlavu nejen ministryně financí a přes předvolební sliby se už objevují opatrné návrhy na zvýšení některých daní, například na zdanění tzv. Investičních bytů. Více už v komentáři Martina Fendricha, spolupracovníka deníku Forum 24.
3: Schodek rozpočtu prudce roste a ministryně státní kasy Alena Schillerová hledá, kde sehnat další peníze. Zdrojů je málo. Šetřit je těžké a nepopulární. Nabízí se zvýšení daní. Neslibované zvýšení daní kde? Nápady zní zdanit kratom, hazard, zahřívaný tabák nebo, spozorněme, investiční nemovitosti. A to už by zasáhlo hodně lidí. Nejprve dvě poznámky. První, co je to investiční byt? Jakou to má definici? Kdo má onen investiční byt a kdo vlastní nějaký jiný byt? To nevíme ani my, ani Schillerová. Druhá poznámka. Celá léta čeští politici i ekonomové radí lidem, zajistěte se na důchod, opatřete si nějaký trvalý zdroj příjmů k důchodu. A mají pravdu. Všimněme si, jak všechno zdražuje a jak jsou důchody ořezávány. Makali jste celý život, ale teď vláda bojkotuje, nezvyšuje zásluhovou část důchodů. Pokud jde o důchod, namahali jste se zbytečně. Ale dejme tomu, že jste si pořídili ještě jeden byt, který pronajímáte. A z jehož pronájmu jste chtěli doplňovat smrskávající se důchod. To je ten investiční byt, o kterém mluví hnutí ANO? Zdaní vám víc právě tuto investici do stáří? No, tak to asi Andreji Babišovi a Aleně Schillerové pěkně poděkujete. V partii na Primě premiér řekl, otázka je, když tady někdo má 5, 10 nebo 100 bytů, jestli je to fér vůči těm rodinám, které si ten byt nemohou koupit. Moje otázka, když si někdo koupil 5 nebo 10 bytů za poctivě vydělané peníze, co je na tom nefér vůči komukoliv? Takový člověk zřejmě značně přispěl na důchody chudším spoluobčanům. OK, dejme tomu, že vláda prosadí zdanění dalších bytů, druhých, třetích, stých. Kolik na tom vydělá? Ekonomové říkají, že jen málo. Podle 3 roky starého oznámení společnosti Dataligence v Česku vlastnilo více než 3 byty 35 tisíc lidí a nacházelo se zde asi 220 tisíc investičních bytů. Aby se zvýšení znatelně odrazilo v rozpočtu, musela by daň vyletět brutálně nahoru na desítky tisíc ročně. Když pronajímáte a zvednou vám daň z pronajímaného bytu, co uděláte? Zvýšíte nájem. Odskáčou to nájemníci. To není všechno. Kdo u nás vlastní nemovitosti? A s nimi i byty navíc. Na jedné straně investoři a velké firmy, ty mohou mít desítky až stovky bytů, ale na druhé straně jsou to hlavně lidé v předdůchodovém či důchodovém věku. Mezi nimi se nachází masa voličů ANO. Domysleli toto marketéři hnutí? Daně z nemovitých věcí se odvádějí obci, ne krajům, ne státnímu rozpočtu. Jak si s tím Babiš poradí? vezme ty peníze obcím nebo jim ubere jinde? Na druhou stranu je fakt, že my Češi máme velmi nízkou daň z nemovitosti. Průměr v Evropské unii je násobně vyšší. Takže prostor na zvýšení tu existuje. Ale nemělo by jít o byty pro děti, pro rodinu, nemělo by jít o byty pořízené na přilepšení ke starobnímu důchodu. Nebo ano?
20: A příspěvkem Martina Fendricha končí dnešní, tedy čtvrteční vydání Názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
13: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Severní Korea se dobrovolně nevzdá statusu jaderné velmoci. Fotbalisté Plzně vstoupí proti belgickému Saint-Gilloise do Evropské ligy. Na nehodu pozor na silnici Plzeň Karlovy Vary za Vodnou. A zítra bude polojasno až

0: ze schodku 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Severní Korea znovu odmítla výzvu okolního světa ke zrušení nukleárních zbraní. Kim Yo-chung, sestra severokorejského vůdce, označila podobné výzvy jako pouhé řeči. Jaderný status své země popsala jako absolutní. Naplňují se tak obavy mezinárodního společenství. Podle nich svět promeškal šanci, kdy měl páky na to, aby KLDR přinutil k jadernému odzbrojení.
2: Kim Yo-chung se po delší odmlce znovu začíná objevovat po boku svého bratra a často je to právě ona, kdo adresuje Západu silová prohlášení. Na tradiční zasedání Mezinárodní organizace pro atomovou energii do Vídně doslova vzkázala, že věřit tomu, že se KLDR vzdá jaderných zbraní, je idiotské a jaderný statut její země prý nemůže nic a nikdo změnit. Americký prezident Donald Trump nedávno odhadl severokorejský jaderný arzenál na 80 až 120 hlavic. Jeho případná schůzka s Kim Jong-unem letos v listopadu je stále jen v rovině spekulací a ani jedna ze stran se k ní nevyjadřuje. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Zhruba 8 lidí z 10 neplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Například v Plzni je dlužníků skoro 90%. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné a například v Ostravě už od něj ustoupili. Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík dodává.
3: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
4: Pro fotbalisty Viktorie Plzeň začne Evropská liga. Večer nastoupí proti Royal Union Saint-Gilloise. Po přestupu z Baníku Ostrava hraje za vedoucí tým belgické ligy od léta Ondřej Kryčfaluši. Poslední 4 utkání nastoupil záložník nebo stoper, dokonce v základní sestavě.
5: Dá se říct, že jsem se jakoby usadil, ale je to třeba zapříčený i nějakýma zraněníma. Musím říct, že se cítím dobře, myslím si, že je i pro mě dobře, že jsem variabilní a to je v naší situaci teď prospěšný.
4: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu budeme o průběhu duelu informovat v aktuálních vstupech.
6: Rozjezd kolon na D1 před Šmejkalkou a Brnem a nehoda na 20 u Vodné. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od sjezdu na Benešov z 21. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky jede už jenom pár minut, zbytek kolony se rozpouští. Také na D1 před Brnem směrem z Prahy provoz polevuje, místy a chvílemi se ale ještě brzdí, teď kolem exitu 182 popůvky, osobní auta krátce, fronta kamionů v pravém pruhu, i když už místy roztržená, ale zůstává až do omezení u D2. Na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary obezřetně v zatáčkách mezi Vodnou a Tepličkou. V obou směrech se brzdí, řeší tam srážku 2 osobních aut. Na spojce od dálnice D7 do Kladna na silnici 61 u odbočky na Buštěhrad a Lidice po nehodě vznikají kratší fronty v obou směrech. A v Praze se ještě i ve slabším podvečerním provozu tvoří pár kolon. Ve spojovací směr Balabenka skoro z Jarova do omezení u křižovatky k Žižkovu. V Bělohorské z centra před Vypichem se zastavuje chvílemi ještě i u Kláštera a Ječná se plní z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Další zelená vola nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně je zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Zpomalte vývoj AI, volají experti i majitelé firem, píše web ČT24.
10: Varování ex-vývojářů, že AI může brzy vyhubit lidstvo.
11: Debatu rozproudil Jacob Coxon, který se zabýval vývojem umělé inteligence.
10: Proti jeho regulaci se pak postavil americký prezident.
11: Společnost OpenAI se právě kvůli bezpečnosti rozhodla pozastavit svůj vstup na burzu a termín posouvá i Anthropic.
8: Konec lidstva rukou AI. Poplašná zpráva nebo reálná hrozba? Jaký je vztah společnosti

0: umělé inteligenci a k lidem, kteří stojí za jejím vývojem. Ptám se digitální antropoložky Marie Heřmanové z University College London a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 17. září. Ahoj Marie, zdravíme tě do Londýna.
1: Zdravím z Londýna do Prahy.
0: Poslední dny hýbe nejenom Londýnem a nejenom Prahou, ale celým technologickým světem svědectví Jacoba Coxna, bývalého zaměstnance firmy Anthropic, na Twitter napsal následující.
2: Lidé vyvíjející AI si myslí, že do konce dekády může umělá inteligence lidstvo zlikvidovat. Tohle není marketingový trik.
0: A tak se tě ptám, vyvolalo to v tobě a ve všech, kteří se k tomu vyjadřují, oprávněný strach, oprávněnou paniku?
1: Já myslím, že ta panika je oprávněná ze strany veřejnosti, určitě, protože proč by nebyla? Předpověď o vyhlazení lidstva určitě není nic, co by si někdo ráno chtěl jen tak jakoby přečíst v novinách, když pije kafe. Já se přiznám, že popravdě, co mi přijde jakoby nepřiměřené, a teď si to určitě neberu osobně, Matěj, je trošku ta reakce ze strany médií, která si myslím, že tu paniku nemírní, ale spíš přiživuje. Co mě vlastně na tom jakoby zarazilo, byly ani ne tak tolik ty samotné tweety, protože to není úplně jakoby první případ, kdy se něco takového stalo, ale to, že vlastně velká většina těch světových médií je minimálně v první chvíli převzala v podstatě jakoby bez kontextu. V podstatě jsme to jeho tvrzení vzali jako nějaký fakt, že tohle se děje. Tak to je vlastně to, co mě na tom možná nějak jako zarazilo, překvapilo, vyděsilo nejvíc. Ale jinak si myslím, že i třeba na základě právě toho, jak se vyvíjí ta debata o těch technologiích, na to, jak já třeba dlouhodobě sleduju debatu o sociálních sítích a o těch velkých platformách a jejich dopadech, tak tam si myslím, že zase panika ze strany veřejnosti je oprávněná v tom, že dobré zkušenosti samozřejmě s těmi lidmi nemáme, takže je asi přiměřené, že lidi už nic dobrého neočekávají v tomhle smyslu.
0: Jak jsem mluvila o těch médiích, tak je skutečně pravdou, že Coxon dal od té doby řadu interview. Mluvil v řadě médií a řada médií skutečně to bez kontextu přebrala, tak já jsem rád, že my tomu ten kontext naopak dáváme a že se věnujeme. Je to velká událost, tak věnovat se tomu skutečně musíme. Mimochodem od té doby, co Coxon teda opustil své pozice ve firmě Anthropic, tak další dva vývojáři odchází z firm, které se věnují umělé inteligenci. Odchází z podobných důvodů, jeden z Anthropiku, druhý z elitní AI laboratoře DeepMind od Google. A pak třetí muž opět z Google teď vysvětlil důvody svého červencového odchodu a ty důvody jsou tedy prakticky stejné jako u všech ostatních, včetně Coxna. Obávají se vývoje AI a nechtějí být už součástí té práce na něčem, co podle nich ohrožuje lidstvo jako takové. Neposiluje to důvěryhodnost toho jeho varování, když už těch lidí je víc?
1: Tak může to určitě do jisté míry posilovat důvěryhodnost toho varování. Já bych tady možná jenom v tuhle chvíli ráda řekla, že já nechci hodnotit jakoby pravděpodobnost těch varování nebo obecně vývoj AI, protože na to určitě máme i v Česku spoustu mnohem větších odborníků a odbornic, než jsem já. Já spíš hodnotím to mediální pokrytí a tu celospolečenskou debatu a vlastně ty emoce, které to vyvolává. Já bych zase v tomhle případě ráda upozornila na to, že tohle taky fakt zdaleka není poprvé, co se to děje. A když se zase to budu přirovnávat k té jiné velké technologii, která proměnila společnost, kterou jsme řešili, a to jsou ty sociální sítě, tak skutečně Silicon Valley je dneska úplně plné think tanků, které založili lidé, kteří se stejnými varováními o tom, jak to ničí mentální zdraví, jak to ničí společnost, jak to ničí demokracie, ty sociální sítě, tak odcházeli z těch sociálních sítí a zakládali si ty think tanky. Myslím, když bych byla hodně cynická, tak bych řekla, že je to v tom Silicon Valley takový hodně výhodný side business. Ale je samozřejmě jako důležité pokládat si tu otázku, proč to ty lidé dělají. A ještě když se vlastně nad tím zamyslíme v nějakém kontextu, jak je vlastně možné, že může z Anthropiku odejít zaměstnanec, který zjevně nemá vůbec podepsanou žádnou smlouvu o mlčenlivosti, ano, a začít mluvit o tom, že ta firma vyhladí lidstvo, a do toho vlastně v odpovědi na ten jeho tweet jiný zaměstnanec té firmy napíše, jo, jo, my o tom víme, tak asi s tím budeme něco dělat. Tak to si myslím, že tohle by pro nás přesně měl být ten bod, kdy se zamyslíme a začneme uplatňovat to kritické myšlení a začneme si říkat, proč by tohle oni dělali. Ta odpověď určitě má několik rovin. Ta, která se teďka diskutuje nejvíce, je ta ekonomická, respektive ekonomická marketingová rovina. Ty AI společnosti potřebují obrovské množství peněz a zároveň v tuhle chvíli vlastně negenerují žádný zisk, chystají se vstupovat na burzu, takže potřebují nějakým způsobem tu společnost přesvědčit o tom, že jsou jednak strašně revoluční, že prostě toho dokážou hrozně moc a taky, že jsou nevyhnutelné, že je prostě absolutně nutné, aby ten vývoj té AI dál pokračoval. A tady si myslím, že tohle je ten důležitý kontext, ve kterým částečně leží odpověď na tu otázku, proč to ty lidé dělají, protože i když se to může zdát skutečně nějakým způsobem jako kontraintuitivní, tak ono to velmi dobře funguje jako ta marketingová strategie.
0: Rozumím tomu, jak mluvíš o té burze, tak k tomu nutno dodat, že skutečně Anthropic i třeba OpenAI teďka chystali a chystají nadále vstup na burzu, ale teď to zase odložili i kvůli tomu, co se v tuhle chvíli děje. Toho vstoupili šéfové těch velkých společností hnedka po tom vyjádření Coxna a dalších, Anthropic, Google, OpenAI, všichni ti šéfové volají po zpomalení vývoje.
3: We should work together to get as much restraint as we can on this technology.
0: Že se obávají ztráty kontroly nad umělou inteligencí.
4: I think it is unacceptable to be taking like a 10% chance of killing everybody by the end of the decade.
0: A já se ti teda jako antropoložky, já sama si o tom mluvila, nebudu ptát na to, jestli se teda něco takového stane, to je asi na jinou epizodu, a kdy se to může stát a tak dále, ale shodneme se asi, že ten vývoj skutečně dělá brutální pokroky. Tak pokud by byla pravda to, co oni říkají, že k tomu směřujeme, jak si vysvětluješ, že ti lidé teda pracují léta na něčem, o čem teď mluví, že se jim to najednou může vymknout z ruky?
1: Co je podle mě důležité pro zase kontext té debaty, že vlastně ta rizika, na která oni upozorňují, o kterých nejčastěji mluví, tak je to jednak to riziko toho, že vznikne ta takzvaná AGI, ta všeobecná superinteligence, je to riziko toho, oni tomu myslím říkají něco jako recursive self-development, toho, že se prostě autonomně ty agenti začnou sami učit od sebe bez toho, aniž by vlastně potřebovali ten lidský prompt. A to je podle mě důležité pro tu debatu říct jenom, že v rámci akademické komunity skutečně je shoda na tom, že tohle je velmi hypotetická, teoretická debata. My nemáme skoro žádné nebo velmi málo důkazů k tomu, že ten vývoj tímhle směrem spěje. Tak to si jenom myslím, že je důležité, že se zaměřit na to, že oni velmi často mluví o těch rizicích, které jsou v tuhle chvíli úplně hypotetická, ale velmi málo mluví o těch rizicích a o těch škodách, které AI způsobuje už teď v tuhle chvíli. Tak to si myslím, že je pro tu debatu důležité.
0: Ta energetická náročnost například a podobně.
1: Jednak je to energetická náročnost, kde zase je to sporné, protože ze začátku se mluvilo o tom, jak to spotřebovává strašně moc vody. Novější studie ukazují, že to zase nespotřebovává tolik vody, ale i pořád tam nad tím visí ta otázka, jako potřebujeme to natolik, nepotřebujeme náhodou víc spíš tu pitnou vodu samozřejmě. Je to otázka samozřejmě třeba nějakého vykořisťování kreativní práce a tak podobně. Je to otázka prostě toho, jak to zasáhne pracovní trh. Já si myslím, že spoustu těch dopadů už jakoby vidíme okolo sebe a lidi je vnímají. Tak to si jenom myslím, že je jakoby důležité říct, že ty lidé z těch firm o tomhle nemluví, protože to se děje už teď a soustředí se na to, co by jako hypoteticky mohlo nastat. A kromě toho vysvětlení, o kterém jsem mluvila, což je jakoby vytváření nějakého veřejného tlaku a představy té nevyhnutelnosti, tak je ještě důležitá jedna věc, na kterou upozorňuje v tuhle chvíli hodně komentátorů, analytiků i akademiků. To je, že to jejich vyjádření vlastně volá po nějaké regulaci, ale když si pozorně přečteš třeba vyjádření právě toho Daria Amodeje, ten jeho blog, který spustil tady to všeobecné volání po zpomalení, po regulaci, což zase zdůrazňuju, nestalo se to poprvé.
0: Ano, je to šéf Anthropicu.
1: Pardon, šéf Anthropicu. Tak v podstatě se to dá číst taky tak, že on říká, potřebujeme nastavit tu regulaci tak, aby jediné společnosti, kterou touhle regulací projdou, tak jsou ty americké společnosti, do kterých budou připuštěni ti američtí nezávislí regulátoři. Bude to pravděpodobně jenom OpenAI a Anthropic. Je to určitě i způsob, jakým si v podstatě může tenhle, řekněme, konglomerát těch firm vytvořit nějaký monopol. Ono to teď zní jako konspirační teorie, ale není to vůbec nic nového. Máme jakoby spoustu příkladů z minulosti, kdy se tohle prostě během 20. století v rámci jakoby toho globálního trhu dělo, tak jenom abych nevypadala, že si tady nasazuju zase čepičku konspirační, tak tohle je něco, co se děje a spousta jako seriózních ekonomických analytiků upozorňuje na to, že se to pravděpodobně v tuhle chvíli může dít znovu, že třeba ten tlak na to vyřadit úplně ty čínské společnosti, které by samozřejmě americkým regulačním tlakem neprošly, tam hraje roli. A ještě bych upozornila, pardon za dlouhou odpověď, taky to není úplná novinka, je to to samé, co zase třeba dělají ty sociální sítě, co uplatnil Mark Zuckerberg. Když se teď podíváme na debatu o regulaci sociálních sítí, zákaz sociálních sítí třeba pro uživatele mladší nějakého konkrétního věku, je něco, na co sám Mark Zuckerberg tlačí, co vlastně on sám na to upozorňuje, že je to potřeba, a je to zase ze strany těch společností velmi chytrý krok, protože to znamená, že ty regulace si určují oni sami. Oni si prostě určují, co bude možné a co nebude možné. A ten stát a vlastně ta skutečná politická regulace potom už jde jenom v závěsu. Takže tohle mi taky připadá ještě jakoby důležitý kontext.
0: Jak jsi mluvila o té Číně, tak tam k tomu je dobré dodat, že třeba americký prezident Donald Trump, který v těch regulatorních mechanismech případně by měl nějaké slovo určitě, jestli by se měli zavést a zpřísnit nebo ne, tak on je proti jakémukoliv zpomalování toho vývoje AI, proti regulacím.
5: To, že umělá inteligence ovládne svět, zničí lidstvo a další špatné věci, je výmysl.
0: Můžou v tom hrát samozřejmě geopolitické nějaké motivace a podobně a obrana toho vývoje v Silicon Valley a podobně.
1: Je to zase, jo, když se zase zamyslíme nad tím, co jsou ty takzvané red flags, kde bychom měli si říct, a tady je dobré se nad tím zamyslet, tak proč jsme v situaci, kdy politici na to netlačí a ty firmy samotné na to tlačí. To si právě přesně myslím, že je ten jako zajímavý kontext. No.
0: A ty jsi říkala, je to pár minut zpátky, že to není a skutečně není poprvé, kdy něco takového se objevuje ve veřejném prostoru, to znamená ty výzvy k tomu zastavte AI nebo zpomalte vývoj, pozor, může přijít nějaká katastrofa. Bylo to už v roce 23, třeba když tu byla ta výzva Elona Muska, Steva Wozniaka a dalších. My jsme taky loni natáčeli o predikcích jednoho z dalších zaměstnanců OpenAI, která stojí za chatem GPT, který lidé mnohdy využívají k tomu, aby se radili s umělou inteligencí, tak ten taky tehdy předestřel nějaký krizový scénář, katastrofický scénář do příštích let. Jak, protože ty se věnuješ těm dopadům technologií na lidi, jak tohle to ta veřejnost má vstřebat, která se v tom často třeba úplně jako neorientuje a ty katastrofické scénáře zná možná jenom z popkultury, ze sci-fi?
1: To je výborná otázka. Já teď právě často, já asi mám tendenci tam dělat právě ty paralely s těmi sociálními sítěmi, protože zase je to ta technologie, o které jsme takhle uvažovali těch posledních 20 let a já jsem tu debatu nějakých pár let sledovala. A už jsem to vlastně říkala, myslím si, že je logické, že ta společnost je, nebo lidi jsou opatrní, lidi jsou vlastně unavení z toho, protože třeba u těch sociálních sítí ze začátku tam byl jako skutečný optimismus o tom, jak je to zajímavá technologie a co dokáže a tím, že jsme ji nedokázali regulovat tak, jak by bylo potřeba. A teď to hodně zjednodušuju samozřejmě tu debatu a museli bychom se bavit o tom, jaké přesně regulace a kdo by měl regulovat a tak podobně, tak to jenom tady se snažím předejít nějakým, nějakým potenciálním protiargumentům. Tak vlastně dneska v té společnosti panuje obrovská únava, obrovské jakoby rozčarování spíš z toho, co nám to bere, než z toho, co nám to dává. Takže si myslím, že ta lidi už jsou tak nějak prostě jakoby připravení být skeptičtí vůči tomu. A zároveň ty jsi narazil na tu popkulturu, to je si myslím taky zajímavá otázka. Víc kulturních kritiků a kritiček vlastně poslední dobou upozornilo na to, že když se podíváš na to, jak vypadá třeba současná sci-fi, tak je tam velká přebaha těch dystopických postapokalyptických věcí. A to samozřejmě nějakým způsobem vždycky ta popkultura a ta společnost se navzájem reflektují, jde to jako oběma směry. Takže my na jednu stranu tím, že máme takovou jako postapokalyptickou náladu v celé společnosti, je hodně těžké hledat ten optimismus v současné situaci, tak se to promítá do té popkultury, ale to, co je za mě podle mě možná něco, o čem bychom měli přemýšlet a snažit se tomu nějak postavit, je, že zase ta popkultura potom nás ovlivňuje zpátky a čím míň my vlastně trénujeme tu pozitivní imaginaci, tak tím složitější je potom skutečně si to představit, že to možná nemusí dopadnout úplně příšerně. Takže tohle je taky, myslím, zajímavý posun, který se v té společenské debatě děje a kdyby se podíval na sci-fi filmy 30-40 let staré, tak nebo možná ještě víc v literatuře je to vidět, tak tam to takhle skutečně nebylo, tak to si myslím, že je taky zajímavý posun.
0: No já jsem zaznamenal posun, který mě samotného překvapil, totiž na King's College letos v létě zveřejnili výzkum, na britské King's College zveřejnili výzkum, podle kterého 2/5 uživatelů AI vědomně to užívání omezují, nejvíc kvůli obavám o bezpečnost a soukromí. Proti tomu jde teda španělský průzkum Národního statistického institutu, který tvrdí, že lidi s AI skoro dvakrát častěji teď řeší osobní než pracovní záležitosti. A k tomu přichází třeba šéf OpenAI Sam Altman a říká, no tak jo, my varujeme před naší společností, že nevíme, kam ten vývoj může dojít. Ale věřte nám, my víme, co děláme, my si s tou situací poradíme. Kromě té dystopie je to taky dost velký chaos, ne?
1: No, to je, myslím, možná skoro eufemismus tomu říkat chaos. Já okolo sebe sleduju, ale určitě to může být zase nějakou specifickou třeba bublinou, ve které se pohybuju. Spíš vlastně to, co by odpovídalo tomu výzkumu z King's College, že lidi skutečně zvyšují tu opatrnost, víc o tom přemýšlejí. Myslím si, že je to i proto, že spousta lidí, se kterými se třeba bavím, ať už v rámci výzkumu nebo běžně bavím, tak jsou z toho unavení i ve smyslu, že třeba vidí, co u nich ve firmě, v pracovním prostředí, že ta AI vlastně z dlouhodobého hlediska jim zatím tak moc úplně nepomohla a spoustu problémů jim přidělala. Takže si myslím, že už tam i dochází k tomu, že si lidi říkají, tyjo, tak tohle mělo být něco strašně super a strašně všemocný, ale v důsledku jako mi to spíš komplikuje život. A do toho se samozřejmě nějakým způsobem přidává to, co už jsme říkali, že je opravdu složité z mnoha různých velmi legitimních důvodů hledat nějaký optimismus ve společnosti a ta AI bohužel zase vykořisťuje nějakou tady tu slabost a my si povídáme s chatboty místo toho, abychom se soustředili třeba na to, jak vybudovat nějaké podpůrné systémy, na to, jak mít lépe dostupnou psychiatrickou péči. A to asi neříkám nic nového, ale ano, je to něco, čeho si je určitě sám Altman vědom a zase je to nějaká slabina, kterou on prostě vykořisťuje pro to, aby nás přesvědčil, že tu jeho technologii potřebujeme a že do ní ty peníze musíme vlastně nějakým způsobem dál sypat. A tohle si myslím, že je vlastně nejdůležitější bod té debaty, k čemu my bychom se měli vracet a co bychom si měli sami pro sebe i v médiích v té debatě pořád nějak jako rozporovat, je ta nevyhnutelnost. Jako skutečně se to musí stát, kdo řekl, že musí, proč by muselo. Možná třeba nechceme, aby se to stalo.
0: No, taková ta okřídlená věta, technologický pokrok nezastavíš, to je možná to, co teď ovládá mysl spousty lidí. Já bych chtěl tady demonstrovat to slovní spojení brutální vývoj, nebo jak jsem to nazval na začátku, že tady sledujeme skutečně velmi zrychlený vývoj umělé inteligence, protože máme tu zdánlivě nespoutanou teda GPT-6 Astra, do toho OpenAI oznámili, že jejich AI agenti vyřešili jednu z těch takzvaných millennium úloh, to jsou ty nejsložitější a řekněme dosud nevyřešené matematické problémy. To potom ale v našich myslích potvrzuje tu představu, že my s tím ale nic neuděláme, ne? Že ten vývoj prostě jde kupředu a technologii nezastavíš.
1: Určitě, tak to si myslím, že je zase součástí té strategie, ale pokrok nezastavíš, je sice okřídlená věta, ale já bych ráda řekla, že ze zkušenosti ano, zastavíš. A to, co ho zastaví, jsou samozřejmě ty regulace. A s tím už máme zase jakoby řadu historických zkušeností a já se pořád vracím k sociálním sítím a teď to bude vypadat, že jsem udělala hodně divný myšlenkový skok, jo, ale nemusíme chodit třeba k jaderným zbraním, kde existuje spousta mezinárodních regulací o tom, že je to technologie, která je extrémně nebezpečná, tudíž se nějakými mezinárodními dohodami zavazujeme k tomu, jak s ní budeme zacházet. Mně napadá, já nevím, třeba zásahy do DNA, genetické testování, zase jako je to obrovský průlom ve vědě, který může způsobit spoustu dobrého, ale existuje okolo toho spousta mezinárodních dohod, velká omezení o tom, co je, co není možné, co si vlastně ještě ty vědci v rámci toho výzkumu můžou dovolit. Takže pokrok možná ani nechceme zastavit, ale hlídat si svoji vlastní bezpečnost můžeme a umíme. Máme zase na to jakoby precedenty z minulosti a není fér od těch šéfů, těch společností, že se nám snaží vysvětlit, že to je nevyhnutelné a že to vlastně jakoby nejde.
0: Současně ještě jedna věc z léta, respektive dvě, tak jednak společnost Anthropic, která vyvíjí, zmiňoval jsem OpenAI, ChatGPT, tak Anthropic má Claude, to je jejich jazykový model, tak ona v minulých dnech oznámila, že měla zabránit zneužití své umělé inteligence k vývoji biologických zbraní mimo jiné. A taky v létě přišla zpráva o hackerském útoku zdivočelých agentů OpenAI na vývojářskou platformu, Hugging Face se jmenuje. Magazín Wired k tomu napsal, že takové incidenty registrují třeba i čínské modely, laboratoří Moonshot nebo společnosti Meta, taky Anthropicu. Tak to je celá řada událostí, u kterých si vždycky říkám, dobře, tak ale to skutečně vypadá, že tu AI nemáme úplně pod kontrolou a zároveň v těch společnostech asi nepracují stovky tisíc lidí. Nepřemýšlíš někdy nad tím, jak vlastně velké světové události nebo naše budoucnost leží možná v rukou malé skupiny lidí?
1: To si myslím, že jsi trošku sám odpověděl touhle otázkou, určitě. A tohle si myslím, že jako obrovskou součástí, obrovsky důležitou součástí té debaty, která by měla víc zaznívat a to je vlastně, že ano, prostě tyhle společnosti fungují v rámci toho takzvaného kapitalismu platform, v rámci toho, co třeba někteří teoretici teď nazývají digitální feudalismus. Já bych byla trošku opatrná s tou metaforou toho feudalismu, ale vlastně ano, hodně lidí, ať už ekonomických nebo společenských komentátorů, upozorňuje na to, že čím dál tím víc se ta rozhodovací moc soustředí do čím dál tím menší skupiny lidí. A je to problematické právě především proto, že to není skupina lidí, kterou my bychom na ní mohli vyvinout nějaký tlak. Musí to dělat ty politici. A zároveň to není skupina lidí, kterou my jsme si zvolili. Nejsou to ti politici, jsou to lidi, kteří jsou vlastně úplně skutečně mimo kontrolu těch jednotlivců. A to si myslím, že je samozřejmě obrovský podstatnou součástí té debaty. A už proto zase, že se opakuju, bychom měli být extrémně kritičtí ke všemu, co nám tady ta malá skupinka lidí říká, že se děje, a vždycky si to zpochybňovat a vždycky se na to snažit se dívat ze spousty různých stran.
0: Na druhou stranu mluvila si o těch regulacích a vůbec mluvíš o tom, abychom byli kritičtí. Co když ale, já vím, že o tom mluví sami šéfové těch společností, ale co když teďka zatrhneme potenciálně velmi blahodárný vývoj AI tím, že se prostě jenom bojíme. Protože AI nám taky v mnohem pomáhá a může do budoucna třeba udělat velké věci, které budou ku pomoci tomu, co nás trápí. Nejde jenom o ty matematické úlohy samozřejmě, ale může pomoct ve zdravotnictví, může pomoct ve školství.
1: Určitě, já myslím, že je taky důležitý říct, že my tady používáme ten termín AI jako nějaký zastřešující termín a já zase se necítím vůbec kompetentní jako tady dělat nějaké definice, ale nechci vůbec pochybňovat. Vím, že třeba právě v medicínské diagnostice AI dělá velké pokroky a jsou věci, které prostě nám zjednodušují život každodenně. Myslím si, že automatický překlad prostě ve spoustě praktických každodenních situací umožňuje lidem fakt si často jakoby pomoct sami tam, kde jindy by byli úplně ztracení. Takže já nechci vůbec zatracovat ani AI, ani třeba ty velké jazykové modely, na základě kterých funguje spousta těch překladačů jako takové. Hmm. Ale myslím, že jsi si zase sám trochu odpověděl. To, co my bychom měli dělat, je vést tu debatu tak a tlačit na ty regulace tak, abychom se skutečně bavili o tom, co potřebujeme, které využití nás může posunout někam dál a jak na základě toho nastavit ty regulace. Ale je důležité si říct, že to možná nebudou ty samé regulace, o kterých teď mluví Sam Altman, protože on zase mluví o těch hypotetických rizicích. Třeba ten příklad s tou biologickou zbraní jako autonomní zbraně už dneska v tuhle chvíli zabíjí civilisty, třeba na Ukrajině. Není to tak dávno, kdy prostě ruský autonomní dron, vlastně poprvé to byl zdokumentovaný příklad toho, kdy ten dron, skutečně tam nebyl žádný lidský operátor, ten dron začal honit civilistu na základě jako svého vlastního vyhodnocení situace. Tak to jsou situace, které už se dějí. To jsou situace, které způsobují obrovské lidské utrpení už v tuhle chvíli. Ale nejsou to ty situace, o kterých nutně vedeme tu debatu. A to si právě myslím, že je ten problém. Jako nenaskakujme na to, kam se snaží ty společnosti samotné tu debatu směřovat. Pojďme se mi bavit o tom, co je potřeba proto, abychom ten vývoj uhlídali a dostali z něj to dobré. A zase, jak říkám, máme tady řadu jako historických precedentů, kde se můžeme poučit.
0: Když si vzpomeneš na ta slova Jacoba Coxna ze začátku téhle epizody, tak až na ně budeme vzpomínat na konci dekády, pokud teda budeme naživu, tak jakou váhu jim budeme přikládat?
1: To je dobrá otázka. Jako já si, a to je skutečně jakoby můj osobní názor, já si trochu myslím, že se budeme trošku smát a trošku budeme skeptický a trošku si budeme zároveň říkat takový to, no jo, teď my jsme vám to říkali. Protože, jak říkám, mně ta situace fakt nepřipadá úplně nová, možná je třeba nová v tom, jak masivní je ta technologie a co by potenciálně mohla způsobit, ale ten způsob, jakým tu debatu vedeme a ten způsob, jakým přehlížíme některé důsledky a vyzdvihujeme jiný a ty motivace zatím jsou primárně ekonomický, tak to je skutečně situace, ve které nejsme poprvé, takže můj dojem je z toho, že možná spousta lidí bude říkat, no my jsme vám to říkali, ale nebude to samozřejmě nějak uspokojivý, protože ono to nikdy není nakonec uspokojivý, když na to dojde, že člověk může říct, my jsme vám to říkali. Ale možná se pletu a možná tady za 10 let prostě povedeme náš poslední rozhovor, než prostě náš mozek někdo uploaduje.
0: Kéž by to tak nebylo. A těch rozhovorů bylo ještě spousta. Moc díky za tenhle, Marie.
1: Já taky moc děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Marie Heřmanová, která se se mnou spojila z Londýna. Marie je digitální antropoložkou věnující se dopadům technologií na lidi, která momentálně tedy působí na University College London, ale svázaná je i s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Za propojení s Londýnem děkujeme studiím BBC a za zpracování téhle epizody pak já děkuju Katce Pospíšilové, Johanu Fosovi a Terce Velebilové. Zase po čase tu mám pozvánku na závěr na zkrácení čekání na další Vinohradskou 12, totiž na Českém rozhlase Plus. V pátek vyjde zcela jedinečný rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou, který vznikl už v dubnu 1968 ve Spojených státech. A letos jsme ho našli v rozhlasovém archivu. Bude dostupný na webu, bude taky samozřejmě i ve vysílání, protože se zapojí do toho našeho rozhlasového speciálního projektu Slyšet Havla k 90. výročí od narození prvního českého prezidenta. Naslyšenou zítra.
6: Terorismus. Až do 11. září 2001 byl nejkrvavějším aktem amerického terorismu útok na budovu federálních úřadů v Oklahoma City v dubnu 95. 168 mrtvých měl na svědomí Timothy McVeigh.
7: Ta je zajímavé to, že on byl obžalován z 11 federálních trestných činů, ale nikoli nebyl souzen za terorismus. On tam byl jako spiknutí, vražda, 8 federálních agentů, použití zbraně armádního linče, ale nikoli vlastně ten samotný terorismus,
6: říká historik Jan Adamec.
8: Sérii portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý den, ve čtvrtek 17. září vítejte v Vědě Plus, našem pravidelném magazínu o tématech spojených s vědeckým bádáním, co vám dnes nabídneme. Stejně jako existuje první pomoc při fyzickém zranění, nově se v Česku učí i první pomoc pro duševní zdraví, co tedy obnáší kurz první psychické pomoci. Jak přesně odrážejí podobu světa současné mapy? Proč se má po téměř půl století užívání změnit takzvané Mercatorovo zobrazení světa? Jak se to promítne do geopolitiky? A vědci zkoumají, jak efektivně uchovat genofond meruněk či broskvoní Mendelu. Zmrazit je na horší časy? Co to obnáší? To bude naše téma také ve Vědě Plus. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
8: Věda Plus.
9: První pomoc už dávno neznamená jen obvaz, resuscitaci nebo zlomenou ruku. Nově se lidé v Česku učí také, jak reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví totiž přišel s kurzem první psychické pomoci. Lidé se v něm učí rozpoznat duševní obtíže, citlivě o nich mluvit a včas nasměrovat člověka k odborné pomoci. Program vychází z australského Mental Health First Aid, který funguje už ve víc než 50 zemích světa.
10: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
11: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
10: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Otázkou typu, chceš si vzít život? Rozumím tomu správně, že plánuješ sebevraždu.
11: To znamená, že se ptáme konkrétně a to slovo nebo ten čin vyslovíme.
10: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života, o sebevraždě, o tom vlastně hrozně těžkém tématu a pokud zjistíme, že ano, plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
9: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat.
10: My v tom kurzu vysvětlujeme i takovýhle extrémní záležitosti, jako je hovor s někým, kdo si chce vzít život, kdo třeba přemýšlí o sebevraždě. To doufáme, že ti lidi nebudou potřebovat v tom běžném životě, ale je dobrý být připravený i na tady ty velmi těžký témata, který duševní onemocnění například přináší.
9: Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci
11: pacienti se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
10: Ten program je sestaven z takových tří komponentů. Prvním je manuál, jak v tištěné, tak PDF verzi. Pak je to přístup do e-learningu, ten je velmi jako interaktivní, kde člověk doopravdy vidí, co se tam děje nebo jak ty příznaky vypadají na jedincích a jak tu pomoc poskytovat. A třetí částí je seminář nebo webinář s lektorem na 6 hodin, kde si vlastně všechno zopakujeme a vyzkoušíme si ty jednotlivé rozhovory a jak to vlastně víst, jak poskytovat tu první pomoc pro duševní zdraví.
11: Stejně jako u fyzické první pomoci má i tady účastník kurzu dostat jednoduchý a ověřený postup, kterého se může v náročné situaci držet, vysvětluje výzkumnice Lucie Derumo-Steinerová z Národního ústavu duševního zdraví.
12: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba, protože se uvádí, že v České republice, ale i jinde ve světě, jeden z pěti, občas i jeden ze čtyřech lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
11: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnic na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí, vysvětluje Steinerová.
12: I tady vlastně platí, že stejně jako u těch fyzických nemocí, čím dříve se problém podchytí a řeší, tím dřívější je uzdravení, což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity a nebude to mít vliv na fungování toho člověka i v ostatních oblastech.
11: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Český rozhlas.
13: Psychické problémy nejsou vidět, ale jsou stále častější. Nevyhýbají se ani studentům vysokých škol na začátku akademického roku. Právě proto teď míří na brněnské univerzity putovní kampaň Říct si o pomoci je normální. Do Brna zdravím ředitelku neziskové organizace Modrá linka Terezu Musilovou. Vítejte, dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Proč svou kampaň startujete právě na akademické půdě? Jsou psychické problémy vysokoškoláků něčím specifické?
14: Vysokoškoláci mají nějaké specifické obtíže a to samozřejmě s nějakou výkonností, očekáváním od sebe, očekávání od rodičů, očekávání od pedagogů a často nám na krizové linky volají s tím, aby se nějak zorientovali v tom, jak to mají a jak studium zvládat. Proto jsme se rozhodli, že putovní kampaň zahájíme právě na univerzitách v Brně.
13: Ačkoliv tedy duševní obtíže nejsou na první pohled viditelné, tak vy na právě Mendlovu a pak i Masarykovu univerzitu v Brně v příštím týdnu přivezete hned 5 figurin, které je prezentují, které tedy mají nějaké duševní potíže. Můžete o tom říct něco bližšího, jak to vypadá?
14: Děkuju. My jsme se rozhodli udělat destigmatizační kampaň na téma krize a říct si o pomoci normální, právě protože krize se týká nějaké fázi každého z nás. A někdy máme velmi zahlcující myšlenky, které si necháváme, ale zároveň víme z našich zkušeností, že právě sdílená krize a říct si o pomoc dost pomáhá tomu, aby se ty krizové situace zvládly, aby se lidem nějak ulevilo, aby našli zdroje pro to, jak si pomoci, případně aby se nakontaktovali na nějaké další pomáhající organizace. Proto jsme chtěli přinést tuhle myšlenku, že každý z nás někdy potřebuje pomoc a je v pořádku říct si o to odborníkům.
13: No a ještě k těm figurínám. Oni pak po univerzitách zamíří i do brněnských nákupních center, kde bude kampaň pokračovat. Počítám, že vlastně bude otevřena veřejnosti. Proč právě nákupní centra, která to mají být?
14: Je to tak, chtěli jsme, aby právě proto, že krize se někdy týká každého z nás a každé věkové skupiny, aby jsme tuhle myšlenku říct si o pomoc to mohli přinést široké veřejnosti, jak studentům, dětem, tak mladým dospělým lidem, kteří jsou třeba seniornějšího věku. Proto jsme se rozhodli to udělat tak, že navštívíme právě univerzity, nákupní centrum a skončíme kampaň ve volnočasovém centru Lužánky, kde navštěvují to centrum rodiče i děti, tak aby se tahle myšlenka, že říci o pomoc je normální, dostala úplně k široké veřejnosti, protože krizové služby fungují pro lidi bez omezení věku, tématu a podobně, tak jsme potřebovali, aby jsme to dostali k co nejvíc lidem.
13: Vy jste říkala, že vlastně někdy stačí si s člověkem o těch jeho problémech popovídat, jak často se s tím setkáváte? Můžeme v takovém případě mluvit třeba opravdu o nějaké duševní krizi?
14: Máme tu zkušenost, že někomu skutečně stačí jeden hovor, jeden chat, jeden kontakt s odborníkem a dostane nějaký náhled na to, jak mu je a že ho někdo slyší a že uznává, že jeho potíže existují a najde s ním nějaké zdroje, jak je zvládnout. Někdy stačí jeden kontakt. Některé obtíže jsou náročnější a je potřeba těch kontaktů víc nebo nějaká další návazná odborná pomoc. Ale ve chvíli, kdy člověku není dobře a je na to sám a nemá k dispozici třeba někoho blízkého, je právě důležitý, aby se včas si řekl o tu pomoc.
13: No, vy asi jste nejpovolenější, protože na vaši modrou linku se každoročně obrací kolem 25 tisíc lidí. Řekněte, proměňují se ty problémy, které je trápí?
14: Modrá linka funguje asi 33 let a ta náročnost té práce velmi stoupá a obtíže, s kterýma se na nás lidi obrací, jsou vlastně stále náročnější. Bavíme se často o nějakým sebepoškozování, ztrátě smyslu života, opravdu velmi náročných životních situacích. Bohužel v tuhle chvíli jsme zhruba statisticky, že zhruba 4 hovory denně jsou o sebevražedných myšlenkách. Takže lidi se opravdu obrací na nás s velmi závažnýma obtížema.
13: Co je k tomu přivádí? Může tam být i třeba nějaká genetická zátěž, ale jsou to třeba potíže v reálném životě, těžko víc penězi, nebo co je vlastně trápí, co jsou ty problémy, které je přivádí až k myšlenkám na sebevraždu?
14: Ty důvody jsou opravdu velmi široké. Někdy je to právě ztráta smyslu, ztráta někoho blízkého, neschopnost pomoci vlastními zdroji. Jsou lidi, kteří toho spoustu zkusili a zatím to nezafungovalo, ale vede často nějaká naděje, že něco přeci jenom zafunguje. Tak jsme rádi, že i v takhle těžkých chvílích se obrátí na někoho, kdo je tou nadějí může provést.
13: Jak tedy na stres, nejistotu, osamělost? Existuje nějaká univerzální rada na různé druhy duševní nepohody? Jak jsou vlastně vaši operátoři na té lince vedeni nebo co používají? A je to vhodné si říci takhle otevřeně, že to může vlastně říct každý z nás?
14: Myslím, že bohužel neexistuje žádná univerzální rada, že je důležitý, aby jsme každý z nás hledali to, co nás těší, to, co nás baví, měli čas na svoje blízké, budovali blízké vztahy a využívali svůj potenciál a ve chvíli, kdy se dostaví nějaká nepohoda, tak aby v tom člověk nebyl sám. Univerzální rada bohužel nefunguje, nicméně je spoustu věcí, které pro sebe můžeme dělat, ať od těch základních věcí dobře jíst, dobře spát, až po ty další. A tak, jak jsem říkala, budovat si blízké vztahy, věnovat si něčemu, co nás baví.
13: No, nedarmo se říká sdílená starost, poloviční starost. Tak o tom jsme mluvili s Terezou Musilovou, ředitelkou organizace Modrá linka. Děkuju moc krát, naslyšenou.
14: Děkuju moc krát, mějte se moc hezky. Naschledanou.
8: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Dlouhé sledování počítačové obrazovky nebo mobilů, klimatizace, ale třeba také řasenky. To všechno může ovlivnit vznik syndromu suchého oka. Podle odborníků je to stále častější problém, se kterým se potýká asi 10% lidí a skoro polovina žen nad 50 let. A přitom existuje způsob, jak tomu aspoň částečně předejít. Jak v rozhovoru Evy Kézrové říká přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Pavel Studený, stačí se držet zásady 20-20-20.
15: Doporučujeme pacientům tzv. Pravidlo 20-20-20. To znamená, že po 20 minutách práce u počítače 20 vteřin ten pohled od monitoru odklopit a dívat se na předmět, který je minimálně 20 stop, to znamená, že třeba 6 metrů, jako by dívat se do dálky.
16: V čem je problém dlouhého dívání se na monitor anebo do mobilu?
15: Naše nároky na oko jsou v současné době extrémní. Řada z nás prostě pracuje s počítači, s tablety, s mobily a jak se člověk hodně soustředí, tak méně mrká. To je zjištěný, že vlastně ta frekvence mrkání se významně snižuje, tím pádem oko vlastně osychá. A i vlastně prostředí, ve kterém pracujeme, tak je náročnější, protože často máme klimatizované místnosti, kde je suchý vzduch. Takže to všechno vlastně přispívá k tomu, že v zásadě můžeme mluvit o epidemii tohoto onemocnění.
16: Jak má tady oko správně fungovat, aby nebylo suché?
15: Tak je důležité, aby to složení slz bylo optimální. To znamená, aby tam byla jak vodná složka, která je tvořena slznou žlázou, a potom je důležitá i tuková složka slzního filmu, která je tvořena takovými drobnými žlázkami ve víčkách, takzvanými majbomskými žlázami. A třetí taková podmínka, aby slzy dobře fungovaly, je, že musí být i dobré postavení víčka v poloze k oku, protože ty víčka vlastně roztírají právě slzy po oku.
16: Podle odborníků zažívá syndrom suchého oka skoro každý desátý člověk a téměř polovina žen nad 50 let. Čím to je? Hrají tam roli třeba i řasenky, které celý život používají?
15: Trošku to spolu souvisí, ale nikoliv kauzálně. Ta příčina, proč to mají ženy po menopauze, nebo to můžou mít i ženy třeba, které užívají některé typy antikoncepce, jsou právě ty hormonální změny nebo úroveň vlastně těch hormonálních látek v těle, které ovlivňují produkci těch slzných žláz. Jak to souvisí s malováním je to, že pokud to oko už samotné je v nějakých limitních formách, kdy prostě třeba ta zátěž na něj díky tomu, že slz je tam málo, tak už je vyšší, tak potom oni hůř třeba snášejí to malování nebo naopak zase podráždění těmi šminkami může vyvolat nějaký problémy se slzením. Ale není to tedy příčině, že by malování vyvolávalo suché oko, to určitě ne.
16: Mnozí lidé používají kapky pro zvlhčení oka ještě předtím, než cítí nějaký problém. Je to dobrá cesta?
15: Určitě ano. Já si myslím, že tohle je docela pozitivní trend, že lidi se starají o ty oči. Co je tam důležitý, ty umělé slzy v zásadě neřeší příčinu. Oni vlastně jakoby reagují na změny, které s tím okem jsou spojeny, doplňují tu vlastní tvorbu slz a je to teda v podstatě léčba dlouhodobá. Tak je potřeba, aby do toho oka nepřicházely další chemické látky, které jsou v některých těch kapičkách obsaženy. Čili je důležité, aby v lékárně, když si kupují umělé slzy, aby to byly přípravky bez konzervačních látek. Což je poměrně jakoby důležitá věc, proto aby si vlastně sami těmi kapičkami ještě tu situaci nezhoršovali.
16: Doporučuje Pavel Studený, přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. Eva Kézrová, Český rozhlas.
13: Co když jednou nebude kde pěstovat některé české meruňky nebo broskvoně? Vědci z Mendelovy univerzity proto hledají způsob, jak jejich genetické dědictví uchovat mimo dosah sucha, nemocí a měnícího se klimatu, dokonce v kapalném dusíku. Zároveň zkoumají, jestli přitom dokážou ovocné dřeviny zbavit některých virů a dalších patogenů. Více si řekneme s biotechnologem a ovocnářem ze Zahradnické fakulty Mendelu Tomášem Kišem. Dobrý den.
17: Dobrý den, prajem.
13: K čemu vlastně genofondy ovocných dřevin slouží a proč je důležité je uchovávat?
17: Tak genofondy ovocných druhů a všeobecně všetkých rastlin slouží na to, aby se zachovávaly všetky v podstatě alebo čo najširšia variabilita daného druhu. Takže není to iba o tom, že my jsme uchovávali nějaké konkrétné odrody, ale snažíme se o čo najširšiu variabilitu v rámci toho druhu, aby jsme uchovali na nějakém místě.
13: Jaké druhy a odrůdy ovocných stromů dnes v genofondu máme? Jsou mezi nimi takové, kterým hrozí, že z běžného pěstování úplně zmizí?
17: Úplně z běžného pěstování asi nie, protože v rámci České republiky máme v těchto genofondových položkách máme v podstatě všechny ty hlavné druhy, které jsou nejpěstovanější v rámci České republiky, takže to jsou například jabloně, hrušně, broskvoně, meruňky, švestky a například višně, čerešně, ale potom jsou tam aj také ty méně tradičné ovocné druhy, které jsou také jako takzvaně minoritné. Tam můžeme mať například bobulové ovocie, rybíz, maliny, černice, ale taktiež potom aj kdoulone, alebo hloch, rakitník a tak ďalej. Takže je to veľké spektrum rôznych ovocných druhov, ale vyslovene im nehrozí, že by vlastne skončilo ich pestovanie tuto v Českej republike v nejakej dohľadnej dobe.
13: No, ale přibližte mi, jak sa vlastne tie genetické zdroje tedy uchovávajú? Co taková péče o genofond vlastne obnáší?
17: Takže momentálne sa tieto genofondové kolekcie uchovávajú formou in vivo, takže oni sa pestujú v rámci nejakej parcely, kľudne ako sad, keď sa jedná o nejaké drevinné formy. Takže si môžete predstaviť ako nejaký sad, kde sú vysadené rôzne odrody tohto daného druhu. Takže aj čo sa týka potom tej starostlivosti, tak ona môže byť pomerne náročná, pretože takéto stromy alebo kry napríklad vyžadujú nejaký každoročný rez, vyžadujú nejakú ochranu, závlahu a kultiváciu napríklad v medziradi alebo v riadku. Takže je to v podstate taký ako keby sad, ale není primárne napríklad na tú produkciu, ale na to uchovanie tej variability v rámci toho druhu.
13: No a vy práve hľadáte spôsob, jak tyto genetické zdroje uchovať v kapalném dusíku. Tak to by fungovalo jak, nebo co si pod tým máme predstaviť?
17: Áno, presne tak. Jedná sa vlastne o nejakú ideu dlhodobého uchovávania týchto ovocných druhov. A znamená to, že ono to v podstate nie je jednoduché namočenie celej rastliny do kvapalného dusíku a takéto uchovávanie, ale my najprv musíme ten daný ovocný druh alebo odrodu, tú rastlinku, previesť do in vitro podmienok, takže to je vlastne pestovanie rastlín na nejakom umelom živnom médiu v laboratóriu. Tradične sa to dá vidieť napríklad v tých nejakých pohároch a potom sa odoberú tie rastové vrcholky, takže to je taká tá najmladšia časť tej rastliny a táto sa potom ponára do tekutého dusíka. A tam tiež neprežijú všetky bunky, prežijú iba tie, ktoré sú nediferencované, takzvané meristematické, sú tie, ktoré sa nachádzajú v tom úplnom vrchole toho rastového vrcholu a tieto majú určitú vlastnosť a to, že potom dokážu prežiť tieto veľmi nízke teploty a my ich potom môžeme znovu zregenerovať, čiže znovu z týchto buniek vyrastú nové rastlinky v in vitro podmienkach a môžeme ich znovu previesť do tých vonkajších podmienok.
13: I třeba po desítkách nebo stovkách let by to šlo?
17: Presne tak. Takže my v podstate odstránime všetky tie vonkajšie vplyvy, ktoré sú vlastne v tom prostredí, uchovávame tie rastliny v tekutom dusíku, v nejakej nádobe a môžeme ich tam teoreticky uchovávať nekonečne dlho.
13: No a já jsem říkala, že zkoumáte i to, jestli by šlo vlastně vyšlechtit takové odrůdy, které by byly odolnější vůči změně klimatu, tedy suchu nebo přílišnému horku či nějakým chorobám, tak půjde to? Jaké jste fáze?
17: Touto metodou ako keby mrazenia toto nepůjde. Můžeme například ozdravovať tieto jednotlivé položky od určitých patogénov, napríklad vírusy a fytoplazmy. To sú také patogény, ktoré sa nachádzajú priamo v pletivách a nedokážu potom prežiť tieto nízke teploty. Ale čo sa týka potom toho šlachtenia na tie zlepšené podmienky, alebo tie zhoršené podmienky, pardon, tých klimatických zmien, tak na to potrebujeme práve tie genofondy, kde my sledujeme, ako sa tie jednotlivé odrody alebo tie genetické varianty toho druhu chovajú a potom môžeme vyberať tie, ktoré sú práve odolnejšie, ktoré sa chovajú lepšie, ktoré sú napríklad rezistentné voči patogénom a s týmito napríklad krížiť tie naše klasické odrody a týmto vyšlachtiť nejaké nové, ktoré budú odolnejšie.
13: O tom, jak vedci uchovávajú genetické zdroje ovocných stromov pro budúcnosť, sme mluvili s Tomášem Kišem ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Ďakujem moc krát, naslyšenou.
17: Taky ďakujem, naslyšenou.
13: Valné shromáždění OSN začátkem září schválilo rezoluci o nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách světa mapami, které by přesněji odrážely skutečnou velikost jednotlivých zemí. Dokument předložily africké státy s cílem vyvrátit vnímání svého kontinentu jako méně významné oblasti. Jaké dopady to bude mít z pohledu kartografie, to probereme s Janem Ptáčkem, kartografem a šéfredaktorem Kartografie Praha. Vítejte ve Vědě Plus, dobrý den.
18: Dobrý den a hezké odpoledne všem posluchačům.
13: OSN doporučila širší používání projekce Equal Earth. Jde podle vás, co by kartografa, o skutečně nějakou významnou změnu ve vnímání světa, nebo je to takové symbolické gesto?
18: No, pro mě jako pro kartografa o moc významnou změnu nejde a vnímám to a po diskuzích třeba s mými kolegy kartografy můžu říct to trochu zobecnit, že jedná se opravdu spíše o jako politické gesto. Ty diskuze, které zobrazení používat pro zobrazení celého světa v rovině probíhají a do dneška a Mercatorovo zobrazení samozřejmě je velice často probíráno.
13: No, používá se víc než 450 let, tak je na něm něco tedy špatně nebo nepřesně, co by se mohlo právě zdát, že se to musí nějak změnit?
18: Tak špatně, to bych asi úplně neřekl, ale jak jsem říkal, ono není úplně vhodné pro mapy celého světa, zejména pro politické mapy celého světa. Mercatorovo zobrazení, ano, je ze 16. století, vytvořil ho vlámský kartograf Gerhard Mercator a vytvořil ho jako úhlojevné. To znamená, že to zobrazení zachovává úhly, což bylo tenkrát velmi důležité a využívalo se především mořeplavbě. Ta mapa byla velmi populární. Díky tomu, že zachovává úhly, tak v počátcích letectví taky byla velmi používána. Ale dneska samozřejmě tyhle ty účely už jsou velice marginální.
13: Já se právě ptám i na dobu vlastně současnosti digitálních map v mobilech, jestli to je taky nějaký důvod ke změně pohledu na mapy.
18: Tak to, proč je Mercatorovo zobrazení používáno v těch digitálních mapách, je především proto, že ono díky tomu, že je úhlojevné, tak taky velice dobře zachovává tvary. A tím, že je válcové, tak se dá velice snadno rozdělit na čtverce a při přibližování, oddalování vlastně čtverce zmenšujete, zvětšujete, nicméně ten tvar toho území, které zobrazujete, tak zůstává zachovaný. Proto vlastně je používáno a všichni dobře víme, že ty digitální mapy používáme především ve velkých měřících, kdy si opravdu zobrazujeme města, velice podobné mapy, kde vlastně to zkreslení nehraje vůbec žádnou roli. Tam se dokonce dá mluvit o tom při těch největších přiblíženích, že vlastně to zobrazení nijak neskresluje. Samozřejmě, ať už se budeme bavit o Google mapách nebo jiných zobrazeních, při tom oddálení na celý svět, tak pak samozřejmě se zase vracíme k tomu, že ten svět je velice zkreslený od rovníku k pólu.
13: Ano. No, vy jste říkal, že je to takové politické rozhodnutí z vašeho pohledu. Může ta změna mapového zobrazení ovlivnit způsob, jakým lidé vnímají význam jednotlivých částí světa, že teď třeba se ukáže Afrika jako mnohem důležitější na základě změny té mapy?
18: Osobně si myslím, že určitě, že je dobré na to upozornit, že ten svět přece jenom, pokud zase budeme používat to Mercatorovo zobrazení, ale na druhé straně na mapách světa, v atlasech se s ním setkáváme velice zřídka, používají se většinou jiná zobrazení, ale myslím si, že já osobně to považuji za vhodné, že vlastně ta rezoluce OSN na to upozornila a určitě vlastně tu diskuzi vítám směrem vlastně k široké veřejnosti.
13: Tolik Jan Ptáček, kartograf, šéfredaktor Kartografie Praha, se kterým jsme mluvili právě o nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách světa těmi, které by přesněji odrážely skutečnou velikost jednotlivých zemí. Děkuju vám za vaše vyjádření, mějte se hezky, naslyšenou.
18: Naslyšenou, hezké odpoledne.
13: A to byl závěrečný rozhovor, který jsme vám nabídli v dnešní Vědě Plus s datem 17. září. Za pozornost děkuje Renata Kropáčková.
8: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky. Hana Zagorová 80. Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
19: Marty Jandové,
8: Evy Burešové,
19: Kateřiny Marie Tiché,
8: Terezy Maškové,
19: Veroniky Kekubařové,
8: Jitky Boho a dalších za doprovodu symfonického orchestru Českého rozhlasu.
19: 24. listopadu v pražské Lucerně.
8: Více na www.zagorova80.cz.
20: K čemu všemu nám slouží koruna?
21: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
20: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
21: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Muže založil u vchodu do synagogy v německém Wuppertalu oheň. Fotbalisté Plzně rozehrají Evropskou ligu před svými fanoušky, přivítají San Gilas. A bude polojasno až oblačno, zítra teploty většinou do 23 stupňů.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků taky omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohli jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoce by přešly na ministra zahraničí. Navrhuje to jeden z předkladatelů, Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice prezidenta.

0: třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. U bočního vchodu do synagogy v západoněmeckém Wuppertalu hořelo. Oheň založil muž, kterého pak zadržela policie. Informovala o tom agentura DPA. Podle ní jsou škody malé a nikdo nebyl zraněný. Deník židovské komunity v Německu Jidische Allgemeine Zeitung označil za žhářský útok. Případ vyšetřují kriminalisté. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší hlas Josefa Lady. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vladislav Janík.
1: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
2: Fotbalisty Plzně čeká už za necelou hodinu vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné i domácí bilanci v této sezóně. Mluví o tom plzeňský trenér Radoslav Kováč.
3: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všecko pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který od první minuty jde za vítězstvím.
2: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 21 hodin. V přímém přenosu radiožurnálu Sport na radiožurnálu budete moct poslouchat reportážní vstupy. České týmy v americkém fotbalu nakonec budou startovat na zářijové mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Ruské výběry totiž přece jen budou hrát v Itálii pod neutrálním názvem a bez státních symbolů, vlajky a hymny. Tedy jak si Český svaz ve spolupráci s Ukrajinou představoval.
4: Zavřená D1 za Mirošovicemi a nehoda na silnici 2 u Kutné Hory. Dálnice D1 z Prahy do Brna je neprůjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Kolona od 17. kilometru. Sjíždějte na 15. na Popovice, objíždět se dá přes okolní obce Strančice, Mnichovice, Ondřejov a Chocerady. Na D1 počítejte s pomalým příjezdem do Brna směrem od Prahy. Brzdí se na kilometru 189, pak se provoz zahušťuje, volně se pak jede až za omezením na kilometru 196. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s kolonou před odbočkou na Český Brod. Začíná na 15. kilometru a pokračuje až do zúžení na 19. kilometr. Poté se jede necelé 2 kilometry jen pravým pruhem. A na nehodu pozor na silnici 2 za Kutnou Horou směrem na Pardubice. U sjezdu na Kolínskou silnici havarovala 2 osobní auta. Na místě je policie, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, v údolích naměříme jen kolem 5. A zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy taky mlhy. Během dne pak čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Nikdy nedělal problémy, chodil do kostela, nenadával, nekouřil, nepil, nebral drogy, ani se nepral. Měl vysoké IQ a ve škole vynikající výsledky. A pak nacpal dodávku trhavinami a jedním výbuchem zabil 168 lidí. Timothy McVeigh, válečný veterán ze Zálivu, jehož uniformu zdobili 4 medaile, včetně bronzové hvězdy, a šuplík měl plný pochval od nadřízených. Co vlastně vede hodné chlapce k tomu, že začnou zabíjet? Nad tím už se ve speciálu portrétů věnovaných terorismu zamyslí historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
7: Dobrý den.
6: A spolu s ním také David Hertl.
5: Terorismus.
8: V americkém státě Oklahoma došlo dnes k pumovému atentátu. Podrobnosti sděluje náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Šmíd.
9: Obrovský výbuch otřásl 6-poschodovou federální budovou v Oklahoma City přibližně kolem 16:00 odpoledne našeho času. Podle prvních informací z místa výbuchu jsou stovky lidí, včetně dětí, odváženy do nemocnice, řada z nich v kritickém stavu.

0: 50 kilometrů od Oklahoma City. Podle informací FBI byla příčinou výbuchu bomba. FBI, která sídlí v budově, obdržela v posledních týdnech několik výhružných telefonátů a všeobecně se soudí, že jedním z hlavních důvodů bombového útoku může být druhé výročí zásahu federálních jednotek a FBI vůči náboženské sektě Davida Koreše v nedalekém Waco v Texasu.
1: Je to přesně tak, ty události opravdu souvisely se zásahem ve Waco, to odhadla FBI správně. Jinak se ale soudilo, že 19. duben 1995, to je datum té události, ze které jste slyšeli zprávu, že ten hlavní podíl je zahraniční terorismus. Američané si v té době vůbec neuměli představit, že něco takového by udělal, řekněme, místní člověk.
2: No je pravda, že ta éra těch spektakulárních útoků byla na začátku. Tam trošku mátlo i ten způsob, ten obrovský výbuch a cílená destrukce jedné budovy a i ten obrovský počet mrtvých, což opravdu mohlo směřovat někoho na tom, že zatím stojí nějaká rozsáhlá, logisticky rozvětvená, dobře financovaná teroristická organizace. A s takovými Spojené státy neměly zkušenosti na své domácí půdě. Tam vlastně se jednalo spíš o nějaká sdružení nebo spíš jednotlivce, kteří nějaký okamžik se odhodlali k nějakému činu, ale takovéhle činy si někteří opravdu mohli spojit jenom s nějakou zahraniční silou nebo s nějakým teroristickým uskupením. Ale připomínám, že odtikává čas a je to už jenom 6 let do 11. září. Ta éra už přichází a Al-Kaida už plánuje, už vlastně některé věci už jsou v pohybu, dalo by se říct.
1: Piloti už se školí možná.
2: To bych úplně neřekl, ale to síťování probíhá v tou krizi zasažených regionech a už se vlastně některé ty akce plánují a za několik let, myslím, i některé jsou přímo proti americkým cílům provedeny.
1: Honzo, když se dívám na ty základní informace o autorovi té hrůzy, Timothy James McVeigh, tak nejde o to, kdy se narodil v dubnu 1968, ale to, co ho formovalo, není to zase trošku podobný příběh, jaký jsme si tady vyprávěli nedávno o Kaczynském, to znamená člověk s nějakými drobnými problémy, lehce introvertní, nadprůměrně inteligentní, který jakoby s tou většinovou společností neumí úplně dobře spolupracovat?
2: No, já myslím, že u něj to nebylo zase tak extrémní, jako třeba u Kaczynského. On prošel si rodinnou krizí, tam se rozpadla jeho rodina, rodiče se rozvedli, což údajně na něj hodně zapůsobilo, ale takových případů je 12 do tuctu. Tam pak důležitou roli v jeho dospívání hrál jeho dědeček Edward, který ho přivedl vlastně ke zbraním a k lovu. Ty zbraně pak hrají opravdu jako v jeho životě důležitou roli, ale zase v tom americkém způsobu života to není nic neobvyklého. Je to velmi inteligentní student, ale možná pak se to začíná projevovat tím, že třeba nevyužije úplně ten svůj inteligenční potenciál. Měl údajně IQ 126, což ho předurčovalo nejenom ke studiu střední, ale i prostě k univerzitnímu studiu. A k tomu zřejmě prostě neměl nějaké predispozice, nebo se mu v tomhle systému přestalo líbit. A tak vlastně po dokončení střední školy přihlásil se na obchodní akademii, ale to studium nedokončil. Jakoby mu tam trošku jako chybělo vedení a hledal nějakou instituci, která by mu více konvenovala, než by bylo třeba to univerzitní, než to studijní prostředí. A nakonec ho nachází v roce 1988, krátce po svých 20. narozeninách vstupuje do americké armády, prodělává základní výcvik a tam se nachází. Tam se zdá, že prostě konečně našel instituci, která mu nabízí všechno, co by potřeboval, disciplínu, jsou tam ty zbraně, řád a velmi rychle tam prokáže svůj talent, patří mezi vynikající střelce a tomu vlastně umožňuje nejenom to uznání ostatních mu nabízí, ale zároveň poměrně rychlý služební postup. Takže on se rychle vypracuje na seržanta a má všechny předpoklady na docela zajímavou a rychlou armádní kariéru.
1: Ironii osudu, zřejmě kvůli nějaké administrativní chybě, on se dostává do jednotky, kde potkává lidi, se kterými potom udělá ten svůj hrůzný čin?
2: Ano, z toho zpětného pohledu to vždycky tam můžeme vlastně najít některé ty zlomové body, ale zase to nic jako nemusí znamenat a stále vlastně vidíme člověka, který prostě, ano, byl inteligentní, ale nevystudoval, tak se našel v armádě a slouží v armádě. Takových osudů bychom našli 12 do tuctu. Stále tam nic není, jako co by ho odchylovalo od toho běžného životního příběhu v americkém životě.
1: Říká se o drastických zážitcích z války v zálivu, do které byl nasazen z té nešťastné dálnice smrti, že viděl, co se tam děje, jak lidé umírají.
2: No a to je vlastně první ta křižovatka, je nasazen ve válce v zálivu, je vyznamenán, nicméně asi jako nemálo dalších válečných veteránů ho poznamenali ty vojenské zážitky, hovoří se o té dálnici smrti. Já jenom připomínám, do obecného povědomí i běžných lidí se dostaly ty drastické fotografie těch zaživa uhořelých iráckých vojáků, kteří vlastně byli sežehnuti v těch tancích nebo v těch transportérech. To byla prostě spojnice, kterou americké letectvo doslova zničilo a zničilo tam všechno, co se hýbalo. A tohle, když vidíte naživo, tak to musí vlastně otřást každým. Jo. Jedna věc je být skvělým vojákem při tom výcviku, ale ten křest ohně a ta válečná zkušenost opravdu může poznamenat každého. Někdo se s tím vyrovná, někdo ne. A ani to by vlastně nebyl nějaký jako zásadní zlom, ale je potřeba to mít v patrnosti, že skutečně ta válečná zkušenost se na něm nějakým způsobem podepsala, respektive vryla se mu do podvědomí a začala ovlivňovat jeho život. Tam spíš bylo to, že vlastně po té válce nenašel další uplatnění, on se chtěl hlásit do speciálních jednotek, tam neuspěl. Spíš asi kvůli tomu, že nebyl na ně dostatečně připraven z hlediska té svého předchozího nasazení, nebo měl prostě smůlu a nedostal se tam. A to je vlastně konec jeho vojenské kariéry. On v prosinci roku 1991 odchází z aktivní vojenské služby a teď na něj číhá celá řada v úzovkách nebezpečí, jako na každého veterána, který vlastně do armády vstupuje v mladém věku. Nemá se kam vrátit, nemá za sebou kariéru, nemá rodinu, nemá žádné zázemí. A teď vlastně umí jenom tu válku, umí vlastně jenom to válečné řemeslo a tady tu kariéru neudělal a teď vlastně hledá své uplatnění. A tady už vlastně Timothy začíná hledat, naslouchat a trošku jako tápat a topit se v té společenské realitě.
1: On začal pracovat jako ozbrojená ostraha, jakási soukromá stráž. Tady je ta láska k těm zbraním.
2: No, to je vlastně jakoby, ono je to možná spíš i jako nutnost. Jo? Jste veterán, umíte se zbraněmi, znáte prostě bezpečnostní postupy a než jste v armádě a pravděpodobně by vás asi nevzali, nebo ono to asi neusilovalo do bezpečnostních složek, myslím jako do policie nebo dalších, no tak se nabízí prostě soukromé bezpečnostní služby a tenhle ten typ využití válečných veteránů. Tady je zajímavé v tom, že vlastně se tady už začíná potkávat s tou supremacistickou ideologií a s tím rasismem a začíná vlastně se dostávat do prostředí, které ho začíná formovat i z hlediska toho pohledu na svět a z hlediska toho, kdo za co může, kdo je čím vinen a tak dále. Jo, to zřejmě u něj dřív nebylo. A tady se vlastně to začíná všechno slévat do jednoho vlastně nějakého pocitu, který v něm pak začínají radikalizovat ty jednotlivé události, se kterými se pak potkává.
1: Jakoby to naštvání najednou mu dávalo smysl. Ona tomu určitě pomáhala i četba, čeho to si také přečteme z knížky, jejíž autorkou je Wendy Painting a jmenuje se Odchylka od amerického normálu, Tajný život Timothy McVeigha.
3: Dílo později označované za předlohu pro bombový útok v Oklahoma City podle všeho Timothyho doslova pohltilo a jeho vliv na formování jeho politických a rasových ideologií je nepopiratelný. Jak později řekl Turnerovi, deníky mu pomohly pochopit rasismus jeho spolupracovníků a také ho seznámili s rasismem, který neznal. Bylo to velmi protičernošské. Z nich se naučil slang rasismu a osvojil si ho. Publikace jako Soldier of Fortune a The Turner Diaries posílily jeho již existující sklony. Seznámili ho s dosud neznámými subkulturními sférami a myšlenkami a poskytli mu nové vzory, z nichž mohl čerpat při utváření své identity. Nakonec sehráli klíčovou roli při spáchání i při narrativní konstrukci bombového útoku v Oklahoma City a dalších násilných činů extrémní pravice. V jistém smyslu McVeigha převedl činy fiktivního Turnera do reality.
1: My bychom si asi, Honzo, měli říct, které vlastně ty činy, o co v těch Turnerových denících jde.
2: Turnerovy deníky, to je v podstatě takový fiktivní román, který se odehrává v budoucnosti a je o tom, že ta hlavní postava se chopí akce a vlastně začne páchat teroristické útoky a postupně se vlastně jakoby ovládá část Spojených států. Zajímavé je, že tím ohniskem má být Kalifornie. Ty Turnerovy deníky jsou v určitém smyslu docela brutální, protože tam je popisováno, jak jsou popravováni, vyvražďováni obyvatel Afroameričané, ale i Židé. Tam je důležitý ten antisemický potent, ten je tam také důležitý. A ústí to vlastně do takové fantastické konstrukce, že by vlastně měla být vyvolána válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, jaderná válka, která by měla přinést tu takzvanou očistnou apokalypsu, no, která by vlastně očistila tu Ameriku od všech nežádoucích elementů, od všech prostě Afroameričanů, Židů a dalších a měla by vytvořit prostě jakoby novou společnost, ovšem vlastně v kontextu probíhající jaderné války se Sovětským svazem, no, takže to je taková jako apokalyptická vize, ale je to vlastně povstání proti americké federální vládě a jedním z motivů je útok na jednu vládní budovu ve Washingtonu pomocí vlastně nákladního auta naloženého výbušninami a Wake, jak byl inteligentní, ale on zase na druhou stranu nebyl zřejmě příliš sečtělý, takže vlastně on se tady dostal do kontaktu s nějakým jako koherentním vyprávěním, kterému dávalo smysl. Jo, to je takový ten moment, kdy se setkáte a nemáte příliš jako velkou čtenářskou nebo jinou zkušenost, tak se najednou setkáte s něčím, co vás najednou takzvaně osvítí. Řekne, aha, to je ono, jo, tak tohle mi přesně dává smysl. Ty moje dílčí zkušenosti najednou dostanou podobu někoho, kdo to umí vyjádřit. Připomínám, že William Luther Pierce, taky ta postava by si asi zasloužila taky u nás jako díl v té sérii teroristů a různých dalších bláznů. On byl, myslím, vzděláním fyzik, takže on napsal několik románů, on byl poměrně jako mocný slova a v tomhle tom smyslu i ty Turnerovy deníky jsou nebezpečné, nebo měly velký vliv na tuhletu scénu. A samozřejmě i na McVeigha. Takže on si to vzal nejenom jako dílo, které mu to v hlavě spojilo, jak to ideologicky má vypadat, ale on si z toho dokonce vzal i ten návod, co má tedy konkrétně udělat.
3: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: V dnešním speciálu Portrétu s historikem Janem Adamcem povídám o člověku, který se jmenoval Timothy McVeigh a s jeho jménem je spojen teroristický čin ve Spojených státech v roce 1995. Dobrý poslech vám přeje stále David Hertl. Honzo, pojďme už na tu klíčovou událost a hlavně k tomu, co k ní vedlo. My už jsme na začátku v té zprávě slyšeli, že FBI si okamžitě po tom výbuchu dala do souvislosti datum. To korespondovalo s tím, řekněme, útokem FBI a americké armády na ranč sekty Davida Koresha ve městě Waco v Texasu. To bylo v roce 1993, kde nakonec uhořelo téměř 80 lidí. Ale to nebyla jediná věc, která McVeighovi vadila nebo kterou on považoval za jakýsi útok státu proti občanům. Co ještě byla ta druhá?
2: Timothy McVeigh prodělával tu klasickou fázi. Nejprve ho jako něco štvalo, pak dostal jako návod a vysvětlení, proč se tak děje a co by měl dělat a potřeboval něco, co by ho opravdu jako nastartovalo, řekl tak a teď musím něco udělat. Ten emoční
1: zážitek nějaký.
2: No, zážitek spíš vlastně jako to opravdu je naštvání, jo.
1: V tom Waco prý opravdu byl.
2: No a na začátku 90. let prvním tím incidentem bylo v srpnu roku 1992 obležení v Ruby Ridge, kdy vlastně federální agenti zabili jednoho toho bílého supremacistu Randyho Weavera společně s jeho synem a s jeho ženou a pak to bylo v roce 1993 to obležení té farmy, té sekty Davida Koresha a McVeigh oba tyto zásahy vnímal jako nepřípustnou vládní tyranii. Jo, tady měl příklad toho, jak vlastně ta federální vláda zasahuje a jak se snaží omezovat ty lidské svobody. On tam přímo byl u toho Mount Carmel, u toho Waco v tom Texasu. A toho vlastně nastartoval, tady začala ta jako opravdová frustrace. No a údajně jako poslední kapkou bylo, když v září roku 1994 prezident Bill Clinton podepsal zákon o zákazu útočných zbraní. Lidé, co prošli armádou, tak s nimi umějí zacházet a my v tom americkém kontextu se divíme, jak takovéhle zbraně vůbec můžou přijít do ruky civilistům v úzovkách, ale v Americe to bývá běžné v některých státech. No a McVeigh říká, a tak a konec, jo. To je moje červená linie. Tady už vidíme opravdový legislativní zásah, snahu vzít mi ty zbraně a on ty zbraně i v kontextu, co se naučil od dědy, i v kontextu, co si přečetl v těch Turnerových denících a co vnímal v rámci té komunity, do níž už se jako plně ponořil, tak to vnímal prostě jako zásadní zásah do jeho, protože pak už vlastně mohl být jenom krok, že jim vemou ty zbraně a tudíž oni se stanou bezbraní a nebudou se moc té federální vládě bránit. Takže tady vlastně už jako se odhodlal k činu a začal ten čin plánovat a naplno se vlastně jako ponořil do toho života, v němž se krok za krokem připravoval k tomu útoku.
1: To všechno se dělo s tím jeho přítelem, kterého potkal v té speciální vojenské jednotce, do které nastoupil v roce 1988. V dubnu 95 si pod falešným jménem pronajal dodávku. 18. dubna 95 se stavil s tím přítelem Nicholsem obrovskou bombu v sudech, která vážila možná až 3 tuny, tu uložili tedy do dodávky, kterou si pronajali, no a ráno 19. dubna dojel před budovu, kterou si vybral jako místo činu. Barry Belek, knížka Moderní americký extremismus a domácí terorismus z roku 2018, ta nám poví víc.
3: Zaparkoval před objektem, jehož přízemí byla školka, a nastavil roznětky. Bomba vybuchla v 9.02 dopoledne. Stejně to v románu udělal Errol Turner. McVeighovy činy připravili o život 168 nevinných lidí, včetně 20 dětí. Před útokem poslal své sestře dopis, v němž varoval, že se stane něco velkého, a následně druhou obálku s výstřižky z Turnerových deníků. Když se sestra dozvěděla o zatčení bratra v souvislosti s bombovým útokem, výstřižky spálila. Po bombovém útoku našli agenti FBI pasáž z knihy The Turner Diaries v McVeighově voze. Jednalo se o Turnerův odhad dopadů teroristického činu na Spojené státy. Zněla takto. Skutečná hodnota našich dnešních útoků spočívá v psychologickém dopadu, nikoli v bezprostředních obětech.
1: Honzo, uvádí se často ten počet zemřelých, slyšeli jsme ho teď v ukázce 168, málo se uvádí počet zraněných, těch bylo téměř 600. A co je zajímavé, téměř neuvěřitelné v kontextu toho, jak se vyšetřují podobné teroristické činy, tak McVeigh byl 90 minut po spáchání tohoto činu ve vazbě. Jak se to podařilo?
2: No, to je vlastně velký paradox. Timothy McVeigh byl vlastně 90 minut po výbuchu zastaven příslušníkem oklahomské dálniční policie u města Perry, protože ten policista si všiml, že ten jeho automobil nemá zadní registrační značku. Takže ho zkontroloval a zároveň si všiml, nebo se mu zdálo, že má zbraň. A zjistil, že má vlastně jako nelegálně nabitou zbraň Glocka ráže 45. Takže policista ho odzbrojil na místě, McVeigh se nebránil, zatkl a odvezl ho do místní věznice v Perry a tam vlastně jako čekal na vyřešení tohohle konkrétního případu. No. Měl sice na sebe jako tričko s protivládními nápisy, měl tam ten protilinkolnovský nápis Sic Semper Tyrannis, jo, což byla údajně slova, která zvolal John Wilkes Booth, když sjel na Lincolna, ale zatím si ho nikdo s tím nespojoval. No. A mezi tím FBI všechny orgány vlastně vyšetřovali, hovořilo se o tom islámském terorismu, o různých variantách. No a najednou, když sledovali nebo dělali prověrku všech těch záznamů z místa činu, tak si najednou všimli a zjistili, že McVeigha mají zadrženého, takže okamžitě kontaktovali místní úřady a převzali si McVeigha do federální vazby. A paradoxní bylo, že to vlastně bylo těsně před vypršením té vazby v tom Perry, takže chybělo málo a oni ho v tom Perry pustili, protože už nebyl zákonný důvod ho držet, za to byl zatčen.
1: Prý hodina chyběla.
2: No a mohl uniknout těm federálním orgánům a mohli ho hledat kdo ví kde, že jo.
1: Po celou tu dobu, co byl připravován proces, tak prý McVeigh vůbec neprojevil žádnou lítost, o těch mrtvých dětech mluvil jako o vedlejší civilní škodě, čili tam se asi nedalo čekat jakýkoliv jiný rozsudek než trest smrti.
2: No on už vlastně jako v tom zdůvodnění a v té racionalizaci přešel na tu druhou stranu, že vlastně tohle všecko jsou nezbytné oběti pro ten náš hlavní cíl, že jo. A tam je zajímavé to, že on byl obžalován z 11 federálních trestných činů, ale nikoli nebyl souzen za terorismus. On tam byl jako spiknutí, vražda 8 federálních agentů, použití zbraně hromadného ničení, ale nikoli vlastně ten samotný terorismus.
1: 11. června 2001 byl popraven ve federální věznici v Indianě, bylo mu 33 let. On se stal prvním federálním vězněm popraveným vládou Spojených států od roku 1963. Dokonce prý pozůstalí těch obětí přihlíželi té jeho popravě. To asi taky nebyla úplně častá věc.
2: Ten jeho zločin byl tak spektakulární a tak prostě odporný a tak vlastně krutý. Zahynulo při něm tolik jako zbytečných obětí, že on nezautočil na nějakého federálního agenta, toho by mohl jako opravdu aspoň trošičku obvinit, že je spojen s tou vládou, ale zahynulo při tom opravdu mnoho nevinných obětí. On odmítl požádat o milost, prohlásil, že raději zemře, než by vlastně strávil ten zbytek života na samotce, takže přiznal vinu a nepokračoval v odvolacím procesu. No a ano, je pravda, že ta poprava byla vysílána na uzavřeném televizním okruhu, ale jak už to tak bývá, řada těch pozůstalých jako pak přiznala, že žádnou jako pocit zadosti učení nebo jim to nepřineslo. No, to ani vlastně jako není možné. Možná naopak, McVeigh zemřel velmi rychle, ale tu tragédii to nějakým způsobem nemohlo odčinit a ta bolest těch pozůstalých tady pořád zůstávala.
1: Terry Nichols a Michael Fortier, jeho dva komplicové, jak ti dopadli?
2: Nichols byl odsouzen na doživotí bez možnosti prominutí trestu a dodnes si ten trest odpikává. A ten třetí, o něm jsme ještě tady nemluvili, Michael Fortier, ten výměnou za spolupráci získal trest, nebo byl potrestán 12 lety vězení. No, takže takhle dopadli ti tři, v níž ale hlavní roli hrál právě Timothy McVeigh.
1: Když se v Americe začne někde střílet, tak okamžitě se zase rozvine ta diskuze o tom, jak je to s těmi zbraněmi, kdo by je mohl mít a nemohl a jaké. Byla nějaká veřejná diskuze o tom?
2: No, to je právě otázka té klasifikace. Ty hromadné střelby, kterých je poměrně hodně a z velké části jsou závislé na dostupnosti těch zbraní nebo v některých státech, tak vlastně ta americká veřejnost a Američané nemají tendenci klasifikovat jako terorismus. Většinou se snaží najít nějaké jako v uvozovkách výmluvy, že šlo o vyšinutého jedince a že prostě šlo o nějaké vyřizování si účtů, kdežto tady opravdu těžko se mohli vyhnout té klasifikaci terorismus. Američané mají trošku problém s tou klasifikací, že na jejich území existují domácí teroristé. Většinou je to pro ně jednodušší říct, no tak to je nějaký zahraniční terorista, to je někdo, kdo chce ohrozit Ameriku, ať už jsou to islámští teroristé nebo někdo jiný, ale připustit si, že i na vlastním území a uvnitř americké společnosti žijí domácí teroristické skupiny, to je pro ně trošku problém. Nicméně tohle byl velmi zjevný příklad a i s odkazem na ty Turnerovy deníky a veškerou tu ideologickou to vysvětlení, které tam McVeigh připouštěl, tak se jednoznačně jednalo o terorismus a v návaznosti na to byly schváleny některé protiteroristické zákony, které vlastně umožňovaly větší, a to je vždycky zase velká debata, prolomení soukromí v rámci vlastně vyšetřování, ale nebylo to nic proti tomu, k čemu došlo po 11. září 2001 a vlastně k nárůstu toho bezpečnostního státu uvnitř Spojených států a prolamování soukromí v zájmu vlastně rychlejšího vyšetřování a boje proti terorismu.
1: Říká historik Jan Adamec. No a zbytky té budovy, ty byly po atentátu zlikvidovány a na místě je dnes takový velký pietní park a památku těch 168 zemřelých připomíná 168 židlí. To je vše z dnešních portrétů ukázky, přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a Václav Maršík. Hostem, kterého jsem ve studiu viděl moc rád, byl Jan Adamec. Honzo, díky a naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a samozřejmě i dalších podcastových aplikacích. Dobrý poslech dalších pořadů přeje David Hertl.
4: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
5: 20.30 Český rozhlas Plus zprávy.
4: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Policisté dnes odpoledne vyzvedli z jezera most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertíza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. V německém Frankfurtu nad Mohanem zemřeli na malárii člověk, který žil blízko letiště. Dnes o tom informovala agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos je to už třetí oběť nemoci v okolí města. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků letiště, 2 z nich zemřeli. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů. Od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a během víkendu naměříme kolem 23 stupňů. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. Už za necelou půl hodinu rozehrají plzeňští fotbalisté první zápas v letošním ročníku hlavní fáze Evropské ligy. Na stadionu ve Štruncových sadech nastoupí před svými fanoušky proti vedoucímu týmu belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Výkop je na programu v 21 hodin a přímý přenos celého duelu nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
6: D1 za Mirošovicemi je opět průjezdná a pozor na požár na D11 za městcem Králové. Dálnice D1 z Prahy do Brna už je průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S opatrností a pomalu se teď projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, narostla až ke sjezdu na Velké Popovice a pomalu tedy už může být obtížné sjíždět na 15. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. A vozidlo je ale u krajnice, zatím je to průjezdné bez výraznějšího zdržení. Na D1 počítejte s pomalejším provozem kolem Brna ve směru na Vyškov. Pomalu se jede od sjezdu na Centrum a Mikulov a rozjíždí se to pak až za omezením od kilometru 196. A tam ale opatrně na kilometru 198,5 máme hlášenou nehodu a kolize nákladního auta s dodávkou. Provoz zatím výrazně neomezují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně je zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Evropa otevírá náruč Kanadě. Podle očekávání to ohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při projevu o stavu Unie. Transatlantické námluvy se z fáze záměru posouvají do té reálné. Co může Evropa nabídnout Kanadě a naopak? Co z toho může mít Česko? A jak reálné je, že tato dohoda opravdu vznikne? Zeptáme se ekonomky Jany Matesové, která Česko zastupovala ve Světové bance a která je s námi ve studiu. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Řeč bude samozřejmě i o tom, jak na návrh takového spojenectví reagují Spojené státy americké a jejich prezident Donald Trump. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: Řečí peněz.
9: Would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Jednoznačně největší aplaus při projevu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové sklidilo oznámení o odhodlání uzavřít s Kanadou přidružené členství. Sklidil jej také kanadský premiér Mark Carney, který aktuálně jedná v Evropě se svými partnery. A začíná tak finální fáze procesu zbližování, které si konec konců Carneyho vláda dala za cíl už při svém nástupu. Tento týden na kanadském investičním summitu v Torontu ohlásil, že se jeho země opět otevírá investorům a do 5 let chce přilákat investice ve výši $1 bilionu. A má co nabídnout.
10: We know we have what the world wants, the energy, the resources, the talent, the technology, the capital, the drive. But the greatest strength is something that you won't see on any balance sheet, something we've earned, which is trust.
7: Kanada podle něj má to, co svět chce. Energie, zdroje, talent, technologie, kapitál a také důvěru, což byla zjevná narážka na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za jeho vlády totiž USA rozpoutali s Kanadou obchodní válku, kterou zatím žádná dohoda neukončila. A i tady vidíme další průnik.
9: We will work on intelligent manufacturing. We will create a tech alliance. We will integrate defense industrial bases. We will make the Arctic a flagship joint project. We will work on energy critical minerals and batteries, on AI, quantum, cyber and economic security.
7: Evropa a Kanada jsou totiž podle obou stran Atlantiku přirozenými spojenci.
11: Dodám k tomu ale, že stejně tak se pohlíží po Asii, včetně Číny, ale zpět tedy k Evropě. Myslím si, že Mark Carney to vidí poměrně široce. On hovoří o ekonomickém a obranném partnerství. Mimochodem přehodil výhybku od F-35 ke Gripenům. Největší obranný kontakt v historii Kanady na ponorky dal německému výrobci.
7: Připomněl v našem vysílání bývalý velvyslanec v Kanadě a generální konzul v Chicagu Bořek Lizec, který ale nepředpokládá, že by se Kanaďané vzdávali byť sebe menší části své suverenity. Tu, jak vidíme, v posledním půlroce brání ve zmíněné obchodní válce se Spojenými státy. Jano Matesová, zatím to přidružené členství, ta nabídka toho přidruženého členství Kanadě k Evropské unii vyvolalo nadšení. Je to nadšení na místě?
12: Z mého pohledu nadšení je na místě, ale bavíme se o něčem, čemu neznáme parametry, vůbec žádné, respektive s výjimkou několika iniciativ. Natáčíme těsně před zahájením projevu premiéra Carneyho v Evropském parlamentu a v tom projevu se možná dozvíme víc. Kanada je země, která jednak je obrovská. Obrovská. Je to jeden, řekla bych, ze tří hlavních důvodů, proč prezident Trump tak hrozně chce, aby se stala 51. státem, protože on léta mluví o tom, že by bylo taky dobře, kdyby Spojené státy byly i geograficky, teritoriálně největší. To by se jim s Kanadou stalo. Tak je to země, která má obrovské množství nerostného bohatství, včetně teda energetického, ale také má skoro celý seznam těch, nebo pravděpodobně celý, ale skoro celý už je prozkoumán, seznam těch kritických, toho, čemu se říká kritické vzácné minerály, které jsou absolutně nezbytné pro moderní průmysl, strojírenský, automobilový, celou výrobu robotů, samozřejmě pro data centra, pro trénink umělé inteligence a pro ty počítače, superpočítaček, na kterých poběží potom modely, a pro obranu. Čili to všechno Kanada má, Evropa to nemá, má to jenom v Grónsku, těžko dostupné zatím. Evropa dlouhodobě hledá v Africe, aby získala nové koncese na tyto vzácné minerály, ale je to těžké, protože je v posledních 18 letech získala Čína na dobu třeba 100 let. Samozřejmě zkoumá možnosti Grónská, tam je geopolitická tenze. Čili z tohohle hlediska je Kanada absolutně pro nás, řekla bych, pro Evropu nenahraditelná. Pak jsou tam další otázky. Ten obchod není první místo. Mm-hmm. První místo jsou skutečně ty kritické minerály, protože to je otázka přežití ekonomik do budoucna, to je otázka strategická. A druhá věc je opravdu obrana. U nás se málo mluví o arktickém koridoru, ale ta oblast je...
7: Ursula von der Leyenová to zmínila ve svém projevu dokonce dvakrát, pokud se nepletu.
12: Ano. Tím nechci říct, že v Evropě se málo mluví, nebo v Evropské unii se málo mluví o arktickém koridoru. Ty země, které jsou v sousedství Severního ledového oceánu, nebo severní části Atlantického oceánu, nebo jsou to ostrovy, tak pro ně je to bezpečnostní otázka číslo jedna v současné době. Pro Evropu také, pro Kanadu absolutně. Protože dnes ten severní ledový oceán je obsazen vojenskými základnami, z nich jedna je teda americká v Grónsku a ty ostatní jsou všechny ruské. A není to jenom otázka bezpečnosti, ale je to taky otázka obchodní. V současné době Čína, speciálně po znepůjezdnění nebo omezení kapacity průjezdu Hormuzským průlivem, začíná rychle obnovovat dopravní cestu přes obsi Irtyšem do severního ledového oceánu, k poloostrovu Jamal a tam tudy ruské ledoborce i finské ledoborce tedy už zvyšují výstup, takže Kanada z tohohle hlediska je taky zásadní. Výměna zpravodajských informací s Kanadou extrémně důležitá. Spolupráce na AI, protože umělá inteligence samozřejmě bude rozhodovat o konkurenceschopnosti určitě v průmyslu, ve zdravotnictví, efektivnosti zdravotnictví, kvalitě, poskytované péče za co nejnižší cenu, v dopravě určitě, samozřejmě v té bezpečnosti. A Evropská unie má velký problém, na čem trénovat ty své modely umělé inteligence, protože nemá tak obrovské databáze, jako jsou databáze pod kontrolou amerických společností a ty největší databáze jsou pochopitelně v angličtině. A samozřejmě databáze kanadské ve spolupráci s britskými, které by se taky začlenily do téhle aliance, no a také spousta dat evropských je v angličtině, čili v téhle spolupráci Evropa věří, že dokáže lépe využívat umělou inteligenci.
7: Já připomenu, že Kanada je bývalá britská kolonie, sdílí s Evropou hluboké kulturní historické vazby, připomíná trochu evropské modely, má například parlamentní demokracii, má zdravotní péči a sociální zabezpečení, podobně jako v Evropě. Evropa a Kanada skutečně jsou tak přirození partneři, protože my jsme to partnerství v té historii tak hluboké neviděli, ani tu touhu po něm, že by to partnerství se mělo nějak zvlášť prohlubovat, protože zde byly Spojené státy americké a jsou zde stále.
12: Ano, Spojené státy jsou mnohem větší trh a kromě toho Kanada, vidíme to i na tom, jakým způsobem je vybudovaná její infrastruktura, považovala v posledních mnoha desetiletích a zcela určitě od roku 1994 od účinnosti nafty, tak považovala své teritorium, svůj trh za jeden společný se Spojenými státy. Dobře to ilustruje fakt, že vytěžený plyn, zemní plyn z těch plovoucích písků v Albertě a ropa odtamtud nejde k rafinaci nebo k dalšímu zpracování nebo k exportu přes Kanadu do té nejprůmyslovější oblasti u Velkých jezer, ale všechno to jde, proudí do Spojených států, tam se to zpracuje a přes Spojené státy se vrací zpátky do Kanady. A vývoz, export jde všechen přes přístavy v Mexickém zálivu. Kanada nepředpokládala, že bude mít samostatný trh a tím, myslím, je taky hodně ovlivněna ta spolupráce s Evropskou unií. Kanada je velmi podobná Evropě v mnoha směrech. Ten právní systém je skutečně velmi podobný způsob života. Tam jsou ty hluboké evropské kořeny velmi vidět. Takže to, co normálně vidíme u přičleňovacích asociačních jednání s novými potenciálními členy Evropské unie, že musí nejdřív dohnat ten právní a ekonomický a institucionální systém Evropské unie. My víme o Kanadě, že je ve všem buď na úrovni Evropské unie nebo lepší.
7: Je asi dobré říci, že dosavadní obchodní vztah Evropské unie a Kanady vypadá následovně. V roce 2025 byla Kanada pro Evropskou unii až 12. nejvýznamnějším obchodním partnerem, když vzájemný obchod představoval zhruba 130 miliard eur. Evropská unie je přitom druhým největším obchodním partnerem Kanady, ale pozor, daleko za Spojenými státy, které odebírají zhruba 70% kanadského exportu. Evropsko-kanadský obchod jsou především stroje, auta, nerostné produkty, chemie, farmacie, farmaceutické produkty. A vzájemný obchod se od roku 2025 2017 řídí pomocí obchodní dohody CETA, která zrušila téměř všechny cla, což přineslo samozřejmě své ovoce. Co se týče investic, tak jejich kumulativní hodnota v roce 2024 vzájemně dosáhla zhruba 230 miliard eur. Kanada a Evropa dohromady mají přibližně 490 milionů obyvatel a tvoří téměř pětinu celosvětového hrubého domácího produktu. Kam se dá toto partnerství ještě posunout? Jaké kroky by jej dokázali ještě více prohloubit?
12: Určitě se dá hodně posunout, protože Kanada, jak už jsem uvedla, dříve naprosto spoléhala na to, že má jednotný společný trh, že nejsou žádné ekonomické hranice mezi jejím územím a jejími výrobci, vývozci, dovozci, jejími obyvateli, spotřebiteli mezi Kanadou a Spojenými státy. Teď ví, že to neplatí a může se obrátit na ekonomiku, která má podobně velký podíl na světovém HDP jako Spojené státy, má nejvyšší kupní sílu na světě a bohužel na neštěstí má ty hluboké vnitřní bariéry. Takže ano, od roku 2017 je v účinnosti smlouva, obchodní smlouva mezi Evropou a Kanadou, ale 10 členských zemí Evropské unie ji ještě neratifikovalo.
7: A já připomenu, že mezi nimi je Francie, Itálie, významné ekonomiky. Německo ji ratifikovalo až v roce 2023, přitom Česko bylo mezi prvními v roce 2017. Takže ten pohled evropský na to kanadské zbližování nemusí být tak růžový, jak se mohl včera zdát.
12: Ano, tohle může být samozřejmě problém při vyjednávání, co bude znamenat to přidružené členství. Tam může být problém parlamentu. To není ani tak problém těch lídrů jednotlivých zemí, i když pořád probíhají volby a lídři se mění. Oni většinou, ti političtí lídři, ti, kteří zasedají v Evropské radě, oni většinou, protože jsou tak hrozně vystaveni informacím o tom, jak ten dnešní svět vypadá, většinou tomu rozumějí. Ale v tom parlamentu je spousta různých zájmů, dílčích. To přesně vidíme na té obchodní dohodě s Kanadou, i u zemí, u kterých všechny možné domácí, zahraniční, nezávislé studie ukazují, že pro tu zemi, například Francii, je výhodné tuhle dohodu ratifikovat, tak ale vždycky se blíží nějaké volby, vždycky nějaká skupina v parlamentu má nějaká svá předvolební hesla a těm to zrovna nevyhovuje, nebo navrhují nějaké sliby, které jsou nesplnitelné, nebo nějaká našli si Kanadu jako viníka problému některých třeba skupin, i když s tím nemá nic společného, kanadské penzijní fondy versus ceny energií nebo penzijní reforma ve Francii. Čili tohle může být těžké. Ale obecně si myslím, pro Evropu je jednoznačně výhodné tohle spojenectví. Jednoznačně výhodné. Já nevidím žádný problém.
7: Pro jakou zásadní věc si tedy Evropa v tom spojenectví jde? Co je to, co je pro ní tím největším přínosem?
12: Tři. Bezpečnost, jak ekonomická a energetická, tak tedy obrana. Druhá věc, ten obrovský trh. Bezpečnost energetická samozřejmě taky.
7: No, já do toho trošku skočím. Když mluvíme o energetické bezpečnosti, tak my víme, že Kanada ty zdroje má, a už jste o tom sama mluvila, na západním pobřeží a ráda by je dostala na východ. A ekonom Miroslav Zámečník v našem vysílání připomněl, že to přesměrování těch toků nebude nějak snadné.
13: Dlouhodobě má obrovský problém dovést produktovody tu surovinu a dále ji zpracovat teda do té zkapalněné podoby na východní pobřeží, protože to vede přes řadu území, které patří tradičním obyvatelům Kanady, jsou velmi ekologicky jako citlivé na to, co se odehrává na jejich územích, no a pak je tam také francouzskojazyční Quebec.
7: Jak rychle se dá reálně toto partnerství v oblasti energetiky naplnit, protože vystavět tyto produktovody, kor při těchto komplikacích, bude trvat roky.
12: Několik let, bych řekla. Já naprosto souhlasím s Mirkem Zámečníkem v tom, co říkal při pohledu do minulosti. To byl opravdu problém, ale my vidíme teď v tom posledním roce a půl útoků americké administrativy na Kanadu, že se to hodně rychle mění. Kanada začala rychle budovat ty plynovody k Pacifiku, do Britské Kolumbie, a myslím, že plány nebo celý ten geologický průzkum a vyjednávání i s těmi oblastmi původních obyvatel a některými státy, které tedy předtím, kanadskými státy, které bránily tomu, aby ty produkty byly vedeny přes jejich území, tak ta jsou hodně pokročila, vypadají dobře. Premiér Carney, konec konců jste to na začátku zmínil, měl počátkem tohoto týdne investiční summit.
14: V Torontu,
12: ano. A ano, měl za cíl získat $1 bilion během 5 let, ale už v to pondělí a úterý údajně získal přísliby 500 miliard okamžitě, že začnou proudit. Protože Kanada má připravené ty projekty. Oni investoři vědí, do čeho by šli. To jsou právě ty produktovody, taky letiště, prostě dopravní cesty, které by teď už tolik nespoléhaly na Spojené státy.
14: Já se ještě vrátím k tomu, co vlastně od Evropy očekává Kanada. Pro co si jde Kanada? Co je podle vás to nejpodstatnější, pro co jde?
12: Já myslím, že Kanada si jde primárně pro dvě věci. Jednak spojence, signál do globálního trhu. Dobře, Spojené státy se obrátily velmi agresivně proti svým největším spojencům a tak je to donutilo, aby se spojili navzájem. To je ten signál, to si myslím, že je důležité. A druhá věc, jde si pro tu kupní sílu evropského trhu, trhu Evropské unie. Já bych tady upozornila, že včera paní předsedkyně Evropské komise nepoužívala vůbec vyjádření Evropská unie, používala vyjádření Evropa. A několikrát se zmínila, a zrovna i u těch spojenectví s Kanadou, o tom, že v takové alianci bude spolupracovat také Norsko a Velká Británie. Čili Evropa má obrovskou kapacitu kupní síly, pro tenhle trh si určitě Kanadané jdou, aby jim nahradil ten americký trh. A i pro větší efektivnost, řekněme, těch bezpečnostních, čili ta bezpečnost je taky druhá klíčová věc.
14: Říká ekonomka Jana Matesová a my se budeme nadále věnovat Spojeným státům.
5: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Na ohlášený záměr přijmout Kanadu jako přidruženého člena Evropské unie totiž velmi podezíravě hledí americký prezident Donald Trump. Donald Trump řekl, že je to k smíchu, také, že je to akt nepřátelství a pohrozil Evropské unii vysokými cly nebo dokonce přerušením obchodu. Tedy v případě, pokud to Evropská unie zamýšlí jako krok nepřátelství a ne v dobrém úmyslu. Což zase Evropská unie dopředu deklarovala v projevu o stavu unie, to přímo řekla Ursula von der Leyenová, že toto spojenství není namířeno proti nikomu, ale jako posílení vzájemného vztahu mezi Kanadou a Evropou. Ta aktuální situace je taková, že Kanada vede ostrou obchodní válku se Spojenými státy a my navíc víme, že Donald Trump kritizuje obchodní politiku Evropské unie, dokonce tvrdí, že celý projekt evropské integrace vznikl jenom proto, aby oškubal Spojené státy. Jana Matesová, jak může Donald Trump a jeho administrativa ovlivňovat toto kanadsko-evropské nebo evropsko-kanadské spojenectví?
12: Tím, že zvýší ještě tlak, což ty dva spojence nebo budoucí spojence více přiblíží. K tomu, já bych tomu řekla dvě poznámky. Jednak v celém svém projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise ani jednou nezmínila slovo Spojené státy. Říkala, není namířeno proti nikomu a bylo tam víc takových jaksi obecných vyjádření, ale nikde nezmínila Spojené státy. Druhá věc, prezident Trump v tom vyjádření použil několikrát slovo možná zavedu, možná bych, mohl bych. Přece jenom za necelé 2 měsíce budou volby ve Spojených státech. Prezident Trump dobře ví, že pro řadu jeho sponzorů a pro řadu velkých podniků amerických, včetně těch velkých technologických firm, Evropa je strašně důležitá. Ještě více vyhrotit tu válku, zejména s Evropskou unií, by bylo špatně. Kromě toho je v platnosti ta smlouva obchodní mezi Evropou a Spojenými státy, kterou ty další kroky neruší, no trošku ji třeba zhoršují. Prezident Trump nedávno řekl, tak mě soud a jiné instituce, kongres a nejvyšší soud mi říkají, že nesmím uvalovat cla, ale já mohu zakazovat dovoz nebo zakazovat vývoz. Tak něco takového se může stát. Myslím si, že teprve uvidíme, jak se v listopadu, v prosinci změní postoje prezidenta Trumpa, ale určitě to spíš upevní spojenectví těchto dvou kontinentů.
14: Připomenu, že listopad a prosinec, o tom mluvíme, protože jsou v Americe midterms, volby, které mohou změnit především kongres a jeho složení a mohou významně omezit to, co americký prezident Donald Trump může a nemůže dělat. Já se vrátím na to zmíněné kanadské investiční fórum v Torontu, kde tedy Kanada hledala ty investory, o kterých jsme mluvili. Protože tam zazněl také jasný vzkaz. Investoři deklarují, že je pro ně klíčové, aby Kanada zajistila stabilní prostředí. A to je konec konců platné všude na světě. Stabilita je to nejpodstatnější. Ale to nastane až poté, co Kanada vyřeší svou obchodní válku se Spojenými státy. Dá se tedy to stabilní prostředí vytvořit bez toho, aniž by se Spojenými státy nějak dohodla, protože ta obchodní válka aktuálně je zakonzervovaná, žádná dohoda nepřišla, to, o čem se vyjednávalo, padlo pod stůl.
12: Možná trošku je to taky o informovanosti investorů. My víme, že finanční trhy nejsou vždycky do hloubky informované a tady tohle byl summit, kam přijeli šéfové největších těch investičních fondů ze světa, tedy ti, kteří byli ochotní přijet. Mark Carney, premiér kanadský, má s nimi dlouhá léta se znají, protože on byl v kritických dobách před pádem banky Lehman Brothers a potom v dobách té finanční krize, kdy Kanada byl samozřejmě jako soused a spojený trh se Spojenými státy byla velmi postižena, byl šéfem kanadské centrální banky a potom si ho zvolili Britové jako guvernéra britské centrální banky, když se očekával Brexit, protože on je velmi přesvědčivý. Já jsem měla tedy tu čest být s Markem Carneym vícekrát ve stejné místnosti. On, když přesvědčuje, on je opravdu velmi přesvědčivý, velmi zná tu problematiku, ve které se léta pohybuje. Takže tady jde o to, že dobře, tak ono to vypadá jako, že je velká obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou, ale v kanadském exportu to představuje 5,5%. Americkém exportu samozřejmě ještě méně. Ono to postihuje některé jednotlivé firmy a některé regiony víc při těch hranicích, ale pro obě ty ekonomiky je to vlastně nevýznamné z ekonomického hlediska. Tady jde o to, že...
14: Já se omlouvám jenom, že vám do toho skáču. Náš čas se naplnil, máme poslední minutku a pro mě je zde ještě jedna důležitá otázka. My mluvíme o Marku Carneym, který je strůjcem celého toho plánu. Mark Carney, víme, že má velmi vřelé vztahy s evropskými politiky, například s Emmanuelem Macronem, s finským prezidentem Stubem, ale Marine Le Penová, vypadá to, že může příští rok Francii vládnout ona. Jak moc tato dohoda bude záviset právě na těch lidech, kteří ji tlačí? A poprosím tedy o stručnější odpověď.
12: Ono to záleží na Quebecu, pokud jde o vztah s Francií, a Quebec je velmi nakloněn v současné době tomu zbližování. Já bych si dovolila uvést, že ještě jedna věc je důležitá. Mark Carney si velmi dobře uvědomuje, on říká, Kanada má všecko, co mají Spojené státy, nemá kapitálové trhy, musí je vybudovat. A já věřím, že toho dosáhne, že tohle bude tlačit a že to pomůže také rozšířit, když nebude Evropa se cítit na svůj jednotný kapitálový trh, tak aspoň některé země a někteří investoři si najdou přístup na ten kanadský kapitálový trh a umožní to třeba, podle toho, jak budou formulované ty podmínky, aby takové firmy získaly kapitál z tohoto jednotného kapitálového trhu, ale produkovaly v Evropě.
14: Říká ekonomka Jana Matesová, která byla naším dnešním hostem a my můžeme jenom doufat, že ty firmy budou i z České republiky, že i my pochopíme, že Kanada je pro nás asi obrovskou příležitostí. Děkuji za váš čas.
12: Děkuji, přeji všem hezký den.
14: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
15: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
16: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Podle Babiše musí Evropa a Spojené státy dostat ruského a ukrajinského prezidenta k jednacímu stolu. Komise poslanců k dozimetru nedostala spis ke kauze ani od soudu, navrhne změnu zákona. Fotbalisté Plzně nastoupili v evropské lize proti belgickému klubu Royal Union Saint-Gilloise. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nedostala spis korupční kauzy ani od soudu. Po třetím zasedání komise to oznámil její předseda Jindřich Reichl z klubu SPD. Už dříve se žádostí o spis poslanci neuspěli u státního zastupitelství. Na dnešním jednání se ale dohodli, že na příští schůzi začátkem října už pozvou první trojici svědků. Podle Reichla komise taky navrhne změnu zákona, aby ke spisu mohla mít přístup.
17: Dlouho, jak si tady převládá narrativ, že ta vyšetřovací komise, že jsou zbytečné, že nikdy nic nevyšetří, tak já pevně doufám, že právě těmito kroky přispějeme k tomu, aby byla úspěšná nejenom ta naše sněmovní vyšetřovací komise, ale i ty další v budoucnu vzniklé.
16: Evropa spolu se Spojenými státy musí dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to premiér Andrej Babiš na pražském obranném summitu. Válka na Ukrajině podle něj negativně dopadá také na světovou ekonomiku.
18: Současný svět podle Babiše nemíří k bezpečí, ale ke třetí světové válce.

0: nepodařilo se sehnat náhradu. Rodiče tak musí s dětmi o víkendu do nemocnice v Novém Jičíně nebo v Setíně. Ve všední dny dětská pohotovost funguje dál, řekla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
1: Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně hledáme možnosti, jak dostupnost pediatrické péče v regionu dlouhodobě stabilizovat.
0: Ve Valašském Meziříčí je už od července zavřené kvůli nedostatku lékařů i dětské lůžkové oddělení.
2: Fotbalisté Plzně zahajují hlavní fázi Evropské ligy domácím zápasem s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise. Úvod duelu ve Štruncových sadech sleduje také reportér Mirko Vasič.
3: Končí druhá minuta, skóre nerozhodné 0-0 mezi Viktorií a Saint-Gilloise. Domácí trenér Radoslav Kováč, který udělal některé změny v sestavě, nehraje třeba Dosky nebo Dvech, místo nich se objevují Spáčil a nebo Pirgič. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport, zatím 0-0 v úvodu. Z Plzně Mirko Vasič, Radiožurnál.
2: Basketbalisté nováčka Národní ligy z Plzně vstoupili do nové sezóny porážkou. Před svými fanoušky podlehli po návratu do nejvyšší domácí soutěže po 14 letech Děčínu 79-109.
4: Kolona na D1 za Pražským okruhem a nehoda na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s dlouhou kolonou už za sjezdem na Pražský okruh. Od 14. kilometru jsou plné oba pruhy až do omezení za Mirošovicemi. Na začátku z Úžení na 23. kilometru shořelo osobní auto v pravém pruhu. A projíždí se pomalu pouze levým zúženým pruhem. Osobním autem se dá sjíždět kolem stojících kamionů na 15. kilometru na Velké Popovice. Objíždět pak kolonu přes okolní obce Strančice, Mnichovice, Mirošovice a případně až k nájezdu u Chocerad. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 35. kilometru havarovalo vozidlo, je to s opatrností průjezdné. A na D11 z Prahy do Hradce počítejte s kolonou před odbočkou na Český Brod. A začíná na 17. kilometru, pokračuje pak až do zúžení od 19. kilometru a poté se jede necelé 2 kilometry jen pravým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně je zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Repríza pořadu Politická literatura z roku 2005 nám dnes připomene jedno skutečně pozoruhodné literární dílo. Knihu Ruchnama, jejímž autorem byl turkmenský diktátor Saparmurat Niyazov. Právě on zavedl povinnost číst jeho knihu na školách, univerzitách a ve vládních organizacích. Například noví vládní zaměstnanci byli ze znalosti knihy zkoušeni při pracovních pohovorech. Knížku si v roce 2005 přečetl, zajímavé ukázky z ní vybral a v následujícím pořadu okomentuje Alexandr Tolčinský.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
7: Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešní vydání pořadu Politická literatura na českých pultech bude poněkud netradiční. To z toho důvodu, že se vám na vlnách Českého rozhlasu pokusíme přiblížit knihu, která se na naše pulty ve skutečnosti vůbec nedostala. V dnešním vydání pořadu Politická literatura zamíříme až do dalekého Turkmenistánu. Na sklonku loňského roku se mi přes jednoho známého dostal do ruky překlad poněkud, alespoň na naše středoevropské poměry, kuriozního díla nazvaného Ruchnama, česky Kniha duše. Jejím autorem je turkmenský prezident Saparmurat Niyazov. Tento politik, který stanul v čele své země už v dobách její příslušnosti k Sovětskému svazu v roce 1985 a setrval tam do dnešních dnů, má pověst v uvozovkách nejkurioznějšího diktátora na světě. Sám se nechává označovat titulem Turkmenbaši, tedy otec všech Turkménů. Zajímavé informace o 5milionovém postsovětském Turkmenistánu

0: se vám pokusíme přiblížit nejen ukázkami z prezidentovy knihy Duše, ale i rozhovory s hosty odtamtud pocházejícími. Příjemný poslech vám přeje autor pořadu Alexandr Tolčinský.
1: Turkmenistáne, vlasti milovaná, můj rodný kraji, v mysli a v srdci jsem vždy s tebou. Ať mi odpadne ruka za nejmenší zlo, které ti učiním. Ať mi upadne jazyk za nejmenší klevetu proti tobě. Kdybych zradil vlast velikého Saparmurata Turkmenbašiho, svaté vlajce tvé, nechce mi zastavit dech.
0: To, co jste právě slyšeli, byla přísaha, kterou skládají občané své hlavě státu, která se oficiálně nechává titulovat jako doživotní prezident neutrálního Turkmenistánu. Právě touto přísahou celá Ruchnama, tedy kniha Duše, začíná. Jak prezident na jejich stránkách tvrdí, jeho základní předností je oddanost vlasti a občanům, což má dokumentovat i následující báseň, kterou najdete v úvodu.
2: Ať žije můj turkmenský národ. Udělej radost mému národu, o Aláhu. Ať žije můj turkmenský národ. Klaním se zemi v každé své práci. Ať žije šťastně můj turkmenský národ. A ať má cesta vždy vede dopředu. Okřídlená duše ať letí na nebe. Ať každý občan spatří štěstí. Ať každému pokolení září svět svobody. Ať žije šťastně můj turkmenský národ. Ať žije šťastně celou dobu. Ať skrz čas letí vlajka jako zelený pták, ať bude slunečný Turkmenův každý rok, ať ho opěvují stvořitelé pověstí a bájí, ať žije šťastně můj turkmenský národ, ať zlatá doba chrání každý rok. Po čem toužili předkové za dávných časů, jaké časy volal fragy a proklínal válku. Nyní jsme stvořili svobodnou zemi. Ať žije šťastně můj turkmenský národ, ať nás vede drahý, svatý Aláh. Když je jediný krb, Turkmen nemá nouzi. Mohutný lev je Turkmen, veliký muž je Turkmen. Posvátné dítě nebe je Turkmen. Ať žije šťastně můj turkmenský národ, ať jako zlaté slunce budoucnost vychází.
0: Deset let nezávislého Turkmenistánu hodnotí prezident Niyazov na stránkách knihy Ruchnama následovně.
1: Moji drazí spoluobčané, naší vlasti, nezávislému neutrálnímu Turkmenistánu bylo 10 let. Tyto roky staly se rozhodujícími v našem osudu a životě. Uvěřili jsme ve své vlastní síly, uvěřili jsme ve vlastní stát. Během 10 let jsme dokázali vejít do počtu ekonomicky rozvinutých států světa. Tento význačný fakt nás musí těšit. To je hymnus naší pracovitosti, která zesiluje jistotu v zítřejším dni. Za měsíc jsme prošli cestu dlouhou rok. To viděli všichni, slepí i vidoucí. Dnes i ti, kdo si dovolovali namyšlené úsměvy nad naším výběrem, přesvědčili se o tom, že jdeme správnou cestou. My jsme si to zasloužili a jsme hrdí na to, že Turkmenistán obsazuje nejvyšší příčky v seznamu rozvíjejících se zemí podle svého politického, ekonomického a kulturního potenciálu. Zase se zamýšlím nad tím, jaká síla nás shromáždila u jednoho ohně. Usadila za jeden sačak a prudce vede do budoucnosti. Napadá mne ještě jedna pověst z naší slavné minulosti. Kolem 40 turkmenských chánů, kteří na hlavu porazili v Dandanakanské bitvě vojska Masúda, syna ve světě nejmocnějšího turkmenského sultána Mahmúda Gaznaliho, shromáždili se za jedním sačakem a vyhlásili nový turkmenský stát. Na Dandanakanském poli bitvy se dává zlatý trůn a proslulá hostina Abu Sejda, Abila Hajra, Mane Babi, požehnala na státní záležitost Čagri Beka a Torgul Beka. Ale objevují se lidé, kteří říkají, sem nelze dávat trůn, dnes není vhodný den. Na což Mane Baba odpovídá, nemůže být špatné místo, které vybral Aláh. Aláh nemá nevhodné dny. Jestli váš stát bude národním a vy půjdete po boží cestě, po cestě čestných a spravedlivých Turkmenů, před vámi nebudou žádné překážky. Vzpomínám si ty opravdu nevhodné dny, měsíce a roky, které předcházely vyhlášení suverenity Turkmenistánu a ještě jednou se přesvědčuji v moudrost svého národa. Přibližně od roku 1987 v Sovětském svazu, který byl založen na začátku 20. století na krvi a utrpení lidí, vznikají rozpory, propukaly mezinárodní konflikty. To vede k nepokoji, zeslabení existující vlády. Nejvyšší rada Turkmenistánu pocítila prohloubení krize v politickém životě země a 22. srpna roku 1990 vyhlásila deklaraci, která prohlašovala samostatnost a úplnou suverenitu Turkmenistánu, svrchovanost vlády na celém území, nedotknutelnost hranic, nezávislost ve vztazích s jinými státy. V následujících 2 měsících se uvnitř Sovětského svazu definitivně přerušují veškeré politické a hospodářské styky. Život vznáší nové požadavky. Je jasné, že závislý a bezprávní statut Turkmenu v Sovětském svazu nemůže trvat do nekonečna, že takový život nikdy nepřinese blahobyt. To byla chvíle nejvyšší historické zodpovědnosti. To byla chvíle, po které toužili naši předkové. Ve dne i v noci, bez ohledu na těžkosti a pochyby, jsem spolu se svými spolubojovníky pracoval na koncepci nezávislého státu. Dne 26. října roku 1991 na schůzi Nejvyšší rady Turkmenistánu jsem prohlásil ústavní zákon o státní nezávislosti Turkmenistánu. Text tohoto dokladu na věčné časy vpisují do stránek Ruhnami.
0: Prezident Niazov o svém poslání vést zemi, jak budete moci slyšet i v dalších ukázkách, příliš nepochybuje. Nepřekáží mu ani skutečnost, že se k moci dostal jako vrcholný představitel sovětských komunistů, i když v knize Duše zmíněné období turkmenských státních dějin odsuzuje.
2: Spoluobčané, nebudeme skrývat, po všechna léta, která jsme strávili jako část Sovětského svazu, jsme se směřovali s podobnými charakteristikami, přesněji řečeno nálepkami. Ty, kteří měli jiné mínění, prohlásili za nepřátele národa, podrobovali ponížení, diskriminaci. Stovky tisíc našich spoluobčanů byly z této příčiny neprávem odsouzeny, zastřeleny a miliony byly uneseny větry ze svých stálých bydlišť daleko od domova. Ve své zemi zůstaly asi 3 miliony, které zapomněly na svůj původ, staly se sovětským národem a začali zapomínat i svůj národní jazyk, i náboženství, zatracovat národní pocity. V takovém stavu jsme byli 74 roky. 74 roky smutku, skleslosti, nedůvěry v další den. To je necelý obraz cesty, po níž se pohybovali Turkmeni ke své samotě. Národ, který se někdy skládal ze 24 národností a více než 40 rodů, zůstal teď úplně sám se svým zničeným osudem. Nezřekl se Boha. Zřekl se sám sebe obětoval. Moji milovaní Turkmeni, podívejte se do minulosti a řekněte, cožpak lze pro cizí vůli zapomínat na svůj původ? Já chci pochopit, proč se to stalo. Já chci, aby toto pochopili všichni Turkmeni. A proto jsem začal psát Ruhnamu. Můj milovaný, můj utrápený národe, v tomto světě není nic věčné, kromě velkého Boha. K nejvyššímu obracím svou největší modlitbu. Bože, vrať Turkmeny k jejich pramenům. Dej se jim obrodit v 21. století, vrátit bývalou slávu a bývalého ducha, kterého si sám nejvyšší poznamenal.
0: Redaktorka turkmenské sekce Rádia Svobodná Evropa Altin Magawinová žije už několik let v České republice. Na poměry ve své zemi pod vládou prezidenta Turkmenbašiho vzpomíná mimo jiné následovně.
3: V roce 1985 Niyazov byl jmenován Moskvou jako předseda komunistické partie Turkmenistánu. Pak v roce 1991 Turkmenistán ohlásil svou nezávislost a pak byl jakoby zvolen prvním a teď už, jak oni říkají, věčným prezidentem.
0: A jak k tomu vlastně došlo postupně?
3: No postupně jako všude v tom bývalém Sovětském svazu, v té centrální Asii, všude tam ti lidery, kteří byli předsedami komunistických stran, převzali tu moc.
0: Projevuje se nějak výrazně, jde-li například po ulicích Ašchabádu, něco jako kult osobnosti, je tam třeba Turkmenbaši zobrazován? Já jsem slyšel, že je tam zlatá socha, která ho zobrazuje.
3: Ano, je tam hodně zlatých soch, jedna dokonce otáčí směrem k slunce. Je tam cítit ten kult všude, na každém kroku, i když přilítáte do Ašchabádu, to je hlavní město Turkmenistánu, tak můžete slyšet, jak se ohlašují, že Turkmeni jsou šťastní, že mají prezidenta Niyazova a tak dál. A všude jsou sochy. Já jsem studovala tam vysokou školu ekonomickou a už tehdy v roce 92 my jsme před budovou své školy měli velkou sochu Turkmenbaši.
0: Zatímco Turkmenbašiho symboly vznikají v zemi jako na běžícím páse, prezident osobně v posledních letech uspíšil práci na morálním kodexu Turkmena, který rovněž v knize Ruchnava naleznete, stejně jako například i text smlouvy s Ruskou federací. Zde jsou některá z posledních pozoruhodných rozhodnutí souvisejících se změnami turkmenských zvyklostí. Loni byl mužům například zakázán plnovous, prý v obavě před islámskými fundamentalisty. Posléze nechal otec všech Turkmenů přejmenovat dny v týdnu a měsíce. Další opatření se týkalo zlatých zubů.
3: No například ten zlatý zub ve státech bývalého Sovětského svazu byl takový trend nosit nějaký zlatý zub. To on taky zrušil, nesmějí tam nosit zlatý zub.
0: A jak to prezident zdůvodňuje, takové rozhodnutí?
3: Říkám, že on prostě se stará o mravní obrození Turkmenů a chce prostě naučit té kultuře. On prostě musí všechno diktovat.
0: Je nějaká šance, že bude Turkmenbaši jeho moc nějakým způsobem omezena? Já jsem totiž slyšel, že on má loajální parlament a když jednou prohlásil, že nakonec po druhém volebním období odejde, tak údajně část poslanců začala brečet a začalo ho vyzývat, aby od vlády neodcházel. Máte takové informace?
3: Ano, my jsme to vysílali taky. V každé diktatuře myslím, že to okolí hraje velkou rolu a to okolí Turkmenbaši. Myslím, že když on je naživu, tak nebude mít omezení v té moci.
0: Takže myslíte, že jeho označení doživotní prezident v tomto případě bude oprávněné?
3: Oprávněné, ano.
0: V této souvislosti publikovaly Lidové noviny v prosinci loňského roku následující Turkmenbašiho vysvětlení, proč je nutné vyměnit zlaté zuby za bílé. Otec všech Turkmenů podotkl, že jako malý pozoroval štěňata, když ohryzávala kosti. Ten, komu prý původní zuby vypadaly, v mládí nedostatečně okusoval kosti a nezvyšoval tak odolnost svého chrupu. Kniha Duše má Turkmenů mimo jiné vštěpovat i zásady zdravého života. To je jeden z hlavních důvodů, proč vlastně Ruchnava vznikla. Přesnější vysvětlení najde čtenář přímo v jejím textu.
2: Osud mi předurčil, že mám být hlavou turkmenského národa na pomezí 2000 let. Na mě leží odpovědnost vést svůj národ od neštěstí a nedostatku doby temné jeho nedávné historie k vrcholům 3. tisíciletí. Tato mise, která se stala mým osudem bez jakéhokoliv souhlasu z mé strany, odpovědnost, jež na mne byla uvalena bez mého povolení, mě přinutili skoncentrovat všechny schopnosti dané Aláhem a životní energií, abych je přetvořil ve společenskou sílu, posunul můj národ kupředu. Pochopil jsem, že musím soustředit v sobě tu duchovní energii, která je darována nejvyšším Turkmenům jako celistvému národu. V zásadě vypadá zákonitost vzájemného působení osoby a dějin takto. síly, které se soustřeďují v určitém momentu historického vývoje, přirozenou cestou vznikají v osobě, kterou společnost navrhla, přičemž ne proto, aby zůstala stát tam nebo zmizela, ale proto, aby se ve třetím bodě historického hnutí vrátila k samému národu v nové kvalitě. I tady na první pohled vychází Ruhnama jako zásadový jev duchovního řádu, jako sjednocení osoby a společnosti, jako kvalitativně nový podněcovatel národní energie. Viditelnost, zřejmost patřičnosti Ruhnamy k novému času je svým způsobem důkaz toho, že byla historicky zakotvena. I když předchozí generace Turkmenů nevyjadřovali konkrétní myšlenky o nutnosti koncentrace duchovních základů za účelem přetvoření národa v celistvý monolit, cítili to celou svou bytostí. Každého činitele představovali ve svatozáři symbolů, které tvořily jeho jádro a předurčení. Vojevůdce s mečem, básníka s perem, lékaře s léky. Hlava státu, historická osobnost, vystupuje na scénu se svou doktrínou. Mou doktrínou je Ruhnama. Ruhnama je stavěna do jedné řady systému názorových představ, svou podstatou sahající do národního sebeuvědomění Turkmenů. Ruhnama je základ všech mých politických a ekonomických iniciativ, sociálních a kulturních reform podmíněných současným hnutím turkmenských dějin. Ruhnama je metoda jejich uskutečnění za konkrétních podmínek procesu seberealizace turkmenského národa, který již začal. Podle velení duše já věnuji Ruhnamu svému národu. Ruhnama Turkmenů není svaté psaní, nýbrž duchovní uvědomění cílů a úkolů národa, založené na jeho víře. Ruhnama je rozená životem, naléhavou potřebou uskutečnit cíle zlatého století. Pomocí Ruhnamy každý Turkmen musí obnovit rytmické, moudré bušení svého srdce, zříci se mučivého a neplodného spěchu, uvědomit si svůj národní úkol, který byl uložen osudem a životem. Turkmen se musí vzchopit vnitřně a zvnějšku, naučit se dodržovat rovnováhu mezi fyzickým, mentálním a duchovním stavem. Ruhnama jako plod duchovní vůle národa pomůže každému Turkmenovi pochopit, vycítit tuto vůli u sebe, otevřít každému srdce v jeho dobrém nárazu, každé duši v jejím vysokém poetickém úsilí a nadšeném elánu.
0: Niyazov se snaží v knize pátrat i po příčinách zániku kdysi slavných říší, které na území dnešního Turkmenistánu existovaly. Začátek nové naděje pro Turkmeny datuje prezident právě počátkem svého působení v úřadu.
2: Můj drahý čtenáři, víš-li ty, že první povoz na zemi udělali Turkmeni? Turkmenské kolo nejen změnilo život armády a státu, ale převrátilo běh celé historie, dalo urychlení rozvoji světové vědy. Turkmeni jako první začali vyplavovat rudu. Nejstarším turkmenským destanem je Ergenokon. Vypráví o tom, jak lidé, kteří vyplavili ohromnou rudnou horu, vylézali na její povrch, vycházeli ke světlu. Z turkmenské země pochází nejstarší předměty, výrobní prostředky z oceli a kovu. V historickém muzeu sousedícího státu Írán se uchovává šavle s nápisem Turkmen nikdy nevytáhne meč, který by obrátil proti sousedovi. Historici minulosti zaznamenávali, že nejlepší látky vyrábějí v Mervu a Nusaji. Turkmenská země se proslavila po celém světě svým hedvábím a hedvábnými koberci. Za vlády Mahmuda Gaznaliho, seldžuckých sultánů a Kunia Urgeňských emírů Turkmeni táhli s karavanou vědy v celém muslimském světě. Turkmenistán se stal domovinou vědců, myslitelů, filozofů, koryfejů umění. Oni se pohybují přes Turecko jinými cestami směrem na Kavkaz, do Říma, Arábie a odtud se přes Egypt dostávají do Španělska. Evropa dostává ohromný příliv vědy a výrobních technik. Civilizace v té době směřuje k fázi všeobecné akumulace znalostí. Tady vlastně spočívá paradox vývoje. Vejce prasklo, z něho se vyklovalo kuře, ale jeho vědomí ještě není připraveno na to, aby našlo hvězdu, na které žijí stejné výtvory. Přitom křidílka nejsou pevná, aby doletělo až k ní. Tak je to i s člověkem. Omezuje svět svou přítomností, tvrdí, že Bůh není.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Tak to byla ukázka turkmenské národní hudby. Vy posloucháte pořad Politická literatura na českých pultech. Citujeme z knihy Saparmunata Turkmenbašiho Ruhnama. V knize Duše by měl každý Turkmen nalézt i nástin svého životního poslání.
1: Můj milovaný turkmenský národe, ty jsi smyslem mého života, pramen mých sil. Chci, aby každý Turkmen byl šťasten, zdrav a žil dlouho. A teď, moji drazí příbuzní, chci promluvit s vámi o tom, jak máme žít teď. Jak máme dodržovat odkazy proroka, udržovat v čistotě svou duši, udržovat teplo ve svých ohništích, chránit světlo v našem jediném celonárodním domě. Myslím si, že jste si již od prvních stránek Ruhnamy vzali hlavní přikázání Turkmena. Spočívá v tom, že život a svět začínají od tebe samého, tvým fyzickým a duchovním zdravím. Předkové Turkmenů byli odvážným a krásným národem. Své zdraví hodnotili jako bohatství národa a proto si je šetřili, pečovali o ně. Své potomstvo začínali vychovávat, jak se říká, v břiše matky. V 10 až 12 letech turkmenské děti dosahovaly dokonalosti, přijímaly celý kodex národní výchovy, dostávaly životní rozhled. Pro ně bylo fyzické zdraví neoddělitelnou částí jasnosti rozumu a čistoty srdce a proto vyrůstali jako celiství a harmoničtí lidé. Máme se od svých předků učit takovému přístupu k životu, k sobě samým. Musíme odhazovat lenost, smutná přání, znát ve všem míru, pokud jde o vlastní zdraví a zdraví dětí. Musíme především znát míru v jídle a pití. Turkmen se nikdy hladově nevrhal na jídlo, chránil si zdraví, aby si zachoval síly, schopnost pracovat. I my si máme pamatovat příkaz nejvyššího. Jeste, pijte, ale neprojevujte přílišnou horlivost. Pravý Turkmen se musí starat o svůj tělesný vzhled, oblečení a musí být vždy čistý, ukázněný, příjemný na pohled. Turkmen si má pamatovat to, že veliký Alláh je překrásný a má rád vše, co je překrásné. To znamená, že je zapotřebí být důstojný jako on. Příkladem pro děti, jejich vzorem, musí být otec. Na něm je v turkmenské rodině zvláštní odpovědnost udržování ohniště, udržování ducha u členů rodiny. Výchova je v dobru a souhlasu. Dobrý otec znamená pro rodinu mír, její štěstí a blahobyt. Děti musí být obklopeny pozorností, starostí a láskou otce. Musí ho vidět dobrého, spravedlivého, přívětivého. Povinností otce, rodičů, je dát dětem takovou výchovu, která by je nasměrovala na správnou cestu, vštípila čestnost, zdravé myšlení, odpovědnost. Pouze z takového dítěte vyroste harmonická osoba a oddaný občan vlasti. Povinnost rodičů vůči dětem spočívá také v tom, aby jim dali plnohodnotné vzdělání. Řekl bych to takto, poslední dluh rodičů před dětmi spočívá v tom, aby za prvé dal vzdělání a profesi, za druhé postavil dům a za třetí oženil se.
0: K tomu, aby se mohli Turkméni dynamicky rozvíjet, však podle knihy potřebují opravdového vůdce. Zdůvodnění jeho výlučnosti naleznete v Ruhnamě vyjádřeno následovně.
1: Zvláště bych chtěl zdůraznit úlohu vedoucího. Jako prezident se musím starat o to, aby každý určený na vedoucí funkci člověk žil zájmy svého národa, vlasti, svědomitě plnil své povinnosti. Je třeba, aby Halk Maslahaty přijal zákon určující zásady výběru kandidátů na vedoucí místa v Turkmenistánu. Zákon má určit nová pravidla plnění státních funkcí. Má být zaručeno právo každého občana na práci, na státních úřadech a stejná práva na to všech občanů Turkmenistánu, nehledě na jejich národnost, původ, majetkový stav, místo trvalého pobytu a vyznávanou víru podle jejich profesionálních znalostí a schopností. Přitom se musí počítat s úrovní vzdělání, oborem uchazeče o místo, jeho schopností rozumět politice a právnickými znalostmi, čestností, schopností samostatně myslit a rozhodovat, oddaností své vlasti, národu, svému prezidentovi. Vím podle vlastních zkušeností, když si vedoucí dokáže vybrat schopné, zdatné odborníky, nenápadně kontrolovat jejich práci a zabezpečuje gramotné řízení, v takovém kolektivu vznikají dobré vztahy a jemu přeje úspěch. Jmenovat na vedoucí postavení ve státě důstojné a oddané své práci a národu lidi je těžký a závažný úkol. Abychom dosáhli určeného cíle, musíme tento úkol postavit nade vše. Potřebujeme systém výchovy a výběru lidí, kteří si zájmu svého národa, zájmu země, velejatu, etrapu váží více než svých vlastních zájmů. Chci upozornit na 7 jevů, které ohrožují harmonický rozvoj nového turkmenského státu. První – špatný vedoucí. Druhý – kmenové konflikty. Třetí – mezinárodní konflikty. Čtvrtý – náboženské konflikty. Pátý – rozpory se sousedními státy. Šestý – konflikty uvnitř obyvatelstva. Sedmý – následky živelních pohrom. Jako první prezident nezávislého neutrálního Turkmenistánu udělám všechno, co na mě záleží, abych nedovolil tyto jevy. Ať si prezidenti, kteří přijdou po mně, pamatují na ně, včas je odhalují a odstraňují jejich příčiny a následky.
2: Pokud se najdou osoby, které by s těmito závěry prezidenta nesouhlasily, spíše si to ve vlastním Turkmenistánu nechávají pro sebe, jak připomíná i Altin Magawinová.
3: Obyčejný lid má obavu od té diktatury. Oni se bájí, skutečně bájí to diktátora Turkmenbaši a jeho policejný režim. Má skutečně velice tvrdý policejný režim. Například, když voláme od Radio Svoboda do Turkmenistánu, tam nikdo nic nechce mít s náma společného, protože mají obavu. Jednou jsem dokonce volala, aby prostě řekli, že oni mají jeho radě. Nechtěli to říct. Vůbec nechce mít nic společného.
4: A co by jim v takovém případě hrozilo?
3: Hrozí vazba nebo psychiatrická léčebna, nebo budou muset prostě odjet.
2: Ruch Namu najdete v knihovnách každé školy, v budovách všech úřadů a institucí a společně s Koránem dokonce i v mešitách. Ne vždy lidé sami od sebe čtou, nicméně Turkmenbaši má, jak se zdá, moc pevně ve svých rukou.
3: Já si nemyslím, že oni tam čtou nebo... Víme, že několik mezinárodních firm překládají tu ruchnámu. Znám, že ta ruchnáma existuje i v českém jazyce, aby prostě získali nějaké zakázky od Turkmenbaši.
4: Když se zamyslíme nad osobou samotného prezidenta, má někdo na prezidenta vliv anebo rozhoduje o všem úplně sám?
3: Na těch postaveních vysokých nikdo dlouho jako nesedí jako ministr například, nesedí ten člověk díl než jeden rok, takže dost často mění své okolí, aby nikdo neměl jako vliv na ní. Myslíme, že rozhoduje sám.
4: Jaká jeho skutečná obliba u obyvatelstva? Dá se říct, že určitým způsobem stabilizoval situaci, nebo proti němu existuje nějaká opozice? A jestliže existuje, kdo ji představuje, jaké má úspěchy nebo neúspěchy?
3: Opozice neexistuje, jak jsem už řekla. Ti lidi, kdo chtěl říct svůj názor, tak oni buď ve vězni, nebo v psychiatrických léčebnách, anebo museli odjet z Turkmenistánu. Ano, v zahraničí existuje nějaká opozice ohledně, ale zase ti lidi spolupracovali na Niyazova a pak prostě museli odjet. Takže taky myslím, že měli podíl na té diktatuře. Říká se, že ekonomicky finanční situace v Turkmenistánu není tak špatná, jako v ostatních stranách toho regionu, ale Turkmenbaši zrušil všechny poplatky na vodu, elektřinu a plyn. Turkmeni neplatí nic, ale na jinou stranu nedostatek té vody, elektřiny a plynu je cítit. Byla jsem před 10 lety v Turkmenistánu a znám, že давали ту воду єном 4 години дені. Але шуде ве місті, в Ашхабаду, сау фонтани. То яко люксус.
0: Obětí časté rotace kádrů se stal i nynější redaktor turkmenského vysílání Rádia Svobodná Evropa Doušan Anagurban. Původně s prezidentem Niyazovem Turkmenbašim spolupracoval. Doušan pochybuje o jeho schopnostech jako spisovatele, který by mohl tvořit v turkmenštině. Dokonce se domnívá, že Turkmenbaši není skutečným autorem Ruchnamy.
5: With president Niyazov I could be one of the authors of this book because I know this book.
6: Kdybych byl býval u Niyazova zůstal déle, možná bych byl jedním ze spoluautorů. Podívejte se, já znal prezidenta a jeho literární a vyjadřovací schopnosti v turkmenském jazyce. Niyazov celá léta pracoval jako aparátník. Byl mimo jiné šéfem turkmenských komunistů v dobách Sovětského svazu. A tehdy vedení používalo ruštinu. On svůj jazyk dost zapomněl a rozhodně by nebyl schopen psát v něm knihy. Já osobně jsem mu musel připravovat některé projevy. Žádal mě dokonce, abych psal knihy pod jeho jménem.
0: Nakonec se ale Doušan Anagurban dostal po určité době v nemilost a jako řada podobných lidí byl nakonec několikrát uvězněn, propuštěn, následně zostuzen v tisku jako zrádce národa a přinucen k emigraci. V Turkmenistánu je to příběžná praxe.
5: Foreign minister of Turkmenistan, Paris Shekhmuradov, tried to do something to overthrow or.
6: Bývalý minister zahraničí se jednou pokusil Turkmenbašiho svrhnout. Byl však prozrazen a spolu s ním byly uvězněny stovky jeho spolupracovníků a příbuzných. Po celé měsíce nebylo jasné, co s nimi je. V kriminálech se s nimi zacházelo nelidsky, byli biti, nesměli dostávat léky a podobně. Byli pošpiněni propagandou, která využívá nacionalismu. Ten se odvolává na turkmenskou historii a vyzdvihuje Turkmenbašiho vůdcovství.
5: Great history. They created two empires. They provided two empires Turkish world.

0: Tak to byla ukázka z písně Turkmenbashi Blues, která, jak jste si mnozí asi domysleli, vznikla mezi Turkmény žijícími v zahraničí. Dalším hostem pořadu Politická literatura na českých pultech je redaktor a překladatel Libor Dvořák. Libore, jaký je tvůj názor jako odborníka na český překlad knihy Duše?
1: On je to už vlastně druhý překlad, protože je zcela viditelně překládán Turkmenbashiho text z ruštiny. Zdá se, že Ruhnama skutečně byla napsána turkmensky a poté přeložena do ruštiny. Koneckonců i v knize jsou doloženy ukázky toho původního turkmenského textu. Ten další překlad do češtiny, bizarní nevšednost tohohle textu vlastně ještě znásobuje, protože místy napodobuje docela otrocky ruštinu, stává se to u jaksi méně poučené překladatelské práce. Možná, že by byl nejlepší příklad, nebo několik příkladů, výraz český výšlity, ku příkladu, připomíná spíše češtinu 19. století, zatímco v ruštině je to zcela běžné znáješlity, tedy správně česky, jestli pak víš, docela obyčejně. Stejně tak, když Turkmeni začali vyplavovat rudu, tedy rusky vyplavľať, nic nevyplavovali, nýbrž docela obyčejně tavili. A ještě jeden příklad, věta podal jsem návrh o zrušení v Turkmenistánu trestu smrti, by česky nepochybně měla znít, podal jsem návrh na zrušení trestu smrti v Turkmenistánu, popřípadě navrhl jsem, aby byl trest smrti v Turkmenistánu zrušen. Těch rusismů i docela obyčejných překladových chyb je kniha plná, což zase jaksi dokládá to, že ten český text ne zcela přesně může kopírovat to, čeho jsme patrně svědky v turkmenštině i v ruštině, protože jsem přesvědčen, že tam sedí zcela nepochybně celé týmy desítek odborníků, kteří kontrolují každé slovo.
0: Tak to byl názor novináře a překladatele z ruského jazyka Libora Dvořáka. Život v zemi není jednoduchý ani ekonomicky. Řada obyvatel země, bohaté na zásoby zemního plynu, žije pod hranicí bídy. Jak ale zjistíte během četby Ruhnamy, správný Turkmen by měl radostem a strastem života čelit především s úsměvem. Nabádá k tomu jedna z kapitol, nazvaná příznačně Na vašich spokojených tvářích vidím výsledky své práce.
2: Můj drahý turkmenský národe, rozkvétej jako růže ozařující sebou život, zlepšující náladu lidem a vyvolávající úsměvy na tvářích. Úsměv je znamením dobrosrdečnosti, vlídnosti, laskavosti. Usměvavý obličej je vždy krásný. Hospodin Bůh náš říká, usmívající se lidé jsou pro mne zvlášť milí, pro ně se mi chce udělat dvakrát více. Úsměv zobrazuje duševní stav člověka, jeho náladu. Lidé, kteří se umějí usmívat, jsou skutečně štědří, vždy mají úspěch. Usmívající se člověk zlepšuje náladu všem, kdo jsou vedle něho. Úsměv dělá člověka zvlášť hezkým. Dokonce existuje přísloví, úsměv stírá z obličeje vrásky. A ve skutečnosti je to tak. Člověk, který je optimistou, stárne pomaleji. Když zůstávám o samotě, často vzpomínám na maminku. Uplynulo více než půl století, ale dodnes si pamatuji její světlý úsměv a vidím ho se zavřenýma očima a v noční tmě. Maminka celé dny seděla u stavu na koberce. V našem chudém domě stále bylo slyšet klepání daráku, podobné dupání koňských kopyt. Ze zvyku jsem se probudil brzy ráno a šel do pokoje, kde maminka tkala koberec. Už tam seděla a pracovala. Pracovala i v noci, když jsme šli spát. Mnohem později, když již maminka s námi nebyla, jsem pochopil, že svou prací nás nejen chránila před nouzí, ale tlumila bolest srdce a touhu. Bylo mi hrozně líto maminky, protože nikdy neodpočívala, nikam nechodila jako jiné maminky. Já si pamatuju, že občas jsem jí prosil, maminko, mami, odpočiň trochu, podívej se, jak jsou unavené tvoje ruce. Moje starost jí dojímala, nechávala práci, brala mě do náruče a hýčkala jako miminko. A na jejím obličeji se projevoval ten kouzelný úsměv, na který si pamatuji až dodnes. Maminčin úsměv žije v mé duši a vědomí, vzpomínka na něj mě zahřívá i v těžké chvíli. Zachovám v srdci desítky, stovky maminčiných úsměvů a nejdůležitější je to, že léta ani neštěstí je nemohou vymazat z mé paměti. Jsou chvíle, kdy je mi zvlášť těžko. Stačí však vzpomenout na maminčin úsměv, úsměv 50 let starý, a hned dostávám nové síly, v duši je mi lehce a problémy někam mizí. Jako pohádkový stařec hned se uzdravím. Nějaká nepochopitelná kouzelná moc maminčina úsměvu mě mění ze zkušeného 60letého muže v 7letého kluka. Moje duše jako rychlý ptáček vylétá do výšky a mně se zdá, že rozumím nejen lidské řeči, ale také řeči ptáků, zvířat a rostlin. Teplé světlo maminčiných očí mě zahřívá duši a cítím se úplně šťastný. Maminčin úsměv mi dává skutečně kouzelnou moc. Maminčin úsměv je moje bohatství, můj poklad, který bych si nedokázal koupit ani vyžebrat, ani vymodlit. Copak nemá každý z nás takové úsměvy, kouzelné úsměvy zděděné po matce a otci? Samozřejmě má, a hodně. Přece zrovna tyto úsměvy pomáhají nám žít na tomto světě. Stane se však, že si některý člověk nevšiml tohoto úsměvu ani ho neocenil. Nedělejte svůj život chudým. Chraňte úsměvy svých blízkých.
3: Saparmurat Niyazov se v posledních letech začal věnovat i podnikání. List The Independent, který loni označil Turkmenbašiho za nejbláznivějšího diktátora na světě, přinesl informaci, že si prezident v roce 1998 údajně vypůjčil v bance 3,5 milionu dolarů, aby vybudoval slepičárnu. Nyní prý vlastní 20 tisíc kohoutů a 21 tisíc slepic, jejich vejce mají podle jeho vlastních slov vždy dva žloutky a za kilogram jejich masa se platí až 8 dolarů. I do budoucna je prezident Niyazov pln optimismu a na závěr má pro své spoluobčany následující poselství.
4: Moje vyprávění skončilo, ale Ruhnama je vaše kniha. Tato kniha je duše Turkmena, která začala mluvit, její upřímné vyprávění o životních cílech a hodnotách. Ruhnama je naše cesta, která začala od kolébky světa a vede za horizont zlaté budoucnosti. Každý Turkmen, který přečte Ruhnamu, bude moci pochopit sebe. Ten, kdo nezná Turkmeny, pozná je. Poslouchej, můj národe, mou poslední radu. Nepokořuj se před velikým národem a nebuď namyšlený vůči malému. Chraň svou důstojnost a rovnost ve vztazích se všemi státy a národy světa. Ať se to stane skálopevným politickým principem naší věčně neutrální vlasti. Moji drazí čtenáři, přeji vám přehlednou cestu, světlé štěstí a světlou budoucnost. Přeji ti zlatý život, můj starý a věčný národe. Ať je svět a s ním Turkmenistán. Ať je svět a s ním Turkmeni. Ať širokým krokem jde cestou věčnosti nezávislý, stále neutrální Turkmenistán.
3: Tolik závěrem knihy Duše vzkazuje svým čtenářům otec všech Turkménů Saparmurat Turkmenbaši. Pro ty, koho kniha a myšlenky prezidenta Niyazova zaujaly, mohu dodat, že byl loni vydán už druhý díl Ruhnamy, zatím v turkmenštině a ruštině, a podle informací z prezidentova okolí pracuje Turkmenbaši už na třetí části. To bylo dnešní vydání pořadu Politická literatura na českých pultech, které bylo poněkud netradiční už tím, že se český překlad knihy Duše z rukou turkmenského prezidenta Saparmurata Niyazova do našich knihkupectví nakonec oficiálně nedostal. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi za všechny loučí Alexandr Tolčinský.
5: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Ke dravému kapitalismu 90. let patřil i nejistý bankovní systém. Po listopadu 89 u nás působilo 9 bank a během několika let jejich počet vzrostl na neuvěřitelných 55. Byla zatím politická objednávka. Stát tlačil na to, aby si podnikatelé půjčovali peníze na rozjezd soukromého podnikání a na privatizaci. Obrovské množství úvěrů nikdo nikdy nesplatil. První problémy se objevily v září 93, kdy Národní banka uvalila nucenou správu na kreditní a průmyslovou banku. V červnu 94 skončila banka Bohemia a pak už se série krachů nedala zastavit. Skutečně velká rána přišla 17. září 96. Bankovní rada se rozhodla zavést nucenou správu v tehdy 5. největším peněžním ústavu v zemi, v Agrobance. Atmosféru toho dne přiblíží ukázka z rozhlasového zpravodajství.
7: Rozhodnutí centrální banky o dočasné správě v Agrobance vzala na vědomí během svého mimořádného nočního zasedání vláda. Premiér Václav Klaus v této souvislosti ujistil, že Agrobanka bude i nadále fungovat normálně.
6: Banka mohla nadále fungovat jen díky tomu, že veškerá zdravá aktiva, pobočky, kvalitní úvěry a vklady klientů vláda očistila a v roce 97 prodala americkému finančnímu obrovi GE Capital. Ale to jsem předběhl. V září 96 v souvislosti se zavedením nucené správy v Agrobance se o situaci v bankovním sektoru hodně mluvilo. A je zajímavé, jak si notovali političtí rivalové premiér Václav Klaus a lídr opozice Miloš Zeman, kteří si přáli, aby pády bank řešila zvláštní parlamentní vyšetřovací komise.
8: Samozřejmě se domníváme, že problémy, které jsou v této oblasti, je nutné důkladně vyšetřit podle zásady padni komu padni, ale považujeme náš bankovní sektor jako celek za velmi důležitou součást naší ekonomiky a samozřejmě oba dva bez rozdílu politické příslušnosti chceme dělat vše, aby se chyby v bankovním sektoru odstranily a aby tento sektor jako celek prosperoval.
9: Myslím, že nová situace, posunutá ještě za těch posledních 14 dní o věci posledních hodin, myslím, že dávají jasně najevo, že je potřeba, aby parlamentní komise, která by se podívala na tyto věci ze svého zorného úhlu, takže jasné, že je moudré, aby tato komise začala působit.
6: A ještě drobnost. Nucená správa v Agrobance byla zajímavá i tím, že banka byla propojená s finanční skupinou Moto Invest. Se stejnou skupinou byla propojena i kreditní banka Plzeň, která zkrachovala o měsíc dřív, v srpnu 96. Už jsme si dvakrát pustili ukázku z rozhlasového zpravodajství ze 17. září 96, tak ještě jednu. Ten den si tedy posluchači opravdu moc nevydechli.
10: Generální ředitel společnosti Moto Invest Pavel Tykač vycestoval z České republiky údajně do jedné ze sousedních zemí. Pavel Tykač prohlásil, že po včerejším prohlášení, že zná konkrétní viníky krachu kreditní banky Plzeň, získal závažné signály o ohrožení své bezpečnosti. Druhým vysoce postaveným mužem společnosti Moto Invest, který měl podle České televize opustit kvůli kauze kreditní banky Plzeň Českou republiku, je zřejmě Libor Sadílek.
6: Krach kreditní banky Plzeň se stal rozbuškou, která během několika týdnů rozmetala celé bankovní impérium Motoinvestu. Tehdy 32-letý Pavel Tykač, hlavní mozek Motoinvestu, je dnes jedním z nejbohatších českých miliardářů. Jméno jeho skupiny Motoinvest bylo léta skloňováno v souvislosti s jedním z největších tunelů 90. let, vyplněním CS fondů, odkud v roce 97 zmizela 1 miliarda a 230 milionů korun na zahraniční účty. Pavel Tykač byl v této věci opakovaně vyšetřován a trestní stíhání bylo nakonec v roce 2015 definitivně zastaveno pro nedostatek důkazů. V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
11: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast, A když se ohlídne domů, snad je to cizina.
6: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
12: Co jsou to přímé daně?
13: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
12: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
13: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Prezident Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Jídlo pro vojáky NATO na Slovensku dodává firma, která podle registru nevaří. Fotbalisté Plzně hrají v prvním kole Evropské ligy s Royalem Union Saint-Gilloise. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Jeden z pozměňovacích návrhů má omezit i jeho pravomoci. Přišel by tak o možnost pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misím u mezinárodních organizací. Kompetence podle něj svěřuje hlavě státu ústava. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ale změnu zákona hájí s tím, že jsou na to různé právní názory.
15: Renomovaní právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení České republiky typu vedoucí zastoupení OSN, vedoucí zastoupení OBSE a tak podobně. Protože ústava hovoří o tom, že pan prezident jmenuje vedoucí zastupitelských úřadů.
14: Koalice je podle Okamury připravená veto přehlasovat. Někteří opoziční poslanci naopak už teď avizují, že se v případě přehlasování kvůli tomu obrátí na ústavní soud. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří. Věnuje se stavebnictví anebo pohřebnictví. Upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele. Armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Lešti slouží i čeští vojáci.
16: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda řešila stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Tím škodám ve výši 338 milionů korun, má majetek pouze ve výši zhruba 236 milionů korun.
1: Fotbalová Viktoria Plzeň bojuje na úvod Evropské ligy o body do tabulky proti lídrovi nejvyšší belgické soutěže. Jak se utkání západu Čechu s Royalem Union Saint-Gilloise vyvíjí, doplní z přímého přenosu radiožurnálu Mirko Masič.
2: Za malou chvíli začne druhý poločas. Viktoria Plzeň prohrává s belgickým soupeřem 0-2. Naprosto zaslouženě. Saint-Gilloise mělo několik dalších velkých gólových šancí, ale čaroval gólman Wiegele, jinak by byl ten výsledek ještě horší. Za malou chvilku tedy začne druhá půle, přímý přenos na radiožurnálu Sport. Pozdě Mirko Vasič, radiožurnál.
1: Tenistka Wendula Waldmannová v São Paulo druhou výhru na okruhu WTA nepřidala. V boji o postup do čtvrtfinále podlehla nasazené Rusce Blinkovové 3-6-0-6. Na turnaji v Brazílii končí také Dominika Šalková po porážce s Američankou Stojanovou 6-7 a 1-6.
3: Kolona na D1 za Velkými Popovicemi a nehoda na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Velké Popovice od 15. kilometru začíná dlouhá kolona. Rozjíždí se až v omezení před Šmejkalkou, kde na 23. kilometru schořelo osobní auto. A provoz je tam teď vedený provizorně stavbou, ale jede se relativně plynule. Celý úsek s kolonou se jede téměř hodinu. Pomůže objížďka z 15. kilometru přes okolní obce Strančice a Mnichovice. Zpátky můžete najet už u Mirošovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy komplikuje provoz nehoda v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru havaroval kamion. Na místě zasahují záchranáři, podle potřeby uzavírají pravý anebo levý pruh vedený v protisměrem.
4: Chvíli jedou oba, jo, ale když jsem já do toho dojel, tak stál ten levej, ale myslím si, že teď se to bude brzo otáčet.
3: Na D2 z Bratislavy do Brna opatrně před Břeclaví na 53. kilometru zasahují záchranáři u nehody, vše je v odstavném pruhu. A na D5 z Plzně do Rozvadova čekejte překážku za Heřmanovou hutí. Na kilometru 105,5 je uzavřený pravý pruh kvůli stojícímu vozidlu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na severozápadě a západě místy déšť nebo přeháňky, teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Predstavte si situáciu, že predávate byt. Je to majetok za niekoľko miliónov korún a možno jedna z najväčších finančných transakcií, aké v živote urobíte. Môžete sa do nej pustiť sami, alebo ju môžete zveriť realitnému maklérovi. Lenže ako spoznať, že sa na neho môžete spoľahnúť a že pre vás urobí maximum? O tom bude hovoriť realitný maklér Jakub Šolár, ktorý je dnes obchodným riaditeľom spoločnosti Maxima Reality, kde maklérov vyberá a vzdeláva. Jeho kritéria výberu sú prísne. Pri nábore prejdú jeho sitom zo 100 uchádzačov priemerne len traja. Jakub má profesiu maklera rád, zároveň ale otvorene pomenúva aj praktiky, ktoré maklerom kazia povesť. Aké to sú, aj o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
5: Hovory.
6: Jakub, vítajte v hovoroch.
7: Dobrý den, Tatiano, děkuji za pozvání.
6: Vy ste začínali ako realitný maklér. Dnes maklérov vediete a podieľate sa na ich výbere a vzdelávaní. A ako som spomenula v úvode, kritériá máte naozaj prísne, podľa čoho spoznáte, že z kandidáta môže byť dobrý maklér?
7: No, to je práve otázka, na ktorú sme hľadali odpoveď niekoľko let. A nakonec jsme zjistili, že nám nestačí jenom jeden pohovor, kde se vlastně s tím člověkem potkáme na kafi, hodinu si povídáme a na základě toho si uděláme obrázek, jestli ten člověk se k nám bude hodit do firmy nebo ne. A vlastně ten náborový proces jsme úplně změnili. A změnili jsme ho takovým způsobem, že jsme vlastně všem uchazečům řekli, pojďme se spolu tady potkat na pětidenním školení, které je velmi intenzivní, zahrnuje v sobě obchodní školení, školení vlastně toho, jak ta práce má vypadat, vůbec jako nastavení toho vlastně, jak jednat s klienty, vlastně o co nám na té schůzce jde, jak vlastně poznat, co ten klient potřebuje, v čemu může pomoct a jak vlastně tu naší službu napasovat na ty jeho potřeby. A vlastně touto pětidenní školy.

0: ním dáváme naprosto zdarma a říkáme, to je 5 dnů, během kterých my se tady poznáme. Poznáme vlastně, my poznáme, jak vy komunikujete, jak té práci přistupujete a zároveň vy poznáte vlastně, kdo proti vám sedí, co jsme za firmu, jaké máme hodnoty. No a na konci těch 5 dnů si řekneme, jestli to vlastně dává smysl to dávat dohromady nebo ne. No a v podstatě, když řeknete, že vám tohleto jako nesedí vlastně do vašeho business plánu a že tohleto vás bavit nebude, jo, tak je úplně v pohodě se rozloučit. Jo, a to samý samozřejmě platí z naší strany. Jo, ale pokud si řekneme, že na konci toho seznamovacího 5denního, řekněme, školení, takže to dává na obě dvě strany smysl, tak my to máme zakončené jednou jako docela přísnou zkouškou, kde po těch ukazečích chceme, aby nám vlastně na modelové situaci ukázali, jak by ta jejich schůzka s klientem vypadala. Jo, a tam právě se láme chleba, protože vlastně z té výsledné certifikace, tam nám z toho vzejdou ty lidi, s kterými chceme tu spolupráci opravdu uzavřít a se kterými chceme potom dlouhodobě pracovat, aby se z nich stali plnohodnotní makléři.
1: No a čo je ta esencia, kterou tam oni musí ukázat uchádzači na té zkouške?
0: Ono těch věcí, které by dobrý makléř v sobě měl zahrnout, je celá řada. Jo. Je to v tom úplný minimum, to jsou nějaké velmi silné komunikační dovednosti a proklientská orientace. Jo? Protože ten dobrý obchodník není člověk, který vám umí prodat službu, ať už vlastně jste jakýkoliv klient a chcete cokoliv, ale měl by být schopen rozpoznat, jak vám ta služba může pomoci, co vás teď trápí a jak vám vlastně to vaše trápení může vyřešit. A ta schopnost nějaké empatie, aktivního naslouchání, schopnost číst mezi řádky, schopnost jako nacítit se na toho klienta, umět mu jako reálně doporučit něco, co mu pomůže, tak pro mě třeba bylo překvapivé, jak jako strašně málo lidí vlastně tohodle je schopno. Jo. A plus samozřejmě tam jako velkým benefitem, když ten člověk je inteligentní, je kompetentní, má za sebou třeba nějakou kariéru. Například moje dvě teďka nejúspěšnější a nejschopnější makléřky, tak k nám přišly vlastně z konzultační společností, kde dělali HR management. A to jsou lidi prostě s takovým backgroundem, kdy vlastně je tam ta kompetence, je tam jako vysoká inteligence a zároveň excelentní komunikační dovednosti a schopnost té empatie, schopnost nacítit se na toho klienta a schopnost řešit problémy, je tam taky ten problem solving. To jsou jako mimo jiné ty jako komponenty, které my v tom budoucím makléři hledáme.
1: Keď jsme spolu připravovali tento rozhovor, tak vy sám jste spomenuli, že povolání realitného makléra u lidí často vzbudzuje takovou jako negativní konotaci. Jaké výhrady mají voči maklérům?
0: My se spíše s těmi nešvary setkáváme v rámci konkurenčního boje, kdy takovým nejčastějším nešvarem je vlastně neadekvátní nastavení ceny. Za nás v podstatě to, jak by měl makléř dělat svou práci, tak by měl vlastně identifikovat, jak je schopen vyřešit klientovo zadání, protože to málo kdy končí u prodeje nemovitosti. Ten klient většinou jde na ten realitní trh s tím, že potřebuje řešit nějakou svou životní situaci. Jo, například prodám menší byt, koupím si větší, abych se tam mohl s rodinou přestěhovat, protože nám chybí pokoj. To je například to zadání. Jo, a teďka vlastně ten makléř by neměl hledět jenom na ten první krok, jo, což je vlastně ten prodej nemovitosti, který zajistí finance pro nějakou návaznost, a měl by vlastně pomoci tomu klientovi skoordinovat celý ten proces až po ten bod, kdy dostane klíče k tomu novému bydlení a má tu situaci na tom realitním trhu vyřešenou. Jo, takže vlastně tady právě, když se bavím o těch nešvarech, tak první krok je vlastně říct si, co je to zadání, kolik na ten prodej máme času, jak ten prodej vůbec nastavit, jakou strategii zvolit, aby to všechno dobře dopadlo. A vlastně teďka se potkáváte s tím, že přijde konkurence, která vlastně bez jakékoliv cenové analýzy tomu klientovi řekne cenu, která je absolutně na tom trhu nereálná. Jo, protože prostě spousta makléřů, kteří třeba nemají takové zkušenosti, mají málo zakázek, prostě jsou rádi, že se dostali na schůzku k nějakému prodávajícímu, tak se snaží tu zakázku urvat prostě za každou cenu, i za cenu toho, že vlastně ten obchod nastaví takovým způsobem, že prostě není šance, aby ten obchod za těch podmínek dopadl. Jo. Já to nazývám jako velkým nešvarem, protože ten prodávající je na tohoto hrozně zranitelný, protože samozřejmě ten prodávající by rád věřil, že ta jeho nemovitost je prodejná za tu vysokou cenu. Jenomže pakliže tomu makléři tu nabídku svěří a začne to nabízet za tu přemrštěnou cenu, tak k tomu prodej nikdy nedojde a on si nesplní vlastně ten další krok, kvůli kterému to celý řeší.
1: No. Může se aj stát, že teda významně zniží cenu a potom ten byt predá, nie?
0: No, nedojde v tom termínu, který na to má, jo? Nebo nedojde v tom termínu, ve kterém to chce vyřešit.
1: Rozumím.
0: Protože vlastně ve chvíli, kdy na tom realitním trhu nastavíte tu cenu nemovitosti špatně, což v standardě potom vede k tomu, že ta reakce těch kupujících je nízká nebo nulová, tak v podstatě to znamená, že potom musíte v průběhu času zlevňovat, než se odhodláte jako prodávající k tomu zlevňování, což pro vás není příjemný krok, protože už jste si představoval, jaké by to bylo, kdybyste dostala tu částku, která vám byla na začátku slíbená. Jo, tak teďka vlastně najednou vám z toho někdo začíná ukrouhávat a vy si říkáte, dobře, tak tady slevuju 500 000, tak to byl ten bazén, který jsem si tam chtěla zařídit na tom pozemku, jo, tak teďka to bude bez bazénu, jo, a pak musíte slevovat dalšího 500 000, tak to je ta kuchyňská linka. Jo, a prostě není to komfortní proces pro toho prodávajícího a tím pádem vlastně to trvá dlouho. No ale v podstatě to vede k tomu, že ta vaše nemovitost na tom trhu visí jako delší dobu. Ty kupující, kteří vlastně tvoří tu vaši cílovou skupinu, tak vidí, že ta nabídka je aktivní, vidí, že to nemůžete prodat. No a čím díl vlastně vy tu nemovitost nabízíte, tak tím víc ty kupující potom jednají o ceně, tím víc potom tlačí na to, abyste jim dala velkou slevu, protože vědí, že jste v situaci, kdy vlastně o tu vaši nemovitost úplně není vysoký zájem a že si to můžou dovolit.
1: K tomuto, co hovoríte, Jakube, tak já jsem se na tento náš rozhovor připravovala tak různě aj prakticky. A skúšala som zistiť u umelej inteligencie, za koľko by sme predali náš byt, v ktorom žijeme. A keď hovoríte o tomto nešvare, že sa vysoko nastaví cena, pretože realitný makler je nereálny, nemôže tu pomôcť umelá inteligencia, pretože to bola hotová analýza, čo ja som tam dostala. Byt, ktorý sa nachádza v tejto lokalite na tomto poschodí, pošlite fotky, poslala som fotky, áno, je vidno, že je naozaj svetelný, ale uberávam z ceny, že je to 5. poschodie bez výťahu. Ale zase je to lokalita, ktorá je žiadaná a presne v tejto lokalite sa momentálne predávajú 4 byty v tejto cene. Takže ja by som už k vám prišla možno veľmi dobre pripravená s nejakým reálnym odhadom, za akú cenu sa predávajú byty v lokalite, v ktorej bývam. Ste už zvyknutí na takýchto pripravených klientov vďaka umelej inteligencii?
0: Jsme na ně zvyklí a já moc děkuji za tu vaši přípravu, toho si cením, že to se tady můžeme bavit potom už nějak s tím, že už v podstatě jako to máte nastudované. Ono samozřejmě, ta umělá inteligence je teďka na vzestupu a je to nějaká disrupce, která na tom trhu probíhá. A nám se velmi často stává, že za náma přijde klient, který má odhad od umělé inteligence a říká nám, za to chci prodat, protože ChatGPT říká, že to takhle jako má být.
1: Ano.
0: Jo, tam samozřejmě to největší úskalí je, že prodávající většinou nastavují ceny podle toho, co vidí v inzerátech, jo, což jsou mimochodem taky data, ke kterým má přístup i ta umělá inteligence, protože ta umělá inteligence se nedostane k žádným placeným datům nebo k ničemu, co se, ke všemu se musí dostat nějaké placené přístupy a vlastně vychází z těch veřejných zdrojů, jo, to je princip umělé inteligence a z toho vám udělá nějakou rešerši a nějaký závěr při nejlepším vědomí a svědomí. Jo, a ten závěr je kompetentní, ale ty data vlastně nejsou vypovídající, protože když například se podívá ta umělá inteligence na inzeráty podobných bytů ve vašem okolí, tak tam uvidí 4 byty, kdy každý z nich se prodává 6 měsíců, to znamená, že ta cena je tam nastavená špatně a tím pádem vlastně nastavuje tu cenu vašeho bytu podle cen, které vlastně nejsou reální. A teďka, když se podíváte do katastru nemovitosti a do kupních smluv a podíváte se, za kolik reálně ty transakce proběhly, tak zjistíte, že ty nabídkové ceny jsou o 5, někdy až o 10% vlastně níž, než co jsou ty nabídkové ceny. Protože u toho, co vidíte v inzerátu, tak většinou dochází k nějakému jednání o ceně a v podstatě většinou se vám ta nabídka s tou poptávkou protne na nižší hladině, než to, co vlastně byste z SRALit vyčetla, nebo co byste SRALit nebo z nějakých inzertních serverů vlastně jste nabila dojem, že je ta cenová hladina v té dané lokalitě. A pak platí, že když chcete prodat v nějakém rozumném časovém horizontu a nastavíte tu cenu vašeho bytu podle nabídek, které tam ale vlastně visí a jsou takzvané ležáky, jak my říkáme v realitní branži, tak i ta vaše nabídka bude ležák, jo? Vlastně ani vy neprodáte. A ne, že tam budou 4 sousedi, kteří tam mají ležáky, ale budou tam 4 sousedi a vy a bude tam všichni ležák.
1: To znamená, že dobrému realitnému maklérovi jde o to, aby nastavil naozaj reálnu cenu, za kterou je schopný ten byt predať?
0: Jde o to, aby právě vyřešil tu situaci klienta. Protože já nejdřív musím zjistit, jaká je ta vaše situace a o co vám vlastně jde, nebo co je ten váš cíl a teprve potom vám můžu doporučit strategii. Jo, když mi řeknete, jako já tady mám byt, ten nepotřebuju, ale musím se o něj zbytečně starat a tíží mě to a chci se ho zbavit a s těma penězma sice ještě nevím, co budu dělat a je mi jedno, jestli dostanu za 3 měsíce nebo za 2 roky, tak vám řeknu, tak reálná cena je prostě 7 000 000. Jo, vy řeknete, moje představa je ale 10, protože jsem viděla inzeráty. Řeknu, hele, tak jako klidně to můžeme zkusit za 10. Pravděpodobně to povede k tomu, že ten prodej se bude tahnout, když budeme chtít, aby ten prodej se realizoval, tak prostě budeme čekat možná rok, 2, 3, než nás ten trh doroste, protože teď ta cenová hladina je na 7, což bude nějakou dobu trvat. Ale jestli vy se s tím v pohodě, jestli vy ty peníze nepotřebujete, tak já jsem s tím taky v pohodě. Ale pokud mi řeknete, mám podepsanou rezervační smlouvu, za půl roku musím uhradit kupní cenu za nějaký dům, který si chci koupit, mám tam závazek, když ten závazek nedodržím, tak přijdu o 400 tisíc, tak vám řeknu, hejte se, tržní cena je 7 milionů, tak máme půl roku na to, abychom teda to zobchodovali za tu nejlepší možnou cenu, která na tomto trhu je vlastně realizovatelná. Jinak vy přijdete o spousta peněz. Jo, a pojďme si říct, jak by ta strategie mohla vypadat. Jo, můžeme klidně začít nad těma 7 milionama, abyste měla tu jistotu, že jsme fakt prodali za maximum. Jo, ale musí ta strategie zahrnovat to, že do toho půl roku opravdu budeme mít toho kupujícího a budeme tam mít i nějakou rezervu, aby když se nám ta lhůta bude blížit, tak aby byste opoce nás tady vlastně nebudila ze sna a nebyla prostě v obrovském stresu, že prostě tady nad váma visí to riziko, že přijdete o stovky tisíc.
1: Ako to chápem, tak realitný makler na chvíľu vstupuje do životného príbehu svojho klienta. Musí sa s ním dosť dobre oboznámiť. Vlastne sa dosť dobre musí oboznámiť aj s jeho nejakou finančnou a životnou a bytovou situáciou. A potom nastavuje tú správnu stratégiu predaja, od ktorej sa odvíja, dajme tomu, aj to, akým spôsobom nastavíte cenu predaja toho bytu.
0: Krásne sa to pojmenovala. Jo? Tam je to práve o tom, že ta přidaná hodnota toho makléře by měla být v tom, že vlastně nabídne to řešení, které za prvé bude fungovat, ale za druhé povede k tomu optimálnímu výsledku.
1: Hovorí host v hovoroch, realitný maklér Jakub Šolar, a našou témou je, ako nájsť kvalitného makléra.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jakube, tak ja budem pokračovať v mojej rešerši a v mojich skúsenostiach. Pozerala som sa na rôzne inzeráty, som si robila takú exkurziu, ako vyzerajú, a niektorí makléri to berú, ten predaj, až ako také herecké etídy. Videla som, ako jeden maklér nás privítal na stanici, potom si v záhrade na kresielku pri stolčeku, na ktorom bola položená bysta nejakého spisovateľa, zapálil fajku, aby nám ukázal, aká je tam parádna atmosféra v tej záhrade. Potom nás previedol domom. Vlastne som sa nevedela rozhodnúť, či to pôsobí seriózne alebo nie. Predávate vy takto tiež?
0: Na to odpověď je trochu složitější, protože se bude lišit od segmentu. Jo? Pokud prodáváte nějakou luxusnější nemovitost, tak potom to stojí za zvážení, tam vytvořit nějaké takovéhle exibiční video a udělat kolem toho trochu show. Pokud se prodává panelákový byt, tak potom,
1: věcně.
0: Potom je to spíš víc jako věcný. Jo? Stejně tak, jako když prodáváte nějakou investiční nemovitost, tak tam nemá smysl tam prostě ve 14 nebo 16 metrové ubytovací jednotce tam prostě vytvářet emoce a dělat z toho něco, co to není, protože pak to působí spíš jako úsměvně a parodicky, než aby to přispívalo tomu prodeji. Jo? Ale tak obecně vám jde o to, protože většina těch nástrojů slouží k tomu, aby na sociálních sítích vlastně vyvolal ten engagement, jo, aby to zaujalo tu pozornost těch lidí, kteří se na to dívají, a aby si rozklikli tu nabídku a rozvěděli se o tom, že taková nabídka existuje. Jo. To je celá ta pointa. A samozřejmě to, jak daleko jdete v té exhibici, abyste přitáhla pozornost těch lidí, tak to už je potom jako makléř od makléře. Každému je komfortní něco jiného, někdo je serióznější, někdo tam vyloženě dělá jako šílenosti, po které bych se nepodepsal, ale prostě závisí to na tom citu toho daného člověka, jak se chce prezentovat a čemu věří, že povede k tomu, že přitáhne pozornost těch lidí k té nabídce, kterou on chce zpropagovat, jo, tak aby vlastně zmaximalizoval tu šanci pro toho prodávajícího, že všem kupujícím, kteří pro něho budou relevantní, taky dostane na prohlídku a bude mít šanci s nimi nějakým způsobem vyjednávat o tom, aby tu nemovitost prodal a pak z nich vybral toho nejlepšího.
1: Emocie jsou pri takýchto obchodoch asi prítomné, by som povedala, u tých ľudí, ktorí jednak predávajú, jednak nakupujú. Akú rolu tam majú realitní makléri, ktorí tam stoja, ľudia sa nevedia, ani rodiny medzi sebou dohodnú, či toto ideme kúpiť, alebo tamten byt ideme kúpiť. Tak pozícia inteligentného, empatického realitného makléra je aká?
0: Ještě dělá tomu svému klientovi skoro až psychologa někdy a pomáhá ho provést tím procesem, aby ten klient z toho celého nezašílel, no, protože někdy opravdu, jak vy zmiňujete, tak dochází k velmi těžkým situacím pro toho klienta, který prodává nemovitost, která pro něho představuje celoživotní úspory a případně ještě teda řeší nějakou další návaznost, kde zase na něho tlačí lhuty, další obchodníci, má tam statisícové sankce, tak ten klient jako prochází jako velkým stresem. Jo, a ta role toho makléře tady, když se bavíme zrovna o této komponentě toho procesu, tak je právě zase jako identifikovat, co nejvíc toho prodávajícího stresuje, jestli jsem schopný jako já jako obchodník tomu klientovi nějak pomoct, jo, říct mu, dobře, tak si pojďme říct, jaký je nejhorší scénář, jo, co je to úplně nejhorší, co se může stát, a pak si pojďme říct, jak se k tomu postavíme, když se to stane. Ať jste
1: to
0: v pohodě.
1: Je taková koučovací otázka, toto doslova.
0: Jo? Je to tak, no, ale prostě můj cíl je neříct tomu prodávajícímu, nebojte se, to je v pohodě, já to mám spočítaný, protože i když to nakrásně spočítané mám, tak vlastně to je nepředatelná zkušenost, že prostě vím, že to dopadne, ale prostě já musím jako respektovat to, že ten člověk jako na té druhé straně se nějak cítí, je ve stresu, a musím přemýšlet jako nad tím, jak vlastně ten stres z něho můžu sejmout, jo, a musím teda hledat ty způsoby, jako jak to udělat, aby ten člověk jako se uklidnil, nebo když se prostě dohádají lidi v rámci rodiny, tak přesně jakou cestu zvolit, abychom tu komunikaci mohli moderovat, abychom se mohli postavit mezi ně, odslonit tam ty emoce, které tam probíhají, dát tomu nějakou štábní kulturu, aby ta komunikace probíhala co nejvíc konstruktivně a prostě aby vedla k nějakému cíli.
1: Vy tu hovoríte často o príklade, keď ľudia predávajú menší byt, ale zároveň chcú kúpiť, dajme tomu, väčší byt. Ide o najskôr predaj, získanie peňazí, potom o kúpu. Vy ľudí sprevádzate ako makléri, aj keď predávajú, aj keď nakupujú, alebo vaša rola končí tým predajom?
0: No, já když jsem začínal realitní kariéru před 10 rokama, tak jsme zastupovali kupující. Většinou teda zahraniční kupující, kteří kupovali na pražském trhu nemovitosti a právě tím, že jsme se zabývali vyloženě na plný pracovní úvazek. Vlastně tohle to samozřejmě umíme pro toho našeho klienta udělat, ale v té praxi to funguje spíše tak, že my si s tím člověkem uděláme plán, kdy má začít hledat tu novou nemovitost, v jaký moment má smysl si tu novou nemovitost rezervovat, tak aby se potom nedostal do úzkých, aby se nedostal do nějakých problémů. A pak jsme schopni, když si tu nemovitost vybere, tak tam s ním třeba jet i na druhou prohlídku, zkontrolovat, že je všechno v pořádku, nebo minimálně si zavolat s tou protistranu, nastavit ty podmínky toho obchodu stran lhůt, případně vyjednat slevu, jo, tak aby to dávalo smysl, aby se nestalo, že ten prodávající si řekne, mně se tady strašně líbil nějaký dům, ale makléř mi řekl, že tam má další 4 zájemce, tak jsem tu hnedka podepsal. Teďka zjistíme, že vlastně tam podepsal koupy nové nemovitosti s rezervační lhůtou, která se nikdy nemůže stihnout, jo, protože ten proces toho prodeje má nějaké kroky. Takže od té koordinace toho procesu, tak abychom předcházeli těm problémům ještě dříve, než nastanou, tak je tam právě ten makléř, aby tam viděl vlastně o ty 4 kroky dopředu. V celém tom procesu by měl dělat tomu prodávajícímu takového partnera, který ho tím procesem provede tak, aby tam nikdy nic potom nezaškobrtlo.
1: Keď se opýtám celkom prakticky, někdo predává dom v okolí Prahy, niekde na Berounsku, ale dostal tip na výborného makléra, ktorý je z Prahy. Je to praktické mať pri berounskej nehnuteľnosti makléra z Prahy, alebo je praktickejšie nájsť si trebárs neovereného, ale človeka z miesta bydliska?
0: To je dobrá otázka. Tá znalosť tej lokality vlastne za mě není tak zásadní v tom prodeji, protože ten prodej, když máte dobrého obchodníka, který má dobrý proces, tak je schopen prodat tu nemovitost kdekoliv a je v podstatě jedno, jestli to je Berounsko, Praha. Naši makléři třeba mají dojezdovou vzdálenost běžně 60 kilometrů. Jo, víme, že co je nad 60 kilometrů, tak už není efektivní. Jo, ale když je to do těch 60 kilometrů, tak si myslím, že s tím není potřeba si lámat hlavu a funguje na to velice dobře.
1: Toto je možná ta odpověď těch 60 kilometrů. Čítala som si, že človek, keď chce predať byt, tak aby získal čo najväčšiu čiastku, tak by mal niečo investovať do toho bytu ešte predtým, ako ho dá teda na ten realitný trh. A sú to také kozmetické úpravy. Vymaľujte, odneste starý nepekný nábytok, dajte tam nejaké nové podlahy. Ja si ale hovorím, Jakube, či to není trošku taká bouda na toho kupujúceho. Takže to je ta otázka, že pekne to namaľujeme, ale vlastně zakrieme jako nějaké možno chyby toho bytu a ide predsa aj o to, aby ten obchod bol férový, aby ten kupujúci poznal realitu toho priestoru, ktorý kupuje.
0: Zase velmi dobrá otázka, jsem rád, že jste to nastudovala. V podstatě my jsme tady před chvilkou si povídali o tom, že ten prodej je hodně o emoci. Jo, když prodáváte například 3KK byt, tak víte, že ta cílová skupina budou lidé, kteří tam budou chtít bydlet například s dětmi. Jo, a když ten 3KK byt, který prodáváte, budete prodávat po nájemníkovi, který například v tom interiéru kouřil a budou tam fleky na zdech a bude ten byt působit špinavě, jo, tak ta rodina se vám otočí už při vstupu do toho bytu a půjde pryč. Jo, když ten byt vymalujete, vyčistíte, odstraníte z něho ten zápach, tak vlastně připravíte té nové rodině vlastně na to, aby si dokázala představit, že ten prostor může sloužit potom třeba jako nějaké výchozí bydlení, než třeba našetří na rekonstrukci, nebo než budou schopni si ten prostor upravit podle svých představ, ale budou mít to vlastní bydlení, které už jim nikdo nikdy nesebere, nikdo jim nedá výpověď z nájmu a prostě už to je jejich. Ale to neznamená, že tam budete zakrývat, že tam je stará kuchyň nebo že tam je makartové jádro, jenom vlastně jim to připravíte do podoby, kdy vlastně bude reálné se tam nastěhovat a při nějakém jako samozřejmě skromných představách o tom bydlení to bude možné využívat ten byt. Jo. Samozřejmě prací toho realitního makléře právě není skrývat závady toho bytu. Naopak my musíme ty kupující na ty závady upozornit, protože my nechceme, aby ten kupující za půl roku tam něco objevil, nějakou například skrytou vadu nebo něco, co bude považovat za skrytou vadu a začal vlastně nárokovat třeba slevu z kupní ceny po prodávajícím, které už ty peníze využil třeba pro nějakou návaznost, aby z toho byly nějaký starosti. To nechce nikdo. Jo. Takže naopak, my se snažíme v tom prodeji být transparentní, aby se toto nestalo a aby vlastně kupující byl spokojený, protože i ten kupující může být jenom náš prodávající, jo, a aby byl i prodávající spokojený. Jo? Takže to je vlastně cíl té transakce. A samozřejmě ano, na začátku nechcete prodávat něco, co je ve stavu, kdy víte, že se to prodá pod cenou, protože to v jakém stavu to prodáváte, tak vlastně nikdo se tam nebude dokázat představit, že tam prostě bude bydlet nebo že to bude nějak využívat. A tím pádem vlastně zúžíte tu skupinu těch lidí, kteří to mohou koupit jenom na ty, kteří mají velmi bujnou představivost a dokážu si představit, jak tam bude vypadat, že to bude vymalovaný a nebude to zapáchat. Prostě vy ty práce, které by tam ten člověk udělal, uděláte za něj, aby vlastně viděl ten potenciál toho bytu. Bez toho, abyste mu cokoliv skrývala.
1: Čo vás najviac baví na této práci?
0: To hledání těch řešení. Protože on ten prodej samotný, to je nějaká komponenta v tom procesu a vlastně, když to děláte 10 let, tak už tam jako vlastně vás moc věcí nepřekvapí, ale každý člověk má jinou situaci a mě baví, když za mnou přijde někdo s nějakou těžkou situací, kterou musím vyřešit a musím hledat vlastně, jako, jak to udělat, aby to všechno dobře dopadlo. Tak to je pro mě vždycky výzva a to je vždycky to, co mě nejvíc baví.
1: Hostem v hovoroch bol Jakub Šolár. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za veľmi užitočné praktické rady.
0: Ďakujem moc ešte jednou za pozvání.
1: Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.
2: Český rozhlas Plus. Správy v angličtine. Czech Radio. News in English.
3: Prime Minister Andrej Babiš has proposed creating a joint European missile defense system. Speaking at the opening of the Prague Defense Summit on Thursday, Mr. Babiš said the project would strengthen Europe's contribution to NATO. He said Europe should draw lessons from the war in Ukraine and focus on finding solutions, particularly for defense against ballistic missiles. Leaders of the ruling parties have reached an agreement that will allow the government to approve the draft state budget for next year at its meeting on Monday. Motorist party leader Petr Matzinka told reporters the planned deficit of 389 billion crowns will be reduced by several billion and further savings are expected from legislative proposals the government plans to introduce by the end of the year. And around 760 troops from 17 NATO countries are currently in the Czech Republic taking part in one of the alliance's largest air exercises, Ample Strike.
4: Weather.
3: Friday should be clear to partly cloudy and mostly dry with daytime highs between 17 and 22 degrees Celsius. The student film Folklore by Czech filmmaker Viktoria Štěpánová this week received a Silver Student Academy Award in the Alternative Experimental category of the International Film Festival in Toronto. The video essay explores the transformation of Czech folklore in the age of social media. Daniel Sivala has more.
5: Folklore is the first Czech film to receive a Student Academy Award in the Alternative Experimental category and the fifth Czech film to win a student Oscar. It presents Moravian folklore as a form of digital folklore, showing how traditional customs are shared and reshaped on social media. Through the fictional Gen Z influencer Vivi, it retells a year of Moravian traditions through vlogs, advertising and the language of today's online generation. Alexandra Hruncová, head of the distribution company Cinefila that represents the film, was ecstatic about its success.
6: The ceremony was really fantastic. It was very inspiring, very emotional. Because, you know, all the selected films and all the directors, they were already winners, and they are winners. I think for the people, the most important thing was to be there, to be recognized, to be empowered, to get motivation to continue to create and to make new films.
5: Originally, Volklore was recorded as a graduate film in the Center for Audiovisual Studies at Prague's Film and TV School of the Academy of Performing Arts, FAMU. It premiered at this year's Karlovy Vary International Film Festival, and its success in Toronto promises bigger things to come. Volklore will have its international premiere at Calgary Film Festival during next week's Oscars campaign, since the Student Academy Award also makes it eligible to be submitted for consideration at next year's Oscars.
6: This award means a very, very important thing. The film Volklore was so-called qualified for the Academy Award consideration. It means that we are able to submit the film for the Oscar Awards for the category the best short film.
5: With its specific Moravian lingo and reference to local folk traditions, Volklore might prove to be a challenge for non-Czech speakers, and therefore the film distribution company, Cinefila, is planning special screenings for expats in Prague.
6: What we will do in the following weeks, after we come back home, we will do screenings, test screenings in Prague among the expats living in Prague, because we have to understand how people which cannot speak Czech language, how they understand the film.
7: That report was prepared by Daniel Siwala, and that's all we have for you for today. You'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chce otevřít Kanadě dveře k tomu, aby se stala přidruženým členem Evropské unie. Řekla to ve svém projevu Ústavu unie a mnohé tím překvapila. Dále mluvila o tom, že 27 by se měla víc společně starat o svoji obranu a zaměřila se taky na migraci nebo změnu klimatu. Pojmenovala předsedkyně komise ve svém projevu věci, které Evropu nejvíc pálí a které je potřeba řešit?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty po linkách jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den. Pane Dostále, už se slyšíme. Dobrý den ještě jednou. Tak navazujeme znovu spojení a naším dalším hostem je europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Doufám, že se slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: A jsme už i ve spojení s Ondřejem Dostálem. Stále ještě ne. Pokoušíme se ho obnovit, což z pochopitelných důvodů není úplně příjemnou věcí pro pořad pro a proti, kde je potřeba, aby oba hosté se slyšeli. Nicméně začneme. Jak, pane Farský, vy hodnotíte ten projev o stavu Unie, který včera tradičně přednesla předsedkyně Evropské komise paní Ursula von der Leyenová?
9: Základní linkou toho projevu bylo udržení bezpečnosti a posílení konkurenceschopnosti Evropy. A to se prolínalo přes její přístupy k obrany schopnosti, k zajištění zdrojů, k rozšíření partnerství, přes energetiku, ale i věci klimatické a i věci vnitřní bezpečnosti, což jsou třeba sociální sítě.
8: Takže celkově vám v tom projevu nic nechybělo?
9: Já jsem si doufal, že bude Ursula von der Leyen mluvit i o smlouvách, o těch zakládajících smlouvách, které prostě dneska pro Evropu v mnohým jí oslabují v té geopolitické hře, a i to nakonec odevřela, když úplně v poslední části mluvila o zřízení Kongresu Evropy při 70. výročí Římských smluv a tím Kongresem Evropy, kde svolá ty největší myslitele evropské, právě si myslím, narážela na to, že bude potřeba debatovat o tom, jak v této nové geopolitické situaci Evropa má do budoucna obstát ve smlouvách, které má nastaveny.
8: Tak zdá se, že už se nám podařilo navázat spojení s naším druhým dnešním hostem, kterým je nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den, věřím, že teď už se doopravdy slyšíme.
10: Dobrý den, slyším vás.
8: Já věřím, že vyplynou ty vaše postoje v těch dalších minutách, že i uslyšíte znovu, co si pan Farský o projevu předsedkyně Evropské komise myslí, ale v zásadě teď ten projev v té první minutě naší diskuse hodnotil pozitivně. Jak ho hodnotíte vy?
10: Já jsem ho hodnotil spíše negativně, protože Ursula von der Leyenová hovoří o plánech, ale o ničem, co by se podařilo. Ona už je ve své funkci v podstatě druhé období, ale bohužel ty hospodářské výsledky Evropy jsou tristní. I z hlediska geopolitického jsme se dostali na druhou kolej, takže proto nemůžu ten projev hodnotit kladně. Radši bych slyšel o dosažených výsledcích, o úspěších, bohužel se žádné nedostavily.
8: Pane Farský, co říkáte na tuhle kritiku? Nelze nahlížet na ten projev Ursuly von der Leyenové, že v něm převažovaly vize na konstatovanými úspěchy?
9: Já, to je to, co jsem od toho projevu čekal, jakou nastaví další linku. Za 2,5 roku končí její funkční období, nebo za 3 roky, a ona vlastně vytyčovala, jakým směrem chce ten zbytek svého mandátu využít. A protože to nebyl předvolební projev, ale byl to projev, který měl stanovit, kam dál bude směřovat Evropská unie, tak těch momentů, kde kam má směřovat, bylo hodně. A zároveň se ohlížela i zpátky, i za neúspěchy, třeba v té klimatické oblasti, kdy jenom ta vlna veder v letošním roce vedla k úmrtí nad míru 35 tisíc lidí v Evropě, obrovské požáry, obrovské ztráty průmyslu, ekonomik právě tím, že zatím nejsme úplně připraveni. Zároveň zhodnotila i to, že se částečně podařilo. Některé státy přistoupily na to, že si energie vyrábějí co nejvíce na svém území, ať už to jsou obnovitelné zdroje energie nebo jaderná energie, a že to vedlo k tomu, že krize v Hormuzu, kterou vyvolal Donald Trump, tak nezasáhla Evropu tolik, jak by bývala zasáhla, kdybychom k těmto opatřením snižujícím naši závislost na ropě, plynu nepřistoupili.
8: Pane Dostále, tak přece jenom nemůžeme v tom projevu předsedkyně Evropské komise najít konkrétní věci, které se v poslední době povedly?
10: Bohužel zrovna energetika patří k těm nejhorším. My jsme měli schůzi s kolegy od energetiky, od hospodářské komory, a jejich výhledy byly děsivé. Budou se zdražovat energie, budeme více závislí, přitom naše přenosová soustava není připravena na to, aby zvládla ty požadavky, které se od ní čekají. Ustupujeme od uhlí, máme drahý plyn, přitom to nemáme čím nahradit. Čili toto jsou věci, které na konci dne táhnou dolů evropský průmysl, včetně toho českého, když porovnáme ceny energií třeba ve Spojených státech nebo v Číně s těmi v Evropě, a to je důsledek i politiky Ursuly von der Leyenové v oblasti klimatu, tak prostě náš průmysl nemůže uspět a bohužel to velmi brzy dopadne i na domácnosti, jako se už konec konců stalo.
8: Pane Farský, tak není to achillova pata celé Evropské unie, že stále není energeticky nezávislá, byť podle toho projevu předsedkyně komise k tomu má směřovat?
9: Tak právě to je slabinou Evropské unie, její závislosti. Ona rostla v globálním světě, kdy prostě jsme byli propojeni s celým světem, a tam, kde zrovna bylo nejvýhodnější nakupovat, tam jsme nakupovali. Ale ukazuje se, že některé státy využili tu naši závislost ekonomicky, ale i bezpečnostně. Rusko, když nám zavřelo kohouty s plynem, Čína, která nám přibrzdila dodávky čipů, tak je přesně tím, kam je zaveleno, a ty zákony už leží v Evropském parlamentu, kdy právě snižujeme svoji závislost a uzavíráme více partnerství. Uvedl bych jedno číslo. Od chvíle, kdy byl uzavřen Hormuz v tento rok, tak Evropská unie zaplatila 90 miliard euro navíc za dopravu ropy a plynu. To je rozpočet České republiky na celý rok. Za to jsme nedostali vůbec nic navíc. Jenom to je cena, o kterou stoupla energie, ta fosilní paliva, kterou jsme prostě vyhodili komínem. Takže to, abychom elektrifikovali, což v tomto projevu také zaznělo, abychom si energie, co možná vyráběli na kontinentě, není jenom bezpečnostní, ale je to i ekonomický zájem Evropy, a k němu i v tomto bylo zaveleno. My jsme jako Česká republika úplně na chvostu. My jsme jedni z nejhorších v Evropě a také na to budeme do budoucna doplácet. Ale toto není krize Green Dealu nebo zelených paliv, obnovitelných zdrojů energie. Tohle je krize fosilních paliv, kterými nás vydírají režimy, od kterých se vydírat opravdu nechceme.
8: Pane Dostále, uznal byste, že stávající klimatické cíle Evropské unie, které shodou okolností včera von der Leyenová v tom svém projevu hájila, dávají smysl i proto, protože pro Evropu bude výhodné, pakliže nebude závislá na fosilních palivech?
10: Já se obávám, že nedávají, protože nám právě znemožňují tu nezávislost. Naším zdrojem, který máme, který si sami těžíme, je uhlí. A na uhlí není nic špatného. Je možné aspoň po přechodnou dobu, třeba 10 nebo 20 let, uhlí využívat, stavět elektrárny čisté. Například čínská energetika je stále ještě z poloviny uhelná, velmi jim to přináší dobré výsledky.
8: Pane Dostále, jenom aby to bylo tedy úplně jasné, podle vás by teď Evropa neměla řešit dopady změny klimatu a neměla by se sama snažit ji zmírňovat a měla by pálit uhlí, když to tak řeknu?
10: Podívejte, uhlí dokáže být výrazně čistější, než bylo třeba před 30 lety. Samozřejmě není klimaticky neutrální, ale my si v tento moment nemůžeme dovolit, aby nám zkrachoval průmysl a bohužel na větrnicích a na solárech to neuživíme. Atomová energetika bohužel v Německu je spíše zavíraná, takže když se díváme na ty možné dostupné existující zdroje, tak pokud nechceme být závislí na ropě, kterou u nás skutečně nemáme, tak nám nezbývá nic jiného než uhlí.
8: Opravte mě, jestli se pletu, ale pokud vím, tak von der Leyenová v tom svém projevu signalizovala podporu jaderné energetice, o které vy hovoříte, takže toto byste měl vítat, ne?
10: To ano, ale bohužel ta realita, a zejména v domovském Německu, jde přesně naopak, protože Německo zavírá jaderné elektrárny, to je obrovská chyba. Oni si myslí, že jim snad tu energii budeme dodávat my, ale kdybychom jí vzali. Čili toto považuji za zásadní chybu, že jaderná energetika nebyla celých těch 7 nebo kolik let tam je podporována jako jednoznačný zdroj, který nám pomůže.
8: A už by podporována být měla, pane Farský, což předpokládám, že vy taky vítáte, ale zajímalo by mě v návaznosti na to, co teď zmiňoval váš pan kolega, zda je ta energetická strategie Evropy dobře promyšlena?
9: My mluvíme o energetické strategii Evropy, která nás chce zbavit závislostí. Závislostí a zároveň toho, abychom si náš kontinent ničili. Letos umřelo zbytečně 35 tisíc lidí, protože prostě vlna veder Evropu ničí. Máme dvakrát rychlejší oteplování v rámci Evropy než zbytek světa. Dochází nám voda, podívejte se na Vltavskou kaskádu. Půda není schopná zadržovat vodu, protože způsob hospodaření prolívání hnojivy opravdu neprospívá. Podzemní voda se zhoršuje kvalita a dochází. Tvářit se, že to vyřešíme, to prostě musíme řešit, musíme k tomu přistupovat, odpovědnost k nám i budoucím generacím, ale určitě ta cesta není tím, že řekneme, nic se neděje, strčíme hlavu do písku a zničíme další krajinu, přesuneme města a proženeme uhlí komíny. To
8: a
9: prostě není.
8: Co se týče strategie týkající se energetiky, tak ta je podle vás dobře promyšlená?
9: Narazila na limity právě ve chvíli, kdy Německo počítalo s tím, že ty energetiku jadernou nahradí plynovou a ukázalo se, že pro Putina to není jen biznis, ale že to je prostě otroctví Evropy, který si přesto vytvořil. To se změnilo a proto se vracíme i k jaderné energetice, proto je podporovaná. A myslím si ale, že každý panel, který umístíme, solární panel, každý větrník, který postavíme, prostě vede k snížení ceny energií a snížení naší závislosti. My máme dneska, nakoupíme za ropu a plyn, vydáme ročně trojnásobek evropského rozpočtu. Jenom z České republiky zaplatíme 160 miliard korun ročně, které vypošleme z České republiky a nic za ně nemáme, my je můžeme nechat, máme za ně energii, kterou ale si dokážeme z velké části vyrobit doma a pak ty peníze zůstanou doma a budou samozřejmě tvořit další hodnoty, dělat pracovní místa a to je strategie. A důležitý moment té strategie je propojování Evropy, protože někde umí vyrobit energii levněji než u nás a je pak důležité, aby se k nám dostala a když nemají oni energii, tak abychom my jim dodali.
8: Čím se tedy znovu obloukem vracíme k otázce závislosti na fosilních palivech, k čemuž už se pan Dostal stál vyjadřoval, ale pokud byste dovolili, pánové, tak bych ještě douzavřel tu kapitolu týkající se změny klimatu, o které von der Leyenová včera taky hodně hovořila. Teď to tady zaznělo, že připomněla tu velkou letošní vlnu veder, požáry na různých místech po Evropě. Oceňujete, pane Dostále, že toto předsedkyně komise tematizuje, že hovoří o tom, že je potřeba vytipovat ty nejzranitelnější místa v Evropě tak, aby se vyřešilo, jak na těchto místech omezit rizika spojená se změnou klimatu?
10: Požáry jsou nepochybně problémem a klimatická změna toto působí. Bohužel to, co nevidím, je racionální plán, jak naši ekonomiku současně nezahubit a současně ji trošičku učinit čistší. Já jsem někdy obviňován, že se jezdím dívat do zahraničních států, jako je Čína, jak to dělají. Čína je hegemonem v zelených technologiích, zcela nepochybně. Ale přesto na příštích třeba 10 nebo 20 let ještě počítají s polovinou mixu z uhlí a mohutně budují jadernou energetiku. Čili tam došlo k plánování. Bohužel v Evropě k tomu plánování nedošlo. My jsme si představovali, že si vyměníme uhlí za plyn a teď překvapeně zjišťujeme, že to vlastně tak jednoduché není. Současně naše diplomacie není schopná Evropě zajistit spolehlivé zdroje plynu a chovat se trošičku asertivně, aby, jak správně řekl kolega Farský, Donald Trump nám nevypínal plyn ze zálivu. Jo, čili v tento moment Ursula von der Leyenová nemůže říct nic hezkého o tom uplynulém období, kdy v podstatě se nic nepodařilo a teď se snaží tvořit nějaké plány, ale to neočekává od manažera, od někoho, kdo vede komisi.
8: Pane Dostále, když jste tady zmiňoval ten čínský příklad, tak možná bych se jenom doptal, toho jste si vědom, že výchozí pozice Číny byla jiná nežli výchozí pozice Evropy v tom ohledu, že Čína byla a stále je daleko závislejší na spalování uhlí, než byla Evropa?
10: Podívejte, výchozí pozice Číny byla naprosto tragická. Oni vycházeli z výrazně horších hospodářských podmínek než my. V tento moment produkují nejvíce energie na světě a skutečně ten mix mají rozhozený mezi zelené technologie, které budou prosazovat budoucnu, ale stávající jadernou a energetiku, která je chrání třeba před tím, když někde vypukne válka, nebo potřebují svůj rozsáhlý průmysl podpořit levnými.
8: Než budeme pokračovat a já doufám, že do té doby se zlepší spojení s oběma našimi hosty, tak připomenu, že jimi jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pan Dostál mi teď připomněl další důležitý okruh toho projevu Ursuly von der Leyenové o stavu Unie, který včera tradičně přednesla, a sice okruh týkající se vztahu Evropské unie s Čínou. Předpokládám na základě vašich postojů a toho, co už jste řekl v této debatě, pane Farský, že oceňujete, že předsedkyně komise řekla, je potřeba využít všechny nástroje ke snížení závislosti na Číně.
9: A já bych to rozšířil ke snížení jakýchkoliv výhradních závislostí, tak aby nás nikdo nemohl vydírat jako Evropu. V minulosti se ukázalo, jak škodlivé to je.
8: A promiňte, že vám do toho hned vstoupím. Čína teď Evropu vydírá?
9: Nevydírá, ale má sílu, kterou může použít. Je to její schopnost přibrzdit dodávky třeba čipů. Viděli jsme to v automobilovém průmyslu, kdy stály na odstavných plochách nedokončená auta právě proto, že jim chyběl malinkatý čip za pár centů, ale to auto bez něho nemohlo jít na trh. Má schopnost velkou nás ovlivnit i z hlediska baterií, solárních panelů, různých střídačů. Má možnost nás ovlivnit i z hlediska léků a pro Evropu, a to je dlouhodobá strategie, která se naplňuje, je cíl uzavřít co nejvíce partnerství po světě, aby žádné z nich nebylo výhradní a aby jsme nebyli vydíratelní. Hmm. A to se děje a to se daří. O tom mohla mluvit Ursula von der Leyen, ale já jsem rád, že to nebyl takový ten budovatelský projev, kde by říkala, plácala si po rameni, co všechno je, ale prostě řekla, kudy půjdeme dál, to je pro mě důležitější, než se obrátit dozadu.
8: Pane Dostále, tady tento přístup předsedkyně komise, spočívající v tom, že nechce, abychom byli vydíratelní, byť potenciálně třeba ze strany tak velkého aktéra, jako je Čína, tento postup oceňujete?
10: Já naprosto souhlasím, že potřebujeme mít co nejvíce partnerů. A i z toho důvodu je dobré, abychom takzvaně diverzifikovali, tedy otvírali si například cestu k Indii, k Pákistánu a jeho nyní spojeneckým státům, což je Turecko, Saudská Arábie, abychom se otvírali do jihovýchodní Asie, do ASEANu, což do jisté míry dělá Evropská unie a to je dobře, to můžu pochválit. Na druhou stranu stále tady máme ještě nedostatky, protože jim vnucujeme naše hodnoty, náš způsob života, což ten obchod kazí. My ty lidi urážíme.
8: Možná bych se jenom doptal, pane Dostále, komu přesně Evropa vnucuje svůj způsob života?
10: My pravidelně schvalujeme rezoluce, které kritizují tu či onu zemi, kterou přitom potřebujeme k tomu, abychom diverzifikovali, abychom s nimi dobře obchodovali.
8: Můžete být konkrétní?
10: Partneři potom, tak byly například schvaly teďka rezoluce proti Pakistánu, byly kritizovány státy ASEAN, hned několik z nich, samozřejmě proti Číně schvalujeme rezoluce každou chvilku. Jo, čili to k ničemu neprospívá, to nám nepomůže, oni se kvůli nám nezmění svoji kulturu, svůj způsob řízení státu a my tím přicházíme o možnosti obchodu.
8: Rozumím. Pane Farský, tak neměla by Evropská unie ve své zahraniční politice být ještě pragmatičtější, možná o něco míň orientována na hodnoty?
9: Já jsem součástí pracovní skupiny, která dává dohromady kritické materiály pro Evropu, abychom nebyli vidítatelní v této oblasti a jednám zvláště s zástupci afrických států a tam to vůbec není o tom, že bychom je v něčem školili. To je prostě partnerský vztah a oni oceňují ten přístup Evropy v tom, že my je považujeme za partnery. Číňané ty prostě kolonizují moderním způsobem. Američani využívají svoji sílu, Rusové tam posílají svoje vojenské jednotky, ale Evropa, ta jim nabízí oboustranně výhodné partnerství a v tomhle my tam máme šanci uspět a v tom je Evropa také atraktivní.
8: Takže podle vás Evropa víc pragmatická být nemá?
9: Ona se posouvá k pragmatičnosti, ale já nevidím žádné měřítko pragmatismu, jestli je to moc nebo málo. Prostě každý vztah je o jednání, o vývoji, v čase. My když kritizujeme někdy samozřejmě konání po světě, tak je to kvůli lidským právům. Hmm. Když někde popravují lidi jak na běžícím pásu, když někde likvidují celé skupiny obyvatel, tak já myslím, že je správně, že se ozveme, protože já to nepovažuji za to, že to je v pořádku, aby měli to za levnější ropu, to bych opravdu nechtěl.
8: Dovolte mi, abych se na to zeptal pana Dostála. Proti tomu vy jste taky, aby se Evropa ozývala v takových případech, kde jde o lidská práva, což třeba bývá případ Číny?
10: Já se domnívám, že vhodným fórem pro ochranu lidských práv je Organizace spojených národů, která dobře vyvažuje na jednu stranu závazné dokumenty ochrany lidských práv a na druhou stranu závaznou zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států. Pokud by se jednalo ryze o něco jako mučení nebo genocidu, tam bychom měli být silnější, třeba v oblasti palestinské genocidy jsme mimořádně slabí jako Evropská unie, ale pokud jde o třeba způsoby řízení, to jak tam probíhají volby, nebo jestli tam mají monarchii, nebo jestli tam mají komunistické.
8: Tak teď bohužel zase se nám přerušilo spojení s Ondřejem Dostálem. Je mi to líto, ale využiju toho, co se nám podařilo zachytit a obracím se na vás, pane Farský. Zazněl tady ten příklad války v Gaze, situace na palestinských územích. Toho ostatně se předsedkyně komise včera v tom svém projevu taky dotkla. Neukazuje se tady slabost 27 vůči dění na Blízkém východě, prosím stručně?
9: Je to 27 států, které se musí shodnout a ono najít shodu je opravdu těžké, když jsou různé státy mají různý zájem. Ona odsoudila nelegální chování Izraele a já si myslím, že je to naprosto správně, protože to, v čem pokračují a co prohlašují jejich představitelé o tom, jak vyřeší Gazu a jak vystěhují 2 miliony obyvatel, je prostě nepřijatelné. Ale
8: nicméně Evropské unii Evropa se to nedaří nějakým zásadním způsobem ovlivnit.
9: Navrhuje, jakým způsobem tam omezit obchodování, nákup z těch nelegálních osad. To je něco, co navrhuje, ale když máte 27 kormidelníků, z nich někteří dokonce můžou vypnout stroj, nebo všichni můžou kdykoliv vypnout ten stroj, který vás uvádí do pohybu, tak najít jakoukoliv schodu je opravdu těžké.
8: Na závěr bych se dotknul toho, čím jsem začínal úplně úvodem, a sice obracím se na vás, pane Dostále, pokud už jsme zase ve spojení. Co říkáte Co říkáte na slova předsedkyně komise, že Kanada by se mohla stát přidruženým členem Evropské unie?
10: Určitě je dobré s Kanadou spolupracovat, ale nic jako přidružené členství naše předpisy neznají. I členské státy tím byly překvapeny, takže možná by paní předsedkyně komise měla vykonávat více svojí administrativní roli a nehrát si na císařovnu, což je i některými kolegy správně kritizováno.
8: Pane Farský, nepovažujete to za problematické, že skutečně podle těch dostupných informací členské státy o tomto návrhu směrem ke Kanadě moc nevěděli?
9: Předsedkyně komise má za úkol dávat vize dopředu. Jak budou naplněny, uvidíme. Je to její politické riziko, ale jsem rád, že takto přistupuje k tomu, že to není opatrné, že prostě má výhled dopředu, protože partnerství s Kanadou je pro nás strategické. Je to o materiálech, které nemáme v Evropě a jsme závislí výhradně na Číně v mnoha případech. Je to prostě o bezpečnosti, tak já jsem rád, že k těm partnerstvím dochází a že to je správně. Ukazuje i reakce Trumpa, kterému to tak moc vadí, jako by mu vadilo, kdybychom měli být samostatní.
8: Americký prezident už v této souvislosti pohrozil cly, na to předpokládám. Narážel jeden z našich dnešních hostů, europoslanec hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský, který diskutoval s nezařazeným europoslancem Ondřejem Dostálem. Pánové, děkuji vám.
9: Děkuji za pozvání, hezký den.
8: Vám posluchačům se omlouvám za poněkud horší technické spojení při dnešním pořadu. Každopádně přeji vám nerušený poslech pořadu dalších. Tolik Lukáš Matoška.
11: Prince Františka Schwarzenberga, šlechtice, politika a diplomata, představuje ve své knize český humorista a publicista Vladimír Škutina. Zaznamenal třeba jeho názory na vznik československého státu, na prohlášení české šlechty v době Mnichovské dohody, ale také vzpomínky na prvorepublikové politiky Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Masaryka nebo Edvarda Beneše. A uslyšíte i rodinné historky a humorné příběhy ze života ostatních šlechtických rodů.
2: Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Schodek rozpočtu na příští rok se sníží o jednotky miliard korun, shodla se koalice. Podle amerického prezidenta Trumpa je zřízení americké základny v Polsku o krok blíž. Fotbalisté Plzně prohráli v evropské lize s belgickým Royal Union Saint-Gilloise 0-3. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne z původních 389 miliard korun o jednotky miliard. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl snižování výdajů na obranu a uvedl, že Česko splní závazek na to vydávat na obranu 2% HDP. Návrh rozpočtu by měla vláda schválit v pondělí. Předseda opoziční ODS Martin Kupka kritizuje postup koalice jako chaotický.
13: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
12: Motoristům se podle Petra Macinky nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů. Francie prodlouží do konce prosince pomoc profesím zasaženým růstem cen pohonných hmot. Informoval o tom server francouzského rozhlasu s odvoláním na zdroje z vlády Sebastiana Lecornyho. Levnější naftu budou mít zemědělci, firmy podnikající ve stavebnictví nebo rybáři.
14: Zatímco zemědělcům zůstane pomoc v přepočtu asi 4 koruny na litr nafty, rybářům se zvýší na 7 korun. Rybáři v uplynulých dnech na protest zablokovali vjezdy do několika ropných areálů na jihu Francie a trajektu soukromé společnosti zabránili v cestě na Korziku. Ceny nafty podle rybářů rostou tak rychle, že už se rybolov nevyplácí. Na sociálních sítích se taky kvůli cenám pohonných hmot objevily výzvy k masovým demonstracím. Na 17. října je údajně plánují žluté vesty. Podle lidí spojených s hnutím, ale žluté vesty žádné protesty neplánují. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
12: Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalšímu obviněnému z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Důvodem jsou obavy z pokračování nebo opakování trestné činnosti a taky z útěku nebo maření trestního stíhání. Dopolední jednání bylo podle soudce Karla Gobernace stejně jako v předchozích případech prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněného.

0: Plzeňští fotbalisté prohráli na úvod Evropské ligy s belgickým Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Za lídra tamní nejvyšší soutěže skóroval nejprve v 17. minutě Mofokeng a ke konci prvního poločasu zvýšil Biondič. A po přestávce upravil skóre na konečných 3-0 český obránce ve službách belgického týmu Krejčfalusi. Plzeň čeká ve druhém kole maďarský Ferencvárosi Tornaklub. A tenisté Česka a Spojených států se v Praze utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zahrají Jakub Menšík a Lionel Tain, v tom druhém Jiří Lehečka a Ben Shelton. Lehečka věří, že proti finalistovi nedávného US Open může mít šanci.
1: Já se budu snažit těžit z těch hodin, které jsem prostě tady v té hale nahrál víc. Budu se snažit těžit z podpory toho domácího publika. Zápasy nějaký jsem s ním odehrál. Ten, co jsme proti sobě hráli naposledy, byl extrémně vyrovnaný. Byly to vlastně 3 tiebreaky, prohrál jsem těsně z matchballu. Určitě vím, že favoritem je on, ale budu se snažit prostě ze sebe, z té haly, ze všech prostě vytáhnout maximum k tomu, aby se mi to povedlo.
2: Nehoda na D1 za Všechromy a taky na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolona za odbočkou na Velké Popovice. Zpomaluje se na 18. kilometru a rozjede se to až v omezení na 23. kilometru. Tam už nic nepřekáží, kolona je pozůstatek po požáru osobního auta. Průjezd komplikují v koloně odstavené kamiony.
3: Jsou tady poházený kamiony, které prostě jsou na pauzách. Jsou ve odstavném pruhu, držení zubáky 10-15 minut.
2: Na D11 z Hradce Králové do Prahy překážejí následky nehody za odbočkou na Poděbrady. Na 34. kilometru havarovalo nákladní auto. Jeden pruh je uzavřený, aktuálně bez kolony. Na D52 z Brna do Mikulova zpozorněte za odbočkou na Hrušovany. Na 18. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla, blokuje tam odstavný pruh. Na silnici 58 z Příboru do Frenštátu pod Radhoštěm pozor u Kopřivnice. U odbočky do průmyslové zóny havarovala dvě vozidla, zasahují tam záchranáři. A na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Kuřimí. Na vozovce leží v jízdním pruhu sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte polojasno až oblačno a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Lídři vládních stran se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Nejvyšší soud USA odmítl Trumpovi snahy zproblematizovat nadcházející volby. Proces aneb kafkovská dohra atentátů z 11. září. Co nejdál od války, kam ruská elita ukrývá své majetky. I to jsou témata, která zaujala autory dnešních, tedy čtvrtečních komentářů a analýz. Provede vás jimi Patricie Polanská.
4: Názory a argumenty.
5: Lídři hnutí ANO, SPD a motoristů sobě se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Výhrady menších koaličních partnerů směřovaly k jednomu z historicky nejvyšších schodků ve výši 389 miliard korun. Podle dohody má schodek klesnout o jednotky miliard. Výhledové koaliční plány jsou ale ambicioznější. Definitivně má návrh projednávat vláda toto pondělí. Do 30. září musí být návrh zákona o státním rozpočtu předán Poslanecké sněmovně. Vše sledoval komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, kterého vítám ve studiu.
6: Dobrý den.
5: Tak kde chce koalice šetřit? Kolik a jak to má být v dalších letech?
6: Kde chce konkrétně šetřit, to nevíme, ale dnes jsme se dozvěděli, že tedy koalice se dohodla na tom, že státní rozpočet projde vládou a projde Poslaneckou sněmovnou. A jak už to tak bývá při koaličních vládách, tak ti menší koaliční partneři musí mít alespoň pocit, že alespoň něco prosadili. Takže jsme se dozvěděli, že ten deficit by měl klesnout řádu jednotek miliard, očekává se asi zhruba o 3 miliardy nižší, že by měl být schodek, a když si vezmeme, že třeba výdaje státního rozpočtu plánované na příští rok přesahují hranici 2,5 bilionu korun, což znamená 2500 miliard korun, tak ty 3 miliardy, myslím, že to nebyl úplně heroický výkon pro ministryni financí, aby je našla. Zároveň například motoristé tvrdí, že

0: k většímu poklesu schodku musí přispět to, že budou změněny některé zákony, protože drtivou většinu těch výdajů tvoří takzvané mandatorní výdaje. Oni tvrdí, že během letošního podzimu budou načteny takové návrhy, které umožní v konečném vyúčtování ten schodek srazit o dalších 20 miliard. Takže jsou s tím spokojeni. Co se týče pohledu SPD, tak tam jsme svědky kuriozní situace, která vzhledem k tomu, co už zažíváme v české politice různě, tak nikoho ani nepřekvapuje, byť je to jev unikátní, ojedinělý. To znamená, že SPD má svého ministra obrany a většinou, když máte své ministry ve vládě, tak při vyjednávání státního rozpočtu se snažíte pro ty svoje rezorty získat co nejvíce peněz, tak SPD chtěli naopak, aby peníze na obranu byly ubrány, což jim pochopitelně podle očekávání neprošlo, protože jednak v České republice máme zákon, který přikazuje vydávat alespoň 2% hrubého domácího produktu, jednak jak i uznal ministr zahraničí a šéf motoristů sobě Petr Macinka, tak bychom byli jedinou členskou zemí, která neplní ty závazky, takže SPD alespoň prezentovala veřejnosti, že tedy prosadila to, aby více peněz dostali vojáci, aby více peněz v rámci toho rozpočtu dostali civilní zaměstnanci a tak dále. Samozřejmě opět zmiňovali různé dávky pro Ukrajince, že by se měly snížit a tak dále, ale ten výsledek je takový, že v porovnání s státním rozpočtem na letošní rok, kdy ten plánovaný schodek je 310 miliard, tak narostl o více než 60 miliard, téměř 80 miliard a že nyní tedy bojovníci za lepší státní rozpočet se mohou chlubit tím, že určitě bude nižší o třeba 3 miliardy a možná o dalších pár desítek a že v dalších letech by to mělo být ještě lepší, ale i kdyby prosadili své optimistické vize, tak přesto bychom se stále dostávali na deficity rozpočtu výrazně nad 300 miliard korun.
1: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Americké listopadové volby do obou komor kongresu, takzvané midterms, nevypadají pro republikány vůbec dobře a pokud by se naplnily současné prognozy, mohla by jejich prohra opravdu výrazně zkomplikovat další dva roky prezidenta Donalda Trumpa v úřadu. Nejen pokud jde o jeho politiku a legislativní záměry, ale i pro něj osobně. Řada Trumpových pokusů upravit volební pravidla zatím končí u soudů. Více už v komentáři politologa, zahraničně politického konzultanta prezidenta republiky Jiřího Pehe.
2: Výnos Donalda Trumpa, kterým chtěl prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování, byl zablokován nejvyšším soudem Spojených států, přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu. Pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadních pravidel. Trump se pokusil tato pravidla změnit prezidentským výnosem, který podepsal v březnu tohoto roku. Jelikož organizace voleb ve Spojených státech náleží jednotlivým státům Americké unie, rozhodl se využít jedinou federální instituci, která ve volbách hraje významnou roli, americkou poštu. Jednotlivé státy Unie měly poště poskytovat jmenné seznamy a adresy registrovaných voličů, kteří požádali o korespondenční hlasování. Pošta mohla doručení lístku odmítnout, pokud by ten, který stát seznamy nepředal. Bílý dům také nařídil změnit obálky, v nich se volební lístky doručují. Měly mít nový design a schválené čárové kódy, s jejichž pomocí by pošta ověřovala oprávněnost hlasování. Pokud by se v novém digitálním systému pro párování kódu vyskytla jen jediná chyba, pošta mohla vyřadit celý balík hlasovacích lístků, jehož byl problematický lístek součástí. Cílem nových opatření bylo dle Trumpa údajně vyloučení podvodů. Kritici argumentovali, že neexistují důkazy o podvodech v dosavadním systému a že skutečným cílem je co největší zproblematizování korespondenčního hlasování, které více využívají demokratičtí voliči. Řada států Unie i lidskoprávních organizací napadla Trumpův výnos žalobami. Na federální úrovni dle nich může změny, které mají dopady na volby, schválit jen kongres, nikoliv prezident výnosem. Trumpův pokus využít či rovnou zneužít federální poštu tato pravidla obchází. Řada nižších soudů v zápětí Trumpův výnos zablokovala. Bílý dům se odvolával, až vše dospělo k nejvyššímu soudu. Ten nejprve Trumpův výnos zcela neodmítl, ale poté, co spuštění nového systému dočasně zablokovala další federální soudkyně s poukazy na možné technické problémy a nedostatek času, souhlasil, že Trumpem prosazovaný systém nelze využít přinejmenším pro nadcházející volby. Zároveň naznačil, že při důkladnějším posouzení neobstojí z důvodu možné neústavnosti výnos jako takový. Nejvyšší soud nejspíš zohlednil skutečnost, že podle hned několika anonymních oznamovatelů z řad pracovníků pošty nebyl nový digitální systém řádně otestován. Navíc v několika státech už začalo hlasování podle dosavadních pravidel. Zavedení radikálních změn těsně před volbami mohlo vytvořit značný chaos. Kritici upozorňují, že právě o to Trumpově administrativě nejspíš šlo. Nejasný výklad pravidel mohl být využit ke zpochybnění voleb v jednotlivých státech a následným dlouhým soudním táhnicím. Rozhodnutí nejvyššího soudu je pro Trumpa zásadní porážkou. Ten se už na začátku roku pokusil změnit volební pravidla zákonem, který kromě omezení korespondenčního hlasování žádal, aby se voliči prokazovali dokladem osvědčujícím občanství. Tento zákon, známý jako Save America Act, ovšem uvázl v Senátu, v němž nemají republikáni pro jeho schválení potřebnou kvalifikovanou většinu. Nedá se vyloučit, že se Trump ještě pokusí volby narušit jiným způsobem. Na rozhodnutí nejvyššího soudu reagoval ostrou kritikou soudců, které do soudu prosadil. Jelikož mu v případě, že republikáni volby prohrají, hrozí vyšetřování v řadě kauz, možná impeachment, nedají se z jeho strany vyloučit extrémní opatření. Někteří krajně pravicoví komentátoři ho otevřeně nabádají, aby využil uměle vyvolaných nepokojů nebo skutečnosti, že jsou Spojené státy ve válce s Iránem a vyhlásil v některých státech výjimečný stav, což by konání voleb zmařilo. To by ovšem nepochybně vedlo k velkým občanským nepokojům, takže rozhodnutí nejvyššího soudu je zřejmě poslední tečkou za Trumpovými pokusy průběh nadcházejících voleb ovlivnit.
1: Tolik politolog Jiří Pehe. Připomínky 25. výročí útoků z 11. září nemohly uniknout asi nikomu, ale téměř mimo pozornost zůstala skutečnost, že jeden z hlavních strůjců tohoto útoku stále žije, sedí ve vězení a soud s ním ještě nezačal. Tento proces má skoro kafkovské rysy. Více už v komentáři komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda.
3: Chálidu Šajchovi Mohamedovi je dnes přes 60. Když mu bylo 35, podařil se mu největší kousek jeho života. Skupina atentátníků provedla útok na New York a Washington, který vstoupil do dějin. Brzy poté ale jeho kariéra džihadisty vizionáře skončila. Ale nikoli jeho život. 11. září si spojujeme hlavně s vůdcem Al-Kaidi Usámem bin Ládinem, který zahynul už v roce 2014, jenže nápad na spektakulární útok jeho organizaci měl na starosti někdo jiný, kuvajtský rodák z pákistánské rodiny, který ve Spojených státech získal vysokoškolský titul v oboru strojírenství. K autorství tohoto nápadu na útok pomocí unesených letadel, stejně jako jeho provedení, se připisuje Chálidu Šajchu Mohamedovi a on sám se k této roli hlásil. Je spojován i s dalšími slavnými útoky, včetně toho prvního na Světové obchodní centrum z roku 1993, útoku na noční klub na Bali v roce 2002 nebo neúspěšným pokusem o zničení letadla pomocí výbušniny ukryté v atentátníkově botě. Atentát z 11. září byl z hlediska Al-Kaidi úspěch, ale vyvolal silnou americkou reakci. Američané Mohameda dopadli v roce 2003 ve spolupráci s pákistánskými bezpečnostními složkami v Rawalpindi. Pak strávil několik let v tajných vězeních po celém světě, než skončil na Guantánamu. Proces s ním dodnes nezačal. Jak je to možné? Ukázalo se, že speciální justiční systém, který Američané narychlo vytvořili pro chycené členy Al-Kaidi, byl velmi neefektivní a neustále narážel na řadu vnitřních rozporů a nedotažeností. Činovníci se střídali, advokáti se odvolávali. Sami američtí soudci napadali samotnou žalobu. Poukazovali, že například Mohamed byl ze strany CIA více než 180krát podroben waterboardingu, což právně znehodnocuje řadu jeho přiznání. Oficiální obžaloba na Mohameda byla podána v roce 2008, skoro 5 let po jeho zatčení. Prezident Obama mezitím slíbil zrušení Guantánama a plánoval přesunout Mohamedův proces do New Yorku před civilní soud a porotu. To ovšem narazilo na odpor veřejnosti. Vyskytly se také obavy, že New York by se během řízení mohl stát terčem atentátu, nebo že obžalovaný proces použije k propagaci svých myšlenek. Kongres nakonec přesun teroristů na americké území znemožnil. Mohamedovi bylo jasné, že na svobodu se nedostane. Navíc ho prý trápí řada zdravotních problémů. V roce 2024 se dohodl na přiznání viny, což by znamenalo doživotní vězení bez možnosti propuštění, ale také by se tím vyhnul možnému trestu smrti. Proti tomu vystupuje organizace, která zastupuje pozůstalé po obětech. I za tu cenu, že proces bude doslova nekonečný. Dohoda o přiznání viny mezitím také narazila na nesouhlas obžaloby. Případ má nadále na starosti vojenský soud. Shodou okolností 2 týdny před výročím atentátu bylo stanoveno nové datum procesu s šejchem Mohamedem a dalšími 3 spolupachateli. Konat by se mělo v červnu roku 2028, tedy více než 4 století po jeho zatčení. Vzhledem k neustálým tahanicím ani tento termín nemusí být konečný. Khalid Šejd Mohamed zatím zůstává na Guantánamu spolu s dalšími asi 15 zbývajícími vězni, skoro zapomenut, a možná občas závidí Usámovi Bin Ládinovi.
1: Tolik Jan Fingerland.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Komentátor Libor Dvořák, který dlouhodobě sleduje dění v Rusku i na Ukrajině, v následujícím příspěvku sleduje stopu peněz, respektive zaujal ho nejnovější materiál nezávislého serveru Meduza s názvem Co nejdál od války. Ten se zaměřil na zmapování snah rodin ruských politických i podnikatelských elit uklidit svůj majetek do, řekněme, bezpečných států. Evropská komise ostatně už před 3 lety zpracovala právní dokument mířící na rodinné příslušníky oligarchů a dalších osob spjatých s ruskou agresí na Ukrajině.
5: Příkladů bezpečného uklízení rodin a majetků ruských politických potentátů najdeme celou řadu. Jasné je, že imaginární, ale ve skutečnosti faktickou pokladnicí ruských elit se stává arabský svět. Je to logické, protože někdejší západoevropská a americká útočiště jsou dnes příliš riziková, ne-li nebezpečná. Podle investigace Meduzy se konkrétně jedná například o údajnou milenku jednoho z nejvyšších ruských jestřábů, ministra zahraničí Sergeje Lavrova, paní Světlanu Poljakovovou a její dceru. Ty obě získaly občanství Arabských Emirátů. Oficiálně za Poljakovové zásluhy o stát. Navalného fond pro boj s korupcí zase zjistil, že jiný člen strany moci Jednotné Rusko, gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov, zašantročil v Rusku nahrabaný majeteček zase do Dubaje. Jak zjistili nezávislí novináři, členům jeho rodiny patří také elitní nemovitosti v Emirátech, ale prozatím i ve Francii a Monaku. Jejich úhrnná cena jde do 1 000 000 000 rublů. Nezávislý novinář Ilja Davljačin k řečenému dodává: získat dubajské občanství lze jedině za investice a to zase není tak snadné. Potřebujete předložit nějaké seriózní projekty a vydat konkrétní, a to velké peníze. Což jen podtrhuje, co všechno se muselo stát, než třeba Lavrovovi blízcí získali občanství Emirátů. No a pokud jde, dejme tomu, o rodinu čečenského diktátora Ramzana Kadyrova, zjišťujeme, že jeho soukromé letadlo přistává v Dubaji často. A nepřilétá jim jen on, ale i jeho děti. Opoziční politik Maxim Reznik soudí, že po zjištěních o Putinově paláci na jihu země už vlastně Rusy jen tak nepřekvapíte. Je jasné, že tihle podvodníci a zloději naloupili v naší zemi triliony, tedy opravdu pohádkové peníze, a teď je tedy investují. Nová měřítka těchto zločinů už nikoho nezaskočí. Rozhodující je teď to, aby každý představitel ruského odporu dělal svou práci. Mluvím teď o těch politických silách, které, a o tom jsem přesvědčen, vystřídají loupeživý Putinův režim, říká Maxim Rezník. A člověka jen maně napadne, kéž by měl pravdu.
1: Tolik komentátor Libor Dvořák. Vztahy mezi koaličními stranami jsou navzdory občasným pokusům menších partnerů prosadit se v podstatě ustálené. I spor o rozpočet pro příští rok se schodkem 389 miliard korun je zdá se vyřešen. Nad dynamikou vnitrokoaličních vztahů se zamýšlí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
6: Andrej Babiš díky spojenectví s SPD a motoristy získal imunitu, ale také si pověsil na krk dva ožehavé koaliční partnery. SPD vyřešil jednoduchým a velmi účinným způsobem. Tomio Okamura obsadil post šéfa dolní komory. Radim Fiala je předsedou dozorčí rady skupiny ČES. Ministři zemědělství a dopravy za SPD jsou věrnými premiérovými spojenci a Jaromíra Zúnu na obraně dozoruje vládní zmocněnec Jakub Landovský. Tanečky kolem rozpočtového schodku jsou valčíkem pro Okamurovy voliče. Přes snížení humanitární dávky ukrajinským uprchlíkům s dočasnou ochranou do finálového kola nedotančí. Naopak, pokud šéf SPD spolu s opozicí prosadí setrvání současného příspěvku po dobu krátkodobé nezaměstnanosti, deficit se o 5 miliard korun ještě zvýší. Okamura také trvá na ponechání náhrady za mzdu během prvních 3 dnů nemoci, neboli odmítá návrat ke karenční lhůtě. Názory na tento nástroj se různí. Pravice ho v roce 2009 do legislativy zařadila a levice ho o 10 let později zrušila. Teď se o něm opět začalo mluvit, avšak SPD se v tomto bodě ostře postavila proti motoristům. Ti se po oficiálním oznámení schodku ve výši 389 miliard probudili a vzpomněli si na velkoústý předvolební slib, že ukončí Fialu a ohlídají Babiše. Ve svém programu měli dokonce návrat k vyrovnaným rozpočtům. Jejich předseda Petr Macinka prohlásil, že do budoucna je to pořád jejich priorita a proto chtějí pro příští rok škrtnout na výdajové straně kolem 20 miliard. Jenomže tuto úsporu ne a ne najít, jak je k tomu vybídla ministryně financí Alena Schillerová. Mohli by si dupnout, vydírat odchodem z koalice. Nic z toho se nestane, protože Andrej Babiš je prakticky vymazal z politické mapy. Chtějí-li na ní aspoň formálně zůstat, musí poslouchat. Důvodem je muž, který je do sněmovny dostal a nyní je z ní strká ven. Blacklist Filipa Turka se totiž za poslední měsíce plní nevídaným tempem. Dopravní nehoda, policií potvrzené nenávistné příspěvky na sociálních sítích, dětinská jogurtová bitka nebo dezinformace o Iperitu či Fosgenu v šumavských Vozdech. Výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku pozastavil sám Turek a je pravděpodobné, že už se do ní nevrátí. Zatímco Macinka ho dál sveřepě brání, Babiš nad ním zlomil hůl. A aby to pochopilo i malé Robě, obnovil schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Ministrovi zahraničí vzkázal, že nazrál čas, aby přestal střečkovat a začal s Hradem kohabitovat normálně, nikoli extrémně. Kdyby i to bylo málo, smetl oznámení ministra životního prostředí Igora Červeného, že znečištěnou zeminu u Zhůří bude sanovat firma Dekonta, v níž je minoritní akcionářkou motoristická kandidátka na pražskou primátorku Klára Sovová. Tento úkol premiér svěřil armádě. Motoristé nepostavili v senátních volbách jediného kandidáta a dostanou-li jejich komunální lídři v Ostravě a Praze na frak, bude to definitivní razítko na jejich postavení marginálního doplňku Babišovy vlády.
1: Myslí si komentátorka Deníku Kateřina Perknerová. Jak sanovat státní rozpočet? Nad tím si láme hlavu nejen ministryně financí a přes předvolební sliby se už objevují opatrné návrhy na zvýšení některých daní, například na zdanění takzvaných investičních bytů. Více už v komentáři Martina Fendricha, spolupracovníka deníku Forum 24.
7: Schodek rozpočtu prudce roste a ministryně státní kasy Alena Schillerová hledá, kde sehnat další peníze. Zdrojů je málo. Šetřit je těžké a nepopulární. Nabízí se zvýšení daní. Neslibované zvýšení daní kde? Nápady zní zdanit kratom, hazard, zahřívaný tabák nebo, spozorněme, investiční nemovitosti. A to už by zasáhlo hodně lidí. Nejprve dvě poznámky. První, co je to investiční byt? Jakou to má definici? Kdo má onen investiční byt a kdo vlastní nějaký jiný byt? To nevíme ani my, ani Schillerová. Druhá poznámka. Celá léta čeští politici i ekonomové radí lidem, zajistěte se na důchod, opatřete si nějaký trvalý zdroj příjmů k důchodu. A mají pravdu. Všimněme si, jak všechno zdražuje a jak jsou důchody ořezávány. Makali jste celý život, ale teď vláda bojkotuje, nezvyšuje zásluhovou část důchodů. Pokud jde o důchod, namahali jste se zbytečně. Ale dejme tomu, že jste si pořídili ještě jeden byt, který pronajímáte. A z jehož pronájmu jste chtěli doplňovat smrskávající se důchod. To je ten investiční byt, o kterém mluví hnutí ANO? Zdaní vám víc právě tuto investici do stáří? No, tak to asi Andreji Babišovi a Aleně Schillerové pěkně poděkujete. V partii na Primě premiér řekl, otázka je, když tady někdo má 5, 10 nebo 100 bytů, jestli je to fér vůči těm rodinám, které si ten byt nemohou koupit. Moje otázka, když si někdo koupil 5 nebo 10 bytů za poctivě vydělané peníze, co je na tom nefér vůči komukoliv? Takový člověk zřejmě značně přispěl na důchody chudším spoluobčanům. OK, dejme tomu, že vláda prosadí zdanění dalších bytů, druhých, třetích, stých. Kolik na tom vydělá? Ekonomové říkají, že jen málo. Podle 3 roky starého oznámení společnosti Dataligence v Česku vlastnilo více než 3 byty 35 tisíc lidí a nacházelo se zde asi 220 tisíc investičních bytů. Aby se zvýšení znatelně odrazilo v rozpočtu, musela by daň vyletět brutálně nahoru na desítky tisíc ročně. Když pronajímáte a zvednou vám daň z pronajímaného bytu, co uděláte? Zvýšíte nájem. Odskáčou to nájemníci. To není všechno. Kdo u nás vlastní nemovitosti? A s nimi i byty navíc. Na jedné straně investoři a velké firmy, ty mohou mít desítky až stovky bytů, ale na druhé straně jsou to hlavně lidé v předdůchodovém či důchodovém věku. Mezi nimi se nachází masa voličů ANO. Domysleli toto marketéři hnutí? Daně z nemovitých věcí se odvádějí obci, ne krajům, ne státnímu rozpočtu. Jak si s tím Babiš poradí? Vezme ty peníze obcím nebo jim ubere jinde? Na druhou stranu je fakt, že my Češi máme velmi nízkou daň z nemovitosti. Průměr v Evropské unii je násobně vyšší. Takže prostor na zvýšení tu existuje. Ale nemělo by jít o byty pro děti, pro rodinu, nemělo by jít o byty pořízené na přilepšení ke starobnímu důchodu. Nebo ano?
1: A příspěvkem Martina Fendricha končí dnešní, tedy čtvrteční vydání Názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
8: Český šlechtic František Schwarzenberg. Tak se jmenuje kniha Vladimíra Škutiny, která představuje významného šlechtice, politika a diplomata.

František Schwarzenberg stal diplomatem. K diplomatické kariéře předurčen nebyl. Na rozdíl od bratra Karla, jemuž bylo hned od narození určeno de jure i de facto, i hned po otcově smrti roku 1914, že bude muset převzít statky a panství, zatímco Karel toužil dělat historii. Byl vědec. Tedy na rozdíl od bratra Karla u Františka nebylo předurčeno nic. Ale ještě na gymnáziu byl pozván k tehdejšímu ministru zahraničních věcí a pozdějšímu prezidentu republiky doktoru Eduardu Benešovi. Benešovi tehdy bydleli na Zátorce pod Letenským vodojemem. A tehdy mu doktor Beneš řekl, že až bude mít po maturitě a po vojně, aby studoval práva a pak přišel na zaminy, jak se ve zkratce říkalo ministerstvu zahraničních věcí. Doktor Beneš jako zkušený diplomat a bezesporu jako diplomat jeden z nejlepších své doby věděl, že v řadě v evropských zemí jsou určité kruhy, kam se on se svými lidmi nedostane. A věděl, že právě princ Schwarzenberg by byl tím zprostředkovatelem důvěrných styků, což se záhy vyplnilo. František kromě práva studoval i politické vědy a k tomu navíc politické vědy ve Francii, kam pravidelně jezdíval na přednášky a právě zkušenosti z této školy mu pomohly nejen při jeho diplomatické kariéře, žel tak krátké, ale pak i jako profesoru na americké univerzitě. Druhým a nemalým impulzem byla rada tehdejšího vyslance Francie v Praze, velkého přítele Československa, u něhož František bydlíval jako v Paříži, kterým byl Charles Roux. Ten mu školu politických věd v Paříži vřele doporučil. Měl štěstí, že byl diplomatem, tedy československým zástupcem právě u Vatikánu a právě hned po válce. Jednak spoje byly ochromeny, taky nebylo přímé rychlíkové spojení mezi Římem a Prahou a nebylo telefonické spojení a všechno to bylo vzhledem k odporu komunistů ve vládě a sovětům víc než delikátní. Takže to bylo jako za staré diplomacie, kdy vyslanec dostal jen všeobecnou linii a jinak se musel rozhodovat sám. Stejně tak František Schwarzenberg ve Vatikánu. Nemohl a ani neměl tu možnost se o složitých jednáních radit s Prahou. Dnes všude vyslanec o každé čárce musí konzultovat se svou vládou a dokonce i nóty dostane už napsané a jen je lépe oblečeným listonošem. Skutečný diplomat, a ne jen listonoš či slepě vykonávající úředník, musí mít nadání poznat současnou situaci politickou, sociální, hospodářskou a její vývoj, nejen státu, kam byl vyslán a státu vlastního, ale i obecnou situaci a vývoj ve světě. V zákulisí neboli v zákristii Vatikánu. Do Říma jezdíval pravidelně, ještě za panování Pia 11. a pak za panování Pia 12. Měl v Římě kde bydlet, dobře bydlet. V roce 1932 se stal francouzským velvyslancem u Vatikánu Charles Roux. Charles Roux byl od roku 1927 vyslancem Francie v Praze a byl to velký přítel rodiny Schwarzenbergů. Velvyslancem u Vatikánu zůstal až do roku 1939. Za nejdůležitější návštěvu Říma považuje svou účast na korunovaci papeže Pia 12. v roce 1939. Pius 12. byla osobnost zvláštní. Spojoval v sobě vlastnosti, které se vyskytují u toho či onoho kardinála, ale ne v jedné osobě všechny pohromadě. Už na pohled vypadal jako socha. Obličej, jako by byl vyřezaný ze slonové kosti a v celém svém vzhledu měl důstojnost a velebnost.
František jím byl okouzlen již v roce 1936, kdy pozdější papež ještě jako státní sekretář kardinál Pacelli celebroval v bazilice svatopetrské. Roku 1938 byl Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti. František Schwarzenberg doprovázel pražského arcibiskupa kardinála Kašpara. Papežským legátem byl právě kardinál Pacelli, pozdější papež Pius XII. Tam měl František Schwarzenberg celou dobu možnost ho nejen pozorovat a obdivovat, ale i se s ním stýkat. Pius XII. Byl nesmírně vzdělaný, moudrý, diplomaticky schopný, s velkou dobrotou a hloubkou svého náboženského cítění. Na korunovaci papeže Pia XII. Přišel František v uniformě rytíře maltéského řádu, což bylo fopa. V červené uniformě rytíře řádu se měl podle protokolu zúčastnit jen člen delegace řádu. A to František nevěděl. Přišel tedy v uniformě. Uviděl jej tam Delatore, šéfredaktor Osservatore Romana, který Františka, protože byl v uniformě řádu, posadil na místa vyhrazená delegátům. A tak se dostal přímo pod papežský trůn. Na jedné straně seděli vládnoucí a pod nimi delegáti řádu a na druhé straně trůnu ti, kteří byli v záloze, na penzi nebo vyhoštění, španělský král, bulharský král a tak dále. Řád bílého lva. Jako měl papež svou papežskou šlechtickou gardu, složenou ze šlechty, která obývala dřívější papežská území a papeži zůstala věrná, měl i každý král a císař svou šlechtickou gardu. Habsburkové měli naposled českou císařskou šlechtickou gardu v roce 1814, která doprovázela císaře Františka do Paříže. Účastníci dostali na památku po ukončení napoleonských válek maličký řád na červeno-bílé stužce a jmenoval se Řád bílého lva. Tento řád pak převzala Československá republika a byl to nejvyšší čestný řád. Šéfem protokolu celostátního sjezdu katolíků. To bylo v roce 1935. František byl posluchačem práv, bylo mu 22 let a protože měl římské právo, dějiny českého práva a církevní právo už za sebou, což ho velice bavilo, začal v budově Bebky vedle Prašné brány vypomáhat při přípravách sekretariátu celostátního sjezdu katolíků, který byl v Praze od 27. do 30. června. Při rozsazování na obědě v Černínském paláci, pak při bohoslužbě ve svatovíckém chrámu, bylo třeba vyvinout obrovský diplomatický Maličkost. Kam posadit třeba hudebního skladatele Josefa Bohuslava Ferstra, jehož oratorium svatý Václav se provádělo ve Smetanově síni 28. června? Nebyl ani člen vlády, ani diplomat, ani předseda zemského úřadu a přece bylo pro něho třeba vymyslet místo tak, aby to odpovídalo jeho významu. A tak František vymyslel zvláštní rozsazení, kam se vešli i lidé à la Ferstr. Terminus technicus à la Ferstr se pak vžil v diplomatickém žargonu. Na Wilsonově nádraží bylo slavné uvítání papežského legáta. Byla tam vláda, diplomatický sbor a pak za doprovodu eskadrony prvního pluku jezdectva se průvod aut vydal Václavským náměstím, Národní třídou, Masarykovým nábřežím a přes Karlův most nahoru na Hradčany k arcibiskupskému paláci. Od první chvíle byl František stále po boku kardinála legáta pařížského arcibiskupa Verdiera. A od té doby se datuje velká přízeň kardinála Verdiera k Františku Schwarzenbergovi.
Snídaně, kterou nikdo neviděl. Kardinála legáta vozili v krásném zlatém zaskleném kočáře. Trochu obtíž byla s koňmi. K tomu patří černí kladrubáci. Jenže ti v té době už skoro vymírali. Až po druhé válce se podařilo plemeno trochu občerstvit. Dva prý objevili u pražských elektrických podniků a dva u jednoho biskupa na Slovensku. Pokud bylo třeba převést kardinála z nunciatury ve Voršilské ulice na Václavské náměstí, tak nebyla žádná obtíž. Horší už to bylo, když bylo kardinála třeba dovést z arcibiskupského paláce až na Strahov, na stadion, kde celebroval slavnou mši a pak zas zpátky do rezidence. Tenkrát musel ještě každý kněz celebrovat lačný. Kardinál Verdier řekl, že tam by snad dojel, ale zpátky na lačný žaludek už ne. To, že by se mu udělalo špatně, protože kočár se moc houpal. František Schwarzenberg tedy zabalil příbor, termosku s kávou a bábovku a všechno se strčilo do vozu. Po mši se kardinál svlékal z pontifikálií ještě na pódiu, které pro ten den postavil architekt Chomutovský, uprostřed stadionu. Kardinálův gentil uomo di onore, Lugari, se stoupil od oltáře ke kočáru a vystoupil zase nahoru. Měl krásný úbor, krátké kalhoty, jak se nosí u anglického dvora, střevíce s přeskami a černou pelerínu, kterou to všechno přikryl. Vystoupil až k trůnu, poklekl, dva kanovníci si stoupli těsně vpravo a vlevo k trůnu a trochu roztáhli své fialové peleríny. A tak se kardinál tajně nasnídal. Přihlíželo skoro 250 000 lidí a nikdo nic nepoznal. Velechrán. Zvláštní, obdivný, až milenecký vřelý vztah má František Schwarzenberg k velechrámu svatovítskému v Praze. Když o něm vypráví, napřímí se jako gotická věž. František byl přítomen, když začali vykopávat základy rotundy svatého Václava, základy Soběslavovy katedrály a zpřístupnili královskou hrobku. S bratrem Karlem vlastnoručně odevzdali biskupu Podlahovi obraz klanění tří králů z čimelické oratoře pro oltář v kapli Schwarzenberské. Z úst biskupa Podlahy tak poprvé slyšel toto označení kaple, pro které Adolf Schwarzenberg věnoval barevné okno Karla Svolinského. Snad nejkrásnější vzpomínky se váží k době svatováclavského milénia v roce 1929, kdy biskup Podlaha ve velechrámu kázal a o jehož dostavění se hned po kardinálu Schwarzenbergovi zasloužil právě on. Tam také poprvé uviděl arcibiskupa pozdějšího kardinála Sapieksu, s nímž se blíž poznal později po válce v Římě. Kardinál Sapieksa byl krakovským arcibiskupem a tedy předchůdcem papeže Jana Pavla II. Je mnoho krásných vzpomínek, které víc a víc připoutávaly Františka Schwarzenberga k svatovítskému velechrámu. Znal se s posledním stavitelem katedrály Kamilem Hilbertem, jehož obdivoval. Byl u toho, když začali vykopávat pod královskou hrobkou a když se přítomným zjevily rotunda svatého Václava i základy románské baziliky. Účastnil se roku 1929 oslavy 200. výročí svatořečení svatého Jana Nepomuckého, patrona rodiny Schwarzenbergů. Tehdy kanovníci nesli skleněnou rakev průvodem po celém Hradčanském náměstí. Tomáš Garrigue Masaryk na Orlíku a u svatého Víta.
František s bratrem Karlem stáli nad bránou Orlíku a dívali se, když prezident Tomáš Garrigue Masaryk přicházel a odcházel. Bylo to někdy v roce 1920, když Tomáš Garrigue Masaryk přijel na pozvání strýce Bedřicha. Znali se z doby české předválečné politiky, kdy společně zasedali v Říšském sněmu. Provedl Tomáše Masaryka parkem a potom šel prezident Masaryk navštívit matku. Její bruselští gryfoni děsně štěkali a chystali se prezidenta kousnout do lítka. Kněžna Schwarzenbergová tehdy ještě nemluvila dobře česky a tak spolu hovořili anglicky. Tomáš Garrigue Masaryk se mimo jiné ptal, jestli bydlení na Starém hradu není příliš nepohodlné. On sám, že by dal přednost bydlení v americkém hotelu. Na to Františkova matka řekla, že je na to od mládí zvyklá. Na podzim 1929 připravovali dostavěný svatovítský velechrám pro oslavy tisíciletého výročí smrti svatého Václava. Na přenesené Volmutově kruchtě dolaďovali nové varhany, které postavil kutnohorský Mölzer. Varhaníkem byl profesor Janda. František se tam neustále motal. Tenkrát byly poprvé od roku 1908 vystaveny korunovační klenoty v nově pořízené skleněné schránce. František byl svědkem, když je ráno přenášeli z pokladnice ze svatováclavské kaple do výstavní skříně. Pak přicházeli zástupy za 5 korun shlédnout jedny z nejvzácnějších a nejkrásnějších korunovačních klenotů na světě. Jednou náhle přišla policie, zastavila zástup a vyklidila chrám, až tam vůbec nikdo nebyl. Ti 3 nahoře, stavitel varhan, varhaník a František, nevěděli, co se děje a proč to je. Tak tedy vlezli do varhan, kde ještě některé píšťaly scházely, zavřeli za sebou a čekali. Policie prohlédla trifória a nikoho nenašla. Pak teprve 3 ukrytí špioni vylezli a po 4 dolezli k zábradlí. Přišla vláda, diplomatický sbor a nakonec prezident Masaryk. Biskup Podlaha ukázal prezidentovi dostavěný chrám a nakonec chytil prezidenta za loket a ukázal mu svatováclavskou korunu. Svatováclavské milénium. V roce 1929 byly 2 oslavy rázu náboženského. Na jaře bylo 200 let od svatořečení svatého Jana Nepomuckého. To byla ovšem čistě církevní oslava. Byla vyjmuta rakev z ostatky Jana Nepomuckého, ona křišťálová rakev ze Stříbrné, a praští kanovníci ji nesli kolem celého Hradčanského náměstí. Cizinci se tehdy divili, že máme tolik biskupů. Nevěděli totiž, že praští kanovníci nosí mitru a vypadají jako biskupové. Vyšehradští kanovníci smějí nosit mitru až po botič, praští kdekoliv. S touto oslavou svatojanskou měli samozřejmě Schwarzenbergové mnoho společného, protože svatý Jan Nepomucký je jejich patronem. Svatováclavské milénium pak bylo 28. září u příležitosti 1000 let od smrti svatého Václava. Nějakou dobu se historikové přeli. Někteří tvrdili, že k boleslavské vraždě došlo až roku 935, ale pak se dohodli, že to bylo roku 929. Svatováclavské milénium byla dost složitá a choulostivá záležitost. Svatý Václav má dvojí význam. Jednak jako zakladatel českého státu, sjednotitel Čech pod žezlem Přemyslovců a pak jako světec. V roce 1929, tedy teprve 11 let po vzniku Československé republiky, v některých hlavách ještě trochu strašilo něco z toho protikatolicismu, protiklerikalismu. Nebylo tedy možno dělat oslavu jednotnou. Byly proto oslavy 2.
Jedna se týkala celé veřejnosti. To znamenalo převezení ostatků, přilby, drátěné košile a tak dále na Vyšehrad a odtud pak na lafetě v průvodu Prahou na Hradčany. Šli pochopitelně v průvodu Orlové, ale byli zastíněni selskou jízdou v krojích na koni. Proto se pak lidovci trochu hněvali a říkali, že jim agrárníci ukradli svatého Václava. Všechno čistě církevní se odehrávalo u svatého Víta bez účasti vlády. V tom byl ten velký rozdíl mezi rokem 1929 a rokem 1935 na katolických dnech, jichž se účastnila vláda a monsignor Šrámek zastupoval prezidenta republiky. František Schwarzenberg ho tehdy osobně uváděl na čestné místo. Papežský legát, kardinál Verdier, jel do Lán navštívit nemocného prezidenta Masaryka. K svatováclavským oslavám se váže ještě jedna vzpomínka. To bylo roku 1939 na svatého Václava, tedy už za nacistické okupace. František Schwarzenberg měl promluvit k svátku svatého Václava v Českém rozhlase. Po poradě s monsignorem Stanovským si připravil řeč, ale ne takovou, jakou Němci chtěli slyšet, že svatý Václav zapojil Čechy do svaté říše římské. Nacisté tvrdili, že to byla první německá říše, což nebyla pravda. Svatá říše římská měla být světová říše, která měla spojit národy se stejným právem. Hitler pak počítal tuto říši římskou za první říši národa německého, Bismarckovu za druhou a svou za třetí a psala se s velkým T, třetí říše. O tomhle František Schwarzenberg ve svém projevu mluvit nechtěl. Naopak, jeho řeč byla založena na založení českého státu. To se Němcům nelíbilo. Německý schvalovatel řeč vyškrtal a nevhodné pasáže přepsal novým textem. Když se František Schwarzenberg dostavil do budovy rozhlasu, byl mu dán do ruky text, že je to schválený text. František text přehlédl a prohlásil. Tohle jsem nepsal. Ať to čte ten, kdo to napsal. Má úcta. A odešel. V budově Českého rozhlasu se pak objevil až 5. května 1945 při pražském povstání. Místo projevu byla pak vysílána reprodukovaná hudba.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josef Vissarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Archiv Plus.
1: Přesadit spisovatele do cizí země znamená vždycky radikální změnu. Možností není mnoho vzdát se rodného jazyka a začít psát a přemýšlet v jiných řečech? Spolehnout se na exilovou tvorbu pro domov? Nebo úplně rezignovat na psaní a živit se jinak? Josef Škvorecký měl štěstí, že odjížděl v roce 1969 s nabídkou přednášet na Torontské univerzitě. Jeho žena Zdena Salivarová ovšem odjížděla prakticky do neznáma. Jejich nový domov, Kanada, je ale navzdory obavám přivítala s velkorysostí, kterou snad ani nečekali. Tady je malá část rozhovoru natočeného v roce 1992 v Praze.
2: Ono se říká, že anglosasové jsou chladní a že nemají emoce. To je možný, že to je na povrchu, že se tak jako hned tak nerozpláčou nebo hned nedají najevo pocity, ale jsou to lidi, kteří mají cit a kteří mají pochopení pro druhýho. Takže já nemůžu nic říkat než chválu na ty naše nové přátele a na naše nové teda spoluobčany.
3: Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě, přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historek bylo veliký spousty. Takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrase Confession, přiznání, nebo to je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známá. No tak oni šli na ten film a já jsem se jich ptal, jak se jim to líbilo, a oni říkali, že to byl jako krásný film. A která ta herečka, že je moje známá? A já jsem říkal, no to není herečka, to je žena toho jednoho z těch popravených. A oni říkali, ale pane profesore, teď to je film. Je nenapadlo, že by někde na světě se mohly tak strašné věci dít, kromě ve filmu, kde si to někdo vymyslí.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Koalice se dohodla na rozpočtu, deficit sníží o jednotky miliard. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli Royalu Union Saint-Gilloise 0-3. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Je pátek 18. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
6: Schodek by Česko mělo podle předsedy motoristů Petra Macinky postupně snižovat díky legislativním změnám už v průběhu příštího roku.
7: Reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard.
6: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
8: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
6: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
9: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
6: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel ale kritizuje třeba to, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
10: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
4: Prezident Pavel ve čtvrtek naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. A právě na spuštění nového EET 2.0 se už začaly připravovat firmy v Česku. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Několik z nich si ale stěžuje, že nemá dost informací.
11: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
12: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
11: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
13: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
11: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
4: Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při

0: daňovým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé v nich hlasují i lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
2: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už třetí podobný případ.
3: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
4: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím dva infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Už letos v létě onemocnilo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. Dva z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5000 škeblí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
5: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
6: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
7: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
6: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech.
8: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
9: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
2: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy prohráli 0-3 s belgickým Royal Union Saint-Gilloise. Západočeši tak prohloubili svou výsledkovou krizi, když vyhráli pouze jedno z posledních 5 soutěžních utkání. V dalším zápase pomohl český křídelník Václav Černý při vstupu do Evropské ligy fotbalistům Bešiktaše Istanbul vítězným gólem k výhře 4-1 nad Olympique Marseille. A čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin a pokračuje kapitán týmu Patrik Indra.
10: V osmifinále narazíme na Belgii, která se opírá o dvě hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. A náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
2: Nehody na D1 před Souticemi a na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před sjezdem na Trhový Štěpánov střetla dvě osobní auta. Na 56. kilometru blokují levý pruh. Na místě je policie, projíždějte opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně omezením za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze jeden pruh, ten vedený protisměrem.

0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy teď je čerstvá nehoda za odbočkou na Bezděčín na 41. kilometru. Na místě bude za chvíli policie, projíždějte opatrně. A na dálnici D52 z Brna do Mikulova zpozorněte za odbočkou na Hrušovany. Na 18. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla, zablokovaný je odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Zpomalte vývoj AI, volají experti i majitelé firem, píše web ČT24.
5: Varování ex-vývojářů, že AI může brzy vyhubit lidstvo.
6: Debatu rozproudil Jacob Coxon, který se zabýval vývojem umělé inteligence.
5: Proti jeho regulaci se pak postavil americký prezident.
6: Společnost OpenAI se právě kvůli bezpečnosti rozhodla pozastavit svůj vstup na burzu a termín posouvá i Anthropic.
3: Konec lidstva rukou AI. Poplašná zpráva nebo reálná hrozba? Jaký je vztah společnosti k umělé inteligenci a k lidem, kteří stojí za jejím vývojem? Ptám se digitální antropoložky Marie Heřmanové z University College London a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 17. září. Ahoj Marie, zdravíme tě do Londýna.
7: Zdravím z Londýna do Prahy.
3: Poslední dny hýbe nejenom Londýnem a nejenom Prahou, ale celým technologickým světem svědectví Jacoba Coxna, bývalého zaměstnance firmy Anthropic, na Twitter napsal následující.
8: Lidé vyvíjející AI si myslí, že do konce dekády může umělá inteligence lidstvo zlikvidovat. Tohle není marketingový trik.
3: A tak se tě ptám, vyvolalo to v tobě a ve všech, kteří se k tomu vyjadřují, oprávněný strach, oprávněnou paniku?
7: Já myslím, že ta panika je oprávněná ze strany veřejnosti určitě, protože proč by nebyla? Předpověď o vyhlazení lidstva určitě není nic, co by si někdo ráno chtěl jen tak jakoby přečíst v novinách, když pije kafe. Já se přiznám, že popravdě, co mi přijde jakoby nepřiměřené, a teď si to určitě neberu osobně, Matěj, je trošku ta reakce ze strany médií, která si myslím, že tu paniku nemírní, ale spíš přiživuje. Co mě vlastně na tom jakoby zarazilo, byly ani ne tak tolik ty samotné tweety, protože to není úplně jakoby první případ, kdy se něco takového stalo, ale to, že vlastně velká většina těch světových médií je minimálně v první chvíli převzala v podstatě jakoby bez kontextu. V podstatě jsme to jeho tvrzení vzali jako nějaký fakt, že tohle se děje. Tak to je vlastně to, co mě na tom možná nějak jako zarazilo, překvapilo, vyděsilo nejvíc. Ale jinak si myslím, že i třeba na základě právě toho, jak se vyvíjí ta debata o těch technologiích, na to, jak já třeba dlouhodobě sleduju debatu o sociálních sítích a o těch velkých platformách a jejich dopadech, tak tam si myslím, že zase panika ze strany veřejnosti je oprávněná v tom, že dobré zkušenosti samozřejmě s těmi lidmi nemáme, takže je asi přiměřené, že lidi už nic dobrého neočekávají v tomhle smyslu.
3: Jak jsi mluvila o těch médiích, tak je skutečně pravdou, že Coxon dal od té doby řadu interview. Mluvil v řadě médií a řada médií skutečně to bez kontextu přebrala, tak já jsem rád, že my tomu ten kontext naopak dáváme a že se věnujeme. Je to velká událost, tak věnovat se tomu skutečně musíme. Mimochodem od té doby, co Coxon teda opustil své pozice ve firmě Anthropic, tak další dva vývojáři odchází z firm, které se věnují umělé inteligenci. Odchází z podobných důvodů, jeden z Anthropicu, druhý z elitní AI laboratoře DeepMind od Google. A pak třetí muž, opět z Google, teď vysvětlil důvody svého červencového odchodu a ty důvody jsou tedy prakticky stejné jako u všech ostatních, včetně Coxna. Obávají se vývoje AI a nechtějí být už součástí té práce na něčem, co podle nich ohrožuje lidstvo jako takové. Neposiluje to důvěryhodnost toho jeho varování, když už těch lidí je víc?
7: Tak může to určitě do jisté míry posilovat důvěryhodnost toho varování. A bych tady možná jenom v tuhle chvíli ráda řekla, že já nechci hodnotit jakoby pravděpodobnost těch varování nebo obecně vývoj AI, protože na to určitě máme i v Česku spoustu mnohem větších odborníků a odbornic, než jsem já. Já spíš hodnotím to mediální pokrytí a tu celospolečenskou debatu a vlastně ty emoce, které to vyvolává. Já bych zase v tomhle případě ráda upozornila na to, že tohle taky fakt zdaleka není poprvé, co se to děje. A když se zase to budu přirovnávat k té jiné velké technologii, která proměnila společnost, kterou jsme řešili, a to jsou ty sociální sítě, tak skutečně Silicon Valley je dneska úplně plné think tanků, které založili lidé, kteří se stejnými varováními o tom, jak to ničí mentální zdraví, jak to ničí společnost, jak to ničí demokracie, ty sociální sítě, tak odcházeli z těch sociálních sítí a zakládali si ty think tanky. Myslím, když bych byla hodně cynická, tak bych řekla, že je to v tom Silicon Valley takový hodně výhodný side business. Ale je samozřejmě jako důležité pokládat si tu otázku, proč to ty lidé dělají. A ještě když se vlastně nad tím zamyslíme v nějakém kontextu, jak je vlastně možné, že může z Antropiku odejít zaměstnanec, který zjevně nemá vůbec podepsanou žádnou smlouvu o mlčenlivosti, a začít mluvit o tom, že ta firma vyhladí lidstvo, a do toho vlastně v odpovědi na ten jeho tweet jiný zaměstnanec té firmy napíše, jo, jo, my o tom víme, tak asi s tím budeme něco dělat. Tak to si myslím, že tohle by pro nás přesně měl být ten bod, kdy se zamyslíme a začneme uplatňovat to kritické myšlení a začneme si říkat, proč by tohle oni dělali. Ta odpověď určitě má několik rovin. Ta, která se teďka diskutuje nejvíce, ta ekonomická, respektive ekonomická marketingová rovina. Ty AI společnosti potřebují obrovské množství peněz a zároveň v tuhle chvíli vlastně negenerují žádný zisk, chystají se vstupovat na burzu, takže potřebují nějakým způsobem tu společnost přesvědčit o tom, že jsou jednak strašně revoluční, že prostě toho dokážou hrozně moc, a taky, že jsou nevyhnutelné, že je prostě absolutně nutné, aby ten vývoj té AI dál pokračoval. A tady si myslím, že tohle je ten důležitý kontext, ve kterým částečně leží odpověď na tu otázku, proč to ty lidé dělají, protože i když se to může zdát skutečně nějakým způsobem jako kontraintuitivní, tak ono to velmi dobře funguje jako ta marketingová strategie.
3: Rozumím tomu, jak mluvíš o té burze, tak k tomu nutno dodat, že skutečně Anthropic i třeba OpenAI teďka chystali a chystají nadále vstup na burzu, ale teď to zase odložili i kvůli tomu, co se v tuhle chvíli děje. Oni do toho vstoupili šéfové těch velkých společností hnedka po tom vyjádření Coxna a dalších, Anthropic, Google, OpenAI, všichni ti šéfové volají po zpomalení vývoje.
9: We should work together to get as much restraint as we can on this technology.
3: Že se obávají ztráty kontroly nad umělou inteligencí.
10: I think it is unacceptable to be taking like a 10% chance of killing everybody by the end of the decade.
3: A já se tě teda jako antropoložky, já sama si o tom mluvila, nebudu ptát na to, jestli se teda něco takového stane, to je asi na jinou epizodu, a kdy se to může stát a tak dále, ale shodneme se asi, že ten vývoj skutečně dělá brutální pokroky. Tak pokud by byla pravda to, co oni říkají, že k tomu směřujeme, jak si vysvětluješ, že ti lidé teda pracují léta na něčem, o čem teď mluví, že se jim to najednou může vymknout z ruky?
7: Co je podle mě důležité pro zase kontext té debaty, že vlastně ta rizika, na která oni upozorňují, o kterých nejčastěji mluví, tak je to jednak to riziko toho, že vznikne ta takzvaná AGI, ta všeobecná superinteligence, je to riziko toho, oni tomu myslím říkají něco jako recursive self-development, toho, že se prostě autonomně ty agenti začnou sami učit od sebe bez toho, aniž by vlastně potřebovali ten lidský prompt. A to je podle mě důležité pro tu debatu říct jenom, že v rámci akademické komunity skutečně shoda na tom, že tohle je velmi hypotetická, teoretická debata. My nemáme skoro žádné nebo velmi málo důkazů k tomu, že ten vývoj tímhle směrem spěje. Tak to si jenom myslím, že je důležité, že se zaměřit na to, že oni velmi často mluví o těch rizicích, které jsou v tuhle chvíli úplně hypotetická, ale velmi málo mluví o těch rizicích a o těch škodách, které AI způsobuje už teď v tuhle chvíli. Tak to si myslím, že je pro tu debatu důležité.
3: Ta energetická náročnost například a podobně.
7: Jednak je to energetická náročnost, kde zase je to sporné, protože ze začátku se mluvilo o tom, jak to spotřebovává strašně moc vody. Novější studie ukazují, že to zase nespotřebovává tolik vody, ale i pořád tam nad tím visí ta otázka, jako potřebujeme to natolik, nepotřebujeme náhodou víc spíš tu pitnou vodu samozřejmě. Je to otázka samozřejmě třeba nějakého vykořisťování kreativní práce a tak podobně. Je to otázka prostě toho, jak to zasáhne pracovní trh. Já si myslím, že spoustu těch dopadů už jakoby vidíme okolo sebe a lidi je vnímají. Tak to si jenom myslím, že je jakoby důležité říct, že ty lidé z těch firm o tomhle nemluví, protože to se děje už teď a soustředí se na to, co by jako hypoteticky mohlo nastat. A kromě toho vysvětlení, o kterém jsem mluvila, což je jakoby vytváření nějakého veřejného tlaku a představy té nevyhnutelnosti, tak je ještě důležitá jedna věc, na kterou upozorňuje v tuhle chvíli hodně komentátorů, analytiků i akademiků. To je, že to jejich vyjádření vlastně volá po nějaké regulaci, ale když si pozorně přečteš třeba vyjádření právě toho Daria Amodeje, ten jeho blog, který spustil tady to všeobecné volání po zpomalení, po regulaci, což zase zdůrazňuju, nestalo se to poprvé.
3: Ano, je to, pardon, tak, je to šéf Antropiku.
7: Pardon, šéf Antropiku. Tak v podstatě se to dá číst taky tak, že on říká, potřebujeme nastavit tu regulaci tak, aby jediné společnosti, kterou touhle regulací projdou, tak jsou ty americké společnosti, do kterých budou připuštěni ti američtí nezávislí regulátoři. Bude to pravděpodobně jenom OpenAI a Anthropic. Je to určitě i způsob, jakým si v podstatě může tenhle, řekněme, konglomerát těch firm vytvořit nějaký monopol. Ono to teď zní jako konspirační teorie, ale není to vůbec nic nového. Máme jakoby spoustu příkladů z minulosti, kdy se tohle prostě během 20. století v rámci jakoby toho globálního trhu dělo, tak jenom abych nevypadala, že si tady nasazuju zase čepičku konspirační, tak tohle je něco, co se děje a spousta jako seriózních ekonomických analytiků upozorňuje na to, že se to pravděpodobně v tuhle chvíli může dít znovu, že třeba ten tlak na to vyřadit úplně ty čínské společnosti, které by samozřejmě americkým regulačním tlakem neprošly, tam hraje roli. Hmm. A ještě bych upozornila, pardon za dlouhou odpověď, taky to není úplná novinka, je to to samé, co zase třeba dělají ty sociální sítě, co uplatnil Mark Zuckerberg, když se teď podíváme na debatu o regulaci sociálních sítí, zákaz sociálních sítí třeba pro uživatele mladší nějakého konkrétního věku, je něco, na co sám Mark Zuckerberg tlačí, co vlastně on sám na to upozorňuje, že je to potřeba a je to zase ze strany těch společností velmi chytrý krok, protože to znamená, že ty regulace si určují oni sami. Oni si prostě určují, co bude možné a co nebude možné. A ten stát a vlastně ta skutečná politická regulace potom už jde jenom v závěsu. Takže tohle mi taky připadá ještě jakoby důležitý kontext.
3: Jak jsi mluvila o té Číně, tak tam k tomu je dobré dodat, že třeba americký prezident Donald Trump, který v těch regulatorních mechanismech případně by měl nějaké slovo určitě, jestli by se měli zavést a zpřísnit nebo ne, tak on je proti jakémukoliv zpomalování toho vývoje AI, proti regulacím.
11: To, že umělá inteligence ovládne svět, zničí lidstvo a další špatné věci, je výmysl.
3: Můžou v tom hrát samozřejmě geopolitické nějaké motivace a podobně a obrana toho vývoje v Silicon Valley a podobně.
7: Je to zase, jo, když se zase zamyslíme nad tím, co jsou ty takzvané red flags, kde bychom měli si říct, a tady je dobré se nad tím zamyslet, tak proč jsme v situaci, kdy politici na to netlačí a ty firmy samotné na to tlačí. To si právě přesně myslím, že je ten jako zajímavý kontext. No.
3: A ty jsi říkala, je to pár minut zpátky, že to není a skutečně není poprvé, kdy něco takového se objevuje ve veřejném prostoru, to znamená ty výzvy k tomu zastavte AI nebo zpomalte vývoj, pozor, může přijít nějaká katastrofa. Bylo to už v roce 23, třeba když tu byla ta výzva Elona Muska, Steva Wozniaka a dalších. My jsme taky loni natáčeli o predikcích jednoho z dalších bývalých zaměstnanců OpenAI, která stojí za chatem GPT, který lidé mnohdy využívají k tomu, aby se radili s umělou inteligencí, tak ten taky tehdy předestřel nějaký krizový scénář, katastrofický scénář do příštích let. Jak, protože ty se věnuješ těm dopadům technologií na lidi, jak tohleto ta veřejnost má vstřebat, která se v tom často třeba úplně jako neorientuje a ty katastrofické scénáře zná možná jenom z popkultury, ze sci-fi?
7: To je výborná otázka. Já teď právě často, já asi mám tendenci tam dělat právě ty paralely s těmi sociálními sítěmi, protože zase je to ta technologie, o které jsme takhle uvažovali těch posledních 20 let a já jsem tu debatu nějakých pár let sledovala. A už jsem to vlastně říkala, myslím si, že je logické, že ta společnost je nebo lidi jsou opatrní, lidi jsou vlastně unavení z toho, protože třeba u těch sociálních sítí ze začátku tam byl jako skutečný optimismus o tom, jak je to zajímavá technologie a co dokáže, a tím, že jsme ji nedokázali regulovat tak, jak by bylo potřeba. A teď to hodně zjednodušuju, samozřejmě tu debatu, a museli bychom se bavit o tom, jaké přesně regulace a kdo by měl regulovat a tak podobně, tak to jenom tady se snažím předejít nějakým, nějakým potenciálním protiargumentům. Tak vlastně dneska v té společnosti panuje obrovská únava, obrovské jakoby rozčarování spíš z toho, co nám to bere, než z toho, co nám to dává. Takže si myslím, že ta lidi už jsou tak nějak prostě jakoby připravení být skeptičtí vůči tomu. A zároveň ty jsi narazil na tu popkulturu, to je si myslím taky zajímavá otázka. Víc kulturních kritiků a kritiček vlastně poslední dobou upozornilo na to, že když se podíváš na to, jak vypadá třeba současná sci-fi, tak je tam velká přebaha těch dystopických postapokalyptických věcí. A to samozřejmě nějakým způsobem vždycky ta popkultura a ta společnost se navzájem reflektují, jde to jako oběma směry. Takže my na jednu stranu tím, že máme takovou jako postapokalyptickou náladu v celé společnosti, je hodně těžké hledat ten optimismus v současné situaci, tak se to promítá do té popkultury, ale to, co je za mě, podle mě možná něco, o čem bychom měli přemýšlet a snažit se tomu nějak postavit, je, že zase ta popkultura potom nás ovlivňuje zpátky, a čím míň my vlastně trénujeme tu pozitivní imaginaci, tak tím složitější je potom skutečně si to představit, že to možná nemusí dopadnout úplně příšerně. Takže tohle je taky, myslím, zajímavý posun, který se v té společenské debatě děje, a kdyby se podíval na sci-fi filmy 30-40 let staré, tak nebo možná ještě víc v literatuře je to vidět, tak tam to takhle skutečně nebylo, tak to si myslím, že je taky zajímavý posun.
3: No, já jsem zaznamenal posun, který mě samotného překvapil, totiž na King's College letos v létě zveřejnili výzkum, na britské King's College zveřejnili výzkum, podle kterého 2/5 uživatelů AI vědomně to užívání omezují, nejvíc kvůli obavám o bezpečnost a soukromí. Proti tomu jde teda španělský průzkum Národního statistického institutu, který tvrdí, že lidi s AI skoro dvakrát častěji teď řeší osobní než pracovní záležitosti. A k tomu přichází třeba šéf OpenAI Sam Altman a říká, no tak jo, my varujeme před naší společností, že nevíme, kam ten vývoj může dojít. Ale věřte nám, my víme, co děláme, my si s tou situací poradíme. Kromě té dystopie je to taky dost velký chaos, ne?
7: No, to je, myslím, možná skoro eufemismus tomu říkat chaos. Já okolo sebe sleduju, ale určitě to může být zase nějakou specifickou třeba bublinou, ve které se pohybuju. Spíš vlastně to, co by odpovídalo tomu výzkumu z King's College, že lidi skutečně zvyšují tu opatrnost, víc o tom přemýšlejí. Myslím si, že je to i protože spousta lidí, se kterými se třeba bavím, ať už v rámci výzkumu nebo běžně bavím, tak jsou z toho unavení i ve smyslu, že třeba vidí, co u nich ve firmě, v pracovním prostředí, že ta AI vlastně z dlouhodobého hlediska jim zatím tak moc úplně nepomohla a spoustu problémů jim přidělala. Takže si myslím, že už tam i dochází k tomu, že si lidi říkají, tyjo, tak tohle mělo být něco strašně super a strašně všemocný, ale v důsledku jako mi to spíš komplikuje život. A do toho se samozřejmě nějakým způsobem přidává to, co už jsme říkali, že je opravdu složité z mnoha různých velmi legitimních důvodů hledat nějaký optimismus ve společnosti, a ta AI bohužel zase vykořisťuje nějakou tady tu slabost, a my si povídáme s chatboty místo toho, abychom se soustředili třeba na to, jak vybudovat nějaké podpůrné systémy, na to, jak mít lépe dostupnou psychiatrickou péči. A to asi neříkám nic nového, ale ano, je to něco, čeho si je určitě sám Altman vědom, a zase je to nějaká slabina, kterou on prostě vykořisťuje proto, aby nás přesvědčil, že tu jeho technologii potřebujeme a že do ní ty peníze musíme vlastně nějakým způsobem dál sypat. A tohle si myslím, že je vlastně nejdůležitější bod té debaty, k čemu my bychom se měli vracet a co bychom si měli sami pro sebe i v médiích v té debatě pořád nějak jako rozporovat, je ta nevyhnutelnost. Jako skutečně se to musí stát, kdo řekl, že musí, proč by muselo. Možná třeba nechceme, aby se to stalo.
3: No, taková ta okřídlená věta, technologický pokrok nezastavíš, to je možná to, co teď ovládá mysl spousty lidí. Já bych chtěl tady demonstrovat to slovní spojení brutální vývoj, nebo jak jsem to nazval na začátku, že tady sledujeme skutečně velmi zrychlený vývoj umělé inteligence, protože máme tu zdánlivě nespoutanou teda GPT-6 Astra, do toho OpenAI oznámili, že jejich AI agenti vyřešili jednu z těch takzvaných millennium úloh, to jsou ty nejsložitější a řekněme dosud nevyřešené matematické problémy. To potom ale v našich myslích potvrzuje tu představu, že my s tím ale nic neuděláme, ne? Že ten vývoj prostě jde kupředu a technologii nezastavíš.
7: Určitě, tak to si myslím, že je zase součástí té strategie, ale Pokrok nezastavíš, je sice okřídlená věta, ale já bych ráda řekla, že ze zkušenosti ano, zastavíš. A to, co ho zastaví, jsou samozřejmě ty regulace. A s tím už máme zase jakoby řadu historických zkušeností a já se pořád vracím k sociálním sítím a teď to bude vypadat, že jsem udělala hodně divný myšlenkový skok, jo, ale nemusíme chodit třeba k jaderným zbraním, kde existuje spousta mezinárodních regulací o tom, že to technologie, která je extrémně nebezpečná, tudíž se nějakými mezinárodními dohodami zavazujeme k tomu, jak s ní budeme zacházet. Mně napadá, já nevím, třeba zásahy do DNA, genetické testování, zase jako je to obrovský průlom ve vědě, který může způsobit spoustu dobrého, ale existuje okolo toho spousta mezinárodních dohod, velká omezení o tom, co je, co není možné, co si vlastně ještě ty vědci v rámci toho výzkumu můžou dovolit. Takže pokrok možná ani nechceme zastavit, ale hlídat si svoji vlastní bezpečnost můžeme a umíme. Máme zase na to jakoby precedenty z minulosti a není fér od těch šéfů, těch společností, že se nám snaží vysvětlit, že to je nevyhnutelné a že to vlastně jakoby nejde.
3: Současně ještě jedna věc z léta, respektive dvě, tak jednak společnost Anthropic, která vyvíjí, zmiňoval jsem OpenAI, ChatGPT, tak Anthropic má Claude, to je jejich jazykový model, tak ona v minulých dnech oznámila, že měla zabránit zneužití své umělé inteligence k vývoji biologických zbraní mimo jiné. A taky v létě přišla zpráva o hackerském útoku zdivočelých agentů OpenAI na vývojářskou platformu, Hugging Face se jmenuje. Magazín Wired k tomu napsal, že takové incidenty registrují třeba i čínské modely, laboratoří Moonshot nebo společnosti Meta, taky Anthropicu. Tak to je celá řada událostí, u kterých si vždycky říkám, dobře, tak ale to skutečně vypadá, že tu AI nemáme úplně pod kontrolou a zároveň v těch společnostech asi nepracují stovky tisíc lidí. Nepřemýšlíš někdy nad tím, jak vlastně velké světové události nebo naše budoucnost leží možná v rukou malé skupiny lidí?
7: To si myslím, že jsi trošku sám odpověděl touhle otázkou, určitě. A tohle si myslím, že jako obrovskou součástí, obrovsky důležitou součástí té debaty, která by měla víc zaznívat, a to je vlastně, že ano, prostě tyhle společnosti fungují v rámci toho takzvaného kapitalismu platform, v rámci toho, co třeba někteří teoretici teď nazývají digitální feudalismus. Já bych byla trošku opatrná s tou metaforou toho feudalismu, ale vlastně ano, hodně lidí, ať už ekonomických nebo společenských komentátorů, upozorňuje na to, že čím dál tím víc se ta rozhodovací moc soustředí do čím dál tím menší skupiny lidí. A je to problematické právě především proto, že to není skupina lidí, kterou my bychom na ní mohli vyvinout nějaký tlak. Musí to dělat ty politici. A zároveň to není skupina lidí, kterou my jsme si zvolili. Nejsou to ti politici, jsou to lidi, kteří jsou vlastně úplně skutečně mimo kontrolu těch jednotlivců. A to si myslím, že je samozřejmě obrovský podstatnou součástí té debaty. A už proto zase, že se opakuju, bychom měli být extrémně kritičtí ke všemu, co nám tady ta malá skupinka lidí říká, že se děje a vždycky si to zpochybňovat a vždycky se na to snažit se dívat ze spousty různých stran.
3: Na druhou stranu mluvila si o těch regulacích a vůbec mluvíš o tom, abychom byli kritičtí. Co když ale, já vím, že o tom mluví sami šéfové těch společností, ale co když teďka zatrhneme potenciálně velmi blahodárný vývoj AI tím, že se prostě jenom bojíme. Protože AI nám taky v mnohem pomáhá a může do budoucna třeba udělat velké věci, které budou ku pomoci tomu, co nás trápí. Nejde jenom o ty matematické úlohy samozřejmě, ale může pomoct ve zdravotnictví, může pomoct ve školství.
7: Určitě, já myslím, že je taky důležitý říct, že my tady používáme ten termín AI jako nějaký zastřešující termín a já zase se necítím vůbec kompetentní jako tady dělat nějaké definice, ale nechci vůbec pochybňovat. Vím, že třeba právě v medicínské diagnostice AI dělá velké pokroky a jsou věci, které prostě nám zjednodušují život každodenně. Myslím si, že automatický překlad prostě ve spoustě praktických každodenních situací umožňuje lidem fakt si často jakoby pomoct sami tam, kde jinde by byli úplně ztracení. Takže já nechci vůbec zatracovat ani AI, ani třeba ty velké jazykové modely, na základě kterých funguje spousta těch překladačů jako takové. Hmm. Ale myslím, že jsi si zase sám trochu odpověděl. To, co my bychom měli dělat, je vést tu debatu tak a tlačit na ty regulace tak, abychom se skutečně bavili o tom, co potřebujeme, které využití nás může posunout někam dál a jak na základě toho nastavit ty regulace. Ale je důležité si říct, že to možná nebudou ty samé regulace, o kterých teď mluví Sam Altman, protože on zase mluví o těch hypotetických rizicích. Třeba ten příklad s tou biologickou zbraní jako autonomní zbraně už dneska v tuhle chvíli zabíjí civilisty, třeba na Ukrajině. Není to tak dávno, kdy prostě ruský autonomní dron, vlastně poprvé to byl zdokumentovaný příklad toho, kdy ten dron, skutečně tam nebyl žádný lidský operátor, ten dron začal honit civilistu na základě jako svého vlastního vyhodnocení situace. Tak to jsou situace, které už se dějí. To jsou situace, které způsobují obrovské lidské utrpení už v tuhle chvíli. Ale nejsou to ty situace, o kterých nutně vedeme tu debatu. A to si právě myslím, že je ten problém. Jako nenaskakujme na to, kam se snaží ty společnosti samotné tu debatu směřovat. Pojďme se mi bavit o tom, co je potřeba pro to, abychom ten vývoj uhlídali a dostali z něj to dobré. A zase, jak říkám, máme tady řadu jako historických precedentů, kde se můžeme poučit.
3: Když si vzpomeneš na ta slova Jacoba Coxna ze začátku téhle epizody, tak až na ně budeme vzpomínat na konci dekády, pokud teda budem naživu, tak jakou váhu jim budem přikládat?
7: To je dobrá otázka. Jako já si, a to je skutečně jakoby můj osobní názor, já si trochu myslím, že se budeme trošku smát a trošku budem skeptický a trošku si budem zároveň říkat takový to, no jo, teď my jsme vám to říkali. Protože, jak říkám, mně ta situace fakt nepřipadá úplně nová, možná je třeba nová v tom, jak masivní je ta technologie a co by potenciálně mohla způsobit, ale ten způsob, jakým tu debatu vedeme a ten způsob, jakým přehlížíme některé důsledky a vyzdvihujeme jiný a ty motivace zatím jsou primárně ekonomický, tak to je skutečně situace, ve které nejsme poprvé, takže můj dojem je z toho, že možná spousta lidí bude říkat, no my jsme vám to říkali, ale nebude to samozřejmě nějak uspokojivý, protože ono to nikdy není nakonec uspokojivý, když na to dojde, že člověk může říct, my jsme vám to říkali. Ale možná se pletu a možná tady za 10 let prostě povedeme náš poslední rozhovor, než prostě náš mozek někdo uploaduje.
3: Kéž by to tak nebylo. A těch rozhovorů bylo ještě spousta. Moc díky za tenhle, Marie.
7: Já taky moc děkuju za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Marie Heřmanová, která se se mnou spojila z Londýna. Marie je digitální antropoložkou věnující se dopadům technologií na lidi, která momentálně tedy působí na University College London, ale svázaná je i s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Za propojení s Londýnem děkujeme studiím BBC a za zpracování téhle epizody pak já děkuju Katce Pospíšilové, Johanu Fosovi a Terce Velebilové. Zase po čase tu mám pozvánku na závěr na zkrácení čekání na další Vinohradskou 12, totiž na Českém rozhlase Plus. V pátek vyjde zcela jedinečný rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou, který vznikl už v dubnu 1968 ve Spojených státech. A letos jsme ho našli v rozhlasovém archivu. Bude dostupný na webu, bude taky samozřejmě i ve vysílání, protože se zapojí do toho našeho rozhlasového speciálního projektu Slyšet Havla k 90. výročí od narození prvního českého prezidenta. Naslyšenou zítra.
12: Umělá inteligence mění svět. Kyberútoků přibývá. Sociální sítě se mění a cena kryptoměn je jako na houpačce. Aktuality z virtuálního světa vysvětlí v magazínu Online Plus se svými hosty David Slížek.
13: Umělá inteligence míří do mobilů, smartfony mohou škodit učení ve školách a Twitter už není Twitter.
12: Online Plus poslouchejte v pátek po 11. dopoledne a v neděli po 7. hodině ráno. Najdete ho také na webu Českého rozhlasu Plus, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Teď už vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad připravila Ivana Chmeldenčevová, režii měl Michal Bureš a tento díl věnujeme době husitské.
12: Jak to bylo doopravdy?
15: Žižka neměl psychické ani mravní zábrany. Zápas o přežití vnímal jako realitu.
16: Konstatuje historik Petr Čornej. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Byl Jan Žižka skvělý vojevůdce? nebo padouch. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Je právě Jan Žižka tou osobností z našich dějin, která dodnes přitahuje pozornost? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
17: Jan Žižka je dodnes nejpřitažlivější osobností českých dějin. Můžeme mluvit o tom, jestli je přitažlivý pozitivně, nebo jestli naopak dráždí a odpuzuje, protože ta ambivalence se nese celými českými dějinami.
16: Souvisí to i s tím, že jedna poloha je Jan Žižka a jeho život lidský a druhá ta poloha je, můžeme říci, život po životě a pak to může být opravdu rozprava nekonečná?
17: Bez pochyby ano. Život Jana Žižky se skutečně rozpadá na dva. Na ten, který Jan Žižka žil a o kterém toho zase tak moc nevíme, známe zejména ty závěrečné roky, které Jan Žižka prožil jako úspěšný vojevůdce. A pak je tu ten život druhý, který je vlastně dochován v literární tradici. A tady se skutečně Žižka proměňuje v jakéhosi pozitivního a na druhé straně negativního hrdinu.
16: Historik František Šmahel, který se právě tím jeho dvojím životem zaobíral, tvrdí, že, cituji, čtenář i badatel je do jisté míry obětí klamu. Jaký klam mohl mít na mysli?
17: Je to přesně takový klam, se kterým se musí vypořádávat historici každodenně. Totiž historii, respektive dějiny, nepíšou jen vítězové, ale i ti poražení. A každý je píše ze svého úhlu pohledu. A právě tak vlastně můžeme Žižku modelovat. Ti, kteří ho adorovali, tak v něm viděli bezmezně hrdinu, bezbázně a hany. A ti na druhé straně v něm viděli člověka, který škodil.
16: Vy jste se zmiňovala, že o Žižkově životě vlastně nic moc nevíme.
17: Některá fakta se přeci jenom dochovala. Zhruba se odhaduje, že Jan Žižka se narodil někdy kolem roku 1360. Usuzuje se tak z faktu, že první písemná zpráva o něm pochází až z roku 1378, kdy vystupuje jako svědek na jedné listině. Pak o něm zase delší čas nic nevíme a objevuje se v písemných pramenech až roku 1384, když společně se souhlasem své manželky prodává jakési pole.
16: Kdy se ocitá v centru dění?
17: V Praze se ocitá pravděpodobně v roce 1411 nebo krátce poté a dostává se do Prahy ve dvou zajímavých souvislostech, jednak po svém krátkém působení v Polsku, kam se dostal jako voják, bojovník, aby po boku vojsk polského krále bojoval proti řádu německých rytířů a stává se dvořanem nebo družiníkem českého krále Václava IV. Pravděpodobně tehdy, tedy v druhém desetiletí 15. století, začíná ona slavná kapitola Žižkova života.
16: Klíčová otázka. Mohl se v Praze setkat s kazatelem Janem Husem?
17: Čistě teoreticky ano, dokonce to nemůžeme ani vyloučit. Většina posluchačů si v této chvíli asi vzpomene na Vávrův film, kdy Jan Žižka přihlíží v betlémské kapli strhujícímu kázání kazatele Jana Husa. Ta scéna samozřejmě není podložená historickými fakty, ale zároveň ji nemůžeme vyloučit a musíme naopak připustit, že v této době, tedy někdy ve druhém desetiletí 15. století, se musel setkat s myšlenkami Jana Husa, neli s ním osobně.
16: Co je přelomovým v té Žižkově dráze, kdy se objevují na scéně husité?
17: Jedním z těchto bodů bude bez pochyby upálení Jana Husa, které rezonovalo celou českou společností v roce 1415 a ty následující události potom nabraly opravdu rychlý obrat, protože na jaře roku 1420 je vyhlášena první křížová výprava proti husitům a husitským Čechám, které se ujímá budoucí český král Zikmund Lucemburský a Jan Žižka pociťuje svoji takměř morální povinnost přijít Praze na pomoc a bojovat s křižáckými oddíly.
16: Právě bitva na Vítkově se stala centrem pozornosti historiků, jak o tom píše Petr Čornej v Tajemství českých kronik.
18: Historik Friedrich von Betzold v roce 1872 publikoval svůj výklad bitvy na Vítkově. Je autorem rozsahem nevelké knížky K dějinám husitství, věnované kulturně historickým aspektům složité problematiky. Bystrého německého historika zarazil nápadný rozpor. Bylo vůbec možné, aby obrovskou křižáckou armádu rozložila ztráta několika stovek bojovníků na Vítkově, jež na poměru sil obou protivníků nemohla nic podstatného změnit? Srovnání českých pramenů se soudobými hlasy z německých oblastí Svaté říše římské jej utvrdilo v názoru, že boj na Vítkově byl ve skutečnosti nedůležitou šarvátkou a že pravé příčiny Zikmundova neúspěchu spočívaly v politické sféře. Boj o Vítkov začal.
16: A můžeme říci, že pokračoval i v dalších letech a desetiletích a staletích, alespoň boj o Vítkov z pera historiků a výkladů tehdejších událostí a role osobností, jako byl Jan Žižka.
17: Bitva na Vítkově byla pro Jana Žižku naprosto přelomovou událostí, protože ať už to byla šarvátka, tak jak jsme slyšeli, nebo skutečná bitva, jak si přejí někteří jiní historici, bylo to vítězství nad křižáckými oddíly a to se nezapomíná. Dá se říct, že odsud pramení ona slavná pověst Jana Žižky jako skutečně úspěšného vojevůdce, který začíná být tím neporazitelným mužem na válečném poli. A pokud se vrátíme k onomu průběhu, tedy tomu, co se vlastně na dnešním Žižkově, na Vítkově stalo, tak stačí prolistovat prací historika Petra Čorneje, který jako jeden z posledních historiků se právě tímto fenoménem zabýval a zjistíme, že vlastně ani dnes si nejsou historici zcela jistí, ale do popředí se dostávají dva fenomény, které nesmíme zapomenout, a to jednak nesporné nadšení husitů, které stálo za vítězstvím, a potom také výborná taktika lehčích vojsk Jana Žižky proti těm těžko oděným rytířům. Křižáků.
16: Stály proti sobě v historii někdy opravdu tak ostře vyhraněné historické postoje a názory?
17: Určitě ano. Ona interpretace bitev je vždy vykládána právě z pera toho, jak ta bitva dopadla. Čili pro vítěze je to velké vítězství s mnoha hrdiny a pro toho, kdo je poražený, tak hold je to velká přesila a mnoho obětí.
16: Co dál vypíchnout z dalších let života Jana Žižky?
17: Nesmíme zapomenout na všechny úspěšné bitvy, které svedl a které jsme tady přešli pouhým konstatováním, že jeho velký politický a vojevůdcovský život se odehrál v těch závěrečných 5 letech jeho života, ale musíme zmínit alespoň to, co se odehrálo na samém závěru toho života. Totiž, když opět došlo k jakýmsi rozporům s Prahou, tak Žižka zvažoval, jak vlastně tu situaci stabilizovat, aby se nerozklížela ta domácí fronta a nedošlo k tomu, že by vlastně Čechy mohly být ohroženy výrazněji některým z křižáckých tažení. Tady skutečně přispěl ke smíru v roce 1424 nakonec uzavřeném na Špitalském poli v Praze. A potom také to, co se mu stalo osudným v říjnu roku 1424 u Přibyslavy. Totiž tažením proti Albrechtu Habsburskému, který byl právě jmenován dědičným moravským markrabětem.

0: Detailní, byť s odstupem několika let psané vyprávění husitské kroniky Vavřince z Březové končí těsně před vánočními svátky v roce 1421. A další prameny nepředstavují v žádném případě srovnatelnou náhradu. Historikové jsou proto až do Žižkovy smrti odkázání na více či méně pravděpodobné rekonstrukce, sestavené na základě údajů listinného i listového materiálu i kratičkých zpráv nejrůznějších kronik a análů domácí i cizí provenience. V nich se ale systematická líčení vojenských operací objevují sporadicky. Výjimku tvoří pouze obsáhlé popisy tří Žižkových tažení z let 1423 až 4. Jde o vyprávění o bitvě u Hořic, o slavném Žižkově tažení do Uher a o střetnutí u Malešova.
1: Petr Čornej pokračuje.
0: Jak se období husitské revoluce měnilo v minulost, vytrácely se z obecného povědomí literárně činných jednotlivců jasné kontury dřívějších událostí i činnost četných historických osob a zůstávala pouze vzpomínka na nejvýznamnější z nich. V třetí a čtvrté porevoluční generaci žila již jen jména nejdůležitějších postav předrevolučního a revolučního husitství, především obou kališnických svědců, Jana Husa a Jeronýma Pražského. Z válečníků zvláště Jana Žižky, jenž se stal symbolem české udatnosti a nepřemožitelnosti.
2: Těch pramenů, které přímo mohli doslova Žižku zažít, je několik desítek. Dochovaly se zprávy v kronikách, dochovaly se některé listinné zprávy, které podávají informace o tom, co se v Čechách tehdy dělo z obou stran barikády, tedy například z pera některých křižáckých bojovníků nebo i ze strany husitské. Ale přesto musíme být velmi obezřetní, protože i tak ten Žižka může z těchto zdrojů vycházet trošku pozměněn. No a potom, a to je to největší úskalí, přichází éra mladší, která už pracuje s obrazem Jana Žižky, s pamětí a jak už tady bylo řečeno, že zbývají jen ta jména, která jsou postupně modelována do nějakých ikon, jednoduchých obrazů, tak se stalo i u Žižky, který se právě zejména v tom katolickém dějepisectví obrací do podoby jakéhosi zrůdného válečníka, zuřivého, fanatického, náboženského šílence.
3: Žižka zbudoval armádu zcela nového typu. Protchnutou entuziasmem, také však jinak organizovanou a vyzbrojenou. Jako první ve feudální Evropě stavěl komplexní taktické jednotky, tvořené několika druhy vzájemně se doplňujících zbraní. Bojový vůz představoval transportní prostředek a zároveň skladebný kámen do obranné pevnosti, vozové hradby. Osádka bojového vozu, zpravidla o 18 až 21 mužích, byla nejmenší taktickou jednotkou, které velel hejtman. Deseti vozům, jednotce vyššího řádu, velel desátník. Další organizační jednotku představoval vozový řád. Vozové šiky s pěchotou byly páteří husitské armády. Každý houf měl však současně silné dělostřelectvo a pohyblivé lehké jezdectvo. Ke speciálním oddílům patřili ženisté, jednotky cestářů a mostařů, které při transportech s úžasnou rychlostí upravovali terén.
1: A další text vážící se k Janu Žižkovi z pera Petra Hořejše a jeho toulek českou minulostí.
3: Žižkova smrt přišla náhle. Podle jedné staré reference 7 dnů poté, co se vojevůdce roznemohl. Atentát? Například otrava jedem? Mor? Kroniky mluví o hlízách, moc tomu nerozumíme. Lékařské názvosloví tenkrát nebylo ještě kodifikováno a ustáleno. Hlíza mohl být otok, hnisavý zánět lymfatických žláz, absces. Problém zaujal svého času profesora Josefa Thomayera, našeho slavného internistu. Vyslovil názor, že Žižku připravil o život obrovitý karbunkul, čili infekce provázená v těžkých případech velkými bolestmi a vysokými horečkami a končící občas smrtí. Diagnóza málo vznešená pro pacienta tak mimořádného, veřejnost nenadchla a vynesla to Majerovi hodně nepříjemností.
1: Není to jistá ironie, že lékařské dobrozdání tak úctyhodné osobnosti se stalo základem pro nevraživost veřejnosti?
2: Ukazuje to, čím vlastně společnost žila. Musíme tady zmínit spor o smysl českých dějin, kdy se opět proti sobě dostává onen katolický a vlastenecký a řekněme tedy protestantský nebo liberální pohled na to, co se v českých dějinách odehrálo a co bylo významné. V tom liberálním vlasteneckém pohledu byl Žižka velkým národním hrdinou, kterého bylo třeba oslavovat, ale také chránit a jakékoliv znectění jeho osoby bylo samozřejmě velmi citlivou záležitostí.
1: co argumenty a výhrady, že má svůj podíl odpovědnosti na úpadku českých zemí v 15. století?
2: Tato propaganda nebo toto tvrzení vlastně začíná už v 15. století, kdy je Žižka, ale s ním společně také Jan Hus obviňován z toho, že za husitských válek, ale také po nich české země došly úpadku a bylo ztraceno to, co bylo získáno v onom idylickém věku doby vlády Karla IV.
1: Kým vůbec Žižka byl? Vojevůdcem, náboženským reformátorem, samostatným vůdcem? I to nás může napadat, a čteme-li další z textů historika Petra Čorneje.
0: Žižkův vojenský řád je dílem samotného vojevůdce. Jde v podstatě o soubor zásad, mezi nimiž vyniká nesmlouvavý důraz naplnění a šíření božího zákona v Žižkově pojetí. Slepý válečník si osoboval právo rozhodovat o tom, kdo žije v souladu s Bohem, čímž vlastně narušoval kompetence husitských kněží. Zároveň se cítil povinen stíhat a trestat všechny, kdo se neřídí 4 pražskými články.
1: Co byly ony 4 pražské články?
2: Jedná se o 4 pražské artikuly, tedy program husitské revoluce, který se stal Janu Žižkovi vlastním a za který celý život bojoval. Svobodné hlásání slova božího, konec světského panování církve, stejné trestání hříchu pro všechny, tedy světské i duchovní stavy, a přijímání pod obojí, tedy ten fundamentální artikul husitské revoluce.
1: Jan Žižka byl obhájcem a pokračovatelem, alespoň sám se tak definoval, díla Jana Husa. Domníváte se, že sám Jan Hus by byl s takovým následovníkem spokojen?
2: To je velmi frapantní otázka, na kterou nemůžu zcela s jistotou odpovědět, ale troufnu si tvrdit, že Žižka to tak cítil. Považoval se za obhájce Jana Husa a za myšlenky, za které Hus ztratil svůj život v Kostnici. Přijal to také za svůj životní program a obhajoval tím možná také to, co dělal předtím, tedy když byl lapka, když někdy vraždil lidi, sám pociťoval určitý defekt ve svém životě.
1: Zaspekulujme si. Jan Hus umírá jako přesvědčený katolický kněz. Jak by se asi díval na vypalování kostelů, klášterů a vraždění lidí?
2: Tak zcela jistě by Jan Hus neschvaloval velké násilí a už vůbec ne násilí na lidech a církvi v obecném rozměru. Ale na druhou stranu, a tady si vypůjčíme citaci z Petra Čorneje a jeho poslední knihy věnované Janu Žižkovi, Jan Žižka bojoval tak, jak uměl, a pro něj obhajoba božího zákona byla možná jen s mečem v ruce. A bojovník bojuje přeci tak, že obhajuje práva někoho jiného i za cenu, že někdy zabije nebo občas udělá něco nezrovna pozitivního.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byl Jan Žižka skvělým vojevůdcem nebo padouchem? A stejná otázka také pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Asi bych Jana Žižku nikdy nenazvala padouchem. Vidím ho jako velkého vojevůdce a vojáka a jako šlechtice, který se v určité chvíli svého života dostal do komplikované situace. A nesmíme zapomenout, že v moderní tradici Jan Žižka utváří naše národní povědomí. Také stačí vzpomenout na velkou soutěž o největšího Čecha, ve které se Jan Žižka umístil na 5. místě a z těch historických postav ho vlastně překonal pouze Karel IV. A Jan Amos Komenský. Takže Jan Žižka z této perspektivy je opravdu významným vojevůdcem.
1: Nevypovídá to ale něco o těch, kdo hlasovali? Nevypovídá to něco o nás, když neznáme možná některé souvislosti? Podíváme-li se do sousedních zemí, asi bychom překvapeně spočítali cedulky, co všechno husité vypálili, zničili a zdevastovali.
2: Ono to tak ve válkách bývá a konec konců, když bychom měli připodobnit Jana Žižku i k jiným významným osobnostem českých dějin, tak i v Polsku se vzpomíná na Břetislava I. jako na toho, který plenil, když táhl do Hnězdna. Ale přesto musíme připustit, že náš obraz Jana Žižky je samozřejmě formován historickou tradicí, která začíná už v 15. století a která v českém národním povědomí a v tradici 19. a první poloviny 20. století Žižku trošku adoruje.
1: A na závěr poslední z citátů historika Petra Čorneje.
0: Zda síla Žižkovy hluboké, vroucí i čisté víry stačila k ospravedlnění neboštíkových skutků, ví jen Bůh.
3: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Co jsou to přímé daně?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Přímá daň je povinná platba státu, kterou odvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svoji daň z příjmu, nebo majitel platící daň z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kde za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny. Přímé daně se na rozdíl od daní nepřímých odvozují od příjmu nebo majetku konkrétního poplatníka a to je považováno za spravedlivé, říká ekonom Michal Skořepa.
2: Čím má člověk víc peněz jaksi majetku, anebo čím víc vydělává, tak tím víc asi může platit do toho společného balíku peněz, protože ho to míň bolí. Ta odevzdaná částka ho nesrazí tak nízko, jak srazí toho, kdo má peněz málo nebo kdo má nízké příjmy.
0: Na druhé straně mohou být ale přímé daně pro stát i nevýhodné.
2: U přímých daní zkušenost v mezinárodní je taková, že tam je mnohem větší prostor pro podvádění, stručně řečeno, pro vyhýbání se těm daním. Je prostě jednodušší zatajit nějaký kus našeho majetku nebo příjmu, než zatajit nějakou transakci, protože nepřímé daně jsou vlastně daně z transakcí, že z nákupu zboží nebo služeb.
0: Proto většina států také používá mix přímých a nepřímých daní. Pokud jde o daně z příjmu, odpovídá náš model u fyzických i právnických osob víceméně průměru Evropské unie. V čem se vymykáme, jsou ale podle ekonoma Michala Skořepy majetkové daně, zejména tedy daně z nemovitosti.
2: My patříme k zemím, kde příjmy z daní z nemovitostí jsou extrémně nízké, zakrnělé, já bych řekl skoro až jako zanedbatelné, čili v tomhle směru určitě u nás velký prostor pro nějaký posun. Pokud se chceme víc podobat jiným zemím v Evropě, tak jsme vyloženě na chvostu.
0: I vyšší zdanění nemovitostí může být ale podle Michala Skořepy nastaveno poměrně spravedlivě.
2: Ta řešení existují, u nás bohužel zatím vůbec se o nich neuvažuje, v zahraničí je to naprosto standardní, i v Evropské unii je řada zemí, které to prostě umí udělat a dělá se to tak, že se tam zavede progrese. To znamená, vezme se nějaký základní objem bydlení v uvozovkách, to znamená buď první nemovitost nebo první hodnota nemovitostí vlastněných třeba v rozsahu třeba prvních 5 milionů, řekněme, ta částka samozřejmě by se musela měnit tak, jak se mění ceny nemovitostí. A tam ta daň je relativně malá na tomhletom začátku, to, co člověk skutečně asi tak potřebuje pro svoje vlastní bydlení a všechno to, co je nad rámec, to znamená druhá, třetí nemovitost nebo to, co je v hodnotě nad nějakým tím limitem cenovým, tak už by se danilo výrazně víc. A pokud bychom to nastavili tímhle, řekl bych, sofistikovanějším způsobem tu daň, tak mnozí z nás by prostě spadli pod ten limit základní a platili by jenom tu nízkou sazbu nebo dokonce případně vůbec nic. A naopak mnohem víc by se platilo potom nad tím limitem.
0: Tak se by tak mnohem víc na daně z nemovitosti platili investoři a spekulanti, tedy ti, kteří mají dostatek finančních prostředků.
1: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nemocenská v prvních 3 dnech nakonec zřejmě zůstane, dohodla se koalice. V Rusku se otevřely první volební místnosti, lidé volí poslance do státní dumy. Fotbalisté Plzně nestačili na úvod Evropské ligy na Royal Union Saint-Gilloise. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard a prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení 3denní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
4: My trváme na tom, aby se propláceli první 3 nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
3: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. V Rusku začaly parlamentní volby, hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimíra Putina. Voliči vedle poslanců federálního parlamentu volí taky členy regionálních sněmů, uvedla to agentura Interfax. Ruský prezident Putin při středečním projevu k národu mimo jiné řekl, že letošní volby ukážou podporu ruské armády ve válce proti Ukrajině a semknutost Ruska. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti True Social. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Nawrockého. A Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. O připravenosti Polska na stálý pobyt amerických vojáků taky mluvil před týdnem polský ministr obrany. České vysoké učení technické chce do Prahy přilákat mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost. Vytvoření unikátní akademické pozice po vzoru Harvardovy univerzity podpořila nadace Bakla Foundation darem ve výši 1 000 000 amerických dolarů.
5: My si slibujeme dramatické zlepšení kvality vzdělávání v jednom oboru, kam se nám podaří nalákat špičkového odborníka ze zahraničí, aby postavil okolo sebe tým, laboratoř, aby dělal špičkovou vědu.
6: Přibližuje rektor ČVUT Michal Pěchouček, že 1 000 000 amerických dolarů nadace Bacala Foundation pokryje mzdy a náklady. Univerzitní 500 000 pak půjde na 3letý výzkum.
5: Největší šanci získat výzkumnou špičku máme v oblasti umělé inteligence, robotiky, jaderného inženýrství.
6: Světově uznávaný profesor by na ČVUT měl přijít na jaře. Eva Kézrová, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise 0-3 a poslední branku jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Křičfaluši. Domácí záložník Alexander Sojka uznal, že soupeř jeho tým ve všem předčil.
7: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi a řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme dát hnedka na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0 a byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
3: V dalším zápase základní fáze Evropské ligy prohráli fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem v sestavě s Ofi Kréta 0-2. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč zůstal v utkání prvního kola na lavičce. A křídelník Václav Čar

0: challenge for non-Czech speakers, and therefore the film distribution company, Cinefila, is planning special screenings for expats in Prague.
1: What we will do in the following weeks, after we come back home, we will do screenings, test screenings in Prague among the expats living in Prague, because we have to understand how people which cannot speak Czech language, how they understand the film.
2: That report was prepared by Daniel Siwala, and that's all we have for you for today. You'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Co by mohlo zvýšit inflaci? Jak jsme na tom s nezaměstnaností? Kam zamíří ceny ropy? Jaká bude ekonomická spolupráce Evropy a Kanady a jak si může Unie uchovat konkurenceschopnost a nezávislost na Číně? O tom se chystáme mluvit s profesorem Richardem Hindlsem, emeritním rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Jak to vidí?
4: Souhlasíte s odhadem expertů, že Bankovní rada České národní banky dnes ponechá základní úrokovou sazbu bez změny na 3,75%?
5: Ano, ten názor je poměrně silný v ekonomické veřejnosti a celkem tomu odpovídá i ekonomická situace. I když ty inflační tlaky tam jsou, ty nepochybně v těch budoucích obdobích ještě jsou letos dvě měnově politická zasedání, jedno myslím 5. listopadu a jedno 17. prosince, pokud si to dobře pamatuji.
4: Takže mohla by se případně sazba zvýšit?
5: Já si myslím, že do konce roku mohla, neříkám, že se tak stane, ale ty inflační taky tam jsou, není to vyloučeno. Samozřejmě pro růst ekonomiky to dobrá zpráva není, protože každý růst sazeb a zdražování peněz vlastně zpomaluje ekonomiku. Náš ekonomický růst je takový, docela to jde, abych to řekl lidově, ale mohlo by to být i lepší. Asi bychom to potřebovali o něco lepší, ale pořád jsme nad průměrem Evropy. Těch inflačních tlaků je tam celá řada, kromě těch tradičních typu prostě problémy s bytovou politikou, nájmy, vlastnické bydlení, problémy se službami, ve kterých stále pokulháváme, prostě nemáme dost řemeslníků a tak dále, tak v těchto věcech už je to trvalka. Do toho se nám letos přidal Blízký východ, když to mám říct jedním slovem. No ale pak si myslím, že je tam taková nášlapná mina, to jsou potraviny, protože ty vlastně dneska drží inflaci dole, drží dole docela nízko, protože když se podíváme, že seženete máslo někde kolem třeba 20 korun, litr mléka 8 korun, 10 korun, vejce, vzpomeňme si, kde to bylo před 2-3 lety, kdy jsme byli cukr stál, já nevím, 70 korun, tak tohle všechno už je za námi, to máslo, mléko, maso jsou velmi nízko, ale já si myslím, že tenhle ten rezervoár pro nízkou inflaci se vyčerpal a že to budou právě potraviny asi, které začnou zvedat tu míru inflace výše. Samozřejmě k tomu se přidává už zmíněný Blízký východ, on už to vlastně není úplně jenom Hormuz. Dneska jsem viděl, že se zase dali hodně do pohybu Hutijové, takže to je vlastně takový ten od Saudské Arábie na východ, oni si tam prostě vyřizují nějaké účty, Hutijové se dají v zásadě považovat za něco, co je vyzbrojováno Iránem, takže se trochu připojili k té kampani, která na tom Hormuzském průlivu je, ale ohrožují ten další průliv, který tam je. No a pak si myslím, že ty ceny paliv, energii, ropy, prostě ohrožuje i ta válka Ukrajina-Rusko, protože Rusko vlastně z toho, že dřív měl obrovské zásoby ropy, nebo má je furt, ale tím, že jsou napadány jejich rafinérie a obráceně také na Ukrajině, tak se vlastně Rusko stává paradoxně trošku dovozcem, protože ono v tuhle chvíli ty rafinérské produkty nemá, takže paradoxně i Rusko zatěžuje tu energetickou soustavu hledáním svých zdrojů pro svoje ropné produkty.
4: Teď aktuálně ale ceny ropy klesají, alespoň tedy včera to tak bylo, přispívá k tomu zpráva, že Saudská Arábie nabízí dodatečné dodávky přes Omán. Myslíte, že je to jenom výjimečný výkyv dolů?
5: Po dnešku si to myslím, protože vlastně se stala teď terčem, nebo taková ta kampaň pokračuje ze spoda Jemeny pod Saudskou Arábií, pokračuje vlastně ta kampaň proti Saudské Arábii. Navíc ty výroky se denně mění, jednou je to tak, podruhé je to tak, to jednání asi zamrzlo v tuhle tu chvíli. Jak to vypadá vojensky, si asi netroufá už dneska vůbec nikdo říct, takže z tohohle pohledu si myslím, že to určitě vyřešeno není. Navíc se blíží zimní sezóna, nebo aspoň teda v Evropě, nebo na severní polokouli, kdy bude potřeba topit, kdy bude potřeba také do průmyslu dostat zase znovu energie a tak dále. To znamená, že tady to riziko samozřejmě, a když si k tomu připočteme potraviny, tak se, a to dneska potraviny představují zhruba 17-18% spotřebního koše, potraviny a nápoje tedy, tak se dostáváme do situace, že ta míra inflace je nějakým způsobem vlastně na začátku svého růstu, ty 2% plus minus, které máme teďko, to asi možná nevydrží, takže dneska si myslím, když se vrátím k tomu, co se ptal na začátku, dneska banka nic neudělá, bankovní rada, ale u toho, řekněme, 5. listopadu nebo 17. prosince si tak úplně jist nejsem.
4: Když jste mluvil o proinflačních rizicích, jak je to s trhem práce? Nezaměstnanost v Česku v srpnu byla asi 5%, proti červenci se nezměnila, ve srovnání s tím loňským rokem se podíl nezaměstnaných zvýšil asi o 0,5% bodu. To je přiměřené?
5: Tak pořád je to hodně dobré číslo, už to není to 3,5, nebo tak, jak jsme to mývali ještě možná před rokem a půl, před dvěma lety, to už ne, ale těch 5% je pořád velmi nízká inflace, je velmi nízká míra nezaměstnanosti, je podprůměrná z hlediska evropského srovnání. Vede to k nedostatku pracovních sil, i když se to trošku změnilo. Zvyšuje to tak na růst mest, na odborové vyjednávání, na kolektivní smlouvy a tak dále. Čili zvyšuje to tlak na růst mes a samozřejmě růst mes a příliv peněz do oběhu může pochopitelně vyvolat také inflační taky. I když si nemyslím, že míra nezaměstnanosti nebo nezaměstnanost jako fenomén bude tím hlavním tahounem, co by třeba Českou národní banku vedlo ke zvýšení úrokové sazby, i když si nemyslím, že o víc než 0,25, ale dneska to nebude.
4: Teplo podle teplárenské společnosti v příštím roce je zdraží. Proč a jak moc?
5: Tak to všechno souvisí s energiemi. Samozřejmě to teplo vzniká různě. Může vznikat z plynových, může vznikat z parních elektráren, může vznikat z uhelných elektráren, ale nebo tepláren, ale prostě energie jdou nahoru. Bohužel se to opakuje před... Nebude to, aspoň doufám já, že to nebude tak jako v roce 2022-2023, ale energie nahoru jdou. Zatím není vidět úplně to světlo na konci tunelu, že by se ten liv zastavil, a tak se může stát pochopitelně, že i to teplo bude součástí toho, co... I když jsem si všiml, že některé teplárny říkají, že letos ještě nezdraží, zdraží za rok.
4: No a jakou roli teď hrají ceny zemního plynu, protože i ty by mohly přispět k vyšším cenám elektřiny?
5: Když se dostali nahoru rychleji než ropa, než některé další produkty, to si myslím, navíc jejich zásoby tenčí. Prostě ta logistika, nejenom v tom, co se kde vytěží, ale také logistika, ty, řekněme, ta transferová místa jsou velmi ohrožena dneska ve světě. Takže pochopitelně nejenom ten nedostatek možná zemního plynu nebo těch příslušných energií, ale také problémy s logistikou můžou víc tomu, že se to tak stane, a zemní plyn je, myslím, nejvýše za poslední 4 roky, takže to problém asi je.
4: Evropská centrální banka před týdnem podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další 0,25% bodu. Proč?
5: Dneska zvýšil také FED, jak jsem si všiml, když jsem šel sem, to znamená ve Spojených státech, kde se míra inflace pohybuje nad 3%, se tak děje. Když se podívám na evropskou inflaci, ona je vyšší než u nás. Teď tady nebudeme řešit problém, co je harmonizovaný index cenový a co jsou ty národní indexy, ale míra inflace je v Evropě vyšší než u nás, to znamená, že Evropská centrální banka přitopila nebo pustila trošku plyn směrem nahoru. Na druhé straně si uvědomíme, že třeba rozdíl mezi úrokovou sazbou u nás, která je 3,75, a tím, co dělá ECB v eurozóně, je prakticky 1,5 bodu. Takže je to poměrně velký rozdíl na to, že ty míry inflace, pokud se budeme dívat na harmonizovaný cenový index, tak od sebe zase vzdálené nejsou. Ten harmonizovaný index, či ten společný nebo sjednocený pro celou Evropskou unii, je u nás vyšší než ten, který máme jako národní. Takže Evropská centrální banka také tuší. Rizika tuší je FED, jak jsem si dneska ráno všiml ve zprávách, tak ty důvody jsou přibližně stejné, i když asi ve Spojených státech to nebude tolik těmi potravinami jako více energiemi. Spojené státy také začínají trpět na nedostatek energií a ropy. Tak z tohohle pohledu si myslím, že ty inflační tlaky jsou asi různé, na co se ptáte, ale jsou. A to je to, proč ty banky přistupují k tomuhle kroku.
4: Ostatně představitelé ECB předpokládají, že úroky porostou ještě letos, že možná k tomu příštímu zvýšení by mohlo jít už v říjnu. Je to podle vás pravděpodobné?
5: No, je to přesně to, co jsem říkal i o tom, co se může stát u nás v těch zbývajících dvouměnově politických zasedáních na začátku listopadu a polovině prosince. Možné to je, samozřejmě těžko se to predikuje, protože nikdo neví, co se dneska v tom světě děje. Ten svět je tak, řekněme, jako v pohybu, pokud to řeknu hodně eufemisticky, tak je hodně v pohybu, až příliš, možná na můj vkus trošku, tak z tohohle pohledu to pochopitelně ty obavy ekonomů nebo bankéřů vyvolávat může a ten, to, na co jste se ptal, ten krok ke zvýšení sazeb, to asi logiku má.
4: Možná je překvapivé, že podle Mezinárodního měnového fondu globální hospodářství nečekaně dobře zvládá ten energetický šok způsobený konfliktem na Blízkém východě. Myslíte si to taky?
5: Jo, tak když se řekne celosvětové hospodářství, to je strašně široký pojem. Když si vezmeme Evropu, vezmeme si samozřejmě Čínu, která je dneska asi hlavním tahounem ekonomického růstu ve světě, i když už také ne v těch číslech, jako bylo třeba před 5 lety. Když se podíváme na Spojené státy, na Jižní Ameriku, která si hraje takovou svou vlastní energetickou politiku, protože je to úplně jiný světadíl, tak z tohohle pohledu prostě ty věci možné jsou a to zvládnutí energetiky je velmi odlišné v jednotlivých částech světa. Vůbec se třeba nemluví o Austrálii, a podobně, málo se mluví o problémech v Jižní Americe, oni tam asi v tom rozsahu úplně nejsou. Trápí se Evropa, tak to prostě je a už to tak trvá 4-5 let.
4: Hned se k Evropě vrátíme, ale světová ekonomika v letošním roce podle Mezinárodního měnového fondu zůstává na cestě k dosažení zhruba 3% růstu. Je to střízlivý odhad?
5: Je to určitě střízlivý odhad, když se podíváme na Čínu, která je nad tím, když se podíváme na Brazílii, prostě to jsou velké státy, které také relativně rostou rychle z nízkého základu. Pořád se, my jsme zvykli se poměřovat těm evropským číslům nebo americkým číslům, ale tyhle ty země mají obrovský růst a obrovský potenciál a čínská ekonomika zřejmě brzy bude zemí číslo jedna z hlediska objemu ekonomiky, nikoli na hlavu, ale z hlediska objemu asi bude hlavní ekonomikou, tak to prostě je a jestliže Čína produkuje dneska tempa někde kolem 4, možná i 5%, tak asi jo.
4: Je dobře, že to je hlavní zaklínadlo ekonomů, ten růst. Neměli bychom uvažovat taky o udržitelnosti?
5: No, on to není jenom udržitelnost, ale taky životní úroveň. To už se tak jako velmi často tady, my jsme si zvykli na tu zjednodušenou poučku, roste nám HDP, klesá nám HDP. HDP příliš nevyjadřuje to, co jak žijeme, co je vlastně našimi prioritami, jakou máme vlastně, jaký máme přístup k životu, je to číslo. Je to číslo velmi komplikovaně získat. Celosvětově velmi dobře srovnatelné díky národnímu účetnictví, ale málo to vypovídá o tom, co se děje. Já si pamatuju, že jsem u toho tenkrát na tom zahájení byl v Paříži, nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz a francouzská vláda tehdy rozhodli, že se pokusí vytvořit nějakou studii, která ukáže vlastně nakolik růst nebo pokles nebo prostě změny v růstu hrubého domácího produktu vážou na životní úroveň.
4: Na kvalitu života.
5: Na kvalitu našeho života. Neskončilo to dobře, byl to prezident Sarkozy tenkrát, který inicioval, já jsem na tom zasedání byl, bylo to s velkou slávou. O 2 roky později jsem tam byl také, kdy tam přišli vlastně prezentovat výsledky a bylo to tristní. Ne, že by se neudělala ta práce, Joseph Stiglitz je renomovaný ekonom, ale prostě ono to úplně nejde. To prostě hrubý domácí produkt a systém národního účetnictví je jedna věc a kvalita našeho života je věc druhá. To propojení se úplně nedá udělat a není to nic špatného, tak to prostě ty fenomény v ekonomii jsou.
4: Hostem je dnes ekonom profesor Richard Hindls.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v září stabilizovala, sice se zvýšila, ale méně než se čekalo. Co z toho podle vás plyne?
5: Německo má problémy, které jsou poměrně, řekněme, způsobeny větším množstvím příčin. Když jsme se před chvilinkou bavili o plynu a o ropě a o energetických zdrojích, německá ekonomika je energeticky velmi náročná. Dlouhou dobu žila z levného plynu z Ruska. To byla vazba, která byla v evropské ekonomice a vlastně v celosvětové ekonomice velmi silná. Tato vazba padla. Německo je pořád takovým tím zdrojem chemického průmyslu, těžkého průmyslu, automobilového průmyslu a něco se zadrhlo. Zadrhl se automobilový průmysl, protože dneska vlastně v podstatě Čína ohrožuje, prostě ovládá svět. Uvádí se, že čínský automobilový průmysl, který ještě před 10 lety, si troufnu říct, možná před 15, byl v plenkách, dneska produkuje velmi kvalitní vozy, které dokáží konkurovat evropským trhům. Dnes se odhaduje, že podíl na celosvětové výrobě čínských automobilů je kolem 30%, čili třetina. Zatímco u evropských automobilek, nechme jenom Volkswagen, ale máme další automobilky ve světě i v Německu, tak poklesl na nějakou šestinu. Takže vlastně dneska čínská produkce aut je výrazně vyšší než evropská, nebavme se jenom o Německu. Do toho si přidejme, řekněme, energetickou náročnost a teď nechme stranou ten plyn z Ruska, ale energetickou náročnost Německa. A já jsem se díval do národních účtů Německa. Oni v podstatě neroste míra investic. To investování zejména do moderních technologií v Německu je, neříkám, že stagnuje, to si netroufnu říct, ale podíváme, že se napomně, říká se tomu hmotné zdroje investic nebo hrubá tvorba fixního kapitálu vůči hrubému domácímu produktu, Německo moc neroste. To znamená, že pořád řeší tu svoji vysokou náročnost energetickou. Jejich vlajková loď automobilový průmysl teďko trošinku je v defenzivě a asi to tak na nějakou dobu zůstane a tím pádem vlastně Německo není už takovým tím tahonem, pořád je to největší evropská ekonomika, 4., 5. na světě nebo možná 3., velmi vyspělá prostě, ale není tam všechno, jak bylo dřív.
4: No, odborníci prý jsou ohledně oživení německé ekonomiky opatrní optimisté, tak já nevím, vy taky.
5: No, já nevím, když se člověk podívá zpátky, tak nechme teď covid, ale když se člověk podívá zpátky 10 let, tak německá ekonomika se s tímhletím problémem potýká poměrně dlouho. Já si vzpomínám na období před covidem, kdy také příliš nerostla, ale podařilo se jí velmi výrazně zlepšit své veřejné finance. Tenkrát zadlužení Německa vůči hrubému domácímu produktu bylo někde kolem 80% a poměrně rychle se jim to podařilo srazit na tu maastrichtskou hranici 60%. Pak přišel covid, energetika, krize v dodavatelských řetězích a už jsme byli zase zpátky, ale už tenkrát ta německá ekonomika dokázala tohleto snížení, řekněme zadlužení, přestože neměla, kdo ví, jak vysoký růst, mělo třeba výrazně nižší, než jsme ho měli v té době my. Takže já jsem optimista, neoptimista, ještě před 4. rokem třeba index nákupních manažerů nevypadal moc optimisticky v Německu, tak ta čísla se samozřejmě mění, 4. letí je v ekonomii poměrně dlouhá doba, ale nevím, uvidím. Zatím je to pořád taková ta zelená nula. Z hlediska růstu HDP, když se o tom bavíme.
3: Jak to vidí?
4: Evropská unie využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně a obchodní deficit, který se dostal do zlomového bodu. To prohlásila včera předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v tom svém každoročním projevu o stavu Evropské unie. Jak to bude chtít dosáhnout?
5: Já se přiznám, že jsem to docela sledoval včera a že jsem z toho trošku na rozpacích. Bylo to takové to trošku je třeba. Měli bychom. Moc jsem tam konkrétního neslyšel, samozřejmě neslyšel jsem ten projev celý, ale v médiích i v zahraničních se toho objevilo hodně, ještě dneska ráno to vlastně je pořád prezentováno. Není mi z toho patrno úplně jak. Je to takový ten projev o stavu Unie v uvozovkách, ve kterém se taky nemusí úplně říkat všechno, co se bude dělat a jak se to bude dělat, ale trochu jsem tam z toho nevyporozuměl, co by se mělo dít.
4: Podle serveru Politico von der Leyenová zaskočila země Evropské unie slovy o přidruženém členství Kanady. Jakou by mohlo mít podobu a co by to Evropanům přineslo?
5: Já vůbec nevím, jestli takový institut existuje, tím, že tam přijel kanadský premiér, tak viděli jsme. Je to novinka. Zachytil jsem, než jsem ráno odcházel sem, že okamžitě reagoval prezident Trump, který opět vytáhl svoji vlajkovou loď, to jsou cla.
4: Že řekl, pohrozil, že je to ach nepřátelství.
5: Ach nepřátelství a pohrozil Kanadě vysokými cly, tak to zas nebude úplně mít dobrý dopad na akciové trhy prostě a na situaci.
4: Naším hostem byl bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindl. Moc děkuji. Naschledanou.
5: Krásný den, děkuju také.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Slyšeli jste nějaký cyklus pořadů Českého rozhlasu Plus a nemůžete ho najít? Pomůže vám sekce Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Najdete tam to nejlepší, co v posledních letech ve vysílání Plusu zaznělo. Pořady o historii, cyklus Kellner, pohled do podsvětí devadesátek, česká satira nebo příběhy mafie, diktátorů, ale i indiánských náčelníků. Série pořadů Českého rozhlasu Plus najdete v sekci Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. A podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. A prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu Agrární komory, a původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Policisté ve čtvrtek odpoledne vyzvedli z jezera most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertíza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. A v německém Frankfurtu nad Mohanem zemřel na malárii člověk, který žil blízko letiště. Informovala o tom agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos je to už třetí oběť nemoci v okolí města. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků letiště, 2 z nich zemřeli. Fotbalisté Betisu Sevilla potvrdili dobrý vstup do sezóny vítězstvím 1-0 nad Getafe v 6. kole španělské ligy. Díky 5. vítězství v soutěži se bodově dotáhli na druhý Real Madrid, v čele je 100% Barcelona. První výhry v sezóně se dočkal Villarreal, který zvítězil v Malaze 3-1. Na konci listopadu ho v Edenu čeká zápas v Lize mistrů proti Slavii.
7: Nehody na D11 za Poděbrady a na D1 za Souticemi. Na dálnici D11 se Hradce Králové do Prahy opatrně v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze jeden pruh, ten levý vedený protisměrným pásem. Na D1 z Prahy do Brna se před sjezdem na Trhový Štěpánov střetla 2 osobní auta. Na 56. kilometru blokují levý pruh, na místě je policie a světelná šipka, projíždí se bez většího zdržení. Na D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu se pracuje u odbočky na Výstaviště. Na kilometru 190 v pravém pruhu opravují vozovku. Plynule projedete levým pruhem. A na dálnici D55 počítejte s omezením u Uherského Hradiště ve směru na Otrokovice. Na kilometru 47,5 je kvůli sanaci svahu zavřený pravý pruh. Teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc je teď polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy, ochlazuje se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů, přes den čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, a večer bude pak oblačnosti ubývat, nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: O dokumentárním filmu se nikdy nedá říct, že už víte všechno, že už vás nic nemůže překvapit. To je finta dokumentu, že každé natáčení je nové, i s člověkem, kterého už znáte, je vždycky něčím překvapivé, říká režisérka Helena Třeštíková, jejíž nový časozběrný film Bára Baziková právě vstupuje do kin. Kolik příběhů natáčí najednou, jak pozná, čí osud bude na plátně u diváků fungovat a jak by měla vypadat státní kulturní politika. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A dobrý poslech přeje Světlana Vitová.
3: Osobnost Plus.
8: Kdo je pro vás Bára Baziková jedním slovem?
9: Zajímavá žena.
8: Takže to jsou dvě slova?
9: Dvě slova, no, neumím to říct jedním slovem.
8: Časosběrný dokument má podtitul 50 let života jedné ženy. Jak Bára Baziková půl století svého života, podle toho, jak ji znáte, prožila?
9: No, myslím, že to bylo dost hektické a mnoho zvratů v jejím životě, který samozřejmě asi ani ona sama nečekala. A my jsme je zachytili, pořád se něco dělo.
8: Film ji ukazuje nejenom jako zpěvačku, ale taky jako mámu, manželku a dceru. Ve které roli podle vás byla nejšťastnější?
9: No, určitě jednoznačně jako matka. To ona pořád říká, že vlastně ať se stalo, co se stalo, takže má tři krásný zdraví děti a to je pro ní všechno.
8: No a v jaké roli podle vás zažila nejvíc bolesti?
9: Asi v roli manželky, protože jsme zachytili vlastně její tři manželství, které teda bohužel všechny skončily rozvodem a myslím si, že to provázelo spousty teda těžkých situací, depresí, tak jak ona o nich mluví a zklamání, rozčarování, tak to myslím, že by asi ona sama takhle taky řekla.
8: V Báru Basíkovou jste si původně vybrala před 30 lety na dokument, který měl zachytit 5 let jejího života. Co vás na jejím příběhu zaujalo tak, že jste v natáčení pokračovali dalších 25 let? Dalšího čtvrt století?
9: No, já jsem s Bárou i po tom prvním filmu, který po těch 5 letech jsme dodělali, tak jsem byla v kontaktu a měla jsem takový velký štěstí, že jsem se setkala s producentskou společností Negativ, která říkala, že bychom mohli v některých mých projektech pokračovat a oni sami jako velmi stáli o Báru Baziková, protože oba producenti, Pavel Strnad a Kateřina Černá, jsou jejími velikými fanoušky. Takže to jsme mohli, protože já sama bych asi nedokázala sehnat finance na to, takže producenti tady v tomto případě bylo velké štěstí.
8: A Bára Baziková na to kývla hned, že s vámi bude pokračovat?
9: Bára kývla hned.
8: A tušila, že jí čeká dalších 25 let s vámi?
9: No, my jsme to nějak tak úplně neříkali, jako to, kdy to skončí, to jsme se rozhodovali v průběhu doby, ale ona je opravdu strašně otevřená a autentická žena. Nikdy před kamerou nic nepředstírá, nějak se nepřetvařovala, nehrála si na nic, prostě vždycky mi řekla všechno tak, jak to je.
8: Finta dokumentu je podle vás v tom, že vás natáčení vždycky něčím překvapí, že pokaždé, i když toho člověka znáte, tak přijde něco v životě, co i vás otrlou a na mnoho věcí už zvyklou režisérku dostane. Tak co to bylo u Báry Basikové?
9: No, myslím, že to bylo vyústění jejího druhého manželství, protože když jsme jí sledovali ještě v tom prvním filmu, tak si stěžovala, že její muž má dceru, která mu pořád telefonuje a pořád jako která žila, myslím, že v Rakousku, že ho jaksi telefonicky pořád obtěžuje. A pak jsme se dozvěděli, že to nebyla dcera, ale milenka. Tak to myslím, že byl teda velký šok, že...
8: I pro vás. A Bára Baziková neměla problém o těchto velmi intimních věcech mluvit?
9: Mně připadá právě na Báře zajímavý to, že ona je opravdu otevřená. A že prostě tohle to řekne. A ona věděla, a to jsme se dohodli hned na začátku, že bude moc ten výsledný tvar schválit. A kdyby se jí něco nelíbilo, tak to tam prostě nedáme. Takže i v průběhu toho natáčení byla velmi otevřená a věděli jsme, že tahle ta dohoda, když něco nebude chtít, nebude to tam.
8: No ale nakonec se nic takového nestalo, no, nakonec protože Bára všechno schválila.
9: Bára všechno schválila, což bylo samozřejmě pro nás ohromné potěšení, že vlastně jsme nakonec neudělali nic, co by vnímala nějak úkorně.
8: A jak je to s těmi lidmi, s těmi ostatními aktéry dokumentů, když oni tam vystupují v nějaké roli, ten příběh se někam posune, mohli oni třeba ti bývalí manželé do toho vstupovat a nějakým způsobem ovlivnit podobu filmu, protože oni z toho nevycházejí moc dobře. Není to vůči nim příliš lichotivé, tak mohli oni vstoupit do toho procesu?
9: Vlastně to záleželo na Báře, nakolik jako byla ochotná je k tomu přizvat, k tomu konečnému schvalování. Ten první muž viděl, ten byl vlastně jenom v tom prvním filmu a ten viděl. Druhý muž s tím Bára úplně přerušila jakékoliv kontakty a třetí muž to viděl, ale asi nic neříkal.
8: Konec filmu je podle vás daný smlouvou, respektive rokem, kdy musíte dokument dokončit. Jak těžké najít v tom příběhu, který zrovna natáčíte, ten správný konec, aby ten film nějak skončil, aby ten příběh měl nějaký konec?
9: No tak ono vlastně u těch časozběrných filmů se dá říct, že to vlastně jako konec mít nemůže, protože ten film zachycuje průběh života, život běží pořád dál, ale nám se zdálo potom ve střižně, že ta oslava jejich 60. narozenin, kde se vlastně tak jako obloukem vrací ta píseň, kterou zpívá úplně na začátku, že by to mohlo být dobrý zakončení, takže tam jsme to takhle udělali.
8: Přemýšlela jste třeba o tom, že byste ještě dál pokračovali?
9: No, jsme se o tom několikrát bavili a zatím jsme ještě nedošli k nějakému rozhodnutí, ale ono to samozřejmě souvisí taky s tím, že teď je tak nejistá situace okolo financování, že vůbec nevím, nakolik jako se může člověk pouštět do nějakých dalších projektů. To je nepříjemný.
8: Já jsem četla, že jste s Bárou Basikovou natočili asi 60 hodin materiálu. Jak dlouho potom trvá ve střižně, než to upravíte do podoby 90 minut?
9: No tak já dělám takovou přípravu si doma, protože já vlastně po každém natáčecím dni si nechám udělat transkript toho všeho, co se tam stalo. To znamená, že mám na papíře, jak co se řeklo, tak ty situace s kódovými čísly. A vlastně než jdu do střižny, tak to mám připravený už na těch papírech a moje příprava je taková, že už si neprojíždíme všech těch 60 hodin, ale tak jako vybíráme. A tak většinou je to tak, že tak jako po tomhle tom výběru dospějem k takovým 5-4 hodinám a tam potom se v tom tak jako...
8: A z 5 hodin pak se dělá 90 minut.
9: Ano, a v tom se taky ta... A to je samozřejmě potom jako ta hlavní práce a taková teda opravdu detailní práce, kde se přesně, jestli máme skončit tady, nebo ještě kousíček tady týhletý písničky dáme a co dáme v synchronu, jakou výpověď dáme pod obraz k nějaké situaci, aby to fungovalo.
8: A kde vy máte v sobě tu hranici, kdy si řeknete, tohle už tam nedám, to už je moc intimní, protože jste říkala, že Bára Basiková nevyhodila nic, ale i vy přece musíte mít někde v sobě to místo, kde si řeknete, tohle už je moc i na mě.
9: Ano, tak jako říkala někdy takovým jako velkým rozrušení nějaký situace, myslím, ohledně toho třetího muže, v takový jako nějaký konflikty, kdy to popisovala dost detailně, kdy on byl jako nějakou dobu trošku pil a nějaký, jak se následky toho popisoval, tak to mi přišlo, že je možná až moc, takže to jsme zhušťovali.
8: Dokument o Báře Basikové vyhrál na Karlovarském filmovém festivalu divácké hlasování a nebyl to jediný dokument v té top desítce. Čím myslíte, že lidi ten váš časozběrný film o zpěvačce zasáhl?
9: No tak já můžu usuzovat jaksi z těch ohlasů, že jo, který mám, že lidi překvapí to, že vidí tak jako autenticky nějakou osobu, kterou znají, tak jak si ne tak do hloubky a najednou vidí ten život se všemi zákruty a že vlastně tam najdou i leco ze svých nějakých životních zkušeností a že zároveň ale to nekončí nějakou úplnou depresí, že vlastně to spíš je tam taková naděje, že ze všeho se dá dostat A dost lidí mi říkalo, že měl slzy ve očích, tak to mě samozřejmě hrozně, hrozně dojalo. Já jsem to nečekala, vůbec jsem nečekala, že by to mohlo takhle dopadnout v těch Varech, no tak jsme to potom taky obrečeli. No.
8: Vy hrdiny svých filmů znáte dlouhá léta, z některých se stali vaši přátelé. Nebojíte se, že vás tyhle blízké vztahy můžou potom při dalším natáčení brzdit, že se prostě na některé věci radši nezeptáte?
9: No, já se ptám na všechno.
8: Vždycky?
9: Vždycky se ptám na všechno, nebo ptám, no tak, co je novýho? A teď, to je vždycky taková první otázka. A teď ti lidé mi něco říkají, no pak třeba to rozebíráme. Pořád je tam to, že ta chvíle pravda přijde až v té střižně.
8: Co je podle vás největší kouzlo časozběrného dokumentu?
9: No, mně se na tom líbí, že vidíte nějaký vývoj, že vidíte, že to vlastně do jisté míry je takové setkání dokumentu s příběhem. A vlastně příběhy lidi zajímají, že jo, to se říká, že člověk má rád příběhy. A já jsem samozřejmě k tomu všemu došla teprve v průběhu práce, když jsem s tím začínala, tak jsem tak úplně nevěděla, co všechno mi to přinese. Ale strašně mě to nadchlo a hrozně mě to těší a od toho prvního většího časozběru, což byly manželské etýdy, tak v tom jedu pořád a hrozně mě to baví, těší.
8: Ono to už je 45 let, co točíte manželské etýdy. Jak vypadá příprava na natáčení časozběru, u kterého vy nevíte, jak dlouho to bude trvat? A taky jsem pochopila, že vy natáčíte těch filmů několik najednou. Jak se v tom vyznáte?
9: Jo, no tak samozřejmě si člověk musí udělat nějakou takovou jako jednak přípravu, jednak si ty příběhy různě rozdělit. Teďka, jak říkám, mám to na papírech, mám to v různých složkách, můžu vždycky před každým natáčením se podívat rychle do těch transkriptů, cože jsme točili minulé, o čem jsme se mluvili.
8: Takže v tom systému musí být.
9: Ten systém asi musí být, ale to všechno přicházelo časem, že jo? Já jsem do toho vstoupila, žádné zkušenosti jsem neměla, ale vlastně ono to není moc rozšířený, takže mi ani nikdo žádné zkušenosti o časozběru nemohl předat.
8: A jak víte, kdy je ta správná doba znovu se ozvat těm lidem, které sledujete, které natáčíte třeba těch 45 let, tak si řeknete, a už jsem dlouho nevolala tomu, tak mu zavolám? Nebo
9: no,
8: je to je?
9: Jako je to samozřejmě je to do jisté míry intuice. Potom někdy ty lidi sami mi tak jako, že si voláme, říkáme si, co zažívají, co prožívají. A samozřejmě potom ještě to má teda důležitý aspekt, že musí kameraman a zvukař mít čas, protože samozřejmě moji kolegové teďka pracují už s takovým stabilní sestavou kameramana a zvukaře a oni mají i svoje různé jiné projekty, takže se musíme sladit, aby časově mohli. Tak je to jako život sám, který taky jako vám přináší spousty různých náhod a něco se povede a samozřejmě já jako vím o spoustě věcí, situací, které jsme mohli, jako který bylo by dobré, kdybychom zachytili a nestalo se to, protože jsme zrovna o tom nevěděli, nebo jsme tam nebyli. Tak jako život.
8: V čase se taky mění technika, na kterou filmy natáčíte. Co vám vyhovuje víc? Poměrně drahý materiál filmový, který je ale omezený, anebo ty dnešní možnosti, kdy můžete natočit nekonečné množství materiálu?
9: No, samozřejmě pro ten časozběr je lepší ta druhá možnost. Já jsem začínala na filmu a to bylo jako opravdu to, že jste limitovaná teda množstvím, které můžete vytočit, tak se člověk strašně hlídá a strašně, jak si je, ta příprava je daleko větší, ale samozřejmě někdy je to fakt na úkor toho natáčení. Takže, ale zároveň tím, že jsem začínala takhle, tak jsem se naučila i při tom, kdy mám toho materiálu vlastně jako neomezeně, by se dalo říct, tak se jako to trošku krotím. Přemýšlím o tom, já vidím třeba studenti naši, kteří točej, pak mají 100 hodin a teď jako nevědí, co s tím, tak jako trošku nějaké návyky z dob natáčení na filmový materiál jsem v sobě uchovala.
8: Říká režisérka Helena Třištíková, která je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Jedním z vašich nejúspěšnějších projektů jsou manželské etýdy, o kterých jsme mluvili před chvílí. Kolik příběhů najednou natáčíte?
9: No, tak byly doby, kdy to bylo třeba 20 různých projektů.
8: A teď pokud jde o manželské etýdy, kolik ještě lidí sledujete?
9: No, všech těch 6 příběhů sleduju, ale nejsou ve všech oba dva ti původní hrdinové.
8: Vy sledujete, jak se ubírá jejich další život. Nemáte někdy tendenci jim do toho vstoupit, poradit?
9: No tak, jako rozhodně to nedělám nějak cíleně a systémově. Je to jako s kamarádama, když se setkáte a povídáte si a tak jako si navzájem o svých problémech povídáte, ale že bych je nějak radila z pozice, jako já jsem ta, která to ví líp, než ví, ježiš, to pro Boha ne.
8: A co potřeba někoho zachránit? Protože některé příběhy končí tragicky, některé jsou velmi tíživé, třeba příběh Marcely, které zemřela dcera, jejíž příběh je nahoru dolů houpačka, tak tam nemáte pocit, že ji potřebujete obejmout, zachránit, pomoct?
9: Obejmout, ano, a zrovna u Marcely tam v tom momentě, kdy jí umřela dcera, tak ona bydla v Českém Brodě a ta dcera zemřela vlastně cestou z Prahy do toho Českého Brodu.
8: Bylo tragicky na kolejích.
9: To bylo tragicky na kolejích a vlastně Marcele se to vracela při každý, když jela ona vlakem do Prahy. Prostě se potřebovala dostat zpátky do Prahy a tehdy jsme udělali takovou sbírku, lidi se složili a ona se mohla přestěhovat do Prahy a to bylo teda, myslím, strašně důležitý. Samozřejmě jako ta situace jako ji nikdy nepřestane tížit, ta bolet a pořád má vlastně tam má doma urnu s popelem Ivany a její fotku, ale přece jenom trochu, myslím, že jsme pomohli, no.
8: Nejen mojí generaci zasáhl dokument o narkomance Katce, kterou jste poznala v jejich 19 letech na odvykačce. Tehdy to byla mladá žena, která chtěla s tou závislostí skončit, ale bohužel se jí to nepovedlo. Vy jste natočila i druhé pokračování jejího příběhu, ve kterém Katka porodila dceru. Věřila jste, že se jí podaří z té drogové záležitosti dostat?
9: No, já jsem tomu v průběhu toho natáčení docela věřila, protože byly takové situace, kdy to vypadalo, že Katka je opravdu rozhodnutá a samozřejmě nejsilnější moment bylo, když oznámila, že je těhotná, že teda po porodu rozhodně přestane. Jako ještě v tom těhotenství teda brala, to jsme věděli, to jsme bohužel teda i natočili, jak si píchá něco, přicho, píchá si. No, to bylo dost hrozný a když se narodila ta dceruška, tak ona vlastně se narodila závislá, takže musela jít ta holčička do nějaký specializovaný péče a Katka byla zvlášť v takovém vlastně terapeutickém zařízení pro dříve závislé matky s dětma, jako vysloveně zařízení jakoby úplně speciální pro ten její případ, že by tam mohla být jako po porodu s tou holčičkou, starat se o ní a být jako v péči tam jako odborného personálu. No a ona teda poté, asi den poté, co jí tam tu holčičku přivezli, tak ona prostě odtamtať utekla.
8: Sledujete, jak je její osud dál?
9: Sleduju a teď to je docela zajímavý, že ona teď má takovou zajímavou aktivitu, že provádí turisty po skvotech a po podsvětí. To je jako nějaký takový projekt, vlastně někdo to organizuje, že se můžete přihlásit a tito lidé, kteří mají s podsvětím svou zkušenost, tak vás jim provedou. No a teď se k tomu připojila ještě i druhá hrdinka mého filmu Dalšího Melody. Takže tyto dvě ženy teď provádí návštěvníky Prahou po takto zajímavých lokalitách.
8: Nejen vaši studenti na FAMU vám po projekci Katky vyčítali, že se přeživujete na cizím neštěstí, dokonce jste si vyslechla, že jste hyena. Jak jste se s tím popasovala?
9: No, tak já jsem se snažila jim to vysvětlit jim podstatu mého natáčení, podstatu časozběru. Teď to, že Katce platím, oni říkali, no tak to jí platíš na drogy, že jo? A tak já jsem říkala každému z mých protagonistů po natáčecím dnu dám nějaký honorář. To je mimo jiné důležité, protože ten člověk vám podepíše takový lísteček, že to převzal, a vlastně to je do jisté míry takový doklad toho, že o tom natáčení věděl, že jako nemůže nikdy říkat, že někde byl přepadený a nechtěl a nevěděl o tom a tak. A prostě každému ty peníze nějaký dám, každým všem stejný, i Báře Basikový za každý natáčecí den prostě se platíme. No a co potom s tím ten člověk udělá, to já prostě nedokážu jaksi už ovlivnit a nějak posuzovat. Ale byla to velká debata, samozřejmě téma etiky tady v tomhletom případě je hodně výrazný. No já to vím, já jsem to samozřejmě taky celou tu dobu prožívala, protože to fakt nebylo jednoduchý tohleto sledovat.
8: No ale dnes se tenhle váš film promítá ve školách.
9: No, takže
8: nějaký efekt?
9: Efekt má, no. Samozřejmě to je vždycky takový potěšující, když to slyším od někoho, že třeba jeho děti to viděli ve škole a přišli domů a říkali, no nikdy drogu.
8: A jak se po letech díváte na své angažmá v politice? Vy jste rezignovala v roce 2007 po 15 dnech ve vládě Mirka Topolánka.
9: Nebo 18.
8: To jste vydržela dlouho. Vy jste tehdy říkala, že na vás někdo tlačí kvůli výběru náměstků. Kdo na vás tlačil a jak?
9: No, to by bylo na delší povídání, ale to byl takový požadavek pana Topolánka, že prostě náměstek musí být ten a ten, ale zároveň můj předchůdce Martin Štěpánek tohoto muže předtím vyhodil z takových jasných důvodů, který mi popsal. No ta scéna, když jsme byli u pana Topolánka, pan Štěpánek a já, a on mi řekl, tady toto váš náměstek musí být tento pan XY, a pan Štěpánek vlítnul a takovým s tím sonorním hereckým hlasem řval: Mirku, ty nevíš, kdo to je, ty nevíš, proč jsem ho vyhodil, ty nevíš, co udělal, a teď tady takhle nutíš paní Třeštíkovi, no to je. A pan Topolánek: zmlkni, Martine, zmlkni. To byla scéna, to kdyby někdo natočil, jak by se kino potrhalo smíchy.
8: No, byste vydržela, jak říkáte, 18 dní, tak ten pocit z toho ve vás zůstal jaký, z politiky?
9: No, že to není jako oblast, ve které bych se chtěla dále realizovat. Radši budu dělat časozběrný filmy.
8: A když se dnes podíváte na Ministerstvo kultury, protože tam je velké tření mezi Ministerstvem kultury a kulturní scénou, umělci, jak to vnímáte? Sledujete to, co se děje?
9: No, sleduju to, samozřejmě velmi sleduju, zejména ve vztahu k médiím veřejné služby. A dokonce jsem navštívila pana Klempíře a snažila jsem se ho přemluvit, aby teda od toho nápadu upustili, ale to se nepovedlo.
8: Jaké to jednání bylo? Měla jste pocit, že to je člověk, který hájí zájmy kultury? Mně jde o to, jestli může vlastně vůbec ministr kultury, ať i z jakékoliv vlády, hájit na jedné straně zájmy toho kabinetu, jehož je součástí, a na druhé straně zájmy umělců. Jestli to vůbec jde skloubit?
9: No, takhle jeho jako vysvětlení bylo, my to máme v programovém prohlášení, jako ty zrušení tedy televizních poplatků, a to byla odpověď na jakoukoliv mojí jaksi důvody, které jsem říkala, proč to prosím vás nedělejte, a teď jsem jako vyjmenovávala, a on vždycky řekl, máme to v programovém prohlášení.
8: A to pro vás není důvod,
9: takže
8: relevantní. Že to slíbí voličům a chtějí to splnit.
9: No oni, ale motoristi právě
8: motoristi
9: to...
8: ne, ale ta vláda jako celek pak se na tom dohodla.
9: Jasně, no tak jako oni to za důvod považují, ale já bych měla pocit, že se okolo toho může otevřít debata i, kterou můžou zaznamenat voliči a zaznamenat, že třeba zrovna tady tento slib nebude naplněn a proč.
8: Uvidíme, jak to dopadne. Paní Třeštíková, děkuji za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
9: Děkuji za pozvání a držme si palce.
8: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Podle premiéra Babiše musí Evropa a Spojené státy dostat ruského a ukrajinského prezidenta k jednacímu stolu. Švédský premiér Kristersson po vítězství opozice ve volbách oznámil rezignaci. České tenisty čeká v Praze utkání s Američany o postup na závěrečný turnaj Davis Cupu. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Evropa spolu se Spojenými státy musí dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimíra Putina k jednacímu stolu. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na pražském obranném summitu. Válka na Ukrajině podle něj nepředstavuje jen vojenskou krizi, negativně dopadá také na světovou ekonomiku.
10: Současný svět podle Babiše nemíří k bezpečí, ale ke třetí světové válce. Evropa podle něj nemůže nečinně přihlížet, ale musí přinutit ruského a ukrajinského prezidenta, aby usedli k jednacímu stolu. Andrej Babiš z hnutí ANO vystoupil na úvod třetího ročníku pražského obranného summitu, který do metropole přivedl 250 vrcholných politických i vojenských představitelů, a to včetně polského, švédského nebo rakouského ministra obrany. Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Švédský předseda vlády Ulf Kristersson oznámil rezignaci, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Předcházelo tomu vítězství středolevicového opozičního bloku v parlamentních volbách. Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel a vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová se tak po 4 letech vrátí do funkce premiérky. Unikátní rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968 uslyšíte dnes večer po 8 hodině na Českém rozhlase Plus. Nahrávka, která vznikla v New Yorku a desítky let byla považována za ztracenou, se objevila letos v únoru. Někdejší dramatik a budoucí prezident se v ní novinářské legendy mimo jiné ptá, jestli by se chtěl vrátit do vlasti.
11: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa, nebo aspoň Československo navštívil?
12: Jistě bychom se chtěli vrátit. Dokonce řeknu něco víc, že ani bychom nikdy nebyli odešli v roce 1948 z Československa, kdyby nám tenkrát zbylo tolik práv, co má Černoch v Americe. Poněvadž dneska má Černoch nekonečně víc práv v Americe, než jsme v roce 1948.
6: Pořad Havel se ptá Peroutky si můžete poslechnout také na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menčíka a Lernera Tajna. V druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lhečka, největší hvězda soupeře Ben Shelton. Zítra se hraje od 14 hodin debl a pak zbylé dva singlové zápasy. Českému týmu by mohla pomoci podpora zaplněné libeňské haly. Jiří Lhečka připomíná, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
13: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno, všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
6: Pokud by Češi Američany porazili, postoupili by mezi 8 nejlepších týmů světa.
7: Překážka na D4 u Mirotic a nehoda na D11 za Poděbrady. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy počítejte s překážkou u sjezdu na Mirotice. Na 74. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody kamionu za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto. Kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. Na dálnici D10 počítejte s omezením za Prahou ve směru na Mladou Boleslav. Za nájezdem z Novopatské a Pražského okruhu na 2. kilometru silničáři opravují vodorovné značení. Projíždějte kolem nich opatrně. A na Klatovsku zpomalte na silnici 27. Mezi Železnou Rudou a odbočkou na Hartmanice silničáři malují vodorovné.